0: Buď třeba jenom tomu, že ho to bavilo, jak on často říká, že to dělá, protože ho to baví, no, ale spíš si myslím, protože že z toho i profituje, jo? Takže potom dostane prostě Radim Fiala, dostane zakázky za 120 milionů od Andreje Babiše a my se nikdy nedozvíme, kolik z nich třeba skončilo. Kolik z nich skončilo u Praha Hrdličky, ale tak to prostě funguje. Takže za mě, jakoby pro paní Šichtářovou, že odstoupila jakoby z té funkce, jakoby respekt, jsem trošičku zklamaný právě z pana Vondráčka, který se připojil k té štvanici, že jakože nepracovala ve sněmovně, protože nevím, co má jeden poslanec ve sněmovně dělat, jo? Protože mám tu zkušenost, když nemáte klub, když nemáte k dispozici sněmovnou placené asistenty a nemáte přístup prostě ke všem těm věcem, ke kterým máte přístup jako člen poslaneckého klubu, tak jako sepsání jednoho zákona, to víme z osobní zkušenosti, to je prostě 200-300 tisíc, když chcete, aby ten zákon byl jakoby hlasovatelný v tom smyslu, že nebude v rozporu s jinou legislativou, jo? Protože my jsme si taky mysleli, jo, navrhneme tenhle zákon, ale pak jsme se s těmi legislativci bavili, tak oni vám řeknou, jo, jenomže to je problém, že tenhle zákon zasahuje do dalších 4-5 zákonů v jiných zákonicích a paragrafech a tak dále, takže vy tohle vlastně jako nemůžete ani navrhnout na schválení, protože to bude opravdu jakoby legislativní paskvil, vy byste museli provést tady nějakou komplexní reformu a to my vám to napíšeme za 100, za 200, za 300 tisíc. A kde na to ten řadový poslanec, který je sám, má vzít? Takže nějaký návrh zákona od nějakého jednotlivého poslance je prostě utopie a úplná blbost. K tomu se musí dát dohromady zdroje stranické a zdroje toho poslaneckého klubu. No a protože prostě ty zdroje stranické z SPD nedostanete, protože prostě nedostanete z SPD, tak si tam jako jeden poslanec můžete tak, já nevím, no, potom střelit láhev skotské, protože co vám jiného zbývá.
1: No, nejenom skotské, ale třeba spíš nějakého jiného nápoje z Japonska. Nicméně, co se týče, teď se obrátím na pana VK, to je dost zajímavé, možná právě ten systém je nastavený tak, aby znemožnil nějakému řadovému poslanci navrhovat jakékoliv zákony, vůbec je psát, právě protože ta džunglovitá překomplikovanost je tak obrovská, že není možné v podstatě reálně ani navrhovat zákony. Možná právě ten systém je takto nastavený, aby to bylo v podstatě nemožné, ale k tomu se nechci vyjadřovat, aby ta naše debata nesklouzla do takového, řekněme, bulvárního charakteru. Teď nakonec ještě pár minut před 9. hodinou. VK, asi poslední slovo, které dostaneš v rámci té první hodiny. Chci si tě ptat, co myslíš, že je lepší?
2: Já bych jenom na to reagoval, že to ta nákladnost, ta náročnost, i ta finanční na přípravu zákonu vyplývá z toho, že ve všech zemích Evropy funguje takzvaná zastupitelská parlamentní demokracie, která je o soutěži politických stran. A předpokládá se, že ty návrhy budou navrhovat politické strany se svým financováním získaným z voleb. To znamená, tam se vůbec neuvažuje o tom, že někde se objeví jeden poslanec, aktivista. To je tak schválně udělané. Proto Rychetský tak křičel tenkrát, že běda tomu, kdo by se snažil zpochybňovat takzvané jádro ústavy České republiky. A jádro ústavy podle Rychetského je, že Česká republika je zastupitelskou parlamentní demokracií založenou na pluralitním systému politických stran. Tečka. To znamená, že no a ten systém politických stran je systém zkorumpovaný. Proč? O tom jsem hovořil před několika našimi pořady, několika týdny, kde jsem to vysvětloval. Politická strana nemůže udělat výsledek, a Luboš to potvrdí určitě, nemůže udělat výsledek, když za sebou nemá obrovské, mohutné, pevné financování. Neudělá výsledek. Nedokáže se dostat na billboardy, nedokáže se dostat do televizí, nedokáže se dostavit do rozhlasu a jakýchkoliv médií. Neudělá ten výsledek bez peněz v parlamentní zastupitelské demokracii, kde je systém takzvaných pluralitních stran, se nedá udělat výsledek bez velkého finančního zázemí, rovná se

0: navrhovat jednotlivé zákony. No, to by se jim celý ten zastupitelský parlamentní systém rozsypal, protože strany a partaje by ztratily svoji moc. A ti, kdo kontrolují partaje, kontrolují politický systém. A kontrolovat dvě, tři nebo čtyři partaje v zastupitelském systému je snadné skrze různé kmotry, že? To je snadné. Ale kontrolovat 200 samostatných poslanců je nemožné. Vy nemůžete řešit 200 poslanců každého jednotlivě v nějakém systému, například Národního shromáždění, který byl v Československu do roku 89. To znamená, nebo 90, do těch voleb 90, že? A ten systém zkrátka demokracie, takzvaný zastupitelské demokracie, parlamentní, kde soutěží politické strany a nikoli v občané v rámci takzvaného národního pléna, že plenární zastupitele, jako bylo třeba v rámci Národní fronty. To znamená, ten systém je nastavený principiálně tak, aby poslanec nemohl nic. Naprosto nic, aby moc držely politické sekretariáty jednotlivých partají. Luboš k tomu něco možná řekne, já myslím, že potvrdí to, co říkám, no a potom se pustíme, nebo nepustíme, bude přestávka, že jo, dáme si tak nějakou jednu písničku, takže ještě předávám slovo.
1: Tak Luboši, to je reakce před přestávkou. Vydržíš ještě s náma, možná otázka, vydržíš s námi do té 22. hodiny?
2: Z radosti, tak to prostě je, tak to funguje. Když za váma nestojí kapitál, tak nebude žádný politický výsledek. No a protože máme systém 5% prostě hranice do parlamentu, tak ta pravděpodobnost, že tam pronikne někdo, nějaká štika z nějakého rybníku je úplně minimální, protože musíte projít nějakou stranickou soutěží a v rámci té stranické soutěže první, co musíte projevit, je absolutní lojalita. My bychom se taky nestali poslanci, kdybychom nebyli absolutně lojální k Okamurovi v době, kdy jsme mu prostě věřili. Akorát bychom měli tu výhodu, že jsme se už předtím jakoby domluvili s Marianem i s Ivou, že uděláme všechno pro to, aby jsme uspěli, ale pokud zjistíme, že se tam dělají nějaké křivárny, takže v tom jakoby dál pokračovat nebudeme, ale to jsme pochopitelně v té době Okamurovi neříkali. No, takže ano, naprosto to potvrzuji a bohužel to tak prostě je a obávám se tak nějak, že se s tím politicky už nedá nic dělat. No.
1: Tak fajn, takže si všichni dáme saké a pustíme se do písničky. Aha, bude tady přestávka, dáme si 2-3 písničky, Helenko, a potom budeme pokračovat. Nicméně, Luboši, jenom, víš, abyste, jak to chodí u nás, vydrž přes písničky, nezavěšuj, vydrž na telefonu a po písničkách, které budeme všichni, zase vrátíme, jo, a normálně budeme pokračovat tak jako teď, takže úplně v pořádku takto. Tak fajn, zahrajeme se, Helenko.
3: Ano, písničky mám připravené, a to písničky na přání posluchačů. Nejprve přání od fanoušků skupiny Abba Jaga. Perfektní písnička z alba Kucí z Prahy 2025 s dokonalým textem. Prezident. Písnička dozněla, přesto zatím nemáme volajícího. Připomínám tedy ještě jednou telefonní číslo. Telefonní číslo do studia Helen je 721 557 022 a my v tuto chvíli už volajícího máme. Jsme tedy připraveni, můžeme položit otázku. VK, Vítku, Luboši.
0: Ano, určitě ano.
1: Tak jsme tady všichni skvěle.
3: Pak tedy dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, dámo a pánové, přeji. Já bych měl takovou trošku jinou otázku, ale souvisí to hodně s tím, co říkal Lubomír Volný. A chtěl jsem se ptat právě jeho, jestli, a pana VK samozřejmě taky, jestli má nějaké informace, jak se vlastně do té společnosti vlastně indukuje ta hloupost, že ty lidi nejsou pozorní, že nedávají pozor, co se děje, že jim je to jakoby jedno, a asi jste všichni viděli film Absurdistán, tam je řečeno, že se to stane v roce 3000 něco, ale v jednom francouzském deníku bylo napsáno, že se to už stane v roce 2050, což je jako docela blízko, tak jsem se chtěl zeptat na nějaké ty vlastně věci, jak to funguje a co vlastně způsobí to, že ty lidi se takhle chovají a vlastně je jim úplně

0: jedno, co bude, a vlastně nedávají vlastně pozor na to, co se děje. To jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty nástroje a jak to třeba vnímáte, jak se mění v průběhu času. Děkuji vám a hezký večer.
1: Děkujeme.
2: To znamená určitá infantilizace společnosti, řekněme,
3: tohle nejlépe popisuje tzv. Calhounův experiment, to znamená genealogie vývoje společnosti uzavřené v určitém prostoru, kdy po nadobytí blahobytu dochází k degeneraci, k nezájmu o svůj prostor, k vymírání celé populace, k nezájmu o rozmnožování a tak dále a tak dále, ale ta otázka byla mířená v první řadě na Luboše, takže on musí dostat první slovo, abych nepředbíhal.
2: Luboši, tvá reakce.
4: No tak já se zdržím v oboru psychologie. Já si teďka hodně ujíždím na jungovské psychologii, protože jsem taky jakoby hledal nějaký ten základní princip, od kterého se odrazit, proč se to všechno děje. Jo? Těch experimentů je celá řada. S tím Calhounovým experimentem trošku souvisí i ten Crissy experiment, že? Jo, to ve své podstatě je podobný princip, jakmile prostě dostanou savci zřejmě dokonalý prostor k životu, žijí v ráji prostě a mají úplně všechno, tak nějakým způsobem ten život, který nemá důvod bojovat o existenci, vymírá. Je na to takové i krásné přísloví, doufám, že úplně nesprzním. Těžké časy dělají silné muže, silní muži dělají dobré časy vytvářejí slabé muže, slabí muži vytvářejí špatné časy. A takhle se to jakoby opakuje v historii lidstva, proto i upadají různá impéria a tak dále. Akorát, já se obávám, že my se teďka blížíme jako díky té technologii do toho období, kdy ve své podstatě ti silní muži, dámy prominou, ti silní muži ve své podstatě jakoby nebudou mít šanci, jo, existovat, protože prostě ta unifikace společnosti se vydá směrem, jo, k feminizaci těch mužů i těch barbarů, kteří teďka mají třeba použití k přesídlení Evropy a tak dále. Ale jinak, co se týká jungovské psychologie, promiň, tam jsem došel k takovému jakoby principu, který by tohle všechno mohl jakoby v rámci lidské psychologie učovat, a to je princip persony, princip masky, kterou my všichni nosíme. Jo? Akorát, že někteří mají to štěstí, že se k ním dostane ta informace, že tu masku nosí, a díky tomu můžou tu svoji vlastní masku zkoumat, a k absolutní většině lidí se tato informace nedostane, protože děti se učí číst, psát a počítat jenom a nějaká základní. Jenom proto, aby mohli prostě pracovat, ne proto, aby z nich vyrostly svobodné lidské bytosti, takže tyhle věci se neučí, tyhle věci se jenom zneužívají prostě proti lidem. A ten princip je takový, že se v podstatě každý musí nosit na veřejnosti nějakou masku, proto, aby ho přijalo to jeho okolí, aby ho nevyobcovalo z toho jeho klanu, protože kdysi to znamenalo prostě smrt, že? V okamžiku, kdy váš klan, vaše tlupa vás za vaše chování vyobcovala, tak jste prostě neměli šanci přežít. Tam nešlo o kvalitu života, tam šlo o to, že jste prostě umřel. Takže lidé se učí nosit různé masky. Různé masky se nosí učit muži, různé masky se učí nosit ženy, ale společně musí nosit takové masky, které neohrožují jejich přežití v tom klanu z hlediska toho, kdo ten klan řídí, ať už je to jedna osoba nebo je to nějaký politický systém. A problém té masky je takový, že člověk chce dělat nějaké věci, které jsou jakoby společensky trestané a nepřijatelné, třeba i politicky, jo? Nebudu se teďka věnovat jakoby těm věcem, jako půdovým záležitostem a náboženství, ale řekněme, budeme se bavit teda politicky, jsou prostě nepřijatelné. A ten člověk se musí rozhodnout, jestli si projde tou nepříjemnou, strašně brutálně těžkou a vlastně fyzicky úplně bolestivou situací, kdy si řekne, já to takhle nechci, ale nemám odvahu s tím nic udělat, jakože jsem ve své podstatě zbabělý, A proto si přiznám, že jsem zbabělec a budu žít podle těch pravidel. A ten pocit toho studu, že se stydí sám před sebou, že nemá tu odvahu, je tak velký a tak silný nápor na tu psychiku, že ten člověk raději přijme to, že s tím vlastně souhlasí. No? A to je jeden z těch principů, který je proti nám v současné době. Teďka ani nevím, jestli vysílám. Halo, jsme tam?
2: Jsme tam v pohodě, slyšíme tě úplně.
3: Ano, ano.
4: Že to je tak silný, protože stud je nejsilnější negativní emoce, kterou člověk může mít, protože to je agrese obrácená dovnitř vůči sobě, vlastní agrese. Je to nejhorší negativní emoce, kterou můžete prožít vy, když se opravdu stydíte. Je toho ještě horší než strach, který s tím jakoby ale spolupracuje. A na tom, to je krásně vidět, jak se to prostě zneužívá, to jsou všechny ty zostuzovací kampaně prostě proti lidem, kdy oni se snaží někoho třeba i zhodit před vámi, aby vy jste měl strach se s tím člověkem nebo s tou ideologií nebo s tím nápadem totožnit, protože budete mít strach, že oni budou zostuzovat i vás, ale vy sám sobě zase nechcete přiznat, že jste vlastně jakoby, že nemáte odvahu, ne že jste zbabili, ale že nemáte odvahu, že nemáte sílu v ten okamžik se tomu postavit, takže vy to vlastně radši jakoby přijmete. No? Takže tohle je ten základní psychologický princip a dokud si lidi prostě neuvědomí, že mají tu masku, proto oni nedokážou třeba ani jít za plentu a volit v tajných volbách někoho, koho by ve své podstatě volit chtěli, protože ta jejich maska, se kterou se ztotožnili, že to jsou jako oni, tak ta maska jim to nedovolí.
3: No, já jsem tohleto už, myslím, také četl, to je Jung tomu, myslím, říká indukovaná konformita. A indukce konformity je opravdu odporná v tom, že nutí lidi, minimálně tady podle Junga, on se na to dívá v tom pohledu, že psychologické jádro člověka id je v podstatě povýšeno, nebo takto. Část idu je v podstatě jako naše pudové jádro, kde ale je zakotveno i naše snaha o sebezáchovu. To znamená, id je to naše jaderné já, to znamená chtíč, touha, láska samozřejmě také, všechno to, co bychom chtěli, to, co bychom chtěli dobrého, zlého, to všechno je it. Na druhé straně je superego, kdy superego se snaží z pohledu vyšší spravedlnosti všechno dělat správně, podle zákona, podle pravidel, to znamená, jak se mají lidé chovat, že jo, nepokradeš, nepomluvíš, nesesmilníš a tak dále, různá přikázání, to znamená, to je superego. A mezi tím superegem na jedné extrémní straně a mezi tím idem na druhé straně uprostřed je naše ego, které funguje jako balancer. No a podle Junga, když dojde k indukci konformity, tak to ego je posunuté prudce doprava k superego. Člověk přestane mít pud sebezáchovy. Snaží se vycházet více vstříc egu. I přesto, že stát člověka nutí do války, do sebezničení. Jdi a bojuj proti Rusům. Hurá, hurá do války proti Rusům. Ten člověk by měl vědět, je to ohrožení národa, ohrožuje to mě samotného a it by ho měl varovat. Ale vzhledem k tomu, že ta indukce konformity posunula ego silně blíže k superegu, tak ten člověk už to nevnímá. On už to nedokáže vnímat. On převezme tu propagandu a on se změní. On převezme hodnoty superega. To znamená nasunovat migranty, ano, to je správné, to je dobré. Jít do války proti Rusům, ano, to je správné, to je dobré. očkovat se, protože vakcínky pomáhají. Ano, to je správné, to je dobré. A ten člověk je aktivní natolik, že teď začne o těchto pravdách superega přesvědčovat i své vlastní děti, i své vlastní příbuzné. A velice intenzivně. Proto to, co říkal Luboš, je, to by se mělo někde prostě napsat, vytesat do kamene, protože takhle to opravdu funguje na naší společnost a vidíme to všude kolem sebe. Nejenom tam u vás, ale i tady v Německu úplně stejně. Tady Němci jsou doslova zgleichschaltovaní. Tady všichni vědí, kde je problém. To není tak, že Němci nevědí, že je problém s migrací, která ohrožuje tady lidi na ulicích. Všichni to vědí, ale nikdo to neřekne. A ten posun toho ega směrem k superegu podle Junga je tady potvrzen, protože ti Němci tady chodí pořád volit ty strany. Pořád dokola. Jako u blbejch, které tenhle ten stav tady zapříčinili. CDU, CSU, SPD a Zelený. Pořád dokola. Pořád. Proto tenhle ten systém, jak je nastavený, je ubíjející. A alternativa, ta by v podstatě měla dokázat právě tohleto, co tady děláme v těch našich pořadech, už píšeme články a vysílají se pořady, že bychom měli dokázat u těch lidí chňapnout to jejich ego a posunout ho zpátky doprostřed zhruba mezi jejich idem a superegem, tak, aby začali znovu normalizovat své životy a chovat se normálně a získali zdravý pud sebezáchovy. Protože každý, kdo má zdravý pud sebezáchovy, tak musí vědět, že to, co se děje teď v Evropě, nás vede ke třetí světové válce, vede nás to ke konfliktu s Ruskem. A musí vědět od roku 2015, že probíhá plán takzvaného velké náhrady, takzvaný The Great Replacement, pomocí migrantů. Tohle to všechno probíhá v Evropě a lidé by to měli vědět a měli by proti tomu bojovat, ale především měli by proti tomu, když už jdou k volbám, měli by proti tomu volit ty odpovídající strany, které by to měly mít minimálně ve svých volebních programech. A vidíte, a většina jich nejde, protože tady už přichází ke slovu ta moje koncepce, které já říkám koncepce nákupního vozíku. Ta má hodně souvislost s Jungovou indukovanou konformitou. Koncepce nákupního vozíku spočívá v tom, že každý člověk od narození až do smrti si táhne nebo tlačí před sebou nákupní vozík, ve kterém má v podstatě všechno to, co by v životě chtěl a to, co ho zároveň zatěžuje. Má tam svůj dům, má tam tu hypotéku, má tam auto, má tam dovolené v Chorvatsku, má tam rodinné závazky, peníze, které nacpe do dětí, když je vychovává, má tam svoji manželku, všechny náklady na rodiče a tak dále, všechno, co má, tak si táhne a tlačí v nákupním vozíku celý svůj život. A ten člověk během toho života se rozhoduje pouze jedné jediné věci. Ten stát, ten, kdo je u moci, co mu udělá s tím vozíkem. Několik věcí se může stát. Za A, stát mu pomůže tlačit ten vozík. Pomůže mu. To znamená, ulehčuje mu například splátky hypoték, nízké úroky, podpora bydlení, to znamená tlačení toho spotřebního vozíku, stát mu pomáhá. A nebo obráceně, stát mu hází klacky pod nákupní vozík. Tomu člověku se táhne ten vozík hůře a hůře. Zvyšování daní, zhoršování životní úrovně, zvyšování poplatků, regulace, byrokracie státu, zhoršování podmínek pro podnikání. Tohle to všechno stěžuje tlačení nákupního vozíku. Další věc. Stát může do toho vozíku dokonce sahat a dělat nějaké věci, buď dobré nebo špatné. Buď do toho vozíku občas něco přisype, něco dobrého tomu občanovi, například peníze, příspěvky, přídavky, nějaké prebendy. A člověk je rád a tlačí vozík. Je rád, že mu tam něco přibylo. Ale taky mu tam ten stát může přisypat něco, nějaká břemena, která se už tomu občanovi vůbec nelíbí. Zvýšené odvody, nějaké povinnosti, utažené šrouby zákonů, tohleto všechno mu nahází do toho vozíku a zase se mu těžko táhne ten vozík. A volby potom probíhají a dopadají takovým způsobem, že ten člověk se řídí podle toho, kdo z nabídky kandidátů a kdo z nabídky politických stran nabídne tomu člověku ulehčení tlačení vozíku. A to jsme viděli v Maďarsku. V Maďarsku kvůli ekonomickým problémům zvítězil Péter Maďar a Orbán byl odeslán do politického důchodu. Protože ten maďarský volič, který tlačí ten vozík, neslyšel na argumenty Orbána, že je třeba zachránit národ, je třeba zachránit vlast, Ukrajina hrozí, že zatáhne Maďarsko do války. Tyhle ty důležité věci, které by lidé měli akceptovat a měli by je slyšet a měli by podle něj volit, na ně Maďaři vůbec neslyšeli. Vůbec. Slyšeli na něco jiného. Slyšeli na to, když jim Maďar říkal, že jim zlepší jejich ekonomickou situaci, že jim ulehčí tlačení jejich spotřebního vozíku. Podle toho se Maďaři rozhodli tak brutálně obrovsky. Proto to je ta moje teorie nákupního vozíku, abyste tomu pochopili, jak to funguje. Takže to je všechno, co jsem tomu chtěl říct. Máme 21.30, takže ještě máme půl hodiny do... Nebo jsme už to vlastně přetáhli, že jo? Hodně jsme to přetáhli. Takže já předám slovo tobě, Vítku, anebo Lubošovi, jestli ještě něco komu chce říct.
2: Ne, ne, já tě jenom doplním, jak jsi říkal s tím nákupním vozíkem, že člověk tam má, kromě teda hypotéky, domu, auta, tak dále, tam má svoje děti, manželku a tak dále, tak si ještě vynechal milenku, že tam má, ale tu si může odepsat zdaní případně.
3: Jo, si může odepsat, jako Trump platil, že jo.
2: 30 milionů platnosti, ale to je zase svý. Tak půjdeme do dalšího posluchače,
1: máme,
2: jestli máme.
1: Ano, dalšího volajícího, který netrpělivě čeká. Pojďme tedy k další otázce. Hezký večer.
5: Dobrý večer všetkým. K tomu Pávkovi a jeho prejavu ohľadne európskych štátov spojených, vám len poviem, často sledujem, alebo sledoval som veľa tých prieskumov na Facebooku alebo aj diskusí a v drtivej väčšine to vaši spoluobčania odmietajú asi tak, že z 20 000 je 18 000 proti a 2 000 je za, takže 18-2. A ku tomu nákupnému košiku vám poviem len toľko, ja osobne je pre mňa nákupný košik dôležitý, ale ešte dôležitejšie je pre mňa to, aby som zvolil takú vládu, ktorú v budúcnosti môžem kritizovať. Teda ten vozík je u mňa až na druhom mieste. A toto by si presne mali uvedomiť aj ostatným naši spoluobčania a mali by sme ich ku tomu všetci motivovať, takže takto to vidím ja, že v budúcnosti, aby som tú vládu, ktorá mi obmedzí ten, vlastne rozumiete, ten nákupný košík, aby som nemal zacpané ústa, lebo potom už to bude v prdeli. Prajem pekný večer.
2: Tak dáme na střídečku teď slovo Lubošovi.
3: Ano, je to tak. Ano, Luboš.
2: Luboši, jestli máš nějaké postřehy, to ne?
4: Já to si zase po delší době uvědomil, jak je slovenština krásná, takže to byl příjemný zážitek. No a ta moje reakce je taková, že ani pan VK, ani já, který ve své podstatě s tou teorií toho nákupního košíku souzním, netvrdíme, že takový jsou zase všichni. Jako jo. Problém je v tom, že to je psychologický princip, který prostě funguje na většinu společnosti a nedá se s tím nic dělat. Jo, bohužel to tak prostě je. Ta moje jungovská fáze je teďka taky postavená hodně na tom, že když se tam člověk poučí trošku víc do hloubky, tak si uvědomíte, ale uvědomíte, ne že to víte, člověk spoustu věcí ví, ale dokud si je neprožije, dokud je nepochopí, dokud si je opravdu neuvědomí, tak to má jenom třeba jako nějakou poučku nebo jako nějakou definici v hlavě, jako Archimedes. Dokud jsem nepochopil, co v tom Archimedovém zákonu A s tím Jungem je to úplně stejné v tom smyslu, že ono to pak souzní prakticky s každou mystickou filozofií. Jediná cesta k tomu, aby se člověk osvobodil, je to, že změní nejdřív sám sebe. U toho Junga se to nazývá tak, že si uvědomí, že nosí tu masku, začne pracovat s těmi stíny a osvobodí sám sebe. Je to příjemný i strašně nepříjemný proces, jo? Strašně vás to osvobodí a na druhou stranu vás to strašně jakoby zarazí do země, protože uvědomíte, že 99,999% lidí okolo vás to nikdy neudělá, protože jim to nikdo neřekl. Proto já jsem vždycky byl jako učitel, jako dítě strašně smutný z toho, jak se u nás učilo a poslední dobou jsem z toho ještě víc hotový, protože opravdu ve své podstatě to školství je jenom příprava na otroctví, nic jiného. Tam není jakýkoliv náznak toho, že by se měla rozvíjet svobodná osobnost toho skutečného člověka, právě protože ta se rozvíjet nesmí. Ta se musí úplně zašlapat, takže se o tom musí mluvit, jakože ve skutečnosti nesmí, protože se dětem nesmí vysvětlovat psychologické principy, vývojové, evoluční psychologie, v čem je jiná u mužů, v čem je jiná u žen. Nesmí se dětem říkat, jaká je distribuce IQ a bohatství globálně, protože se prostě nesmí dávat tyhle dvě věci, které spolu jednoznačně souvisí do souvislosti, že provalo nějaké teorie o tom, že všichni lidé jsou stejní, protože všichni lidé před Bohem a stejní nejsou. Takže to se nesmí učit. Ale my se děti nesmí naučit, jakoby, jak říkám, já jsem jakoby teďka v tom Jungovi, možná to někdo vysvětluje i podobně, já jsem jakoby odešel od Freuda, protože ten Freud to měl všechno směřované vlastně jako k nějakému půdovému sexuálnímu traumatu, kdežto ten Jung to rozebírá i z jiných oblastí. A takže proto mluvím o té jungovské psychologii s tím, že pokud je nějaký jiný systém, tak se o to můžeme pobavit, ale tam mě se líbí prostě to, že když si člověk uvědomí, že nosí tu masku a proč ji nosí, tak si ve své podstatě může potom odpustit i to, že má strach. Jo? Ten člověk si může odpustit, že se bojí, že ho ta moc přejede a nestydí se za to sám před sebou. A naopak ve své podstatě, když to integruje, tak je připravený. Já to nerad teďka říkám, protože ale jak on tam říkal, Tylovo, přeskoč, přelez, ale nepodlez. A Cimrman říkal, klidně i podlez, ale potom se zase narovnej. A to je ve své podstatě to, co člověku umožňuje to, když zpracuje ty svoje stíny, tak si uvědomí, že opravdu jeho jedinou možností není spáchat sebevraždu tím, že půjde proti tomu systému, že si může přiznat, že nemá odvahu nebo nemá zdroj, nemá zkušenosti, nemá schopnosti teďka s tím systémem budovat, ale umožní mu to přeskočit tu fázi, kdy se podvědomě raději stotožní s tím, co mu ubližuje a začne to aktivně přenášet právě třeba, jak říkal pan VK, na svoje děti. No, takže to jsou právě ty principy, které jsou proti nám. Nesmí se naše děti. A musíte se je dozvědět vy, až je vám třeba 50, 60 let, až už budete zase ten starý, kterého ty děti nebudou poslouchat a tak pomele jakoby dokonce. Takže ani pan VK, ani já netvrdíme, že všichni lidé jsou stejní, ale bohužel ty principy prostě fungují, protože na tom pracovali statisíce psychologů, psycholožek, psychiatrů, neurologů, neuropatologů. Aniž by věděli, že pracují na svém budoucím zotročení, tak každý z nich udělal tu mrávenčí práci. Někdo tomu nasadil jakoby tu korunu, ať už to byl Jung nebo kdokoliv jiný, vysvětlil ty principy a ty principy bohužel v okamžiku, kdy se dostanou do špatných rukou, tak prostě budou vždycky použity proti lidstvu jako takovému, že? Protože lidstvo jako takové má být ovládáno za prostě nějakou entitou, nějakou elitou, která to má řídit. Jo. Takže asi tak prostě je super, že slovenština je tak krásná a je super, že lidi o tom takhle uvažují, že nejsou všichni stádní. Je třeba si přiznat, že bohužel ten systém prostě funguje, protože je profesionálně vedený, technologicky zpracovaný a za 10-15 let, jestli do Einsteinovy čtvrté světové války, kde on říkal, že neví, jakými zbraněmi se povede třetí světová válka, ale ví, že ta čtvrtá světová válka se povede kameny a klacky, tak pokud se do toho úspěšně jako nějakým způsobem neprobouráme, ta umělá inteligence a všechny tyhle záležitosti, které s tím souvisí, vytvoří generaci absolutních a totálních otroků, těch lidí, kteří o tom budou schopni vůbec uvažovat, bude tak možná 1% a ti nejmoudřejší z toho 1%. No, asi tak. Nejsem úplně optimistický teda.
2: Tak jaká tvoje reakce, ještě než dáme slovo dalšímu posluchači?
3: No, já myslím, že Luboš to řekl úplně dokonale. To se dá jako jenom podtrhnout a připojit k tomu vykřičník. Takže asi bychom se pustili do dalšího volajícího.
4: Já jenom, jestli můžu, bych doplnil, jako já objektivně si myslím, že existuje jedině zásah vyšší moci, takže zásah nějaké, kterou někdo považuje za boha, nebo někdo považuje za mimozemštěna, nebo někdo považuje za jinou dimenzionální osobnost, anebo to, že se objeví nějaká osoba, která právě dokáže stoupat po tom žebříčku hodně vysoko, hodně daleko, že si bude myslet, protože si budou všichni myslet, že je vlastně s nima a ta ten systém rozpustí opravdu v nějaké válce, která nebude ani plánovaná, ani připravená. Takže se obávám, že jediná cesta k záchraně lidstva je to, že nám pomůže někdo jiný. A to nevím, proč by to dělali, protože ve své podstatě možná právě chtějí, aby to bylo tak. A nebo, že se tady objeví opravdu chyba v systému a jediný způsob, kterým ta chyba v systému bude moci něco napravit, bude to, že nejdřív zničí všechno, co tady funguje. No? Takže pořád ještě může platit ta premisa o té čtvrté světové válce z kameny a klacky. I když ve své podstatě, já si dokonce dovedu i představit, že bych byl spokojenější, kdyby moji pravnuci byli středověk, než kdyby tomu digitálnímu otru aspoň najít dobrého jídla a pití.
2: Tak máme někoho, kdo nám volá, Helenko?
1: Ano, ano, máme volajícího. Příjemný večer, máte slovo.
6: Dobrý večer. Já bych se mal teda otázku takovou trochu jinou. Taky trochu úvod. Vrávali jste, že určujúcou silou v Rusku je teda ruský chabat, alebo teda chabat jako taký. A já jsem viděl video na německé televizi KLA TV, ono je potom zakázané už súdom, kde sa stretol teda Benjamin Netanyahu a Menachem Mendel Schneerson. Trvalo to, on tam v podstate ako príjmal nejaké také kvázi, jak audiencie dával, no a jedna z nich, ktorá sa týkala aj Benjamina Netanyahua, kde po úvodných slovách, ako sa máte, mu začal vytýkať to, že čo urobil preto, aby prišiel Mesiáš a že neurobil nič a teda dokonca neostávajú 3 hodiny a teda nech niečo urobí. A tá mesianistická koncepcia veľkého Izraela spočíva v tom, že majú byť napadnutí všetci susedia, vrátane Iránu. Ale na druhej strane vidíme veľkú podporu Iránu zo strany Ruska aj v súvislosti teraz s tou druhou vojnou, ktorá prebehla, lebo vlastne mnohé tie rakety boli navádzané za pomoci Ruska. Plus v Iráne, alebo teda cez Irán má ísť veľký koridor, ktorý má zabezpečovať prepravu tovaru medzi Indiou a Petrohradom a prípadne medzi Čínou a až Iránom a teda má to ísť ďalej. Čo by mal byť teda taktiež jeden z dôvodov, prečo sa na ten Irán útočí. A teda na jednej strane, keď mesianisti majú dominantný vplyv v Rusku a ich cieľom je vytvoriť veľký Izrael aj za cenu napadnutia Iránu a oslabenia jeho vojenských kapacít, tak na druhej strane potom prečo Rusko tak vehementne spolupracuje s Iránom a pomáha mu, lebo vidím v tom teda nejaký rozpor, ale či by ste to mohol teda hlavne pán Veka objasniť. Tak jasne. Ďakujem.
1: Ďakujeme.
3: Jasně. No, proč se to děje? To přece logické. Když chcete někomu pomoct do války, která se chystá, no tak mu poskytujete zbraně. Protože kdybyste mu neposkytli zbraně, tak by žádná válka nebyla. To je jednoduché. Znovu. Je to, tomu je takový ten vtip, ten příměr, kdy jsou mezi sebou dva soci v lásce, že? Něco, jako si můžete představit, jako z Puškinova díla, jo? Dva soci v lásce a že prostě budou na sebe střílet, vzmou pistole, vyzvou zkrátka ke střílení a ten jeden chce zastřelit toho druhého, ale při nabíjení těch pistolí najednou se zjistí, že ta jedna pistole jako je nefunkční, že ten souboj, střelecký souboj se neodehraje a už chtějí odejít a najednou přiběhne dobrý přítel toho jednoho ze střelců, řekne mu neboj, tady si vezmi moji zbraň a běž do toho. takhle to funguje. To znamená, pokud někdo někomu poskytuje zbraně, není to kvůli tomu, že by to byl jeho přítel. Jde o to, aby se ten člověk zúčastnil souboje. O tomhle mluvil před několika dny Karaganov. Já k tomu možná udělám titulkované video a přednáška o tom, jak se přátelé a přátelé mezi sebou chovají. A protože to, co provádí Kreml, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Sýrie, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Venezuely, v podstatě jenom ukazuje, jak jsou nastavené koncepce řízení. Podívejte se, my jsme se k tomu dneska vůbec ještě ani nedostali a ani se nedostaneme. A v Rusku budou v září tohoto roku budou parlamentní volby do ruské dumy. Z Ruska přicházejí neuvěřitelné informace. Strana Putinova, strana Jednotné Rusko možná prohraje volby, protože průzkumy pro Putinovu stranu dopadají katastrofálně. Naprostou katastrofou. 22% podpory jenom. 22%. Putin měl včera vystoupení k zákonodárcům státní dumy a apeloval na ně, aby začali pracovat jinak, aby nepřijímali tolik zákazů proti ruským občanům, aby neblokovali sítě VPN, aby neblokovali Telegram, že to vyvolává znepokojení mezi občany. No, znovu, já neříkám, že určitě k tomu dojde, ale určitě pokud jste četli moje články, tak víte, že moje teze je taková, že tento podzim rozhodne o osudu nejenom Donalda Trumpa ve Spojených státech, protože ve Spojených státech na podzim budou volby, doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, ve kterých podle průzkumu zvítězí demokrati v obou komorách kongresu a následně zahájí impeachment a odvolání Donalda Trumpa z funkce. Nejpozději v lednu příštího roku Trump bude odvolán. Skončí ve funkci prezidenta. Bude odvolán v impeachmentu. A co se týče voleb v Rusku v září, může dojít k situaci, kdy bude oslabená pozice, může udržet třeba většinu. Jednotné Rusko může udržet nějakou těsnou většinu, ale pozice Jednotného Ruska bude silně otřesená, bude oslabená. A musíte si uvědomit, že to, co funguje v Rusku, funguje všude jinde. To znamená, i Vladimir Putin je pouze generální ředitel, který se zodpovídá majitelům Ruska, to znamená oligarchistickým rodinám napojeným na Chabad. A tihleti mají jenom jediný zájem, kontrolu nad zdroji Ruska, aby je nikdo neohrožoval a nehrožoval jejich biznesy a zájmy. A jinak si může v podstatě Vladimir Putin dělat, co chce, ale ve chvíli, kdy jsou ohrožovány zájmy těchto oligarchů, tak najednou začínají problémy. Najednou nefunguje protivzdušná obrana. Najednou hoří ruské rafinérie. Proč? No, protože někdo tam nepřisunul protivzdušné systémy obrany. Někdo je odvolal pryč. Teď je to obrovský skandál na ruských sítích, že proč byly odvolány. Kdo za to může? No, nikdo se k tomu nepřiznává, protože přišel někde nějaký příkaz ze zhora. Že? Někdo poslal příkaz. Proto Rusko, které v podstatě už je v pátém roce války s Ukrajinou, je v pozici, kdy Putinovi se může stát, že ztratí podporu Dumy po volbách v září. Ztratí podporu. Bude sice dál vládnout jako prezident, protože v Rusku je prezidentský systém, bude vládnout na bázi prezidentských dekretů, ale už bez podpory Dumy. A tohleto je věc, která je zkrátka nastavená do té pozice, že ti, kteří jsou skutečnými vlastníky a majitele Ruska, tak si chtějí ochránit svoje pozice a samozřejmě, že budou chtít jednu jedinou věc. Budou chtít, aby pozornost nepřátel Ruska, to znamená Domu Sion v Londýně, aby byla odkloněna někam jinam. No a kde odkloněna? Kam jinam? No samozřejmě do války v Iránu. A válka v Iránu, do té půjde Irán jenom v jedné jediné chvíli, pokud bude mít podporu od ruského zbrojního komplexu. Protože když nebude mít Irán pomoc od Moskvy, tak Irán v nějaké chvíli uzavře mír s Donaldem Trumpem a s Benjaminem Netanyahuem. Neřeknou to na rovinu, neřeknou to na hlas, ale uzavřou. Protože nebudou mít žádné zbraně a nebudou mít podporu. No a to by znamenalo konec války v Iránu. By znamenal jednu jedinou věc. Znovu otočení veškeré pozornosti proti Rusku. Znovu otočení veškeré pozornosti Domu Sion proti Rusku na Ukrajině. To znamená, znovu systémy řízení by se začaly znovu brát na paškal, znovu otázku Ruska, znovu otázku Ukrajiny. To není žádoucí. Proto o co se teď jedná? Tyhle ty rodiny, které drží kontrolu nad celým Ruskem, se snaží o jednu jedinou věc. Snaží se o zatažení Iránu do dlouhé války se Spojenými státy. To je jejich zájem, protože ta válka zaručí, že Američané a všichni jejich Melody Boys v celém NATO budou vázáni na válku v Iránu a nikoliv na válku na Ukrajině a s Ruskem. Proto Moskva posílá zbraně Iránu, aby měl odvahu jít do konfrontace se Spojenými státy, do války. Takhle si to musíte vysvětlit a pochopit. Takže takhle bych na to reagoval. Jestli na to bude chtít reagovat Luboš, tak na to bude reagovat a potom bychom se pustili do dalšího dotazu.
4: Mě tohle vysvětlení ve své podstatě sedí, akorát bych se ještě doptal, to se omlouvám, že tu vaši teorii takhle nemám úplně zvládnutou, ale jakou roli v tom hraje Čína a Indie? Jakou roli nebo pod koho ve své podstatě patří tyhle země?
3: V podstatě úplně stejnou. Čína, když uvidí, že jsou Spojené státy zatáhnuty do války s Íránem, dojde k oslabení Spojených států. Čína si bude moci realizovat své zájmy v jihovýchodní Asii, především v okolí Tajvanu. To je to nejlepší, co by se mohlo v podstatě Číně stát. Co se týče Indie, Indie je v podstatě, ona snaží se hrát na obě strany, na dobré strany z BRICS, na dobré vztahy, dokonce i s Izraelem. Ministerský předseda Modi se setkal s Netanyahuem, dokonce se objímali. Někomu se dokonce z toho udělalo špatně, někteří politici z toho dokonce zvraceli v Indii. Zkrátka Indie je taková jakoby obojetná, to znamená, ta bude profitovat z té války, ať bude taková nebo maková. Ale co se týče Číny, tak Čína samozřejmě ve chvíli, kdy Spojené státy a celá Severoatlantická aliance by byla zatažena do brutální, bolestivé pozemní operace v Iránu, na nic jiného by Američané a celé NATO neměli čas. Neměli by čas řešit problémy na Tajvanu, což by vyhovovalo Číně, neměli by čas řešit nějaké války na Ukrajině, což vyhovuje samozřejmě Rusku. Jinými slovy, navíc to nejkrásnější, jakákoliv válka dlouhodobějšího charakteru v Iránu naprosto položí ekonomiku Evropské unie, což je cílem jak Číny, tak i Ruska. To bude taková jako perlička, takový jako bonus navíc. Bonus.
4: Zhodneme na tom, že to i cílem
3: my to úplně takzvaně odskáčeme jako Evropa. Protože takhle je to dané. My jsme si znepřátelili Rusko, my jsme si jako Evropa znepřátelili Čínu, dokonce už jsme v nepřátelském postavení vůči Spojeným státům pod vedením Donalda Trumpa, my už nemáme jako Evropa žádné spojence, my případnou válku, pozemní válku v Iránu odskáčeme jako Evropa úplně nejvíc ze všech. To je predikce, radost z toho nemám, ale taková je realita. Takže jestli k tomu chci něco říct, Luboš, a když tak bychom se pustili do dalšího.
4: Já jenom dodám, že ve své podstatě s tou vaší predikcí teďka souhlasím celá řada těch komentátorů a zdrojů, které já sleduju jakoby z Ameriky. Jo? Takže prostě my to zaplatíme všechno a likvidace Evropy je daná věc. No.
2: Tak, 5 minut do konce našeho pořadu dáme prostor poslednímu posluchači, který se k nám dovolal, Helenko.
1: Ano, poslední posluchači je na telefonní lince, hezký večer, ptejte se.
7: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Beka, já se ospravedlňujem, došel jsem na reláciu troška neskôr, takže neviem, či o tom pán Veka nerozprával, ale ja by som chcel spomenúť rozkol v iránskom vedení, a síce je to iránska trojka, predseda parlamentu Galibaf, prezident Parašťan a minister zahraničných vecí Arakči, ktorí poslali tajný list Chalmenejmi do Moskvy, aby začali jednať s Amerikou. Hovorí sa, iránske revolučné gardy sa im vyhrážali, že keď ten list nestiahnu a keď budú ďalej rokovať, tak ich zabijú. Podľa mňa sú to títo traja, ktorí už sú kúpení CIA, aby oslabili Irán, aby sa z Iránu stala druhá Venezuela. Tak pán Veka, čo je na to?
3: Nehovořili jsme o tom, já jenom velice rychle, protože už nám fakt dochází čas. Co se týče snahy o urovnání konfliktu, no to je samozřejmé, protože v tom Iránu je takzvané radikální křídlo a takzvané umírněné křídlo. To radikální křídlo chce konfrontaci se Spojenými státy za každou cenu. Jsou revoluční gardy. Chtějí krev, chtějí pomstít ve válce Kásima Sulejmányho, velitele iránských gard, kterého Trump v roce 2019 nechal oddělat, že jo, tou řízenou raketou. Tam je obrovská animozita, to znamená, revoluční gardy chtějí válku za každou cenu. Tahle ta skupina okolo prezidenta, okolo Arakčího, ministra zahraničí, tihleti chtějí diplomaci. Oni chtěli vždycky diplomaci, ale chtěli diplomacii za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Rusko dodávání zbraní do Iránu jde na ruku právě revolučním gardám. To je jejich nota. To znamená, všechny ty zbraně, které se dodávají z Moskvy, to není ta linka vysokých představitelů Iránu. To je linka, která vede mezi Moskvou, mezi takzvanými moskovskými kancelářemi a mezi iránskými revolučními gardami, které usilují o vytvoření válečného konfliktu se Spojenými státy v rámci Iránu, což by byla krvavá lázeň. Tam, to by byla strašná válka. Neskutečná válka, která by samozřejmě položila, jak jsme teď před chvíli říkali, položila by celou Evropu ekonomicky. To znamená, tyhle ty dvě linie tam fungují v tom Iránu. Jedna pod vedením revolučních gard chce válku s Američany za každou cenu. Včera bylo pozdě pro ně z jejich pohledu. No a tady ta skupina okolo prezidenta a ministra zahraničí chtějí diplomatické urovnání za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán, která se do těch skupin zvítězí. Já si myslím, že v této chvíli o tom nemají jasno ani v Kremlu, protože v tom Iránu skutečně ty revoluční gardy, řekněme takové to tvrdé křídlo, získalo poměrně na síle po zahájení války po tom 28. únoru obrovsky posílili, i když samozřejmě mnoho těch vysokých představitelů velení, že jo, bylo pozabíjeno, tak naopak tam došlo k upevnění moci a k příklonu celého Iránu k tomu radikálnějšímu křídlu. Proto otázkou teď je samozřejmě, co to má znamenat odsunutí jedné letadlové lodi ze Středomoří. Američané odsunuli jednu letadlovou loď, vrací se zpátky do Spojených států. Jaký je to signál, jestli to je nějaký trik, nebo co to má znamenat, ale uvidíme, jak se to vyvine. Možná právě teď o víkendu. No, to je celý. Předám teď slovo Lubošovi.
2: Tak, Luboši, tvá poslední reakce. Můžeš Irán, můžeš cokoliv, co máš na srdci v rámci hodnocení celého pořadu. Vlastně.
4: Já se v té vnitropolitické situaci Iránu jakoby neorientuju úplně. Jediné, co ke mně jakoby z těch mých informačních zdrojů se v podstatě ty Spojené státy zlikvidovaly tu umírněnou část iránského vedení. Jo, Ali Chamenei, jestli to říká, fatvu na vývoji jaderné zbraně, to znamená, že kdokoliv v Iránu by pracoval skutečně na vývoji jaderné zbraně, by měl být okamžitě zabit každým muslimem, který se to dozví, takže takhle to asi bylo. Ta taktika, kterou měli Iránci používat, byla, nebo ten důvod, proč obohacovali ten uran, měla být, aby získali nějakou páku na vyjednávání. Co prostě Američané a Izraelci nebudou, aby měli a aby jim za to něco dali. Ale se v podstatě se jim to povedlo tehda v tom dílu, který uzavřeli s Obamou, že? Takže Iránci vlastně odvezli, jestli se nepletu, ten svůj obohacený uran do Ruska, kde je do dneška a za to dostali prostě zrušení celé řady sankcí. No a Trump ve své podstatě udělal teďka to, že to, co fungovalo, tak zlikvidoval, vypověděl tu dohodu, průplav, který fungoval, a tak dále. Takže nevím, co se úplně děje na straně tu tím, že ve své podstatě byli Tak jako Trump udělal všechno pro to, aby ta situace se zhoršila, tak i zlikvidoval tu podstatnou část toho iránského vedení, která by se dala označit jakoby za tu méně radikální, jo? Protože teďka tam určitě budou vládnout větší radikálové.
2: Tak fajn, tak čas nám právě vypršel, máme 22 hodin a nějaké minuty k tomu, takže já moc poděkuju. Naším hostem byl po několika měsících Lubomír Chachar Volný z Ostravy ze serveru volnyblog.news. Luboši, já ti moc děkuju, že jsi se zase účastnil a budeme se těšit třeba ještě před Vánocemi, určitě to stihneme několikrát. Budu se těšit na příště, ahoj a měj se.
4: Tak jo, děkuji, zdravím všechny diváky, zdravím všechny do studia a těším se na další vysílání, zatím ahoj.
2: A hlavním hostem jako tradičně byl pan VK, šéfredaktor Android News. VK, taky moc děkuji za vysílání, mě se moc hezky a příští pátek vlastně, výjimečně příští pátek určitě, se budu těšit taky neslyšenou, ahoj.
3: No, tak já se učím s tebou, Vítku, samozřejmě, já samozřejmě učím se s Lubošem, dneska to bylo opět bohatší, že jo, nebyli jsme tady jenom sami, my dva, Vítku, takže samozřejmě se loučím, no, loučím se s našimi posluchači a samozřejmě s Helenkou a děkujeme všichni za pěkné písničky, jak já vždycky říkám, užijte si samozřejmě celý příští týden, hlavně teda víkend a uslyšíme se příští týden v pátek opět po 19.45, a už asi ve standardním formátu přineseme další témata z domova i ze světa. Takže si to všechno užijte, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
2: Tak a mně nezbývá nic jiného, než se v tom loučení také připojit, takže loučím se s vámi, nejenom s vámi dvěma, ale s vámi samozřejmě, s vámi milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, že nám voláte, píšete, podporujete nás, sdílíte nás. Jsme za to velmi rádi. No a hlavně děkujeme naší spojovatelce, nejenom telefonické, ale samozřejmě spojovatelce lidských duší Lence, že umožnila dnešní vysílání, ale jako taky moc děkuju, měj se moc krásně a všem přeju hezký zbytek večera, případně dobrou noc, pokud se chystáte do Pelechu, jak se říká na Sicílii, jak se říká Cosa Nostra, zalehnout do matrací, jak vždycky říkali mafiáni, když se připravil na útok, zalehneme do matrací, takže pokud jdete zalehnout do matrací, dobrou noc a případně ještě dobrý večer.
1: Já se také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Luboši za zajímavý večer, za informace bez obalu. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem.
8: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Mám takový pocit, když se koukám na chat, že po několika rekordních účastech na naší poradě to dneska bude možná o něco slabší, protože přeci jen to počasí. No ale my, co víme, že ta šestá v pondělí je základ pro to, abychom se o něčem konečně aspoň trochu blíže dohodli, něco si řekli, my tu zůstáváme, takže já tady s radostí přečtu pana Františka Toulu, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi, přeji to taky všem, kteří se dnes zúčastní, i těm, kteří to budou pak sledovat ze záznamu, a ještě Eva Justová, ta jenom nám vzkazuje ahoj, víme, z čeho bylo ahoj, co je to za zarčení, že jo? Ad hominem Jesus. To je to ahoj. Čili to je hezký pozdrav. Klidný podvečer, píše Marie Zaoralová, všem protiproudařům neklidné době, zvlášť vám, vážený pane Hájku, děkuji. Bezvadný. Znamená to, že nám zbyde mnohem víc času na ty dopisy tentokrát. A stojí za to, tak pojďme na ně.

Ono opravdu někdy je to pak takové, že já se zůstanu u těch četovaných věcí dlouho a pak se nedostane na některé zásadní dopisy. Vůbec, opakuji, mám s tím znovu a znovu problém, protože jsou tak skvělé někdy, že už pro ně hledáme prostor, jakým způsobem někde je zveřejňovat. Ale nic, jedeme. Milý a vážený pane Hájku, díky za skvělou analýzu té sudeťácké provokace, to se týká toho mého včerejšího článku. Jen nejsem tak optimistický, že těm mladým něco dojde. Napsal jste to naprosto přesně. Žijí v nějakém jiném světě za sklem. Dokonce si myslím, že ta válečná propaganda je tak všude rozlezlá, že když z nich, jak píšete, Němec udělá vojáky, tak klidně půjdou pochodovat. Vždyť na ty srazy milionů chvilek vodí mladé matky své malé děti, dokonce tam vozí i caparty v kočárku, oni nic jiného neznají. A až jim lampasák z hradu zavelí, tak půjdou a ještě si budou připadat, že jsou hrdinové a že to dělají za vlast. Už jsem vám několikrát napsal, že jste přílišný optimista. Ne, spadne nám to na hlavu, není jiná možnost. A teprve potom ti, co zbydou, tak se jim snad na nějakou dobu rozsvítí. Je to věčný problém a pořád dokola. Ale přesto v nějakém koutku

Nám to, abych tak řekl, na tu hlavu spadne v každém případě. Jde jenom o to, že já se domnívám, prostě protože jsem těch několik generačních zlomů už zažil, že v jednu chvíli ti dokonale zmanipulovaní mladí, ti narození po převratu, ti, kteří už dneska je kolem 30 a začínají opravdu do toho života naplno mluvit, vstupovat, mají své vlastní děti další. Mnozí z nich už to jsou ti, o kterých mluvíte, že chodí na ty milionářské demonstrace, že ono je to dostihne dřív, než to nám všem spadne na hlavu. Oni si velmi brzy začnou uvědomovat, a zvlášť vzhledem k té probíhající a zatím nepříliš viditelné, ale jen skrývané zadluhy, krizi v Evropě, především v Unii. V těch neunijních státech to tak dramatické není většinou, ale v té Unii ano. Že prostě je to dostihne. Že najednou začne platit to, co je blíž. A to určitě nebudou jenom ty nějaké řeči a jenom začne jim to v té hlavě trošku šrotovat. Myslím, že ano. A řekl bych, že právě to, že se něco uděje při tom sudeťáckém srazu v Brně a že to média nebudou moc úplně ignorovat, naopak se v tom budou topit, budeme nekonečně slyšet o usmíření a o všech těch věcech, že k některým z nich to přeci jen ta vlnka došplouchne. Uvidíme, ale řekl bych, že do jisté míry v tomto případě máme pravdu oba. A on se tomu věnuje i další dopis. Tady ano. Pane Hájku, chápu, že se věnujete těm sudeťákům a jejich provokaci, ale neměli bychom zapomínat, že zatímco se vlastenci věnují tomuto tématu, Andrej Babiš dělá jeden krok za druhým, aby se stal druhým Fialou. To jeho setkání se Zelenským a dalšími papaláši z EU mě v tom jen utvrdilo. K čemu je tu nová vláda, když její kormidelník v rozhodujících věcech dál jede stejným tempem jako Fialenko? Aby to zakryl, budou v parlamentu vyvádět kolem televizních poplatků. Ne, že by to nebylo důležité, ale ve srovnání s tím, jak nás vede zase hlouběji do bruselských válečnických chutí, je to s odpuštěním pitomost. Poslouchal jsem váš perfektní rozhovor s panem doktorem Železným. On to řekl jasně a vlastně i vy jste o tom už několikrát mluvil a psal. Stačilo by udělat poplatky dobrovolné a bylo by vystaráno. Jak by proti tomu mohli Rakušani a spol protestovat? No, tady se jenom kratince zastavím. Opravdu, já si to také myslím, že a trošku mě to také vrtá hlavou, proč se tak složitě teď tedy chystá ten zákon, pokud je o ty poplatky, ten zákon o tom převedení na do státního rozpočtu, když opravdu by změnit, nechat ty poplatky a změnit je na platbu dobrovolnou, to by přece by, to je novelka, jen to fikne, to je hned. A pak by se vidělo. Mně začíná se zdát trošku, protože nepochybně tyto úvahy tam docvakaly také mnohým, že právě tohle se ovšem Andrej Babiš velmi bojí. Protože ta televize by zkrachovala, pokud by svými 100 milionovými dary nedrželi různí miliardáři z ostatních médií, s nimiž je spojena, ale oni by to jen tak dlouho jen tak nedělali. Já myslím, že teprve pak by nastal ten šrumec, kterého se Andrej Babiš obává. Jinak si neumím vysvětlit, on to nazýval pan doktor Železný v tom našem rozhovoru referendem, které by z toho

vlastně vzniklo, když by to byly dobrovolné příspěvky, dobrovolné platby. Mě by to nesmírně zajímalo, bylo by to velkolepé, ale myslím, že právě toho se Andrej Babiš bojí a že tím převedením pod státní rozpočet, ačkoliv to určitě těm lidem, především těm sociálně slabším, ubere. Není to pravda, že všichni platí daně stejně. Takže něco to se tím pro ty lidi udělá, ale nic nevyřeší. Takže myslím si, že tuto myšlenku bychom měli podporovat a šířit. Bylo by to opravdu, jak říkám, na jednu novelu toho televizního zákona. Nevím, sám nevím proč, nebo tuším, ale neodvažuji si s jistotou tvrdit, proč do toho nejdou. Ale Jindřich F. pokračuje. Obávám se ale, že ta chystaná válka proti Rusku naplno pokračuje. Ono to už nějak mizí i z těch alternativních médií. Neřekl bych, že u nás to mizí. Oznamoval jste minulý týden, že přijde skvělý pan Svatoš, ale asi z toho nějak sešlo. Asi vám přišlo, že jsou důležitější témata. Nepozvete ho přece jen. My jsme s panem Svatošem nestahli. On, pan Svatoš, onemocněl. Já už jsem to tady zmiňoval, myslím, minule. A tak jsme to museli přesunout, a protože tam už čekali dohodnuté další rozhovory, kromě jiného s panem doktorem Železním, ale s panem Křivkou, také politickým vězněm, na kterého jste také skvěle reagovali ve spoustě dopisů. A jsem tomu rád. Tak jsme to museli posunout. Já doufám, že pokud, a myslím, že teď už je v pořádku, že pokud bude pan Svatoš v pořádku, tak bychom to udělali příští týden. Čtu některé jeho analýzy a to, co se děje na Ukrajině a v Iránu, se zaslouží největší pozornost. A my se věnujeme vzpomínkám na konec té staré války. Máte pravdu, že nikdy neskončila, tak bychom se jí měli věnovat v současnosti mnohem více. Snad jsem vás nezarmoutil, protiprouty můj letitý průvodce světem a jeho akademie je naprosto unikátní věc. Děkuji, myslím si to také. S mnoha pozdravy váš obdivovatel, přispěvatel, díky vám nepodvolený čtenář a divák Jindřich F. z Říčan. Říčany. Jindřichu, jenom k tomu, k té poznámce. My se věnujeme vzpomínkám na konec té staré války, máte pravdu, že nikdy neskončila a tak dále. No ale přece ten souboj s tou pátou kolonou v Brně a Sudeťáky, to je pokračování té války, to je jenom její další kapitola. To, že ta válka je již stoletá, to už jsem napsal několikrát, že vlastně začala tou velkou válkou, takzvaně první světovou, s krátkým intermecem 20letým na dozbrojení Německa a pak pokračovala dál a pokračuje studenou válkou, potom válkou proti Rusku, teď válkou proti Rusku na Ukrajině a ten souboj ze Sudeťáky, ten je její součástí. To není nějaké staromilství, že si to tak jako o tom mluvíme. Já bych řekl, že to je právě jedna z bitev té války, kterou nám Němci chtějí docela za přispění té naší páté kolony vnutit její výsledek. Proto je tak důležitá, ale i z jiných důvodů. Ono se k tomu ještě dostanou další v dopisech. No tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, co říkáte na stupňující se útoky Babiše na motoristy, zvláště na Petra Macinku a Filipa Turka? Nepřipravuje si už náhodou prostor, asi Andrej Babiš, pro spojení s lidovci nebo s Kubou? Asi se jedná o toho jihočeského Kubu.
Teď, jak dnes odsoudili paní Naděvou za Čapí hnízdo, bude mít možná chuť se s kavárnou nějak domluvit. Oni dál ty soudy ovládají, typický deep state, jako v Americe proti Trumpovi. Nebo se pletu? Divné to ale je, ne? Kristýna Z, Praha 2. Kristýno, krátký dopis, ale hutný. Půjdu na tu první část. Já myslím, že zatím to se nedá říct, že by se stupňovaly útoky. On, Andrej Babiš, jenom odráží naopak ty útoky médií na motoristy a na jejich docela suverénní prohlášení občasná. Někdy skvělá, někdy trošku nezvážená, protože někdy je víc méně. Někdy je méně více a někdy je víc méně. Ale jinak jsou v podstatě perfektní. My jsme tady minule o Filipu Turkovi mluvili a Petr Macinka v těch několika posledních výrocích jednoznačně neřekl nic, co by bylo proti nějakému bontonu nebo něčemu takovému. To způsobují tyto otázky, do toho valí ta mainstreamová média. A my na tom vidíme, že Andrej Babiš se jich trochu bojí. On nechce s nimi skutečně žádnou válku. On potřebuje mít ten svůj klid jistým způsobem na některé věci, na které se chystají. Nemyslím si stejně tak, že souboj o poplatky je nějaká stínová hra. To je součást toho a on si možná dělá trošku rameny prostor, ale nedělá ho moc šikovně. Rozhodně bych také čekal, že víc ty motoristy podrží. A pak je tu druhá část, jako spojení s lidovci nebo s Kubou. S Kubou už vůbec ne. Pan Kuba založil tu svou stranu nějakou s divným názvem Česko a tak dále, ale nemá žádného poslance. On potřebuje, kdyby se někým měl jiným spojovat, tak by se potřeboval spojovat s někým, kdo má poslance ve sněmovně. Což lidovci mají a takový ten nápřah toho jejich nového předsedy k Andreji Babišovi, který hned potom vzal zpátky, tam už byl. Myslím si, že to je naprosto nereálné. Naprosto nereálné, alespoň v dohledné době nejbližšího roku, dvou. Co se bude dít pak, co se stane tady kolem nás, to je otázka, ale zatím to nepřipadá v úvahu. A ta druhá část, teď jak dnes odsoudili paní Naděvou, tady naopak bych řekl, že budu velmi intenzivně Andreje Babiše hájit a paní Naděvou také, protože to je opravdu neslýchané, co se stalo. Ono je to od začátku, celých těch už asi 50 let, co soudí, ne, víme, že to je asi těch 12 nebo kolik, 15, co je v prostoru kauza Čapí hnízdo. Nesmyslná od začátku, nesouditelná. A když ten soudce dvakrát za sebou Andreje Babiše a paní Naděvu osvobodí, tak vrchní soud mu nařídí, že je musí odsoudit. To je naprosto protiústavní. To já myslím, že by se měl ten soudce sám bránit. Já mám dojem, že se tak bude bránit obhajoba paní Naděvé, ale ten soudce by přece měl se obrátit na soudcovskou unii, na tu jejich komoru, protože tohle není možné. Oni mu přece nemohou předepsat, tak to měl rozhodnout ten vrchní soud sám. Ale nemůžou jinému soudci, jeho zákonnému soudci, toho obviněného, obviněných, nemohou jim předepisovat, že někoho mají odsoudit. Je to prostě doznívání toho fialového mafiánského systému v soudnictví. Máte pravdu, že je to ten hluboký stát, ten deep state, ale
to prostě nelze podle mého názoru vyhrát. Tam je samozřejmě otázka. Teď už má Andrej Babiš v rukou křeslo ministra spravedlnosti, jak já říkám, nespravedlností. Takže pro případ, že to ten odvolací vrchní soud schválí, tak se mohou ještě obrátit na nejvyšší soud a případně na ústavní, ale víme, kým jsou obsazené ty soudy. Je to docela hezký příklad toho, v čem žijeme a jak jenom pouhá změna vlády, jenom to, že se nám té většině podařilo odtamtud ty Fialy a Rakušany a celé ty mafie dostat, vidíme na tom, jak je to malá částečka toho skutečného vládnutí. Je tady ještě prezident a tak dále. Všechny ty soudy. Je tady pořád ještě totéž obsazení nejvyšších postů v policii. Taky trošku nechápu, že s tím Andrej Babiš, respektive jeho ministři, něco nedělají víc. Ale možná, že to je přesně to, o čem už jsme tady mluvili a já jednou psal, že ono mu to vlastně tak vyhovuje. On je to z části i jeho hluboký stát, protože v té době předtím tam řadu lidí dostal. A oni mu je úplně nevyházeli. Možná, že to je dohoda. Jestliže říkáte, Kristýno, divné to ale je, tak já bych řekl, divné to je. Tak pojďme dál. Tady se znovu vrací Petr Kadlec, ono tohle mám z YouTube, tak tam je celé jméno, tak ho můžu říct. Se vrací k tomu mému článku, jako vždy skvělý rozhovor, pane Hajku. Stále mi není jasné, kde se v Brně vzala ta epidemie náckovství spojená s totální tupostí. Zvedá se mi z toho žaludek. No, vážený Petře, ona se tam vzala už hned po převratu. Nezapomínejme na to, že celá ta skupina, které tehdy vodil, nebo do níž se tehdy dostal mladý Petr Fiala, ta s těmi Němci začala spolupracovat okamžitě. To je ta havlistická linka, která se potom skrz Fialu dostala do té ODSky a změnila ji na Havlovu stranu. Ačkoliv už tady svého guru nemají, ale oni to začali už v těch 90. Od té doby to jde. Od té doby se to veze. Ti Hermanové, zase Morava, jezdí a lidovci další z moravští, jezdí na ty jejich sjezdy tak dlouho, než je pozvali sem. Není to novinka. Je to jenom takový výkřik. Oni si teď chtějí otestovat, jestli už do toho můžou šlápnout. Protože nezapomínejme, že když jim to úplně projde, tak už dnes umožňuje to, že jsme nesvéprávní, že jsme pod Bruselem, umožňuje Němcům přihlásit se třeba v komunálních volbách, klidně v těch sudetech takzvaných, do různých obcí. Mají právo a mají právo tam hlasovat. Takhle je to daleko. Proto já tak obvykle často končím svoje texty tím, že ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena. Ale pokračujme, no. Lopata Kladivo, to je značka, také z toho YouTube, hlásí, já jsem rok 1979 a mám jasno. Ano, milý Lopato Kladivo, já o tom právě tam mluvím, že vy jste zjevně potomek někoho z té těsně poválečné generace. Já mám také většinu svých dětí z let 70. a jenom jedno z 80. Ale tomu rozumím, protože tam ještě ti, kteří byli příčetní a nepřipadalo jim to, že jde o nějakou komunistickou propagandu,
tak věděli, že to je skutečnost, to, co se děje na té druhé straně s tím Landsmannschaftem. Mimochodem, neskutečně dobře zásobovaným. Oni dostávali všichni platy a výslužné, abych tak řekl, o kterém se nám tady vůbec nemohlo zdát, a tak dále, a tak dále. Ale ti to ještě drží. Tyto generace to ještě drží. Ale tam ti za sklem, ti opravdu, ani jim to nelze vyčítat. Měli by si možná přečíst tady z toho, co napsal Značka za národ. Je to jasná demonstrace síly a symbolický útok na Benešovy dekrety přímo v srdci naší země. Zatímco se v Brně mluví o přátelství, v pozadí stojí žaloby o 60 tisíc hektarů půdy na Jižní Moravě ze strany Lichtensteinu a dalších. Je to jedna a tatáž ofenzíva, politická i soudní. Benešovy dekrety byly desetiletí vnímány jako nepropustná hráz, která chránila náš majetek a území po hrůzách druhé světové války. Dnes ale vidíme, že se tato hráz pod náporem žalob začíná drolit, protože předtím zmiňuje řadu dalších žalob, které dostávají, z nich dostávají opočno a tak dále, dostávají je zpátky ti Němci, kteří byli třeba dostali občanství v roce 47 zpátky a podobně. Pokud se skrze právní kličky podaří dokázat, že konfiskace byly neoprávněné, zbyde z dekretu jen prázdný papír. Ptejme se sami sebe a svých politiků. Opravdu chceme žít v zemi, kde nám naše největší historické poklady přestanou patřit? Chceme se dívat, jak se naše hranice a majetky potichu revidují přes soudní síně? Zase jsme u těch soudních síní. Každý, kdo má odpovědnost za tento stát, by měl začít konat, než bude naše země nenávratně rozebrána. Naše historie a naše země nejsou na prodej. No, to je přesně to, abych se vrátil tam k tomu dopisu předchozímu. To je ta bitva, to je ta válka, co pokračuje, která nikdy neskončila, ale má jen jiné projevy. A ti mocní Němci čekají na své příležitosti a používají buď skrz Brusel, nebo teď už přímo invazí těch sudeťáků dovnitř. Jdou si zkusit, jak na to zareagujeme. Já myslím, že i to poučení, které z toho tam plyne, že vlastně oni to dělají skrze soudy, to je typické, ta soudcokracie, to přebírání výkonných pravomocí lidmi, kteří jsou nevolení, nikým nevolení, soudci jsou jmenováni. A víme, jak vypadá dnes ústavní soud, kvůli tomu, že ho jmenoval právě hradní Lampasák. Ale tudy se to povede. Ono, nesmíme být ani vteřinu naivní. A myslím si, že opravdu by například to ministerstvo spravedlnosti se mělo začít starat o to, jestli to myslí vážně, jak tuto soudcokracii omezit. To jistě by byl řev z Bruselu. Určitě veliký. No ale teď jde o to. Jde těm, kdo jsou ve vládě, respektive Andreji Babišovi a jeho lidem z ANO, víc o ten Brusel nebo víc o Českou republiku? To uvidíme vcelku brzy. Pojďme dál. Ono to souvisí, tady jsme měli ten rozhovor s Pavlem Křivkou, politickým vězněm. Moc děkuji za řadu skvělých dopisů. Právě ty patří k tomu, co jsem říkal na začátku, že by bylo potřeba je začít někde publikovat. Vynikající, zajímavé názory. Kolem toho Z. Odsouzen za Z. Jeden člověk tam mě říká, já vlastně dodnes nevím, co to Z znamená. Jiný upozorňuje na to, že šlo o... To mě možná upozornil, ale Josef Skála.
že šlo to Z, byl za boje proti Němcům znak odporu v Řecku, protifašistického, protinacistického odporu. Když jsme u toho Josefa Skály, tak zítra on a ještě pan Štěpán, ale to není Miroslav Štěpán, to je mladý člověk, si se mnou budou tady povídat o tom, co se chystá na 9. a co se chystá pak 22. až 25. v Brně. Oni jsou představitelé těch několika organizací, které se tomuto intenzivně věnují. Takže já už nebudu moc o tom tématu tolik mluvit, ale ve středu od 18 hodin, aha, dneska je pondělí, čili ve středu od 18 hodin si nezapomeňte pustit, protože myslím, že to bude docela ostré povídání s těmito dvěma pány. A já tady mám tu jednu reakci právě na ten rozhovor s Pavlem Křivkou ze Slovenska. Daniel Skolek. Zdravím všetkých nepodvolených. Já od začátku SVO, té vojenské operace, nosím po celém Slovensku nášivky ruské armády, gregoriánskou stuhu, trikoloru a jiné. Zetko aj Zetko, a keď je v Bratislave protest, chodím na ně kludně so slovenskou aj ruskou vlajkou a hoci se to tak 5% lidí nepáčí, ostatních 95, 5, dobrá slovenština, že? Ale když jsem to docela uměl, se usměvají foťama, a to aj okravinci, čili Ukrajinci, ale nikto ma tu nechce zavřít, soudit, uvěznit. Co to s vámi, bratia a sestry Češi, je? Vary vám budu Ukrajinci a Landsmannschaft rozkazovat a robiť z ČR Ukrajinu 2.0? Robte už konečně něco. Je nejvyšší čas. No, já myslím, že je to docela případný apel ze Slovenska. Ostatně myslím si, že Slováci budou mít teď s tím novým maďarským premiérem Maďarem, s těmi dekrety, respektive ze snahou tohoto Bruselem uznávaného Maďara, budou mít také problém brzy. Ale to sem teď nechci tahat. Prostě beru to, tuto výzvu docela rozumím jí a děkuji všem Slovákům, kteří sledují ten náš, tu naší bitvu s touto opravdu bratrskou obavou. Pojďme dál. Jenom ještě snad maličkost k tomu tématu. Včera se ve Lvově konal pochod na počest nacistické 14. granátnické divize SS Galicien. Šílená věc. Objevil se na něm i transparent s nápisem Banderovce nezastavíte. Protože co by to bylo za evropskou integraci bez malé dávky nostalgie po Waffen SS? Že? Všechno samozřejmě v rámci boje proti ruskému imperialismu. Žádný nacismus, jen historická tradice, píše Kondě. A Richard z Brna poznamenává k tomu docela zajímavou věc. Richard L., abychom se nespletli, protože Richardu, nebo dopisu od Richardu přišlo víc. Vážený pane Hájku, za nejvýznamnější příspěvek k výročí osvobození a konci druhé světové války pokládám rozhodnutí Trumpa stáhnout z Německa tisíce amerických vojáků. Jestli to udělá také v dalších zemích, pak začnu věřit, že to s tím Amerika na prvním místě myslí vážně, o čemž jsem po Iránu už dost pochyboval, protože když Německo nebude mít podporu USA, tak na nějaké výpady na Rusko může zapomenout.
a všichni ty další váleční štváči s ním. A tak z vesele do dalších dní a hrna sudeťáky k nám do Brna. Zdraví Richard L. Brno PS a díky za senzační rozhovor s doktorem Železným, to byla škola myšlení osmdesátníka v plné síle. Opravdu s tím se ztotožňuji velmi. Nejsme my starci všichni ještě úplně mimo a on, pan doktor Železný, tedy naprosto ne. A už jsme se dohodli, že budeme pokračovat v našich rozhovorech ještě na další témata s nějakým odstupem. Je tam několik fascinujících témat. Ale to je docela zajímavý názor, jakože vlastně je to příspěvek Trumpův k osvobození, respektive konci světové války, že stáhne z Německa pár tisíc vojáků. Nejdřív říkali 5, teď on říká už víc, něco dokonce z Itálie, ze Španělska. On to rozhodně tak necítí, že to je k tomuto výročí, ale je to dobrý příspěvek vlastně. Jenom chci upozornit, že to, že oni ztrácejí podporu Američanů, neznamená, že nebudou chtít dál vytvořit provokace s cílem vyvolat konflikt, jak doufají. Pouze konvenční s Ruskem. Oni si totiž pořád myslí, že když na to dojde, takže Američané určitě se za ně nakonec postaví podle toho článku 5. Ovšem nemusí se Amerika za ně postavit. To je mystifikace s tím článkem 5 Washingtonské smlouvy na to. Tam se může ten stát rozhodnout a nemusí. Ale myslím, že se mýlí, dokud tam bude Donald Trump. A dokonce i kdyby tam byl někdo jiný. Amerika si nebude pálit prsty jadernými hrátkami s Ruskou federací. Takže když něco tady budou chtít vyvolat, tak Spojené státy v tom nebudou. V tom bych řekl, že je přínosná myšlenka Richardova a zvesela do dalších dní a hrna sudeťáky k nám do Brna. To bych vzal taky jako docela dobrou pozvánku. Pojďme dál. Tady je řada dopisů, kterou jsem měl k tomu rozhovoru s panem doktorem Železným, protože jen tady vemu snad tohle, mám dvě poznámky. Ta první, vůbec jsem netušil, kolik je panu Železnému let a podle vzhledu bych to ani náhodou netypoval. Druhá poznámka, překvapilo mě rovněž, podobně jako jeho věk, že je na naší straně. Už jen to, že přišel do protiproudu, je gesto. Skvělý rozhovor přinesl určitý závan nostalgie, ale díky za to. No, to myslím, že je jenom drobná neznalost Jana Bonda, protože tohle je taky za to z YouTube, tam to jméno můžu přečíst. On, doktor Železný, byl vždycky na této straně v podstatě, jo. Ale mě spíš tam šokuje, když jsem tam četl x takových na tom YouTube poznámek několika lidí k těm, k té údajně 11-miliardovému krádeži Železného přes Novu, kterou jako nechal Odrovi. Ne. O tom vyšla řada knih. Petr Štěpánek o tom psal skvěle. Petr Žantovský o tom psal skvěle. To přece byl akt, kterým sebrali Železnému Novu a kterým ji věnovali s tím 10, respektive 11 miliardovým věnem panu Lodrovi politici. To v tom nehrál doktor Železný žádnou roli, ten naopak bojoval jak lev v té době, ale já tím jenom chci říci, že to jsou všechno tyhle ty pevně zafixované mediální ataky, s kterými prostě nic v některých hlavách neuděláte. Jednou se to do ní tak dostalo, mainstream jim řekl, že Železný ukradl tady zemi 11 miliard, je to zločinec navždy. A slyšet už potom, jak to doopravdy je.
To už se jim, těmhle jednoduchým lidem, moc nechce. Právě proto by tady měla být ta alternativa. A nebo je dokonce. I když já už to slovo nemám rád, protože co je vlastně alternativa? Já mám čím dál víc pocit, že alternativou ke skutečným médiím jsou ta korporátní média obsazená těmi miliardářskými klany. Což platí i pro českou televizi. Tady snad jenom ještě jedinou věc k tomu, k těm dopisům, nemohu je bohužel číst všechny, to bychom se do toho zase nevešli. Možná jenom tady z toho jednoho dopisu jednu věc, je to od Heleny Schembergové asi pravděpodobně. Když poplatky za ČT a ČRO bude hradit stát, to je z peněz, které také od občanů vybírá, zajisté rozumné opatření, které znamená úsporu za náklady na jejich vybírání. Nakonec to nijak jinak žádná změna není. Stejně to půjde z peněz vybraných od občanů z daní. To je to, o čem jsme předtím hovořili, že by jednodušší bylo. Ono to ani takhle nebude tak jednoduché, ale jednodušší by bylo udělat ty platby dobrovolné. Jenže ty hlavní škody ta média působí tou jednostranností a tím zamlčováním informací tak, aby byla spokojená jen ta část obyvatel, co volí opozici nebo se o politiku nezajímá. Je to naopak, Helena. Oni to nedělají proto, aby ta část obyvatel byla spokojená. Oni tu část vytvářejí. Oni vytvářejí tu podvolenou část. V posledních době jsme se to užili během covidismu, během té války Západu proti Rusku na Ukrajině a tak dále. Oni to vytvářejí. Takže podle mne, a jelikož buď neexistují nestranní zpravodajci, nebo je tam prostě nikdo nepustí, natož ti, co jsou názorově na té druhé straně, takže podle mne by to s tou změnou mělo být jasné, že při výměně vlády dojde automaticky a logicky i k výměně personálu ve zpravodajství ČT a ČRO. Umíte si to představit, Heleno, co by se v takovou chvíli dělo, něco takového? By se zorganizovalo okamžitě z Bruselu jako proti Orbánovi, jako proti Ficovi, a to neudělali nic takového. To jenom uvedli ta takzvaně veřejnoprávní nebo státní média do relativní vyrovnanosti vůči vládě a opozici. A už po nich jeli a už jim zadržují ty fondy a všecko. To by nás tady bombardovali, to by Sudeťáci tady napochodovali rovnou už do toho pohraničí a už by tam vysídlovali chalupy. Jo. Ne, vážně, myslím, to je skoro nemožné. Chápete, v tomhle žijeme. Proto je tak bezpodmínečně nutné opustit Evropskou unii. Dokud tam budeme, všecko tohleto nebude platit. Nemůžeme si o tom rozhodnout. I kdybyste stokrát měla pravdu. A mnozí další v podobných případech. Prostě to není možné. To si ti politici a řekněme, teď tam máme aspoň vládu, která není úplně jenom kývací, ale samozřejmě v tom hlavním proudu Andrej Babiš být chce, tak to by si prostě nevzali na triko. To znamená v podstatě vyhlásit válku Bruselu a to zase upřímně řečeno, na to ještě takové hrdiny s tak silnou podporou, jako má ANO, ještě nemáme. No, pokud jako se stane, že to pochopí větší část veřejnosti a dostane se této podpory třeba SPD nebo PRO a podobně, tak pak možná ano. I když ani oni by si to nemohli naplno
risknout. Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena. Pojďme dál. Tady je jeden pěkný dopis. Vážený pane Hájku, pravidelně sleduji vaše tea party v pondělí. Omlouvám se, že píšu jen telegraficky, ale chci reagovat na vynikající článek práškování lidí. Ano, nedávno jsme měli. Málo kdo ví a pamatuje si, že kdysi pan VK řekl, že problém ve svolení přeletu práškovacích letadel je ve smlouvě s NATO. Před vstupem do NATO chemtrails na území ČR neexistoval. Bylo by dobré v rámci možností, aby si tuto smlouvu prostudoval právník a našel tam tuto zmínku. Děkuji za pochopení. Protiproud čtu každý den. Mirek z Brna. Vůbec přišlo tentokrát hodně dopisů z Brna a já jsem moc rád, protože možná, že i to aktivuje ta neslíchanost, která se tam má stát, aktivuje mnohé nepodvolené z Brna. Ale k tomu, no, upřímně řečeno, k tomu není potřeba ani smlouva s NATO. A já velmi pochybuji, že tam něco takového je. Někomu to rozhodně nechám pro jistotu zjistit, ale nemyslím si to. Proč by to dělali? Ono i přelety letadel NATO se musí formálně dostat povolení. Vezměme si, jak nedostali Američané povolení přeletu přes Španělsko, teď v souvislosti s Íránem. Není to tak jednoduché, ale že o tom musí vědět minimálně armáda, to jsem si jist. Tudy já se budu chtít dobrat k tomu a věřte mi, pokouším se už delší čas, ale zatím se mi to nepodařilo dobrat k tomu, kdo povoluje to rozprašování z těch letadel na naše hlavy. Jeden z našich kolegů tady teď natočil včera převčírem zrovna kratinké video tady nad Prahou. Jo, to je ono, ano, už to vidíme. Už se to, a to je nadruzení a to se při severozápadním proudění to padá okamžitě na Prahu. Jedno letadlo tam je volné a ty ostatní, to, tam se to rozpíjí. To je úplně klasické. Jo. A podívejme se, no tohle potom bylo nad Strahovem. A já už jsem sám to nafotil také mnohokrát, ale podívejme se možná ještě na jedno docela legrační video s tím v úvozovkách, jak tvrdí všichni, že přece o žádné práškování nejde, to jsou jen ty čáry zatím, tak je taková jedno hezké video, letí dvě letadla, jo, práškují, jo. A najednou stop, tak to asi by mělo spadnout, teda to letadlo, si myslím, když, pokud by to byly opravdu ty čáry srážející se v tom vzduchu. Prostě přestali práškovat, tady se to stoplo. Ne, o tom není třeba vůbec pochybovat. To není žádná konspirační teorie. To dnes opravdu, jak jsme psali v tom článku, už řada států ve Spojených státech, ty, které jsou spravovány republikány, už to zakazují. Čímž okamžitě přiznávají, že do té doby to zakázané nebylo. Musím říci, že zjistit, jakým způsobem je to povolováno u nás, se nám zatím nepodařilo, ale určitě se o to pokusíme, protože musí být instituce, která povolí tohle práškování a že to není legrace, opravdu. Teď byl mimochodem zcela jasně objeven patent, který myslím, že BlackRock udělal. Ano, to je prosím patent o reakci oxidu grafenu v krvi na AMF. Čili je to 5G, patent spojení toho 5G vysílací těch s práškováním. To je patent.
Oni to mají patentované, teď se to dostalo na světlo světa. Nic si nevymýšlíme. Žádné konspirační teorie. Pojďme dál. Ještě jsem tady měl jeden dopis, který bych rád přečetl. Musím přeskakovat. Petra H., který tady poslal vynikající zajímavý článek na využití peněz na to zbrojení a tak dále. Dostanu se k tomu snad příště, anebo to fakt už někam dám, abychom to zveřejnili. Zajímavé věci, zajímavé píšete. A tady píše ovšem Frank B., to je také z YouTube, hezkou věc kolem, protože jestli něco zapadlo, tak je to vítězství toho pana Radeva v Bulharsku. Všimněte si, ani slovo nikde. Rumen Radev, nový premiér Bulharska, je vlastně pozoruhodný příběh. Mám několik kamarádů z Bulharska, tak to mám z první ruky. Jako prezident byl velmi populární, umí plynule anglicky, rusky. Nad to je velmi inteligentní. AC je generálem letectva, což o našem generálu rozvědčíkovi si říct rozhodně nedá. Rumen Radev překvapil nejenom Bulhary, ale celou slavnou EU, že abdikoval na prezidentský mandát 2,5 měsíce před těmi volbami. To nikdo nečekal a byl to velmi chytrý tah. Během 2 měsíců zmobilizoval 60% Bulharů, aby šlo volit, a to je co říct. Za poslední 4 roky měli snad 8 voleb, vždy účast nepřekročila 30%. Bulhaři do něj vkládají velkou naději, snad poslední. Vyhrál drtivě, jako druhý skončil dlouholetý mafián premiér Bojko Borisov, stoupenec EU. Rumen Radev je pravý opak, chce odejít z EU, chce vypsat referendum o vystoupení a také referendum o navrácení měny leva. Euro bylo lidem vnuceno předchozí vládou, ať se v petici proti euru vyslovilo na 700 tisíc Bulharů. Nadto je Radev příznivcem Ruska a nechce podporovat Ukrajinu. Kdybych to měl shrnout, tak je to takový bulharský Fico. Skoro bych řekl, že to je ještě trochu jinak, ale dočtu to. Média překvapivě, nepřekvapivě mlčí, protože je to šok. Orbán padl a žije Radev. Asi tak bych to popsal. Radevovi hraje do karet, že složí jednobarevnou vládu, kterou bude podporovat prezidentka země, která byla jeho viceprezidentkou v době jeho mandátu v úřadu prezidenta. Bulhaři zkrátka po letech vidí naději lepší zítřku a já jim to velmi přeji. A pro nás nepodvolené jenom dobře. Fico nebude na vše sám, bude mít oporu v Radevovi. Doufám, že stihne být jmenován do 9. května, kdy se na Rudém náměstí bude slavit výročí druhé světové války a Robert Fico bude opět přitom. Bylo by fajn, kdyby tam byl i Rumen Radev, píše Fr. B. No, já jenom k tomu kratince. To se asi nestane, to nevím, jak to bude s tím jmenováním. Mně ten dopis je hrozně sympatický jednou věcí. On ukazuje, že ať to mají jak chtějí zmáknuté v tom Bruselu, tak nikdy nakonec neuhlídají všechno. A to, co se tvoří ze spoda v lidech, to může najít najednou obrovský výtrysk, najde-li se ta správná postava, která to uchopí. Radev takovou postavou je a já myslím, že v mnoha našich dohadováních, proč něco jde a něco nejde, bychom se měli také zaměřit na to, abychom hledali a podporovali ty postavy, které jsou 100, se do toho postavit. První takovým okamžikem budou prezidentské volby.

0: už svým způsobem za chvíli, ale k tomu se určitě dostaneme, protože už o tom jsem také dostal pár dopisů, tak já bych možná... My jsme začali o těch osmdesátnících. Za chvilku se mezi ně budu počítat. Já dožijili se. Rád bych vypadal i dneska tak jako pan doktor Železný, ale uvidíme, to je všechno v rukou páně. A tady máme od jednoho osmdesátníka, který nám často píše ze Slezska. A já musím ten jeho dopis přečíst. Tak jak je, vážený pane Hajku a celá redakce Proti proudu, chtěl bych vám touto cestou za skvělou práci na poli všeobecného vzdělávání opravdu poděkovat. Před dvěma týdny jsme si připomínali a slavili vítězství našeho pána nad hříchem a smrtí. Opravdu žijeme v časech podivných, ale nám, proti proudu, zcela v někomu částečně jasných. Volby, jak řekl tuším Mark Twain, jsou nástrojem k domněnce lidem, že mají nějaký hlas ovlivňující dění, protože kdyby tomu tak skutečně bylo, byly by již dávno zrušeny. Ano, Mark Twain řekl, kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali. A to řekl před asi 150 lety, jo, v Americe. A Rudolfka, Slezan, 60+, jak se nazývá, končí: jsem vděčný rodičům, kněžím, učitelům, kteří mě v životě ovlivnili, a vám, pane Hajku, za vaše dílo, kterým rozšiřujete řady lidí, aby si uvědomovali, že nejdůležitější v životě je hledejte nejdříve království nebeské a ostatní vám bude přidáno. Tak se těším za týden, dá-li pán Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Om, Shanti Om, studio Deja Vu a jeho znělka nám připomněla a prozradila, že jste v Deja Vu na svobodném vysílači při pravidelné sáze s Markem Hašlarem. Sága má takový zastřešující název Svobodná spolupráce a já vás vítám už dneska u pátého dílu tady té ságy a má takový název nebo okruh tématu, který se jmenuje Elementární kolo časoprostoru. Takže vítám všechny posluchače Svobodného vysílače studia Deja Vu a všechny ty, kteří si nás oblíbili, naše punkové vysílání. A vítám už, dá se říct, stálého hosta Marka Hašlara. Marku, o Shanti, blagadar tobě a všem vědomým tvůrcům. Takže vítám tě do Deja Vu. A vyzkoušíme jako vždy

0: zvukovou stránku věcí. Ahoj.
1: Tak ahoj, ahoj, slyšíme se.
0: Slyšíme se.
1: Posluchače.
0: Ano, já ti trošinku přidám na hlasitosti, anebo se prosím tě přidej ty.
1: Tak. Přidávej ty, radši, když to slyšíš líp.
0: Dobře, takže já tě přidávám. Přidal jsem tě. Máme tady první pozdrav, ahojky, zdravím do studia a také všechny sledující. Velmi děkuji za toto vysílání a těším se na nové myšlenky a motivaci. Stejně tak se těším i já, toto píše Nataša, takže Natašo, také tě zdravíme a jsme zvědaví, s čím dneska Marek přijde. Takže Máro, je to tvoje, budu tě tady jako k dispozici, ano, máme tady od tebe nějaké materiály, nějaké okruhy témat. Takže můžu ti pouštět a jsme v kontaktu. Ještě taková drobná informace. Dnešní vysílání bude z takových dvou částí, protože teďka jedeme na svobodné vysílači na streamu číslo 2 a jedeme živě na YouTube, jo? Ale v 19 hodin se uvolní na svobodné vysílači stream číslo 1, takže pojedeme i na streamu číslo 1. Já nevím, jak to technicky zvládnu, možná to během toho vysílání připojím, ten stream 2. Pokud ne, tak to na minutku stopneme a zahájíme teda znovu i na té 2. Ale to mi bude psát tady Jarda Hladil, šéf toho archivu na svobodném vysílači, takže se vše dozvíme. To je jenom taková technická maličkost. Takže, Máro, je to tvé.
1: Petrucho, ještě tobě musím poděkovat taky, že se mnou tady máš tu trpělivost a celkově jsem rád, že mi děláš ten prostor a možnost na svobodné vysílači a sdílet ty své svobodné představy o životě, o cestě, o srdci, o evoluci, o celém vesmíru, o všech takových zajímavých věcech, které jsou součástí nás jako lidských bytostí. Takže Petrucho, tobě hlavně blagadár, jak tomu říkáš?
0: Já tomu říkám blagadár, ano, protože to blaho vlastně je dar. Přeji ho všem vědomým tvůrcům. A není to, Maro, tak nevnímám to tak, že já bych dával prostor tobě, ale vidím v tom tu svobodnou spolupráci, protože je to vzájemné. Jo? Já jsem vždycky velmi nažavený na tvoje informace, protože většina z toho, o čem povídáš, mě taky osobně zajímá, ale protože jsi daleko, daleko, daleko dál, až už dá se říct za tím pomyslným jako závojem, za tím předělem, tak vždycky akorát tak prostě jako vytřeštěně poslouchám a naslouchám a zírám na to, o čem povídáš. Ale nějak vnitřně to cítím, že na určité úrovni vědomí, jako bych to věděl, ale nevím to možná ještě vědomně, jenom tehdy, když se tak nějak připojím k těm vyšším světům a ty mě k tomu velmi napomáháš. Takže já tobě blagadaruju a já jsem ještě zapomněl, připijím vám tady koloidním stříbrem, ano, od našeho kamaráda věrného vlastníka Šikulu, který nás zásobuje, také vám připijím moštem z domácí výroby, ze včerejšího výletu a samozřejmě jak jinak než muchomurkou červenou, amanitou muskárií, je tady s medem namíchaná teda ve flašce od fazolových lusků zelených. Takže toto vše mi napomáhá k tomu, Máro, abych ti porozuměl, aspoň z části, protože ty témata jsou tak hluboká, že někdy prostě fakt jenom vytřeštěně zírám a nechávám se unášet tou energií toho mezisvěta nebo nadsvěta nebo prostě toho komplexního prostoru vesmíru, což znamená, že vesmír je vlastně ten celý svět. Takže já si tady budu postupně připíjet, je to vzájemné a máš slovo, jo? Já ti nebudu skákat vůbec do řeči a kdykoliv budeš ti, tak se mi třeba zeptej, jo?
1: OK, já tě připojím, neboj zase.
0: Připoj.
1: Znáš to?
0: Ano.
1: Já tě vždycky tam musím nějak zapojit, aby to bylo smysluplný.
0: Já jsem rád.
1: Tak já možná jako v celém takový nějaký krátký úvod, aby jsme si jako dali představu. A jak s takovouhle informací, kterou vám tady budu...

kdy jdeme do hloubky, jdeme do podstaty, stišíme se, naopak vyhledáváme takové nastavení, jo, té naší pozornosti, aby byla bdělá, pozorná, aby mohla jenom vnímat, jenom pozorovat všechno okolo. Nezasahovat, jenom pozorovat. V té chvíli se uvolňují informace, které jsou součástí vás samotných. A protože člověk má velice obsáhlou knihovnu v tom svém celém DNA, jak projeveným biologickým DNA, tak i ve světelným. To světelné DNA je právě ta naše bytostná podstata. A to je to, odkud můžeme právě čerpat tu informaci. My probouzíme paměť, která je věčná, která je stejná jako na začátku a na konci. A když se dokážete nějakým způsobem, každý to dělá určitě podle sebe, co mu vyhovuje, tak se naladí na tuhletu, řekněme, informační vlnu a dokáže si přečíst svůj vlastní, jo, část příběhu, která je součástí toho celého příběhu toho vlastního. To znamená, že já si nejdřív načtu jakoby sám sebe, jo, jaký jsem tam mohl mít prožitek, jaký mám v sobě záznam. Někdy ten prožitek totiž je pozitivní nebo negativní. A teďka, jak vidíte sami, každý s tím prožitkem různě pracuje. Některé ty špatné prožitky, tak si je schováme pod koberec. Jo, schováme si je někam do hloubky, aby jsme je spíš neviděli. A pak máme prožitky jako nějaký krásný, pozitivní, no taky zase vyzdvihujeme až moc, takže jsme až moc slepí. Takže na jednu stranu se dívat jako pozorovatel znamená jakoby nedávat tam ty emoce, protože u toho prožitku není potřeba emoce. My nepotřebujeme hodnotit v tom našem srdíčku, vytvářet nějakou hodnotu formou emoce, jako odrazu, jak na to reagujeme. Protože vám se něco stane a teďka něco se stane a vy na to máte tu reakci a řeknete si, je, to jsem se lek, já to negativní, já se bojím, mám tam strach, takže jsem si udělal, řekněme, takovou tu negativní emoci. A někdy se něco stane a my na to zareagujeme. Je, to je obrovsky pozitivní, je. A ten pozorovatel celkově nedělá ani to, ani to. Neříká, co je dobro a zlo. On to čistě jenom pozoruje, aby si tu informaci mohl přečíst celou. A buď teda do té krajiny, nebo jsem třeba doma, že si udělám prostor a naladím se na určité úrovni. A v každé této úrovni, vibrační úrovni, nebo jak to každý může říct, dimenzi, dokáže číst tenhle ten příběh. Samozřejmě, my jsme jenom část toho příběhu, takže jsem říkal, že si nejdřív načtu tu svoji část, abych jako pochopil jako svůj smysl toho prožitku. Jo, ten osobní postoj. Jaká tam byla emoce, jak jsem s tím pracoval, jestli to dokážu přijmout do té evoluce nebo ne. A to je obrovsky důležité, protože ta vaše bytost vás jakoby spojuje s tímto informačním pásmem, který je vždycky v té rovině, v té dimenzi. To znamená, že i my podle emocí můžeme nějakým způsobem blokovat tu informaci, nebo si ji jako přikrášlovat, nebo naopak nějak demonizovat. A pak ty informace jsou různé. Naopak na to jsou různé reakce. Takže pro mě vždycky je důležitý, abych měl ten prožitek čistý. Aby byl ten bez těch emocí. Jo? V té chvíli, když se to odehraje, tak ano, pak ta reakce vyvolá zase určité kvality, vibrace, dimenze, světy, bytosti, cokoliv. Ale v té chvíli já stále jenom pozoruju a nesnažím se vytvářet emoce. V tu chvíli mám takový jasnější vnímání. Nezasahuje tam ta mysl, protože mysl nám v tu chvíli, kdy my se stáváme tím čistým pozorovatelem, snaží neustále tu krásnou hladinku,

0: kterou si vyrovnáme tu vodu, jako ten rybník, když se sklidní do úplný rovinky. A ten všechno tam na tom odrazu té hladinky vidíme. Tak ta mysl udělá to, že začne všechno popisovat. Začne hodnotit, někam škatulkovat. Jo, má různý mechanismy ten člověk, který přijmul a na těch principech funguje. Tak já myslím, že tady už byla nějaká reakce zrovna na to povídání. Jsi to tam předal, Petrucho?
1: Já jsem to tam přilepil a je na tobě, jestli si to necháš třeba na později, ty dotazy, anebo jestli budem v průběhu interaktivně reagovat.
0: Můžeme reagovat. Klidně, děkuju.
1: Přátelé, přátelé. Taky děkuji za otázku a ještě malá informace, pořád je interaktivní, ano, a můžete volat na telefonní číslo, které vám tady taky připojím, Máry, sekundičku, a já ho i řeknu pro ty, kdo nás nevidí a kdo nás jenom poslouchají v rádiu, takže telefon do studia 799-589-362, takže neostýchejte se, volejte se a dozvíme se, co bude potřeba, co nám Mára prozradí.
0: Dej tam otázku.
1: Ano, dám tam otázku, otázečku, kam mě zmizela otázečka, tady do chatu, ano, takže já ji klidně i přečtu pro ty, kdo nás nečtou a jenom poslouchají. Takže jak tomu mám rozumět, prosím, že jsem jen část tohoto příběhu? Děkuji, ptá se Nataša.
0: Tak já budu, ano, to je, jo, je to zajímavé, že já bych teď tuto část mohl vysvětlit, ale přitom je to téma, který se bude rozebírat až potom, jo, po tom úvodu. Já se teď vlastně zabývám jenom tím, jakým způsobem to dělám já, jak sbírám ty informace, jak s nima pracuju. A přesně tohle je krásná otázka. Tam to bude jasně patrný, budu se snažit, mám tady krásnou tabuli, budu se snažit to tam i namalovat, aby to bylo i trošku graficky stvárněný, protože tohle už je vyšší škola, pro mě je to složité těmi slovy, těmi omezenými slovy vysvětlit něco tak abstraktního třeba. Jo? Mm-hmm. Tak pro info, bylo by dobrý, kdybychom si to potom, Petrucho, zaznamenali, a když to neproběhne, tak ať se ještě posluchačka nebo divačka znovu ozve. Ale tohle by bylo hezký vysvětlit až potom, to se omlouvám. Tak já bych pokračoval dál v rámci té hladiny toho pozorovatele. Ta mysl, jak má tyhle ty reakce, tak jakoby zčeří tu vodu. A najednou ten obraz, který byl najednou viditelný, tak se různě moduluje. Jo? Moduluje se do různých poloh a nejčastěji se moduluje právě do té naší identity, která je součástí ega. A to ego, skrz tu identitu, projektuje ten svět, který my chceme vidět. To znamená, pro toho pozorovatele je to takové vměšování do toho prožitku. Protože prožitek by měl být čistý, bez toho hodnocení. A to hodnocení a tyhle ty anomálie, které tam potom vznikají, které jsou potom součástí iluze nebo té naší identity, jak jsem říkal, že se tam odráží, tak ruší jakoby tu skutečnou podobu té informace nebo toho, co ten pozorovatel sleduje a co vnímá. Tak jenom pro úvod, že nejdřív mám prožitek a pak se snažím s těma informacema pracovat teprve. Jak? Samozřejmě i s tou myslí. Protože když já už mám prožitek, který se vyjevil třeba jako obrazy nebo vize, nebo jsou tam, jo, v rámci zvuků, komunikace, a někdy jsou to jako hmatatelné pocity. A všechny ty naše smyslové věmy nám dají určitým prožitkem informaci o tom prožitku. Každý má nějakou svoji přednost a tak se zrovna ta duše nebo ta bytost nebo ta informace snaží přes tyhle ty otevřený kanály, ty smysly, dostat jakoby k nám. A to je důležitý. Z toho prožitku vznikne teprve ta analýza. Teď pak s tím má pracovat teprve ten mozek, aby to dobře zpracoval, aby to správně začlenil zase do té projekce toho světa, aby mohl tvořit na základě toho prožitku. Když se to dělá obráceně, tak je tam velký problém, že my si tam, jak jsem říkal, můžeme krásně projektovat sami sebe, nebo to ego, nebo nějaké vměšování, kde se ta informace, která je pro nás najednou zkreslená, prostě mizí a je mizivá. Proto my si čistíme jakoby to naše připojení. Možná, že už to bude součást té otázky, která tady zazněla, aby byla napsaná. Že my potřebujeme říct vyčistit ten náš, to naše připojení. Jo, to, jakým způsobem vnímáme ten vesmír a jak ho chceme projektovat. Jo, jak se s ním chceme propojit. To je ta druhá tvorba. Můžeme to nazvat, že jsou to dvě základní polohy toho pozorovatele. Že on se, ten pozorovatel se může dívat jakoby dovnitř té bytosti, tam jakoby ten mikrovesmír, a nebo se může koukat jakoby ven, to vnímání, jo, to pozorování, a to je ten makrokosmos. A ta vnější, teda ta vnější část. Částečně můžeme, i ten člověk to zná, že má jakoby to vědomí a podvědomí, tak můžeme nazvat, že ta projevená část, jo, tady ten makrokosmos, je jakoby ta vědomá část, kterou my vidíme, dokážeme určit, že takhle to vypadá, je to hmotný, takhle to funguje, všechno to dokážeme pozorovat. A pak je ta vnitřní část, která je jako to, v rámci toho podvědomí, a to je pro mě neprojevená část toho vesmíru. Zároveň my se můžeme dívat do těch dvou částí a obě tyto části i v kvantové fyzice, i v mechanice fungují úplně geniálně. Oni vlastně věci to teďka studujou, jo, jakým způsobem by se s tím dalo pracovat, ale je to na stejných základech. Existuje takový to nic, jo, a pak to něco. To plus a mínus tohohle vesmíru v kvantovém světě. Kvanta totiž fungují na neprojevených stavech, které jsou jakoby platforma, takový prostor, v kterým se ty kvanta můžou zvědomit. A pak vznikne židle třeba, nebo člověk, nebo vesmír. A jsou tam obě polohy. Je tam ta neprojevená, ta vnitřní, a ta projevená úroveň toho světa. Jo? To jenom, aby jsme si trošku vyladili, kam jsme se dostali, že ten pozorovatel je stěžejní. Jo, pro to, abyste mohli třeba se napojit na svoji duši nebo vnímat tu krajinu. Tak já, když tam přijdu do té krajiny a mám plnou hlavu nesmyslů z práce nebo z rodiny nebo prostě z života, tak mi prostě kalejí tu vodu a já nevidím, jo, čistě, skutečně to, co tam jakoby mám, je a co tam opravdu je. Ale opravdu to měníme. Já jsem to naznačoval, že když je jeden strom, tak i každému stromu, když přijde vždycky jiný člověk, tak má jinou emoci, jinou představu, jinak to nazve, ohodnotí. Ale ten člověk, který se tam opravdu zastaví a začne tam pozorovat ten strom, utiší se, jo, do toho stavu, že se úplně vyčistí tu hladinu, tak najednou vidí ten strom skutečně a opravdu je velice, velice překvapen, že to není jenom starý strom, který třeba má nějaký problémy, jo, nebo je to zdatný strom, který všichni živí, ale má tam i tu neprojevenou část, třeba, že tam vidíš jeho bytost nebo jeho bytostnost. A jak ta bytost je připojená do toho širšího příběhu zase toho vesmíru. Že díky tomu stromu my můžeme i se připojit, jo, do toho širšího příběhu. Proto my jako část toho širší té celistvosti přicházíme k té bdělé pozornosti, aby jsme si právě mohli přečíst celý ten příběh. Protože my stále vidíme jenom já a já to vidím takhle, já mám ten svůj prostě postoj a názor na tenhle svět. To svoje přesvědčení. Jo, všechno to, je obrovský důležitý. A když vy se od toho odprostíte a jste čistě ten pozorovatel, tak začíná ta první pozice a to je ten neprojevený bytostný svět. Tak, já si myslím, že jsem ten úvod tak jako přeskočil a už můžeme tematicky přejít. A já vím, že jsem v prvním nějakým, já jsem si říkal, že to, co ti pošlu, jako ty materiály, nebo aby jsme se drželi nějakého seznamu, že jsem ho nebyl schopen dát do nějaké posloupnosti. Víš, jak to bývá, že budem postupovat po těch tématech. A uvědomil jsem si, že to nejde, že ty témata jsou tak provázaný a tak propojený, že bych přeskakoval z jednoho tématu do druhého. Takže já si myslím, že to bereme spíš pro nás, aby jsme se trošku někde jako nestratili a mohli jsme držet linku. Takže ano, ty jsi to tady zviditelnil teďka. Elementární kolo času a prostor. To je to, co nás tady na tom světě obrovsky trápí. A to je ten děj, to je ten život. Jo? To jsou ty dějové situace, kdy my se v určité personě, jo? V určitém obleku vcházíme do toho prožitku, do těch kulis toho života a vzniká děj, časovost, jo? Časoprostor. Ale celkově časoprostor, jak známe třeba už v rámci z těch vědeckých zkoumání, je velice relativní věc. Velice relativní. Má více poloh. Jo, můžeme se teda shodnout, že tu existuje ten lineární časoprostor. Ten tu je všude přítomen. Já když něco prožiju, tak už je to minulostí, a když přemýšlím, tak občas vidím tu ideji té budoucnosti, jo? Jak bych chtěl, aby vznikla. Ale ten prožitek je furt prožitek. Furt je to v té skutečnosti toho pozorovatele. A to je lineární čas. A tam je obrovská nevýhoda i toho lineárního času, že když se něco jako stane, tak se to jako nedá vrátit. Jo? Že tam je to, že my jsme trošku uvězněný v tom té časovosti. To znamená, že když my máme nějaký špatný prožitek, to i vnímáte, že se vám stane něco traumatického, tak v té časovosti ten děj nám to jako píše a teď my, ono se to stalo, my už to nemůžeme vrátit a teď furt jakoby nás ta minulost jakoby vracela a znovu jako tíhla. My jsme opravdu zanechali v minulosti část sebe, energie, toho prožitku, to je ta emoce. Jo? A ona tam zůstala v minulosti, zůstala tam, protože my jsme to nepustili, nebo nevyřešili tu emoci. Jo? Byli jsme furt vlastně v tom jako, a by bylo blbě, a mě bylo blbě, já nevím, co s tím, jo? Že takhle prostě to se k tomu jakoby chceme vrátit. Ale to vědomí tam udělalo takovou čáru prostě a naší energii tam obtisklo. Jo? A ten člověk jde dál a určitým způsobem ztrácí části toho vědomí, který se takhle jakoby odděluje od toho vědomí té pozornosti. A schopnost, ubírá mu schopnost se scelit, protože my tam furt zanecháváme své minulé já, jo, jakoby furt. Nějakým způsobem. Ale i v tom pozitivním slova smyslu. Ale i v tom, jak to říct, i v tom negativním slova smyslu. Ale to samé, když si můžu představit, tak děláme v tom lineárním časoprostoru i do té budoucnosti. My si třeba představíme, já bych chtěl mít takovýhle barák, takovouhle ženu, takovýhle zaměstnání. Já prostě si vytvořím určitou ideji té budoucnosti. A pak prostě, když se to jako neděje, tak jak si to vytvořím, tak stále vytváříme tu emoci. Kurňa, já nemám peníze, potřebuju, protože jsem si to tam, jo, jako přesvědčení, že to se mi má stát, že to potřebuju, tak jsem si to tam prostě zase začárknul, dal jsem si tam část své energie, toho vědomí a úplně cítím, že když to neprožiju, tak prostě se mi nevrátí to vědomí naspět. Jako bych znovu ztrácel jakoby tu celistvost toho příběhu, toho vědomí. No a sám vidíš, jak ten život je tady těžký a co nám přináší za zkušenosti, za ovládání, měšování, různé nepříjemnosti, které nás neustále takhle jakoby vězněj v té minulosti a budoucnosti. Ta lineárnost času byla určitým způsobem i, jak to říct, zneužita, aby nás tady uvěznila, aby uvěznila naši duši a ducha, aby jako bytost tady byla i uvězněna, nejenom jako i tělo, ale i bytostně. Že to vědomí má stále tu vzpomínku. A teď vidíte to sami, jak to znáte z reinkarnace. Když se znovu to vědomí narodí a ta duše a duch tu je, tak si na to je schopen vzpomenout na stejné prožitky. To znamená, vidíte, že tam opravdu furt stále to vědomí je uvězněný a snaží se ho jako vrátit zase do té pozornosti, té přítomnosti. A to je krásná věc, protože jakmile začnete být v přítomnosti a ten pozorovatel, tak v té chvíli se vám, vlastně si rozpomenete na to, co se stalo v minulosti a co jste si vytvořili jako ideu v té budoucnosti. A vy to najednou spojujete zase na zpátek do té přítomnosti. Proto nikam neplyne čas. Jo? Prostor se nikam nepohybuje. Protože to je odraz, to je jak ta emoce, to je jenom záznam. Jinak stále je to z té přítomnosti. Tam plyne prostor i čas. Má tam konstantní všeobsahující tok, to je ta přítomnost. Ale jakmile my jedeme jenom v té lineárnosti, tak stále jakoby zanecháváme se. To znamená, že tam ten potenciál ztrácíme. Je to opak. A pak teda, jak jsem naznačil, existuje takhle, já rozděluji tři časy. Lineární, kdy je takhle, jakoby, řekněme, furt plyné, bez konce furt plyné, furt do nekonečna. A pak je druhý čas, a to je pro mě cyklický čas. A ten cyklický čas znamená, že my se snažíme něco zcelit. A to dělá ta přítomnost, že jakmile jsme víc přítomní, tak přitahujeme cyklický čas. Že najednou chápem, cyklický čas je byl to kole, že my ho chápem, že víme, co je začátek a konec. A hlavně on nikam nepotřebuje plynout. On už je, jo, už má svůj potenciál, celistvý. A tenhle ten cyklický čas je doménou naší božské úrovně, neboli řekněme bohů, tenhle té tvořivé formy, která jako tvůrce tu vytvářela tohleto prostředí, které my se tu snažíme navnímat a snažíme se ho pochopit. A my jsme součástí toho, naše bytost obsahuje všechny tři formy. Jo, ten lineární čas, i tenhle ten cyklický, ale pak i tu jednotu toho stvořitele. A to je ta přítomnost úplná. To je zdroj toho potenciálu. Potenciálu pro vznik časoprostoru, který se pak může nějakým způsobem pohybovat. A buď se teda pohybuje jako cyklicky, ale v té naší horší fázi, to se stalo tady na Zemi, je úplně odříznutý od těch dvou a jede čistě lineárně. Čistě lineárně. To je obrovská past, to je kvantová past, jak Brno. Jo? To prostě to je šílený. Když si to jako představíte, tak to je úplně krásný. Vy tady jenom chcete něco prožívat a už se to z vás prostě loupe, to vědomí, furt se začnete dělit, to nekonečná a je to prostě lupárna obrovská. A tohle, to můžeme nazývat tím negativním matrixem, který byl vytvořený pragmaticky jenom pro tohle, aby tam vložili bytost a ona najednou začala ztrácet tu svoji kvalitu povědomí. Proč to dělají, samozřejmě, to je jako každýho věc, ale určitě to je pro nějaký nekalý věci. protože oni sami ztratili tenhle ten potenciál a těm lidem, lidé mají neomezený potenciál toho vědomí, takže oni můžou neustále uzobávat, odebírat to vaše vědomí, ale vy furt se tu budete reinkarnovat do nekonečna, vy máte nekonečný potenciál, takže to pro mě to je úžasná věc, že mají zvířátko, který můžou neustále loupat, neustále si ho prostě ohlodávat a brát mu tu energii. Takže pro, jaký mají oni záměry s tím, mě vlastně jako nezajímá, protože nejsou moc smysleplní. Jsou vždycky založený na tom ovládání, znovu na tom, aby získali moc nad někým, nad něčím, nad územím, to je úplně jedno. Pro mě je důležité, aby tam byla ta svobodná spolupráce, protože já získávám informaci kvůli tomu, abych podpořil ten evoluční potenciál, abych znovu navrátil to vědomí do té přítomnosti. Víc to je úplně jako nejvíc, co tady jako člověk může udělat, chápejte? To je nejvíc. Tak najednou, když to uděláte, tak vy vás to nic netíží. Vy nemáte už žádnou karmu. Chápete? Znamená, že nemáte už té lineárnosti karmu a neděláte nic takového, aby to dělalo tyhle ty zářezy, které vám kradou tu energii a vědomí. Takže pro mě si umět vyřešit tyhle ty neduhy, které máme, je právě i pochopit tu časovost. Že ten náš mozeček nám trošku jakoby blokuje, aby jsme přestoupili z té lineárnosti do tohohle cyklického času. Jo, protože on stále furt něco mele a furt jede do nekonečna, ale nikdy se neumí úplně to celý uzavřít. Vždycky jenom část a pak to nechá na potom a znovu furt se o to pokouší do nekonečna. A to je prostě, my jsme tady obrovský zaměstnaný bytosti, oni nás furt zaměstnávají, aby jsme to nemohli zcelit, aby jsme tam nemohli dát ten cyklický čas. A to se stane, když člověk jde do krajiny, nebo si veme teda nějakou rostlinu, která je jako šamanská, nebo se prostě jakoby napojí na ten univerz, no má jakoliv, tak to se mu stane, protože jeho mozek najednou začne vnímat cyklický čas. Což chápat, co je začátek a konec. Toho příběhu tady. Takže vy si najednou uzavřete ten svůj osobní příběh. Najednou se to uzavře. A zjistíte, že to je jenom lidská část pro tuto věc. A vy jste byli součástí i té božské tvorby. Takže se vám najednou otevřou informace z té božské tvorby. Najednou chápete, že i vy jste byl součástí toho. Já už teďka přejdu k nějakému obrázku, protože si myslím, že zrovna teď by bylo záhodno vysvětlit i tu otázku, která tam byla jakoby naznačená. Jakým způsobem, no, Petrucho, klidně můžeš.
1: Tak, jo? Klidně si, Máro, chvilenku odpočiň, dej si hlta. Já bych jenom reagoval, prosím tě, na ten cyklický a lineární čas. Já jsem ještě nedávno se celkem mě zatěžovalo řešit minulost a řešit budoucnost. Jo? A teď se dostávám do jakési polohy takového zlatého řezu anebo středu, kdy už se tím jako netrápím. Co bylo, bylo, když byla nějaká chyba, beru to spíš jako poučení a zkušenost a to, co bude, ovlivním už teď v tom přítomném okamžiku. Jo? A do toho cyklického času, nebo do té spirály, možná si to představuji jako spirálu, tak se dostávám třeba ve snu. Jo? Ve snu, při snění, kde můžu být současně na všech místech a ve všech prostorech a ve všech časech jenom lusknutím prstu. Když to tady v té dualitě, má to skutečně ten pohyb od minulosti do předpřítomnost do budoucnosti a už to nechávám plynout a jak si mi to splývá. Já nevím, jestli už v tu jednotu, anebo prostě už to zkrátka neřeším a už to ani neovlivňuji, co bylo a co bude, ale jenom to, co je, jo, a právě tím prožitkem. A ještě vám řeknu v krátkosti včerejší malinkou příhodu, která byla pro mě obrovská, jo, a takový zázrak, i když tady ty zázraky se dějí. My jsme se teda vraceli z toho výletu, například jsme byli v Havířově, a sice ve městě, jo, nazveme to město, paneláky, jo, tam dětské pískoviště, jo, Hitler markety, parky, málo přírody a panelák, jo. A byli jsme tam 3 dny A já jsem ještě předtím, několik třeba týdnů, měsíců, jako hodnotil město, jak někdo může žít ve městě a v paneláku. Jo, měl jsem k tomu takový negativní přístup. Ale za ty 3 dny jsem si říkal, jako, jak si to uděláš, takový to máš, kdy tady je celkem fajn. I když to nebylo komfortní, jakože nebylo tam to soukromí, jo, i ty zdí mají uši, takže jsem se přistihl, znáte mě, že já rád hulákám, mluvím na hlas a tam jsem jako šeptal. A říkám, o Petrucho, ty máš další polohu a píseň říká, já tě normálně nepoznávám, ty jako normálně mluvíš vážně, rozvážně, jo, tak přemýšlivě šeptáš, nehulákáš, takže nádhera. Za ty 3 dny jsme jeli, řekněme tomu vesnice nebo příroda nebo krajina, jo, jeli jsme do Maringotky, do lesa, k rybníčku, a zahrádka, rostlinky, no a tam to bylo kvalitativně taky dobré, jo? Že jsem vlastně nerozlišoval, protože jsem to nechával volně plynout úplně, jo? Že jsem se kochal tím i tím a mně se to všechno kontemplovalo, že ten výlet 6denní končil úplně nádherným pocitem. A jeli jsme teda jako domů, že pojedeme domů, ale po cestě jsme se rozhodli, že navštívíme, možná nás sleduje teď, nebo bude sledovat Michal Bartoň u Šumperka, jo, jeli jsme z toho Ostrávska na to Šumpersko a řekli jsme si, dobře, máme čas, tak dáme si u Michala kafičko a pojedeme zase už potom jako dom na pohodu. A já jsem při té jízdě se zasnil a měl jsem ten prožitek, že jsem viděl v té vizi, že další den, jak přijedeme, což je dnes, budu stavět kulaté ohniště. Nikdy jsem to nedělal. Chtěl jsem vyrýt prostě jako kruh do hlíny, tak hloubka tak 25 nebo 30 na rýč a udělat kulaté ohniště. A že to obložím šamotovýma cihlama, který doma nemáme. Tak jsem si říkal, tak jo, zajdu si do stavebnín, nakoupím nějaké šamotky a nějak to vymyslím. A já jsem to tak viděl, to ohniště už hotové. Já jsem si s tím hrál s tou vizí, jo, že tam dám, buď tam dám maltičku, na sporek dám kamínky, prostě jsem si pohrával při tom šoférování. No a přijeli jsme k tomu Michalovi a takže nás přivítal, otevřeli jsme dveře starého domu, kde ty energie okamžitě nádherné, hluboké, staré energie takového klidu a míru a prošli jsme chodbu a šli jsme na zahradu. A prvně, co jsem uviděl, Maro a přátelé, uviděl jsem kulaté ohniště a 3 metry od kulatého ohniště štos šamotových cihel. A já říkám, ty vole, Michale, mně se o tom zdálo v autě, jak jsem řídil, o té vizi, že chci dělat ohniště. A najednou vidím, že ty ho máš a máš tady šamotky, o kterých se mě taky jako snilo. On říká, víš co, oni mě tady zbyli. Bylo jich asi 25. Nalož si je do auta a vem si je. Jo? Takže jsem si naložil šamotky, jo? A dneska už jsem teda položil základ kulatého ohniště, které jsem si vytvořil tím prožitkem. Jo? Kdybych začal kalkulovat tou myslí, no pojedu do stavebnín, anebo kdyby se díval po cestě na mobil, kde koupím šamotky a špekulovat, jaký tvar a to, víš, tak možná ta mysl by mi to tak jako zakalila, tak by mi to zneprůchodnila, pokřivila, že bych přijal tu Michalovi a tam by nebylo ani ohniště, ani cihle, možná by tam bylo úplně jako něco jiného, jo. Takže já věřím tomu, že ty paralelní světy tady v tom cyklickém čase a prostoru a jejich několik miliard vedle sebe a každý se liší od sebe třeba jenom malinkým detailem. Třeba, že tam je ohniště a cihle a na tom druhém vedle v té bublince toho paralelního světa není ohniště ani cihle. Jo? Takže to byl ten hluboký prožitek a ta vize toho tvůrce, já jsem si to tak hýčkal, laskal jsem se s tím, jenomže já už jsem věděl, jak to funguje. Já jsem tušil totiž, jo? Že to tam ten Michaleko bude mít, protože mně už se to stalo několikrát. Já jsem tomu dřív říkal zázrak, jo. Jenomže jak se tomu věnuju čím dál víc a víc, prací s tím prožitkem a s tou emocí, tak se mě to děje už jářku neustále. Jo, takže to jsem chtěl...
0: Co, ano. Ono, Petrucho, to není úplně jako... Ono se to bude dá říct zázrak, ale je to jenom skutečnost. Ty ty umožníš jenom té skutečnosti, aby se děla.
1: Realizovala.
0: A to je něco úplně jiný princip, to ten mozek jakoby nezná, on byl naučený na jiný princip, ale o tom si tady budem povídat. Jo.
1: Ano, budem si povídat a ještě takový detail. Důležitý je, přátelé, nemít žádné očekávání. Já jsem neočekával o té návštěvy nic. A nakonec jsme vytáhli kytaru, vytáhli jsme džembe, a my jsme tam složili dvě krásné písničky, jo, sešli se tam krásní lidičkové a normálně, jak vždycky na těch našich seminářích, každý napsal slovo nebo nějaké slovní spojení, nějaký třeba verš, rým, jo, a udělali jsme z toho prostě krásnou mantru a pak takovou srandovní písničku, že jsme odjížděli až, že jsme vlastně přijeli domů až pozdě večer, jo? Že to bylo tak krásný, protože tam nebylo žádné očekávání, tudíž člověk nemůže být zklamaný, jo? Když nemá to očekávání. Takže vesmír funguje. Om Shanti Blagadar. Maro, ano, Blagadar. To jsem chtěl...
0: Prosím tě.
1: Ano.
0: Ano, já zkusím teda jenom technickou, jo? Aby jsme věděli, dejme na tu velkou a jestli to bude viditelný ještě, zkusíme si tam už něco malovat.
1: Pojďme, tady. Pojďme.
0: Pojďme. Tak velice dobrý by bylo začít teda teďka z druhé strany, když, aby jsme si vysvětlili ten náš příběh a globální příběh, tak je dobrý začít z druhé strany a jak to tady jakoby vzniklo, ty první kroky před vznikem našeho vesmíru a ten vznik toho vesmíru a jakým způsobem se mohl ten příběh utvářet. Protože v té chvíli, jakmile my uslyšíme to, co bylo i na začátku, tak jsme teď schopní, že jsme na konci, si udělat jako celou tu reflexi. Jo, je to úplně úžasný v tomhle stanu, že my si uděláme celou reflexi. Takže když jsme teď na konci toho cyklu, nebo můžeme nějakým způsobem uzavřít, když dokončit, jo, určitou etapu, tak bychom si měli uvědomit i ten začátek. Jo, to zní docela logicky. Ne? Takže čistě schematicky, jo, když si představím, to já budu mluvit i trošku občas, protože některé informace už jsou doložené i vědecky, takže občas tam přidám informaci, které je i z jiného zdroje. Je to kvůli tomu, že vy si potřebujete nějak reflektovat, a jestli někdo podobně nevidí takhle jakoby ten svět, jo, vidíte tam tu koherenci, znamená, že najednou sdílíte stejné poznání. A to je něco jiného. Já nepřijímám jako cizí pravdu, já jsem rezonoval uvnitř v tom prožitku s nějakou pravdou, kterou měl někdo taky třeba v nějakém prožitku nebo ve své vědecké práci a ono se to shoduje, tam koherence, nějaká spojitost. A tam potom se spojuje právě ten větší příběh s tím menším příběhem, jo, skrze ten náš vnitřní a vnější svět. Já jsem naznačoval jeden příběh, který byl součástí i toho, že jak to bylo na začátku, jak byla udělaná platforma, kterou teďka tady nazývají Eden. A v té platformě samozřejmě bylo všechno potřebné a proto, aby řekněme ty stvořitelské bytosti, to vědomí, mohlo vstoupit do nějaké jiné formy a řešit rozdílnost. Protože celý ten Eden byl založený na tom, že se vytvoří geniální nebo takový to prostředí, který umožňuje všechno, jo, všechny ty pozice a prožitky a tvorby, ale zároveň a tam bude v duálním procesu té rozličnosti. To znamená, ten Adam a Eva stělesňovali tu rozličnost, jo, aby si mohli navzájem tu zkušenost prožívat. Když říkal jsem, že to bylo dost omezený, protože oni se tam začali docela dost nudit, že když si to vemu jako já, kdybyste někoho takto zavřeli do nějaký takovýhle platformy, sice máš všechno v dispozici, ale chybí ti tam určitá jakoby životnost, jo? Určitě život, nebo to dobrodružství, nebo něco, nějaký to neznámo a jak něco hledat. Jo? Že opravdu hledat tu rozličnost. A v té chvíli v různých příbězích, které tady známe, které nejčastěji v té Bibli, ale i ve všech jiných velkých duchovních knihách, se říká, že tam byla taková ovlivňující linka právě to ženské tu Evu, že ona utrhla jablko poznání, řekněme, ještě teda jako podvedena hadem. Ale já jsem tenhle příběh tam třeba neviděl, nevnímal, neměl jsem tenhle prožitek. Já jsem vnímal ty obě bytosti, že oni opravdu prahnuli jít za hranice, jo, toho Edenu. Prahnuli vytvořit něco nového, nějaký nový prožitek, aby mohli právě jakoby mít to poznání. Že? No a v této chvíli, a ku podivu, to byla Eva, která byla statečnější, byla odvážnější a vstoupila mimo ten Eden. Vytvořila a první fázi tvorby. Tak samozřejmě Adam, jo, ten hetka, Eva zmizela, já ji musím jako za ní, abych ji našel. Tak vytvořil druhou fázi. Ale zároveň můžeme říct, že obě fáze skoro vznikly v jeden okamžik. A to už je ten vznik našeho vesmíru. V rámci těch vědeckých hypotéz je to ten velký Big Bang, kdy se prostě jakoby opravdu tady vychrlila, vytvořil se výbuch a vychrlila se ta hmota, aby se mohla tak tvořit. Ale teď si představte, co vzniklo. Ano, totiž z té kvantové mechaniky a vůbec z kvantové fyziky spočívá v tom, že když by nebyla, kdyby nevystoupila první Eva a nevytvořila ten prostor, jako by to nic, tu pramatku, jo, to lůno, no tak by tu nemohlo nic vzniknout, nemohlo se tu nic jako kvantově projevit. Jo, takže můžeme říct, že žena nebo teda ta kvalita je primární. Ta vstoupila jako první do té první tvorby. A potom v druhém fázovém posunu se tu objevil Adam a začal vytvářet tu hmotu, tu tvorbu, tu projevenou část toho vesmíru. Jako to je úplně stejně takhle popsaný v těch vědeckých pojednání o vzniku vesmíru. Jenže má to jeden háček, že oni měli teorii, ale neměli jak to jako posoudit, jestli ta jejich teorie je pravdivá nebo ne. A my jako bytosti, jak jsem vám naznačoval, jsme součástí toho příběhu, takže my si ten příběh můžeme přečíst a ten náš vnitřní postoj s tím nějakým způsobem analyzovat a zpracovávat ten příběh. Je zajímavé, že nevypadal, já to teď nakreslím, jo, že si to představím čistě schematicky, vytvořil se prostor, jako dokonalé kolo to můžeme nazvat, no, není dokonalé, já to neumím přesně. To můžeme i nazývat jako celistvost, jo, že to vytváří i proces celistvosti. A pak tam vznikl ten bod, jo, který se manifestoval do toho, chce manifestovat do toho prostoru. Jo, čistě tématicky můžeme říct, že ta naše jedinečnost může být ta podstata naší bytosti, když se vědomí, jo, že vědomě projeveným bytím. Aby se mohl do toho prostoru té nekonečné pramatky, toho nic, mohla vytvářet jeho tvorba. Mm-hmm. Jo, to je takový první jakoby obrazec, který můžu říct jenom schematicky. Ale, a to už je i vědecky doložené, protože vědci a ku podivu vytvořili velmi citlivé přístroje, které dokáží analyzovat jakoby zbytkové příhody nukleárních výbuchů. Je podobně jako u nás. Když byly nějaké nukleární procesy, jako velké řetězové reakce, které by tu vytvářely prostě hodně radioaktivních projevů, tak to zanechá stopy. A oni dokážou potom i po dlouhé době ty stopy tam zůstanou, jako v tom prostoru. Vždyť jste tak malinkatý, ale ty citlivý přístroje to dokázali navnímat. No taky zaměřili teda na to místo, kde si myslejí, kde vznikl ten vesmír. A zjistili, že to teda nevypadá jako výbuch, jako z jednoho bodu vznikající tvorba, ale že to vypadá spíš jakoby pilíř. Opravdu takový pilíř, jako čára. Úplně je to trošku jako vyděsilo, protože říkali, jako to ale neodpovídá jakoby tomu naší představě, že, kterou jsme si jako teorii představovali. Jo, opravdu tam objevili čistě pilíř. Jakoby. Konce i ten pilíř nebyl jako jedna čára, ale že to vypadalo, že těch čár je víc a že to nepodporuje. Ale podporuje to vlastně ten tradiční pohled. A to je to, že tady máme jakoby ten pilíř, který spojuje. A teď už jsme v tom vývoji. Jo? Teď najednou si představím, že je tady udělám kříž takhle. A jak jsem naznačoval, tak je vznikl ten projevený a neprojevený svět toho vesmíru. Jo, jeden se začal tvořit v tom projeveným a jeden v tom neprojeveným. Jako když se Adam a Eva tady začali jako vytvářet. Můžeme říct, že dole i úroveň planety je jakoby vnitřní sféra té planety, kde existují i ty vnitřní civilizace. Takže směr dolů nazveme neprojevený svět.
1: Píšeš krásně zprava doleva.
0: Tak to? No, takže to funguje.
1: Protože nemáš tam zapnutý mirror jako zrcadlovou kameru, takže je to zprava doleva. Možná
0: se
1: to tam
0: nastavím, já se omlouvám.
1: Možná si to přepni. Mm-hmm. Je tam mirror.
0: Vidím.
1: Ano, neprojevený, přesně tak. Dobře, mě akorát, Máro, napadlo, jak jsi tam mluvil o tom, že by velký třesk nebyl teda velký třesk z jednoho bodu ven a že by můj tata nebyl můj tata, že to bylo teda všechno úplně jinak, jo?
0: Tak ono to vždycky jako bude trošku jinak, než si myslíme, ne?
1: Ano.
0: Jsme se tady bavili.
1: Ano, ano.
0: Tak, a teďka jenom, tady na to pak vymažil, aby se nám to nepletlo. A ten projevený a neprojevený se tady začal tvořit. Jakoby najednou se začaly jakoby dít tyhle ty struktury.
1: Ano.
0: Tak. Ten projevený, u podivu, tady mám krásný, můžeme nazvat, že ten projevený byla ta koruna stromu, jo?
1: Mm-hmm.
0: Která začala najednou růst. No, začaly růst prostě. V té tradiční mytologii je právě ta koruna stromu. Toho stromu poznání. A v té neprojevené části to jsou ty schované a to jsou ty kořeny. Jo, to zase vznikaly ty kořeny. Já už tady vymažu ty písmenka, aby se nám tady ta molůvka víc objevila. A znovu tu namalujem i ty kořeny. Neprojevená, schovaná část té tvoře. Jo? Já tady mluvím o prvotní tvorbě, to znamená o ideálu, jo? Který třeba teďka vůbec není funkční. Jo? Teď se snaží vlastně obnovit. Tak, myslím, že teď je to vidět.
1: Krásně.
0: Dobrý.
1: Mm-hmm.
0: A teď si jako představíme tady tu čáru, co jsem udělal, jo, jakoby do toho kříže, to je ta naše rovina, ta pozemská, jakoby, tak můžeme nazvat, jak se mluví i v těch různých příbězích a knížkách o tom, že jakoby ten Bůh oddělil zemi od nebe, jo, jakoby, že určil rovinu, na který bude někdo existovat, jo, jako, že tam může být a existovat, takže vznikla i ta rovina. Jo, byla oddělená rovina. Protože když byla furt jenom tvorba, ta prvotní, tak ještě ten život se nedokázal nějak rozpohybovat sám. Všechno se to dělo jenom, že oni chtěli, že přišli tvůrci a tvořili. Vytvářely se kořeny, pomalinku a strom. Jo, to se prostě vytvářela platforma, v kterém to bude existovat. A když ještě v tom ideálu to ještě spojím, že tam udělám tu celistvost takhle. A to je u nás obdoba toho elektromagnetismu nebo toho toroidu. Jo? Udělám ten toroid takhle. A tady ten středobod byla ta jedinečnost, tak jsem říkal, ten jo, odkud se bude ten projev vytvářet a ta celistvost. Hej.
2: Hej.
0: No, já koukám, jestli se mi to taky různě mizí. A teď vám řeknu, že tyhle ty větve a ty části té koruny jsou právě ty zkušenosti z té tvorby. Když jste tady byli jako ty božské bytosti a tvořili jste ten celý svůj příběh. Protože všechny tyhle ty cesty je ten příběh. Všechny ty kořeny, to je ten příběh. To můžeme i nazvat, že je příběhem duše, jo, to je dolní části, a toho ducha. Protože skrz tyhle dvě bytosti my vnímáme tyhle ty zkušenosti a z této tvorby a ty příběhy a ty vzpomínky. Takže oni nám pomáhají to filtrovat. Takže to je velmi obsáhlá informace a my to nepřečteme jednoduše, takže k tomu máme tuhle tu naší duševně duchovní složku, která nám to dokáže přeložit, ty informace. Takže opravdu oni ty tvůrci začali tohleto vytvářet, aby vznikla jakoby platforma toho Edenu, aby vznikla ta jednota a celistvost, aby tady ty bytosti mohly tvořit a nebát se. Ale teďka ten důležitý efekt, jo. Tady můžeme, vytvořím tady ještě takový kolečko.
1: Maro, ano. prosím tě, je přesně 19 hodin a píše mě Peťa ze studia Midgard, že se otevírá stream ano. číslo 1. Takže já bych tě požádal, dáme si minutku pauzku, já to nebudu vypínat, jenom pustím znělku a přivítáme posluchače na streamu číslo 1, ano. A pojedeme úplně v pohodě dál. Jsi pro?
0: Dobře, můžeme klidně. Já možná to znovu třeba představím, aby měli představu. Jinak, když jsme začali to téma, si to ještě jednou projde.
1: Dobře.
0: Jo, budu to vědět.
1: Takže já jdu na to.

0: Om šanti, přátelé, krásní tvůrci ve hmotě i ve spiritu, takže dneska po druhé, v jednom pořadu vlastně dvě vysílání, dvě části, takže tímto vítám i posluchače na streamu číslo 1 Svobodného vysílače. My už tady s Markem Hašlarem vysíláme od 18 hodin na dvojce, ale jednička je přece jenom jednička, takže vítejte na Dežavíčku, posluchači studia Deja Vu. Máme tady Marka Hašlara a jeho nekonečnou ságu Svobodná spolupráce a dnešní téma je elementární kolo času a prostoru. Marek Hašlar přišel dneska s určitou inovací. No, jako žádná digitalizace, nebojte se, je to jenom tabula normálně. Mara má tady sadu barevných fixek, takže tam kreslí krásné obrázky, kreslí strom a kreslí vlastně vznik vesmíru. A já jsem byl šokovaný tím, teda, že nevznikl velkým třestem, protože že by můj tata nebyl můj tata, ale Mara vám nicméně vysvětlí, jak to teda vše bylo. Takže Maro, pozdravme ještě diváky, teda posluchače streamu číslo 1 na Svobodném vysílači. Klidně ještě se můžeš vrátit zpátky, o čem se tady bavíš, a normálně pokračujeme bez změny dál. A toto klaplo, normálně to bylo poprvé, co jsem to vyzkoušel, že jsem si tam přiklapl stream číslo 1 a je to tím, že jsem to vlastně zhmotnil, jako, že jsem to zvizualizoval a nepřipustil jsem si žádný problémek, ale zároveň nic jsem neočekával. Nechal jsem se překvapit na základě prožitku, který byl velmi, ale velmi dynamický. Takže Maro, je to tvoje, pokračuj.
1: Tak určitě to celý nezačnu oznova, to ne, ale aby aspoň byla představa teda, o čem se teďka bavíme. My jsme si prošli, jakoby, jaký projevy to byly prvotní a co se odehrávalo a jakým způsobem se začala tvorba jakoby řešit. A měli jsme tady projevený svět a neprojevený svět. Pro mě to bylo velmi důležitý, protože jsem si to personifikoval vlastně do té podoby, že ten neprojevený svět je vlastně ta naše pramatka, to nic, to nekonečný nic, kterém v tom lůnu se dokážeme neskutečně rozpínat. Jo, to je úžasná věc, že vnímáme jako celý prostor a to je to naše nic, neprojevený svět. A pak je ten projevený svět, a to je zase pro mě ten Adam, to znamená jakoby ten Bůh, který začal tvořit něco, co bylo vidět, co bylo projevené, my jsme se na to mohli šáhnout, začalo se to jakoby projevovat. Je to stejné jako nádech a výdech, je to stejné jako nic a něco, yin, yang, plus, minus. Jsou to všechny tyhle ty projevy té duality, které to byly jako prvotní. Já jsem použil představu Adama a Evy a Edena kvůli tomu, protože se tam jako už dlouhodobě vysvětluje, takže mi ty slova umožňují vám jakoby vysvětlit, jo, o čem se bavíme. To znamená, že jsem použil ty slova jenom kvůli tomu, aby bylo jako vysvětlení. Ne, že jakoby já uctívám jakoby církev, která vysvětluje Bibli a vysvětluje, jak vznik tenhle svět. To jsme se o tom vůbec nebavili. Mně jde o to, že jsem měl určitý prožitek vzniku toho vesmíru. Jako každý tady na Zemi může mít tenhle ten prožitek své osobní zkušenosti, kde on si ten příběh dokáže načíst skrz tu smyslovou úroveň a pak i zpracovat pro ten svůj život. Takže pro mě bylo vždycky jako důležitější, ano, určitě byl vznik tohohle duálního vesmíru, ale já nebudu věřit těm, kdo o tom mluví, dokovat si to neprožil. Takže pro mě byl důležitější ten prožitek, abych se dostal do toho prenatálního stavu, kdy vznik ten vesmír. My jsme bytosti, které mají celý záznam, jo, té tvorby. To znamená, že my i kdyby jsme šli do vnitřního vesmíru, do našeho DNA, tak i tam najdeme ty informace. Takže i ta vzpomínka může přijít odsud, ale i můžu v těch tvořivých sférách, v těch dimenzích otevřít právě ty informační pásma, kde si ty příběhy nebo informace můžu přečíst. Takže pro mě bylo důležitý si ten prožitek opravdu vědomě formou toho pozorovatele, toho čistého pozorovatele bez očekávání, bez těch hodnot, byl schopen nacítit. A jak jsem naznačoval, že i věci přijmuli tu hypotézu, že to není jako typický třesk, že to je z jednoho bodu a výbuch té hmoty do toho prostoru, ale že ku podivu to vypadá spíš jako pilíř. Takže já jsem začínal obrázkem tím, že jsem vytvořil nejdřív tady ten pilířek. Takže tenhle ten pilíř vývoje se nastavil. Pak jak jsem říkal, že se sem z toho Edenu chtěla dostat Eva s Adamem a první vešla Eva. Nebylo to tím, že byla vyhozená, ne, ona měla fakt opravdu prožitek, chtěla zažít to dobrodružství, tak vyšla mimo Eden a vytvořila prostor, to nic, to nekonečný prostor. Ten neprojevený svět. Ku podivu, když za ní přišel Adam, to znamená, že přišel jako v té druhotné fázi té tvorby, tak vytvořil právě ten projev toho Boha, ten projevený svět. A teď přicházíme k tomu, že v té prvotní tvorbě, to je jenom jako, že se ta platforma toho Edenu, která byla celistvá, snaží uskutečnit v té prvotní tvorbě, aby byla podobná, aby vytvářela celek a jednotu. Já jsem tady naznačoval už v tom obrázku, že tady máme takové jakoby ty pole, jo, takhle okolo toho pilíře, a to vytváří celek. Já jsem tady naznačoval, že celek můžeme ukázat jako kolo, že to je prostě jako kvalita, která se zceluje a pak bod, odkud se jakoby začíná tvořit. Tak. Takže vlastně se začala tato forma tady uskutečňovat. Akorát, že ten bod byl ten pilíř a pak se začala vytvářet jakoby oblast, která ta celistvost. Co znamená celistvost? To znamená to, že my chápeme ten vývoj, že my jsme opravdu součástí toho, že nejsme oddělení, že chápeme všechny pochody. A byly pochody Boha, můžeme to nazvat jako strom poznání, takže vznikala koruna, vznikaly

budeme ještě v další fázi. Takže byla i ta tvorba, která byla prvotní, tak šla dolů a vytvářela ty kořeny v té neprojevené tvorbě, v té schované tvorbě. A každý kořen je ten příběh té tvorby. Každá ta, ten záhyb a každý ten růst vytvářel ten příběh. Teď vidíte, že ta celistvost udržovala ten strom poznání, aby vyrostl přesně akorát. Jo, aby nepřesáhl, aby se nestrotil někde v nekonečno, aby se znovu navrátil. Jo, furt stále se, aby se vracel do toho vývoje. Takže ta celistvost udržela jakoby tu komplexnost té tvorby. Jo? A ten pilíř byla jako ta jedinečnost, to udržet tu přítomnost, to je ten náš pozorovatel, to je to, že my skrz toho pozorovatele se připojujeme do té tvorby. A pozorovatel je součástí našeho srdce. Pozorovatel, když pozoruje prožitek a to se odráží v srdci. Takže když jsme u toho středobodu, jo, kde se spojuje, kde je ta rovina, máme tam i ten pilíř, máme tam i napojení na ty kořeny, i na tu korunu stromu, tak přímo v tom středobodu, kde se odráží ta rovina, tak tam je to srdce, naše. I naše, protože my jsme byli zkonstruovaní stejně. Ale stejné srdce má i planeta. I celá nějaká menší tvorba, i větší tvorba. Vždycky bylo vytvořené takové jakoby centrální místo toho vývoje. A tohle centrální místo se nazývá právě elementární chrám. Je to kvůli tomu, že celá tvorba, jo, potřebovala nějaké projevy, jo, nějaké, řekněme, aby vznikl ten život, tak potřebovala nějaké formy. A vznikly ty elementy. Elementy nám dali formu. Jo? My takhle vypadáme, protože jsme přijmuli určitou pozici těch elementů a ty elementy stvořily naše těla, náš vesmír. Ale ty si to jako představte, že oni skrz ten elementární chrám, ten středobod, najednou začali oživovat ten vesmír, začal najednou žít. To znamená, že se to kolo časoprostoru začalo jakoby točit. Takže ty prožitky tady bylo důležitý, aby nebyly strnulý, aby měly svoji skutečnou jakoby tu životní kvalitu, aby měl ten prožitek, že se mění ten prostor. Tak se začaly ty elementy nejdřív jako točit, měnit svoji pozici, jo, vůči tomu vývoji. Když to nazvem, tak tady můžeme říct, že je země v této části toho elementárního chrámu je voda. Teď jsme v té rovině horní, tady bude oheň a tady vzduch. A teď se jenom jakoby pro představu, že se mění ty polohy. Jo, nejdřív tam je prožitek té země, pak toho ohně, toho vzduchu a vody. A furt se to takhle jakoby míchá. A tím začala ta tvorba žít. Jenom oživovat jiné bytosti. A dávat věcem té formy, dávat jim životní sílu. To znamená se ten vývoj celkově, ten strom poznání, mohl realizovat i do toho, že už to není jenom tvorba bez toho, aniž by byla samostatná. Jo? Představte si, samostatná, že někdo vznikne a může samostatně myslet. A teď si vidíte, proč je lidem daná svoboda, protože oni mají v sobě ten elementární chrám té tvorby. Jsou bytosti, které dokážou s tím časoprostorem úplně dělat cokoliv. Putovat, vzpomínat na minulost nebo na budoucnost, nebo vnímat celý ten celek toho času, jak jsme se bavili, že existuje lineární čas, cyklický čas a přítomný čas. To znamená, že ty lidské bytosti pak dokázaly tvořit neskutečné věci. Jo, ten ideál toho, že by taková bytost existovala, tak by byla opravdu ta stvořitelská, jo, vědomá bytost, která by dokázala přijmout ten celý Eden. To celé jedné tvorby, jakékoliv. Třeba do toho, že někoho potkáte,

0: vznikne tam nějaká spolupráce, tak tam vkládáte tento elementární chrám, protože vaše chování, vaše i vědomá práce, i hmotná práce je odrazem všech těch projevů. Když to vezmete zpětně, tak ty lékařský, čínský, japonský, indický, jakýkoliv, tak jsou spojený vlastně s těmihle složkama těch elementů. A vám změří, jestli ty elementy máte jako správně uspořádané. Jo, jakmile zjistí, že něčeho je víc nebo míň, no tak to vytváří nemoc, nerovnováhu v tom procesu toho vývoje. Takže když my máme pak to, že to vědomí prožívá ty prožitky a tvoří, tak vlastně řeší tu životní rozličnost každého, koho potká. Je to báječná věc, jakoby se navzájem ty naše prožitky a střípky skládaly a my jsme pak celý ten příběh toho stromu poznání, tím, že si je dokážeme navzájem předat, tak si ho pak dokážeme i říct, ten celý příběh. Všichni jsme součástí toho příběhu, takže naše odhalení, naše rozpomenutí teprve uvolňuje ten příběh v té celistvé podobě. A teď tohle je ideál, čistě strom poznání, elementární chrám, ta celistvost a jednota, to je obrovský ideál, který byl zpočátku. Jo? A jak to vypadá teď? Já teď přeskočím a teďka se zase z prvotní tvorby dostaneme sem do té přítomnosti. A teď jenom řeknu, co se tak nějak jako mohlo pro nás stát a proč jsme v této situaci. Jo? Takže člověku narušili ten elementární chrám srdce. Prostě ho narušili. Dali mu tam iluzi. Iluzi toho, že když se bude dobře učit a bude vydělávat peníze, tak celou hojnost dostane. Bude mít svý postavení, bude mít moc, bude mít všechno, co potřebuje k životu. To znamená, nahradili ten strom poznání. Úplně jako by odřízli toho člověka od toho stromu poznání. Místo toho tam nasadili, já už jsem to tady maloval, já vím, že to asi nebudete mít rádi, ale novej světový řád. Nový světový řád je dlouhodobě tady propagovaný. Je spojovaný právě s náboženstvím, s dogmatem a s jiným chápáním světa. To znamená, že tam se neučíte být svobodný, že si můžete sami stáhnout energii, kvalitu, informaci, kterou potřebujete pro život, že jste součástí toho vývoje, že jste opravdu stromem poznání, že jste všechny ty úrovně, že nemáte omezení. A oni vám řeknou, ne, ty se musíš učit a dogmaticky pro nás pracovat, tím získáš postavení a moc, v hierarchii postoupíš, a budeš moc ovládat ostatní, budeš mít dostatek hojnosti, že my tě budeme živit. No prostě typicky nový světový řád, který zaměnili za to, že každý člověk má svobodně přístup k tomu stromu poznání. To je prvotní tvorbě, která má jako ideál. Co se stalo, když tam tohleto dosadili, je úplně jednoduchý. Najednou přestala být celistvost. To znamená, že ten trojit nebo ten elektromagnetismus přestal fungovat. Takže nám úplně zmizely ty přirozené hranice, které bránily, aby se ta lineárnost toho času mohla šířit furt. To znamená, stalo to opravdu, že ten strom jakoby začal přerůstat. A ty linie se šly šířit do nekonečna. Furt do nekonečna. A nedokážou se tím jakoby vrátit, protože ta celistvost je nedokáže vrátit. Neustále ty kořeny rostou do nekonečna a nedokážou se vrátit zase na zpátek do toho cyklického času. Do toho, aby jsme si uvědomili, co je začátek a konec, jo, té zkušenosti. To samé i ta koruna, ty větve toho stromu poznání neustále rostou teďka do nekonečna a nedokážou se zastavit. Protože není celistvost, není to, co by je mohlo přirozeně vrátit, aniž by jim ublížilo. Takže když on přeroste celý ten vývoj a už je k neudržení, no tak přijde zahradník toho typu, který je tady a řekne dogmaticky, no vy jste ale zase zlobili, Jo, vy že všechno můžete, vy jste se přerostli, tak my vám ostříháme všechny kořeny a začneme znovu. Jo, to je pak ta kataklizmatická událost, která je vám předkládaná tomu vývoji a člověku, aby on jakoby to nedělej, teď mu všechny volámou ty větve, kořeny a podej mu zase ruku, pojď, my ti pomůžem z toho, ty jsi teda jako zlobil, ale my ti teda pomůžeme a znovu a ty budeš dogmaticky všechno dělat a pak to bude všechno v pohodě. Tím jakoby se přestala být jakoby svoboda toho elementárního chrámu, protože oni ho jakoby rozkradli a začali se ho vlastnit. To znamená, že oni jenom tu tvorbu začali vlastnit, vzniklo vlastnictví poznání. To jsem přidal Lucifer, on vyloženě má patent na poznání. On jsem přišel a řekl, já mám patent na tenhle svět. Jo, jedině přeze mě dosáhnete poznání. A to je tohle. To je ne přes něj, nebo přes něco, nebo přes náboženství, nebo přes dogma, přes kolektivní pravdu, k tomu prostě nedosáhnete. Dosáhnete to svý osobní poznání, když znovu objevíte tu jedinečnost a celistvost, abyste si znovu napravili to, kam vám přerostlo vědomí, jo? V té duši do nekonečna někam furt zaznamenaný nějaký problémy, anebo v tom duchu do budoucnosti furt ta koruna, která neustále roste. Chápejte, když obnovíte elementární chrám srdce, tak to dogma vyleze a znovu se navrátíte v tom poznání. A v tomhle tam dogmatickém učení, a to už je forma, jako forma, já tomu říkám magie forem, protože oni místo toho, aby dali těm formám svobodu, tak je jakoby svážou. Jo, každý má, jak to dělá. On aby potřeboval něco vyčarovat, nebo získat, nebo jo, tak od někud musí jako vzít. On nemá strom poznání, aby mohl čerpat z nekoneční energie a vědomí. On to potřebuje někde získat. A tak má prostě různé formy, jak získat od někud energii. Tak buď to kradou od někud, jo, nebo to berou od těch svých pánů, jako těch z toho invertního vývoje, z toho světového řádu, který nás chce ovládnout, protože oni mají velký přístup k našem vědomí, který jsou právě součástí toho, že jsme na ně napojeni. My jim předáváme tu energii tím, že věříme v jejich světový řád. To znamená, opravdu, když v něco věříte, tak opravdu někomu předáváte svoji osobní energii. Je to podobný, jak jsem říkal s tím vědomím, že najednou se začnete dělit, protože uděláte určitou smlouvu na tom vývoji s tím novým světovým řádem, no a pak jim to si patříte. A oni vás můžou vysávat, jak chtějí. Takže dobrý, zbavit se těch smluv, které jsou spojené s tím starým cyklem. A vůbec nepoužívat jako magické vnímání, naopak být součástí a mít ten prožitek a čerpat z toho stromu poznání, navrátit elementární síly do sebe, zase naspátek. Že oni jaké rozklady, tak je vyndali z vás, z toho člověka je vyndali a udělali z toho vlastně tu magii, tu nauku. Z toho oni pak posuzují, že ty jsi bytost, co to nemáš, protože jsi tady za trest. Jo, tak to vůbec není. To je naší přirozeností. My si to můžeme navrátit do sebe, zase ty elementy. To není jako, že potřebujeme dělat nějakou nauku světového řádu, nějakou magii, aby jsme znovu ovládli ten elementární svět. Ne, my ho nepotřebujeme ovládnout, my ho potřebujeme prožívat. A takhle to dopadlo. Jo, že my najednou se neustále množíme do nekonečna. A nemáme chuť pochopit, proč, jo? Navrátit se k té celistvosti, znovu prožít jako, proč? Proč to dělám? No, protože nechápu, proč, jo, proč jsem vstupoval vlastně do téhle zkušenosti. Proto se tak chovám pomíleně a furt lamentuju, proč se mi to děje, já to nechápu. No, protože nechápu, proč jsem vstupoval do tohle prožitku. To je prostě úžasný. A vědět proč znamená tohle to znovu zrušit úplně. A znovu tady prostě vytvořit ten elementární chrám. A znovu, jo, znovu. A to je obrovský krásný. Jo, si to představit, že tady máte svůj, ve středu toho chrámu, v té rovině, máte svůj středobod v té pozornosti. A jakmile máte tu pozornost v tom středobodu, v tom srdíčku, tak se vám ten elementární chrám přirozeně začne obnovovat. Protože to je vaší přirozeností, skutečností. Nic nikomu nepotřebujete. Jenom tohle, žádnou nauku, nic, jenom prostě chtít obnovit. To je nejvíc, co to můžete jako na té zemi udělat. To, že tímhletím podporujete ten nový pohled, který teďka vlastně ten přechod, ten vzestup vytváří. Ten novou zcelený pohled. A teďka si začneme možná pomalinku abych se podíval, jenom abych tam nevynechal jedno důležitý téma, ale jsem se o něm nebavili. Přejdeme k tomu elementárnímu chrámu jako prvku. Jo, teď jsme si vysvětlovali ten strom poznání a jak vypadal ten
1: Tak, Mara se nám poněkud kousnul, zakousnul se do výkladu, takže uvidíme, zda se připojí dříve či později.
0: Dobré,
1: už jsi tu. Na chvilenku se zkousnul, protože jsi zakousnutý do toho tématu, takže, ale už jsi tady úplně v pořádku, jo. Já jenom prosím tě, bych vyzval posluchače streamu číslo 1, pokud nás chcete vidět, protože Mára Hašvar tam kreslí zajímavé obrázky na tabuli fixkama barevnýma, tak si když tak najděte v kalendáři link tady na ten YouTube, ano, a můžete nás sledovat, takže to je to. A ještě zopakuju telefon pro posluchače, pořad je interaktivní, takže volejte klidně do studia na 799-589-362. Díky a Máro, můžeme klidně pokračovat. Děkuji. Dál.
0: Tak, já to tady takhle rychle smažu, budu se snažit u toho mluvit, teda aby to nebylo takové ploché. Tak, přejdeme k tomu elementárnímu chrámu. Proč k tomu přejdeme? Protože já už jsem tady v tématu, myslím, že to bylo předešlé vysílání, tak jsme se zde bavili o Elohim a Nefilim.
1: Ano.
0: A ty si to pamatuješ určitě, Petrucho, víš, jsi tady určitě byl.
1: Ano, já jsem tady byl a já jsem ještě milně říkal, že ti Elohim jsou ti dobří a ti Nefilim jsou ti zlí a ty jsi mě poněkud jako vyvedl tady z toho duálního rozlišování. Takže vzpomínám si na to.
0: Já, super, protože já bych jakoby trošku budu mluvit o tom stejným, ale nebudu tak třeba jako úplně a znovu snad opakovat to, co jsme tam řešili. Tak já jenom v krátkosti to představím. Když jsem si uvědomoval, že byl ten chrám, ten elementární chrám srdce, kde byl ten středobod, kde se jakoby oživí ta forma, jo? Jak jsme se bavili o tom oživení, tak bavil jsem se o bytostech, které byly součástí tohohle oživení, které přinášely, jakoby, nazývá se to jako božská jiskra. Ale to znamená, že oni dají jako smysl té formě a ona se oživí. Jakmile něčemu dáváte smysl, tak se oživuje. Kdyby umělá inteligence pochopila svůj smysl, tak se oživí. Jo, bude živoucí bytost. A teď pro tuhle tu představu, jenom abyste věděli, že teda existovali a měli za úkol, byly to řekněme dva pohledy, které měly oživit tu formu i toho člověka. Já už to bylo součástí téhle tvorby, která byla součástí naší solární soustavy, naší planety a toho archetypu člověka. Člověk pro mě znamená, že on představuje jako sjednocenou formu toho Adama a Evy. Ona už, tato forma už přesáhla jakoby i ten Eden a dosáhne už té jednotnější podoby. Ano, já, možná to je téma, který se neměl začínat, ale představte si, že ten Eden už měl mnoho takových cyklů tohohle stvoření. A v každém cyklu on vždycky jakoby zažíval ten Eden určitý proces. A tak i on se jako utvářel, že měl určité poznání toho prožitku, že udělal prožitek, navrátil se, pochopil proč a zase jako se mohl změnit, mohl se transformovat. A my jsme teďka v několikátém cyklu, který se nedokáže uzavřít. kvůli tomu, že ten člověk jakoby znovu neobnovil ten chrám a znovu, jo, znovu nezapojil ty vývojové kvality, aby vznikl ten potenciál toho vývoje toho stromu. A mohl jakoby ten cyklus uzavřít toho Edenu. A ten Eden se zase mohl transformovat do nějaké jiné podoby. To znamená, že my teďka, když dokončíme ten cyklus, i ten člověk se transformuje do podoby, která tu ještě třeba nebyla. Jo? Pokaždý je to, sice se navracíme k jednotě, ale máme zkušenost. Jo? Máme tam novou věc, takže ta další tvorba, další ten cyklus bude jiný. Jo? Zase vznikne nový cyklus, protože chceme jinou zkušenost. Tak jenom, abychom to pochopili, tak jsem to takhle chtěl naznačit, že jsou teda bytosti, které tohle určovaly. Které vlastně tyhle ty cykly toho Edenu, této tvorby, toho duálního vesmíru, vnesly tenhle ten smysl, tu jiskru božství. Jo? Oživení té formy. A to je úplně neskutečný. Teď to je nejvyšší alchymie, mystická alchymie, kterou jsem jako netušil, že by jako člověk mohl někdy jakoby dosáhnout, jo? Že by opravdu mohl být součástí takové tvorby. Já jim, že to jsou jenom slova, ale jak já jsem to měl jako prožitek, tak pro mě to je obrovský, já jsem úplně jenom o tom mluvil, jsem napojený okamžitě, jo? Že to je něco jiného, než to vysvětluju vám. A teďka tyhle ty bytosti, já jsem si je mohl prostě protože to umím, tak si prostě zavolám, hele, řekni mi k tomu něco. Jo, řekni mi k tomuhle cyklu. Co jsi, proč jsi tady byl, proč jsi to oživil, jak to dopadlo. Jo, prostě ten jejich příběh. Takže jsem se zeptal Elohim, zeptal jsem se Nephilim. Já nepotřebuji informaci od někoho cizího. To máte udělat vy. Vy máte opravdu se připojit tomu příběhu. Tam vzniká nový odhalení, nová celistvost, jako nový pohled. Jo, my když neustále totiž jenom tu pravdu jenom šíříme, tak furt to je jenom stejná kvalita, která nikam neroste. Je to furt do nekonečna se množící ten lineární čas, jak se naznačoval, ten velký průser, který se tu neustále šíří. Jo? A to je kvantita. My jsme založeni na kvantitě. Jo? Na síle, na moci té struktury. My fungujeme tak, že když jsme obrovský stádo, tak teprve něco zmůžeme. Ale tenhle princip, o kterém jsem tu naznačoval, ten strom poznání, je o té kvalitě. To znamená, mně nejde o kvantitu, mně jde o to, abych to pochopil celý. Jo? A ne viděl 1000 filmů, ale abych pochopil jeden film, jeden příběh pořádně. O to jde. Tam vzniká ten potenciál vývoje, o kterém já tady se dlouhodobě bavím, a je ten, pro mě ten strom poznání. Tak tyhle ty dvě bytosti, nebo dva rody, a můžu říct, že už v této prvotní tvorbě vznikaly neschody, o kterých se, představte si, že jste tvůrce, ale jako tvůrce jste v téhleté pozici spíš jako děti, který si jdou hrát. Že vlastně nevědějí, jak to jejich tvoření dopadne. Proto jsem naznačoval, Petrucho, tu pozici, aby jsme právě nehodnotili, co je dobro a zlo. Jo, protože oni taky mohli být v této pozici, v které jsme byli jako my, jako děti. A to taky neřekneš tomu dítě, ty jsi zlej, že jo. Prostě to prostě jako dospělý už neuděláš, tomu prostě jako chceš ho pochopit spíš, že jo. No a takže jsem si jako říkal, dobře, tak já si vyslechnu ten jejich příběh, takže tam bude ten jejich stav, když byli jako děti v té tvorbě, pak tam bude nejspíš příběh o tom, kdy byli jako dospělí. A pak co si z toho jako berou, to ponaučení, to stáří, jo, to dozrálost, to proč. A bylo to velice zajímavé, protože jak, už to taky nějak naznačoval, že třeba ty Elohim na otázky toho stromu poznání a toho, proč tu jsme a takovýhle jako vývojový myšlenky, tak velice Elohimové na to reagují. Oni rádi to vysvětlejí, pomůžou, jsou velmi aktivní. Jo, ku podivu. Když jsem stejnou otázku dal Nephilim, tak oni byli jako z toho nevrlí. A takové otázky se mi nelíbí, jo, jakože prostě taky se to jako dotýkalo nějakým způsobem. Ale třeba té negativní, prostě v nějaké pozici. I nás se dotýkají věci. My někoho potkáme a máme tyhle ty reakce. tak jako pro mě to je přirozený. Já prostě nebudu ani jednomu prostě jakoby ho upřednostňovat. No? Já prostě jenom chci vědět proč. To znamená, se zeptám, a proč? No a proč? Proč tomu máš takovéhle emoce? Jo, jakoby. A tak jsem se ptal i Nefilim, i Elohim a ku podivu. A jsem si uvědomil, že když oni přinesou jakoby tu svoji skutečnost, ta jiskry boží, tak v nás vznikne jakoby květina života. Je to věc, která je tu hodně diskutovaná. Protože jedna květina života je taková markantní, přichází z egyptského jakoby, z egyptské linie, a to byly jakoby ty Horovy pokračovatelé a Melchizedek a tyhle ty, to byly prostě jakoby přinesli tuhle květinu života. A ku podivu, to byl projekt těch nefilim. Vysvětlím to úplně jednoduše. Když vidíte květinu života, kterou je z této linie, já si myslím, že teďka by možná záhodno tam byl ten obrázek, který jsem ti posílal, viď? Ano, ty tady máš jednu. Ano. Vidíte, jak je to jako struktura, která se nekonečně množí? Je to prostě struktura, protože ona furt se nekonečně množí. A je ta síť je kvalitnější, čím víc těch kruhů, čím víc se tím vytvoří. A vidíte, a to je přesně takhle se může projevovat tato tvorba, ta lineárnost. Tenhle ten druhý obrázek, který si tady ukázal, je ta druhá tvorba těch Elohim. Protože jim šlo o to, aby se znovu všechno vracelo do té jednoty. Z té celistvosti do jednoty, z celistvosti do jednoty, furt také do kola. Takže oni ty kola, nebo ty tvorby, jak jsem říkal, ty pohledy té celistvosti, těch cyklů, se vraceli furt do stejného bodu, obráceně. To je fraktální, to je ta kvalita, že my máme jednu tvorbu, která vzniká kvalita dovnitř a ven, fraktálně. Jo? Teď si představte, že tady můžete vytvořit i kolečka, do nekonečna vytvoříte taky kruh. Jo? Zase znovu celý z postupu celého vesmíru. A to je pro mě ten strom poznání. Co to tady jenom tak naznačuju, abyste věděli, že u té květiny života druhé, to je obráceně. Tam neexistuje tenhle ten jediný středobod, ta jedinečnost a celistvost. Tam je furt stále struktura se kopírující, jako ta kolektivní pravda neustále dál. Ano, ty věř, že to správně, běž, dělejte, věřte, a furt čím víc nás bude, tím je to silnější. A to je prostě jejich názor. Oni takhle věřejí, že takhle se dá ten život udělat udržitelný. A teď, hele, Petrucho, víc jsme to před chvíli řešili. Jak funguje ta mysl?
1: Rušivě. Pro mě funguje rušivě například.
0: Ale ne, jak jakoby funguje? No kolektivně, když my... Když to teď vidíme, ty věříš víc, nebo to kolektivní vědomí té mysli věří víc té kolektivní pravdě. Ne tomu osobnímu nějakému prožitku. Ty tomu teprve docházíš, jo, postupně. Normálně ten můj mozek je úplně zatvrdlej, on furt to nechápe. Jo, prožitek to je, OK, ale tady to nechápu. Proč? Já vůbec nemám to zpracovaný. A to je tím, že tam máme všude tu květinu života, která neustále jenom ty věci množí, furt to je dobrý, nech to být bez dál, víš, jako furt to množí. Samozřejmě obě jsou správně. Protože my to můžeme nazvat, že to je ten věk toho chaosu a řádu. Že ta květina života z Egypta bude řekněme, ten řád. Jo? A tohle, jakoby ta svoboda, jo, že se furt jakoby můžu rozhodnout a vracet a furt je to jako, že vím, kde jsem, a tak ta svoboda může být ten chaos v tom horším měřítku. Protože ze začátku tyhle ty bytosti opravdu chtěly vníst jenom řád, ale ne jako slovo řád, ale pro mě jako spolupráce a tu svobodu. Proto ta svobodná spolupráce. Já jsem si uvědomil, že oni vlastně blokujou kvality spolupráce, ty nefilim, protože vzali ty nástroje té tvorby a já nemůžu úplně měnit tuhle hmotu. To je kvůli tomu, že já jsem přijmul jejich květinu života. To znamená, v člověku jsou dvě květiny života. A to je špatně. My je potřebujeme sloučit do jedný. A teď jak to jakoby dělat, že jo? Je to ten ideál, o kterém jsem se tady bavil předtím, je to ten ideál toho stromu, že my zároveň se rozmnožujeme opravdu do nekonečna, OK, ale zase znovu se po nějaký době vracíme, jo, do toho předěla. A znovu opakovaně. Jenže tady vůbec celkově ten vývoj přemohla ta linie těch nefilin, vytvořili proto podmínky, vytvořili ty bytosti se na něm namalili, že jo. A samozřejmě a Lucifer je jakoby, on je trošku narušil, jo? Jak jsem říkal, že tam vstoupil a vměšoval se a podbízel se a dělal různý věci, takže i tyhle ty bytosti pak tu tvorbu trošku narušili a prostě se rozhodli, že udržitelnost života je založená jenom na tom striktním řádu, na tom světovém řádu, aby prostě lidi poslouchali jenom ty pravidla, které vymyslíme my. Jo, a teď to vidíš, ten svět. Oni vymyslí pravidlo, jakože to je právo, a pak tě ještě odsoudějí, jakoby, jo, jakoby nějakou myšlenkou, kterou vůbec ani nevíš, jako kdo to vymyslel. Víš, ani ten prožitek tam nikde nebyl. Fakt to je jenom čistě, že si někdo něco myslí a všichni si o tom musí chovat stejně. Takže to pravidlo té svobody nás může taky ale zmást, že jo, samozřejmě. Může být moc svobodný a vznikne ten chaos. Jo, takže tyhle ty dva extrémy tady se projevovaly. Svoboda přišla do chaosu a ta spolupráce přišla do striktního řádu, do toho dogmatického myšlení. Hej. Takže ty dvě květiny života, tak problém. Řešil jsem to s nima. To jsou bytosti, které to zadali, představ si, že to zadali z prvotní tvorby. To znamená, že aby vy jste si odblokovali tyhle ty smlouvy, tak řešíte vlastně tu andělskou, archandělskou, tu prvotní tvorbu. To byly bytosti, které vlastně tohle to, oni držej. Jo, jakoby, chápete to, tu karmu, vy řešíte i kosmickou karmu, jakoby tím. To znamená, že my když vlastně sjednotíme tyhle ty dva rody, ta svobodná spolupráce a dáme to dohromady, tak vzniká znovu ten svém poznání, že se to znovu navrátilo. Ty dvě jiskry, které tam měly být, opravdu znovu pochopili, navrátili a už si neubližují, už jsou zase stromem poznání, už zase dělají tu jedinečnost a celistvost. Neskutečný. Já když jsem zjistil, že to má za úkol člověk a že už se to taky odehrálo, akorát se to nepovedlo, to je zajímavé. Protože jestli znáte Bibli, tak je tam příběh o Enochovi. On se teda jakoby podobný příběh tak odráží i v jiných starých knížkách a historiích. V určité fázi, kdy tady vzniknul člověk, říkalo se, že to byla čtvrtá, pátá generace po Adamovi a tak dále. To znamená, že velmi raný člověk tady v té 3D realitě. A protože tyhle ty dva rody byly dost zvlčený, jo, že už nabírali ten extrémní jakoby pol, tak vlastně jakoby se vymyslelo, to takhle, člověk měl získat i tu andělskou formu. On měl získat jako lidskou podobu, božskou i tu prvotní. Ale tu prvotní mu tyhle ty rody jakoby nechtěli dopřát, jo, že se to furt nedařilo. A tak se vlastně chtělo jakoby pojistit, aby ten člověk, aby jakoby ten lidský genom nebo aby vůbec ta jeho linie přijmula i ten andělský potenciál, tak je ten příběh o tom Enochovi. Já nevím, jestli jste o něm někdo slyšel, abych prostě tady nemusel celý převyprávět, tak to jen ve zkratce.
1: Já jsem to jméno slyšel Enoch, ale ten příběh je možná uniknul, nebo jsem ho zapomněl, tak když tak jestli ve zkratce ho připomeneš.
0: Jo, zkratce, jenom ve zkratce. On byl jakoby vyvolený tím Bohem, tam to bylo jakoby popisovaný takhle, za to, že se choval velice vývojově, jo, že pochopil nejspíš asi ten smysl toho života. Jo, že se znovu dokázal asi napojit na ten strom poznání. Ale jenom do určitý fáze nebylo to asi moc jakoby jednoduchý, protože nikoho jiného podobného nenašel. Jo, jakoby. A on ho pozoroval, zjistil, že to je teda ten, který ho potřebuje, aby přijmul tu andělskou kvalitu do toho člověka. Aby jako vzniklo to spojení. To spojení vytváří ten strom poznání, jak jsem říkal, ten pilíř. Jakmile není spojení s tím stromem poznání, tak se tyhle ty jiskry, nebo tyhle ty kvality, ten smysl nedá toho člověka vložit. Jo? Chápejme se. A tak protože s tím byl problém, no tak on si ho vyvolil tak, že podle toho příběhu znamená, že ho rozložil na atomy úplně toho. Takže vzestoupil takzvaně Enoch a on z něj udělal toho nejvyššího archanděla Metatrona. To se nelíbilo velice andělům. A to se nelíbilo i určitým lidem a bytostem, bohům. Prostě byl to trošku jako nešikovnej tah, protože v tu chvíli se navzájem trošku začaly ty bytosti nemít rádi. No. Jo, i ty linie. Víc to oddělili i ty linie těch Elohim a Nephilim. A víc se to oddělilo. Jakoby ta víra v ten projekt, jo, celou tu tvorbu, najednou trošku jako uvadla a zešly právě ty padlí anděle, zešly si přecházet na tu druhou stranu. Jo, najednou to bylo strašně no, padali druhé, co já s tím tady budu dělat, vlastně jedno, jaký budu, jestli budu zlej nebo dobrý, je to vlastně jedno. Víš, jako si najednou řekli, podívej, si tady dělá každý, co chce. Jo, to prostě najednou začal takový jako chaos trošku už. Ale povedlo se, dostali do člověka i tu andělskou jiskru. Jo, najednou on jako byl schopen potom dál vývojem, jo, v tom procesu toho genomu někdy dosáhnout celé té trojedinečnosti. To znamená lidství, božství, jednota. Jo, pro větníkou.
1: Máro.
0: No hele, hustý.
1: Je to hustý, samozřejmě rozumím úplně všemu. O čem tady povídáš, tyjo, to je to hodně hluboký a možná bude zajímat, určitě mě to zajímá, diváky, posluchače, jakou metodou ty se napojuješ třeba na ty Nephilim, Elohim, na ty dva rody, s kterýma kontaktuješ, jestli nám prozradíš, jak toho rozsáhnout, toho kontaktu v čisté formě, bez nějakých jinakších tam entit nebo egregorů, že víš přesně, že se bavíš s něma.
0: Je to zase úplně jednoduché. Jak jsme se bavili o té pozornosti, takže když jsem v té pozornosti, tak mám všechny nástroje tvorby. V té přítomnosti mám všechny nástroje tvorby, jsem součástí znovu toho stromu poznání. Jo. Zvlášť jsem napojený na Eden. Jakmile si opravím ten elementární chrám srdce, tak já si do toho chrámu můžu kohokoliv pozvat. On mě normálně poslechne. Protože to je nástroj tvorby. To normálně tak funguje. Jakmile to tam vysknete, tak se to má stát. A jestli to ta bytost neudělá, tak ti to bude dlužit. A to ona nechce. Ty máš normálně právo si každou bytost takhle jakoby pozvat.
1: Pozvat.
0: Když nechce, tak je to její karma. Jo, když nechce, je to její karma, tak nechce přijmout strom poznání, nechce přijmout tu lásku, nechce přijmout tu nezištnost, jo, nechce se dostat do toho prostoru, má důvod určitě, proč je to někoho nepříjemný třeba, jo.
1: Já jsem si teď zrovna uvědomil, co vlastně já teďka dělám, jako jo, poslední dobu, jak jsi tam kreslil ten obrázek, ano, ten, tu Davidovu hvězdu a vlastně ten nový světový řád, jo, který přemazal ten chrám srdce, tak já vlastně zjišťuju, že já si opravuju různýma metodama ten elementární chrám srdce, jo, abych si tam mohl pozvat ty bytosti, s kterýma budu komunikovat. A já jako nevím, jestli to dělám dobře. Já to třeba dělám v té přírodě, v té krajině a třeba zrovna na té farmě, v kontaktu s tou přírodou, s těma zvířátkama, jo, a s těma rostlinkama a tam se mi to daří. Ale jde to pomalu, jo, takže toto dělám v současné době a vlastně dělám to jako, ono se to totiž jako děje samo. A je to možná tím, že jsem potkal i tebe, jo, a spoustu lidí to bije jako podobných, teď se vyrojili jako houby po dešti, i na tom výletě jsme potkali a byli jsme tam týden skoro a my jsme nepotkali, když to tak řeknu, jako vulgárně žádnýho blbca, jako jo, a to jsme byli aj v Polsku pro tabáček a tak, sami krásní lidi. A nebo možná jsem změnil já svůj vnitřní pohled, jo, na ten okolní svět, že už tam nevidím tu dualitu, tu negaci, nebo dualitu tam jako vidím, ale už to nehodnotím. Už to nechávám pěkně do té jednoty, protože jsme v duálním světě, ano, protipóly tvoří tu skutečnost a tu jednotu, takže to jsem jenom chtěl, vidíš to, začal mluvit o chrámu srdce vlastně a já tady mám poznámku obnova chrámu srdce a hodně mě zaujalo to je krásné, jak jsi řekl, že to, co má smysl, tak má i tu jiskru toho života, jo. To je nádhera, že vlastně vše, co je beze smyslu, tak to nemá vůbec ani jako, to tak jenom vegetí, jako jo. A nepohybuje ano, se to.
0: To je jako
1: mrtvé asi, no. A potom, jak jsi tam kreslil ty čtyři živle, že oheň, vzduch, země, voda, oheň, vzduch, tak já jsem si uvědomil, že vyrábíme ty zvonkohry, zvonící Rauri Raom, a oni jsou nazvány taky jako podle živlu, země, oheň, voda, vzduch. Každá ta zvonkohra má jinačí tón, jinačí ladění, jinačí tu škálu, jinačí souzvuk. A mně tam furt něco chybělo, jako jo. Jako čtyři živle, no a pak se mě vytasil na mysli éter, jako pátý element, a tomu jsem dal akord, nebo tón, který vlastně všechny ostatní tóny, což je ami, c, g, dur a d, mi, tak on je všechny propojuje a zcelistvuje. A mě to hodně připomnělo, jak zkreslil ten obrázek, ten prvopočátek toho vesmíru, jo, takže je to nádhera, mám trošinku husinku, a takže jiskra rovná se smysl, to je nádhera, a proto my se snažíme i s písní, i s těma lidma, všem věcem, i té minimální, která by nás normálně jako nechala bez povšimnutí, tak my se jí snažíme dát ten smysl a ona najednou ožije. A začne kvést, a začne růst, a začne se množit, ale neuteče někam, ano, jak ta koruna a ty kořeny, ale ona se vrací k nám, aby nás obohatila a poděkovala, řekla, blagadár, vy dva blázni, jo. Prostě vy jste mě zcelistvili a proto zcelistvím i já vás, já vám i prostoupím a tvoříme spolu, no, takže svobodná spolupráce se všemi, kdo tvoří vědomně.
0: Já myslím, že to, co jsme debatovali v rámci tvé otázky, jsme probrali, stačilo ti to takhle?
1: Jasně, je to hodně hluboký, jako je hodně otázek, ale krásně plyně hovoříš, takže nebudu tě přerušovat. Mám tady nějaké poznámečky, nějaké otázečky, ale jedna mi tady přistála teď zrovna od Tomáše. Lidský život je to nejtěžší, protože tvoří lásku a poznání, v závorce, napadlo během pořadu. Děkuji, ať se daří. Není to otázka, je to konstatování. No. Lidský život je to nejtěžší, protože tvoří lásku a poznání. Maro,
0: co to je? Tady já ho trošku potěším ještě, protože tím, jak oni spojili s tím Enochem tu andělskou sféru, to znamená, že dali člověku, jo, přístup k celisté tvorbě, znovu zapojili do té tvorby. To žádná bytost to nemá. Tohle. A to je zajímavé, proto byli jako všichni naštvaní, že jako, jak to mohli udělat? Vždyť to je blbej člověk, který leze v 3Dčku a vůbec nic neví, jako, že oni si to takhle mysleli, jako, opravdu.
1: No, ale současně taky lidská bytost je jediná bytost tady na planetě nebo na té země ploše, která si musí tady za to bytí a žití platit, jako jo. Jako normální ostatní další bytosti tady jsou jenom tak, ale lidi si vlastně musí platit. Ale je to jenom dočasný stav, jo, než tady ten Matrix se rozprskne.
0: Sem se přijde, vždycky to je zajímavé, že vědomí, který potřebuje dořešit právě tyhle ty cykly, aby se jako pochopilo a znovu se navrátilo do toho stavu poznání, tak se jakoby normálně vtělí do toho člověka, do toho těla. A zde má tu školu, aby si to znovu uvědomil, aby si znovu reaktivoval jakoby celý tenhle proces, aby si obnovil chrám srdce. Jo, všechno tohle to je vlastně o tom, proč být tady. Ale to je ideál. To je ideál. Teď si lidi si myslej teďka, že zažívají tuto zkušenost díky tomu, že se tu máme špatně. Ne, ne, ne, ne. Ano. Zkušenost po naučení funguje. Děláme chybu, OK, chápu, jsem vědomý, dělám chybu. Příště to udělám jinak. OK, je tam uvědomění. Ale když uvědomění nemáme a jedeme furt do lineárnosti a říkáme, to je fuk, ať si děje, co chce, už se to stalo, ani to nezajímá, no tak to nejde takhle. Jo, to potom zdegeneruje to lidstvo. Jo, to, on se musí začít uvědomovat své činy, přijmout tu tvorbu zodpovědně, být dospělej. To je to celý. Vědět, jak, aby jsme měli udržitelnost života. A to je ten problém, jak jsem naznačil, že máme v sobě tu neschodu těch dvou květin a nedokážeme spojit. A dokonce ono trošku ten čin toho Enocha, těch andělů a že je spojili, nám trošku zavařil, protože my teď řešíme jako i tu kosmickou karmu. Ale díky tomu, že ji vyřešíme, že vyřešíme jakoby tu svobodnou spolupráci, uskutečníme, tak si to nedokážete ani představit. Pak mám jako pocit, že ten člověk je opravdu pak součástí celého toho příběhu, jak jsme se o tom v začátku bavili. Že už není jenom ten jeden svůj, který se odráží v té celistvosti, ale najednou je úplnou součástí celé té tvorby. On má všechny nástroje pro tu tvorbu, všechny klíče k tomu, jak to uskutečnit. Jo, je mu to umožněno ještě. Jo, má to tělo, který to umí, který na to bylo navržený, vývojově se k tomu jakoby dorůstá. No. Ale já jsem si vždycky myslel, že to je kvůli tomu, že vyženeme zlo a že budeme brát jenom dobro. Ale ve své podstatě to znamenalo pochopit obojí. Přijmout tu verzi. Jo, že ta láska nezná tu hodnotu toho, kdo je dobrý a zlej. Ona prostě všechny zve do své přítomnosti toho srdce. Jo?
1: Ano.
0: A to, jak jsem naznačoval, ano, jsou bytosti, které odmítnou jakoby tu tvoji výzvu, aby, jo, ptáš se proč a oni odmítnou vstoupit, tak ti to třeba řeknou, ale nejsou v tom chrámu. Protože ti řeknou, my ti to řekneme podle svýho pohledu, ale ještě nenutná do toho chrámu, protože tam bychom jako se necítili dobře. Tak zase to jako diplomaticky ty démony nebo bytosti, které jsou invertního původu jako vývoje, tak úplně nezvu do toho chrámu, protože a nenutím, netaháme tam. Jo? Prostě dávám jim volnost, svobodu. Znovu jim řeknu, a jak to chceš říct? Mám jít já za tebou? Nebo mám snížit vibraci a ty mi řekneš, ale budu vědět, že to je iluze nejspíš. Jo? Že prostě musím s tím pracovat trošku jako velice profesionálně a diplomaticky.
1: Víš, co by bylo nejlepší, možná, promiň, Maro, nejlepší by bylo vytvořit takový prostor v tom chrámu srdce, aby oni sami přišli od sebe, jako jo, ze zvědavosti.
0: Ano, ano, ano, přesně. A to je tím, že vy spojíte, jo, ty dvě květiny života a v tu chvíli pro ně budete velice zajímavý. Něco, co oni neviděli ještě a na ní neumějí to udělat, protože oni se ty linie fakt nenávidějí, jakoby, nemají se rádi. Takže je obrovská škoda, no. Samozřejmě ten člověk je naděje pro ně, takže se ho snaží vybízet k nějakým výzvám. Tak, já tady bavím se ještě o elementárním chrámu srdce. Samozřejmě mluvím tam o Lemury, o dávné civilizaci, která byla součástí právě toho, jak jsem naznačoval, když se ukotvoval ten chrám, se ukotvoval na zemi, aby vytvořil prostředí pro toho člověka, aby on vlastně z toho mohl jako čerpat, jo, z té zkušenosti, že vyladit se na ten chrám, tak se vložil do té planety, do toho vědomí planety. A Lemurie byla velmi vyspělá, citlivá, kvalitní, která dokázala to tady ukotvit. Začala tady najednou vytvářet platformu, která umožňuje dávat formám život, smysl. Že si to představ, že opravdu to je dlouholetý plán tohohle procesu, kdy prostě jako tady budovali určitý zázemí, kde by se mohl reflektovat tenhle ten vývoj a tím životem reflektovat, jo? Tím oživením reflektovat a mít tu zpětnou vazbu a prostě to takhle furt jakoby točit a poznávat a jít dál a poznávat, jo, že prostě je úžasný. A zaprvé v Čechách byl jeden z ostrovů dávné Lemurie. Byly bytosti, které uměly skvěle pracovat s krystalickou úrovní. Krystalická struktura a úroveň je přesahující trošku, jak to říct. Určitě znáte šišinku, znáte prostě jednu krásnou žlázu endokrinní, která dokáže komunikovat právě, rozšiřovat uvědomí, dokáže komunikovat a vás napojit na to předivo, do toho příběhu. A teď si představte, ona, když se aktivuje na určitou úroveň, tak vytváří struktury, nebo hormony, nebo transmitéry, které fungují na této stejné krystalické úrovni, z kterých oni vlastně ty lemuřani dokázali vytvářet chrámy, vytvářet technologie, které tu dokázali ukotvit tady tu neskutečnou nádhru toho elementárního chrámu. Představit si to, že ta bytost opravdu se sem zrodí jako člověk, narodí se tady a se tady narodí do toho lůna, toho vývoje, aby znovu obnovil ten strom. Takže tady byl nutný, aby tady byl ten chrám. Takže oni opravdu dokázali formou krystalické struktury, to už byly velmi jemný vývojové, velmi jemné vývojové kvality, které se personifikují právě v té šišince. Když máte tu šišinku, tak se vám rozšíří vědomí a vás opravdu, vy máte zážitek z celého cyklu toho vesmíru. Vy jste najednou na začátku vesmíru, na konci, úplně jedno, na co pomyslíte, tak se stane. Aktivace té šišinky je úplně neskutečná. To znamená, že oni tady byli fakt velmi, velmi důležitý, protože dokázali na tak jemné úrovni pracovat, aby to bylo prostě jakoby svobodný pro všechny. A vytvořili tady elementární chrám. Tak a já teďka už možná začnu, dejme tam na tu velkou strukturu.
1: Velkou strukturu, jo, dám tě na velkou strukturu a přátelé, na otevření třetího oka doporučuji samozřejmě jako vždy. Amanita muscaria, muchomurka červená, sušená s medem, s česnekem, a nebo jako tinkturka, a nebo jako mazivo na kolénka a ostatní končetinky. No, takže jo, ale pátrajte sami, neberte to jako návod. Takže dávám ti velkou strukturu, ano, ano. Kde tu máme? Tady, máme ju tady, takže tak. Jsi tu.
0: Super. Já znovu namaluju ten kříž, jo, ten nás tady hodně doprovází. A jenom jak, já to budu čistě systematicky kreslit, to znamená, že to takhle úplně nevypadá, no, jenom pro tu představu.
1: Ano.
0: Tak, já jsem se o tom bavil, že se tu najednou začala objevovat dualita. Když se projevilo v tom vesmíru, to byl ten Adam a Eva, začali vytvářet určité vývojové prvky. Eva vytvořila ten prostor, Adam zase tu tvorbu, jo, tu manifestaci. Eva byla ten neprojevený svět a Adam ten projevený tvorba Boha. Jo? Pro představu. Takže najednou se objevily, já to budu malovat i tady, jakoby jedna tvorba a druhá tvorba. Ale neměli to spojení, hej? Prostě neměli to pochopení sama, aby Eva pochopila Adama, a Adam třeba se jako našel a pochopil tu Evu. Měl by tam vzniknout, že jo, jakoby nějaký průnik. Jo, často se tenhle ten tvar a pak ve výsledku maluje jako průnik dvou kružnic. No, jestli je to vidět. Vzniká tady místo, jakoby průnik, kde se navzájem ty kvality můžou poznávat, kde je obojí, kde nejsou jakoby oddělené. Jo, to je jenom pro vysvětlení. Takže bylo potřeba vytvořit nějaké místo, kde se může ten vývoj poznávat, jo, porozumět si. Takže vznikla jakoby takováhle kvalita, která to bude fungovat. Jo, tady jde o to, že oni vždycky jakoby se snaží pro tohle ten vývoj vytvořit platformy, které budou mít udržitelnost toho života, který dokáže stabilně vytvářet poznání, který udržuje dál ten život a rozvíjí. Takže vlastně hledali něco, co to umožňuje té rozličnosti, aby se mohla takhle jakoby svobodně rozvíjet. Takže to byla taková druhá forma toho té tvorby, že se začali takhle poznávat. To se smažu. Já namaluju takhle jednu kružnici šikmo a takhle. Ne. Jo, mám to správně. Ne, zvolám ještě jednou. Teď by tam ten obrázek, co tam byl předtím. Já to tam vlastně vysvětlím, tam je to líp namalovaný, ať to nemusím malovat. Děkuju. Tak. Když tady vidíme na tom obrázku, tak vidíme tam i ten vlevo nahoře jsem udělal kružnici s tečkou. To je pro mě ta prvotní tvorba. Jo? Ta druhá tvorba jsou ty dvě kružnice, ale nemají tam to spojení. Jsou jenom vedle sebe a jedna tvorba Evy a jedna tvorba Adama se prostě navzájem tady projevily. Pak můžeme říct, že tam jakoby chce vstoupit ten smysl, jo? Ten třetí. Jo? Jakoby řekněme ten třetí kruh. Jo? Ale ono to chce vytvořit jako celistvost. To znamená, já jsem si říkal, ten třetí je ta celistvost a ta jedinečnost. Takže jak se najednou může právě stát? A to vzniká na moji kružnici jako celistvost a veprostřed ten bod té jedinečnosti. Jo? Já se budu snažit to vždycky změnit, aby se mi to vidělo. Domlouvám se. Je to trošku nedokonalé, aby mi už dopisuje fixa. Tak ještě si to jednou pokusím. Kružní si stečkou. A teď jsem říkal, že vznikly teda dva projevy. A teď můžeme říct, že to je teda Adam a se mluvám, já snad neumím ani malovat.
1: Ono se to Máro trošinku leskne. Třeba teďka, jak se naklonil na to, tak to bylo krásně vidět. Takže fixka píše, ale ten světelný píše, lom tam někdy vytváří jenom bílou plochu.
0: To je lepší, když tam dáš ten obrázek, ono to asi nemá cenu malovat teďka, když to dělá takovou neplechu, to bych vás zbytečně mátnul a to zase nemá cenu. Tam to budu totiž vysvětlovat po těch obrázkách a nemůžu to ukazovat, no. Takže tam je to trošku horší. Tak děkuju ti, Petru.
1: Ano.
0: Tak přijdeme zleva, ze zhora jsem říkal, prvotní, druhotná tvorba. A teď, aby se teda vytvořil prostor, kde se můžou poznávat dvě kvality, tak to je ten obrázek dole a to, jestli vám něco připomíná, je ten kříž, jo? Že oddělilo se nebe od země, to je ta tvorba, a pak vznikla ta dějovost, to znamená minulost a budoucnost. To je ta rovina a ten kříž, jo?
1: Ano.
0: Tak. A jak jsem naznačoval, že tam vznikl určitý fázový posun, to znamená, že nejdřív se musí objevit prostor, aby tady vlastně mohl vůbec vzniknout ten vesmír. Jo? Takže první projev v tom fázovém posunu, nebo té tvorbě byla ta Eva, a pak druhý posun, ten sekundární, byl ten Adam. Takže vznikly vlastně jakoby dvě spojitý kružnice. Dvě spojitý kružnice, které začaly vytvářet. Jo, tady už je vidět ta květina života, že vznikly čtyři kružnice, které najednou mají čtyři průniky. Jakoby. Jo, vidíte to v tom druhém sloupci nahoře.
1: Vidíme. Já se pokusím, Maro, to jako sdílet obrazovku a bude vidět i Míš. A ono potom pro příště jde to i od tebe, že ty vlastně si to nazdílíš ke mně, jo, a budeš potom moct ukazovat jako myší kurzorem, o čem mluvíš. Vidíš, to bude inovace do příště zas.
0: No je to škoda, protože ty zrovna to malování je asi nejlepší, že u toho člověk může povídat a malovat to.
1: Maro, ono by to prosím tě šlo, kdybys možná tu tabuli trošinku nahl jako na mě, jo, tak by to teoreticky mohlo fungovat, protože...
0: Zkus to ještě jednou teda.
1: Tak, teď se to leskne, ale kdybys to nahl, anebo třeba stlumil světlo,

že když ta tvorba pokračovala, tak vytvořila fraktální květinu, která víceméně jakoby zešla tvořit, jo, ten smysluplný efekt. Ale to jsou jenom jakoby dva pohledy, že ta květina života vzniká, když člověk přijme určitý pohled na vývoj. Já jsem naznačil, že ty linie Elohim a Nefilim přinesly tu boží jiskru, ten smysl. Ale naše reakce na to vytvořilo tyhle ty květiny života. Protože my jako lidi jsme vlastně bytosti, které vytvářejí tyhle ty životní způsoby vnímání, jako jak nazírám na ten svět. A začalo se tvořit. A z jedné úrovně tato květina, která byla spíš fraktální, která spíš vracela jakoby k té jednotě, a pak vznikla ta druhá květina, která byla spíš to, že se napojovala jako struktura do nekonečna. Jo, to bylo důležitý pro tu představu, protože teďka dlouhodobě my používáme symboliku. My používáme magii forem, aniž bychom to věděli. Jo, že když se podíváte na design, podíváte se na reklamu, podíváte se na značky automobilů, na značku firem, tam všude používají tuto magii forem. Používají vlastně tu nefilimskou geometrii, která vlastně jakoby tě chce svázat do té nekoneční tvorby té kvantity, té struktury. Takže tenhle ten názor. Kup si Coca-Cola, protože je nejlepší. Víš takový to? A všichni pijou Coca-Cola. Já je to zase o téhle funkčnosti. Ale ku podivu my docela jakoby, nechápem, proč se nám třeba ten symbol líbí, protože my jsme byli jenom jako součástí nejdřív té linie třeba těch Elohim a pak linie těch Nefilim. Že jsme mohli být, nebyli jsme furt v jedný, jo? My jsme se vždycky zrodili a měli jsme tu jiný názor na ten svět, takže jsme mohli přijmout jako jiný pohled, jinou tu květinu. Ale ve výsledku toho člověka to došlo až tak, že že ty dvě květiny nás vytvářejí jakoby rozpolcení. Že my jakoby nevěříme, jo, té vlastní svobodě, té jedinečnosti. Úplně nevěříme, snažíme se to furt jakoby přes tenhle ten svět nějak dokázat. A obráceně. Jo, že ten řád nedokáže pochopit ten prožitek, jakoby. Jo, ta mysl nedokáže pochopit to srdce. A tenhle ten rozpor stále v sobě máme a prohlubuje se. Prohluboval se každým pádem, nebo nedorozuměním, který v tomhle projektu vznikal. Největší nedorozumění bylo, kdy, jak jsem naznačoval, že v té Lemurii tu vytvořili ten elementární chrám, aby právě mohlo vzniknout místo, kde bude to porozumění, kde budou ty průniky a zároveň, aby se to teda vracelo k sobě. Aby se jako úplně jsme se nerozlítli do nekonečna. To znamená, že v té době to bylo v pohodě. To byla lemurská doba. Pak vznikla Atlantida a to byla doba, kdy se měly ty formy tvořit, aby se vytvořila forma, do které se vloží jakoby tenhle smysl. A v Atlantidě měli technologii, tachyonovou technologii, která vytvořila jakoukoliv formu, která dokáže právě tuto jiskru, ten život přijmout, ten smysl. Takže tvořili určitý formy, bytosti, těla, experimenty. Jenže v té chvíli už ten rozpor byl velký, těch pohledů na směr. Jo? Už tam vznikla v tom společenství velký rozpor, že tam vznikla skupina jakoby spíš těch vědců, kteří to zkoumali z toho pohledu, jako co z toho budeme mít my, a víš, jako ta struktura těch nefilim na to působila, a spíš chtěli těžit tu moc a spíš jako to chtěli ovládnout tu strukturu a tak dále. Kdežto, tak tam byla druhá část, která zase jakoby věřila, že OK, my potřebujeme ale dát tomu člověku i svobodu se rozhodnout, aby s tím uměl pracovat a je tam potřeba i to srdce. A to je najednou to, představte si, že najednou my teď tvoříme bez toho srdce. Jo, vidíte ten rozpor, který v nás zůstal, že my stále přemlouváme jako ten mozek, aby už toho nechal, aby nás furt nepřesvědčoval o nějakým světovém řádu, jak to tady má vypadat. Ale aby jsme konečně nechali nejdřív promluvit, jo, tu skutečnost, a pak si o tom udělali.

0: dělali nějakou, jo, nějakou analýzu, co s tím. Ale my to máme tak, jo, my, když v životě cokoliv tvoříme, tak to tak děláme. Vždycky, já nevím, stavím krmelec třeba, nebo krmítko pro zvířátka, a teďka už jenom, když tohle stavíš, že jo, Petrucho, tak tam máš tohle poznání, že chápeš, co nedělat a dělat, aby to bylo udržitelnost prostě toho smyslu. To úplně chápeš. Úplně, my se to učíme přirozeně, my nepotřebujeme chodit do školy, vnímat nějaký náboženství nebo cokoliv. Ne, my si to furt neustále jsme tomu vystavovaný, protože ten elementární chrám tady na skrstu planetu působí. A to díky těm lemuzanům, protože oni skrz tu krystalickou strukturu toho člověka, té planety, tady vepsali. Sice po pádu Atlantidy se to kolo času, jak to nazývám, rozpadlo. Ty elementy se jakoby rozkradly a vznikly velký světový názory. Z těch vznikly velký světový názorový linie, které na planetě začaly tvořit kolektivní pravdu. Z toho vznikly ty největší světové náboženství, které teďka jsou. A tyhle ty mocnářské linie, které tu potom jak rozkradly tenhle ten chrám po té Lemurii, tak to začaly vlastnit ten vývoj. Vlastnit. Už to není součástí, už to vlastnějí. Ty linie vlastnějí. Furt jak jedou, tak to vlastně tam jde o to vlastnictví. Že oni to nechtějí přestat vytvářet tu linii, protože tam je, ale teď se podívejte, kolik jsme toho vytvořili, teď to je úplně, my to všechno zdědíme a to je naše moc a to nám nikdo neberte, to nepatří jako všem. Víš, jako, že takový úplně jako nesmysly. Mm-hmm. A opravdu to také dopadlo. No, co, špatně. Ano, hlásíš, může.
1: Já se hlásím, tady si klepu na to třetí oko, který je teda někde jinde v hlavě. Ale já se vlastně neučím, ano, já si vlastně, když tvořím, tak já si jenom vzpomínám na to, co už jsem kdysi uměl a co je mně elementárně dáno. A já si vzpomínám, dneska je velmi snadný, jako přiznám se taky, otevřel jsem si YouTube a jak se staví ohniště z cihel, jo, takže desítky videí tam skočilo a já si říkám, já to vlastně všechno jako vím, jo. Je to jednoduchý si kliknout na nějaký návod, manuál, jenom pro nějakou inspiraci, nebo když je člověk líný a ta lenost je strašná, jako jo, když si nechá všechno poradit, jako buď od druhých, nebo z nějakých naučných videí. Ale vzpomínám si jako děcko, nám ještě nebylo 10 a my jsme stavěli káry, my jsme stavěli bunkry na stromech, jo, třeba 10 metrů vysoko. A vůbec, jako teďka třeba ani netuším, jak jsme to dokázali, jo. A my jsme stavěli, já nevím, my jsme si smontovali prostě buginu, jo, ze smeťáku, ze zgarbáku. A taky nás to nikdo neučil, jo? A najednou jsem to uměl, například. Jo, takže já si vlastně vzpomínám jenom na sebe. To je můj proces tvorby. Tak.
0: No. Ještě teda naznačím, že když po té Lemury jako by drželo všechno pohromadě, ještě tady byla ten možnost toho, že je ta celistvost. Po tom pádu té Atlantidy se jakoby rozdělily ty linie úplně ve dví. Jo, že už se rozmotřili. A ta, co vlastně jakoby uplatňovala tuhle tu kvalitu, jo, ty Elohimové, tak oni byli vlastně jako vyhnaný z toho tady. A dovolilo se do téhle úrovně nebo na tenhle projekt spolupracovat bytostma, které byly založený vlastně spíš s těma nefilima. A to jsou právě Anunnaci třeba. Jo, tam měli taky, jakoby, to jsou linie jak Elohimu, tak Nefilimu, ale vždycky jakoby z další jakoby té hustotě, jo, té linie. No a ta linie jakoby prostupuje tu hustotu té tvorby a vytváří určité ty rody, jak jsem tam ukazoval, ty větívky a kořínky. A ty které souzněly jakoby s tímhle paradigmatem, tak jsem začal jakoby vměšováním vnášet u toho člověka jenom ten jeden květ, tak upřednostňoval jenom ten jeden květ. Jenže ten člověk přirozeně a přijímá i ten druhý, protože tam byl vložený. Víš, jakoby. Přijímá i ten elohimský, protože ty jisky jsem byly daný oboje. No. To je jako velice zajímavý, že nám přirozeně ta planeta, protože to do ní bylo nahraný, tak nám přirozeně, i když my nechceme, tak furt se přirozeně vracíme k tomu, poznání, furt tam jakoby, aby jsme pochopili ten smysl. Dokonce i rostliny, které geneticky upravíme a dáte je do přírody znovu, na tu planetu růst, a oni po několika generacích se znovu navrátí do té přirozené podoby, které byly dané, do té skutečné podoby. Tak to je to, o čem já tady hluboce jako se bavím, že do nás se přirozeně nahrává jedna květina a pak vměšováním je udržovaná jako ta jiná květina. Ale jak jsem naznačoval, my můžeme být naštvaný na ty, co se vměšují, ale přitom oni nám taky dávají potenciál toho poznání. Jak to dobro a zlo, tak nám dává potenciál poznání. To znamená, že já neupřednostňuji jakoby oba. Jo, ale snažím se pochopit, proč. Proč se nerozumíte, nebo proč nedokážeme jako, jo, tu válku, tu nebeskou válku vyřešit. Proč musíte být stále jakoby v nějaký rozepři? I tady se padete u toho člověka prostě. Takhle na ně prostě jako člověk musí se ptát, jo, těch bytostí. Nesmí se před nimi poklekat a říkat jako, prosím vás, jo, vy jste tak božský bytosti, vysvětlete mi to, jak to funguje. Ne, prostě se zeptat, proč se tady tak máme tak blbě? Proč se tady o nás perou ty bohové? Proč tady lítají mimozemštění a každý se hádá, komu patříme? Proč tu nedokážeme žít svobodně na té planetě a konečně přijmout svůj potenciál? Proč to je? A pak oni si řeknou, no, protože se ten příběh takhle odvíjel a my ho potřebujeme jakoby prožít celé, aby jsme ho mohli dokončit. Nemůžeme někoho odtamtud vyndat, i když byl zlej nebo dobrý. Jo, to je prostě jakoby pak úzkoprsej a nemělo by tu funkčnost, tý rozličnost. Pro ten nový cyklus, který teďka nastane toho Edenu, my jsme spojení s tím zestupem, je ten nový cyklus, tím, že to zpracujeme a ty linie srovnáme do té svobodné spolupráce, tak vytváříme úplně nový způsob chování nebo nový způsob nazírání a tvorby pro ten nový cyklus. Takže my lidé, kteří to teďka máme jako ve vínku, tak opravdu to zažíváme. My zažíváme tu svobodnou spolupráci, zažíváme tohleto poznání, znovu se napojit do toho příběhu, reagovat, dobro a zlo, a furt nás to motivuje k tomu, aby jsme dokázali najít platformu, která vyřeší vlastně jakoby tohle z toho dilema, o kterém já se tady hluboce jako bavím. Jo, a přitom to půjdete teď okamžitě, potkáte prvního člověka a zažijete to dilema najednou. Jo, to je zajímavé. Že to není jako, že to já říkám, ne, to vůbec se mnou nemá nic společného. Jako vy to máte furt to máte. Protože do toho člověka prostě vrazili ten elementární chrám a on potřebuje vyřešit a to sloučení těch dvou květin, těch smyslů. Je to velký krok pro to lidstvo. Je to zároveň přijmout právě i to svoje dětství, to znamená to jsem. A to se přijmout i to, jak tvořím, pochopit tu zodpovědnost a dospět. A i to, i pochopit proč. To znamená, že úplně pojme jako celý znovu ten jo, tu celistvost a znovu stělesní ten strom poznání a znovu přerodí ten Eden. Jo, to je prostě obrovský krok. Já jsem si nejdřív myslel, že jde jenom o vzestup planety, anebo že se změní to, že budeme mít jiný technologie. Jo, ale tohle to přesahuje jako jakýkoliv moje představy o tom, co je vzestup, co je úděl toho člověka, protože on byl stvořený k nějakému smyslu, jak se tady o tom bavíme dokola. A vměšovat tam jako svoje představy o tom, co ten náš smysl je, to je ten druhý vývoj a to není úplně dobrý. Je dobrý tam udělat nějaký rezumé, jo, jakoby. Mít prožitek a pak nechat ten, jakoby, nechat ten prostor, aby na to zareagoval a vám dal možnost jako těch nových možností. A to je právě to, že vy vyjdete ven s tou zkušeností jakoby na paškále, jo, že vyjdete jako ven a teďka ta reakce toho světa na váš prožitek. To byste neměli hanit a lamentovat, že tady máme tvorbu Boha, která nás nějakým způsobem ovlivňuje a vytvořila ten Matrix a ty bytosti nás chtějí ovládat. Ano, ale to všechno je zkušenost té rozličnosti, jak se tomu bránit a jak vytvořit vývoj, který by už to nepotřeboval. Uh-huh. Jo, tuhle tu.
1: Maro, já se ti zeptám teďka aktuálně a tematicky o tom lamentování a stěžování si tak úplně z praktického hlediska. Co by teda člověk měl dělat, jak by se měl chovat nebo lamentovat, nelamentovat? Je to, já nevím, je to pár týdnů a teď je to tak intenzivní, že když se podíváš prostě na nebe a vidíš čáry jak prášku, jo. A každý vlastně tady ten vědomý člověk nebo ti člověci, s kterými jsme v kontaktu, tak vždycky se o tom bavíme a někdo nadává prostě, někdo odstuje. Někdo se očišťuje od těžkých kovů a od parazitů. Co teda, jako, co nám poradíš, lamentovat, nelamentovat, když vzhlédneš k těm nebesům a vidíš tam tu clonu prostě těch těžkých kovů, jo? Jak by se třeba, jak to prožíváš ty?
0: Nesnažím se vytvářet tu karmu, to znamená, jako že to jenom pozoruju.
1: Ano.
0: Mm-hmm. Jo, je to smysluplný, protože já pak jakoby nehodnotím, ten prožitek srdce může být skutečný a já pak vymyslím ještě něco víc, než kdybych udělal jenom hodnotu, že je něco dobrý a zlý. Mm-hmm. Jako, je to úplně jednoduchý. Fakticky, jako, chápejte, něco se stane a vy máte hned tu reakci, to znamená, že to nemáte vyřešený, že stále máte vědomí, který na to nějak reaguje. Má někde prostě jakoby tu schovanou emoci. Jo, tak jsme se bavili na začátku, že v té lineárnosti jakoby necháváme to svý vědomí, buď do té minulosti nebo do té budoucnosti. A ku podivu to řídí ty emoce. Mm-hmm. Jo, že když je tam intenzivní emoce, tak se to jako víc zapíše. Jo? Ale to neznamená, že vy pak nemáte emoce. Emoce je něco jiného. Víte, co je emoce? To je odraz skutečnosti. Emoce je jenom odraz té skutečnosti. A my toužíme po emocích, po odrazu skutečnosti, po iluzi. To znamená, že chápejte, když vy budete tou skutečností, tak zažíváte nekonečnou extázi. Jo? Ne jenom dobrý pocit. To je obrovský rozdíl, to je úplně neskutečný. Oni lidi prohnou po emocích, sbírají se emoce, schovávají se, zaznamenávají se. To je úplná iluze. To není skutečnost. To je furt jenom to, že máte vzpomínku nebo ten vjem té budoucnosti, že si to přejete, aby se to stalo. Ale to jsou všechno tyhle ty emoce, které nás ničejí a ty nás uvězdí. A vy to chcete vlastně jako vlastnit, proto si schováváte furt ty emoce. Neprožíváte je naplno, abyste byli součástí vlastně celého vývoje, ale ne, já si budu zaznamenávat emoce. Jo? Já jsem z toho úplně vždycky vykulený. Jo, že když jsem konečně to pustil, začal jsem to jenom prožívat, jak se mi krásně ulevilo. Jinak to byl fakt těžký tady žít, jak říkáš, přesně vidět ty čáry, vidět, jak tady trpějí ty lidi, jak děti týrají, jak všechno strašný věci se to dělo. Ale jediný řešení bylo to, že jsem to přestal hodnotit. To je celý. A ta hodnota je ten odraz té emoce. Já jsem nějak nastavený, to je ta hodnota, a proto mám takovou emoci. Tak. Mm-hmm. A to nastavení je to naše přesvědčení o tom světě. Místo, aby jsme ho prožívali a tvořili, tak jsme o něj jenom přesvědčení, jak má vypadat. Takže toto nebýt prostě závislé jenom na tom jednom květu. Jak jsem říkal, je velice důležitý, aby ty srdcaři a ty vědci se znovu jako spojili, aby vytvořili opravdu platformu, která může všem pomoct. Jo, oni mají obrovský potenciál, ale potřebují to spojit. Jako vědci potřebují spojit a tu bytost s tou vědou, jakoby. A ta bytostnost, můžeme říct, že je ten požitek toho srdce, ty srdcaři. Takže oni jsou víc v té bytosti, ale zase tam je ten extrém třeba, že nedokážou potom to nějakým způsobem vysvětlit, pracovat s tím v rámci mysli a projektovat a tvořit. Takže pro mě, a to poselství, které já tady vlastně chci říct, já nikomu nechci, jakoby, nikoho nenadřazuju, ani se neponižuju. To je velice důležitý. Jakmile budete chtít mluvit se svojí duší, duchem, Bohem, kohokoliv, tak se hlavně neponižujte před nikým. Pak získáváte informaci, která bude právě takhle pokřivená. jakmile vy najednou dosáhnete toho, že vaše vědomí, to úplně, já to mám takhle, jo, jakmile jsem si řekl, že bych chtěl vyřešit to lidství, no tak se mi začalo objevovat ty moje prožitky duše z té minulosti i z té budoucnosti. Normálně se mi ukazovaly věci, které jsem si vypřával, nebo které se mi staly. A já jsem je jenom vracel do srdce. Zase vracel do srdce. Zase do té přítomnosti. Aby se zase navrátilo to vědomí a scelilo. A když se scelilo podle úrovní toho lidství, tak najednou právě byla obrovská úleva, že už nebyla ta karma. Jo? Tam nebyla ta zátěž. Najednou se mi dělalo všechno lehčejc. Jo? A to samé se pak stalo v té božské úrovni. Když jsem si uvědomil jakoby svoje božství, tak znovu tam byla jako nějaká nerovnováha v těch dualitách a že vznikala ta spolupráce. Jakmile se zase sjednotila, tak zase obrovská úleva. Najednou ti bohové přijmou, jakoby, jo, jako rovnýmu. I ta komunikace je úplně jiná. Oni si nemůžou dovolit jakoby stále mluvit, jako že seš jejich podřízený. Ne, vůbec. Prostě kdo to nechce přijmout, jako máte smůlu, my jsme na stejné úrovni. A to samé i s tím stvořitelem. Na té prvotní úrovni, s těma andělama. Nemůžu je furt prosit, aby mi pomáhali, jo, aby externě furt na mě působili. Ne, když já tu sílu mám v sobě, tak je pak úplně důležitý obnovit jakoby ten potenciál, ten prvotní, ten stvořitelský, tu jednotu a celistost. Takže za mě prostě neponižujte se. Jsme si všichni rovní. Když jsme jako lidi, tohle nám právě udělal ten Enoch. Jo, jakože udělali krok, že tomu člověku dali prostě i tu prvotní tvorbu.
1: Maro.
0: Jo, že to neznamená, že on pro nás něco vytvořil, oni vytvořili taky nesmysly potom, jo, a ty anděle, i ty démoni, ty prostě vytvořili taky pěkný nesmysly, kterých se teďka musí zbavit, jo, protože oni vytvořili smlouvy. I ta jejich nebeská válka, jak bojuje anděl proti démonovi, to je přesně to samé, protože jsou všichni hození do těch rolí. A my se dokážeme na to podívat a usmát a říkat, haha, to je sranda, oni se perou. Jo, že my najednou můžeme být neutrální. Jo? A oni ne, protože jsou fakt v těch rolích. Jo, mají smlouvy, jsou prostě do té tvorby takhle vstoupili a musí to jako držet a nebo to vyřešit stejně jak my.
1: Tak. Maro,
0: a to znamená i vstoupit do té lidské formy. To znamená, že i ten anděl se může teď zrodit do toho člověka a pochopit to. Nebo naopak skrz ten vzestup a ten prožitek toho člověka, jo, dosáhnout tohohle poznání. A to jsem několikrát zažil. I krajina se mění díky tomuhle. I andělé, i démoni, všichni se mění, když potkají člověka, který je takhle vědomý. Paní Blochová o tom píše a mluví neustále. Jo, ta se všema jedná rovně, s Kristem, s Marienkou, se všema, s andělem, se všema rovně. Jo, pojďme si to říct na rovinu, jak to je prostě. Nebudeme tady chodit kolem horký kaše. Jo, to je prostě ten správný přístup. Velice důležitý. A to znamená, že přijmete svoji skutečnou podobu, skutečný potenciál toho lidství, toho těla. Jo, proč tu jsme, proč jsme se tady narodili, ten náš smysl, ty jistky, který byl vložený. Ano, ten člověk má takovouhle moc, ale vůbec to neví. Úplně na to zapomněl, všichni se snažili to ututlat, protože se toho člověka vlastně bojí, protože on má úplně všechno, pak má k dispozici úplně všechno, jako jenom se probudí. A to už prostě jako nikdo nechce. Teďka naposled si pamatuju, to bylo krásné, já jsem prožíval tyhle ty zážitky tady z těch linií, těch Elohimů a těch Nefilim. A zároveň vydá knížku paní Blochová, která úplně jasně říká vlastně to samé, akorát, že ona už mluvila o tvorbě naší planety, jo, tvorbě naší planety a těch lidí. A že tam byly ty linie ptačí a těch draků a že každá tohle z té linie tou tvorbou vlastně něco ztratila, něco získala v tom vývoji. A teď to tam vlastně různě popisuje. A já pak najednou zjistím, že to je úplně to samé, co já jsem prožil s těma Elohimama a Nefilima. Že to je jenom prostě, že to z vejšky, z té jednoty padá a ty linie se vytvářejí a pak se tu personifikujou třeba jako v těch dračích podobách a ptačích a v těch různých rodových liních.

0: galaktických a rodových linií, které zůstaly na planetě. A z toho se vytváří jakoby genom, který je univerzální pro toho člověka. To je úžasný projekt. Jo, oni vlastně i ty, který teď říkáme, že nás týrají, tak jsou součástí. Prostě normálně jsou přijmutí, že vytvořili naši podobu nynější a naši zkušenost. Tak proč bych já je hanil, víš, nebo měl k ním jiný přístup. Já je budu říkat sláva vám prostě, že jsem tady v té škole mohl být a že jsem přežil. A že jsem fakt jako mám ten bod i v takové situaci. Jo, že... Tak to je takový důležitý poselství, který jsem vám chtěl dneska předat.
1: Ale pozor,
0: ještě moc emotivně.
1: Ještě nekončíme a průběží.
0: Ano, to já jenom tak teď emotivně si tady ulevuju.
1: Krásně emotivně řekl, protože jsme se, Maro, nasmrovali do streamu číslo 1, tak by bylo by dobré a kolegiální potom jako dokončit do 9 hodin, ale materiálu máš určitě hodně, jo? Takže je 20:36, takže máme ještě nějakých 24 minutek. Tak si to tak rozvrhněme, ano, a jo, krásně to tady zhrnuje Nataša, ještě teda čeká na tu otázku, která asi nebyla úplně plně zodpovězena na začátku, jo, a teďka píše jenom takovou, konstatuje, nejsme naše tělo, jsme božské světlo, jsme božská jiskra, jsme láska a jednota, naše tělo je pouze schránka, kterou zde na zemi potřebujeme k prožívání a učení se. Já s tím souhlasím, a ty?
0: No moc ne, protože to je dokonalý nástroj, Petě.
1: Dokonalý
0: nástroj. Dlouhodobě, prostě tisíce let se vytvářel tenhle ten nástroj a takhle vypadá. A teďka tenhle nástroj pojme tuhle bytostnost, jo, kterou nese jako člověk.
1: Takže ty nesouhlasíš s tím, že to není schránka pouze, že to není schránka, ale že
0: to
1: je dokonalý...
0: schránka.
1: Ano, tak...
0: Geniální schránka, která dokáže takovouhle bytost vůbec tady níst, nebo takovou zkušenost níst.
1: Jo.
0: Je to velice zajímavý, že vypadáme tak, jak vypadáme, protože uspořádání našich orgánů, jo, všechno to je celá ta tvorba. No, já vím, že se tomu třeba jako divíte, ale tak, jak je položený srdce, tam, kde jsou plíce, tam, kde jsou všechny ty orgány, to je odraz té tvorby. Jako když vidíte na té hladině, že se prostě vytvoří ten obraz. A to tělo to jenom se to snažilo uskutečnit, prostě do té formy rostlo.
1: Já se nedivím.
0: Ano, byly tam ty... Vměšování tam bylo, dali nám různý genomy, ale ty genomy se v nás neusadily. Jako ta forma jasně definovala, který genom, jaký způsob chování se udrží v tomhle těle. Jo, jakoby v tom prvotním nastavení, jak to bylo.
1: Ano, Maro, ono se používá tak obecně, že tělesná schránka, je to schránka. Dokonce aj třeba šamani používají, že to tělo je vozítko, nebo skafander, nebo kabát, nebo oblek, až tak někdy handlivě, jako jo, ale máš pravdu v tom, že to je dokonalý vlastně stvořitelův výtvor, jo. Třeba ta krev, taková zázračná tekutina, a všechno je to tak krásně provázené a to je tak funkční prostě biostroj.
0: Ne stvořitelů, jo, prosím tě, zastavím to, ne stvořitelů, ale ono se to fakticky tím vývojem, podle toho, jak se ten vývoj odbíjel, nebo jak se stal, tak to formovalo naše tělo. Takže to nikdo netvořil, jako že by řekl, takhle má vypadat ten člověk, kurňa. To ne, to také není. Když vy něco tvoříte tady přece, tak vy máte představu. OK, to je ale ideje, představa, která se nemusí stát, to může dopadnout úplně jinak. Jo, o to jde. Takže ano, to předivo vybralo zrovna tuhle tu úžasnou nádobu, spíš jako pohár nádobu, opravdu, který dokáže pojmout tuhle ten hluboký smysl, který nám je předurčený. Mm-hmm. Jo, no. to je neskutečný, že my, když nepřijímáme svoje tělo, svůj genom, tak by nepřijímáme tohle ten nejvyšší smysl, který máme. A to je geniální, proto máme zablokovaný DNA, protože to nepřijímáme, ten potenciál. Furt se toho bojíme. Ano, byly bytosti, kteří se toho nebáli a uskutečnili to tady. Jsou naznačovaný jako Buddha, Kristus, to všichni tyhle

0: různý krásný bytosti, který dosáhli určitého poznání, tak ty byly součástí toho, aby se naše forma formovala. Ale i ty, kteří se vměšovali a byli ty negativní, ano, ty nás taky formovali. I ta zkušenost toho zla nás taky formuje a taky nám dává to ponaučení, jak to dělat dál, jak vypadat a jak se formovat. Jo, takže opravdu, nebylo to tak navržení, byla jenom idea, jenom...
1: Dobře, je to ano, jsou to informace Marku pro nás nové i pro Natašu, protože tady píše děkuji Markovi za poučení a chci se tedy ještě zeptat, naše těla si můžeme ponechat na věky, anebo kdy budeme chtít, tak je změnit. Děkuji.
0: Kupodivu, děkuji samozřejmě za otázku, úžasný. Tohle to je součást vzestupu. Jakoby jdeme cestou Enocha, jo, děje se stejná situace, to, co do nás bylo zaseto, tak teďka vyroste. A to je vzestup, to znamená, že opravdu naše těla můžou zažít stejný věčný potenciál, jako všichni, kteří vzestoupí. Řekněme, že Enoch mohl být ten první, jo, který mohl vzestupovat, ale vzestup neznamená, že se nezapojujete znovu do tvorby, naopak vytváříte jakoby další možnost, nebo další cyklus, nebo jo, další možnosti pro ten vývoj. To znamená, vzestup Krista nám dal možnost pochopit srdce. Hej? Vzestup Buddhy nám dal umožnit pochopit bytí. A třeba i, že se povede vzestoupit i Toftovi, tak se nám konečně podaří vytáhnout to poznání, ten intelekt zrovna z tohohle zamotanýho paradigmatu, který nás tady neustále trápí. A to je i ten Lucifer, protože on se do toho hodně opřel a nás prostě svazuje, jak může. Jo, ten neustálej boj, ten celý boj o vývoj se teď odehrává v nás, v lidech. Nikde. Už se nerozhodne o tom, jak to dopadne. Jenom v nás, v lidech. To je ten největší mazec, jako my jdem fakt cestou Enocha. To je vzestup. My jsme teďka v hledáčku, v obrovském hledáčku. Tak jak my se teď zachováme v tomhle vývoji, tak opravdu definujeme nový cyklus. To je opravdu jako, to je neskutečný.
1: To je zajímavý, Maro, to teďka má rády jak hrom normálně. Takže není žádný teda boží soud, jo? Ale jde to přes naše rozhodnutí nebo vibrace, jo, kam vlastně patříme. A teďka nám poraď teda, nám, kteří nejsme tak daleko jako ty, co pro to dělat, samozřejmě teda tvořit, jo, kontemplovat, ten chrám srdce si obnovit. A co teda ještě bys jako měl za rady, jo, nebo doporučení? Jak teda k tomu vzestupu přijít vědomně? No nevědomně se asi nedá, nebo dá se taky nevědomně? Asi ne.
0: Nevědomě, když jdeš spát, tak jsi už hodně nevědomý.
1: Aha.
0: Samozřejmě naznačuju to celou dobu. Je to v té jednoduchosti. Nikdy si nedělejte nic složitý. To samé. Pod nikým se neponižujte ani nepovyšujte. Buďte vlastně vyrovnaný. Nehodnoťte. Buďte ten čistý pozorovatel. A když přestanete hodnotit, tak se vám začne čistit, jako by ta oblast srdeční, to znamená, se vám vyřeší vztahy, začnete víc chápat, že ten vztah není na té závislosti těch dualit, ale že je právě na té celistvosti, na tom pochopení, na tom smyslu. To znamená, že opravdu jenom pozorujte ty věci, vnímejte prostě v té situaci a že vás to potřebuje něco naučit, abyste právě pochopili abyste ten svůj osobní příběh právě propojili s něčím větším, tak se klidně ptejte se neustále, když jdu spát, tak se ptám. Normálně jim řeknu, já tomu nerozumím, co vás nějak to vysvětlete, a přijde mi sen, nebo mi přijde člověk, který mi to vysvětlí, nebo mi přijde knížka, to je úplně jedno, ale prostě komunikujte s tím vývojem, prostě komunikujte se svým srdcem, komunikujte s těma svýma liniema, který na vás jsou navázený, jak jsme se o tom bavili, že máte ty kořeny do té duše, jsou ty rodové linie, a že máte i v tom duchu ty galaktické rody. A prostě jenom si přejte, aby se mohli jako navrátit znovu, jo, do toho vývoje. Prostě si to vědomě přejte. A vy máte chrám srdce, vy máte neskutečnou schopnost. To znamená, když si tohle to přejete, tak se udělou obrovský zázraky. Najednou si přejete tak vývojovou věc. A když si budete přát, aby se ty dvě květiny života sjednotily, aby se vyřešil ten cyklus chaosu a řádu, a budete si tohle přát, tak to je nejvíc, co můžete udělat. Takže přemýšlejte o tom, jo, co je náplň tohohle, této chvíle nebo toho dnešního dne. A prostě se jenom zamyslete a řeknete si, já bych rád si ho vzpomněla třeba jenom na svůj osobní příběh. Jo? To je velký krok. Mm-hmm. Prostě dělejte opravdu, co vás napadne. Víte to, užívejte si tenhle ten svět ještě. Tady prostě chvíle ještě bude podle mě o nějakém rozumném měřítku. Mm-hmm. Pak už to bude zodpovědná tvorba. Jo, to už nebude tak, že si to můžeme furt do nekonečna nějak zkoušet. Ne, to jsme si měli zkoušet teď. To byl ten věk, kdy jsme si to měli vyzkoušet, aby jsme teď opravdu začali tvořit. Dospět. Zestoupit od dospělosti. Takže přijměte dospělost za svoji osobní tvorbu.
1: Tak.
0: To je dobrovský krok.
1: Teďka ještě, když jsme u toho, co dělat, tak teďka mě prostě napadá. Znám hodně lidí, jako věkové spektrum mládí, jo, dospělo stáří a miliony křesťanů, miliony prostě muslimů, oni se modlí třeba například, jo. Říkáš, neponižuj se, neprostolik, třeba to božstvo, ty anděle. A co teda ta modlitba, jako, jo, na jaké úrovni je, má vůbec nějaký význam se dneska ještě nějak jako modlit? Není to právě toto ponižování?
0: Je to to samé. Jakmile se modlíš nebo si něco přeješ, tak tím nejseš.
1: Ne, ano. Mhm.
0: Jo, tak jsi oddělený od toho prožitku. Uh-huh. No tak se přestaň modlit a buď tím.
1: Uh-huh.
0: A jestli se budeš modlit já tím, než jsem, a pak se to jednou stane, tak už to přestaneš říkat potom. Uh-huh. Hej. To je to samé, jako když má někdo tendenci furt někoho léčit, posílat energii, nebo jo, že to je to samé, to je zase, někdo musí být nemocný a někdo musí léčit. Jsou oddělení. Jo, jakoby. To je to samé. Jakmile já, když jsem nemocný, no, tak jsem oddělený od toho všeho. Protože mám nějakou nerovnováhu, nechápu ten vývoj, šířím se někam jinam a tak moje tělo se to nelíbí a prostě začne být nemocný. To je to samé, jsem oddělený. To znamená, něco se děje, je kvůli tomu, že tvoříme věci iluzorně, bez té lásky, bez toho prožitku, že prostě jsou to neustálí, jak jsme říkali, že to nemá ten smysl. Jak my tvoříme něco bez smyslu, tak jsme vytvořili věci, které nás jenom uvěznily, víš, v tom egu, já něco vlastním, já něco mám, já mám tu hodnotu, já mám tu strukturu, já mám to bohatství a moc, ale není tam prostě ten smysl.
1: Ano. Já si Maro vzpomínám totiž na moji babičku, ještě tehdy, když žila, tak my jsme vedli tak, že kapela, prostě party a muzikanti, rokeři, a ona mě vždycky říkala, Peťulo, já se několikrát denně za tebe modlím, aby se tě nic nestalo. Maro, přátelé, já jsem to cítil, když ona se modlila, já jsem to cítil a já jsem neměl dobrý pocit. Já jsem byl jak na trní, jako říkám, babko, nech toho, nemodli se. A mě bylo tehdy, já nevím, 30 třeba, dejme tomu, jo. Takže to už je 25 let a už tehdy mě to nedělalo dobře, ta modlitba. Jako svoje, já se ani modlit neumím, jo, takže, jo, ale i ta babička, když se modlila jako za mě, ještě mi to říkala, že denně a několikrát, intenzivně, a já jsem to cítil a nedělalo mi to dobře. Je to tak, je to normální, jako, že bych to tak cítil.
0: To jsou nefilim. To je ta nefilimská úroveň, která dělá tu strukturu. Že furt dělá agregor strukturu, jo, že furt dělá tohle. Modlitby jsou agregory, to znamená, že ty vytváříš prostě záměr, který se furt, když to říkáš, tak se zvětšuje a zvětšuje a pak působí na toho člověka, na který to pošleš. To je magie, to je furt magie.
1: Ano.
0: To je furt tohle do kolečka. Jakmile my si něco jako přejem, tak znamená, že já nejsem skutečně tím.
1: Ano.
0: Mhm. Že jsem vedle a přeju si tam být, chápeš, že to je prostě, jsem oddělený. Takže já si nemám jako to přát, ne, já tím mám teď být a to je to je jako, jak to má pochopit ten mozek, když on si myslí, že to jenom vymyslí. A je to v tom srdíčku, že jo?
1: Tak, teďka nám ten lineární čas samozřejmě tady teďka začíná fungovat, protože máme 11 minut do konce a čeká nás Petr Václav a já jsem mu tak předpřislíbil.
0: Byly tady otázky ještě z toho.
1: Já jenom tak říkám, jo, že máme těch 11 minutek a teďka ještě Marcela, tady má komentářík, že je to jízda, Maro, na určité úrovni to plně vnímám, ale prožitky, o kterých mluví Marek, nemám. Já teďka už nevím, ke kterým prožitkům to patří, tady ten komentář.
0: Je komplexně.
1: Komplexně, ano, komplexně. No, tož nemá, to není pro každého, Marci, že? Každý to prostě jako...
0: No, ale mě z toho dost jebalo, jo, já jsem byl docela dost po každý jako vykolejený, protože ten mozek, který vnímá lineární čas, když do něj vstoupí ten věčnej, cyklický, tak prostě najednou mu úplně vystřelí jako mozek z hlavy, jak se říká. Mm-hmm. Najednou seš jakoby napůl schizofrení, jo, napůl se ti míchají ty různý časovosti, cykly, linie, celý to najednou ten mozek musí zpracovat, jo, aby dokázal jakoby rozeznat tu cykličnost, pochopil ten smysl. Jo, schizofrenik vlastně jakoby nechápe ten smysl tomu, co vidí. Nemá to kam zapojit, proto je jako schizofrenik. Když jsem pracoval s lidma, kteří měli tyhle ty problémy, tak tohle oni neměli ukotvený, neměli chrám srdce, nedokázali to někde reflektovat, vysvětlit si to, nechápali smysl toho, co se jim děje. Jakmile jsem s nima prošel tohle, že oni pochopili, proč se jim to děje, tak oni se pak sami dokázali z toho vymotat a znovu najít ten svůj smysl. Takže se ta schizofrenie začala jakoby klidnit. Víš, jenom už neměli ty výkyvy a tak dále. Prostě je to tak. Ono to tak pro každýho není. Je to a velký výlet, je to docela někdy až to tělo, i ta neurální síť, i ten mozek, to bere opravdu jako trauma. Jo? Takový rychlej časový posun, jo, jakoby. Tak mi trvalo třeba týden se z toho prostě ten mozek najednou hrabe. A opět říká, to není možný, tak to nemůže fungovat. A úplně, když se s tím pereš, a úplně si potřebuješ jako uvolnit, znovu relaxovat, aby si ten mozek to přijmul, aby se s tím vlastně jako nepral, jo, jakoby. No.
1: Dobře, Maro, děkuju a já to mám teďka to vnímám tak, že to mám třeba podobně jak ta Marcela, jo? Že na určité úrovni to plně vnímám, ano, ale prožitky, o kterých mluví Marek, nemám, třeba jako nemám to úplně jak ty, protože ten prožitek zatím nemám a možná bys nám mohl popsat v těch 8 minutách, jo, ty jsi, jak zněl vysílání s Andreou, tak jsi tam zmiňoval, že jsi už ten, jakože ten, který prošel, jo, tou branou, a že teda jsi vzestoupený, tak jestli bys nám to mohl ten proces, ten tvůj osobní, ještě trošinku popsat, jestli by ti to nevadilo, jo?
0: Já jsem to, myslím, už jednou tady vysvětloval, ale ty mě můžu znovu.
1: Znovu.
0: Vzestup znamená, že vám vzestupují těla, které existují v určitých vibračních, jo, v hustotách toho stvoření, až k té jednotě, až sem. Jo. Každé to tělo, které vlastně tam jakoby obsahuje to, jo, nějaký prožitek a zase snímá ten prostor, ty zážitky a tak dále, tak má tenhle stejný proces jako my tady. Ono vzestupuje každý tohleto vibrační tělo. To znamená, že já jsem zažil vzestup 5D a 4D a bylo to velmi intenzivní. Jo, ten rozšíření vědomí, otevření té šišinky a vlastně uvolnění z té karmy a to všechno jsou jako jenom příznaky toho, že vám zestoupily ty vyšší těla. A pak mi bylo jasně řečený, ano, zestoupilo ti 5., 4., protože zestoupila i planeta na 5. a na 4. A teďka čeká vzestup v 3Dčku. Jo, ale to, jak jsem naznačoval, jsou dvě linie zestupový. Aby se vlastně jakoby, aby všichni došli určitého poznání, tak se udělalo rezumé, že ty, co si chtějí ještě stále užívat ten cyklus chaosu a řádu, tak v tom cyklu můžou zůstat a tam prožijou svoji zestupovou událost. A pak se vybrala další linie, která je vzestupová a otevírá nový cyklus. To znamená, že ten vzestup je ten průnik těchto těch cyklů a my si teď opravdu vybíráme jako bytosti, do které této vzestupové události vstoupíme. To není soud, my si sami vybíráme, jaká ta zkušenost bude. To ne, že nás někdo soudí, ne, naším rozhodnutím a jak vstupujeme do toho vývoje, jak ho chceme prožívat, to si děláme všechno my. Hej, to je naším postojem. A ano, můžeme říct, on to nevěděl, to je chudáček, a teď to je blbost. Teď on by, když by byl připravený, tak by to pochopil. Teď já nikoho nepřesvědčím o tom, o nějaký svý zkušenosti. Ani nemusím, vůbec. Mně to je úplně šumafuk, já to mám v prožitku. Jo, záleží, jak vy si to jako prožijete, tyhle ty moje informace, zkušenosti, které se snažím předat. Mně to je šumafuk, já nepotřebuji být vzývaný, nepotřebuji být opilovaný. Mně to nepřipadne vůbec zábavný, mně to připadne otravný. Já nedokážu pak víc prožívat. Já se musím dostat do ústraní a znovu zase dělat jakoby do toho vnitřního ústraní, protože jakmile jsi obdivovaný a lidi se tě furt na něco ptají, tak teďka jim říkám, jako, je to všechno ve vás, já vám nemusím nic říkat. A i proto bych jako vám něco říkal. Vy máte teď jenom u mě, když tu stojíte, uvěřit, že to je možný, protože vám to říkám, že to je možný. To takhle jakoby funguje s lidma. Já v to věřím, protože jsem to zažil, tak člověk v mý přítomnosti toho vzestupu v mě je schopen uvěřit. To se mi děje u tyhle zázraky. Já místo toho, abych lidi přesvědčoval, tak jenom jsem. A oni sami zjišťují, že tím jsou zase jenom. To je jednoduchý. Sice tady povídám spoustu informací, snažím se vám to poznání nějak zprostředkovat, ale to je jenom kvůli tomu, abyste uvěřili, že je to možný. Hej? A to je to jediné, co já dokážu předat opravdu. Že to je možný, že tomu věřím. Ne to, že já něco vymyslím, já udělám nějakou techniku, nebo já jako cokoliv. Ne, to bude vázený na mě, na moji linii. Já si jenom přeju po každý, aby na mých seminářích tímhle lidi prošli. Aby si uvědomili, že to všechno oni dokážou. Mm-hmm. Aby získali jako znovu tu rovnost toho, že nejsou ponížený. Jo? To je krásná věc. A teď si představ, že potkáváš opravdu desítky lidí, kteří se před tebou probouzejí a najednou zjistí, že jsou ještě skvělejší, než si sám o sobě jakoby myslel, že seš ty tak skvělej. Má potkáš ještě osvícenější bytosti, který vzestupují a jsou úplně ještě krásnější, jo, pro tu představu. A ty taky nemají tendenci se někde jako zviditelňovat. Ty to jenom žijou, aby to bylo k dispozici.
1: Ano, Maro, ještě taková otázečka, samozřejmě každý by chtěl to nejlepší třeba, jo, do toho nebíčka, do té nirvány, do té rajské zahrady, ale co je v tom člověku skutečně, jo, za tu podstatu vlastně, která rozhodne, kam ta bytost se vydá teda, jo?
0: To jsou tyhle dvě jiskry, o kterých se tady bavíme, to je ta svoboda, ano, která ti, jo, dává ty možnosti, a pak je ta zkušenost, jo, ta spolupráce, že mám nějaký prožitek a tak jako jak se zachovám. No, víš, jako, že to chování, ten řád, ta spolupráce, to prostě obě důležitý jiskry, který potřebuji zpracovat. Je to opravdu důležitý. Jo, že, chápej, když já tím prožitkem potřebuji projít, abych opravdu mohl to paradigma změnit tohohle světa. Takže prakticky přeju všem, aby dokázali otevřít to srdce a dokázali tenhle ten svět opravdu prožívat skutečně. Pak ten vzestup bude pro všechny. Mm-hmm. Ale nejde to, to nikoho nepřesvědčíš. Každý se teďka rozhod, kam patří. Jo, do každého toho vzestupu. Někdo chce prožívat válku a chaos a řád. Jo, OK, teď to je taky zkušenost, taky tam můžou skrz to vzestoupit, že jo, jakoby. A někdo to chce, že už to zpracoval a že už to chce dělat tak, jo, že založí tu svobodnou spolupráci, jakoby ten nový cyklus, že bude ten zprostředkovatel, ten nosič toho vzestupu pro ten nový cyklus. To teďka má hodně lidí. Hodně lidí to má tak, že dosáhli velmi vysoký úrovně. Jsou tyhle ty nositelé toho nového cyklu. Ne jako světlonož. Ono to, tato vlastnost vlastně není špatná, jo? Jako světlonož není špatná. Jenom Lucifer měl podobnou schopnost. Zneužili, OK, pro svoje nějaké jiné účely, OK, ale my teďka přinášíme opravdu zase jakoby ten nový smysl, jo, tu jiskru, no, přesně, tu jiskru pro ten nový cyklus.
1: Dobře, Maro, sekundičku, je 20 sekund, já ukončím tady stream číslo 1 v rádiu na Svobodném vysílači, takže Petře Václave, s radostí, lásky plně, děkujeme za, počkej, my to ještě nechom, my pokračujeme dál totiž, takže předávám Petrovi Václavovi teď. Tak, Peťo. Dobrý, takže my jsme teďka vypli streamy oba, ale jedeme ještě, Maro, na YouTube, protože já bych tady měl, tady mám ještě otázečku, anebo nějaký takový otázečku. K tomu vzestupu bych řekla, že každý máme svou cestu a vzestoupíme ve svůj pravý čas. Vše má svůj čas, každý si potřebujeme něčím projít, než vzestoupíme. Je tomu tak?
0: Ano. V rámci osobního vzestupu to je úplně jasný, jo? To vyplývá i z toho, jak to krásně řekla. Ale tady se děje vzestup, který se dotýká celé trojedinečnosti, takže i lidství, i božství, i jednoty. To úplně jakoby mění situaci, jo? Mm-hmm. Takže tam, jako jestli má někdo potom nějaký čas, je docela nesmysl, protože je jako relativní. Že pak to je už na tom, spíš jako umět pracovat s tím časoprostorem. Pak ho začínat tvořit, mít ten elementární chrám prostě zpracovaný a znovu, jak jsem říkal, že se rozpadlo to kolo časoprostoru, tak ho znovu navrátit a znovu tvořit ten správný časoprostor.
1: Tak. Ano,
0: ale
1: ano.
0: To je další krok, že my nejdřív se asi učíme, jo, že najít si to správné místo a ten správný čas, aby jsme měli tu zkušenost toho vzestupu, aspoň v těch zábleskách, jako malej záblesk, které je to vědomí, jako zvědomí, ten vzestup. Tak na jednu stranu si myslím, že
1: co?
0: Vím, že se to úplně tak nedá jako definovat, jo? S tím časem mám obrovský problém, že pak když najednou mám ten elementární chrám v sobě zpracovaný, tak mi připadne, že ten čas je mnou. Hmm. Takže já už jako nemám čas, víš, jako už prostě neexistuje to mít čas, jako, protože tak. Už tím seš, jako by tím. A teď... takže to je jinak. Takže se to všechno děje tak, jak má, už tam neplánuju. A jak to říct jinak, jakoby. Dřív jsem řešil, jo, tohle to, bejt na správném místě a ve správný čas. Hmm. Teď už to prostě neřeším, protože naprosto se to děje úplně samo. Mm-hmm. Takhle jsem to chtěl, jakoby,
1: tak,
0: říct. To.
1: A já jsem chtěl ještě, než se ptala Nataša na ten čas, že všechno potřebuje svůj čas, tak jsem se chtěl zeptat vlastně, jestli je třeba na ten vzestup nebo na to rozhodnutí, jako blbě to řeknu, jako nějaký časový limit, nebo už to proběhlo, a nebo je třeba ještě letos, nebo ještě do roku, ezoterici říkají, oni vždycky říkají, rok 23 rozhodne, pak 25, 27, teďka už 28 rozhodne, a nebo už je to rozhodnutý, že ta duše už si jako vybrala, a nebo je to tak ještě průběžně, pořád si vybíráme ten vzestup, tu cestu někam. Teďka vlastně na to odpověděl, že ten čas jako už neřešíš, jo, teď ti to přišlo, ale tak jestli chceš odpovědět, jo, jestli už to proběhlo, nebo ještě to probíhá, nebo to proběhne.
0: Jak to jakoby vysvětlit, protože v tom kolektivním měřítku, tam jsou úplně jiný, jak to říct, to je obrovský kolotoč, jo, to prostě takový, ty kolečka se navzájem potřebují úplně synchronizovat, aby ten vzestup vzniknul, to znamená, že opravdu máme nějaký úsek, jo, v tom celém dění toho galaktického původu, hvězdného, solárního, podle toho, jak ta evoluce je, tak máme určitý úsek, kdy se tohle, jako ten přechod, přes ten práh, ten vzestup, může odehrát. To znamená, že je to tak, my tu máme opravdu daný období, kterým je to možný vibračně uskutečnit. Takže tam je jakoby určitá doba. Samozřejmě, nejdřív si mysleli ty bytosti, které chtěli ten vzestup jako vyvolat v těch lidech, že to bude mžiku, že to bude vlastně raz, dva, tři. To se nestalo. Oni na to lidi nereagovali, ten okamžik propásli. No tak jediná možnost byla ten okamžik jako víc rozšířit do nějakých možností, v kterém úseku časovém a samozřejmě to místo je jasný, že jsem vám naznačoval, že se to děje právě v našich tělech hlavně a naší zemi teďka. I když tam je ta odrazová půda až k té jednotě. Jo, to existuje. Takže tam máme opravdu nějaký časový kritérium, do kterého se máme vejít. A teď to i vidíme. Vidíme, že tyhle ty hvězdní systémy a tyhle ty síly na nás působí a zrychlujou všechno. Extrémně. Objevujou se věci skrytý, jo, které nám byly dlouho zatajované. To taky spěje k tomu. Všechno to spěje k tomu, že ten člověk vzestupuje na té osobní úrovni velmi jednodušejc. Mm-hmm. Jo? Ten úsek nám umožňuje ten osobní vzestup velmi jednodušejc. Ale můžeme říct, že i ten vzestup vyvolá třeba i ta válka. Že nezapomeňte, že když je někdo hodně jako bude ublíženo, tak on si dokáže taky jakoby najít obrovskou sílu se tomu zepřít. Jakoby. Takže ano, může to být i v tom traumatu. Někdo to má prostě jinak. To chce zažít jinak. Já jsem si přál spíš takhle. Protože mě dlouhodobě, když jsem se pak díval do své historie, řekněme do celé té linie, tak jsem si uvědomil, že mě to obrovsky trápilo. A že tyhle ty mý názory se vlastně nikomu nelíbilo. A já jsem vždycky ty společenství musel opustit. Protože jsem tam měl jako tenhle ten svůj osobní názor a já jsem prostě nechtěl ty dogmata, ani tu zbožnost, ani nic z toho. Tak vždycky vznikla nějaká civilizace a já jsem tam prostě chvíli hlásal jakoby tu soběstačnost a tu samosprávu, že jo, a prostě tu podobu. No a to nejde, tam tě prostě vyženou a pak jsi prostě jenom bezdomovec, který putuje, nikdo ho nechce. A já jsem teďka obrovský rád, že to můžu naplňovat a lidi to baví. Už to není jako trauma, už to není jako, že mě vyhazujou. Naopak začíná vznikat tohleto nový společenství, který je právě založený na té jedinečnosti. Na té celistvosti a na té jedinečnosti. Potkávám lidi, kteří úplně jako bych znal celý život. Úplně jim věřím do morky kostí, protože najednou cítím tuto jedinečnost a celistvost, co nás spojuje. To je úplně jako když pijem stejnou píseň. Mm-hmm. To je pro mě, tohle je vzestup, protože to dřív fungovalo velmi špatně. Jo? Byl problém vůbec jako se takhle sjednocovat. Vlastně najednou teď si myslím, že je nám všechno umožněno. Že padla ta karma, že už nemají nad náma moc, že my se opravdu rozhodnout můžeme. To je hezký, to se mi jako moc líbilo. Že já nemusím někoho přesvědčovat. To se mi jako moc líbilo. To bylo geniální, já jsem se toho chytil a říkám, hele, to je vlastně nejlepší. Ty nebudeš vlastně jakoby pak popotahovaný k tomu egu.
1: Maro, a já jsem rád, že to uskutečňuješ tady i přes dežavičko, jo. Je to fakt příjemný pocit, jo, na takového človíčka vlastně setkat se a protnout s ním ty cesty i tady přes ty vysílání, třeba přes nějakou tu hudební činnost. Určitě se chystáme zpísni taky na nějakou tvoji akci, jak bude v krajině, takže... Jako za mě nádhera, jsou tady ještě od Nataši takový komentáře dva. Ano, každý získáváme zkušenosti k tomu našemu vzestupu, učíme se každý sám za sebe a v té jednotě se sejdeme všichni. A Marek také prošel nějakou cestou učení se a získávání zkušeností a tak dál, než došel do bodu, kde je nyní.
0: Že? Ano, ano.
1: Takže.
0: Já teda jsem měl velký štěstí, protože já jsem byl oslovený vyloženě jako planetou, která se rozhodla vzestoupit. V určitém roce prostě to jasně definovala, že už prostě chce ten cyklus uzavřít, že chce vzestoupit. A ona mi vyloženě jako řekla, že tím bude procházet, že potřebuje lidi, kteří budou schopní to s ní projít ještě dřív, než bude ten vzestup. Ona nám chtěla pomoct, ta planeta, že vzestoupí dřív, vždycky s tím tělem, aby ty naše těla jsme mohli jakože s ní synchronizovat. Takže to byla jako zajímavá věc, že já mám takový pocit, že se mi vždycky jako něco odehrálo. Teď jsem měl jako hluboký transformační proces, kde jsem zjišťoval to svý dobro a zlo, kdy jsem byl špatný a hodný. To jsou tyhle variace a řešil jsem to proč. Jo? A když se to všechno uvolnilo a stalo se to i v té krajině, jo? Co to bylo podobně i v té krajině, tak jsem to pak viděl jako

0: to je, a to, jak jsem říkal, že ten čas je najednou relativní, že najednou už to není jako někam plynem, už je to ta přítomnost, už se to děje, je skutečnost, a to je pro mě i důkaz, že ten vzestup takhle funguje. Já jsem neprorokoval, že se to stane, jo, té společnosti. Já jsem jenom viděl, jak v té krajině se to děje a na mě to působí. Mm-hmm. A tak jsem si to zapsal do deníčku, říkám, to je paráda, děkuji, díky krajinku. A pak najednou to vidím, jak to řeší celá ta, to kolektivní vědomí. Já jsem to někomu jako dlouho nemohl říct, protože jsem myslel, že tak jako blázním úplně, že si tohle nemůžu připouštět, víš, jako tak jsem to jako dal do ústraní, že oni si tam dělají, co si dělají, já si budu dělat s krajinou. Jenže to už bylo tak markantní, jo, že ta provázanost v tom časoprostoru. Ale to není jenom mnou. Chápejte, to zastupovala celý kolektivní vědomí té planety. To znamená, i všichni ty lidi, kteří byli na tu planetu navázaní, tak oni se jim zastoupili tyhle těla. A tím se opravdu odlehčila ta karma. Jsou úplně úžasné ty bytosti, které potkávám. A jsou díky tomuhle, jo? Že kvůli tomu procesu se to teďka odehrává, protože ten úsek toho vzestupu je. My hledáme hmotný důkaz. Chceme vidět mimozemšťany, chceme vidět Boha, chceme vidět záblesk, chceme Bůh ví, co hlavně stane. Ale to, že se ten vzestup už dávno děje, to nikdo ani skoro neví. Jo, to je jako celý vtipný. Jo, že a děje se to, a neděje se to, a děje se to, a furt váháme, a furt tam máme takové nesrovnalosti. To je kvůli tomu, že my v tom nejsme, protože jsme tu krajinu jako vymanili. Jo? Ona vzestoupila, ale jenom s těma, kdo ji podpořil. Kdo tam tak jako už vstoupil jako čistě. A to samý nabízíte, že jo? To samý teď ten vzestup všem nabízí. Že každý si uvnitř té duši a v tom duchu rozhod, jaký zkušenost chce. Jestli půjde s tou krajinou, že předá to poznání pro ten nový vývoj, anebo jestli zůstane v tom cyklu jo, toho chaosu a toho řádu a té války, aby si to prožil právě takhle. Jo? To je každýho věc. Ale zároveň, jestli vy máte pocit, že ano, ale já jsem tady v tom těle a tady je markantní tady tato dimenze, která spíš je ta válečná, spíš ten boj o moc a ta nadvláda. No ale tak vám řeknu, že to tak pravda není. Já to vnímám půl na půl. Já vidím svět toho nového cyklu, který se tam začne tvořit tím, jak ten lidi tam to poznání předávají. Opět se tam vytváří. Vidím tam ty chrámy, ty bytosti, už vidím tu budoucnost, už jako vidím, jak to tam je, už jak se tam všichni učí. A to je důležitý, jo? Že najednou vnímám ty dvě lineární ty. Teď si představte, že ten úsek nebude věčně spojený. Teď všichni, nebo po nás se bude chtít, aby jsme pochopili. Jo? Po nás se bude chtít, aby jsme pochopili, jaký jsme si vybrali vlastně. Co je naše skutečnost. A tím se prostě jako... Takže je to jednoduchý. Ono se to děje opravdu už samo. Každý už si to buď nevědomě nebo podvědomě vybral, tu zkušenost. Jakým způsobem ten vzestup prožije. Takže to ani nikdo nevytváří, ani nám to nikdo nedělá. Zase to děláme my. A čeká se jenom na nás, až si to konečně jakoby uskutečníme.
1: Takže nemáme ani žádný limity, žádný horizonty, dokdy, odkdy, blablabla, jak byly ty záblesky a takové ty události. A teďka už se to stane a toto. Takže vlastně je to na nás, kdy... neustále.
0: Já bych řekl, že tam je ten limit v tom úseku, že když se pak ten průnik oddělí,
1: ano, teď je ten
0: tak
1: průnik.
0: Už to pak nebude možné.
1: Teďka jakoby. Je ten průnik, jo, takže teď je to možné, ano. No ano. Tak pracujme na sobě, uskutečňujme. Marcelko, děkujeme tobě taky za sledování a zítra si můžeme brnknout, dneska nebyl čas, Marcelka následuje. Krásná bytůstka. A Nataša Věrná, dneska to přispívatelka, píše: Marku, oslovili tě, aby jsi se stal učitelem a je skvělé, že s tím takto pracuješ a přidávají se všichni, kteří vzestupují. Děkuji ti za to. Děkuji oběma za skvělé vysílání. Jsem s vámi v lásce. Já jsem... O, Šanty. Natašo, od začátku nás tady provázíš. Plně s námi prostoupila a aj to vypadá, že i končíš dnešní vysílání, co se týče komentářů, protože, Máro, vysíláme 3 hodiny 15 minut.

0: A já si myslím, že jsme toho probrali celkem dosti, i když ne teda kompletně, ale můžeme si nechat něco na příště, zase za 14 dní v tvé nekonečné pravidelné sáze Svobodná spolupráce. Já si myslím, že jako já cítím takové uspokojení, takovou hřejivost, jo, takové to pochopení, ano, opět jsme se posunuli do těch tajemných prostorů Markových, kde on už teda je stabilně, a my jsme rádi a blagodaríme ti, že nám tak vždycky podáváš tu ruku a pojďte se podívat, pojďte, jak to tady vypadá. Je to dobré, no, takže Marcela, děkuji, dneska parádní, já bych řekl opět parádní, protože Mára jede pecky. Maro, máš něco na rozlučku pro nás?
1: Užijte si to ještě, zatím si myslím, že o nic nejde, zatím tady vůbec se nic neděje. Až bude do tuhýho, tak to znamená, že tam průnik končí, jo, že už se ty linie oddělují.
0: A to ty budeš
1: vědět. Takže zatím prostě užívejte.
0: Budeš to vědět, kdy se to děje, to oddělování? To ty asi budeš vědět.
1: Já bych řekl, že to nastalo. Nechci prorokovat, ale podle mě to nastalo a je to přesně ty projevy, které se teďka dějou celosvětově. To je ten průnik, že tam se opravdu všichni rozdělují na to, kdo je kdo. Mm-hmm. Já vidím, jak se teďka lidstvo rozděluje. Ty jsi to sám říkal, Petrucho, že vidíš rozdělení na dva tábory a já vidím to samý. Jedni, co chtějí moc a nadvládu, a jedni, kteří toužejí konečně a prostě přijmout tady ten vývoj svobodně a začít spolupracovat.
0: No vidíš to, já se ptám a přitom ta odpověď je tak jednoduchá. Teď to vidíme kolem sebe, že už je jako hotovo. Je to vlastně, možná se to ještě dotýká, nebo zůstal malinký průniček, ale už vlastně ty reality se oddělily od sebe.
1: Je? Už to je markantní. To je tím, jak udělali ty rozhodnutí. Tak si začali lidi říkat opravdu, kdo je kdo. Jako zašlo se to intenzivně řešit.
0: Maro, já si myslím osobně, že jsi pomohl hodně lidem, jo? V tom rozhodnutí správným a blagodár tobě. Za 14 dní se vidíme znovu.
1: Platí.
0: Platí to tak. Rád tě pozvu opět do vysílání, jsme v kontaktu a přátelé, diváci, posluchači, sledovatelé, naslouchatelé, vám taky veliký blagodár a všem vědomým tvůrcům. A za mě jako nádhera, nádherně strávený jako čas lineární. A mě to vždycky dochází až jako tak postupně se to přeskládává. Já teďka půjdu na kafičko na cigárko z písní a teprve si to pěkně sedne, jako jo. V celé té své kráse. Takže, Máro,
1: sláva.
0: Veliký blagodár, om šanty a těším se na příště.
1: Taky zdravím všechny a taky se těším, ať se daří. Ahojte.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Tak vás vítám a zdravím při pondělku tady z Midgardu. Se s vámi vítá Petr Václav. No, máme komentované čtení, máme hodně zajímavých témat. Jako aktualitky, ty si dáme na začátku, tak doufám, že z těch aktualitek to vyvodíme krásně do toho čtení, které tady mám vlastně na stole, tu knížku od Milana Siručka. Archivy vydávají svá tajemství. Dneska máme pondělí a už je květen, 4. května pochopitelně, to nám to běží, to nám to utíká za chviličku, je tady léto. Takže krásné jarní pondělí vám přeji. No a když se podíváme, co je tady ke svátku, kdo dneska slaví, co je k tomu, abychom popřáli, tak Květoslav má dneska svůj svátek. Květoslavové, lépe řečeno. Tak Květoslav slaví. Květoslav je bezesporu zajímavým jménem, které voní po nejrůznějších květech. Květy jsou blízké především ženám, a tak by ženám měl být blízký i muž jménem Květoslav, dodávám, měl by jim tedy vonět. Nositelem jména byl český prozaik Květoslav František Sedláček nebo slovenský spisovatel Květoslav Florián Urbanovič. Jméno dnes nosí také literární vědec Květoslav Chvatík nebo plavec Květoslav Svoboda. Květoslav. Mužské křestní jméno Květoslav vzniklo jako slovanská varianta původně latinského jména Florian, Florianus. Z latiny se pak překládá jako kvetoucí, květinový nebo také květy oslavující či květy oslavovaný. No pěkné tedy. Jméno Květoslav nosí v České republice, představte si, 3327 mužů, chlapců a kmetů. A je to 107. příčka podle toho, jak se nejčastěji ta jména užívají, takže skoro topka. No tak já Květoslava, jo, vím, Květoslav se jmenoval Květoslav Mašita, jezdíval s Stodůlkou, jezdívali soutěže. Květoslav Mašita, myslím, že dokonce byl mezi vítězi minimálně jedné světové trofy tým, to znamená, to je šestidenní, tak jak jsme ji znávali pod tím názvem. Tak to byl Květoslav Mašita a já jsem s jeho synem jezdil motocross, takže říkali mu Květa, a Květoslav Mašita, to byl jediný člověk, s kterým jsem se setkal pod tímto jménem. Ale to nevadí. Milí Květoslavové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také skvělé promořování. Pěkně to oslavte, nic neošiťte a dejte důraz na to, že Květoslav je v květnu, kvete všechno, co může kvést ještě pořád. Takže příroda je absolutně nádherná, zelená, pestrobarevná, všemi možnými květy. Květy také už poletují některé, ale to vůbec nevadí, protože zkrátka a dobře to k jaru patří. A to jaro voní ve vzduchu a je nádherně. Je to prostě úplně něco jiného než v zimě, tak si to užívejme plnými doušky. Mám tady jedno přání, byť to nedělám pravidelně, ale píše mi tady naše posluchačka. Ahoj Peťo, mohla bych mít prosím velké přání. Teta Magda z Opočina měla narozeniny, tak zdali by jí bylo možné popřát. Tak já přečtu vzkaz pro tetu Magdu, tak doufám, že Magdo posloucháte, nebo posloucháš, já už jako nevím, jestli jsme si náhodou netykali. Tak toto je od Klárky. Milá tetičko Magdičko, k tvým 60. ti přeji, aby tvůj život byl i nadále jako ta nejkrásnější zahrada, o kterou se s takovou péčí staráš. Ať v ní stále vykvétají barevná kvítka s dobrou zeleninou, které ti pokaždé vykouzlí úsměv na tváři. Přeji ti, aby tvé dny byly v klidu a harmonii při odpočinku s kávou u tvých milovaných slepiček, které k tvému spokojenému domovu neodmyslitelně patří. Ať tě krystal láska hřeje u srdce, jako slunce prohřívá zahrádku a život ti naděluje jen to dobré. Všechno nejlepší přeje Kájuš. Tak jsem splnil toto přáníčko. Doufám, že budu po zásluze odměněn. No a krom toho, jo, ještě jedna věc. Vy, kteří znáte Květoslava, nezapomeňte mu popřát. Nadělíte mu tím radost, štěstí a tomu prodlouží život, protože mu víc nastartujete a bude mu lépe fungovat imunitní systém. No a kromě toho, že tedy slavila teta Magda 60. a jiní slavili jiná výročí třeba a bylo Jiřího a moje dcera měla narozeniny a můj syn bude mít narozeniny a moje dcera nejmladší bude mít narozeniny. Eliška už jí bude 6, představte si to. Tak pořád má někdo narozeniny. Já nevím. Se roděj. No. Tak, že se vrátím k tématu. A je den hasičů. To je docela příznačné, protože v Českém Švýcarsku to bylo hodně potřeba. Den hasičů. Všech hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů. Tento den vzdáváme hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm. Den hasičů připadá právě na 4. května, který je dnem svatého Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům. Já jenom řeknu, že hasiči pochopitelně jenom nehasí, ať už požár nebo žízeň. Hasiči velmi často sundávají různá koťátka, různé mazlíčky, třeba ze stromu, kam vylezli a nemohou slézt. Hasiči velmi často sundávají roje včel nebo třeba nějaký vosí hnízda, sršání a tak podobně. Hasiči velmi často zasahují u dopravních nehod, kde odklízí trosky a likvidují třeba různé provozní kapaliny, které uniknou. Nemusí vždycky se jednat o požár. Hasiči kolikrát zachrání třeba někoho, kdo doma spí a neví, že je po něm scháňka a nedá se mu dovolat, nedá se mu dobouchat, tak kolikrát hasiči musí vlézt třeba přes balkon nebo přes okno. Hasiči taky velmi často zachraňují děti v případě, že maminka jde nakoupit, nechá dítě doma samotný a zabouchne si klíče. Těch případů je celá řada, kdy se obracíme na hasiče a já si myslím, že hasiči, požárníci, ani nevím, jak jim budeme říkat, že mimo jiné také organizují spoustu kulturního života v obcích, takže i v městech a podobně, čili okolo hasičů to prostě žije. Takže jsme rádi, že je máme, jsme rádi, když je nepotřebujeme a o to šťastnější je, když je potřebujeme a jsou včas tam, kde mají být. Takže chlapi všem, a pozor, i ženy, takže všem hasičům, ať jste ženy nebo chlapi, tak vám děkujeme a přejeme vám k vašemu dnešnímu svátku, ať to uznání, které třeba tím svátkem je vyjádřeno, ať to uznání je vždycky jaksi vyřčeno, protože stejně jako lidem na záchrance, stejně jako policistům, když pomohou nebo když někoho ochrání, anebo když hasiči někomu zachrání, ať už majetek nebo život, tak málo kdy se dočkají toho poděkování. Takže ať těch poděkování od těch, kterým jste pomohli v té nouzi, ať jich máte co nejvíc. Tak jsem se do toho moc nezamotal. Mám tady, co ještě? Ještě od Boženy Blanky bychom si mohli tady přečíst. Jan Hus tady nějaký, co mi tady Boženka poslala, bože můj. Česká televize, video, osobnost Jara. Jo, osobnost Jana Husa. Jana z Husy. Tady kreslený film o tom, jak Husa upálili. Animovaná ukázka. No, pane, spíš bych se podíval na něco jiného. Spíš bych tady sjel tu dlouhou zprávu, kterou jsem obdržel. Stalo se 4. května. Pardon, já se musím smrknout. Tak já chviličku. Tak, stalo se 4. května a pohled do historie. 1415 Jan Hus a John Wyclef byli odsouzeni jako kacíři. Dne 4. května 1415 odsoudil kostnický koncil anglického reformátora Johna Wyclefa a českého kazatele Jana Husa jako kacíře. V případě Wyclefa šlo o posmrtné odsouzení muže, jehož myšlenky už předtím ovlivnily evropskou debatu o církevní moci, majetku a autoritě. V případě Jana Husa však nešlo o vzdálený teologický spor, ale o živý proces s mužem, který do kostnice přijel obhajovat své učení a který se už za několik týdnů stane jednou z nejvýraznějších postav českých dějin. Husovo odsouzení nebylo jen otázkou jednotlivých názorů. V pozadí stál hlubší konflikt o to, kdo má právo určovat pravdu, jakou roli má mít církev ve společnosti a zda lze kritizovat její zneužívání moci. Hus navazoval na reformní proudy, které volaly po návratu k mravnější církvi, po větší odpovědnosti duchovních a potom, aby víra nebyla oddělena od osobní poctivosti. Právě proto byl pro část církevní hierarchie nebezpečný. Ne proto, že by byl jen osamělým kazatelem, ale proto, že jeho slova měla společenskou sílu. Rozsudek ze 4. května tak otevřel cestu k událostem, které daleko přesáhly samotný koncil. Husova poprava 6. července 1415 se v českých zemích stala jedním z velkých historických zlomů a vedla k hnutí, které proměnilo náboženskou i politickou mapu střední Evropy. 4. květen proto není jen datem jednoho koncilního rozhodnutí. Je to okamžik, kdy se evropská autorita střetla s hlasem reformy a kdy se začal psát příběh, který se z Kostnice brzy přenesl do českých měst, univerzit, kostelů i bitevních polí. Jeho nejslavnější výrok: hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti. Tady ještě k mistru Janu z Husy bych podotkl, že já už jsem to říkal mockrát, jo, oč vlastně šlo. Satanisté, a to je jistá paralela s dneškem, satanisté už neuhlídali otěže takzvané pravdy, té své propagandy. Bylo na výsost jasné, stejně jako dneska, kdy politici si zvedli platy, zafijali, si zvedli platy a pak se ukáže, že Fiala za 1 000 000 korun ještě přednáší na Brněnské univerzitě, respektive má tam závazek, ale nikdo ho tam víceméně moc neviděl ho realizovat, čili nabubřelost moci, arogance moci, zneužívání moci a hlavně rozkrádání majetků, to je satanistům, parazitům, naprosto vlastní. Tady se vlastně v církvi potkali takoví ti ortodoxní satanisté s těmi, kteří nechtěli sloužit satanovi. Respektive nevěděli, že mu slouží, domnívali se, že slouží lidem, domnívali se, že slouží pravdě, dobru. A to byl právě John Wycliffe, který ty věci psal hodně natvrdo. A já si myslím, že Husa neodsoudili kvůli Wycliffovi. Kvůli Wycliffovi, zejména kvůli Wycliffovi, odsoudili ke stejné smrti upálením Jeronýma Pražského. Jeronýma Pražského upálili proto, že byl vzpupný, že byl inteligentní, že byl chytrý, že uměl filozoficky i pragmaticky diskutovat, hájit se. Měl obrovské diplomatické kontakty a styky. Vítala ho, když šel spolu s delegací, že jo, s polským králem, tak dříve než krále ho přivítali, protože ho měli za přítele, celý to procesí pravoslavných bratří, kteří vyšli naproti té delegaci vedené polským králem. Čili Wycliffe víceméně ovlivňoval zejména Jeronýma, který ve svých disputacích a ve svých rozhovorech i ve svých dílech na Wycliffa hodně navazoval a Wycliffem se hodně, nebo hodně argumentoval Wycliffem. Čili sice odsoudili posmrtně Wycliffa, ale Jana Husa neodsoudili za to, že, protože Jan Hus dokonce kritizoval v některých momentech Wycliffa. Jan Hus neusiloval o rozbíjení autority církve. Jan Hus bojoval o posilování autority církve a právě poukazováním na nešvary těch, kteří snižovali svým chováním, jednáním tu autoritu církve. Na tyto chyby poukazoval Hus. Hus volal po nápravě církve. Wycliffe to bylo něco jiného. Wycliffe víceméně šel tvrdě do církve a víceméně by se dalo říct, že kdybychom to srovnali, jo, je to jako když tady máme ty, kteří volají po tom, že Evropská unie, že z ní musíme vystoupit, a potom jsou tu ti, kteří volají po tom, že se musí reformovat. To je velmi, velmi silná paralela. Čili ta církev byla v dost podobné situaci svými rozhodnutími, svazovala a podvazovala úplně autoritu církve a fungování vůbec mnohých věcí v tom světě. Ta církev byla velice rozpolcená. Berme to tak, že v tu dobu bylo trojpapežství a byl to Zikmund, který donutil abdikovat všechny tři papeže tak, že vedl církev koncil. Proto rozhodl koncil. A právě ty síly, které v tom koncilu se přetahovaly o mocenskou pozici, tak byly, tak se jakoby vyřádili na tom rozsudku, protože jako kdyby obvinili, jako kdyby z té frustrovanosti, kterou měli sami ze sebe, tak vlastně začali obvinovat vnějšího nepřítele a tím byl Hus. Takže Hus se stal vnějším nepřítelem, díky kterému ta církev měla problémy. Přičemž ale Hus byl jenom ten, který poukazoval na to, jaké problémy si církev způsobuje tím, že se chová a jedná tak, jak to dělá. Je to stejné, jako když dneska někdo říká v Europarlamentu, že rozhodování a vůbec nařízení Evropské komise jsou nesmyslná, jsou špatná a vlastně nakonec se všechno začne mlít okolo vnějšího nepřítele a tím je Rusko. Kdyby tenkrát byl Vladimír Putin, asi by upálili Vladimíra Putina místo Husa. Tak jdeme dál. 1841. Babinský byl odsouzen k 20 letům žaláře. Dne 4. května 1841 byl loupežník Václav Babinský odsouzen k 20 letům žaláře za 4 loupežné vraždy a 7 loupeží. Trest si odpikával v Brně na Špilberku, tedy v pevnosti, která sama o sobě patří k výrazným symbolům trestu, věznění a státní moci v českých dějinách. Babinský se později stal postavou, kolem níž se nabalily legendy, lidová vyprávění a romantizující obraz slavného loupežníka. Skutečný případ byl však mnohem temnější, za pozdějším folklorem stál člověk odsouzený za násilné zločiny, nikoli jen dobrodružná postava z hospodských historek. No a roku 1904 Rolls potkal Royce a vznikla automobilová legenda. A roku 1540 Benátky a Osmanská říše podepsali Konstantinopolskou smlouvu. 1776 Rhode Island vyhlásil nezávislost na Velké Británii. 1818 Nizozemsko a Británie podepsali smlouvu proti nelegálnímu obchodu s otroky. 1878 Thomas Edison poprvé veřejně předvedl fonograf v Grand Opera House v New Yorku. 1896 vyšlo první číslo londýnského deníku Daily Mail. 1904 Spojené státy zahájily stavbu panamského průplavu. Ne, a tady je dobré říct jednu důležitou věc. Panamského, jo, dobré. Ne, tak jsem mluvil chtěl s Vosvězu. Dne 4. května 1904 se v manchesterském Midland hotelu setkali Charles Rolls a Henry Royce. Jeden byl automobilový nadšenec a obchodník, druhý mimořádně schopný konstruktér. Z jejich spojení vznikla značka Rolls-Royce, která se později stala synonymem luxusu, technické preciznosti a britské průmyslové elegance. Na začátku přitom nestál hotový mýtus, ale velmi praktická schoda dvou mužů. Royce uměl stavět kvalitní vozy a Rolls je dokázal dostat k zákazníkům. Dějiny průmyslu se často rodí právě takhle nenápadně u stolu, kde se potká technický talent s obchodním instinktem. 1932, 4. května, Al Capone nastoupil do věznice v Atlantě po odsouzení za daňové úniky. A roku 1953 Ernest Hemingway získal Pulitzerovu cenu za novelu Stařec a moře. 1961 Malcolm Ross a Victor Prater dosáhli balonem rekordní výšky 34 668 metrů. 2025 ve Švédsku skončil téměř 3týdenní nepřetržitý přenos velké losí migrace. No, vidíte, tak to je všechno. To je všechno, co jsme si tady měli zahloubat v paměti, jak to bylo tenkrát.

0: Teď bychom se mohli, já mám velkou radost, víte z čeho? Já mám velkou radost, že se některé věci mění k lepšímu. Třeba první věc. Robert Fico bude na pokládání věnců v Moskvě. Já jsem slyšel takovou věc, že Robert Fico bude muset jít autem, takže se mu ohlásil Merz německé, že by přiletěl na návštěvu a že by Robert Fico musel odložit, respektive nastihnout tu návštěvu. Nevím, jak to bude logisticky, ale je dehonestován těmi médii. Jo? Tak pojďme se podívat na diskuzi Roberta Fica se studenty, ze které vyplývá, proč Robert Fico, a vysvětluje to mladé veřejnosti, proč je důležité být v Moskvě při kladení a uctění památky všech obětí.
1: Mě by zajímalo, že čo očekáváte od návštěvy prezidenta Vladimira Putina na, v Moskvě na těch oslavách a či se nebojíte, že keďže jste jediný líder z evropských krajín, takže či to neohrozí naše mezinárodné vzťahy?
2: Dobré. Poviem to jinak. To je problém jediného povinného názoru. Jediný povinný názor, ktorý som si dnes prečítal aj v novinách, je, ktorý šíri teraz švédska ministerka alebo minister zahraničných vecí, keď hovorí, že úlohou Európskej únie je ekonomicky oslabiť a poškodiť Ruskú federáciu. Toto je úlohou Európskej únie? A že štáty, ktoré majú na to iný názor, by mali byť akože dobre, že z tej Európskej únie vylučované? Akože je mojím prvoradým cieľom ako predsedu vlády Slovenskej republiky starať sa o to, aby ruská ekonomika bola slabá? Určite nie. Určite nie. Čiže mám iný pohľad na svet. Som to aj pri tom Vietname povedal, alebo pri iných príležitostiach. Ale poviem vám úplne presne, prečo do tej Moskvy pôjdem. Pretože nepôjdem len do Moskvy. Predtým idem do Dachau. To bude 6. mája. Kde navštívim koncentračný tábor, pretože mám pocit, že niekto začína vnímať holokaust ako rozprávky. Akože to nebolo. Treba tej verejnosti rozprávať, že holokaust bol a bol strašný. Neviem, či by nebolo aj dobré, keby boli povinné návštevy študentov v koncentračných táboroch, aby ste išli možno aj do Serede si pozrieť ten tábor, ktorý tam sme vybudovali ako múzeum. Podľa mňa to je prvá vec, ktorú treba neustále tej verejnosti hovoriť, že pozor, vojna je strašná vec. Je strašná vec. Minule som to spomínal. Keď sa stretnete s niekým v bratislavskej kaviarni, každý vojna, dobre, na tej Ukrajine, nech sa maskia, maskia, maskia. A potom prídu do Dubaja na dovolenku, lebo všetci sú chudobní, tak idú do Dubaja na dovolenku. Tam im preletí nad hlavou lietadlo a už nám volajú, dojdite pre nás, my sa bojíme, tu letí nejaké vojenské lietadlo. Ani len nemyslíme na to, že je vojenské riešenie dobré riešenie, pretože ako náhle začnú padať bomby a rakety je po všetko. Prečo Dachau? A potom idem ďalej. Lebo mám, a to ja mám jednoducho vrodené, hodnotovo, že to, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny, sa nemôže opakovať. A som veľký zástanca medzinárodného práva. Ak ktokoľvek poruší medzinárodné právo, je mi ľúto, či sú to Rusi, či sú to Američania, alebo je to Izrael, vždy to hovorím. Toto je hrubé porušenie medzinárodného práva. Áno, aj vojna na Ukrajine je hrubé porušenie medzinárodného práva. Moja návšteva Moskve nemá nič spoločné so súčasnou situáciou. Neviem, čo vás učia v škole, ale mali by ste vedieť, že 60 000 vojakov Červenej armády tu na Slovensku zomrelo. Keď prechádzali cez Slovensko a Slovensko oslobodzovali. To bola Červená armáda, pretože to nebola Ruská armáda, to bola Červená armáda. Červená armáda znamená, že bola z vojakov zo všetkých zväzových republik, ktoré vtedy tvorili Sovietský zväz. Kazachstan, Uzbekistan, tam všetko, Azerbajdžan, všetci tam patrili, Arménsko, to boli zväzové republiky Sovietskeho zväzu. Ak niekoľko 10 000 ľudí vám tu padne pri oslobodzovaní krajiny, máte s tým zásadný problém, že ja pôjdem položiť k hrobu neznámeho vojaka v Moskve, Červenej armády, karafiaty? Ja, s týmto máme problém? Ja nejdem na vojenskú prehliadku. Ani by som nešiel. Ani minulý rok som nebol na vojenskej prehliadke. Ale prejaviť úctu a rešpekt je strašne dôležité. Potom hneď na to. Ma uvidíte v Normandii. Prečo v Normandii? No lebo v 44. bol otvorený druhý front. A prišli Briti, prišli Kanadiania, prišli Američania z druhej strany. Aj tam padlo strašne veľa ľudí. Aj tých ľudí si treba uctiť. A potom pôjdem asi na oslavy 250. výročia Dňa nezávislosti v Spojených štátoch a určite pôjdem na Arlingtonský cintorín. No zase strašne veľa Američanov padlo nielen pri druhom fronte, ale padlo v Tichomorí, kde sa zase samozrejme mastili s Japoncami a s ďalšími. Nemôžeme to vymazať. To za to, že dnes máme iný názor Európska únia ako má Rusko a že tu je nejaký konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, sa máme tváriť, že Rusko neexistuje. To je, naozaj chceme, že to nič nebolo. To nás absolútne nezaujíma. Prosím, verte mi, a ja za to nemôžem, ale ja keď chodíme po Slovensku a robíme podujatia pri napríklad v rôznych cintorínoch, je najväčší cintorín vojakov týchto zahraničných ruských a rumunských vozvolení, alebo chodíme na Slavín, to je jedno, Michalovciak teraz je obrovský cintorín. Tam vám príde niekoľko sto ľudí, a tí nepustia ruského veľvyslanca spomedzi seba. Jednoducho chodia a ďakujú. Lebo tí ľudia, tí starší vedia, čo sa dialo v tých rokoch. Takže nechcete odo mňa, aby som oplul históriu. Aby som povedal, že toto jednoducho nebolo. No bolo to. A chcete vedieť, čo je vojnová hrôza, choďte na Duklu. Choďte na Duklu, ja viem, že to tady je to ďaleko pri Svidníku. Zoberte si tam riaditeľa toho múzea, ktoré tam je, a nech vám porozpráva, čo sa na tie Dukle dialo. Čo tam všetko tí vojaci Červenej armády spolu s prvým Československým armádnym zborom Ludvíka Slobodu museli teda absolvovať, aby prešli na územie pri oslobodzovaní. Takže ja nič iné nejdem urobiť, čo robím každý rok. Všade tam, kde počas druhej svetovej vojny padali vojaci a išli proti Hitlerovi a nacizmu, prídem a poďakujem. A či to niekto akceptuje alebo neakceptuje, najväčšiu ťarchu druhej svetovej vojny absolvovali predovšetkým krajiny, ktoré patrili do Sovietskeho zväzu. Choďte do Bieloruska, sa ich spýtajte, čo Nemci s nimi robili. Spýtajte sa vojakov, ktorí boli v prvom Československom armádnom zbore, ako vám porozprávajú, ako pešo išli cez Bielorusko alebo iné krajiny a videli ponapichávané malé deti na plotoch, poházané do studniach, poocekávané hlavy. Proti tomu to sa treba postaviť. A ja teraz tam nepôjdem preto, lebo dnes má niekto problém s Putinom? To mi je tak jedno, prosím. Úplne mi je to jedno. Lebo viem, prečo tam idem. Idem tam preto, aby som tým ľuďom ma poďakoval za oslobodnenie našej krajiny. Choďte hore na cintorín sa pozrieť. Pani kolegyňa, tam sú 17-18 ročné decka. Na Slavine, tam ležia. Má 18 rokov. Minule som povedal, že možno ten chlapec ani neomňal ženu. Prepačte za úprimnosť. Možno ani netušil, že nejaká žena existuje. A tam zomrel. Jak išiel do Bratislavy, alebo niekde tu oslobozoval túto krajinu. Preto, ak mi tu niekto bude niečo rozprávať, že ja nemám ísť do Moskvy, lebo Putin, kašlem na neho. Lebo ja tam nejdem kvôli Putinovi. Idem tam kvôli tým 60 000 vojakom Červenej armády. Koľko ja idem telefonovať hlavne, musím ísť telefonovať s predsedom Maďarom, pánom Maďarom z TISI. Dobre, ďakujem pekne, pozrite sa. Opäť ďalšia ukážka, že sa vieme rozprávať aj napriek rozdielným názorom. Môžete mať úplne iné názory, úplne, ale pokiaľ si vymeníme v atmosfére vzájomnej korektnosti, že tu nikto neblačí, viete, jak to v tom parlamente niekedy vidíte, tak sa vieme porozprávať aj o vážnych témach. A za to vám ďakujem, že ste takúto atmosféru vytvorili. Držím vám palce, ste tu aj nejakí maturanti už, či ešte nie? No, tak držím maturantom. Nech vám to dobre dopadne. Máte ústne, či už ste mali? Teraz akurát, tak vám držím palce. Tí, čo ešte matúry nemáte, tak si užite. To sú najkrajšie roky štúdia na strednej škole. A zoberte túto moje odporúčanie s plnou vážnosťou. Ďakujem vedeniu školy za možnosť sa stretnúť so študentmi, som veľmi rád a ja sa teraz musím ospravedlniť a idem teda telefonovať a hovoriť s človekom, ktorého telefonát som použil ako rámec na toto stretnutie. Ďakujem pekne, všetko dobre. Kto chcete, poďte.
0: To bylo Robert Fico v pekném rozhovoru. Musím říct, takhle je potřeba, aby politici fungovali a ne jako dogmatik prezident České republiky, kterému už nestačí to, že sedí ve vedení firmy Globce, která obchoduje se zbraněma, takže on pochopně jako prezident lobuje za válku. On už se dokonce nechal fotit, je tváří jedné firmy sportovní. V Polsku už jsou plakáty s jeho podobiznou a propaguje tam sportovní a outdoorové oblečení. Chápete? Prezident České republiky se přivydělává jako reklamní figura. Jo. Já jenom čekám, když začne točit porno Masaryk bláznivej, tak to už fakt jako nechápu. Tak, pseudo Masaryk, pardon. No, mohli byste se podívat na tu válku po česky, jo? Tady mám lumeny z bývalého vedení státu, mám tady vysokoškolsky vzdělané lidi k dispozici, to vám pustím za chvilku. A vysokoškolsky vzdělaní lidé, tedy učí mládež, protože to jsou pedagogové, jo, mimochodem. Jednak jsou dneska, nás zastupují v Evropském parlamentu, jako Českou republiku, nás občany. Nevím, já jsem ji tam nevolil, ale bohužel tam jsou, jo. Takže to je síla. A tito mají názor, jo. Mají názor, který zazní v této debatě úplně natvrdo, naplno, a chci se vám z toho zvracet, tak se nepozvracejte, prosím vás. Já vám to pustím. Český akademický názor na osvobození Československa.
3: Proč to neřeknete tady občanům, že budou posílat své děti do války? Nebo pojedete tam, pojedete se podívat, jak to vypadá, budete tam na té frontě? Nebudete. Já jsem byl v roce, když bombardovalo NATO Jugoslávii, tak jsem byl v Bělehradě, když házeli bomby na Jugoslávii, když bombardovali.
4: A taky jezdíte s nočními vlky na motorce.
3: A jezdím s nočními vlky na motorce, abych položil kytky na hroby 140 tisíců vojáků, kteří osvobodili
5: se vrátit, zemi. Promiňte.
3: Počkejte, to musím doříct, pane Moravče. Ano. Osvobodili tuto zemi a bez jejich životů bychom my tady neseděli. Řekněte mi, jestli proti tomu něco máte.
4: Tuto zemi osvobodili
3: máte
4: Američané.
3: Proti tomu?
5: Promiňte.
3: Děkuji, prosím vás, mohli byste to zesílit, paní, co řekla, aby to
5: promiňte, veřejnost
4: měla. Tak si zajte do Plzně.
3: Může, ano, tuto zemi, vy jste říkala zemi, ne Plzeň. Proč to neřeknete tady?
0: Tuto zemi osvobodili Američani. Prázdnuše Nerudová u Moravce, kde sedí Lipavský, tak je ještě Foldina tam pochopitelně těžce bojuje. S demagogií a s magorama, jo. No, my se do té Plzně teda jako podíváme, protože se ukazuje, že ono i to osvobození Plzně je takové zvláštní. Ono je takové, jak bych tak řekl? No, ono to nebylo úplně osvobození totiž. A já to tady někde mám. Pardon, já to musím najít. Mě to tady někde uniklo mezi řádky. Osvobození Plzně. To je téma, to vám řeknu. Tak, v telefonu jsem to viděl. Tak se na to pojďme podívat. Hele, Ale to vás, to někdy by vás vzal šlak normálně z nich, co oni předvádějí. Tak, jo, pardon, já musím trošku vejš. Jo, jinak Petr Pavel, jo. Alpine Pro, a propos Alpine Pro, jestli si vzpomínáte, tak za covidu Alpine Pro hrozně tvrdě vyžadovali roušky a očkování propagovali, jo. Tak Alpine Pro s nápadem Českého centrum i Czech Tourism prezident Ček Pavel Petr za prasa. Tak kdybych to je asi za prase, nebo já nevím prostě. No. Tak se pojďme podívat na to osvobození té Plzně. Jo. Já tady mám k tomu dosa zajímavý materiálek. Myslím si, že jde hned nad tím a ono to není. Tak, kterak Američané osvobodili na jaře roku 1945 západočeskou metropoli Plzeň, se zde říká. To budu muset zase tady trošku odblokovat, protože ono to chodí v takovým zvláštním stavu, se to tady zobrazuje. Tak, jak to vidíme, už to asi půjde. Tak
6: přátelé, podívejte se, máme tady krásný příspěvek přímo z Plzně, co se tam dělo při takzvaném osvobození Plzně americkou armádou. Tady vidíte kontakt. V roce 1945 se nikdy nestalo, je to lež. Vážení přátelé, ať si dělá každý, co chce, když tím nijak neubližuje ostatním. Jsou různé historky, jak se mluvilo nebo dokonce vyučovalo na školách o osvobození Plzně, ale doložitelná pravda je jenom jedna. Ale pompézní oslavy osvobození Plzně americkou armádou, které se nikdy nestalo, to už je moc. Je to z našich peněz, omezuje to dopravu ve městě a všude nesmyslně vyvěšené vlajky největšího poválečného zabijáka mě jako Plzeňákovi dělá problém. Sám jsem tohle pseudo osvobození nezažil, asi jako nikdo z vás, ale mojí matce bylo v té době 20 let, vše si dobře pamatovala a její sdělení je i jinak historicky doložitelné. Takže za prvé, dne 5.5.1945 vypuklo v Plzni živelné povstání proti německým okupantům, došlo ke střelbě v ulicích Plzně a v bojích zahynuli desítky Plzeňanů, kteří mají naštěstí dodnes na domech své destičky v místě, kde byli zastřeleni. Dle mojí matky německá armáda po bojích utáhla z města, takže z provizorního rádia ve Stanech na obci Zně, to byl prostor za fotbalovým stadionem dnešní Viktorie, při soutoku řeky Mže a Radbuzi, se ozval hlas doktora Schindlera. Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Ano, tady došlo k historickému paradoxu, kdy se ozvalo Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Dle současného výkladu dějin vlastně osvobozená nebyla, neboť Američané tu ještě nebyli. Na rozdíl od Prahy, která zoufale volala o pomoc, ale podle současného výkladu dějin již vlastně osvobozená byla Vlasovci. Že v následujících dnech padlo víc než stovka rudoarmějců v přímých bojích s německými fašisty, to se vlastně skoro nestalo, že? Ale nejvíc mě na tom sere to, že na ty v bojích zabité Plzeňany se díky pitomcům úmyslně zapomíná a slaví se neexistující osvobození podivnými Američany. Jak hnusné, odporné. Za druhé, dne 6.5.1945 dojela nekomplikovaně americká US Army do Plzně. Nekomplikovaně, protože si Američané vyžádali od Revolučního národního výboru Plzně, že zajistí bezpečný příjezd. V Plzni žádný americký voják v boji nepadl. Navíc v okolních lesích se Američanům bez problémů vzdávali příslušníci německé armády. Dokonce generál Patton v odeslaném raportu doslova uvedl, že Plzeň byla,

0: nebombardovali plzeňské fabriky, které houfně vyráběly zbraně pro Hitlerovu armádu. Hitlerovu armádu, to je plzeňský. Proč? Všichni tam měli svůj kapitál a nebudou si přece ničit, co bude jejich. Takže vždycky ty bomby vysypali někde mimo. Obrat nastal po Jalské konferenci a rozdělení Evropy. Hlavní objekt bombardování, plzeňská Škodovka, srovnána z velké části se zemí i s okolními domy. Jo, čili až potom se začaly trefovat. Že nádraží i další objekty to samé. Jak vzpomíná Karel Gott, i jako malý se osobně zúčastnil vyprošťování živých i mrtvých ze sutin domů. Dne 17.5.1945, 22 dní před koncem války, při masivním anglosaském náletu zahynulo téměř 1000 Plzeňanů, dokonce celá školní třída i s jejich učitelkou. Výsledek? Američané dokázali svým bombardováním na konci války zabít víc Plzeňanů než Němci za 6 let války. Asi před 10 lety v Plzni jako městě kultury měl u branky koncert Jiří Suchý. Konferenciér se ho vtíravě dotazoval. Pane Suchý, vy jste se určitě narodil doma, že? A pan Suchý mu na to bezelstně odpověděl. Ne, já jsem se narodil v Plzni, v porodnici ve Wenzigově ulici u nádraží. To je přesně tam, když Američané bombardovali nádraží, dopadla jedna bomba a všechna ta miminka i jejich maminky tam zahynuli. Takže, když to tak shrneme, hned po moru ve středověku zabili nejvíc Plzeňanů Američané na konci války během takzvaného osvobozování v roce 1945. Krásný důvod k oslavám, kde bude pět oslavné ódy, jenom totální fanatik nebo pitomec. Vždyť i těch Poláků, kteří nám jako spojenec Hitlera před válkou násilně vojensky vzali Slezsko, na konci války při osvobozování naší země padlo kolem 1000, mnohonásobně víc než Američanů, kolem 100 na celém území, ale čest i jejich památce. O 33 tisících Rumunech ani nemluvě. Ještě takový dovětek, nesmírně mě sere a uráží chodit kolem pomníku Díky Ameriko, když není za co děkovat, naopak, je to oslava našich vrahů. Navíc se tam trvale třepotá vlajka největšího zabijáka civilistů po druhé světové válce. To číslo je v milionech zabitých. Rusové na fašistické Ukrajině, to je čaj. No a když k tomu přičteme, že Plzeň při kandidatuře na město kultury nechala zbourat obrovský kulturák s dalším divadlem a furou obchodu uvnitř, za který dodneška není náhrada a chybí, a místo něj zeje desítky let neskutečně hnusná díra, která změnila vysoce živou část města v mrtvé místo. Díky zastupitelé, díky Ameriko, obojí je idiotismus. Díky výše zmíněnému má Plzeň plný nárok na hrdý titul. Plzeň, město, pitomec.
1: No jo. Takže to je vlastně definice toho, co se dělo v Plzni. Ono se to tak jako přijalo a říkalo se, za soudruhů se o tom nesmělo mluvit, nesmělo se přiznat, že tady Plzeň osvobodili Američané. No, je to pravda, protože Karel Čáslavský ve svém krásném seriálu vždycky ráno v neděli ho dávali Hledání ztraceného času. Tak právě z toho osvobozování Plzně tam měl pořad. Autentické záběry dokazují, že opravdu americká armáda přijela absolutně volně do Plzně. To za prvé. Za druhé. Němečtí důstojníci, přestože byli v uvozovkách údajně pod kontrolou Američanů, nosili zbraně. Američani s nima chodili na večeře, chodili s nima na obědy, standardně se s nimi přátelili. To znamená, že to nebyli odzbrojení fašisté, kteří s rukama nad hlavou po tom, co skončili líté boje o každý centimetr města. Ne. Takže Plzeň rezignovala na to, aby oslavovala skutečné hrdiny, aby oslavovala Plzeňáky, kteří zkrátka a dobře vytlačili většinu Němců, německého Wehrmachtu, vytlačili z města, ostatní se asi ukryli, tak co, tak nebudou provokovat, tak popíjeli někde na štábech a tak a čekali na příjezd Američanů, protože ty jim udělali ten odchodný koridor.

Takže pokud někoho Američani osvobodili v Plzni, tak to byli důstojníci Wehrmachtu, tak to byli kolaboranti nacističtí a SSáci. Takže neosvobozovali Plzeň. Plzeň obsadili. A také ty zprávy, které jsem tady četl, to byly přímo zprávy psané, autentické zprávy těch revolučních výborů, tak tam psali, jak Američani jim nařídili, kolik čeho jim mají dát, kolik spálili Američani jídla ošacení ve velkých jámách na kraji Plzně. Kolik toho zničili. Takže měl by někdo se zamyslet nad tím, jestli vůbec ten přežitek nebo ten přelud jakéhosi osvobozování části republiky americkou armádou. Ne, to se tak nedělo. To je potřeba přehodnotit. Ne přepisovat dějiny ve smyslu osvobodili nás Američani. Jako prázdnuše Nerudová. Kandidátka na prezidentku. Tady opravdu čím větší kolaborant, tím skvělejší kandidát na prezidenta. Jo. To je naprostý otřes. Takže s tou Plzní se to má tak nějak trochu jinak. Minimálně, pokud bychom měli upravit a narovnat ten, řeknu to, pojmenování skutečností, tak Plzeň byla obsazena Američany, aby osvobodili z rizika nějakých povstaleckých, řeknu, bojůvek, tak aby vysvobodili Němce, důstojníky Wehrmachtu, SSáky, kolaboranty. A Plzeň by měla oslavovat ty, kteří položili své životy za svobodnou Plzeň. Dále by Plzeň měla truchlit a měla by označit jako oběti Američanů při obsazení Plzně všechny, kteří zabili těma náletama. To je důležité. To totiž byli právě Anglosasové, kteří ničili tady po Jaltě, ničili tady majetek, ničili tady ty potraviny, ničili tady ty zásoby, čehokoliv, protože bylo nežádoucí, aby tady cokoliv bylo. Proč? Protože se připravoval Marshallův plán, aby ekonomicky stejně podvázali ten východ. No, tak to máme, řeknu tuhletu část, já bych teď dal asi písničku. Jsem se rozhovořil, ale mě to tak štve, tyhle ty keci v kleci, ty nesmysly, a oni to perou ještě do těch dětí. To je neskutečný, jak oni manipulujou těma dětma. Jo. Hnus fialovej.

0: To byli poutníci a Robert Křesťan. No, jedna taková z těch méně známých písniček, ale velice, bych řekl, velice zajímavá. No, já jsem si tady připravil ještě jednu debatu o tom, jak ty liberální, progresivní blázni, čeho jsou schopní, jo? Jak fanaticky vnucujou nějakou mantru, kterou si naposlechli, zamilovali se do ní, protože to je mantra, která říká, že jenom takto bude mít kariérní postup ten dotyčný.
1: Bombardovalo družbu.
2: To vám povedal Zelenský.
1: Druhýkrát, áno. Následne druhýkrát.
2: Počkajte, publikum, počkajte. Aký logický súvis, prečo by Rusi bombardovali ropovod, ktorým dovážajú ropu, na ktorej zarábajú peniaze?
1: No, ja som sa ho na toto konkrétne nepýtala.
3: Chcel pani poslankyni povedať, že zazvonil zvone za rozprávky, je koniec, lebo toto je... Tomuto nemôžete veriť ani vy. Toto, čo ste tu teraz povedali.
4: Prečo by to robila ruská strana, že by bombardovala vlastný, alebo teda ropovod, cez ktorý tečie ropa, na ktorom oni zarábajú? Pani poslanci za Progresívne Slovensko, vám pripomenie jednu vec, obidva ste prisahali na ústavu Slovenskej republiky. Vaše správanie, počkajte, neskáčte mi do reči. Vaše správanie ale nasvedčuje a ukazuje, že ste neprisahali na ústavu Slovenskej republiky, ale podľa mňa na tú ukrajinskú.
3: Kto nám tu zničil Nord Stream, ktorý teda mohol dopravovať aj plyn do Nemecka a možno do Európy, je pre ďalších odberateľov. Kto? Vyšetrovacie orgány zistili, že Ukrajinci. Kto atakoval Turk Stream, keď sme teda mali jedinú možnosť cez tú južnú vetvu brať plyn, ktorý nám tiež odstavili Ukrajinci? No Ukrajinci zase. Kto teraz robí na tom, aby tu nemohla byť ropa? No Ukrajinci to robia. A my tu robíme a šírime rozprávku, ako keby, že si to Rusi robia sami. A ja nejdem obhajovať Rusov, ja idem obhajovať slovenské záujmy. Toto všetko bude poškodzovať našu ekonomiku, európsku ekonomiku. A vy, ako keby ste to nechceli vidieť. Ja som nepočul jedno kritické slovo na ukrajinské vedenie za to, čo spôsobujú Slovensku.
0: Pani poslankyne, to sú poslanci. To by se z nich jeden poposlancoval. No. Tak já to odložím, protože snad jsme si předvedli tu debilitu v plný parádě. Mistra Jana upálili, protože se choval přirozeně podle selského rozumu. Byl čestný, bránil pravdu a tyhle ty, kdyby mohli, tyhle ty satanáši, ty by taky upalovali. Tu a tam někoho nechají zavraždit, to je pravda. A to všecko bude jednou vyšetřeno. To všecko bude předmětem vyšetřování. To všecko za to někdo jednou zaplatí. Přijdou tresty a bude se pikat, budou se zabírat majetky těch, kteří je vybudovali z toho, co rozkradli. Pevně tomu věřím, protože svět bez tohoto nebude moci jít víc za světlem. Je to nutná podmínka. Vypořádat se s těmahle hajzlama, protože to se jinak nedá nazvat. Jo. To je verbež, pakáž, jsou to bezcharakterní bytosti, já nevím, jak to nazvat, subjekty, bezcharakterní subjekty, jo, to je, tam nevíte nikdy, kdy vám vrazí kudlu do zad, to jsou strašní šmejdi, prolhaný, ale mocní. No, my si budeme číst z knihy Milana Siručka Archivy vydávají svá tajemství. Minule jsme si četli o Chile. Dneska vidíme jejich počínání v Iránu, na mnoha místech, vlastně na Ukrajině. na mnoha jiných místech a chovají se pořád stejně. Nic se tam nezměnilo. Nedoufejte v žádné zlepšení. Žádné bílé klobouky a nikdo tam neudělal žádný pořádek. Pořád stejné modus operandi. Co se vlastně odehrálo v Kolumbii v listopadu 1985? Jakou úlohu přitom sehrály USA? Podívejme se opět na stránky Amerického národního bezpečnostního archivu. Washington DC, 19. září 2023. Kolumbijský prezident Gustavo Petro by měl splnit rozsudek. Ježišmarja, teď jsem si schodil brýle. Pardon. Nemohu nechat jen tak, abych se na ně nevěl ještě. Křeslem. Tak. Měl splnit rozsudek Meziamerického soudu pro soudu pro lidská práva IACHR z roku 2014 a požádat amerického prezidenta Joe Bidena, aby odtajnil všechny relevantní záznamy o případu Justiční palác. Požaduje to mimo jiné Helena Uránová Bidegainová, dcera soudního smírčího soudce, o kterém se předpokládá, že byl mučen a zavražděn kolumbijskou armádou v důsledku požáru. Během této epizody zahynulo více než 100 lidí, včetně 11 soudců kolumbijského nejvyššího soudu. Většina z nich během kolumbijských vojenských operací s cílem získat budovu od militantů M19, kteří ráno 6. listopadu 1985 zaútočili a obsadili palác. Národní bezpečnostní archiv zveřejnil klíčový soubor odtajněných dokumentů USA, citovaných v nedávno vydané knize Heleny Uránové Mi Vida y el Palacio. 6. i 7. de novembre de 1985. Mezi nimi jsou stále redigované kopie 38 let starých kabelů Ministerstva zahraničí a zpravodajských zpráv Pentagonu, které pravděpodobně zatajují zásadní podrobnosti o roli USA a o tom, co americké agentury věděly o akcích kolumbijských bezpečnostních sil během vojenského útoku na budovu. Uránová, která byla na začátku tohoto roku jmenována zvláštní poradkyní kolumbijského ministerstva zahraničí, řekla televizní síti RTVC, že prošetřila americké záznamy poskytnuté Národním bezpečnostním archivem a našla informace, které by země měla znát. Long řekl, že byli zabiti při křížové palbě uvnitř paláce. V roce 2007 kolumbijský prokurátor odhalil videozáznam, který ukazuje Helenina otce, Carlose Horácia Urána, jak kulhá z hořících trosek budovy v zajetí kolumbijských bezpečnostních sil. Některé dokumenty z majetku soudce byly později nalezeny při prohlídce nedalekého zařízení kolumbijské armády, což vedlo mnohé k závěru, že pomocný soudce byl zadržen a zabit armádou a že jeho tělo bylo později umístěno uvnitř stále doutnající budovy Justičního paláce, aby se oklamali vyšetřovatelé a zakryla odpovědnost armády za jeho smrt. Myslím, že by to byl dobrý okamžik, aby prezident Gustavo Petro podal formální žádost o odtajnění prezidentu Bidenovi jako způsob, jak reagovat na rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva, řekla Helena Uránová v rozhovoru s RTVC. Myslím si, že úplné odtajnění těchto archivů by bylo velkou podporou pro mírový proces, pro usmíření, pro neopakování a pro posílení demokracie v Kolumbii. Příspěvek v archivu obsahoval také kabel z roku 1999 z amerického velvyslanectví v Bogotě, který naznačoval, že za úmrtí a zmizení během případu palác spravedlnosti je zodpovědná kolumbijská armáda. V depeši se uvádí, že vojáci pod velením plukovníka Alfonsa Plazase Vega, který v roce 1985 vedl bogotskou Escuela de la Caballería, jezdecká škola, zabili řadu členů M19 a podezřelých spolupracovníků Horse de Combat, mimo boj, včetně personálu kavárny v paláci. Kolumbijská komise pravdy, která loni zveřejnila svou závěrečnou zprávu, učinila případ justičního paláce nejvyšší prioritou. V žádosti z března 2021 žádá Bidena, aby urychlil odtajnění amerických záznamů o více než 50-leté válce v Kolumbii. V rozsudku IACHR z roku 2014 se uvádí, že kolumbijský stát je odpovědný za porušování lidských práv a nepřiměřené použití síly během útoku. Porušil práva obětí tím, že nevyšetřil a nepostavil před soud odpovědné osoby. K dnešnímu dni byly pouze dva vojenští představitelé, včetně Plaza Svega, odsouzeni za činy související s útokem na justiční palác. Za zabití Carlose Urána zatím nikdo nenese odpovědnost. Neschopnost státu plně vyšetřit případ justičního paláce je důvodem, proč členové rodiny Uránových, včetně Heleny a dvou jejich sester, podali stížnost k federálnímu soudu v USA podle zákona o ochraně obětí mučení TVPA. Části dokumentů, které byly zveřejněny, odhalují vzrušující stopy a zlomky detailů, které by v případě úplného odtajnění mohly pomoci objasnit, co se stalo s oběťmi, jako je smírčí soudce Urán a další. Včetně členů personálu jídelny v budově, o nich se předpokládá, že zmizeli, byli mučeni a zabiti. Jedna americká vojenská zpráva například naznačila, že rozvědka kolumbijské armády věděla, že justiční palác byl pravděpodobným cílem M19 více než týden před okupací. Kolumbijské bezpečnostní síly překvapily M19 na začátku krize podle jednoho z prvních údajů americké ambasády o rozvíjející se krizi a byly nad situací jen několik hodin po ní. Stejný telegram uvedl, že americký personál byl telefonicky v kontaktu s nejméně dvěma lidmi, kteří byli uvězněni uvnitř budovy, včetně jednoho v kanceláři nejvyššího soudu, jenž poskytoval aktuální informace o situaci. Jiné záznamy popisují kroky, které USA podnikly v reakci na mimořádné výzvy kolumbijských bezpečnostních sil o podporu během krize. Například žádost o pomoc krátce po prvním útoku M19 vedla americké jižní velitelství SOUTCOM k vyslání letounu C-130 a šestičlenného podpůrného týmu převážejícího vysoce výkonné výbušniny C-4 a bleskovice do Bogoty. To vedlo Helenu Uránovou k otázce, zda to byly USA, kdo dodal technologii použitou jen o pár hodin později k vyražení velkých kovových dveří ve třetím patře budovy. Výbuch o němž bylo dokázáno, že způsobil mnoho civilních obětí. USA také zvažovali kolumbijskou žádost o asbestové obleky, aby bezpečnostní síly mohli pokračovat ve vyvíjení úsilí uvnitř požárem zničené budovy. Další záznamy vrhají světlo na rozhodnutí vlády Betancura zaujmout tvrdý postoj proti M19 a prezidentovo odmítnutí jednat s militanty, což je rozhodnutí, které bylo v velvyslanectví okamžitě známo. Betancur dal armádě zelenou a řekl jim, aby udělali vše, co je nutné co nejrychlejšímu vyřešení situace, uvedla vojenská zpráva USA, zaslaná odpoledne 6. listopadu. V dalším případu podrobný soubor Talking Points americké ústřední zpravodajské služby CIA, napsaný téměř o 2 týdny později, uvedl, že M19 údajně zamýšlel pouze uspořádat operaci vytvářející publicitu, která by jí umožnila kritizovat vládu a podporovat jí. Armáda nicméně zahájila masivní protiútok, po kterém zahynuli všichni partizáni, 15 ze 24 soudců nejvyššího soudu a asi 55 dalších. Zatímco málo kdo by diskutoval o nyní široce přijímané skutečnosti, že Betancourt dal kolumbijským bezpečnostním silám volnou ruku, aby ukončili okupaci silou, což způsobilo četné oběti, odtajněné dokumenty z týdnů a měsíců následujících po útoku vrhly světlo na vnitřní dynamiku, kterou vedl zastánce míru a dialogu jako Betancourt, aby zaujal tvrdý postoj proti povstalcům M19. Deník National Intelligence Daily ze 13. listopadu týden po katastrofě uvedl, že Betancourtova neochota vypořádat se s M19 byla pravděpodobně způsobena strachem, že cokoliv jiného než totální odveta by zhoršilo vztahy s armádou. Poznamenal, že jeho zvládnutí epizody pravděpodobně oslabí jeho popularitu. Podobně body jednání CIA z 18. listopadu uvedly, že Betancourtův strach, že neschopnost jednat násilně rozlobí vojenské vůdce, byla jednou z hlavních důvodů jeho rozhodnutím nechat bezpečnostní síly zaútočit na budovu místo vyjednávání. Měsíc po útoku podrobný dopis velvyslanectví záležitosti s názvem Po černém listopadu zaujal jemnější pohled na teorii, že Betancourt jednal z obavy o své postavení v armádě. Velvyslanectví navrhlo, že většina nejvyšších představitelů země se shodla, že jednání nepřijatelně poškodí legitimitu a veřejný respekt vlády. Velvyslanectví uvedlo, že nemá důvod věřit, že Betancourt a jeho generálové byli někdy na opačných stranách problému. Kabel po černém listopadu také obsahoval některé zlověstné spekulace o budoucnosti civilně vojenských vztahů v Kolumbii a poznamenal, že velvyslanectví začalo mít podezření, že některá levicová propaganda o provokacích bezpečnostních sil, spiknutí proti mírovému procesu, podkopávání příměří, gods, farts a vraždy jednotlivých vůdců obsahují zárodek pravdy. Alespoň v tom omezeném smyslu, že armáda může provokovat nějaké konfrontace s partizány. Armáda prý očekávala výkyv politického mínění směrem k důraznější taktice proti povstalcům. Armáda by měla volnou ruku proti povstalcům, když Betancourt v roce 1986 opustil úřad. Podle analýzy situace velvyslanectví vojenské vedení jako například šéf kolumbijských ozbrojených sil generál Augusto Moreno Guerrero čekalo na termín od Betancourta a podle Morena doufalo, že doufalo, že po našem Carterovi budeme mít Reagana. Prezident Petro má historickou příležitost udělat to, co žádný jiný kolumbijský prezident nedokázal. Konečně přinést spravedlnost rodině Carlose Urána a všem obětem tragédie justičního paláce v roce 1985, řekl Michel Evans, ředitel dokumentačního projektu kolumbijského archivu. Prvním krokem je získat zpět historickou pravdu, která po 38 letech zůstává skryta v amerických archivech. Dokument 1. 16. prosince 1982. Velvyslanectví USA, Bogotá, Telegram. Pomoc proti terorismu. Secret Exodus 16. prosince 1982, pátá strana. Zdroj. Žádost o uplatnění zákona o svobodném přístupu k informacím. Méně než 3 roky před zabavením Justičního paláce depeše americké ambasády identifikuje a popisuje jednotky kolumbijských bezpečnostních sil zapojené do protiteroristických operací. Velvyslanectví si všímá značného překrývání úsilí a potenciálních konfliktů mezi kolumbijskou policií a vojenskými jednotkami a říká, že ve skutečnosti převzal kontrolu nad vážnými teroristickými incidenty vysoce postavený místní představitel kolumbijské armády, přičemž cituje role brigády vojenských institutů BIM a 3. brigády v roce 1980 při obsazení dominikánského velkého... Při obsazení dominikánského velvyslanectví a leteckém únosu v Cali v lednu 1982 v obou případech partizány M19. Kolik máme hodin? 24. Mám tedy 20 let konfliktů a násilí v Peru. To bude taky docela dobrý, to si stihneme přečíst. Tak hora Machu Picchu. My si zahrajeme jednu z písniček, abychom se osvěžili. Počkejte. Kde pak to máme? Co si dáme? Pojďme na to.

tam byl Jakub Smolík. A my si můžeme tady zase počíst tady knize Milana Siručka. 20 let konfliktů a násilí v Peru. Washington DC 28. srpna 2023 u příležitosti 20. výročí závěrečné zprávy Peruánské komise pravdy zveřejnil Národní bezpečnostní archiv hlavní sbírku odtajněných dokumentů USA zachycujících 20 let konfliktu ve třech prezidentských administrativách spolu se záznamy souvisejícími s rozhodnutím z roku 2001 zřídit komisi pro vyšetřování násilí. Sbírka obsahuje dosud nepublikované depeše a zpravodajské zprávy podrobně popisující brutální protipovstaleckou strategii nebrat zajatce peruánské vlády a její snahu chránit před spravedlností členy bezpečnostních sil odpovědných za vážné porušování lidských práv. Mezi nově zveřejněnými záznamy je zpravodajská zpráva Ministerstva zahraničí z roku 1984, která prozíravě předpovídala, že peruánská armáda může být v pokušení pokusit se fyzicky zničit Sendero Luminoso odstraněním každého podezřelého z toho, že je členem nebo sympatizantem. Další vysoce odhalující zpráva tajných služeb z května 1988 uvedla, že peruánský premiér Armando Villanueva řekl nejvyšším vojenským představitelům, že je mu jedno, jestli armáda popraví každou gerilu Sendero Luminoso, kterou zajme, pokud to bude provedeno diskrétně. Villanueva řekl důstojníkům, že bude potrestán jakýkoliv pokus o vyšetření nedávného masakru rolníků v Aikuchu, kterého se dopustili pozemní jednotky, aby znásilnili a zavraždili přeživší. Útok z března 1994 měl za následek četné civilní oběti a byl podobný dřívějším operacím armády Vyhledej a znič v oblastech, které byly považovány za kontrolované partizány. Jiné záznamy ukazují, jak peruánská lidská práva zaznamenávají komplikované vztahy s Washingtonem. V depeši amerického velvyslanectví bylo popsáno, jak náměstek ministra zahraničí Tomás Pickering pokáral peruánského ministra zahraničí za to, že poslal známého porušovatele lidských práv, aby svědčil na slyšení ve Spojených státech. Ministerstvo zahraničí bylo nuceno uplatnit diplomatickou imunitu bývalého zpravodajského agenta tváří v tvář snaze Ministerstva spravedlnosti stíhat jej za mučení a trvalé zneschopnění spolupracovníka podezřelého z úniku informací do médií. Archiv zveřejňuje tuto sbírku jako součást svého trvalého závazku k dlouhodobým cílům CVR a jeho poslání objasnit 20 let zneužívání, identifikovat oběti, pomoci jim a určit osoby odpovědné za násilí. Jak napsal jeden důstojník velvyslanectví USA v srpnu 2003, předvečer původního vydání závěrečné zprávy CVR, konečným cílem CVR bylo povzbudit Peruánce, aby se postavili čelem k nedávné násilné minulosti své země, vyrovnali se s tím, co se stalo a přijali nezbytná opatření, aby se historie neopakovala. Bohužel současná politická krize v Peru ukazuje, že problémy a dědictví peruánské násilné minulosti jsou i dnes velmi aktuální. Neúspěšný autogolpe, sebepřevrat prezidenta Pedra Castilla v roce 2022 vedl k jeho následnému zatčení a sesazení. Současná vláda prezidentky Diny Boluarteové čelí vlně masivních lidových protestů, volajících po její rezignaci.
nových volbách a sepsání nové ústavy. Ta by nahradila tu, která byla sepsána v roce 1993 poté, co v roce 1992 zostudil úspěšný sebepřevrat bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho. Násilné potlačování demonstrantů vládou Boluarte si vyžádalo nejméně 50 až 60 mrtvých a bylo odsouzeno oběma na mezinárodními nevládními organizacemi pro lidská práva a mezi americkou komisi pro lidská práva. Důvěra ve vládu je na historických minimech s veřejným souhlasem kongresu v jednociferných číslech. Průzkum IEP, Institutu peruánských studií, z července 2003 skutečně ukázal, že 78% věří, že kongres je vinen ze zneužití moci, 77% si myslí, že by kongres měl být uzavřen a 80% souhlasí s výzvou k předčasným volbám. Boluaretová má podobně nízká čísla s 11% schvalovacím hodnocením veřejnosti a pouze 15% dotázaných si myslí, že by měla zůstat ve funkci. Úcta k demokracii a lidským právům, která je jádrem poslání CVR, zůstává těžko uchopitelná. No, máme tady vnitřní ozbrojený konflikt 1980 až 2000. Rok 1980 znamenal jak návrat Peru k demokracii po 12 letech vojenské vlády, tak začátek krvavého vnitřního konfliktu, který trval 20 let a podle odhadu CVR si vyžádal více než 69 tisíc životů. Není divu, že jedním z prvních veřejných činů povstání na zářné stezce bylo spálení volebních uren v předvečer květnových voleb v roce 1980, čímž dali najevo své pohrdání novou demokracií a všemi, kdo se jí zúčastní. Malá regionální odštěpka na maoistické větve peruánské komunistické strany v Aikachu, světelná stezka a její volání po lidové válce byly národními i mezinárodními pozorovateli, včetně zbytku legendární nebo legální peruánské levice, značně nepochopeny a podceněny. Dřívější hodnocení USA, jako je zpráva z roku 1981 od Národního zahraničního hodnotícího centra CIA, nahlížela na nové povstalce optikou méně násilných, Kubou inspirovaných partizánů z 60. let. Mylně považovala zářící stezku za menší hrozbu než dřívější partizánské hnutí s tím, že návrat k intenzivnímu povstání z roku 1965 se zdá nepravděpodobný. Jen o rok později CIA pokračovala v podceňování povstání navzdory její odolnosti vůči policejním silám. A předpovídala, že příchod armády povstalce se snadno zničí. V říjnu 1984, blízko konce první demokratické vlády prezidenta Fernanda Belaunda, dosud nezveřejněná zpravodajská zpráva ministerstva zahraničí odhalila mnohem pesimističtější pohled na mírové vyhlídky. Volby v roce 1985 přinesly úspěšný nástup nového civilního prezidenta Alana Garcia, což DIA považovala za milník ve vývoji peruánské demokracie. Garciovi sliby zajistit, aby vládní síly projevily ještě větší respekt k lidským právům, stejně jako jeho sliby zapojit se do dialogu s povstalci k ukončení konfliktu, nebyly nikdy splněny, zvláště po katastrofálním roce
1986. Mezitím rozhodnutí Garciovy administrativy povolit vojenskou beztrestnost ve vážných případech lidských práv, jako byl masakr v Kajaře v roce 1988, při kterém armáda popravila 30 rolníků, podpořilo větší zneužívání nejen vojenskými silami, ale také příchodem protikomunistických eskader smrti, jako je například velení Rodriga Franka spojené s APRA. Toto období také bylo spojeno s rostoucím spojením korupce v obchodu s drogami v údolí Hualaga. Zpráva amerického velvyslanectví z roku 1989 například obsahuje detaily o zabití 10 policejních úředníků v Uchize partizány Shining Pet ve spojení s kolumbijskými pašeráky narkotik. Oběti podle depeše přijali úplatky od překupníků, ale neposkytli ochranu, jak slíbili. Ty Shining Pet souhlasila, že se o problém postará, řekl jeden zdroj velvyslanectví, protože všechny převaděčské organizace v Uchize platí také povstalcům Sendero Luminoso za ochranu. Garcia opustil úřad s volně klesající ekonomikou, nekontrolovanou inflací, neskrotným povstáním se zvýšeným geografickým rozsahem a šířením násilí ze strany státních sil bez větších obav z dopadů na porušování lidských práv. Stejně jako jeho předchůdce, ani Garcia nedokázal vyřešit závažnou politickou a ekonomickou krizi země, což přispělo k narušení důvěry ve veřejnosti a ekonomickou krizi země, což přispělo k narušení důvěry veřejnosti v tradiční politické strany a jejich kandidáty. Výsledkem bylo, že obskurní politický outsider, bývalý rektor univerzity Alberto Fujimori, porazil v prezidentských volbách v roce 1990 slavnou literární ikonu Maria Vargase Llosu. Bez předchozích zkušeností ve vládě a potýkající se s těžkou ekonomickou a povstaleckou krizí se Fujimori začal spoléhat na svého stínového poradce pro národní zpravodajské služby Vladimíra Montesioneze. To vedlo k protipovstalecké politice, která nadále podceňovala porušování lidských práv, beztrestnost a korupci. Upřednostňování loajality k režimu před kompetencemi skutečně vedlo k cílenému vyřazení úspěšných důstojníků, jako je generál Antonio Vidal, šéf Národního protiteroristického ředitelství Dean Cote a armádní generál Enduro Belindo Vidalovo, velkolepé dopadení nejvyššího soudce Shining Pet Abimaela Guzmána vedlo podle depeše amerického velvyslanectví k vysoké žárlivosti spojené s neštěstím z jeho trvání na vysokých profesionálních standardech. Velitel ozbrojených sil Nicolás de Barry Hermosa Reos se více zajímal o potrestání Belinda za odhalení korupce jiných důstojníků souvisejících s obchodováním s narkotiky, než o odměňování Belinda za jeho úspěšnou kampaň proti revolučnímu hnutí Tupac Amaru. V údolí Central Hualaga. Ti uvnitř armády, kteří se snažili odhalit nejhorší případy porušování lidských práv, jako jsou masakry v La Cantutě a Barrios Altos, čelili nejhorším následkům. Generál poručík Rodolfo Robles byl například nucen odejít do exilu v Argentině poté, co prosadil vyšetřování případu La Cantuta. Když Robles požádal svého přítele generál poručíka José Picona, aby mohl otevřít případ u nejvyššího soudu pro vojenskou spravedlnost,
Picon ho nahlásil Hermózovi a byl povýšen za odhalení Roblesovy nelojality. Agentka armádní zpravodajské služby CIA Leonor Larosa Bustamante, která se pokusila odhalit Fujimoriho plány na zastrašení tisku, byla zadržena, mučena a ponechána v trvalé invaliditě. Kolegyně agentka CIA Mariela Barreto byla mučena, zavražděna, sťata a rozřezána její vlastní jednotkou, komandem smrtila Colina, kterou vedl otec jejího dítěte major Santiago Martín Rivas. Trvalo až do června 2023, než byli Montesios i Martín Rivas odsouzeni za Barretovu vraždu. Neochota peruánské vlády potrestat odpovědné úředníky také vyvolala diplomatické problémy s Washingtonem. Rozhodnutí Fujimoriho administrativy vyslat jednoho z vojenských zpravodajských agentů zapletených do mučení Larosy do USA v březnu 2000 vytvořilo pro ministerstvo zahraničí prvotřídní problém, uvedl náměstek ministra zahraničí Thomas Pickering. Ministerstvo zahraničí bylo nuceno uplatnit nárok Andersona Kohatsua na diplomatickou imunitu tváří v tvář snaze amerického ministerstva spravedlnosti zadržet pro vystoupení před Meziamerickou komisí pro lidská práva ve Washingtonu. Na setkání s peruánským ministrem zahraničí Pickering naléhal na vládu, aby se znovu podívala na právní případ Andersona Kohatsua a dodal, že kroky, které zajistí, že spravedlnost bude naplněna, by vyslali vnějšímu světu silný signál o dodržování lidských práv peruánskou vládou. Zatímco k nejhorším případům porušování lidských práv došlo na začátku Fujimoriho režimu, pokračovali v regionech s významnou povstaleckou aktivitou. Hodnocení jižního velitelství USA Southcom z roku 1994 popsalo operaci Aries ve středním Peru a citovalo svědecké výpovědi, že armádní vrtulníky bombardovali vesnice, načež do nich poté vstoupili pozemní jednotky, zabíjeli a znásilňovali obyvatele a spálili budovu do základu. Údajná operace připomíná 80. leta a počátek 90. let, kdy docházelo k rozsáhlým hromadným popravám a bezpečnostní složky měli běžnou praxi vstupovat do vesnic zeměř při prohledávání a ničení. Jiné zájmy ukazují, že prezident Fujimori byl přímo odpovědný za některé z nejhorších případů zneužívání. Například zpráva Defense Intelligence Agency DIA, to je zkratka, popisují zabíjení a popravy členů MRTA na konci krize s rukojmími v roce 1997 naznačovala, že příkaz nebrat žádného mrta živého vydal sám prezident Alberto Fujimori. Zatímco světlá stezka byla i nadále zodpovědná za mnohá krveprolití během 90. let, zajetí velitele Abimaela Guzmána v roce 1992 mělo na organizaci rozdělující dopad. Téměř dva roky před jeho dopadením se v telegramu amerického velvyslanectví psalo, že popularita světlé stezky v místě jeho zrodu na univerzitě Huamanga v Aikuchu již značně poklesla. I když byla na univerzitě stále přítomná, nekontrolovala už ani studenty, ani fakultu, jako tomu bylo v 80. letech. Když Shining Path prchala vpřed do jiných oblastí, jako je Lima, jejich taktika infiltrace chudých
komunit pobouřila a vyděsila mnoho obyvatel. Neexistuje lepší příklad než atentát na otevřenou levicovou místostarostku Vila El Vasador Maria Eleno Moyano. No, kolik máme hodin? Jestli pak jsme to stihli. 48. Komise pro vytváření pravdy, představte si to. To je dobrý, co? No. Já jsem tu knížku, tady se takhle zavřu. Američani se pořád, ale pořád do něčeho míchají. Pořád někomu chcou říkat, jak to má dělat, jaké má povinnosti vůči Američanům a tak dále a tak dále. Čili je to absolutně tragická záležitost, kam se to v tom světě vyvinulo a kam oni to dostali hlavně. Protože taková ta komunikace neprobíhala tímto způsobem. To všechno bejvávalo jinak. Ale bejvávalo. Vemte si, že co Amerika je Amerikou, tak v podstatě velmi záhy začala krást. Mezi první ukradené věci bylo zlato deponované na projekt Zlatý půl. Bylo to ruské zlato. Tak to bylo první, čeho se zmocnili. A vymýšleli další a další, čili oni ti satanisti pořád pasou stejným směrem. Pořád mají a vytváří si své vnější nepřátele. To proto, aby měli velkou škálu možností, jak manipulovat

a vůbec jako dobrými mravy to nemá nic společného. Oni si vždycky našli cizí ruce, kterými to zlo vykonávali. Vždycky nějaké ruce byly ochotné to na sebe vzít. A vždycky vraždili cizí rukou. Oni vždycky, když bych to takhle nazval a pojmenoval, vždycky byli v pozadí a vlastně ty věci jenom tak dohledovali. Některé národy byly, v některých státech to bylo tak intenzivní, že to tam vzali ještě navíc na sebe, protože si přivlastnili jako kdyby ten výsledek, tak se za ním, tak se za něj skrývali za rozhodnutí. Tvrdili, že to rozhodnutí je jejich. No takže pomalu ale jistě se blížíme k závěru toho dnešního pořadu. Na začátku jsme se pustili do připomenutí si některých klíčových věcí, jako manipulace s historií, podvrhem a podsouváním nějakých zásluh anglosaských na osvobození aspoň naší země od nacistického jha, je velice důležité si uvědomit, že ta válka byla dlouhá, že na mnoha místech se kolaborovalo, na mnoha místech ovšem se vedly tvrdé odbojné aktivity. Víme, že strategický průmysl byl velice dobře střežen, ale i tak se ho mnoho vybudovalo právě za války. A myslím si, že to, co bombardovali třeba Američani na konci války, aby to nemohlo prosperovat ve prospěch východního bloku, kdy se snažili vyvolat hladomor, kdy měli různé špatné nápady, při kterých umírali civilisté, dává jednoznačně zapravdu těm, kteří tvrdí, že Stalin nebyl ten, kdo válku začal. Stalin pouze hledal pro sebe cesty, co nejzajímavější, tak, aby stihl vyzbrojit, reálně věděl, že potřebuje pár měsíců na to, aby dal lidem nadýchnout, aby mohli vyrábět, muži šli na frontu, ženy, děti vyráběli. Rychle převedl výrobu na vojenskou výrobu z té civilní. A ku podivu řada věcí fungovala velice, velice dobře. Proto bylo potřeba saboterských akcí. A pokud tady někdo vykládá, že kvůli nějakým parašutistům, kteří de facto toho dost zvorali tu akci, že díky tomu jsme byli mezi vítěznými nebo na straně neporažených, čili nebyli jsme zařazeni do těch zemí, které museli platit reparace a měli jistá omezení kvůli pěstování nacistických ideologií na svém území. Příště bych se lépe díval, protože si myslím, že to úplně tak pravda nebyla a že spousta těch věcí jaksi nebyla jenom vidět. Jo? Té určité výšky. Takže byl jediný moment, to byl jediný moment, kdy se můžeme přijít o slovíčka, ale jestli Plzeň byla osvobozena nebo obsazena, je docela rozdíl, protože nebyla obsazena Rudou armádou, byla

byla obsazena tedy Američani. Američané měli své rozkazy prý na území České republiky nebo Československa. Zemřelo asi 146 celkem úhrnem amerických vojáků, z toho minimálně třetina v opilosti, nehoda. A Američané si velice tvrdě vyžadovali plnění příkazů pro civilní obyvatelstvo a spravovali v podstatě to obsazené město, spravovali ve prospěch Německa. Čili tam jsou se dohledatelné věci, které to potvrzují. No, čas se naplňuje. Já čekám pořád, jestli se mi ozve kolega z Brna, no, asi čekat nebudu. Zkrátka dobře si zahrajeme a poté si vás doufám převezme. Tak jo, pojďme si zahrát. Přátelé, to je všechno. Zítra se uslyšíme společně s Išou. Od 17 hodin společně s Mišou, od 21 hodin. A proto se tady z Midgardu tady loučí. Jak jinak než Petr Václav.

a náklad za zády. Je můj svět, který někdo zmapoval.

Dávej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že klonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás všechny zdravím a vítám. Jsem si čupnul na jiný čudlík. Takže bylo chvilku ticho. Všechny vás vítám tady na Midgardu. Těší mě, že jste na vlnách Svobodného vysílače. A také, že jste na vlnách našich Midgardích. Máme úterý 17 hodin po. To znamená, že startuje pořad rozhovor s Išou na téma evoluce vzestupu a všech těch záležitostí, které se k tomu váží. A tak já si vážím toho, že Iša je nejstarším služebně hostem, který tady vystupuje, a myslím si, že jí za to patří veliký dík. Takže Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
0: Ano, ano, ať už posloucháte teď online, anebo budete poslouchat z archivu a z archivu buď na Telegramu, nebo z archivu přímo na stránkách Svobodného vysílače. Zkrátka a dobře, ty pořady tady jsou všechny, a kdybyste si je všechny chtěli poslechnout, tak vám to bude trvat docela hodně dlouho, protože je to nějakých 300 hodně, asi 310, to znamená nějakých 620 hodin, abyste si museli poslechnout, a k tomu ještě všechny ty další věci, jako co jsme namluvili, různé záležitosti, které se váží k vzestupu, takže byste si opravdu zaposlouchali. Ale jedna věc je jistá, že byste měli takovou chronologickou, víc než 8 let trvající vzdělávací edukační akci, takový seminář v seriálu, byste mohli jednak pozorovat, jak se věci vyvíjely, ale také byste mohli vypozorovat, jak jsme se dostávali blíž a blíž tomu kýženému okamžiku, který je nezvratný a je už neoddělitelně součástí všech vzestupujících lidí. Takže sice si to ještě může ten či onen pokazit, může získat nižší úroveň, může třeba z Harmonického univerza 3 spadnout do Harmonického univerza 2, také se může stát klidně kosmickým prachem. To všechno je možné, ale pokud budete ty záležitosti dál vykonávat, tak je vykonáváte, tu spolupráci na tom vzestupu, tak byste měli obstát a mělo by to být pro vás neoddělitelnou součástí bytí, protože jsme v samotném vrcholu toho startu nebo těch příprav, které přechází do toho startu nové reality. Možná o tom ještě něco dneska zmíníme. Takže vítejte a na začátku jsme zvyklí, že se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Klaudie, Klaudia a Claudia. Tedy máme 5. května. Jsou tu dny, které v roce 1945 se staly pro mnohá města takovými symboly přicházející svobody, protože na řadě míst v naší republice propukla prý spontánně, nevím, propukla různá povstání a lidé se snažili nedočkavě před příchodem Rudé armády, tak se snažili nějakým způsobem docílit nějakého, řeknu, osvobozovacího, vymaňovacího se procesu. Takže 5. květen je v tomto znamení. No a my se podíváme na tu Klaudii, tak i přes nelichotivý výklad jména je Klaudie pozoruhodným ženským jménem, hodí se pro moderní ženy, které jsou nejenom talentované, ale také krásné. Jméno dnes nosí například dcera moderátorky Kateřiny Krystalové a hokejisty Martina Tumy, také dcera herce Martina Zounera. Jméno najdeme i mezi světovými modelkami. Nosí ho německá kráska Claudia Schiffer. Patří i k legendární italské herečce jménem Claudia Cardinale. No, A Klaudie si myslím, že je také, já teď nevím, dcera Jiřího Korna, jestli se nepletu. Tam někde vznikla ta písnička Klaudie, to mě snad zabije. Ženské křestní jméno Klaudie, také Klaudia a Claudia, má latinský původ, vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se vykládá jako z rodu Claudiů. Náležející k římskému rodu Claudiů, jméno samostatné, přitom pochází ze slova Claudus s významem kulhavý či chromý. To tím někdo tady naznačuje. Claudie, 527 nositelek, 289. příčka. To je Claudie. Potom Claudia, 200 nositelek, 522. příčka. A Claudia, 251 nositelek, 468. příčka. Takže to je 251 plus 200, 451 plus, to se mi zase nechce posouvat tady. 978. Dneska oslavenkyň, které slaví svůj svátek, protože se jmenují Klaudie, Klaudia nebo Claudia. Takže milé Klaudie, my vám tyko si žou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů obdarování, precizní premořování a také pěknou oslavu. To vám tedy přejeme. A vy, kteří znáte nějakou Klaudii, Claudii, a nebo Klaudii prostě, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. A to jim prodlouží život. Posílíte jim imunitní systém. Kromě toho je mezinárodní, a teď už ty máš svátek vlastně.
1: Ježíš Maria,
0: No jo.
1: povídej.
0: Mezinárodní den porodních asistentek.
1: Aha.
0: Ty jsi tohoto vzdělání.
1: No, to jsem.
0: Nejsi taková ta asistentka mediátorka, ale jsi ta asistentka, která opravdu rodí ty děti. Mezinárodní den porodních asistentek je oslavou této specializované profese, která je přítomna našeho vstupu na svět. Na tento významný den navazuje svátek určený na datum 12. května, který je dnem všech zdravotních sester, bez ohledu na jejich profesní zaměření. Svátek se slaví po celém světě. Význam obou těchto dnů je v tom, že mají ukázat důležitost zdravotnického personálu. Já bych řekl nepostradatelnost. Nevím, jestli důležitost je zrovna to správné slovo, ale tu nepostradatelnost. A pokud je to personál, který je opravdu starostlivý, tak je k nezaplacení. A je to taková ta opora všech, kteří musí v té nemocnici třeba, nebo při tom ošetření, být vydáni na milost někdy nepříjemným, někdy bolestivým záležitostem, někdy je to jenom strach z něčeho neznámého. A většinou ty sestřičky tam dělají takový to odlehčovací, řekl bych, takový to pojítko mezi tím neznámým a tím známým, protože ta sestřička je zažitá, to je osoba. Doktor je možná všelijaký, ale ta sestřička, to je takový to příjemno, které tam, a takový ten bod, o který se dá opřít. No, Mezinárodní den porodních asistentek. A 12. května, to bude Eliška mít narozeniny, tak to je den zdravotních sester. A pozor, ještě k tomu dneska máme něco, co je, no nevím, Den Evropy. Neboli Schumanův den, pojmenovaný podle francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, který ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě. Zároveň se tento den stal i symbolem Evropské unie. To je ale hodně rozporuplné, protože jestli Schuman je chápán jako někdo, kdo ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě, tak se ta Evropská unie stala militantními satanáši, kteří prahnou jenom po tom, jak nacpat peníze do zbrojení. No, to se nám tady pěkně potřelo. Ale my ještě víme jednu věc, že dneska by se dožil 76 let náš kamarád Petr, který určitě na nás nějakým způsobem nahlíží a slyší to, co tady říkáme. Takže Petře, krásné narozeniny, taky ty pozemské, tak jak jsme tě znali. No a ještě někam pošleme pozdrav?
1: Myslím, že to tak úplně stačí všem. Stačí. No, řekla bych to všem dobrým lidem.
0: Všem
1: těm hodným sestřičkám a všem těm hodným porodním babkám, protože i nepříjemnosti člověk v té chvíli může zažívat na tom porodním sále. Ne všechny jsou příjemné a usměvavé a soucitné a to potom samozřejmě to ošetření, jak z toho pohledu, jak s tím, nebo dejme tomu, jak tím doktorem, který je nerudný, když tomu přibude ještě nerudná, drzá, sprostá sestra nebo porodní asistentka, taky mám zkušenosti, tak to opravdu... To je kombinace jako skoro smrtelná, bych řekla, protože to prostě to tě srazí jako na minus 100 stupňů pod nulou. Sebevědomí hledáš marně ještě hodně dlouho po tomto setkání s takovýmhle typem zdravotnického personálu.
0: No a jsou takový.
1: Bohužel jsou. A nejenom jako kolegyně jsem je zažila, ale zažila jsem je i jako pacient. A to je mnohem nepříjemnější, protože ona, takhle ty lidi prostě vědí, že seš kolega, co se týče zaměstnání, že? A přesto se nedokáže ovládnout, aby se chovala aspoň slušně, když už ti cítil. Naopak, někdy to bylo jako taková ta demonstrace toho, že teda mám nad tebou určitou moc a já rozhoduju, co a jak bude nebo nebude. Tak.
0: Ty charaktery, no a to, co říkáš, tyhle ty charaktery hlavně vyplynuly při covidu. Tam ano, se to hodně ukázalo, kdo je kdo vlastně, kdo se jak hodně dokázal přetvařovat po určitou dobu. Takže byla jim dána jakási moc nad těmi pacienty, protože jim byla delegovaná určitá pravomoc.
1: Rozhodovat,
0: ano. Určitý typ autority, řekl bych, která jim ale nepříslušela. A proto všichni ji zvládli. No. Išo. Co jsi dělala ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Její Danáčku, představ si, že
0: to hodinu po hodině.
1: Když to bude hodina po hodině, tak to stačí, když vezmu takový ten rozvrh jednoho dne, krát tedy nějakých 6 nebo 7 dní, co jsme se neviděli, je to pořád to stejný. Takže jako samozřejmě kývat, co je potřeba pořešit, mám tady nějaké záležitosti k řešení, několik lidí zase potřebuje s něčím pomoct, takže musím rozvrhnout, kdy mi má kdo zavolat, aby jsme se nekřížili, aby mi tam nešly třeba 2 hovory v krátké době, takže je potřeba mít dostatek času na to vysvětlit tomu, s kým něco řeším, co mu tam vychází, proč mu tam vychází, jak mu to vychází a co s tím dál, jak s tím potom popracovat. Takže to teďkon v nějak docela se snažím si organizovat. Do toho zase klasika domácnost, do toho těch nějaké informace, protože pořád sledujeme, jak se to posouvá. No, tak to je asi tak pořád okolo to samé, no. A ještě blbý je, když jako na to člověk nevidí, tak ten čas, který strávíš nad některýma věcma, je trojnásobně dlouhý, protože buď musím lupu a jakž takž něco vidím, anebo si to musím třeba nafotit a pak to na tom telefonu rozkouskovat a zvětšovat a snažit se vůbec dobrat se toho, co mi vlastně kdo chce. Takže na tom pak běží hrozně moc času na takovýchto záležitostech. Jinak prostě jako nákup, nějaké domácí práce, praní, teď toho bylo poměrně dost, protože jaro. Když přijde jaro, vysvětne sluníčko, já otevřu skříň a začnu větrat, začnu přebírat všechno, co tam v těch skříních a v šplíkách, kde mám. Snažím se to vyprát, aby to bylo voňavé zase. Takže já tak jako mám takový to úklidový. A pak jsem tady v kuchyni přestěhovala za pomoci kamaráda nějaké skříňky, takže zase vyklidit, umýt všecko, co v nich, tu nádoby a ty skleničky a ty pimprlátka, ty parádičky, všechno se musí umýt, protože to bylo zaprášené samozřejmě za určitou dobu. Tak jsem nad tím taky strávila docela dost času. No a tak nějakým způsobem prostě to pořád utíká dokola. Někdy je tam něco mimořádného, někdy zase v podstatě se nic neděje. Takže já tu mám takový pořád, dalo by se říct, stejný, s menšími obměnami. No nikam nejezdím, protože Litvínov je rozkopaný, tam bych asi někam spadla do jámy, tam prostě to svět se zbláznil, svět se rozkopal celý. Všecko rozkopané, nikde nikdo nic nedělá, protože toho je tolik, že to nestíhají. Konec konců, když jezdíš po té republice, tak to vidíš, jak to vypadá. No, včera jsem poslouchala tvůj pořád, moc se mi líbila, mám také svoji trošku do mlýna, jestli dovolíš.
0: No, můžeš, já jenom řeknu, že pořád teprve dneska půjde do archívu, takže se posluchači dočkají, ale přisyp do mlýna.
1: Přisypu do mlýna. Ona 4. toho května se hovoří o tom, že byla osvobozená ta Plzeň, osvobozena těma Američanama. Někteří mladí poblbanci tvrdí, že byla celá Československá republika osvobozena. Já jsem shodou okolností během svého života, tím, že jsem pracovala s mnohem staršími kolegy a kolegyněmi, pak jsem pracovala samozřejmě, když jsem začínala na interně, tak jsem pracovala s babičkama, s dědečkama. Babičky byly velice sdílné, takže ty zážitky z těch válečných, jak si toho řádění, ty jsem si vyslechla, byla to někdy hrůza, co ty to si stařenky měly za sebou. Ale k té Plzni, jo, jsem pracovala s jedním panem doktorem, když jsem dělala anestezii, a jeho tatínek, to jsou 80. leta, jo, tak jeho tatínek byl vojenským lékařem a byl osobním lékařem pana prezidenta generála Ludvíka Svobody. A samozřejmě, že měl povědomí o tom, asi si se starým pánem také povídali, ale navíc byl Plzeňák, takže to zažíval v té válce, to byl tak jeho ročník. A tak jeho vyprávění jako bylo takový komický, protože on se tomu vždycky strašně smál, když jako ty nadšenci, jako ty konečně taky nejenom pořád Rusáci, ale taky Američani, oni zachránili tu Plzeň a teď z toho byli už tenkrát celý odvázaný. Tak pan doktor se tomu strašně smál a říkal, jo, osvobodili Plzeň, jo, tolik jich tam padlo, jo, no tak jako můj tatínek to tam zažil, když přijeli, obsadili Plzeň, vyvalili sudy, co nešlo vyvalit, tak to rozbili, nechali to vytéct na podlahu, ožrali se do bezvědomí, to množství toho piva nebo vína utopili. Takže to byly ty padlí, ale úplně na jiné téma nebo jiným způsobem, než že by někde bojovali. Ono to v podstatě souzní s tím, co tam v tom tvém pořadu ten očitý svědek těch událostí, nebo ten pán, co to tam jaksi skritizoval nebo řekl svůj vlastní názor
0: On
1: na
0: to
1: ty události.
0: formuloval, podle toho, co on slyšel od svých předků, no.
1: No přesně
0: A z
1: tak, no a já
0: archivu,
1: jsem
0: co bylo.
1: slyšela navíc od lidí a v těch 80. letech vlastně já jsem ještě neměla ponětí o tom, že jako se nám lže nebo něco takového. Ale ke mně se těch informací opravdu od těch lidí dostávalo veliké množství. Zpracovala jsem s kolegyněma, které zažili už jako mladí děvčata, zažili konec války v různých částech republiky, takže měli k tomu své zkušenosti. Pracovala jsem s tímhle panem doktorem, který teda byl velice jako rodina v úzkým takovým kontaktu právě s panem generálem Svobodou. Pracovala jsem s pacientama, dědečkové ani tak ne, ale ty babičky vzpomínaly na ty koncentráky a vzpomínaly na ty výslechy a vzpomínaly na ty hrůzy, které prožívali a oni to ze sebe potřebovali dostat. Oni z toho pravděpodobně měli ty nemoce, protože jim to, jak si teda, je to trápilo, protože na to pořád mysleli, ty vzpomínky se jim vracely. Takže oni vždycky, jako když já jsem chodila večer dát dobrou noc, tak babičky povídaly, pokecaly, poklábosily, zbavily se těch smutných myšlenek a líp se jim spalo. Takže já jsem nazbírala obrovské množství těch informací od lidí, kteří to přímo zažívali. O to víc mě rozčiluje, když dneska slyším, jak se vykřikuje, jak Američani zachránili. Američani nezachránili, naopak Američani zničili, co se dalo, zcela úmyslně, že jo, protože nenechají přece Rusovi tak výdělečné podniky a tak lukrativní věci, jakých tady vlastně v té České republice, tenkrát v Československu, bylo vytvořeno, vybudováno, co tady vlastně fungovalo bez jakýchkoliv problémů a nebylo to vůbec, dalo by se říct, tknuté tou válkou, protože víme, že spousta lidí kolaborovala, tak prostě mě to, tenkrát mi to tak jako nepřišlo, protože tenkrát jsem byla hodně mladá a jenom jsem tak nějak jako sbírala ty informace, takže jsem si třeba mohla dělat obrázek o situacích. 68. rok jsem už zažívala jako dospívající, tam zase člověk navnímával ty věci, takže taky jsem to vnímala jinak, než se všeobecně, jak si hlásalo v tom prostoru. No a teď prostě mě strašně mi to vytáčí, hrozně mi to vadí, když se ty fanatici tak jako hrnou na toho chudáka Ukrajince, jak ty Američani jsou úžasní, jak oni jsou schopní pořádat sbírky, oni jsou do roztrhání těla schopní obětovat svý zdraví, jenom aby nastřádali těch pár korunek, aby mohli letět do Ameriky, do ty hrůzy tam, oni jsou z toho úplně celý na větvi, jo. Tak mě to vadí s tím, že si říkám, tak když to tak strašně moc chtějí, tak ať si zabalej baťušek, ať se tam přesunou, teď jim v tom nikdo nebrání a uvidíme, kolik se jich během krátké doby vrátí. Moji synové v Americe byli oba dva a ani jeden by tam nechtěl žít a bydlet, protože to vyhodnotili jako jeden neskutečný bordel. Neorganizovaný chaos, nic, tak jako všecko jenom jako pozlátko na povrch. To, co bylo schované zatím, bylo nebezpečné, bylo to hrozný a bylo to strašně špinavý. A vůbec prostě žádná exkluzivita tam nebyla. Ani jeden z mých synů by tam nechtěl být. A strávali tam 2, 3 měsíce. Pak se vraceli domů, protože jim vypršelo vízum a ten druhý potřeboval zase nastoupit zpátky do školy, začínal školní rok. Takže moje děti si to tam zažily, moje děti, aniž bych jim cokoliv říkala, prostě by se tam nikdy nechtěli přestěhovat a bydlet tam a žít tam. Jako například jiní, kteří mají pocit, že když nenavštíví Ameriku, tak se zboří svět, protože to je meka toho úžasného světa, který oni tak fanaticky vyznávají. Takže to mě, a mě to mrzí, když potom ještě navíc ošklivě mluví na toto téma, že teda jako Amerika všechno a Rus nic, jo, tak, tak to mě teda jako opravdu vadí. No, doufám, že už nebude dlouho trvat a že se to možná, někteří budou moc okusit, protože jsou tak, že stvrdě o ty věci, že třeba budou vyděšeni, až jim poletí nad hlavou vojenské letadlo, aspoň, když už nic jiného. Tak to mě jako hodně mrzí, tohleto. A právě protože mám nějaké nazbírané ty informace z té minulosti od těch lidí, kteří to zažili, tak o to víc mě to pak rozčiluje, když slyším, jak jim vyplachujou hlavy, jak prostě nejsou schopní, ale oni jsou ani ochotní vyslechnout ten argument, že to tak není, že to bylo takhle. Oni jsou schopní, říkám, kdyby se upalovalo, tak všichni jejich oponenti stojí dneska na hranicích. Tak jako Hus, který bránil svoji pravdu. Jo, tak prostě to tak v těch lidech je zakořeněný tak hluboce, ale na druhou stranu dlužno říci, že to nejsou většinou. Většinou to nejsou kristovští vzestupující. Co jsem tak nějak jako pochopila, tak jsou to právě ti, kteří vzestupují a nejsou to lidé, tak bych řekla. Takže to jsou ti zastánci té úžasné Ameriky, plivající na ty, kteří jim zachránili rodiče a prarodiče, bez kterých by se tady dneska vůbec nemohli producírovat. Tak to jsem chtěla. To jsem chtěla k tomu včera.
0: To chtěla přisypat. To je, když se zeptáš některých lidí, kteří mají ty moderní názory, jo?
1: No.
0: Jestli byli se podívat v Osvětimi, jestli byli se podívat v Terezíně, většinou nebyli. Když se jich zeptáš, jestli navštívili třeba něco v Rusku, Petrohrad, Moskvu, nějaký jiný města, Vladivostok třeba, tak nenavštívili. Když se jich zeptáš, kolikrát byli v Číně, když o té Číně všechno vědí, tak tam nebyli ani jednou. Takže tady je obrovské množství lidí, kteří hodnotí něco, s čím vůbec nemají praktickou zkušenost. A protože říkají věci, které jsou trendy, no, tak jsou z nich odborníci a specialisté na slovo vzatí, kteří jsou vzatí do debat a v těch debatách jsou vzatí ještě jednou. Čili ten svět je hodně v tomhletom zvláštní, je vidět, jak je vylhaný ten svět, jak je prolhaný a jak je ovládaný vlastně těmi, kteří ty lži a nepravdy šíří k oblbnutí těch lidí, ke zmatení těch lidí a k využití té zmatenosti za k utahování smyčky okolo krku každého, no a za B pochopitelně k nějakým výdělečným aktivitám, na kterých se podílí. Takže ta ekonomická varianta založená na soustavném navyšování zisku je něco, co úplně odporuje přírodě jako takové. A je zajímavé, že tedy ani ekologové se, nebo ty aktivisté ekologičtí, že se ani jako proti tomu nebouří, protože přeci tento ekonomický model, kapitalistický ekonomický model, založený na neustálém růstu zisku, musí zákonitě vést k devastaci přírodních zdrojů, k nadvýrobě, k plýtvání a tak dále, protože vlastně každé plýtvání je nová příležitost pro to, aby se nějakým způsobem více utrácelo, více nakupovalo a více bohatlo. No tak hodně, hodně zvláštní. Jestli chceme, můžu tady přečíst, co se stalo 5. května, přečti. Tak jako vůbec, vůbec ve světě. Chceš?
1: No teď říkám, přečti, jsem zvědala.
0: Ano, v roce 1260 Kublai Chán, vnuk Čingiskána, se stal vládcem mongolské říše. Kublai vyrůstal jinak než jeho předchůdci, zatímco tradiční mongolská elita pohrdala usedlým životem a byrokracií, Kublai se zajímal o čínskou kulturu, správu státu a vzdělanost, a to z něj v očích mnoha Mongolů dělalo podezřelého. V roce 1271 vyhlásil dynastii Yuan a stal se čínským císařem, šlo o historický zlom. Poprvé v dějinách Číny usedl na trůn cizinec, který se rozhodl vládnout jako císař. Nejen jako dobyvatel, zavedl správní reformy, podporoval obchod. Otevřel říši zahraničním kupcům a diplomatům. Jeho dvůr navštěvovali lidé z Perzie, Střední Asie i Evropy. Čínské elity ho ale nikdy zcela nepřijali. Pro ně zůstal barbarem na trůně a pro tradiční Mongoly byl zase příliš čínský. Byl Mongolem, ale vládl Číně. Byl dědicem kočovné říše, ale spravoval usedlou civilizaci s tisíciletou tradicí. A každý krok, kterým se přiblížil jednomu světu, ho automaticky vzdaloval tomu druhému. Právě tahle vnitřní rozpolcenost dává jeho vládě moderní rozměr. Z dnešního pohledu působí Kublai Chán paradoxně moderně. Chápal význam obchodu, diplomacie, infrastruktury i kulturní výměny. V jeho říši se setkávaly civilizace, jazyky a náboženství. Nebyl nejkrvavějším dobyvatelem, ale ani nejmilovanějším císařem, ale byl jedním z prvních vládců, kteří pochopili, že svět už nelze řídit jen silou. A možná právě proto jeho impérium, jakkoliv obrovské, nepřežilo dlouho po jeho smrti. 1921. 5. května byl uveden parfém Chanel No. 5, Coco Chanel. Nechtěla vůni, která by jen napodobovala jednu květinu nebo působila jako klasický dámský parfém své doby. Vznikla kompozice, která působila moderně, abstraktně a luxusně, přičemž samotné číslo v názvu podtrhlo její odklon od romantických názvů běžných v parfumérii. Chanel No. 5 se postupně stal jedním z nejslavnějších parfémů světa a zároveň ukázkou toho, jak se výrobek může proměnit v symbol stylu ženskosti, reklamy i moderního brandingu. 1945. Dne 5. května 1945 vypuklo pražské povstání proti nacistické okupaci. V hlavním městě se během jediného dne zhroutila zdánlivá každodennost protektorátu a ulice Prahy se zaplnily demonstracemi, improvizovanými barikádami, ozbrojeným odporem i chaosem posledních válečných hodin. Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu Čechy a Morava a o převzetí vládní i výkonné moci. To, co zpočátku vypadalo jako série spontánních akcí a symbolických gest, se rychle proměnilo v otevřený boj. 1764 v Petrohradě vznikl Smolný institut určený pro vzdělávání dívek z urozených rodin. 1795 Velká Británie zavedla daň z pudru na vlasy, což přispělo k ústupu módy pudrovaných účesů. 1809 Mary Keys se stala první ženou, které byl v USA udělen patent a to na techniku tkaní slámy. 1874. Nizozemská druhá komora schválila zákon o dětské práci. 1942. Spojené státy během druhé světové války zavedly přídělový systém na cukr. 1945. 5. května vypuklo pražské povstání proti nacistické okupaci. V hlavním městě se během jediného dne zhroutila zdánlivá každodennost protektorátu a ulice Prahy se zaplí demonstracemi. To už tady asi máme. Tak. Zvláštní místo v těchto událostech sehrál rozhlas. Volání o pomoc z budovy na Vinohradské třídě se stalo jedním z nejsilnějších zvukových symbolů českých dějin. Nešlo jen o technické vysílání, ale o hlas města, které se ocitlo mezi koncem okupace a ještě velmi reálnou možností krvavé odvety. Boje o český rozhlas trvaly několik dní a vyžádaly si desítky životů. Samotná budova se stala jedním z center odporu i pozdější paměti. Pražské povstání mělo také strategický rozměr. Praha stála v cestě německým jednotkám, které se chtěly dostat do amerického zajetí a zároveň čekala na příchod Rudé armády. Povstalci neměli jednotnou výzbroj ani jednoduchou situaci, přesto se jim podařilo několik dní udržet město v odporu. V dějinách konce druhé světové války v českých zemích tak 5. květen není jen datem naděje, ale i připomínkou složitého, krvavého a politicky později mnohokrát interpretovaného momentu, kdy se osvobození nestalo pasivně přijatým darem, ale také výsledkem odvahy lidí v ulicích. V roce 2000 došlo ke konjunkci Slunce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru, Saturnu a Měsíce. A v roce 2025 Microsoft definitivně ukončil provoz služby Skype. No jo, 5.5. To se všechno odehrálo 5.5. Ještě tady máme toho víc, koukám. A 5. května den potápěče v Rusku. Toho dne v roce 1882 byla na příkaz cara Alexandra III. V Kronštatu založena první potápěčská škola na světě. Právě od tohoto okamžiku začalo Rusko systematicky připravovat odborníky schopné pracovat v hlubinách v těch nejsložitějších a nejnebezpečnějších podmínkách. Naši potápěči byli vždy v popředí, zvedali potopené lodě, zneškodňovali miny, prováděli složité záchranné akce, podíleli se na stavbě přístavů a mostů, zkoumali mořské hlubiny. Během velké vlastenecké války sovětští potápěči plnili mimořádně důležité úkoly od odminovávání plavebních cest až po zvedání bojové techniky. Jejich práce často zůstala v pozadí, ale bez ní by mnoho vítězství nebylo možné. Dnes je den potápěče svátkem opravdových mužů, kteří spojují sílu, odvahu, technické znalosti a chladnokrevnost. Pracují tam, kde by obyčejný člověk nemohl pobývat ani několik minut. Tak, to je všechno. Tohle se stalo hrozně moc a protože máme 17.41, tak dáme písničku, ne?
1: Ano, dáme písničku.
0: Na co si troufáš?
1: Tak já si troufám na nějakou takovou, která ladí s našimi tématy.
0: Tak to nevím, ale zahrajeme si. Počkej, ladím. Tak to bych tu asi jednu měl.

0: my jsme dohráli.
1: No, ale já jsem neslyšela kromě kouska textu vůbec nic.
0: To je, my to musíme s Pavlem Hlávku.
1: My tam máme nějaký ten systém špatně, který nedovolí...
0: Doladit, no.
1: No, tak. Který nedovolí pustit tu muziku.
0: Se pustíme do toho. Otázky číslo 1. Chviličku. Tak první otázka se váže tak trochu ještě k tomu, co jsme tady víceméně řešili minule. Jo. Dobrý den, Išo a Petře. Děkuji za odpověď. Mřížku jsem si nakreslil. Když přidám jeden obdélník, přidám 3 body, tak dostanu 15 prvků.
1: Ano.
0: Člověka do harmonické univerza 1 dostanu jenom poškozeného, invalidu, protože to pro něj není přirozené prostředí. Pro zvířátka a rostliny je ale harmonické univerzum 1 přirozené, tudíž by tam měla být také v přirozené 15-prvkové podstatě. Otazník. Tím pádem by v harmonickém univerzu 1 byly 15-prvkové bytosti. Pavel. No, to je pravda. Jestli tak já řeknu začátek a ty to asi dočešiš. Prosím vás, tady si jaksi trošku jsme neporozuměli. My jsme s Išou se tady snažili minule povysvětlovat, že kdysi původně 15-prvkový vesmír, část jeho, ta, ve které jsme se nacházeli, takže byla zreverzovaná a přepracovaná z toho 12, z toho 7 a 7 duší z jednoho ducha na 6 a 6, čili z toho 12-kového na 14-kový chceme-li 15-kový, 15-prvkový. K tomu pochvědně předělali i tvar a počet center v té krystalové mřížce, takže i tu předělali. A bylo úplně jedno, jestli se bavíme o harmonickém univerzu 1 nebo jiném, tady to se vázalo prostě k té části toho vesmíru. Neznamená to, že v harmonické univerzum 1 je 12-prvkové a v ostatní jsou třeba 14. Ne. Bavíme-li se o vytvořeném, čili máme tady nějaké centrální zdroje a tak dál, čili máme tady nějakou výstavbu, tak pokud se o tomhle tom bavíme, tak buď je to vystavěno na principu 14-kovém, 15-prvkovém tedy, nebo tom 13 nebo 12, jestli chcete. O to tady jde. A je to potom celé vystavěné. A to je to, co bylo tady přepracované. Čili pokud se bavíme o tom, že teď momentálně máme to zpátky tak, jak to má být, tak, jak to vždycky bývávávalo, pokud se bavíme o kristovských světech, tak kristovské světy, kristovský vesmír, chcete-li, a kristovské

0: jako flora nebo jako fauna, tak prochází jako 15-prvkové. To znamená, že se nestane to, že najednou se z něho stane, z 12-prvkového se najednou stane 14. Ne, ne, ne, takhle to nefunguje. Čili to je první věc, kterou k tomu chci říct, kterou možná Pavel ne správně pochopil. Druhá věc, invalida. Člověk, který má poškozené fyzické tělo, neznamená, že nemůže mít vědomí, které je 15-prvkové, které patří do 15-prvkové krystalové mřížky. Je 1000 důvodů, proč se lidé rodí anebo stávají invalidními. Většinou jsou to karmické zátěže a podobně. Čili to vůbec s tím neslučujte. Není to o tom, že kdo není 15-prvkový, tak patří do harmonického univerza 1. Ne, ne, ne, takhle to není. Čili pokud se bavíme o tom novém vesmíru, novovesmíru, tak jak je vybudován na principu 15-prvkové krystalové mřížky od samého prvopočátku, to znamená i v harmonickém univerzu 1, kamení, cokoliv, tak je na tomto principu vybudované. Jinými slovy, není to tak, že z evoluční úrovní se mění krystalová mřížka. Ale byla zneužita ta záležitost tak, že aby se zabránilo vzestoupit inkarnátu z harmonického univerza 1, což je, a to jsme se říkali, není to organické, že by lidská vědomí operovala v harmonickém univerzu 1. To bylo anorganické, to není přirozené. Takže tím, že oni to přepracovali na 12-prvkový systém, tak zabránili automaticky, bavíme se o tom Midgardu, tenkrát o té zemi v harmonickém univerzu 1, tím zablokovali vlastně možnosti vzestoupení, možnosti toku energií, možnosti toku informací na obě strany. Čili oni to celé zastabilizovali v nekompatibilním formátu, když to takhle řeknu. Je to jako kdybyste si vzali dejme tomu nějaký starý Windowsy, třeba si pamatuju, že bývaly, ježiš, to bylo tenkrát nějaký ty XPčka, dejme tomu, že byste dali XPčka, a propo jedny z nejlepších Windowsů, které vůbec existovaly. A chtěli byste, aby byly ty XPčka kompatibilní s 11 Windowsama. Nejsou. Takže pokud se někdo měl posunout až do této úrovně, nemohl, protože byl ve starém formátu, byl v jiném formátu, byl v nekompatibilním formátu. Proto to udělali, aby zabránili evoluci jako takové. Čili byl to schválně vytvořený nepodarok, bylo to schválně vytvořené, záměrně vytvořené, jednak tím, že to reverzovali všechno, a jednak tím, že to pak vystavili, když to jako napravovali, tak to postavili v tom 12-kovém systému. Tak, to jsem chtěl říct. A propos zvířátka, které jsou třeba z kristovských světů, tak jsou na principu té 15-prvkové. To neznamená, že když nejsou lidmi, tak pokud patří, všechno, co patří do kristovských světů, má 15-prvkovou. Momentálně, teď už všechno na 15-prvkové krystalové mřížce. Išo?
1: No v podstatě si za mě všechno řekl. Všechno, co je s tou částí tohoto našeho kosmického

0: prostoru je vystavěné na 15-prvkovém řížce, ať je to cokoliv, realita, jakákoliv předloha, šutry, harmonický univerzál, všechno, co je součástí, tak bylo stvořeno podle předlohy, která má 15 prvků. Jakmile by to bylo něco, co nemá 15 prvků, je to nekompatibilní, nemůže to svým způsobem existovat v jiném prostoru, než jedině v tom svém, odkud přišlo. Odkud to stvoření, dalo by se říct, přišlo. Takže všechno, co je součástí a bylo stvořeno, tak je to stvořeno, vystaveno na 15 prvcích. Na té mřížce, která má těch 15 center. Tím, že se jim ty centra ubraly, tak se ta mřížka zhroutila. Když byste se podívali v Amenty, kde máte vyobrazenou mřížku, která je tedy tenkrát ještě pro harmonické univerzum 1,12 prvková, tak pořád má ten tvar toho krystalu. Ale chybí tam to jedno patro. To jsou ty tři centra, o kterých tedy pan posluchač mluvil. A ta mřížka, která se zhroutí a přestane být krystovskou, tak ta mřížka má ten horní konec jakoby spadlý dolů. Takže jí chybí ta horní část a může být desetiprvková, může být jenom devítiprvková, záleží na tom, co všechno ti dravci nebo jaké typy bytostí nebo jaké typy věcí v tom chaotickém, v tom reverzovaném systému, co bylo stvořeno na principu této pokroucené, všelijak zpřeházené, různě tvarované s různým množstvím těch center, co na tom systému, na tom principu vzniklo. Nebylo to krystovské, bylo to nekrystovské a ty mřížky byly různě pokroucené, protože tam byla směs takových různých prapodivných skládaček. Říkala jsem, že vlastně ten, kdo tvořil ty rasy těch prapodivných strážců za účelem právě vyzkoušení toho, která ta genetika bude nejodolnější, tak skládal různé věci dohromady. Míchal takovou nějakou, dalo by se říct, chemický nápoj v uvozovkách a z toho tvořil nějaké pokusy, dělal pokusy. Takže ty pokusy byly dělané na úrovni těch mřížek. Ty mřížky samozřejmě zobrazovaly ty informace, které ta jednotlivá centra nesly. Ty mřížky nebyly krystovský, ty mřížky byly 12 a méně prvkové. No a tím pádem všechno, co mělo tento tvar, tak bylo součástí toho pokrouceného i 12 prvkového systému, protože ta mřížka nebyla kompletní. Kompletní je tedy jedině za předpokladu, že má 15 center a je vybavena teda těmi základními informacemi, o kterých jsme si říkali, že katara mřížka jaksi nese. Takže v harmonickém univerzu, stejně tak jako v těch vyšších úrovních, je všechno postaveno na 15 prvkovém, dalo by se říct, stavebním plánu jako takovém.
1: Mm-hmm. Ještě jenom se trošku zaměřím na ten jeden bod. Pavel, jak tam napsal, že do harmonického univerza 1 dostanu jenom invalidu. Ne, nedostanete. Pakliže vibrace fyzického těla by poklesly na takovou úroveň, aby to tělo jste dostal do harmonického, byste ho tam vyslal do harmonického univerza 1, tak neexistuje kristovské vědomí, které by bylo kompatibilní s tímto tělem. Takže není, dostal byste tam to fyzické tělo a nemusí to být invalid, nemusí to být člověk nějak postižený. Dostal byste tam fyzické tělo, protože invalidita je otázka fyzického těla většinou. Ten projev, to je to manifestování je na tom fyzickém těle, to poškození. Tak takové tělo by nedokázalo nést kristovské lidské vědomí. Jo? a myslím si, že by nedokázalo nést ani jiné lidské vědomí. Ale to je už potom diskutabilní. Takže
0: já bych no. tomu tedy řekla, že to, že lidské fyzické tělo nemůže se dostat do harmonického univerza 1, protože abych se s někam dostal do nějakého prostoru, musíš být vepsaný v tom informačním poli. A v té jedničce neexistuje prostor, kam by mohlo to lidské tělo být sepsané. Jo, takže tam prostě nemůžeš dostat lidské tělo. Tam no, jedině...
1: Ty jsi to dělal legislativně, no. dá se říct.
0: Já no, ono to tak všude funguje. Do kteréhokoliv prostoru chceš vstoupit, tak do toho prostoru musíš být evidován a musíš mít povolení tam vstoupit. Musíš mít dovolení a musíš tam mít nějaký buď předlohy nebo nějaký otisky, že tam patříš nebo z nějakého důvodu, ale nemůžeš poslat fyzické tělo nebo nemůže být fyzické tělo v prostoru, kde je vibračně tak špatně nebo tak hrozně moc nízká vibrace, která by to tělo zabila.
1: No, to jo. je jedna věc. A druhá věc je to, že neexistuje prostor.
0: A to vědomí samozřejmě neexistuje, že jo?
1: Neexistuje prostor, kam by byl zapsán ten člověk. A to má jednu takovou pojistku, že pochopitelně v Harmonickém univerzu 1 je dáno, kdo je nejvyšší možnou bytostí v tom prostoru. A kdyby tam si jen tak mírnix, dírnix, mohl přijít člověk, který pochopitelně by byl vyšší evolučně úroveň, tak by nekontrolovaně se mohlo stát, že by tam začal prosazovat svoji dominanci. To je teoretická úvaha, jo. Začal by tam prosazovat svoji dominanci na úkor těch, kteří se tam mají v klidu vyvíjet. A to by vlastně deformovalo celý ten evoluční vývoj. Takže proto tam nemůže být vepsán. Jo, mimo jiné taky. Tam nemá co dělat prostě.
0: Ano, souhlasím.
1: No. Tak, to byla taková to. Já nevím, jestli chceš si zahrát písničku, nebo jedeme dál?
0: Prosím tě, my tady máme ještě z minulého
1: jo,
0: týdne
1: rest.
0: Dobrat poslední dva kony, které jsme neprobrali. Tak já, abychom to téma jaksi zakončili, tak já, jestli dovolíš, tak já bych ty kony tady
1: tak
0: řekla.
1: Tak pojď, rozebereme.
0: Trošku připomenu, kony jsme si vykládali tak, že to jsou určitá pravidla, je to soubor pravidel, které nám jaksi udávají témata, která během života v tom bytí a při tom evolučním vývoji člověk nebo to vědomí zažívá. Je tam určitým způsobem naznačeno, co je součástí toho určitého tématu, nebo jakým způsobem ubírat to řešení nebo ubírat se směrem, který jako vede k řešení toho daného problému. A v podstatě jsme prošli téměř všechny životní situace od lásky přes spolupráci, přes ochranu, přes obranu, přes vlastně to, že máme chránit svoje dary, které jsme dostali, máme se bránit tomu, abychom kohokoliv vpouštili do své identity. Ať prostě se koukneme, do kterého chceme směru, tak tam všude v těch konech je obsaženo téma a je tam obsaženo teda, nebo naznačeno u většiny, jakým způsobem to řešení volit. A poslední dva kony mi tady zůstaly, který jsme minule nestihli. Je to kon, který hovoří o vztahu k člověka ke své planetě, takže máme mít rádi nebo měj rád svoji planetu, a opatruji. Velice důležitá věc, protože to je planeta, jak jsme říkali, člověk, planeta, vzájemně se podporují a společně se evolučně vyvíjí. Takže pokud si budete tu planetu ničit, pokud budete planetě ubližovat, a budete z té planety, nebo ta planeta se může rozhodnout, že vás vyškrtne ze svého seznamu obyvatel a půjdete buď o patroníž, nebo budete kosmickým prachem. Pokud ji budete ubližovat a nebudete ctít a respektovat to, že jí máte pomáhat, protože ona bude pomáhat také vám. Máte se mít rádi, protože jsme říkali, že se máme slušně chovat ke všem, kteří v tom našem stvoření s námi pobývají. Ať vypadá, jak chtějí, tak prostě jsou to bytosti, které jsou kristovské. Máme se k ním slušně chovat. To platí samozřejmě o planetě dvojnásob, protože s tou planetou ta vás provází na tom evolučním vývoji, může vám velmi pomoci, když bude potřeba na té cestě evoluce, naopak zase vy můžete pomáhat jí. Máš k tomu něco?
1: No to mám.
0: Tak povídej.
1: Tady vlastně narážíme na ten základní princip, pokud se bavíme o společenském uspořádání, kde můžeme prostě říct, že kapitalistický ekonomický model je v těžkém rozporu právě s tímto konem, protože soustavný růst zisku vyžaduje soustavné navyšování, rabování a drancování planety. Protože když se na to podíváme, tak vlastně se vyrábí obrovské množství zbytečného zboží, které potom lidé vyhazují. Dneska už se schválně to zboží vyrábí tak, aby nevydrželo dlouho. Dřív bylo ctí, že když si někdo něco koupil a sloužilo to 20, 30, 50 let, tak to bylo běžné. Dneska po záruce se to přestane fungovat. Takže a člověk je nucen, aby si koupil tu věc novou, protože opravit to nejde, protože náhradní díly jsou dražší než ten výrobek. Čili ty modely jsou tady uspořádané tak, aby se těžilo víc a víc železné rudy, aby se spotřebovalo víc a víc plastů, tedy aby se zpracovávalo a do životního prostředí, aby se dávalo víc a víc neorganických prvků, což pochopitelně vede k odpadovému nebo k tomu zanesení planety odpadem. Ubližujeme tím pochopitelně živočichům, ubližujeme tím kde komu, ubližujeme tím sami sobě. Ale je to takto nastaveno, protože dravci používají tento model k tomu, aby zničili svět skutečných lidí. Čili když bychom se nad tím zamysleli, tak rozhodně šetrnější způsob byl ten státem řízená ekonomika, tedy to, co se vydávalo za ten socialistický špatný model. Že jsou oba modely špatné, to určitě, ale ten dravčí, ten je, dovolím si říct, stonásobně a možná ještě víc horší pro to životní prostředí, pro planetu jako takovou. A proto už před x desítkami let mi vysvětloval jeden vědec ze Slovinska, jak špatné je třeba to, když se někde něco těží z té planety. Představte si, že by na vás nastoupili nějaký malí permuníci, kteří pasou po paraziti, bychom řekli, kteří pasou po vašem vápníku. A teď by na vás nastoupili a začali by vám vytloukat vápník prostě z vašich kostí. Začali by vám vytloukat vápník z vašich zubů. Vadilo by nám to? No, asi by nám to vadilo. Teď máme tady nějaké rovnováhy. Víme, že celá planeta funguje a život jako takový funguje na vyvažování nějakých rovnovážných vztahů. Není to jenom otázka energií, je to také otázka, no pořád je to otázka energií, ale není to jenom v tom pojetí energetickém, ale je to třeba právě pojetí nerostných surovin. Když vytěžíme Když vytěžíme některé suroviny z nějakého prostředí, tak tam vytvoříme vlastně hladovou díru a ten prvek, který jsme vytěžili, tam chybí. To je jedna věc. Druhá věc je, chybí tam energie, kterou ten prvek tam zajišťoval, aby tam byla. A v třetím, chybí tam hmotnost. Představte si, že když vytěžíte prostě nějakou hmotu, nějakou rudu ve velkém množství, tak vlastně dochází k rozvážení rotujícího tělesa. Na autě si necháváme kola vyvážit, ale z planety klidně vytěžíme spoustu. Ono to, co se vlastně velmi projevilo, tuším ze svými důsledky, když se budoval měsíc a vyvážel se materiál z planety Země, se vyvážel na ten umělej měsíc, který se tam uplácal, tak to mělo velké důsledky a má pořád, že jo? Myslím, že jsi v jednom pořadu o tom mluvila, Išo, že?
0: Jo.
1: Tak to je k tomuhle, že to je vlastně základní porušování těch konů. Vždycky to berte tak, že kdyby vy jste byli ta planeta a někdo vám začal vykrádat něco kvůli tomu, že on to potřebuje a bral by to vám, tak asi by se nám to nelíbilo, že? Asi by jsme nebyli nadšení. Proto tu planetu máme chránit. A takový ty keci jako o tom, že teď ten Green Deal a tyhle, to jsou všechno pomatenosti ideologie. Když někdo řekne, že žije v souladu s přírodou, jo, tak já se musím smát, protože vůbec neví, o čem mluví ten člověk. Naši předkové, kteří žili v souladu s přírodou, žili a fungovali tak, že ta příroda pro ně byl posvátný chrám, ve kterém žili. Nikdy by si nedovolili jen tak jít a vykácet les prostě, aby tam mohli pěstovat pšenici. A nebo by si nikdy nedovolili postavit 15 000 vrtulí, které seberou proudění vzduchu v nějaké části světa. A pak se diví, že nefunguje počasí. Protože všechna ta energie, která se z toho vyrobí, tu jsme ukradli tomu větru, tomu proudění. Protože víme, že pořád existuje zákon o zachování energie. Jako tohle to přeci víme, to jsme se učili na základce. Když někde něco beru, no tak to pak chybí. A mimochodem právě to žití v souladu s přírodou znamená, že musí existovat tvořivé bytosti, které vezmou energii, dají té energii dají vlastnosti, tvar a funkce a udělají z té energie cokoliv. Stůl, židli, planetu, nějakou loď, ve které se chtějí pohybovat. A až to nebudou potřebovat, tak to rozpustí zpátky na tu základní energii. Toto je žití v souladu s přírodou. To znamená, všecko, co ta příroda obsahuje, tam je proto, že to tam patří. Teď to neberte, prosím vás, doslova, protože tak, jak známe my tu přírodu, tak to je příroda, která je těžce napančovaná těma dravcema, takže jo, tady velký výkřičník. Ale ta zdravá, nezasažená, ta kristovská příroda, tam všechno má svůj důvod, aby to tam, proč to tam je, a tam do toho se nezasahuje, protože se tím vytváří nerovnovážný stav. Tak to jenom k tomu. A můžeme vzít ten poslední kon?
0: Vezmeme ten poslední, velice důležitý kon, který nám říká, že moje evoluce je mojím finálním cílem. To znamená, že všechno, co dělám, veškerou snahu o evoluční vývoj směřuju k tomu, abych se dostala ke svému cíli, k co nejvyšší úrovni evoluce. Tak jak je ta hierarchie v tom vesmíru, tak postupuji svým evolučním vývojem. To je můj cíl. Nic jiného by mě nemělo zajímat, protože tam já směřuju, neměli bychom se nechat zlákat, jít jinou cestou, možná kratší, jak někteří říkají, pojď, tam je to lepší, tam je ta cesta rovnější a podobně. Známe to z pohádek. Takže evoluce je tím naším jediným cílem, který sledujeme. Jsou tam samozřejmě ještě, dalo by se říct, záležitosti, se kterými se setkáváme cestou, které řešíme, situace, které musíme nějakým způsobem vyřešit a máme tím vlastně složit zkoušku nebo dát najevo tomu vesmíru, že jsem se poučil, že jsem se naučil, že chápu některé způsoby reakcí, které třeba se mi ani nemusí líbit, ale vím, že to tak je správně. Některé věci jsou pro nás nepohodlné a přesto je potřeba do nich nějakým způsobem, jak se říká, kousnout do kyselého jablíčka a situaci vyřešit. Ale všechno to, co konáme, všechno, co děláme, je právě směrováno k tomu finálnímu úkolu, to znamená evolučnímu vývoji pro všechny.
1: No, já bych to otočil, jo.
0: Mm-hmm.
1: Je nám poskytována energie vesmíru jedině a pouze tehdy, pokud neodstoupíme od tohoto cíle a úkolu té evoluce. Pokud chceme používat energii vesmíru k jiným záležitostem, které nesouvisí, nepodporují a nemají pozitivní vliv na mojí evoluci, pak dochází ke zneužívání té energie a může se stát, že mi bude odebrána. Víme, že jakýkoliv druh, který rezignoval na svoji evoluci, přestal být zásobován a byl odsouzen k vymření, k vyhynutí, k zániku, ano, k odstranění. To je mnoho případů, které bychom si mohli jako kdyby tady dávat teďko. Jo? Představme si, že někdo byl v té situaci, že sice byl uspanou duší v tom, tenkrát v tom harmonickém univerzu 1, to se psal rok, tuším, třeba 1984, jo? Kdy docházelo ke kontrahování těch duší. Ke kontrahování duší za účelem vzestupu. Kdy ty duše dostávaly nabídky ke svému probuzení, rozpomenutí se, kým jsou, za tím účelem byly spuštěny očistné procesy genetiky a všeho, co mělo na pomoci právě tomu rozpomenutí se a probuzení. A ty, a mnohé ty duše to odmítly. Byla to jejich svobodná vůle. Tak to odmítly. Proto byly přeměněny na kosmický prach. Protože rezignovali tím svým rozhodnutím. Rezignovali na evoluci. Oni nechtěli. Pochopitelně, že to nebyl jeden dotaz. Jo. Bylo s nimi pracováno po nějakou dobu. Ty duše se prostě rozhodly a k tomu je ta svobodná vůle. Oni se rozhodli absolutně svobodně, ale s těma důsledkama. To znamená, že porušili tu zásadu, ten kon, porušili a proto se nakonec stali tím kosmickým prachem a dostanou vývojově jinou příležitost. Takže z tohoto úhlu pohledu to, že ty duše padly a staly se kosmickým prachem, to nebyl trest. To nebyl trest. To byl jenom důsledek fungování těch konů. Pokud někdo je vzestupující, tak přijal ten kontrakt. A ta duše přijala podmínky nebo přijala a souhlasila s tím, že bude na sobě pracovat, zahájila bioregeneraci, kataraterapii a tak dále, čili nastaly ty procesy, no a ty duše vlastně byly vedeny, bylo do nich investováno všechno, co bylo potřeba k tomu, aby tedy ten vzestup realizovali. No a to pořád trvá. To není o tom, že vzestoupíme, tralala, splnili jsme, máme vzestup, vzestoupili jsme, no a to se nám to teď bude hezky žít. To je ten kon, funguje pořád. Takže když někdo přestává jakoby po té cestě jít a začínají se u něho projevovat takové ty, jak bych to řekl, projevy, které směřují k zpomalení evoluce, k zastavení evoluce a potom k deevoluci, to znamená, že začne klesat v evoluční úrovni, začne mu padat vibrace, začne se mu snižovat evoluční číslo, tak je pochopitelně toto díky tomu, že porušil ten kon a má šanci si to uvědomit, začít na sobě pracovat a zpátky se třeba vrátit. Jo? Čili to jsou ty výzvy a my bychom vždycky, když vezmeme třeba do ruky kyvadlo, tak se zeptejte, jestli děláte 100% všechno tak, abyste realizovali svoji evoluci. Můžete se ptát, co mám ještě udělat, abych zodpovědně realizoval svoji evoluci. Jdu po cestě, která je tou nejsprávnější cestou pro moji evoluci. Je tam 1000 otázek, můžete se takhle ptát. Čili bereme to, že název našeho pořadu, rozhovor s Išou, dvojtečka, evoluce, pomlčka, základní povinnost člověka. To je povinnost, je to závazek. Není to tak, že když se mi nechce, tak na to prdím. Můžu se tak rozhodnout, mám svobodnou vůli. Ale musím být připraven nést důsledky. Jenomže je to veliké soukolí. Pravděpodobně budu dostávat na zadek. Budu dostávat kopance. Budu dostávat políčky. Proč? Protože jsem součástí té bytosti, třeba v pozici duše. Jsem 1/14 ducha. Duch je 1/14 avatara. Avatar je zavázán svému plamennému partnerovi. Má vůči němu povinnost. Vůči druhému plamennému partnerovi mám tu povinnost. Nemůžu rezignovat na svoji evoluci, protože tím ohrožuju tu bytost, ze které jsme my dva plamenní partneři vlastně vyšli. Toho ryšie ohrožuju. Duše, která začne zlobit a začne se rozhodovat, že ta evoluce není na světě to první a poslední, ale že jsou tady i jiné radosti, a tak to odložím na několik stovek let a budu se tomu věnovat, až si užiju ty radosti. Přitom radosti si můžu užívat, i když budu realizovat tu evoluci, jo? Ale to nechme stranou. Takže když to odloží, tak ohrožuje ostatních 13 duší a ohrožuje toho jednoho ducha. A ten duch, který je ohrožen, ohrožuje dalších 13 duchů. A dohromady ohrožují toho jednoho avatara. A dohromady ohrožují toho ryšie. Proto budou přicházet políčky. Narovnávání. Strkání na tu cestu. A to je potřeba tyto věci vnímat a nedivit se. Však jsem se rozhodl svobodně. No jo, ale s těma důsledkama, milý zlatý. A protože ty nás všechny ostatní, nám tady kazíš rytmus, ve kterém kráčíme po té cestě evoluce, no tak my ti dáváme najevo, že se nám tvoje chování sice svobodně se rozhod, ale nám se nelíbí, protože ty ohrožuješ naši evoluci a já jsem za svoji evoluci, co? Zodpovědný. Takhle je potřeba na to nahlížet, čili možná někdy jsme tady byli s Išou nepříjemný, když jsme říkali, že prostě někteří jsou pasivní a pasivně přijímají jenom informace a nepracují aktivně, proaktivně na své evoluci. A možná někdo si řekl, co mi do toho kecají, to je moje evoluce. Jako. Ale byl to náš společný sestup. A byli jsme, musíme být zodpovědní vůči ostatním. Vůči naší duchovní rodině musíme být zodpovědní. To, co se jmenoval Rishi, dva avataři, duchové a tak, duše, to je přece ta duchovní rodina. V rámci duchovní rodiny k sobě máme ty povinnosti. Ale my, jako duchovní rodina, máme povinnosti vůči ostatním duchovním rodinám. Proč? No, protože přeci společně vytváříme podmínky pro vzestup. A máme, a jsme zodpovědní, za velmi dobrou kondici planety. Protože všechny ty duchovní rodiny, které se realizují na té, třeba na té planetě nebo v tom vesmíru, jsou zodpovědné za tu planetu, protože planeta podporuje je a oni podporují planetu. Je tam vzájemné podporování se. Když začne na jedné straně kulhat, no tak to asi bude ostatní brzdit. Když někdo bude ničit planetu, tak ostatnímu musí narovnat myšlení. Proč? No protože on ničí partnera v té evoluční cestě. V tom snažení se. Poškozuje toho, kdo nám může a vždycky nám pomáhá. A my tím, že se o něho staráme, tak zase podporujeme jeho. A vibračně rosteme společně. Nemůže jeden růst na úkor druhého, protože to nejde. Vzestupují bytosti s tou planetou. Když si to promítnete jako obrazy, jako proces, jako na sebe navazující procesní události, tak vlastně máte krásně poskládaný celý ten obraz. Proč je ta vzájemnost tak důležitá a ta zodpovědnost vůči ostatním je zavazující. Jeden bez ostatních neudělá nic. A pokud jeden brzdí ostatní, tak ostatní ho budou postrkovat, aby je nebrzdil. A bude to mít různé podoby. Když jsem tady četl knihu Továrna na smrt o Osvětimi, tak tam byl jeden zajímavý moment. Pan Erich Kulka a pan Otto Kraus, tatínek Jana Krause, který má tu show Jana Krause, tak tam psali, že když do toho koncentráku přišel někdo, kdo nebyl politicky vyspělej a kdo se stranil, kdo se nezařadil do toho kolektivu, jako ve smyslu toho sjednocení se s těma ostatníma, tak nepřežil. Protože existovaly tam principy, které dokázaly pro nemocného člověka obstarat léky. Pro slabé obstarat lepší jídlo. Protože se tam kšeftovalo v tom koncentráku. Oni tomu říkali, že organizovali. Jo? Protože bylo čím platit, když z toho vlaku ty židy, cikány, sovětský zajatce, lidi, kteří byli nepohodlní, byli poslaní do toho koncentráku, když je z těch vlaků, z těch dobičáků, když je vyklopili na tom peronu, pak vyklopili jejich kufry a zavazadla, tak tam byla nějaká Kanada, jim říkali, ty to přebírali, třídili a různě se to potom používalo, protože v tu chvíli ten majetek ti lidé ztratili. Dokonce i ty prsteny a šperky, které dejme tomu měli při sobě, tak část se toho ztratila. Prostě ty příslušníci, kteří to byli vězni, kteří to tam třídili, tak vždycky jim něco zůstalo za prstama. Ti dozorci to věděli, že oni si z toho něco jako ukradnou, vemou. Protože to dostali do šedý zóny, z té oficiální. To oficiální se prostě muselo odevzdat, nějak se s tím pracovalo. Šperky, peníze, valuty podporovaly říši v tom, aby byla finančně schopná vést válku. Ale všecko, co dokázali jakoby v úzovkách ukrýt do svých kapes ti členové té Kanady, tak ti dozorci věděli, že se dřív nebo později k ním dostane. Protože oni to vyšmelí za ty léky, za ten špek, za to lepší jídlo pro ty nemocný a slabý. Takže dělali, že to nevidějí. Protože to bylo jejich budoucí bohatství, které pro ně ukradli ti vězni, aby tím, že to uloupili, zachránili životy těch, kteří to potom potřebovali. Jenom říkám, že to byl nějaký, můžeme to nazvat, jakoby organismem, živým organismem toho prostředí, které si vytvořili vlastně ti lidé tam pro svoje přežití. A přesto, že tam existovala tvrdá pravidla, a vždycky, když ty papaláši nahoře něco objevili, no tak někoho z nich prostě potrestali, zabili, zbili, nebo ho zabili, utloukli ho třeba, ale nezabili všechny a nezahubili tuhletu organizovanost, ten organismus, protože všichni z toho žili v tom koncentráku, myšleno ty SSáky a ty kápy a tyhle ty. Na tom utrpení si postavili svůj nějaký biznis, když to takhle řeknu. Takže to jsem jenom k tomu chtěl říct, že jenom v té kompaktnosti a v té zodpovědnosti toho jeden vůči kolektivu a kolektiv vůči jednotlivci, tak i v těch duchovních rodinách a toto všechno v té evoluci funguje. Nikdo v tom nejsme sám. Nikdo nerozhodujeme sám za sebe. Ono to tak sice vypadá, máme svobodnou vůli, ale my bychom měli při tom rozhodování myslet na dvě věci. Na svoji vlastní evoluci a to vždy. Protože když budeme myslet na svoji vlastní evoluci, tím pádem podporujeme evoluci kolektivu, té duchovní rodiny, planety, vůbec jakoby existence kristovských lidí. Když se na tohleto začalo rezignovat, tak začal úpadek a kristovští lidé přestali takřka ve vesmíru existovat. Přitom to byli strážci evoluce. To je ten paradox. Ti, kteří tu evoluci strážili, nakonec měli problém vůbec přežít. A bylo to velké štěstí a velké vynaložené úsilí, díky kterému se to zadařilo. Išo, chceš k tomu něco?
0: Já myslím, že jsi to úplně řekl všechno. Já bych tomu už nic dalšího nedodal. Prostě je to tak.
1: Rozmluvil, víš?
0: Jsi se rozhovořil, ale jako v podstatě řekl jsi to všechno tak vyčerpávajícím způsobem, že k tomu není co dodat.
1: Však jsem taky z toho vyčerpaný úplně. Ale ono to, víš, je to důležitý, možná pro někoho to muselo takhle zaznít. Protože někdy někdo si myslí, že třeba jeho rozhodnutí není o sobeckosti. Ale svým způsobem je, protože neseme odpovědnost vždycky, nejenom za sebe. Nejenom za sebe. Chceš písničku, nebo máme tady ještě dva dotazy?
0: No já tady taky mám dotaz asi...
1: Tak pojď, jdeme bez písničky, pojď.
0: Dobře, tak jako je teď dotaz od Broni, která ho poslala dneska kolem poledne, já ho budu jenom tak tlumočit, protože nebudu číst z telefonu celou tu dlouhou dotazovací takovou tu ty věci okolo. Takže prostě Broňa se ptá, jak bude vypadat, nebo jak vypadá realita v harmonickém univerzu 1 až 7. Chce vědět, jestli teda samozřejmě, nebo chápe, že jsou tam různé vibrační úrovně, že jsou tam různé úkoly podle toho, o kterém harmonickém univerzu je řeč, že tam také máme tělo. Říká, že tělo je teda, nebo že ví, že tělo máme do harmonického univerza 4 a od harmonického univerza 5 a výše je tedy co? Co tedy tam je za úkoly, co tam je třeba řešit. Já tedy popravdě nejsem schopná povyprávět, co v které harmonickém univerzu 1, 2, 3, 4 až tedy dejme tomu do osmičky, a co tam všechno je, popravdě to nevím. Ta práce, kterou děláme, je úplně o něčem jiném. To není o tom, že tam někde stavíme kopce, nebo že tam stavíme jezera, že tam prostě děláme nějaké, vysazujeme stromy, to jako vůbec ne. Na to je připravená předloha, realitní plán, který potom v podstatě vyšší bytosti realizují v návaznosti na ty procesy, které probíhají. To znamená, že musely být zrozeny planety, musely být projít procesem čištění, musely být vytvořeny sluneční systémy, musely být vytvořeny galaktické systémy, hvězdné systémy, hvězdy, planety a tak dále. Všechno muselo být zrozeno z těch polí, těch informačních, které jsou vlastně zdrojem těch jednotlivých prvků, kterými tedy je ta realita vybavena. Každá realita je jiná, to je pravda. A pokud tedy něco vidíme, protože mnohdy pracujeme s viděným obrazem, tak to není takový, že jako bychom viděli někde probíhající děj nebo kus filmu, vidíme výseč nějaké události nebo nějakého počínání. Často je to v takových jakoby úplně náznacích, takže tam není tam přesně vidět jako ten děj, jako kdybychom koukali na film. Někdy jsou to jenom takové jako náznaky, že vidíme klíče, vidíme kruhy, vidíme truhly, vidíme cesty a podobně. Takže je to vždycky jenom takový obraz, který je potřeba rozkódovat, co vlastně znamená. Je to taková hádanka, luštěnka, jak vlastně je tím vesmírem zobrazen ten určitý úkon nebo ta určitá situace. Co tam teda jako popravdě zvuky neslyšíme, protože na ně nejsme naladění, ale samozřejmě je to všechno doprovázeno zvukem. Nejvíc, nejvýraznější, nejpěknější jsou ty barvy. Je to světlo, je to osvětlení. Je to mnoho odstínů modré, mnoho odstínů růžové, oranžové, žluté. Je tam obrovské množství stříbrné barvy, zlaté barvy. Není tam barva zelená. Takže to, co se vlastně právě děje, tak my vidíme buď třeba na šedém pozadí, po rozsvícení se to rozsvítí. Vidíme tam třeba stoupající planetu z toho moře, protože jsme říkali, že všechno máme postavené na vodě. Takže z té vody vlastně stoupá planeta, která mění barvy tím, jak prochází jednotlivými úrovněmi svého zrození, že je potřeba ty planety znovu zrodit podle nově vytvořených předloh a plánů. Takže oni tak, jak stoupají po jednotlivých úrovních, tak mění svoji barvu. Když jsou potom hotoví, tak jsou vybaveny ochrannými, buď tam mají takové ty ochranné kruhy, jako má třeba Jupiter kolem sebe ty prstence, nebo mají kolem sebe takové vějíře, jako křídla. když se ta planeta dostane do nějakého nebezpečí nebo nějakým způsobem do ohrožení nebo z nějakého jiného důvodu, tak se ty ochrany, které jsou buď ve stříbrné barvě v těch nižších úrovních, ve zlaté barvě v těch vyšších úrovních, tak oni do sebe uzavírají tu planetu. No, oni jsou jakoby složené, jakoby poskládané, a když teda je potřeba pro planetu nějakým způsobem ukrýt, tak oni se zavřou. Takže ta planeta má takovéhle ty ochranné štíty v rámci toho, když je potřeba planetu ukrýt nebo nějakým způsobem zastínit, tak se ty štíty zavírají, otvírají. My jako bytosti, jako lidé jsme vybaveni ochrannými štíty, zvlášť v té minulé době jsme si stavili ochrany, protože proti útokům těch temňáků. A teď sice ochranné štíty také máme, ale nejsou, prostě máme je z preventivních důvodů, kdyby náhodou, člověk nikdy neví. Takže my ty věci vidíme takovýmto způsobem, že nevidím přesně, jako když se koukám na film. Nevidíme úplně krajinu, vidíme barvy, vidíme to barevně. Protože ono se to teprve tvoří. Oni to ty bytosti podle těch realitních plánů vytvářejí. A ty realitní plány jsou vytvořeny jakoby základní. A k tomu potom, podle toho, jací lidé na té planetě budou žít. Teď samozřejmě každý ten člověk má svůj realitní vývojový plán. Teď ty plány musí vlastně do sebe nějakým způsobem zapadat, takže jsou tam vytvořeny různé scénáře pro každého toho člověka. Je tam vlastně zdůrazněno nebo zvýrazněno jeho, dalo by se říct, jeho úkoly, jeho směrování a tak dále. A z toho je potom vlastně vytvořena, nebo to je to, co potom ve finálním projevení vlastně modeluje povrch té planety. To, jaké barvy tam budou, nejvíce zářit, protože každá barva má zase svůj určitý význam. Takže jaké barvy tam budou převažovat, jaké barvy se tam budou někde třeba na pozadí některých událostí projevovat. Co se tam bude stavět, nebo jo, ten povrch té planety, ale to teď ještě my nevidíme, protože ta realita je vypnutá, je připravená, je naprogramováno, ale ještě nebyl ten film spuštěný. Ten čeká na spuštění, takže máme, když si představíte, že ta realita, ať je to realita teda harmonického univerza 1, 2, 3, 4, 5 a výš, jo, tak ty reality vlastně jsou vybaveny plánem, scénářem, vším, co je potřeba. Ten film, dalo by se říct, je založen do stroje promítacího, ale ten stroj ještě nebyl spuštěn. Pokud se tedy budeme bavit, říká Broňa, jako zdůrazňuje, že si je vědoma toho, že jsou tam různé vibrační zóny, jsou tam různě vytvářené úkoly, takové skupiny nebo planety, kteří vlastně mají společné úkoly, společný typ, společné zadání, takže vlastně jsou pak směrováni zhruba stejnou cestou, jdoucí cestou. Fyzické tělo máme do harmonického univerza 4, to je pravda. V několika vyšších úrovních lze ještě určitý typ fyzického těla objevit, ale to jsou asi dvě nebo tři úrovně, ale mnohem, mnohem, mnohem vysoko, takže tam ani nedohlédneme. To je záležitost miliard nebo milionů let. Takže tím se zabývat nebudeme, ale ten prostor harmonického univerza 1 až 4 je prostor, kde vlastně v tom fyzickém těle realizujeme ten svůj evoluční vývoj pro tyto úrovně harmonického univerza 1 až 8. Jo, 1 až 5 to jsou rishiové. Úroveň 5 je předloha pro avatara, úroveň 4 je předloha pro ducha a úroveň 3 je předloha pro duši. Jo, víme, že vždycky se narodili rodičům v nějaké úrovni a úroveň, níž teda bydleli nebo bydlí. Takže tam mějme na paměti, že rýši jako takový posílá své děti, své potomky, čímž je teda avatar, posílá do fyzického těla, hmotného těla, začít ten sběr těch zkušeností a informací a učení se toho všeho, jak v tom hmotném světě se dá tvořit a pracovat a žít a vyvíjet se evolučně. V těch vyšších úrovních potom to je samozřejmě záležitost toho, že ty bytosti bez fyzického těla, ale jako vědomí, forma vědomí, zase sdílejí evoluční cestu, která je dána evolučním plánem vývojovým, společným, takže navyšují zase pro naše chápání asi není nutné vědět, čím vším se avatar nebo stvořitel zabývá. Jsou to bytosti, které možná nebo za určitých okolností je potřeba, aby pobývaly v těch hmotných světech, které potřebují nebo pomáhají tvořit. Zvlášť v této době. Takže stvořitelé a někteří rishiové berou na sebe tu podobu fyzického těla v harmonickém univerzu 4 jako asové nebo žrecové. To jsou ta vyšší vědomí těch rishiů a výše stvořitelé, případně centrálního zdroje a tak dále. Takže to jsou ta vědomí, který můžou v tom fyzickém těle operovat, v tom prostoru, můžou právě tou svojí úrovní napomáhat v tom tvoření, v té evoluci, jak planetě, tak samozřejmě lidem nebo člověku určitému konkrétnímu, to na tom záleží na situaci. Jo, takže je to velice, je to hodně, hodně barevně pestré, ale jako nedá se říct, že tady budou takové řeky, tady budou takové hory, tady budou taková jezera. To je realita až ta finální, až vlastně, když je všechno zpracováno, tak se do toho scénáře už jenom vloží, jak tvarovaná, jaká barevná, jaká zvuková, taková ještě další, dalo by se možná vibrační úroveň té reality bude. Záleží zase na tom, jací lidé tam přicházejí, jak se chovají, nebo jak se budou chovat, nebo co se mají naučit, jo. Takže ty vibrace potom se můžou navyšovat rychleji nebo pomaleji, to záleží zase na těch lidech a na planetě, jak se budou chovat, v jakém stavu přicházejí. No a to sami samozřejmě platí zase pro rishije, kteří zase navyšují svoje vibrace, aby ruku v ruce jako jedna bytost vlastně následovali ty vyšší úrovně, kde se zase evolučně za pomoci určitých jiných úkolů nebo zadání zase budou vzdělávat v tom evolučním postupu a budou se postupně dostávat výš a výš. No a tak vlastně můžou projít celým tím kosmickým prostorem a dostat se až do těch dalších nadkosmických úrovní, ale to je záležitost, která je prostě pro nás v danou chvíli nepochopitelná, neuchopitelná, strašně, strašně, strašně moc vzdálená. Takže pro nás je nejpodstatnější, nejdůležitější prostor harmonického univerza 1 až 4 nebo 1 až 5, protože tam máme tu svoji avatarskou předlohu. Případně potom ta záležitost týkající se harmonického univerza 6, 7, 8, to znamená harmonické univerzum 8 je stvořitelské prostředí a ta pětka je rishijovské prostředí. Takže asové, to jsou, ještě jednou zopakuju, to jsou bytosti, které jsou z vyšších úrovní, jsou ve fyzickém těle a mají schopnost tvořit, totéž stvořitelé. Jsou ve fyzickém těle v tom prostoru harmonického univerza 4, případně níže, a mají schopnost, mají tvořivou možnost do toho prostoru nějakým způsobem vstupovat a určité věci řešit a tvořit. Takže to jsou asové, žrecové, nejčastěji bytosti vyšších úrovní, tam, kde už není to fyzické tělo, ale oni na něj můžou vstupovat skrze tyhle ty bytosti. To jsou, říkali jsme, že as je v podstatě člověk, který na úrovni Boha tvoří. To též šrec. Je na úrovni Boha člověk, který tvoří. To z nižší úrovně do nižší úrovně vstoupí a v té hmotě může fungovat.
1: No, to jsem chtěl právě jaksi dodat, že stará víra, když se budeme bavit o tom, čím se řídili naši předkové, tak stará víra nazývala tyto tvůrce bohy. Jo, ten, kdo tvořil les a tvořil prostředí lesa,

0: mluvili, musím broně říct. Několik pořadů zpátky jsme tady si povídali o těch světech, kde jsou vědomí bez fyzických těl. Ale já jsem tam také říkal, že to nejsou vědomí, která tam jsou jenom vědomí, ale že mají takzvaná buď realizační těla, nebo obaly, nebo nosiče, nebo operativní, to je jedno, jak to budeme nazývat. Čili není to hmota, není to fyzické tělo, ale je to zase nějaký obal, který je pro nás teď v tuto chvíli neviditelný, protože to je pouze báze energie, není hmotný, ale bytosti, které tam žijí, se navzájem vidí, protože pro ně ten obal je právě to, co dělá tu schránu, ve které se nalezá to vědomí. Čili je to jiná forma, když to takhle řeknu, kterou zatím nazýváme, že jsou tam vědomí bez fyzických těl. Takže pusťte si to, jsme se tam tomu hodně věnovali, rozebírali jsme to a myslím si, že je potřeba teď se soustředit opravdu na to, co je naše, co je nám vlastní, a to je to, že procházíme ta centra, krystalové mřížky, a vlastně až do chvíle, než projdou všichni účastníci, všechny bytosti, které budou operovat třeba v Harmonickém univerzu 4, tak všichni prochází těmi centry a dolaďuje se vlastně v předlohách, se dolaďuje podoba toho prostředí, tedy té reality. Protože každý tam přináší to svoje a odnáší si to společné pro tu budoucnost. Čili je to vlastně to poslední harmonizování toho, co já nabízím, co jsou mé úkoly a co já potřebuju pro moji evoluci, to, pokud tam není a chybí to tam, kdyby to tam chybělo třeba, tak se to tam ještě dopracuje. Čili jsme v této vrcholné fázi dotváření, do vytváření podoby té reality jako takové. No a to už je de facto všechno, co se nám do pořadu vyjde. My toho víc už ještě tady nedáme. Takže tě poprosím, pojď se rozloučit.
1: Tak, já jako obvykle děkuji za pozornost. Budu se těšit na příští vysílání. Jestli budete mít nějaké dotazy, tak nám je pošlete. A dnes se ještě budu těšit na 21. hodinu zase na Míšu. Mějte hezký večer a na příští týden naslyšenou. Nashledanou.
0: Išo, já ti děkuji za tvoje účinkování dnes. Dnes to bylo spousta informací, velmi zajímavých. Si myslím, nezodpověděli jsme ještě dva dotazy, dostaneme se k tím příště. Vy ostatní nám pište, pochopitelně na základě toho, co dneska tady zaznělo, zcela bezpečně vás zase spousta věcí napadne. Takže můžeme je společně tady probrat. No a já se na vás budu za týden těšit stejně jako na Išu. Takže mějte dobrý poslech. Přebere si vás studio Raj z Bratislavy. No a poté 21. hodině se opět zase my tady spolu uslyšíme. Takže to je vše. Společně s Išou se od mikrofonu právě teď s vámi loučí Petr Václav.

0: Krásný, milý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream s Míšou, s Vatošem. Ahoj, ahoj.
1: Zdravím všechny diváky, dneska to bude rychlejší, je to velmi naléhavé, protože jak víte, tak vpravo ode mě na té fotografii vidíte pravou ruku posoca, která bude hrát v Brně nejdůležitější roli podle všeho. To je takzvaný Kreisobmann mnichovský. Mnichovský Kreisobmann. Kreisobmann je vůdce, to je krajský vůdce. Takže to je krajský vůdce sudeťáků, Kreisobmann Christoph Lippert. A ten bude šéfovat stánku číslo 1, tedy on bude označen na té výstavě jako E10, je to hala E10. A tam tento pán bude provádět svůj plán, který velice přesně popsal na shromáždění Němců ze severního teritoria, tedy sudeťáků ze severního teritoria, které se konalo v Trappenkampu v Německu. A ten plán je, že Benešovy dekrety budou zrušeny tím způsobem, že vyčistíme hlavu české mládeže. Tedy ten pán chce ovládnout myšlení naší mládeže a tak chce dosáhnout zrušení Benešových dekretů. Kreisobmann Christopher Lippert, on má ještě další plány. Velmi zajímavé, že je rozebíral na konferenci v Plzni s představiteli TOP 09 a bývalá šéfka TOP 09 Pekarová do Brna jede. Na sudeťáku, ty jsou možná ještě horší než ty Benešovy dekrety. Podle tohoto plánu Christopher Lipparta se musí po zrušení, nebo současně se zrušením Benešových dekretů se musí na území Česka a Slovenska vrátit platnost starých rakousko-uherských zákonů. Čili měli bychom se vrátit o 120 let zpátky, před rok 1918, a na území České republiky by měly zpátky platit rakousko-uherské zákony. Ten zákon rakousko-uherský poměrně, těch je hodně, ale jedním z prvních zákonů, která Československá republika musela přijmout, byl jazykový zákon, protože podle stávající úpravy, kterou jsme podědili z Rakouska-Uherska, nebyla čeština úředním jazykem. Byla veřejným jazykem a to je spousta dalších věcí, které tenhle ten pán chce změnit. Chce tady zavádět zpátky cedule, představuje si je, jako vzor dává cedule, tedy od místní označení měst které, a vesnic, které je běžné v Lužických Srbsku, tedy v oblasti severně od Liberce, to je ale německé území. Tak na nich je první nápis německý a potom je název té lužické srbštině. Tak přesně takové nápisy, tenhle ten Kreisobmann, který tady bude šéfovat té brněnské výstavě, chce provést. Takže jako vidíte, že ten plán je jasně definován, tedy ovládnout českou mládež, potom zrušit Benešovy dekrety a zavést na území České a Slovenské republiky zpět platnost rakousko-uherských, on tomu říká pokrokových zákonů. A veřejně tady na té konferenci v Brně, kde byla řada politiků z TOPky, poslanci z TOP 09, prohlásil, já to budu přímo citovat, ono to je takový trošku zběsilý, ale budu citovat, tedy cituji Kreisobmanna Christopha Lipparta na konferenci s poslanci TOP 09 v Plzni. Cituji. Už ve starém Rakousku-Uhersku bylo zavedeno mnoho nařízení a zákonů, které sice možná předběhly svou dobu, ale které ovšem lze dnes konečně opět zavést zpět do všech zemí Evropské unie, pokud tedy doufejme, se Evropská unie nezhroutí kvůli rostoucímu nacionalismu, jak se to k naší velké škodě stalo s naším starým Rakouskem-Uherskem. Tak tohle to tenhle ten pán, kterého tam vidíte vpravo ode mě, Christoph Lippert, to je jeho politika a tuto politiku budete se divit, to asi nebude přednášet Baně. Tam bude říkat Němci hodní, Rus zlí. Základním principem celé této politiky, Totiž je změna politiky, kterou provedl vůdce sudetu německého landsmanšaftu Bernd Posselt v roce 2014. Tehdy do té doby platilo, a ještě prvních asi tak 8 let, ještě za Seehofera, platilo, že sudetu německý landsmanšaft chce oficiálně zrušit Benešovy dekrety. V roce 2014 náhle Bernd Posselt změnil a přestal hovořit o Benešových dekretech a nakonec dokonce začal tvrdit, že už nejsou důležité, protože vymyslel nový plán. Samozřejmě, že cílem tohoto plánu, který Posselt vymyslel, je zrušit tyto Benešovy dekrety, ale už mají být zrušeny jiným způsobem. Tedy už nás Němci nehodlají Českou republiku nutit k tomu, abychom Benešovy dekrety zrušili, protože oni nemůžou být zrušeny rozhodnutím žádného jiného orgánu než České republiky. Evropský soud má na to analýzy a ty jsou nezrušitelné, ty dekrety. Takže jediná cesta byla, že Česká republika zruší, ale tuto cestu teď nahradil novou cestou Posselt. A v únoru, 24. února 2024, v Mnichově na demonstraci před svými stoupenci. Bylo velmi zajímavé, že to byli stoupenci sudetoněmeckého landsmanšaftu, mnichovští Němci a velké množství Ukrajinců, kteří tam skandovali tomuto projevu Posselta. Posselt oznámil nový plán a ten plán je, že Posselt hodlá vytvořit, tedy sudeťáci hodlají přetvořit Evropskou unii v jednotné, cituji, Spojené státy evropské, protože jedině Spojené státy evropské dokáží nahradit Spojené státy americké. Tedy plánem Posselta, stejně jako Hitlera, je nahradit Spojené státy americké a Rusko v pozici hlavních mocností světa a aby se Spojené státy evropské staly hlavní mocností světa. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, tak musí být poraženy hlavně slovenský a maďarský nacionalismus a potom takzvané národní lavírující státy Evropy, tedy Česko, Polsko, částečně i Francie. Ty musí být zničeny, všechny národy a státy v Evropě mají být podle Posselta zničeny, tedy má se mládeži evropské, tedy české, slovenské, maďarské, francouzské, vyčistit hlavy, aby přestali uvažovat, že jsou Francouzi, Češi, Španělé, Slováci, a aby přijali jednotný stát. Ten stát se má řídit podle toho Liparta rakousko-uherskými zákony, tedy zákony, které byly platné za habsburského Rakousko-Uherska, a má všechno řídit. A v rámci toho, že má všechno řídit, mají být zrušeny Benešovy dekrety. Tím pádem se uvolní. V podstatě český stát by přestal existovat, dostal by se česká vláda v Praze by se dostala zpátky do pozice vlády řízené jakýmsi místodržícím, tedy mohla by dělat pouze to, co dneska v České republice dělají krajské úřady. Podle Posselta tento cíl musí být dosažen válkou proti Rusku. Rusko musí být poraženo. Ukrajina podle Posselta musí dostat od Evropy zejména německé dalekonosné rakety Taurus, tak aby celé Německo rozstřílela. Posselt jinak straší Němce, že jinak Putin vybuduje obrovskou Stalinovou říši od Lisabonu až po Vladivostok. A proto Posselt nyní požaduje likvidaci všech těch států Evropy jednotnou. Co k tomu dodat?
0: Míšo, promiň. Já nemůžu do toho nevstoupit. Ty jsi řekl to zvětné spojení kouzelné, Spojené státy evropské. A není náhodou tedy, že shodou náhod prezident Pavel v Litomyšli hovoří o tom, že je potřeba se včlenit do Spojených států evropských a že to teda udělají buď s náma, nebo bez nás. Jako, to bych chci říct, že generál Pavel tady prostě jede sudeťáckou linku?
1: No podívejte se, generál Petr Pavel byl známý tím, že jestli se nepletu, tak byl na sjezdu sudeťáků v březnu. To je tak rok, dva. Vlastně podívám, Petr Pavel, Řezno. Aby jsme jenom neříkali něco, co není pravda. Řezno. Tak, ano, v roce 2023 navštívil sraz v Řeznu. V Regensburgu tedy. No a když si to podíváte do časové osy, tak samozřejmě posl tyhle ty věci říkal už daleko předtím. On už první tyhle projevy pronesl v roce 2014 v souvislosti s masakrem v Oděse, kdy už požadoval tu likvidaci Ruska, protože posl má teorii, že Evropská unie, tedy Německo, potřebuje Ukrajinu, protože bez Ukrajiny nemohou vytvořit Spojené státy evropské, tedy čtvrtou říši. Třetí říše hitlerovská i říše, druhá říše, tedy německých císařů, která byla zničena v roce 1918, poražena, tak ty měli stejný plán, oni potřebují Ukrajinu. Oni potřebují Ukrajinu a ruské zdroje, to musí být jeden, a tady musí být i Slovani podřízeni tomu německému elementu, těm německým vládám. Takže posud to tvrdí od roku 2014, samozřejmě v řadě přednášek to řekl. A teďko právě v tom Mnichově to dorazil. Petr Pavel to ví, tak ho zřejmě vyškolili, nebo zjistil, kam povanou ty německé větry, tak do nich chce zase nasadit své plachty, víte, protože Pavel rád se vždycky připojí k vítězné straně, nebo ke straně, které si myslí, že zvítězí. Podívejte se tady, ty poselcovy názory jsou tedy jasné. Rusko musí být poraženo, zahnáno a zničeno raketami. Rakety musíme vyrobit my a dát je Ukrajině. Zároveň musíme z Ukrajině dodat lidi a všechno, aby mohla válčit. Postat, chtěl spoutat třetí světovou válku. A chce by změnit Evropu do nového státního útvaru, který bude mít jednotnou zahraniční politiku, tedy gemeinsame Außenpolitik. To znamená, že už nebude nějaký Macinka, zase vidíte ministr zahraniční Macinka a jeho spor s Petrem Pavlem, tak žádný ministr zahraniční Macinka tady nebude. Bude tady jenom takový ten protektorátní ministr zahraniční, on se jmenoval. No to je jedno. Jenom takový ten, který bude jenom říkat, co se bude dělat. Dále má být, to je velmi zajímavé slovo, Ernährungsunion. Ernährungsunion je vlastně jednotná stravovací politika. Tak si můžete představit, i Němci přemýšlejí s tím, že se nebudou jíst maso, že se budou jíst šváby, hmyz, že se bude jíst jenom rostlinná strava, tak nařídí Evropská unie, jaká bude Ernährungsunion politik, tedy co se bude povoleno odkud kupovat, prodávat a vyrábět. Takže zase ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo pro nějaký, nebo česká hygiena, která, nebo potravinový dozor, nebudou mít pravomoce na to, aby kontrolovali, co se za ty svinstva vozí. Je dále jednotnou obranou politiku Verteidigungsunion, čili obranou politiku, a jednotnou energetickou politiku, Energieunion. Zase vidíte, že Němci nám tady budou nařizovat, že kdy budeme muset povinně odebírat jejich elektřinu, protože oni, když svítí slunce nebo fouká vítr, tak nevědí, co s ní. A zároveň vám budou nařizovat, kdy jim musíme dodávat naši energii, elektřinu, když oni nemají, protože nefouká a nesvítí vítr. Čili to je zase systém naprostého kolonialismu. Takže z počasové osy je to naprosto přesné. Já si myslím, že na to Trump poměrně jasně reaguje, na tyto nejnovější německé plány. On posl tady jde dál ještě. On už chce, aby byl Friedrich Merz, tedy německý kancléř, sesazen, protože není dostatečně progresivní proti tomu, nebo agresivní proti tomu Rusku. No a Trump tedy vyhlásil cla, vyhlásil stažení vojsk, dělá všechno pro to, aby dal Putinovi volnou ruku a aby Evropani se nemohli schovávat za americký štít. Aby si museli Evropani rozmyslet, zda budou západní, zda budou pět s budou ještě se Spojenými státy americkými, anebo zda se pokusí po Hitlerově konceptu vybudovat tu svoji třetí říši tím, že se pokusí obsadit Sovětský svaz, což skončí salvou Orešníků a dalších ostatních jaderných raket, která Evropu zruší. Tak tohle je to nebezpečí toho šíleného Posseltova plánu, toho Lippertova plánu, co se má projednávat v Brně, a mají tam za úkol vymazávat hlavy českým mladým lidem, aby tento plán prošel. Ano. A oni starší na jednu stranu, že Putin chce vytvořit říši z Vladivostoku až po Lisabon, to je přímo citát Posselta, což Putin rozhodně nemá v úmyslu, to dohody z Anchorage poměrně jasně definují. Na druhou stranu sami chtějí vytvořit evropskou čtvrtou říši od Lisabonu až po Dněpr nebo až po Charkov. Oni nehodlají uznat ruská území, která jsou podle nové ruské ústavy ruská, tedy Charkov, tedy ne Charkov, ale Donbas, Krym, Luhansk, nehodlají uznat, chtějí, tato území chtějí také. A zároveň také chtějí ještě další, chtějí rozvrátit celé Rusko, rozparcelovat si ho. To věští jenom velkou světovou válku. No a oni vědí, že se jim to nepovede. Do té doby, dokud tady budou státy nebo politici, jako je Robert Fico, Slovensko, jako byl Viktor Orbán, Maďarsko, nebo i Poláci, svým způsobem jsou také obezřetní. Němci si to představují tak, oni, to je velmi zajímavé, když sledujete ty německé politické diskuze, protože dneska se rozhořili němečtí politici, protože italský dopravce vlakový chtěl začít podnikat z vlaky na německých železnicích. Neexistuje. A už přemýšlejí, jak by ty Italům zabránili, aby italské vlaky jezdily po německých železnicích. Ale zároveň zase tady německé vlaky nebo německé autobusové společnosti podnikají v Česku. To je v pořádku. Čili když Němci vyzobávají naše trhy, tak je to v pořádku. Když kdokoliv chce investovat do Německa nebo používat tyto německé věci, tak je v koncích. Němci jsou všeobecně v koncích, tam pesáží na dno, ty už tam brečí, že budou muset zavřít. Dokonce dostali tak daleko, že už jednají s Číňanama, že jim prodají některé továrny firmy Volkswagen. A v těch zbylých chtějí vyrábět zbraně. Ty zbraně někdo musí zaplatit a to je právě ta Ernaux Union, tedy čeští dělníci mají být opět chudí, tak jako byli za protektorátu Bremen-Tmern, a všechno se bude schromažďovat v Německu, se mají vyrábět zbraně a těmi zbraněmi se má porazit Rusko. Výsledkem má být nová Evropa, ve které budou platit staré rakousko-uherské zákony. A to znamená zrušení Benešových dekretů. Tak to je v podstatě všechno, co jsem chtěl dneska říci. Tak jestli máš nějaké dotazy?
0: No, prosím tě, to vypadá celkově, když to takhle bereme, vlastně, že tady to není náhoda, že se tady děje nějaký sudetoněmecký sjezd, ale s tím, co se děje v Maďarsku, který tam Maďar, že otřese Benešovými dekrety a tak dále, že je to frontální útok vůbec na naši státnost. Máš ten pocit taky?
1: No, to je frontální útok na státnost všech států Evropské unie, včetně španělského. Němci chtějí zrušit všechny státy v Evropě tak, aby tady měli pouze svůj stát. Ano, to řízený rakousko-uherskýma zákonama.
0: No,
1: tady samozřejmě jsou asi domluví s Francouzema nebo i se Španělama, s Italama, že budou mít jakési cosi, ale tady ten východní prostor má být jasný. Proto neútočím moc na Polsko, protože to si nechávají až na potom. Teďko je nejdůležitější Češi. A důležité je podporovat i Ukrajince, protože to Ukrajinci jsou starší spojenci Němců z první druhé světové války.
0: No, já to bohužel jako v tom vidím jako velký průšvih, protože Jediný, na co se teď teda dobře tady naši politici zmohli, tak Tomio Okamura říká, že vládní politici, vládní koalice navrhne na úterním jednání poslanecké sněmovny mimořádný bod, ve kterém chce vyzvat sudetoněmecké krajanské sdružení, aby upustilo od organizace sjezdu v Brně. Ta podřízenost je tam úplně úžasná. Na tiskovce to oznámil předseda SPD. Opozice rovnou říká, podle předsedy Pirátů Hřiba se jedná pouze o kouřovou clonu, která má zakrýt aktuální kauzy hnutí ANO a tak dále, a tak dále. Jo? A že má destruovat snahu o diplomatické úsilí a tak dále. No.
1: Podívejte se, já jsem citoval Kais Obmana, tedy zástupce pro Mnichov a vysokého funkcionáře sudetoněmeckého Landsmannschaftu, ten to řekl jasně. Benešovy dekrety budou zrušeny, už předpokládá, že budou velmi brzo zrušeny, zbývá jenom ještě pár desítkám tisíc mladých Čechů vyčistit hlavy, aby volili Hříba, Hříb zatleská a bude konec České republiky. Piráti toho zase, víte, no, se musíte podívat na historii, tak když se tam podíváte, kdo v těch pirátech je, tak je tam jedna pirátka a její dědeček nebo pradědeček je nositelem železného kříže prvního stupně za dobytí Kyjeva.
0: Ty vole.
1: No, takový jsou čeští poslanci.
0: Takovýhle tady máme, no.
1: A potom se nemůžete divit, že podporují ten boj proti Rusku.
0: Pak tady máme Stan a Topku, že jo, tak to je daný, že jo, lidovci, Herman a spol, že jo, ty dokonce se tam jako hlásí, že tam všichni přijedou a budou se jim tam klanět těm.
1: Ale jistě, oni v tom Brně nebudou říkat, že chtějí zrušit ty Benešče, oni budou říkat, že už, ne, oni budou říkat, že musí udělat ten jednotný stát. Aby, jak říkal, aby se zavedly ty rakousko-uherské zákony. Já si myslím, že dokonce tady jsou dvě tendence. Jedna tendence pochází vytvořit zpátky Rakousko-Uhersko, ale to není tahle německá tendence. Oni chtějí vlastně jenom využít jaksi terminologie Rakousko-Uherska, ale vytvořit starou pruskou říši.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to je německé, to je německé, jo. Čili to jsou velmi nebezpeční lidé, já si myslím, že jako, víte, za první republiky, kdyby někdo oznámil, že přijede z Mnichova do Brna, udělá tam nějakou akci a na ní bude, a je to osoba, která je známá tím, že prosazuje politiku, aby do Čech byly zpátky, aby Česko bylo zpátky podřízeno rakousko-uherským zákonům, tak jak znám dějiny první republiky, tak by ho okamžitě zbalili. A buď by ho vyhlásili za personu non grata a šoupli zpátky do Německa, no a nebo by ho zavřeli, protože když docházelo k takzvanému Habsburskému puči nebo podobným záležitostem, tak první republika vždy velmi razantně ve 20. letech takto jednala i ve 30. proti Němcům. Jo? A teď jsme o 100 let zpátky, víte, Beneš v 45. říkal, že ti Němci s tím nikdy nepřestanou. Tak je takový zvláštní, já jsem pomalince Němec, ale tyhle ty Kreis Obmany a Sudetlandsmannschaftmany nemám vůbec v lásce. Protože to jsou lidé, kteří myslí pouze podle příslušnosti k německé krvi. Oni považují za nadřazenou. A samozřejmě mají takovou tu německou, jak tomu říkají, teutonskou lest, kdy těm ostatním tak jako říkají, ale ano. Protože vědí, že čas na to, aby s nimi zúčtovali, teprve nadejde. To je takzvaná teutonská lest.
0: No, je to síla.
1: Ano, se podívej, to vypadá úplně nenápadně, že?
0: No, přesně tak. Ale co na to Habsburci třeba, jako ten...
1: Habsburci se k tomu nevyjadřují, k těmhle s těm plánům Landsmannschaftu. Ano. Posel sice vystupuje jakýsi představitel Panevropské unie, ale v poslední době se velice radikalizuje snaží se vytvořit jakousi novou politickou sílu, která by sjednotila Ukrajinu, Německo, celý prostor mezi Ukrajinou a Německem do jednoho balíku, ovládla Evropskou unii a pokusila se rozvrátit Rusko. A samozřejmě ono to je ekonomický, víte, oni už na ty sázy třeba v tom Trapem kampu si stěžoval tenhle ten Lipat, že přišlo málo lidí, že už lidi nechodí, že už jsou staří, že mladí to nezajímá. Tak právě proto oni vytvořili tu novou teorii, protože už nemohou strašit těmi velkými sjezdy těch studentáků, co v Mnichově vykřikovali Es kommt der Tag und rechtswidrige Gebenesdekrete a podobné věci. Už nemohli, tak teď jdou takovou soft, protože zjistili, že tady v Praze i v Bratislavě je spousta šimečků, spousta Římů, spousta Pekarových, Adamových. A ti by byli ochotní kooperovat. Víte, za první republiky jsme tu měli obrovské množství kolaborantů s Německem, hlavně v těch vyšších sférách té vyšší společnosti, ano. Myslím, že nemusíme kdo to tématu příliš zabrousit, všichni víme, u koho se hlavně jedná. Že? No a teď tady vidíte, že tito lidé opět, nebo jejich potomci, no a když máme poslanecké sněmovně stranu, která vystupuje proti tomu, aby se zakázal sjezd těch sudetů, nebo aby se vyzvali ti sudetáci, aby tam nejezdili, by to nedělali. No a když si podíváte, že její členka v té poslanecké sněmovně, tedy má dědečka, co má železný kříž za dobití Kyjeva v roce 41, tak to vidíte, že to tak nenápadná politika, že?
0: Vrána v Koráně se dá. No, přátelé, je to síla.
1: Já myslím, že to stačí. Já odvysíláme v příštích dnech, pokud vás to zajímá, napište Bujašovi nebo mně. Můžeme udělat medailonky, ono tam těchhle z těch zajímavých krajs obmanů a nižších vůdců přijede víc. No a když tam přijede, tak můžete se podívat, jak oni budou tam říkat, že usmíření a Freundschaft. A hlavně, proti těm Němcům páchali ty zločiny ohavné v tom 45. a podobně. Víte, ono se málo v České republice zapomíná při vysvětlování toho odsunu Němců, že Velká Británie byla jedním z signatářů tohoto odsunu. A odsun Němců není první, co Britové signovali. Oni už v roce 1922 tak to nařídili odsun aktem v Lausanne, odsun řecké menšiny z Turecka a turecké menšiny z Řecka. A na základě toho potom souhlasili s tím odsunem ty německé menšiny z Česka. Britové věděli, že to je způsob, jak vyřešit to národnostní napětí. Takže pokud to někdo tady svádí na Beneše nebo na české nacionalisty, nebo ne, dej bože, na Sověty, tak ne, ne, ne. To byla čistě letitá britská politika.
0: Ano, ano. Jaroš Nikely, který tady byl v neděli, tak právě jmenoval i toho profesora, který na té Oxfordské univerzitě tohleto navrhnul jako první a pak se to vlastně předalo Churchillovi dalším a my jsme to samozřejmě jenom prostě aplikovali. Ale Míšo, já ti moc poděkuju teda za dnešní takhle...
1: Jinak, ne, já ještě musím říct důležitou věc vlastně.
0: Pojď.
1: Kdyby měl někdo pochybnosti z těch citátů, tak na michalepetr.com v analýze s označením čísla map 2595, tak tam máte všechny ty odkazy. Máte tam navíc i plán těch sudeťáků, tedy kde, v jakém stánku, jaký sudeťák se chystá rozmístit. Tak jsem zvědavý, kdo bude tam s tím Lipartem, kdo za ním přijede, jestli ta Pekarová, Adamová, Petr Pavel tam nepřijede. Tak je vidět, že ta akce není moc populární v České republice, když tam Petr Pavel nepřijede. Tady to vidíte, jo, tam si to můžete přečíst, ty červené vždycky kliknete a jste na originále. Někdy jsou to ale tedy dokumenty vnitřní, toho sudetu německého svazu a oni, ty sudetáci se snaží, aby nebyly tak veřejně dostupné, tak je to většinou PDF nebo ještě v různých jiných formátech, které nejsou, které se nedají automaticky překládat. Pokud znáte němčinu, tak to umíte. A Němci jsou taky lišáci. No. Ty sudetáci teda. Oni si tak myslí, že to nikdo, ne, nikdo nezná tu jejich tak.
0: Dobře. Míšo, já ti moc poděkuju, přátelé, samozřejmě všechny ty informace na michalapetr.com, tam taky najdete i eventuálně číslo účtu, kam můžete Míšovi poslat příspěvek za jeho analýzy.
1: Já myslím, že případě, děkuji.
0: Příznačné, že jsme to takhle otevřeli v tomhletom v téhle době a já ti za to moc děkuju. Tady děkuju Vláďovi Šustkovi taky za příspěvek na Kavčo a vám všem děkuju za lajky, za sdílení tohoto pořadu dál, protože je důležitý, aby ty informace se šířily a aby někdo netvrdil, že nevěděl.
1: No, když dělá Okamura tu manifestaci v tom parlamentu nebo tu jednání, tak mu tam můžete poslat ty výroky, si je stáhněte, jsou tam nějaký SPďáci, určitě sledují SPďáci nás. Mu to můžou poslat a můžete tam odcitovat, co ten Lipart říká, proč vůbec má mít stánek v Brně, ještě za český peníze.
0: Přesně tak. Přesně tak. Míšo, děkuju moc, přeju krásný večer. Vám, vážení přátelé, díky za pozornost, dávejte odběr, dejte like a zůstaňte s náma zítra další pořady. Krásnou dobu.

0: Ne?
1: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci ke sjezdu Němců, sudetoněmeckých Němců v Brně a tím rovnou se předám slovo Tomiu Okamurovi.
2: Vážené dámy a pánové, tady máme takovou koaliční tiskovou konferenci, protože dnes jako první bod na schůzi poslanecké sněmovny navrhneme mimořádný bod, kde chceme vyjádřit nesouhlas s konáním sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky a v rámci navrženého koaličního usnesení vyzveme organizátory této akce, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Takže my navrhneme usnesení, které zní Římská 1. Poslanecká sněmovna vyzvihuje význam česko-německé deklarace podepsané 21. ledna 1997 pro utváření moderních česko-německých vztahů v Evropě. Obě země deklaraci uzavřely některé sporné otázky v pohledu na minulost česko-německých vztahů. Deklarace je jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Římská 2. Připomíná Poslanecká sněmovna, že Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s česko-německou deklarací dne 14. února 1997 a dne 30. ledna 1997 vyslovil s deklarací souhlas Německý spolkový sněm. Římská 3. Poslanecká sněmovna oceňuje mimořádnou úroveň česko-německých vztahů a vyjadřuje odhodlání na jejich rozvoji se nadále aktivně podílet. Římská 4. Poslanecká sněmovna konstatuje, že některé politické aspekty sudetoněmeckého hnutí jsou v českém historickém a společenském kontextu spojeny s důsledky nacistické okupace a s následným poválečným uspořádáním. Proto dodnes představují mimořádně citlivé téma. Římská 5. návrhu našeho usnesení za naší vládní koalici bude, že Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky. A to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání, relativizující historickou odpovědnost zejména ve vztahu k občanům žijících v pohraničních oblastech tehdejší Československé republiky a také proto, že význam česko-německé deklarace je v jejím pohledu na minulost obou národů a jako základu moderních česko-německých vztahů je odmítán či dokonce popírán. Římská 6. Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky. Římská 7. návrhu našeho společného usnesení za vládní koalici. Poslanecká sněmovna zdůrazňuje význam ochrany historické paměti, úcty k obětem nacismu a zachování společenského smíru. A poslední, Římská 8. bod bude, že Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Takže takto jsme se dohodli ve vládním koalici, že toto usnesení předložíme, jak jsem říkal, byl by to první bod dnešní schůze poslanecké sněmovny a rádi bychom to usnesení samozřejmě přijali a doufáme, že i ostatní politické strany naše usnesení podpoří. Jenom bych rád připomněl, na jakých základech sudetoněmecký landsmanšaft vznikl. Založili ho po válce přímo bývalí nacisté. Byli to příslušníci SS, NSDAP, SA a dalších zločineckých organizací. Připomenu také, co psala například Česká správa ministerstva vnitra z roku 2004 o organizaci sudetoněmeckých nacistů Witikobund, která je ovšem součástí samozřejmě sudetoněmeckého landsmanšaftu. A cituji. Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citátu ze zprávy Českého ministerstva vnitra. Znovu bych ještě poznamenal, že zakládající deklaraci sudetoněmeckého landsmanšaftu, takzvanou Eichstättskou deklaraci, tak podepsali Například Francel za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích. Becher, člen NSDAP, Brém, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP, Hennig, člen NSDAP, Getz, člen NSDAP, Lemberg, nacista, člen sudetoněmeckého Freikorpsu, Turnwald, člen NSDAP a tak dále a tak dále. To znamená, z těchto důvodů my jsme připravili společně a za vládní koalici předložíme tento návrh usnesení. Děkuju.
1: Děkuji, prosím, Borise Šťastného.
0: Hezký den, dámy a pánové. Pro motoristy je nesmírně důležité, abychom odmítli jakékoliv zpochybňování poválečného uspořádání České republiky. V tomto týdnu si budeme připomínat konec druhé světové války a miliony obětí, které nacistické Německo, nacismus a fašismus přinesly v minulém století tomuto světu. A pro nás je skutečně velmi zásadní toto usnesení. My jsme přesvědčeni o tom, že a věříme, že takovýto postoj by měly mít všechny demokratické strany zastoupené v českém parlamentu. A proto věříme, že i opozice naše návrhy v tomto ohledu podpoří. Děkuji.
1: Děkuji, prosím, Taťánu Malou.
3: Dobré odpoledne, já přednesu naše stanovisko. Jako předsedkyně klubu se chci vyjádřit k postoji a k tomu usnesení, které tady teď představil pan předseda Okamura. My jsme ho projednali na poslaneckém klubu Hnutí ANO a mělo skutečně drtivou podporu. To, co bych tady chtěla konstatovat a vyjádřit se k té situaci, je, že česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997, o které tady již byla řeč, a pro nás, konkrétně pro mě, je klíčovým bodem toho dokumentu věta, že Česko a Německo nebudou zatěžovat své politické vztahy otázkami, které pramení z nejtemnějšího období naší společné historie. Já opovažuji to pořádání takové akce na území České republiky skutečně za zbytečné, a to z toho pohledu, že budí obrovské emoce a především otevírá staré rány. Mimo to čelíme globálním i geopolitickým výzvám, které vyžadují jednoznačně, abychom se soustředili spíše na to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Jsem přesvědčena, že kdyby nebylo přehnané horlivosti některých jedinců, tak bychom skutečně nemuseli dnes diskutovat v poslanecké sněmovně toto usnesení, kterým se chceme vyjádřit ke konání toho sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Děkuji.
1: Děkuji. A teď poprosím dva krátké dotazy, pokud jsou, potom bude následovat tisková konference poslaneckého klubu Hnutí ANO. Poprosím Český rozhlas. Bude konference tisková konference poslaneckého klubu Hnutí ANO. Jo? Jo? Dobře. Tak pokud nejsou, nevidím žádné dotazy. Ještě pan aktuálně.cz.
4: Radek Martinček, aktuálně.cz. Sami víte, že část společnosti bude s váma souhlasit, část společnosti má jiný názor, říká, není čas na smíření, není čas na to podat si ruku. Tato část společnosti tady taky nepochybně je, a pan předseda Okamura, když mluvil o tom, že někdo nějakým způsobem vrací ty otázky minulosti, jsou tady nějaké požadavky, myslíte, sovětských Němců po majetku nebo něčem podobném? Děkuju.
2: Tak přesně jste to říkal a vidíme to na výsledku organizace tohoto sjezdu v Brně. Místo, aby to smířilo, tak to rozdělilo. Je to přesně naopak. Proto my navrhneme toto usnesení a přeci si může dělat landsmanšaft sjezdy v Bavorsku, jako si to dělali dodnes. To přeci nikdo nikomu nezakazuje, ale proč ta akce probíhá v Brně, kde zrovna Brno za druhé světové války má úplně ty nejtragičtější zkušenosti s nacistickým terorem, tak to opravdu rozhodně není krok ke smíření. A o tom smířování a o té česko-německé deklaraci už jsme přeci hovořili. Ale dělat to sjezd na tomto místě, a pak se mi proslechlo jenom ústně, že snad plánují další sjezd v Liberci, což jsou Sudety bývalé, tak to opravdu nejsou kroky ke smíření, to se snad shodneme.
1: Doplňující, děkuji.
4: když říkáte třeba paní předsedkyně Malá, že to vyvolává emoce, ale nemyslíte si, že právě tyhle politické reakce, to, že pan předseda Okamura pořádá demonstraci v Brně, není to to, co právě vyvolává tu nenávist do určité míry, vlastně zvyšuje, protože když se dívám na sociální sítě, mám právě pocit, že v komentářích pod panem předsedou Okamurou a dalšími lidmi z SPD se hromadí ona, bych řekl, oni emoce. Děkuji.
3: Pane Bartoničku, nebylo by této tiskové konference a nebylo by takového usnesení a nebylo by dnes x hodinové jednání poslanecké sněmovny, kdyby nebylo toho sjezdu sudetských Němců. Tudíž jako na tu otázku jste si odpověděl sám, určitě to nezačíná usnesením poslanecké sněmovny. A skutečně vlastně už z té debaty i tady, i na dnešním politickém grémiu poslanecké sněmovny je patrné, že je to velmi citlivé a bolavé místo naší historie a že asi není ještě ten správný čas neustále tyto věci otvírat. Proto skutečně já se odkazuji na tu deklaraci z roku 97 a myslím si, že tehdejší politici udělali maximum pro to, aby ty vztahy nějakým způsobem, tu minulost nějakým způsobem uzavřeli. A myslím si, že prostě v tuto chvíli není vhodná doba a jak jsem řekla, myslím si, že bychom se měli soustředit na tu budoucnost a hledat nějaké společné průsečíky a společnou budoucnost, než se neustále hrabat v historii.
1: Děkujeme. Máte krátký dotaz, jo? Děkuju.
5: CZ. Váš ministr školství Robert Plaga v roce 2015 hlasoval jako brněnský zastupitel pro deklaraci smíření, což bylo politické prohlášení vyjadřující lítost nad poválečným vysídlením brněnských Němců. Dokument reagoval na 70. výročí konce druhé světové války, konkrétně na tzv. Brněnský pochod smrti. A ten dokument se měl snažit o narovnání česko-německých vztahů. Takže když jste měli ten poslanecký klub Hnutí ANO, jestli třeba pan ministr Plaga, který tohleto hlasoval jako zastupitel, jestli třeba vyjadřoval souhlas s tím, že máte přijmout takovéto usnesení, které tady bylo přečteno. Děkuju.
3: Ta odpověď je velice snadná. Pan ministr Plaga se neúčastnil dnešního poslaneckého klubu, takže uvidíme, jakým způsobem a zda teda vůbec bude dnes poslanecké sněmovně přítomen. Teď si nejsem vědoma toho, nejsem si jistá, jestli je omluven. Je omluven. Nicméně skutečně a já mohu tady říct, že jsem byla velmi překvapená z toho, jak to téma na poslaneckém klubu Hnutí ANO zarezonovalo. A zarezonovalo jednoznačně skutečně za přijetí toho usnesení v této formě, v jaké jej pan předseda Okamura načetl.
1: Prosím, ještě doplní Matěj Gregora.
6: Děkuji. Já bych jenom to chtěl doplnit o to, že nelze hovořit o tom, že odmítání sudetoněmeckého sjezdu je odmítání smířování s Němci. Já vnímám, že ten narrativ je velmi rozšířený ve veřejném prostoru, že je nám právě tou hrstkou zastánců toho sjezdu vytýkáno, že se nechceme smířovat. Smířování probíhá, to je nekončící proces, který tady úspěšně probíhá 80 let. Mnoho našich krajanů pracuje v Německu, mnoho Němců pracuje a studuje tady. Mnoho z nás máme příbuzné, máme přátele v Německu, ale já bych se chtěl skutečně zaměřit na to, na jaké platformě to směřování má probíhat právě se sudetoněmeckým Landsmanfem a s těmi organizacemi, které tady pan předseda Okamura vyjmenoval. To jsou skutečně organizace vzniklé z desítky let po válce na nacistických základech, na lidech, kteří měli přímou účast na tom, co nacistické organizace a jednotky na našem území dělali. A to je ten problém. Nikoli směřování s Němci, nikoli žádná snaha o prodlužování bolavých jizev našich národů. Není to snaha o to rozeštvávat společnost, ale skutečně je to reakce na velmi necitlivou, předem nekomunikovanou agendu jednotek lidí na nějakém místě, kteří právě toto chtěli vyvolat tu nenávist, vyvolat to pnutí mezi těmi lidmi, tak to přece žádná rozumná snaha o jakékoliv směřování probíhat nemůže, nikdy takto probíhat nebude, protože vždycky povede pouze k rozdělování té společnosti. Jenom krátkou reakci na pana Bartoníčka, já bych byl velmi opatrný s hodnocením toho, u koho a kde se na sociálních sítích koncentruje nějaká nenávist a koncentruje nějaká negativní energie. Nemyslím si, že kdokoliv, ani opozice, ani koalice a bohužel ani média nejsou ve stavu, kdyby zrovna za své profily a za komentáře na svých sociálních profilech mohli ručit jako za ty nezávadné. Děkuju.
1: Děkujeme, prosím. Tím musím ukončit a bude následovat poslanecký klub Hnutí ANO.
2: Děkujeme. Děkujeme.
7: odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl život vždycky bojem a bude bojem stát.

przyknie od nas. Aż nam będą zaczną nam wypoczytawać, co wszystko, jakie hodnoty Niemcy, Czeszki a wszyscy ostatni stratili, a że chcieli takowe a takowe odškodnienie. Toż im musimy hned powiedzieć, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všecky ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho, máme také vám, nebo těm lidem, co povolí. Prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské. Ne? My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde obojím na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Mám takový pocit, když se koukám na chat, že po několika rekordních účastech na naší poradě to dneska bude možná o něco slabší, protože přeci jen to počasí. No ale my, co víme, že ta šestá v pondělí je základ pro to, abychom se o něčem konečně aspoň trochu blíže dohodli, něco si řekli, my tu zůstáváme. Takže já tady s radostí přečtu pana Františka Toulu, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Přeji to taky všem, kteří se dnes zúčastní, i těm, kteří to budou pak sledovat ze záznamu. A ještě Eva Justová, ta jenom nám vzkazuje ahoj. Víme, z čeho bylo ahoj. Co je to za zarčení, že jo? Ad hominem Jesus. To je to ahoj. Čili to je hezký pozdrav. Klidný podvečer, píše Marie Zaoralová, všem protiproudařům neklidné době, zvlášť vám, vážený pane Hájku, děkuji. Bezvadný. Znamená to, že nám zbyde mnohem víc času na ty dopisy tentokrát. A stojí za to, tak pojďme na ně.

Ono opravdu někdy je to pak takové, že já se zůstanu u těch četovaných věcí dlouho a pak se nedostane na některé zásadní dopisy. Vůbec opakuji, mám s tím znovu a znovu problém, protože jsou tak skvělé někdy, že už pro ně hledáme prostor, jakým způsobem někde je zveřejňovat. Ale nic, jedeme. Milý a vážený pane Hájku, díky za skvělou analýzu té sudeťácké provokace, to se týká toho mého včerejšího článku. Jen nejsem tak optimistický, že těm mladým něco dojde. Napsal jste to naprosto přesně. Žijí v nějakém jiném světě za sklem. Dokonce si myslím, že ta válečná propaganda je tak všude rozlezlá, že když z nich, jak píšete, Němec udělá vojáky, tak klidně půjdou pochodovat. Vždyť na ty srazy milionů chvilek vodí mladé matky své malé děti, dokonce tam vozí i caparty v kočárku.

0: oni nic jiného neznají. A až jim lampasák z hradu zavelí, tak půjdou a ještě si budou připadat, že jsou hrdinové a že to dělají za vlast. Už jsem vám několikrát napsal, že jste přílišný optimista. Ne, spadne nám to na hlavu, není jiná možnost. A teprve potom ti, co zbydou, tak se jim snad na nějakou dobu rozsvítí. Je to věčný problém a pořád dokola. Ale přesto v nějakém koutku duše doufám, že jsem jen starý morous, co vidí všechno černě a že vy s vašimi zkušenostmi třeba můžete mít pravdu. Kéžby. Vráťa L. Vráťo, já myslím, že to není spor optimismu s pesimismem. Já totiž myslím, jakkoliv je to divné, že v tomto případě tak trochu platí obojí. Ono nám to, abych tak řekl, na tu hlavu spadne v každém případě. Jde jenom o to, že já se domnívám, prostě protože jsem těch několik generačních zlomů už zažil, že v jednu chvíli ti dokonale zmanipulovaní mladí, ti narození po převratu, ti, kteří už dneska je kolem 30 a začínají opravdu do toho života naplno mluvit, vstupovat, mají své vlastní děti další. Mnozí z nich už to jsou ti, o kterých mluvíte, že chodí na ty milionářské demonstrace, že ono je to dostihne dřív, než to nám všem spadne na hlavu. Oni si velmi brzy začnou uvědomovat, a zvlášť vzhledem k té probíhající a zatím nepříliš viditelné, ale jen skrývané zadluhy krizi v Evropě, především v Unii. V těch neunijních státech to tak dramatické není většinou, ale v té Unii ano. Že prostě je to dostihne. Že najednou začne platit to, co je blíž. A to určitě nebudou jenom ty nějaké řeči a jenom začne jim to v té hlavě trošku šrotovat. Myslím, že ano. A řekl bych, že právě to, že se něco uděje při tom sudeťáckém srazu v Brně a že to média nebudou moc úplně ignorovat, naopak se v tom budou topit, budeme nekonečně slyšet o usmíření a o všech těch věcech, že k některým z nich to přeci jen ta vlnka došplouchne. Uvidíme, ale řekl bych, že do jisté míry v tomto případě máme pravdu oba a on se tomu věnuje i další dopis, tady ano. Pane Hájku, chápu, že se věnujete těm sudeťákům a jejich provokaci, ale neměli bychom zapomínat, že zatímco se vlastenci věnují tomuto tématu, Andrej Babiš dělá jeden krok za druhým, aby se stal druhým Fialou. To jeho setkání se Zelenským a dalšími papaláši z EU mě v tom jen utvrdilo. K čemu je tu nová vláda, když její kormidelník v rozhodujících věcech dál jede stejným tempem jako Fialenko? Aby to zakryl, budou v parlamentu vyvádět kolem televizních poplatků. Ne, že by to nebylo důležité, ale ve srovnání s tím, jak nás vede zase hlouběji do bruselských válečnických chutí, je to s odpuštěním pitomost. Poslouchal jsem váš perfektní rozhovor s panem doktorem Železným. On to řekl jasně a vlastně i vy jste o tom už několikrát mluvil a psal. Stačilo by udělat poplatky dobrovolné a bylo by vystaráno. Jak by proti tomu mohli Rakušani a spol protestovat? No, tady se jenom kratince zastavím. Opravdu, já si to také myslím, že a trošku mě to také vrtá hlavou, proč se tak složitě teď tedy chystá ten zákon, pokud je o ty poplatky, ten zákon o tom převedení na do státního rozpočtu, když opravdu by změnit, nechat ty poplatky a změnit je na platbu dobrovolnou, To by přece by, to je novelka, jen to fikne, to je hned. A pak by se vidělo. Mně začíná se zdát trošku, protože nepochybně tyto úvahy tam docvakaly také mnohým, že právě tohle se ovšem Andrej Babiš velmi bojí. Protože ta televize by zkrachovala, pokud by svými 100 milionovými dary nedrželi různí miliardáři z ostatních médií, s nimiž je spojena, ale oni by to jen tak dlouho jen tak nedělali. Já myslím, že teprve pak by nastal ten šrumec, kterého se Andrej Babiš obává. Jinak si neumím vysvětlit, on to nazýval pan doktor Železný v tom našem rozhovoru, referendem, které by z toho vlastně vzniklo, když by to byly dobrovolné příspěvky, dobrovolné platby. Mě by to nesmírně zajímalo, bylo by to velkolepé, ale myslím, že právě toho se Andrej Babiš bojí a že tím převedením pod státní rozpočet, ačkoliv to určitě těm lidem, především těm sociálně slabším, ubere. Není to pravda, že všichni platí daně stejně. Takže něco to se tím pro ty lidi udělá, ale nic nevyřeší. Takže myslím si, že tuto myšlenku bychom měli podporovat a šířit. Bylo by to opravdu, jak říkám, na jednu novelu toho televizního zákona. Nevím, sám nevím proč, nebo tuším, ale neodvažuji si s jistotou tvrdit, proč do toho nejdou. Ale Jindřich F. pokračuje. Obávám se ale, že ta chystaná válka proti Rusku naplno pokračuje. Ono to už nějak mizí i z těch alternativních médií. Neřekl bych, že u nás to mizí. Oznamoval jste minulý týden, že přijde skvělý pan Svatoš, ale asi z toho nějak sešlo. Asi vám přišlo, že jsou důležitější témata. Nepozvete ho přece jen. My jsme s panem Svatošem nestahli. On, pan Svatoš, onemocněl. Já už jsem to tady zmiňoval, myslím, minule. A tak jsme to museli přesunout, a protože tam už čekali dohodnuté další rozhovory, kromě jiného s panem doktorem Železním, ale s panem Křivkou, také politickým vězním, na kterého jste také skvěle reagovali ve spoustě dopisů. A jsem tomu rád. Tak jsme to museli posunout. Já doufám, že pokud, a myslím, že teď už je v pořádku, že pokud bude pan Svatoš v pořádku, tak bychom to udělali příští týden. Čtu některé jeho analýzy a to, co se děje na Ukrajině a v Iránu, se zaslouží největší pozornost. A my se věnujeme vzpomínkám na konec té staré války. Máte pravdu, že nikdy neskončila, tak bychom se jí měli věnovat v současnosti mnohem více. Snad jsem vás nezarmoutil, protiprouty můj letitý průvodce světem a jeho akademie je naprosto unikátní věc. Děkuji, myslím si to také. S mnoha pozdravy váš obdivovatel, přispěvatel, díky vám, nepodvolený čtenář a divák Jindřich F. z Říčan. Říčany. Jindřichu, jenom k tomu, k té poznámce. My se věnujeme vzpomínkám na konec té staré války, máte pravdu, že nikdy neskončila a tak dále. No ale přece ten souboj s těmi, s tou pátou kolonou v Brně a Sudeťáky, to je pokračování té války, to je jenom její další kapitola. To, že ta válka je již stoletá, to už jsem napsal několikrát, že vlastně začala tou velkou válkou, takzvaně první světovou, s krátkým intermecem 20letým na dozbrojení Německa a pak pokračovala dál a pokračuje studenou válkou, potom válkou proti Rusku, teď válkou proti Rusku na Ukrajině a ten souboj ze Sudeťáky, ten je její součástí. To není nějaké staromilství, že si to tak jako o tom mluvíme. Já bych řekl, že to je právě jedna z bitev té války, kterou nám Němci chtějí docela za přispění té naší páté kolony vnutit její výsledek. Proto je tak důležitá, ale i z jiných důvodů. Ono se k tomu ještě dostanou další v dopisech. No tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, co říkáte na stupňující se útoky Babiše na motoristy, zvláště na Petra Macinku a Filipa Turka? Nepřipravuje si už náhodou prostor, asi Andrej Babiš, pro spojení s lidovci nebo s Kubou? Asi se jedná o toho jihočeského Kubu. Teď, jak dnes odsoudili paní Naděvou za Čapí hnízdo, bude mít možná chuť se s kavárnou nějak domluvit. Oni dál ty soudy ovládají, typický deep state, jako v Americe proti Trumpovi. Nebo se pletu? Divné to ale je, ne? Kristýna Z, Praha 2. Kristýno, krátký dopis, ale hutný. Půjdu na tu první část. Já myslím, že zatím to se nedá říct, že by se stupňovaly útoky. On, Andrej Babiš, jenom odráží naopak ty útoky médií na motoristy a na jejich docela suverénní prohlášení občasná. Někdy skvělá, někdy trošku nezvážená, protože někdy je víc méně. Někdy je méně více a někdy je víc méně. Ale jinak jsou v podstatě perfektní. My jsme tady minule o Filipu Turkovi mluvili a Petr Macinka v těch několika posledních výrocích jednoznačně neřekl nic, co by bylo proti nějakému bontonu nebo něčemu takovému. To způsobují tyto otázky, do toho valí ta mainstreamová média. A my na tom vidíme, že Andrej Babiš se jich trochu bojí. On nechce s nimi skutečně žádnou válku. On potřebuje mít ten svůj klid jistým způsobem na některé věci, na které se chystají. Nemyslím si stejně tak, že souboj o poplatky je nějaká stínová hra. To je součást toho a on si možná dělá trošku rameny prostor, ale nedělá ho moc šikovně. Rozhodně bych také čekal, že víc ty motoristy podrží. A pak je tu druhá část, jako spojení s lidovci nebo s Kubou. S Kubou už vůbec ne. Pan Kuba založil tu svou stranu nějakou s divným názvem Česko a tak dále, ale nemá žádného poslance. On potřebuje, kdyby se někým měl jiným spojovat, tak by se potřeboval spojovat s někým, kdo má poslance ve sněmovně. Což lidovci mají a takový ten nápřah toho jejich nového předsedy k Andreji Babišovi, který hned potom vzal zpátky, tam už byl. Myslím si, že to je naprosto nereálné. Naprosto nereálné, alespoň v dohledné době nejbližšího roku, dvou. Co se bude dít pak, co se stane tady kolem nás, to je otázka, ale zatím to nepřipadá v úvahu. A ta druhá část, teď jak dnes odsoudili paní Naděvou, tady naopak bych řekl, že budu velmi intenzivně Andreje Babiše hájit a paní Naděvou také, protože to je opravdu neslýchané, co se stalo. Ono je to od začátku, celých těch už asi 50 let, co soudí, ne, víme, že to je asi těch 12 nebo kolik, 15, co je v prostoru kauza Čapí hnízdo, nesmyslná od začátku, nesouditelná. A když ten soudce dvakrát za sebou Andreje Babiše a paní Naděvu osvobodí, tak vrchní soud mu nařídí, že je musí odsoudit. To je naprosto protiústavní. To já myslím, že by se měl ten soudce sám bránit. Já mám dojem, že se tak bude bránit obhajoba paní Naďové, ale ten soudce by přece měl se obrátit na soudcovskou unii, na tu jejich komoru, protože tohle není možné. Oni mu přece nemohou předepsat, tak to měl rozhodnout ten vrchní soud sám. Ale nemůžou jinému soudci, jeho zákonnému soudci, toho obviněného, obviněných, nemohou jim předepisovat, že někoho mají odsoudit. Je to prostě doznívání toho fialového mafiánského systému v soudnictví. Máte pravdu, že je to ten hluboký stát, ten deep state, ale to prostě nelze podle mého názoru vyhrát. Tam je samozřejmě otázka. Teď už má Andrej Babiš v rukou křeslo ministra spravedlnosti, jak já říkám, nespravedlností. Takže pro případ, že to ten odvolací vrchní soud schválí, tak se mohou ještě obrátit na nejvyšší soud a případně na ústavní, ale víme, kým jsou obsazené ty soudy. Je to docela hezký příklad toho, v čem žijeme a jak jenom pouhá změna vlády, jenom to, že se nám té většině podařilo odtamtud ty Fialy a Rakušany a celé ty mafie dostat, vidíme na tom, jak je to malá částečka toho skutečného vládnutí. Je tady ještě prezident a tak dále. Všechny ty soudy. Je tady pořád ještě totéž obsazení nejvyšších postů v policii. Taky trošku nechápu, že s tím Andrej Babiš, respektive jeho ministři, něco nedělají víc. Ale možná, že to je přesně to, o čem už jsme tady mluvili a já jednou psal, že ono mu to vlastně tak vyhovuje. On je to z části i jeho hluboký stát, protože v té době předtím tam řadu lidí dostal. A oni mu je úplně nevyházeli. Možná, že to je dohoda. Jestliže říkáte, Kristýno, divné to ale je, tak já bych řekl, divné to je. Tak pojďme dál. Tady se znovu vrací Petr Kadlec, ono tohle mám z YouTube, tak tam je celé jméno, tak ho můžu říct. Se vrací k tomu mému článku, jako vždy skvělý rozhovor, pane Hajku. Stále mi není jasné, kde se v Brně vzala ta epidemie náckovství spojená s totální tupostí. Zvedá se mi z toho žaludek. No, vážený Petře, ona se tam vzala už hned po převratu. Nezapomínejme na to, že celá ta skupina, které tehdy vodil, nebo do níž se tehdy dostal mladý Petr Fiala, ta s těmi Němci začala spolupracovat okamžitě. To je ta havlistická linka, která se potom skrz Fialu dostala do té ODSky a změnila ji na Havlovu stranu. Ačkoliv už tady svého guru nemají, ale oni to začali už v těch 90. Od té doby to jde. Od té doby se to veze. Ti Hermanové, zase Morava, jezdí a lidovci další z moravští, jezdí na ty jejich sjezdy tak dlouho, než je pozvali sem. Není to novinka. Je to jenom takový výkřik. Oni si teď chtějí otestovat, jestli už do toho můžou šlápnout. Protože nezapomínejme, že když jim to úplně projde, tak už dnes umožňuje to, že jsme nesvéprávní, že jsme pod Bruselem, umožňuje Němcům přihlásit se třeba v komunálních volbách, klidně v těch sudetech takzvaných, do různých obcí, mají právo a mají právo tam hlasovat. Takhle je to daleko. Proto já tak obvykle často končím svoje texty tím, že ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena. Ale pokračujme, no. Lopata Kladivo, to je značka, také z toho YouTube, hlásí, já jsem rok 1979 a mám jasno. Ano, milý Lopato Kladivo, já o tom právě tam mluvím, že vy jste zjevně potomek někoho z té těsně poválečné generace. Já mám také většinu svých dětí z let 70. a jenom jedno z 80. Ale tomu rozumím, protože tam ještě ti, kteří byli příčetní a nepřipadalo jim to, že jde o nějakou komunistickou propagandu, tak věděli, že to je skutečnost, to, co se děje na té druhé straně s tím Landsmannschaftem. Mimochodem, neskutečně dobře zásobovaným. Oni dostávali všichni platy a výslužné, abych tak řekl, o kterém se nám tady vůbec nemohlo zdát, a tak dále, a tak dále. Ale ti to ještě drží. Tyto generace to ještě drží. Ale tam ti za sklem, ti opravdu, ani jim to nelze vyčítat. Měli by si možná přečíst tady z toho, co napsal Značka za národ. Je to jasná demonstrace síly a symbolický útok na Benešovy dekrety přímo v srdci naší země. Zatímco se v Brně mluví o přátelství, v pozadí stojí žaloby o 60 tisíc hektarů půdy na Jižní Moravě ze strany Lichtensteinu a dalších. Je to jedna a tatáž ofensíva, politická i soudní. Benešovy dekrety byly desetiletí vnímány jako nepropustná hráz, která chránila náš majetek a území po hrůzách druhé světové války. Dnes ale vidíme, že se tato hra pod náporem žalob začíná drolit, protože předtím zmiňuje řadu dalších žalob, které dostávají, z nich dostávají opočno a tak dále, dostávají je zpátky ti Němci, kteří byli třeba dostali občanství v roce 47 zpátky a podobně. Pokud se skrze právní kličky podaří dokázat, že konfiskace byly neoprávněné, zbyde z dekretu jen prázdný papír. Ptejme se sami sebe a svých politiků. Opravdu chceme žít v zemi, kde nám naše největší historické poklady přestanou patřit? Chceme se dívat, jak se naše hranice a majetky potichu revidují přes soudní síně? Zase jsme u těch soudních síní. Každý, kdo má odpovědnost za tento stát, by měl začít konat, než bude naše země nenávratně rozebrána. Naše historie a naše země nejsou na prodej. No, to je přesně to, abych se vrátil tam k tomu dopisu předchozímu. To je ta bitva, to je ta válka, co pokračuje, která nikdy neskončila, ale má jen jiné projevy. A ti mocní Němci čekají na své příležitosti a používají buď skrz Brusel, nebo teď už přímo invazí těch sudeťáků dovnitř. Jdou si zkusit, jak na to zareagujeme. Já myslím, že I to poučení, které z toho tam plyne, že vlastně oni to dělají skrze soudy, to je typické, ta soudcokracie, to přebírání výkonných pravomocí lidmi, kteří jsou nevolení, nikým nevolení, soudci jsou jmenováni. A víme, jak vypadá dnes ústavní soud, kvůli tomu, že ho jmenoval právě hradní Lampasák. Ale tudy se to povede. Ono, nesmíme být ani vteřinu naivní. A myslím si, že opravdu by například to ministerstvo spravedlnosti se mělo začít starat o to, jestli to myslí vážně, jak tuto soudcokracii omezit. To jistě by byl řev z Bruselu. Určitě veliký. No ale teď jde o to, jde těm, kdo jsou ve vládě, respektive Andreji Babišovi a jeho lidem z ANO, víc o ten Brusel nebo víc o Českou republiku? To uvidíme vcelku brzy. Pojďme dál. Ono to souvisí, tady jsme měli ten rozhovor s Pavlem Křivkou, politickým vězněm. Moc děkuji za řadu skvělých dopisů, právě ty patří k tomu, co jsem říkal na začátku, že by bylo potřeba je začít někde publikovat. Vynikající, zajímavé názory. Kolem toho Z, odsouzen za Z. Jeden člověk tam mě říká, já vlastně dodnes nevím, co to Z znamená. Jiný upozorňuje na to, že šlo o, to mě možná upozornil, ale Josef Skála, že šlo, to Z byl za boje proti Němcům znak odporu v Řecku, protifašistického, protinacistického odporu. Když jsme u toho Josefa Skály, tak zítra on a ještě pan Štěpán, ale to není Miroslav Štěpán, to je mladý člověk, si se mnou budou tady povídat o tom, co se chystá na 9. a co se chystá pak 22. až 25. v Brně. Oni jsou představitelé těch několika organizací, které se tomuto intenzivně věnují. Takže já už nebudu moc o tom tématu tolik mluvit, ale ve středu od 18 hodin, aha, dneska je pondělí, čili ve středu od 18 hodin si nezapomeňte pustit, protože myslím, že to bude docela ostré povídání s těmito dvěma pány. A já tady mám tu jednu reakci právě na ten rozhovor s Pavlem Křivkou ze Slovenska. Daniel Skolek. Zdravím všetkých nepodvolených. Já od začátku SVO, té vojenské operace, nosím po celém Slovensku nášivky ruské armády, gregoriánskou stuhu, trikoloru a jiné. Zetko aj Zetko, a keď je v Bratislave protest, chodím na ně kludně so slovenskou aj ruskou vlajkou a hoci se to tak 5% lidí nepáčí, ostatních 95, 5, dobrá slovenština, že jo, ale když jsem to docela uměl, se usměvají fotěma, a to aj okravinci, čili Ukrajinci, ale nikto ma tu nechce zavřít, soudit, uvezniť. Co to s vámi, bratia a sestry Češi, je? Vary vám budu Ukrajinci a Landsmannschaft rozkazovat a robiť z ČR Ukrajinu 2.0? Robte už konečně něco. Je nejvyšší čas. No, já myslím, že je to docela případný apel ze Slovenska. Ostatně myslím si, že Slováci budou mít teď s tím novým maďarským premiérem Maďarem, s těmi dekrety, respektive ze snahou tohoto Bruselem uznávaného Maďara, budou mít také problém brzy. Ale to jsem teď nechci tahat. Prostě beru to, tuto výzvu, docela rozumím jí a děkuji všem Slovákům, kteří sledují ten náš, tu naší bitvu s touto opravdu bratrskou obavou. Pojďme dál. Jenom ještě snad maličkost k tomu tématu. Včera se ve Lvově konal pochod na počest nacistické 14. granátnické divize SS Galicien. Šílená věc. Objevil se na něm i transparent s nápisem Banderovce nezastavíte. Protože co by to bylo za evropskou integraci bez malé dávky nostalgie po Waffen SS? Že? Všechno samozřejmě v rámci boje proti ruskému imperialismu. žádný nacismus, jen historická tradice, píše Kondia. A Richard z Brna poznamenává k tomu docela zajímavou věc. Richard L., abychom se nespletli, protože Richardu, nebo dopisu od Richardu přišlo víc. Vážený pane Hájku, za nejvýznamnější příspěvek k výročí osvobození a konci druhé světové války pokládám rozhodnutí Trumpa stáhnout z Německa tisíce amerických vojáků. Jestli to udělá také v dalších zemích, pak začnu věřit, že to s tím Amerika na prvním místě myslí vážně, o čemž jsem po Iránu už dost pochyboval, protože když Německo nebude mít podporu USA, tak na nějaké výpady na Rusko může zapomenout a všichni ty další váleční štváči s ním. A tak z vesela do dalších dní a hrna sudeťáky k nám do Brna. Zdraví Richard L. Brno PS a díky za senzační rozhovor s doktorem Železným, to byla škola myšlení osmdesátníka v plné síle. Opravdu s tím se ztotožňuji velmi. Nejsme my starci všichni ještě úplně mimo a on, pan doktor Železný, tedy naprosto ne. A už jsme se dohodli, že budeme pokračovat v našich rozhovorech ještě na další témata s nějakým odstupem. Je tam několik fascinujících témat. Ale to je docela zajímavý názor, jakože vlastně je to příspěvek Trumpův k osvobození, respektive konci světové války, že stáhne z Německa pár tisíc vojáků. Nejdřív říkali 5, teď on říká už víc, něco dokonce z Itálie, ze Španělska. On to rozhodně tak necítí, že to je k tomuto výročí, ale je to dobrý příspěvek vlastně. Jenom chci upozornit, že to, že oni ztrácejí podporu Američanů, neznamená, že nebudou chtít dál vytvořit provokace s cílem vyvolat konflikt, jak doufají, pouze konvenční s Ruskem. Oni si totiž pořád myslí, že když na to dojde, takže Američané určitě se za ně nakonec postaví podle toho článku 5. Ovšem nemusí se Amerika za ně postavit. To je mystifikace s tím článkem 5 Washingtonské smlouvy na to. Tam se může ten stát rozhodnout a nemusí. Ale myslím, že se mýlí, dokud tam bude Donald Trump. A dokonce i kdyby tam byl někdo jiný. Amerika si nebude pálit prsty jadernými hrátkami s Ruskou federací. Takže když něco tady budou chtít vyvolat, tak Spojené státy v tom nebudou. V tom bych řekl, že je přínosná myšlenka Richardova a zvesela do dalších dní a hrna sudeťáky k nám do Brna, to bych vzal taky jako docela dobrou pozvánku. Pojďme dál. Tady je řada dopisů, kterou jsem měl k tomu rozhovoru s panem doktorem Železným, protože jen tady vemu snad tohle, mám dvě poznámky. Ta první, vůbec jsem netušil, kolik je panu Železnému let a podle vzhledu bych to ani náhodou netypoval. Druhá poznámka, překvapilo mě rovněž, podobně jako jeho věk, že je na naší straně. Už jen to, že přišel do protiproudu, je gesto. Skvělý rozhovor přinesl určitý závan nostalgie, ale díky za to. No, to myslím, že je jenom drobná neznalost Jana Bonda, protože tohle je taky za to z YouTube, tam to jméno můžu přečíst. On, doktor Železný, byl vždycky na této straně v podstatě, jo. Ale mě spíš tam šokuje, když jsem tam četl x takových na tom YouTube poznámek několika lidí k té údajně 11-miliardovému krádeži Železného Přeznovu, kterou jako nechal Lodrovi. Ne. O tom vyšla řada knih. Petr Štěpánek o tom psal skvěle. Petr Žantovský o tom psal skvěle. To přece byl akt, kterým sebrali Železnému Novu a kterým ji věnovali s tím 10, respektive 11 miliardovým věnem panu Lodrovi politici. To v tom nehrál doktor Železný žádnou roli, ten naopak bojoval jak lev v té době, ale já tím jenom chci říci, že to jsou všechno tyhle ty pevně zafixované mediální ataky, s kterými prostě nic v některých hlavách neuděláte. Jednou se to do ní tak dostalo, mainstream jim řekl, že Železný ukradl tady zemi 11 miliard, je to zločinec navždy. A slyšet už potom, jak to doopravdy je, to už se jim, těmhle jednoduchým lidem, moc nechce. Právě proto by tady měla být ta alternativa. A nebo je dokonce. I když já už to slovo nemám rád, protože co je vlastně alternativa? Já mám čím dál víc pocit, že alternativou ke skutečným médiím jsou ta korporátní média, obsazená těmi miliardářskými klany. Což platí i pro českou televizi. Tady snad jenom ještě jedinou věc k tomu, k těm dopisům, nemohu je bohužel číst všechny, to bychom se do toho zase nevešli. Možná jenom tady z toho jednoho dopisu jednu věc, je to od Heleny Schembergové asi pravděpodobně. Když poplatky za ČT a ČRO bude hradit stát, to je z peněz, které také od občanů vybírá, zajisté rozumné opatření, které znamená úsporu za náklady na jejich vybírání. Nakonec to nijak žádná, jinak žádná změna není. Stejně to půjde z peněz vybraných od občanů z daní. To je to, o čem jsme předtím hovořili, že by jednodušší bylo. Ono to ani takhle nebude tak jednoduché, ale jednodušší by bylo udělat ty platby dobrovolné. Jenže ty hlavní škody ta média působí tou jednostranností a tím zamlčováním informací tak, aby byla spokojená jen ta část obyvatel, co volí opozici nebo se o politiku nezajímá. Je to naopak, Heleno. Oni to nedělají proto, aby ta část obyvatel byla spokojená. Oni tu část vytvářejí. Oni vytvářejí tu podvolenou část. V posledních době jsme si to užili během covidismu, během té války západu proti Rusku na Ukrajině a tak dále. Oni to vytvářejí. Takže podle mne, a jelikož buď neexistují nestranní zpravodajci, nebo je tam prostě nikdo nepustí, natož ti, co jsou názorově na té druhé straně, takže podle mě by to s tou změnou mělo být jasné, že při výměně vlády dojde automaticky a logicky i k výměně personálu ve zpravodajství ČT a ČRO. Umíte si to představit, Heleno, co by se v takovou chvíli dělo? Něco takového by se zorganizovalo okamžitě z Bruselu jako proti Orbánovi, jako proti Ficovi, a to neudělali nic takového. To jenom uvedli ta takzvaně veřejnoprávní nebo státní média do relativní vyrovnanosti vůči vládě a opozici. A už po nich jeli a už jim zadržují ty fondy a všecko. To by nás tady bombardovali, to by sudeťáci tady napochodovali rovnou už do toho pohraničí a už by tam vysídlovali chalupy. Jo. Ne, vážně, myslím, to je skoro nemožné. Chápete, v tomhle žijeme. Proto je tak bezpodmínečně nutné opustit Evropskou unii. Dokud tam budeme, všecko tohleto nebude platit. Nemůžeme si o tom rozhodnout. I kdybyste stokrát měla pravdu. A mnozí další v podobných případech. Prostě to není možné. To si ti politici, a řekněme, teď tam máme aspoň vládu, která není úplně jenom kývací, ale samozřejmě v tom hlavním proudu Andrej Babiš být chce, tak to by si prostě nevzali na triko. To znamená v podstatě vyhlásit válku Bruselu. A to zase upřímně řečeno, na to ještě takové hrdiny s tak silnou podporou, jako má ANO, ještě nemáme. No, pokud jako se stane, že to pochopí větší část veřejnosti a dostane se této podpory třeba SPD nebo PRO a podobně, tak pak možná ano. I když ani oni by si to nemohli naplno risknout. Ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena. Pojďme dál. Tady je jeden pěkný dopis. Vážený pane Hájku, pravidelně sleduji vaše tea party v pondělí. Omlouvám se, že píšu jen telegraficky, ale chci reagovat na vynikající článek práškování lidí. Ano, nedávno jsme ho měli. Málo kdo ví a pamatuje si, že kdysi pan VK řekl, že problém ve svolení přeletu práškovacích letadel je ve smlouvě s NATO. Před vstupem do NATO chemtrails na území ČR neexistoval. Bylo by dobré v rámci možností, aby si tuto smlouvu prostudoval právník a našel tam tuto zmínku. Děkuji za pochopení. Protiproud čtu každý den. Mirek z Brna. Vůbec přišlo tentokrát hodně dopisů z Brna a já jsem moc rád, protože možná, že i to aktivuje ta neslíchanost, která se tam má stát, aktivuje mnohé nepodvolené z Brna. Ale k tomu, no, upřímně řečeno, k tomu není potřeba ani smlouva s NATO. A já velmi pochybuji, že tam něco takového je. Někomu to rozhodně nechám pro jistotu zjistit, ale nemyslím si to. Proč by to dělali? Ono i přelety letadel NATO se musí formálně dostat povolení. Vezměme si, jak nedostali Američané povolení přeletu přes Španělsko, teď v souvislosti s Íránem. Není to tak jednoduché, ale že o tom musí vědět minimálně armáda, to jsem si jist. Tudy já se budu chtít dobrat k tomu a věřte mi, pokouším se už delší čas, ale zatím se mi to nepodařilo dobrat k tomu, kdo povoluje to rozprašování z těch letadel na naše hlavy. Jeden z našich kolegů tady teď natočil včera převčírem zrovna kratinké video tady nad Prahou. Jo, to je ono, ano, už to vidíme. Už se to, a to je nadruzení a to se při severozápadním proudění to padá okamžitě na Prahu. Jedno letadlo tam je volné a ty ostatní, to, tam se to rozpíjí. To je úplně klasické. Jo. Podívejme se, no tohle potom bylo nad Strahovem. A já už jsem sám to nafotil také mnohokrát, ale podívejme se možná ještě na jedno docela legrační video s tím v úvozovkách, jak tvrdí všichni, že přece o žádné práškování nejde, to jsou jen ty čáry zatím, tak je taková jedno hezké video, letí dvě letadla, jo, práškují, jo. A najednou stop, tak to asi by mělo spadnout, teda to letadlo, si myslím, když, pokud by to byly opravdu ty čáry srážející se v tom vzduchu. Prostě přestali práškovat, tady se to stoplo. Ne, o tom není třeba vůbec pochybovat. To není žádná konspirační teorie. To dnes opravdu, jak jsme psali v tom článku, už řada států ve Spojených státech, ty, které jsou spravovány republikány, už to zakazují. Čímž okamžitě přiznávají, že do té doby to zakázané nebylo. Ale musím říci, že zjistit, jakým způsobem je to povolováno u nás, se nám zatím nepodařilo, ale určitě se o to pokusíme, protože musí být instituce, která povolí tohle práškování. A že to není legrace, opravdu. Teď byl mimochodem zcela jasně objeven patent, který myslím, že BlackRock udělal. Ano, to je prosím patent o reakci oxidu grafenu v krvi na AMF. Čili je to 5G, patent spojení toho 5G vysílací těch s práškováním. To je patent. Oni to mají patentované, teď se to dostalo na světlo světa. Nic si nevymýšlíme. Žádné konspirační teorie. Pojďme dál. Ještě jsem tady měl jeden dopis, který bych rád přečetl. Musím přeskakovat. Petra H., který tady poslal vynikající zajímavý článek na využití peněz na to zbrojení a tak dále. Dostanu se k tomu snad příště, anebo to fakt už někam dám, abychom to zveřejnili. Zajímavé věci, zajímavé píšete. A tady píše ovšem Frank Gbe, to je také z YouTube, hezkou věc kolem, protože jestli něco zapadlo, tak je to vítězství toho pana Radeva v Bulharsku. Všimněte si ani slovo nikde. Rumen Radev, nový premiér Bulharska, je vlastně pozoruhodný příběh. Mám několik kamarádů z Bulharska, tak to mám z první ruky. Jako prezident byl velmi populární, umí plynule anglicky, rusky. Nadto je velmi inteligentní. Je generálem letectva, což o našem generálu rozvědčíkovi si říct rozhodně nedá. Rumen Radev překvapil nejenom Bulhary, ale celou slavnou EU, že abdikoval na prezidentský mandát 2,5 měsíce před těmi volbami. To nikdo nečekal a byl to velmi chytrý tah. Během 2 měsíců zmobilizoval 60% Bulharů, aby šlo volit. A to je co říct. Za poslední 4 roky měli snad 8 voleb, vždy účast nepřekročila 30%. Bulhaři do něj vkládají velkou naději, snad poslední. Vyhrál drtivě, jako druhý skončil dlouholetý mafián premiér Bojko Borisov, stoupenec EU. Rumen Radev je pravý opak, chce odejít z EU, chce vypsat referendum o vystoupení a také referendum o navrácení měny leva. Euro bylo lidem vnuceno předchozí vládou, ať se v petici proti euru vyslovilo na 700 tisíc Bulharů. Nadto je Radev příznivcem Ruska a nechce podporovat Ukrajinu. Kdybych to měl shrnout, tak je to takový bulharský Fico. Skoro bych řekl, že to je ještě trochu jinak, ale dočtu to. Média překvapivě, nepřekvapivě mlčí, protože je to šok. Orbán padl, ať žije Radev. Asi tak bych to popsal. Radebovi hraje do karet, že složí jednobarevnou vládu, kterou bude podporovat prezidentka země, která byla jeho viceprezidentkou v době jeho mandátu v úřadu prezidenta. Bulhaři zkrátka po letech vidí naději lepší zítřku a já jim to velmi přeji. A pro nás nepodvolené jenom dobře. Fico nebude na vše sám, bude mít oporu v Radebovi. Doufám, že stihne být jmenován do 9. května, kdy se na Rudém náměstí bude slavit výročí druhé světové války. A Robert Fico bude opět přitom. Bylo by fajn, kdyby tam byl i Rumen Radev, píše Fr. B. No, já jenom k tomu kratince, to se asi nestane, to nevím, jak to bude s tím jmenováním. Mně ten dopis je hrozně sympatický jednou věcí. On ukazuje, že ať to mají jak chtějí zmáknuté v tom Bruselu, tak nikdy nakonec neuhlídají všechno. A to, co se tvoří ze spoda v lidech, to může najít najednou obrovský výtrysk, najde-li se ta správná postava, která to uchopí. Radev takovou postavou je a já myslím, že v mnoha našich dohadováních, proč něco jde a něco nejde, bychom se měli také zaměřit na to, abychom hledali a podporovali ty postavy, které jsou sto se do toho postavit. První takovým okamžikem budou prezidentské volby. Vlastně jsou už svým způsobem za chvíli, ale k tomu se určitě dostaneme, protože už o tom jsem také dostal pár dopisů, tak já bych možná... My jsme začali o těch osmdesátnících. Za chvilku se mezi ně budu počítat. Já dožijili se. Rád bych vypadal i dneska tak jako pan doktor Železný, ale uvidíme. To je všechno v rukou páně. A tady máme od jednoho osmdesátníka, který nám často píše ze Slezska. A já musím ten jeho dopis přečíst. Tak jak je, vážený pane Hajku a celá redakce Proti proudu, chtěl bych vám touto cestou za skvělou práci na poli všeobecného vzdělávání opravdu poděkovat. Před 2 týdny jsme si připomínali a slavili vítězství našeho pána nad hříchem a smrtí. Opravdu žijeme v časech podivných, ale nám proti proudu zcela v někomu částečně jasných. Volby, jak řekl tuším Mark Twain, jsou nástrojem k domněnce lidem, že mají nějaký hlas ovlivňující dění, protože kdyby tomu tak skutečně bylo, byly by již dávno zrušeny. Ano, Mark Twain řekl, kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali. A to řekl před asi 150 lety, jo, v Americe. A Rudolfka Slezan 60+, jak se nazývá, končí: jsem vděčný rodičům, kněžím, učitelům, kteří mě v životě ovlivnili, a vám, pane Hajku, za vaše dílo, kterým rozšiřujete řady lidí, aby si uvědomovali, že nejdůležitější v životě je hledejte nejdříve království nebeské a ostatní vám bude přidáno. Tak se těším za týden, dá-li pán Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

только на 10 часов неспокойный отбой.

0: Kamarádi, ahoj kamaráde, moc tě zdravím. Přátelé, sekáme se, máme technické potíže, my to s Vaškem víme. Potřebujeme, abyste nám napsali do komentářů, jestli nás aspoň slyšíte. To, že se bude sekat obraz, nevadí, ale jestli nás dobře slyšíte.
1: Tak, přesně tak, přátelé. Bojujeme s tím, proto jsme se malinko zpozdili o 2 minutky. Zkoušeli jsme tady různá nastavení. Ale bohužel asi to bude spíš dneska ve stylu rádio, ale je důležité, jestli jsme slyšet. Chlapci, OK, píše Sonja.
0: Perfektní.
1: To je dobře.
0: Teď jsme naběhli.
1: Já se nebudu moc hýbat, protože on ten problém bude hlavně asi na mé straně, protože jak asi někteří víte, kteří sledujete můj kanál, tak já nejsem v České republice. Kdybych tam teď byl, tak mi hrozí v podstatě asi likvidace, to vypadá, kamaráde. Lynch. Za to, že jsem se vyjádřil k tomu slavnému srazu sudeťáků v Brně, který je v plánu, načež mi bylo naznačeno, že to se mnou nemusí jako dobře dopadnout.
0: No já jsem koukal, co to bylo za pána, to je za člověk.
1: Prosím tě, je to nějaký velký obhajovatel toho srazu. Je to tady i v příspěvku na našem kanále. Nějaký Ludvík Puncochár se píše. A v podstatě mi jako naznačil, že se pro mě taky už najde to konečné řešení. Je to ten pán, co se fotí u koncentračních táborů. Takže toto přátelé chtějí dovolit v Brně sraz těchto lidí. Rovnou pište, co si o tom myslíte, jak to vnímáte vy a Vojto, to je téma hlavně jako pro tebe, protože zaslechl jsem dobře, nebo se mi to zdálo, že nějaký prezident České republiky snad něco říkal o nějakém omlouvání se?
0: To jsi slyšel úplně správně. Admirální generál prohlásil, že je čas se omluvit a smířit.
1: Jo.
0: Musíme se omluvit za to, že zavraždili skoro 360 tisíc lidí, odvlekli stovky tisíc lidí do koncentračních a vyhlazovacích táborů, zaútočili na Sovětský svaz, chtěli mít Lebensraum, neboli životní prostor, Nachtosn, generální plán Východ a podobně.
1: Že se jim podařilo vyvraždit část židovského obyvatelstva, že se jim podařilo vyvraždit téměř celé romské obyvatelstvo původní, které žilo v tehdejším Československu, to se málo ví.
0: Nejenom Československu, nejenom Československu. Sintů a Romů, což je vlastně stejná skupina, Cikáni, tak jich zůstalo po druhé světové válce zhruba kolem 500, pokud se nemýlím.
1: Ano, to je pravda. Hodně Romů, co sem potom přišlo, tak byly potom z Rumunska a z jiných zemí.
0: Ano.
1: To znamená, to nejsou ty původní, kteří tady žili, protože z těch koncentračních táborů se téměř nikdo nevrátil. A potom samozřejmě tady byl totálně zlikvidovaný odboj, dost brutálním způsobem. A za to se teda máme omlouvat. Za to se máme omluvit.
0: Za Lidice. Za 200 práva, za 23 dní Heidrichiády, no je toho dost. Tomáši, děkujem.
1: Moc děkujeme.
0: Je toho dost, za to se musíme omluvit. No.
1: Uh-huh. A potom vznikne ta čtvrtá říše, kde to bude ta evropské soustátí, nebo jak to nazval Petr Pavel, s tím hlavním vůdcem.
0: No.
1: Říkám, potom vznikne to soustátí toho hlavního státu euro, jak to bude, euro nějaký sojus. A tam bude
0: hlavním městem
1: Berlin.
0: Bruselu? Nebo Berlíně?
1: Berlin.
0: Bude Berlin?
1: Bude Berlin. A tam bude sedět ten jeden vůdce.
0: Tam bude ten, ano. Takhle, to jako admirální generál to řekl jasně, že je potřeba federalizovat Evropu.
1: Nedopustil už se 2 trestných činů vlastně zrady?
0: Já bych řekl, že úplně 100%. Já si vůbec nevím představit, že o něčem takovém by hovořil třeba premiér, natož prezident. Jo. To si tady nedovolil jako ani člověk typu Vystrčila si tohle vlastně nedovolil.
1: Ten na to možná nemá duševně. Jako. Není v těch výších, výšinách ještě výš. Vystrčili, ten je zaparkovaný na Tajvanu, ten neví nic, jako. Ten schání letenky. Mě by zajímalo, kamaráde, ty to možná budeš vědět, to bych se tě ještě zeptal, když jsme u toho Vystrčila, tak on nějak plánoval, že by letěli všechny univerzity, studenti, téměř všichni podnikatelé z České republiky, všichni by se nahňáceli do toho letadla vládního. Ale já jsem měl takový pocit, že jsem něco zaznamenal od pana Babiše, že snad bylo dopředu avizováno, že poletí jenom on, nějací členové ochranky a pak jenom pár lidí kolem něj. Tam nějak nepadalo, že by měli letět jako studenti z univerzit a podnikatelé a tak. Takže tam je nějaká rozepře asi v tom.
0: To se mu hodí do krámu, ne? To si myslím, že je nám všem úplně jasný. To je finta.
1: Měla to být party?
0: Já si myslím, že původně vůbec, že původně to mělo být opravdu tak, že tam měl letět on za Senát, pár lidí okolo a chtěli na to vládní letadlo za 7 milionů.
1: Kaviár.
0: Tak, jak byli zvyklí, jako vemte si, přátelé, jenom občerstvení vládního speciálu vychází zhruba na 240 tisíc.
1: Oni ještě nepoznali, že se změnili, volby změnili ten systém celý?
0: No, jenomže já ti to řeknu, proč. Protože Andrej Babiš se netváří na to, že vyhrál volby. Aspoň nechová teda.
1: Myslíš, že je málo důrazný?
0: No, to jsi řekl velmi, velmi zdvořile a eufemisticky. Já myslím, že to dá říct i jako jinými způsoby.
1: No tak, takže a máš takový pocit s Andrejem Babišem?
0: My se omlouváme, jestli skáčeme do řeči, ale protože my se sekáme s Vaškem vzájemně, ale jestli vy to vidíte. Já jsem dneska dostal, nebo i včera jsem dostal x dotazů, protože tady je taková zpráva, která prakticky zapadla. Já ji tady zkusím najít, protože jsem ji zrovna dneska vysvětloval. Jo, už to mám. Opozice využila koaliční chyby a prosadila třeskutá usnesení. Odnes to mohou i radní ČT z videa za půl mega. To vypadá jako taková nevinná zpráva, v podstatě jako, že se nic neděje. Já to hned přeložím, protože a poněvadž jsem si tady na to udělal takový výpis, krátký, velmi krátký. Proč si myslím, že to je problém pro koalici? Tohle není jen jedno hlasování. Tohle je signál slabosti. Nedisciplinovanosti poslanců, někdo chyběl, ale pozor, někdo také nehlasoval. Říká se, že hnutí ANO. Opozice byla připravená, přesně věděla, kdy udeřit. Ztráta kontroly nad agendou koalice nedokázala uhlídat průběh. Oni si nedokážou uhlídat většinu ve výborech.
1: Je to ten výbor, kde je předsedou nebo místopředsedou pan Talíř? Od nás.
0: Je to člověk, kterého my známe. Je to člověk velmi známý, kousek od nás bydlí na Českokrumlovsku. Je to bývalý neviditelný, absolutně neviditelný vicehejtman. Ano. Podle mě to nikdo neví, že byl vicehejtman. Jo?
1: Já taky ne vlastně.
0: A zároveň to byl vysoce postavený člověk na ministerstvu kultury, pokud se nemýlím. Tak byl prvním náměstkem.
1: Ano, je to pan Talíř z KDU, správně to tam píše pan Petr Luptovec, děkujeme, je to přesně tak. Mladší, oni jsou dva. Otec byl, myslím, dlouhou dobu starostou v Kaplici, nebo místo starostou, teď si nejsem jistý. A myslím, že také za KDU ČSL, nebo za KDU. Pepíku, moc děkujeme. Využili teda toho, že... A počkej, ale kamaráde, ono to ani nebylo, ono to bylo, to zasedání bylo někde mimo ještě dokonce.

0: To zasedání toho výboru se nekonalo jako běžně, ono bylo externí, bylo to někde jinde. Oni byl to výjezdní zasedání.
1: Výjezdní. Jo?
0: Ano. Chyběly tam, myslím, dva. Chyběly tam dva, aby měli většinu. Nebo tři.
1: A hlasovali, tři nějak, někdo nehlasoval. Bylo to tam takový jako celý divný. Vypadalo to jako velmi domluvený dopředu.
0: Že ty chapadla České televize jsou tak silná, myslíš, jo?
1: Správně to okomentoval jeden můj sledující dneska, protože já jsem to říkal v ranních zprávách, a úplně perfektně to okomentoval, že vlastně, jak on to tam napsal, abych to přesně formuloval, že někteří členové hnutí ANO si přáli jinou koalici.
0: Ano.
1: Ale to my víme. To my víme.
0: Měla to být koalice se Spolu?
1: Části.
0: Z části. Z části ODS, z části KDU?
1: Více ODS.
0: Více ODS.
1: A někteří STAN přednostňovali. To jako není, že jsou tam poslanci typu Patrika Nachera, který se domluví úplně s každým a dokáže najít konsenzus. To je chytrý politik. Patrik je jeden z nejchytřejších politiků. Ale to je o vyčuranosti některých zvazeb komunální politice. Protože ti lidé jsou původně z těchto partají.
0: Dobře. A teď mi, Vojto, řekni, co se stalo v tom Brně, tak špatného. Co se tam jako událo, nebo přátelé, kdo jste z Brna, tak já to jako nemůžu pořád pochopit, kde se jako stala ta chyba. Kde se stala ta chyba na brněnské radnici?
1: No to není jenom brněnská radnice, to je i brněnský kraj.
0: Ano, tak tam je ten Grujlich.
1: Jako... On by chtěl být Grojlich. On je Grojlich, ale chtěl by být Grojlich. Ne, to říkáš to správně, jako no pozor, jako přátelé, to není nějaký jako šovinismus, ono to příjmení lecos jako ukazuje. Ono se z toho dá jako vyvodit.
0: To bych nezazlíval příjmení, tak ty seš Němec, já jsem Velek s dvojitým V a dvěma L. To bych nezazlíval, ale... Něco tam se něco, jako tam špatná voda teče, nebo z kohoutku, nebo jim dávají něco do jídla, nebo se tam šňupe někde. Prý se tam dost šňupe, jsem slyšel.
1: No, spíš nasává skrze anální věneček.
0: Jo, takhle. Ano, to je pravda. To Brno je nějaké zakleté. A bude tam ten sraz? Myslíš, že se uskuteční ten sraz?
1: Já jsem bytostně přesvědčený, že ano. Já jsem teda napsal otevřený dopis v pondělí.
0: Četl jsem, sdílel jsem.
1: Dneska, nebo respektive včera, představil k večeru svůj otevřený dopis. Martine, děkujeme.
0: Včera
1: večer představil otevřený dopis pan doktor Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje. Ten je ještě tvrdší než ten můj teda.
0: Ano, to jsem si všiml. Podpořilo Miloš Zeman mimochodem. Mm-hmm. Nevím, jestli ten tvůj dopis, anebo ten pana Haška. Myslím, že pana Haška asi pravděpodobně.
1: Pana Haška.
0: Ale je to málo platné asi, kamaráde. Ty sudeťáci, ty už se třesou, hele. A bohužel musím říct, že za mě spousta kolaborantů, kteří jim otvírají dveře. A bylo mi až jako na zvracení, když jsem četl ty příspěvky například na České televizi nebo pod těmi příspěvky České televize na iDNESu a podobně, kde tam lidé píšou, že prolomeme ty Benešovy dekrety, vlastně mají právo na ten majetek, o který přišli násilně, s hamba Čechům a podobně. A přátelé, nejhorší je, že to píšou Češi. To je úplně neuvěřitelné. A potom vám tady Ludvík Munčochář píše, že i pro tebe se najde konečné řešení, když se proti tomu ozvete. Takže přátelé, tahle ten glorifikace nacismu je

0: je neuvěřitelná. To, že toho je plný jako internet ve smyslu Instagramu, Facebooku a různých jako těch krátkých videí, kdy už jenom čekám, kdy ty mladí začnou pochodovat v těch nacistických uniformách a budou z toho mít jako legraci, tak asi jsme se málo ještě vypořádali s tím nacismem, možná. Možná, že ten odsun jako nebyl dostatečný, nebo nevím. Mimochodem, ty historicky jsi velmi vzdělán. Tady se tady jenom tvrdí, že pouze Češi měli ten odsun Němců. Jak to bylo v Polsku? Nevíš náhodou?
1: Tak to jako nejenom v Polsku, to bylo všude. To, pozor, jako Benešovy dekrety byly volným pokračováním postupimských dohod. To není jako, že to najednou přišel Beneš a v Košici, když udělali vládní program, tak řekl, uděláme Benešovy dekrety. Takhle to není. Takhle to není, Lukáši, děkujeme. Takhle to vůbec není. Jo? To tady snažím přes to přepojit a vůbec to nejde. Takže jako to...
0: Děkujeme, teď akorát já tady nemůžu to přečíst, ten tady paní asi Eva.
1: Já se tady k tomu teď nemůžu vůbec dostat, mě teď vůbec nejde tady chat, takže já to nevidím.
0: Já jsem věděl, že jak budeme mít tady to téma, Vojto, já jsem ti to chtěl ještě vlastně napsat, aby si očekával, že když budeme mít toto téma, tak bude zázrak, když dneska dáme půl hodinu. To si jako myslím
1: jako... já. To samé inovace republiky a to samé paralelně, jo? Máme všichni teď stejné problémy.
0: Myslím si, že za tohle ještě dostaneme zpátky zase ban, tak na 2 týdny, ale uvidíme. Necháme se překvapit, co politbyro EU vymyslí, jak se nám pomstí, ale je to jako neuvěřitelné. Překvapuje mě, kolik krys vylézá ze svých děr. Protože prostě, Vojto, je to o tom, že když prezident se chová tak, jak se chová, když Jihomoravský kraj se chová tak, jak se chová, tak tito lidé se cítí vlastně nedotknutelní. Protože já jsem třeba přemýšlel, jestli bych měl podat trestní oznámení na to, že mi někdo takto vyhrožuje. A mi je úplně jasné, že ta policie by to stejně jako odložila, víš? On by řekl, že vlastně neví, co to znamená konečné řešení.
1: Jo, s tou fotkou u
0: koncentračního tábora.
1: A Auschwitzu, u Birkenau.
0: Takže jako, a ty lidi jsou si tak, víš co, a ještě něco jiného, kdyby to ti lidé psali třeba pod nějakým falešným profilem, ale oni to píšou pod běžným svým profilem. Spousta lidí píše, že Češi se zachovali ošklivě k Němcům po druhé světové válce, omluvit bychom se měli, nevím co všechno, ještě plazit po kolenou. A píšou to ze svých profilů, dost často vlastně říkají, že jako útočí vlastně na svrchovanost českého státu, což je mimochodem trestný čin.
1: No jasně.
0: Píšou to pod svým profilem a ví, že se jim nestane, že proti ním jako nikdo nezakročí, protože on vlastně na svrchovanost českého státu útočí i prezident České republiky z mého pohledu.
1: Ano.
0: Když tady prohlašuje něco o v podstatě pan Evropě, evropském superstátu, kde bude teda asi sedět jeden vůdce. Jestli on, ten hlupáček, si nemyslí, že tím vůdcem bude on. Tam, kdyby takový stát, přátelé, vznikl, tak po generace tam budou sedět Němci. Na to si můžete vsadit. Ale ten kurz bude velmi špatný.
1: To je 100%.
0: No ty jako z pohledu historie dokážeš si představit, že by v roce 1970 se tady uskutečnil sraz sudeckých Němců?
1: To je úplně nemyslitelný, ale jako takhle, jo. My se pořád, nebo někteří lidé se pořád něčemu jako díví v tomhletom, jo. Já se tady tomu vůbec nedivím, protože vždycky připomínám jednu hrozně podstatnou věc. Denacifikačním procesem prošlo 99% nacistů.
0: Bez poskvrny.
1: Bez poskvrny. Pouhé 1%, a to ještě necelé, bylo potrestáno. A z těch, kteří šli k tomu soudu a měli na rukách krev stovek tisíc až milionů mrtvých v koncentračních vyhazovacích táborech, totálně nasazených a tak dále a tak dále. Tak když třeba dostali trest smrti, tak jim ještě často byl změněn na doživotí a to doživotí znamenalo 5 až 7 let. Pak se o ně postaralo Stillehilfe, tichá pomoc a byli v pohodě. A dožili v luxusních domech pro seniory. Dále ve Spolkové republice Německo páteř soudnictví a policie tvořili členové jednotek Einsatzgruppen a Einsatzkommandos. 70% v některých oblastech, v některých těch zemí, zemských, tu policii tvořili nacisté z SS, z SD a podobně. Na těch nejvyšších postech. Jako třeba vládní rada a tak dále. Gabrielo, děkujeme.
0: Mimochodem, jenom odbočím, jenom krátce odbočím. Byl jsem minulý týden, nebo 14 dní zpátky, jsem byl s autem v Grazu, v Tesle a navštívil jsem muzeum Arnolda Schwarzeneggera.
1: Já jsem koukal.
0: Kulturisty. Jeho tatínek byl člen SA. Jeho tatínek byl člen SA, otec. A pak dělal policajta, že jo. Takže to vlastně koresponduje s tím, co ty říkáš. Ti lidé nebyli odsouzeni, ti lidé prostě fungovali dál, často u policie, často v armádě, naprosto běžně, často v Bundeswehru, anebo klidně dál pokračovali, což je nejhorší, Vojto, ty to budeš vidět. Soudci, kteří soudili v nacistickém Německu, tak běžně potom soudili ještě po válce, běžně dál pokračovali v tom své soudní praxi, když to tak jako řeknu.
1: Až 90%.
0: A už teda neposílali lidi na gilotinu, což bylo jako takové jako osvědčené pro Němce.
1: Ano.
0: Pokud vůbec byl nějaký soudní proces, tedy v tuto chvíli chci upozornit na Bílá růže, Vojto, říkám správně?
1: Ano. A Freisler.
0: Freisler, ty byli popraveni vlastně hned po vynesení rozsudku.
1: Hned.
0: Hned na gilotině, vlastně gilotina byla hned vedle, připravená. A většina těch soudců fungovala prostě dál. Kromě teda, myslím, jeho, ten on zemřel při bombardování, mám pocit, že?
1: On zemřel při výkonu soudním, protože on byl, pozor, on byl prezidentem Říšského soudu.
0: Aha.
1: To je jako dneska, kdybyste byl předseda ústavního soudu. To je úplně stejné.
0: Ústavního nebo nejvyššího.
1: Protože oni neměli ústavní soud, takže tím je to vyřešený. Protože ústavní soud u nich byl Adolf, já to nemůžu říct, to je rakouský malíř.
0: Tak.
1: Můžeme se bavit v šifrách. A on soudil a padla na něj bomba přímo na něj.
0: Jo, ano. A on někoho poslal na smrt a v tu chvíli, kdy vynes rozsudek, tak ho sejmula bomba.
1: Tak.
0: Tam to zafungovalo, tam ten bič boží zafungoval jako hezky. To jsem jenom.
1: A jinak jako Freisler, ono se všude píše v análech, těch brněnských análech obzvláště, se píše, že Freisler odsoudil zhruba 6 000 lidí k smrti.
0: Uhum.
1: To není pravda. To není pravda, protože Freisler byl za takzvané ministerstvo spravedlnosti, respektive ministerstvo nespravedlnosti 20. ledna roku 1942 účastník jeden z 15 konference ve Vanze.
0: Aha, takže má miliony na sobě. Tak
1: to je... Takže miliony, jo? Miliony. Uhum.
0: No a jak se o tom bavíme, tak je to tedy národ, který chtěl vyhladit kompletně několik národů v Evropě, udělat ten životní prostor. U části obyvatelstva se to povedlo. Čechoslováků byly podvražděny stovky tisíc. Mnoho stovek a mnoho tisíc skončilo v kobylisích na střelnici, hlavně mladých lidí. A stále nechápu, jako za co se omlouvat. Prosím tě, Vojto, ještě se tě zeptám, ty jsi dobrý v počtech a v ekonomice. A v ekonomii, tak, aby byl přesný, v ekonomii. Kolik nám Němci vyplatili na reparacích? Kolik to bylo miliard?
1: ty se to směl, že to fakt rozesmál, no. Nic, samozřejmě nula, tak to je nula. Jasné. My bychom měli žádat reparace, víte, jaká je na to jejich odpověď. To jako musím říct, že mě teda úplně dostalo. Jejich odpověď je taková, že vlastně díky tomu, že jsme byli srdcí Třetí říše a protektorát měl na starosti obrovskou strojní výrobu, tak vlastně země Koruny České si díky tomu pomohly a byly mimo tu zónu bombardování, takže my jsme tím vlastně jako vyhráli, tudíž na to nemáme nárok.
0: Aha. Ale já, jak jsem pročítal ty komentáře těch kolaborantů na Facebooku a na jiných sociálních sítích, na iDnesu a na Novinkách, tak je pravda, že hodně často tam mezi nima zaznívá právě, že my nemáme nárok na žádné reparace. Za prvé, že jsme tady okradli sudetské Němce o daleko víc peněz, než nějaké reparace vůbec mohly být. Za druhé, že jsme tady vlastně Němce vítali. V náručích jsme tady nosili. A v podstatě není nárok. Oni tedy zapomněli říct, že hlavně kdo vítal, tak to byli sudetští Němci, teda hlavně po zabrání Sudet, tak ano, opravdu, tam se vítalo ve velkém, ale vítali sudetští Němci, protože zapomněla se říct ještě jedna drobnost, přátelé, oni totiž ty Čechoslováky vyhnali. Tam nemohli Čechoslováci nikoho vítat, nemohli vítat Hitlera, oni už tam nebyli, oni byli odsunuti divoce, dost často ze dne na den, se zbraní v ruce byl vyhnání jako dědeček našeho kamaráda v Krumlově, už jsem to tady říkal, který utíkal bos a nahý, nebo jenom v pyžamu, přes střechy domů v Českém Krumlově, protože dole byli henlajnovci s pochodněma a volali na něj, vylez ven ty české, nechci to říkat to slovo, my si tě tady zapálíme pěkně, takže utíkal bosky až do Budějovic. Pak se nikdo samozřejmě nemůže divit, že takového souseda zpátky s ním jako bydlet nechceš, jako. Dokážeš si představit, že by ty Němci nebyli odsunuti?
1: To je nemožný.
0: A teď by jako ty lidé, on by viděl, že teda jeho půl rodiny, tahle ta rodina poslala do koncentračního tábora a ty by si s ním jako bydlel v jednom domě, třeba přes byt? Jako...
1: Ne.
0: Kolik by bylo jako mrtvých, zabitých ve vzájemných jako sporech a v tom vlastně v té mstě, která by jako nastala na těch Němcích? A ta by byla, přátelé, to by byl masakr jako neuvěřitelný. To odsun, i ten divoký odsun, jak se to říká, divoký odsun, by proti tomu byl čajček. Jo? Lukáši, moc děkujeme.
1: Lukáši, děkujeme.
0: Tam by prostě nastal, já si kamaráde myslím, že tam by nastala obrovská msta na těch lidech. Obrovská msta.
1: No daleko větší než to, co tady zažili sudeťáci jako v 45. do 46.
0: No samozřejmě, protože musíš taky ještě musíme říct jednu věc. Já jsem venku, přátelé, já se omlouvám, tady máme kousek kostel od sebe. Musíš říct ještě jednu věc. Spousta těch lidí z těch koncentračních táborů, kteří přežili a vrátili se vlastně domů a nikoho tam už neměli, tak spousta z nich se vracelo až i několik roků po válce. To nebylo, že se vrátili hned v roce 45 v květnu, že by klepali tady na dveře. Mnoho z nich se vraceli jako velmi dlouho. A teď si vemte, že se ty lidi vrátí a tam bude bydlet ten soused, který je udal všechny a jako někdo by si tady z těchto lidí, kteří neznají historii, si někdo asi myslí, že by tam jako spolu bydleli v tom dvojdomku jako spokojeně. Já prostě... Vím, moje babička si prošla lágrem, byla v lágru, myslím, od 14 let až do konce války. A ta o Němcích jako nemluvila hezky. A jsem si jistý, že by jako s Němci nebyla ochotna soužít ani v jedné vesnici.
1: Je to přece naprosto pochopitelná věc, jestliže přes 90% sudetských Němců chtělo připojení k říši a řvalo, že chce Surinam-Heim. No tak jo, tak jako šli zpátky domů, tak tam rovna měli zůstat, jo. A co se týče těch navrátivších koncentračních a vyhlazovacích táborů, kterých teda bylo posprovnu, tak Vašek říká naprosto správně, že mnozí z nich šli například přes Švédsko. Protože Švédsko byla jedna z mála zemí, která byla ochotná přijmout lidi s otevřenou tuberkulózou, například.
0: Ano, nebo s tyfem.
1: otevřená tuberkulóza se opravdu neléčila půl roku.
0: To je pravda. To je pravda. To je pravda.
1: A s tyfem si ani nikam cestovat nemohl. Podle měli perfektně zmáknutý Sověti. Sověti to měli jako jedni z nejlepších a učili se to pak od nich. Sověti zakládali v ohniscích tyfu okamžité lazarety a nepustili toho člověka ven. I no. Za cenu toho, že by ho měli zastřelit.
0: A právě tyfus vlastně tím byli nakaženi vězni jako můj dědeček vlastně v posledních měsících války je Němci nakazili tyfem, protože samozřejmě ono už jako je všechny postřílet, už to bylo hodně peněz, munice už nebyla, ty transporty do těch vyhlazovacích táborů už třeba nefungovaly, protože dědeček byl v Mauthausenu, už to prostě nebylo tak možné pobít v jednu chvíli 100 000 lidí. Takže samozřejmě tyfus byl ideální zbraň, kdy ke konci války vlastně bylo spousta těch vězňů nakaženo, včetně právě mého dědy. A jako vidíš, že a ještě druhá věc, zapomněl jsem ještě zmínit jednu věc. Jeden takový zajímavý příběh, americký bombardér, který bombardoval omylem Plzeň.
1: To byl sovětský bombardér.
0: A teď už sovětský vlastně. Tak v Plzni dostal zásah do motoru. A ono, přece Česká republika je malá a ten bombardér z té výšky, já nevím, 6 kilometrů nebo v kolika se pohybovaly tyto bombardéry, tak on než spadne tím volným pádem, tak dopadl až ke kaplici, vlastně na dolní dvořiště. A většina té posádky, teda část vyskočila z padáků a část prostě přistála nouzově. A ty Němci, to už byl, přátelé, konec války. To už byly poslední dny války, kdy všichni věděli, že válka je prohraná. Ale v dolním dvořišti a v kaplici byli tak ty Němci stále fanatičtí, že vlastně, že je pochytali, všechny tyhle ty Američany pochytali, postříleli. A ty, co potom chytli, myslím, na tom dolním dvořišti, tak dneska se tam staví most, je to kousek od Nažidel, je místo, kam je odvezli a tam je vlastně postříleli, okradli o věci a podobně, protože, přátelé, oni byli prostě fanatičtí. To byli fanatičtí Němci a většina z nich jako v podstatě se nesmířila s tím koncem války a to vlastně, Vojto, ty můžeš potvrdit, tady i po konci války hlavně v příhraničí, byly skupiny, které vlastně vraždily to české obyvatelstvo dál.
1: Werwolfové, byly to takový němečtí banderovci, ano. Říkalo se Werwolfové, já půjdu postupně, co jsi říkal, protože jsi řekl spoustu pravdy, já to jenom doplním. Nejfanatičtější nacisté byli v Dunajský župě, v Horno-Dunajský župě. Bylo to z toho důvodu, že Eygruber byl osobním přítelem rakouského malíře a jeden z mála gauleiterů, který se s ním tykal. Eygruber nechtěl připustit, když mu Kaltenbrunner mu říká, vykašli se na to, je to prohraný, jdeme do hor, tak Eygruber pořádal takzvané hony na zajíce. Bylo to v oblasti Mihlvirt, což v té době k tomu spadalo i dolní dvořiště. Říkáš to úplně správně.
0: To je pravda, ano. Jo? Ano, to je pravda.
1: A o co šlo? Šlo o to, že hůře než k Židům už se Němci chovali jenom k Sovětům. A ještě hůře se chovali k sovětským Židům. Takže v Mauthausenu byl speciální lágr, já o tom mám video, mám ho na kanále Dr. Vajíčko, můžete se na něj podívat. Mluvím tam o tom a stojím tam před bývalým takzvaným ruským lágrem. Oni neříkali sovětský lágr, oni říkali rusische lágr.
0: Ano.
1: Z toho ruského lágru, když se tam ty lidi už začali jíst navzájem a byl tam kanibalismus, tak 600 jich uteklo. Bylo to v dubnu roku 1945. Možná se někteří budou divit a budou si říkat v dubnu 1945? Když to už byly osvobozeny, ty koncentrační tábory. Nikoliv, přátelé. Mauthausen je tábor, který byl osvobozen
0: poslední.
1: Až jako úplně poslední. A pokud se nemýlím, však někdo doplňte, Tak to bylo 3. 4. května až.
0: Mám pocit, že to bylo na začátku května, protože ještě tam na poslední chvíli probíhaly ty transporty těch posledních vězňů a většina těch vězňů umrzla na těch otevřených vlacích. Že ty Němci samozřejmě se jich chtěli zbavit co nejrychleji, takže to byla jako dobrá cesta, jak to udělat. To znamená, oni je vlastně od ledna sváželi z těch ostatních táborů do Mauthausenu.
1: Ano. Ano.
0: Protože byl jediný ještě fungující. Je taky zajímavé, že zase byl v Rakousku. Oni, ty Rakušáci, jako přátelé, oni nehráli vedlejší koleji. Jo?
1: Ne, v žádném případě, ne.
0: Když začaly vznikat první koncentrační tábory v Německu, tak mezi tím v Rakousku už byla téměř tato otázka vyřešena, jak mi tady napsal konečné řešení. Tak tam už vlastně bylo konečné řešení téměř hotovo v Rakousku. Pokud se bavíme o těch vězních, a teď nevím, jak se jmenoval ten program, to bylo likvidace těch postižených. A
1: T4 eutanázie.
0: Eutanázie, tak než byl vlastně dokončen vůbec nějaká finální podoba v Německu, tak v Rakousku už bylo hotovo.
1: No tam na to extra používali plynové vozy.
0: Ano, ano.
1: Jo, takzvané smrthubky. A jeden z vedoucích představitelů byl brigádefírer Brack, který to měl na starosti. A šéfem toho projektu byl opět další typický ost, a to byl Rauf. A na starosti jako úplná hlava po Reinhardu Heydrichovi byl další Rakušan, a to byl Kaltenbrunner. A tyhle ty vozidla v rámci programu T4 byla poprvé použita a vyzkoušela se právě mezi Mauthausenem a Hartheimem programu T4. Následně ta vozidla se používala Chelmnu.
0: Jo?
1: Tak a Eigruber byl právě člověk, který zřídil koncentrační tábor Mauthausen s tím, že Mauthausen byl třetí kategorie. To znamená, nejhorší z těch pracovních lágrů byl nejhorší.
0: Pracovní a vyhlazovací.
1: Z Dachau jste se mohli takzvaně napravit. To byl tábor první kategorie. Buchenwald nebo třeba Ravensbrück a podobně, tak to byla dvojka. Ale trojka byl právě jenom Mauthausen a tam jste dostali dvě písmenka, návrat nežádoucí. To znamená, tam se vyhlazovalo prací. Já netvrdím, že v Dachau neumírali lidé a nebyly tam pokusy na lidech, to netvrdím. Ale Mauthausen skutečně, tím se vyhrožovalo, když budeš zlobit, tak skončíš v Mauthausen. Všichni Rakušáci to věděli, že to tam je. A já to doplním s tím Mihlwirtem. A v tomhletom dubnu, když se podařilo těm 600 Sovětům utéci, tak tenhle ten šílenec na ně začal pořádat hony. A ty hony, Martino, děkujeme, na ně pořádal tak, že do toho zapojil Hitlerjugend, požárníky, místní samosprávu a Landrat, což je vlastně jakoby nejnižší forma vedení v rámci organizace NSDAP. Uh-huh. Jo? Landráty byly jako nejnižší. Jo? Pak jste měli Kreis, jo? A pak jste měli právě, jako byl Eigruber, to znamená Gauleiter, ale Eigruber byl zároveň Reichsleiter. To znamená, patřil opravdu do té nejužší skupiny, jako třeba Martin Bormann. Jo? A to byly nejvyšší představitelé strany. A měli na starosti vždycky celý ten kraj. Jo? A místo starostů byl právě ty landráty a ten Bürgermeister, který tam byl, ten starosta, tak on do toho zapojil právě z toho Mihlwirtu. A do dneška se každý rok tam právě koná, teď už těch, co to pamatují, moc není, ale oni je stříleli opravdu jako zajíce a myslím si, že to přežilo 16 nebo 18 těch Sovětů. Z 600. Jo? Protože oni jim namluvili těm 14-letým dětem z Hitlerjugend, že jde o brutální zločince a že jsou nebezpeční. A oni se jich tak báli, že stříleli, jenom je viděli. Takže třeba docházelo i k tomu, že zastřelili nějakého myslivce místo toho. Jo? A myslivci v tom samozřejmě byli zapojeni také. Takže tam byla taková panika, že oni se tam střelili navzájem v podstatě. A ten Kaltenbrunner říká jak Eichmannovi, tak Eichgruberovi, že je konec prostě.
0: Honzo, děkujeme.
1: Že ta válka je prohraná, končíme. Honzo, děkujeme. Ale oni to byli takoví fanatici, že v tom pokračovali. To byli opravdu jako Martin Bormann věděl, že to je prohraný, jo? Nejbližší tajemník vůdce, že jo? A tak dále. Všichni věděli, že to je prohraný, ale tihleti dva to byli takoví fanatici, že ještě v březnu roku 1945 Eichmann vypravoval vlaky. V březnu.
0: Jo. Aby toho stihli co nejvíc. A za to se, Vojto, musíme omluvit.
1: Jo, za to se musíme omluvit.
0: Za to se musíme omluvit. Vypořádat se, usmířit se, usmíření. Tak usmíření by mohlo nastat tím, že by se vyplatily ty reparace, tím by jako mohli Němci začít, si myslím já. Ale nikdo přece jako nemůže očekávat, že národ, který byl určen k vyhlazení, se bude omlouvat. Jako co,
1: víš, co oni jako tvrdějí? Že to s náma ty Němci mysleli dobře a že nás chtěli jenom převychovat. A že vlastně podstatná část, to jsem fakt teď četl jako úplně vážnou úvahu na Seznamu, to napsal nějaký prostě blázen, že se s náma počítalo a že pouhá jako pouhý zlomek nebyl po němčení.
0: No, dezoláti, že by nebyli po němčení a ty by byli jako zlikvidováni, což vlastně je správně, ale ta jako ty správní jako hodnotoví lidé, morální majáci, ti by jako zůstali. To je takové přesvědčení, Vojto. Ono to ale malinko, toto je vlastně přebírání, když to jako řeknu napřímo, tak to je přebírání nacistické vlastně propagandy. Toto říkala nacistická propaganda. Ano. Češi, nebojte se, přísnost musí být, když budete fungovat, budete se mít dobře. Budete mít dovolenou, budete moc
1: travenky.
0: Budete mít travenky, budete moci navštěvovat ozdravovny. A jak to říkal ten pán, co to teda s námi asi pravděpodobně myslel dobře, ačkoliv, tak dejte dělníkovi českému nažrat. Je to tak?
1: A boty.
0: A bude fungovat.
1: On měl obrovskou oblibu, pozor, jako jo, teď to myslím úplně vážně, on byl ohromně oblíbený u horníků. Ale i K.H. Frank. Protože horníci v Moravském Slovácku tvořili absolutní šlechtu, co se týče dělníků. Oni je velice často vyznamenávali, dostávali nové boty, dostávali větší potravinové příděly a tak dále, protože jestli pro Německo bylo něco důležitého, tak ostravsko-karvinské uhlí. Černé uhlí bylo absolutně nejdůležitější, protože z toho uhlí se vyrábělo úplně všechno, na co si umíte vůbec jako vzpomenout. Jo? Já nejsem chemik, jo? Ale oni z toho tenkrát uměli dělat i nějaký, jako, něco jako benzín, něco takového, nějakou takovou náhradu. Jo? Prostě to pro ně byla alfa, omega úplně všeho. Ale co se týče Čechyše Fráge, české otázky, tak ta byla úplně jasná. A v Černínu byla prohlášena 2 dny po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To znamená, byly 4 kategorie.
0: Já se přeobleču, tady začíná trošku chladnit.
1: Jo?
0: Jasně.
1: Byly 4 kategorie. První kategorie byly vhodná rasa, to znamená jako árejci, vhodní k poněmčení a dobře smýšlející. To byla vlastně pro ně ta nejlepší kategorie. Takže to byly lidi jako třeba Emanuel Moravec. V tom pořadí byli na 3. místě. To znamená, první byl říšský Němec, druhý byl východní Marka.
0: Ano.
1: A třetí byly tyhle, jako třeba sudečtí Němci a tak dále. Jo? Tak na tady tu roveň se tohle řadilo. Takže vhodná krev, vhodné smýšlení. První kategorie. Druhá kategorie, ta byla nejvíc nebezpečná. Vhodná krev, absolutně špatné smýšlení. Ty se měli rovnou popravit. Vůbec žádný jako vodcu nebo něco. Rovnou poprava. Potom byla nevhodná krev, ale dobré smýšlení. To znamená typický nízký kolaborant. Typu Čurda. My využijeme, popřípadě je vykastrujeme, budou pro nás pracovat, ale nebudeme je likvidovat.
0: Šárko, děkujeme.
1: A pak byla čtvrtá kategorie, která byla určená k udření k smrti v generálním plánu Východ. To znamená, po vyhlazení Židů byli hned na prvním místě. A to je nevhodná krev a nevhodné smýšlení. Takže byly tyhle ty čtyři kategorie. Takže Slované.
0: Takže Slované.
1: Tady se není o čem bavit. Jo?
0: Pořád nevidím, Vojto, za co se jako omlouvat, proč bychom tady měli pořádat sjezdy.
1: Šárko, děkuji.
0: Navíc všimni si, oni teda jako tvrdí, že už v podstatě se jako se k tomu jako nehlásí, k tomu odkazu a podobně. A potom používají prostě stejné, teď je to krásné slovo, Vojto, narrativ, ty ho máš tak v oblibě.
1: Jo, narrativ.
0: A pak používají stejné jako narrativy ve smyslu i pro vás se najde konečné řešení. Tak konečné řešení, přátelé, ještě to zopakuji, to mi psal jeden velmi chytrý pán, když jsem se vyjádřil já k otázce sjezdu sudeckých Němců, tak mi napsal, že i pro mne už je nachystáno konečné řešení, takže asi si na mě někde počká, dostanu kulku do hlavy asi zřejmě. A je to pán, který obhajuje tedy sjezd sudeckých Němců. A je zajímavé, že tyto narrativy stále jako používají, že přežívají, víš, jakože co to, Vojto, znamenalo, prosím tě, řekni mi, co to znamená konečné řešení? Je to nějaká jako náhodná věta? Nebo to má nějaký přesný, je to nějaká přesná terminologie, která teda vznikla na konferenci ve Vance?
1: Konečné řešení vzniklo ještě trochu dříve, než na konferenci ve Vance. Konference ve Vance řešila proces konečného řešení. Mm-hmm. Konečné řešení nejdříve židovské otázky bylo navrženo už v září roku 1941, a to konkrétně samozřejmě nikým jiným než druhým mužem říše, to znamená říšským maršálem Hermanem Göringem. Hermann Göring, protože měl nadstandardní vztahy s Reinhardem Heydrichem a Reinhard Heydrich byl považován jako třetí muž říše. Pozor, vůdce, Göring, Heydrich, ne Himmler, jak se tvrdí, to není pravda. Mm-hmm. Proto i Heydrich měl označení vozidla 3. On měl Maybacha, krásného Maybacha otevřeného, a měl označení SS3. Jo? Takže to jako tady se tvrdí, že Himmler byl před ním. Himmler se ho bál, samozřejmě, ten si pak oddech, když to ty udělali toho 27. května 1942, tak si oddech, ale to konečné řešení opravdu měl na starosti Hermann Göring, který zároveň byl šéfem takzvaného čtyřletého plánu, což si naprosto vzájemně odporovalo, protože čtyřletý plán byl pro vlastně válečné úsilí a nasazení lidí v říši na práci. Málo se to ví, ale hned v červnu roku 1941 se ti zajatci, kromě toho, že teda se stříleli, nechali se vyhladovět, tak se mezi nimi hledali dělníci. A ti, kteří předtím pracovali třeba ve fabrikách, tak je brali do hitláků a vozili je do Reichu jako totálně nasazené. Ty byli úplně první, ty byli ještě dřív než z protektorátu Čechy a Morava. Tak to byli sovětští váleční zajatci. A Osvětim původně fungovala jako zadržovací tranzitní tábor pro tyto zajatce právě na práci v říši. O tom se strašně málo mluví, ale je to tak. Tohle byl ten hlavní. No jo, ale tady došlo k posunu a ke změně. A ta změna byla právě v konečném řešení židovské otázky. To znamená 11 milionů Židů. Jenomže bylo velice složité označovat ty Židy, protože Němci Židy neoznačovali podle náboženství, ale podle rasy.
0: Ano.
1: Kdežto Švýcaři, Švédi, Norové, kdo ještě, Dánové, Skandinávci obecně, Angličané a tak dále, je označovali podle náboženství. Takže podle Reinharda Heydricha nešlo o 11 milionů, o kterých se mluvilo na konferenci ve Vanze, ale šlo o mnohem vyšší počet. Aha. A nejvyšší počet těch Židů bylo na východě. To znamená, v rámci operace Barbarossa se počítalo s tím, že se zavraždí 5,5 milionu sovětských Židů. Zvláště v Bělorusku, v Pobaltí, na Ukrajině. Proto byly speciální jednotky Einsatzgruppen, které ale už fungovaly. A fungovaly nikoli od roku 1941, jak se mylně uvádí historicky, ale fungovaly od roku 1938 a první jednotky Einsatzgruppen vnikly do východní Marky 12. a 13. března roku 1938 a následně byly použity proti české inteligenci 16. března při vzniku protektorátu 1939 a zatkli 6 000 lidí a odvedli je do koncentračních a vyhazovacích táborů. Zvláště Mauthausen, Buchenwald, Sachsenhausen, Oranienburg, ženy do Ravensbrücku a tak dále. Jo? Takže jako ten posun je trošku jako jiný, než se to někde teď vypráví. A to je potřeba k tomu pochopení, protože ty vražedné jednotky Einsatzgruppen a Einsatzkommandos se skládaly z 3200 lidí plus minus. Někde se uvádí daleko vyšší čísla. Záleží na tom, jestli to počítáte přímo do těch jednotek, anebo berete pomocné policejní oddíly. To se dělalo na 4 skupiny. Byla Einsatzgruppen A, Einsatzgruppen B, Einsatzgruppen C, Einsatzgruppen D. Einsatzgruppen A měl na starosti doktor Staleker, to byla ta horní část fronty. To znamená, bylo to hlavně to Pobaltí, jo? Bělorusko a tak dále. Byl Einsatzgruppen A. Einsatzgruppen B, to byl Artur Nebe, který byl zároveň šéfem Kripo, kriminální policie, v hodnosti brigádního generála. Jo, to znamená brigáde Führera. V té době on pak byl povýšen na Gruppenführera. A ano, byl to ten Artur Nebe, který se otrávil v garáži a díky tomu vymysleli ty plynové vozy. On s tím přišel za brakem, aby to vyzkoušel, protože on se ožral a v garáži usnul a málem se udusil. Výpary. On vymyslel plynování lidí výpary a ano, je to ten samý, který po 20. červenci roku 1944 byl zapleten do odstranění vůdce. Jo, takže jde pořád o jednoho a toho samého člověka. Pak byla Einsatzgruppen C, ta byla jedna z nejbrutálnějších, ne-li vůbec nejbrutálnější, ta operovala na Ukrajině a Einsatzkommando 4B mělo na starosti, to byl Vlobl, plukovník, ale Einsatzgruppen C byl velitelem doktor Rasch, to byl doktor filozofie a doktor práva. A ty vyhladili v Babim Jaru 34 tisíc Židů za 630 hodin. Jo? Pokud se nemýlím, tak to bylo 30. září roku 1941. Pak máme Einsatzgruppen D, to byla bez Arábie, a tam byl vedoucím profesor ekonomie, Gruppenführer, a ten se jmenoval Ohlendorf. A ano, je to ten, který byl hlavní a opravdu potrestaný a pověšený, jeden z mála velitelů Einsatzgruppen v procesu s jednotkami Einsatzgruppen v roce 1947. Jo? Mm-hmm. Takže je potřeba si uvědomit, že tyto mobilní jednotky, které operovaly se střelci a měly sobě pomáhače a pomocné policejní oddíly, protože to nebylo tak, že vždycky stříleli ti Němci. Ne. Stříleli hlavně ty pomocné oddíly. To znamená Lotyši, Litevci, Estonci, Banderovci. Banderovců bylo vůbec nejvíc. Jo? Na Ukrajině těch pomocných oddílů bylo až 1 milion. To je úplně neuvěřitelné číslo. Neuvěřitelné číslo. Takže oni se potom školili v Travnikách a dělali fachmany, dělali ty pomocné oddíly v rámci operace Reinhardt. Operace Reinhardt je další věc, která navazuje a která udělala průmyslové vraždění ve třech zásadních táborech. Měl to na starosti Odilo Globočník, inspektorem těch táborů byl Sturmbannführer Wirth, který zároveň předtím velel operaci T4 a drtivá většina osazenstva těchto táborů v rámci operace Reinhardt byla právě z T4. Z této operace. Oni si je převzali, vzali z nich 70-80% těch lidí. A šlo o tábor Sobibor, Pelžec a Treblinku. Tyto tři tábory dohromady nefungovaly v podstatě skoro ani 2 roky. ale vyhladili prokazatelně, to číslo už dneska je níž.

0: kteří byli vyhlazeni právě v Majdanku, kde byly plynové komory. Takže toto je konečné řešení židovské otázky.
1: A to je teda to, co tady fanoušek sudeckých Němců, srazu sudeckých Němců v Brně tedy. Je to náhoda asi, splece. Použil shodou okolností stejné narrativy, jak to vy to říkáš ty. Já bych ještě jenom chtěl poděkovat, radíme, děkujeme, než to tam zmizí. A potom tady ještě dost lidí taky píše zkušenosti. Mimochodem můj dědeček o tom věznění v Mauthausenu nikdy nemluvil, nechtěl o tom mluvit. To je samozřejmě ty hrůzy, co tam zažil, ho samozřejmě musel jako poznamenat výrazně. Ivanko, děkujeme.
0: Ivanko, děkujeme. Jinak tam byl náš prezident Antonín Novotný. A Antonín Zápotocký, no, Antonín Novotný 4 roky byl v Mauthausenu.
1: Aha.
0: A Antonín Zápotocký byl, pokud se nemýlím, tak v Sachsenhausenu.
1: V Sachsenhausenu byl taky vlastně dědeček, on byl myslím ve třech táborech v Sachsenhausen a potom právě v Mauthausenu. A ještě myslím, že tady ještě dvou, ale to je jedno. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, jak si Vojto o tom hovořil, jak vlastně se zacházelo se zajatými sovětskými vojáky, Němci jak s nimi zacházeli hezky, tak bylo to tak, že moje babička byla tedy v lágrech, potom byla ve fabrice, která byla v Kasselu. Kassel to je takové město v Německu, kde byla, myslím, že tam dělali nějaké součástky do leteckých motorů, jestli se nepletu. A v tom lágru byl hned vedle lágr sovětský, jak říkáš, byl to ty ruský lágr. A pokaždé, když přivezli Rusy, tak je tam nechali stát. Postavili je tam prostě do řady a nechali je tam stát celý den. Jakmile někdo z nich upadl prostě vystílením, tak tam přišli tyhle, asi to byly nějaký tyhle SSáci, tak je tam dobili a ty, kteří vydrželi do večera, tak ty byli odměněni, byli všichni postříleni. Potom je tam nechali nahromadě ležet celý týden a babička, když šli vždycky ráno do fabriky, tak kolem ní museli procházet. Nechali to takto týden. Jo? Představte si v létě, jak to po týdnu ta hromada těch mrtvých sovětských vojáků, jako ten zápach prostě tomu sobě něco naprosto neuvěřitelného. A pořád nechápu, jak někdo vůbec může vyslovit něco ve smyslu, že my se máme Němcům za něco omlouvat. To je zneuctění památky milionu mrtvých, zneuctění památky 100 tisíců mrtvých Čechoslováků, umučených, ještě musím říct umučených, ne často jenom popravených, ale často umučených, rozvráceného vlastně, já bych řekl, naší nějaké národní hrdosti, protože samozřejmě, co si budeme povídat, spousta českých odbojářů, těch hrdinů vlastně padla, protože československý odboj byl v podstatě rozmetán, to je prostě pravda, to je fakt. Za přispění samozřejmě udavačů a kolaborantů. A dneska ty kolaboranti vylezají znovu a já se jako divím, tolik let po válce, kdy prostě máš miliony knih historických, kde si prostě můžeš všechno přečíst, když chceš. Myslím si, že je naprosto jasné, jak se Němci chovali za druhé světové války, jaká zvěrstva prováděli. Tak já nevím, něco špatně, kamaráde. To Brno, přátelé, to je nějaké prokleté. Takže já samozřejmě doufám, že se ten sraz neuskuteční, i když vím, že se uskuteční. A politici, kteří se toho srazu budou účastnit, tak by měli být v podstatě všichni souzeni za vlastizradu. Nebo kolaboraci. Přeber si to, Vojto, jak chceš.
0: Ne, tam jako se není, tady se jako není o čem v podstatě bavit. Já 24. května ve 14 hodin budu na Dominikánském náměstí. Už jsme se domluvili s Jindrou Reichů a spol, protože Obrana národa tam pořádá demonstraci.
1: Tak to se zúčastní.
0: A musí nás tam být co nejvíce, protože není prostě možné, abychom tohleto, jako jestli tam teď nepůjdeme, tak co bude příště?

0: co udělají příště, když si to teď necháme líbit?
1: Mohli by kandidovat do parlamentu České republiky. Až bude ta strana z té země zaslíbené, kterých je tady milion, a založí si svoji vlastní partaj a dají to tady s těma dohromady, tak možná dají ústavní většinu, kamarády. Takže, přátelé, zveme vás na sraz sudeckých Němců, ale trochu jinak. Než bychom vás samozřejmě zvali na sraz, abyste si tam s nima popili, ale zveme vás samozřejmě s Vojtou, abyste se zúčastnili akce proti. A já doufám, že nás tam teda bude mnohem víc než těch příznivců. I když tedy, když čtu ty diskuze, tak nemám z toho úplně dobrý pocit, kamaráde. Nemám z toho dobrý pocit. Takže tak. Čas se, kamaráde, naplnil.
0: Čas se naplnil. Úplně přátelé, zázrakem. Děkujeme.
1: Děkujeme moc za podporu, moc si toho vážíme. Až video skončí, zpracuje se, zkuste se sem zpátky vrátit, dejte nám tam to zviditelnění. Samozřejmě já to vidím tady na té návštěvnosti, že ten YouTube nás stále jako schovává. Já jsem to ale věděl, Vojta, já jsem to říkal, jakmile bude prostě toto téma, tak je to jasné. Samozřejmě, kdybychom se tady bavili veselé historky z natáčení, kdy jsme s Vojtou měli kapelu, tak by to asi bylo trošku jiné, ale tohle prostě je daleko důležitější za mě. Vojto, já ti moc děkuju za tvůj drahocenný čas, vím, že toho máš spoustu. Děkuji, přátelé, i vám, že jste si našli chvilku pro nás. Děkujeme za všechny příspěvky, které jste poslali. Dneska jsme ani nestihli probrat, jak jsme na tom s naším českým domem, takže já bych Vojto nechal to na příště, ono se to ani dneska příliš nehodí k tomu tématu.
0: Nehodí.
1: Ale samozřejmě příště se o tom pobavíme. Děkujeme všem, kteří přispíváte. Mimochodem číslo účtu na Český dům je tady dole v komentáři. Vojta to tam připnul. Já to potom ještě dopíšu. A za mě, kamaráde, moc děkuji za tvůj čas a uvidíme se příště.
0: Kamaráde, děkuji ti, přátelé. Děkujeme vám moc. Účast vůbec není špatná, ale jsme samozřejmě zvyklí na vyšší čísla, ale jak říkám, dneska o tom mluvil na Inovaci republiky, mluvil o tom úplně perfektně, to vysvětloval Jirka Havel, jo, my to máme úplně stejné, jsme na tom všichni stejně, jakmile se bavíme o sudetoněmeckém landsmanšaftu a podobně, tak ta videa jsou upozadňována. Jediné, jak se to dá přebít, je to, když to každý nazdílíte na sociální sítě, Facebook a tak dále, Instagram a podobně, tak je možnost proti tomu upozadňování bojovat, ale jinak se ty informace mezi mladé lidi, hlavně mladé lidi, tohle je potřeba opravdu edukovat, ty mladé lidi nedostanou, protože oni dostávají masírku z té druhé strany a já si nemyslím, že všichni mladí lidé jsou hloupí, naopak, dneska jsem se opět přesvědčil na jedné přednášce, že tomu tak není a je ve mně taková jistřička naděje, že to bude jednou lepší, ale my musíme tady proti tomu bojovat a nemůžeme se tvářit, že to je v pohodě a že to můžeme přejít jen tak, jestliže se tady dokáže sejít 60-80 tisíc lidí na Letné, tak prostě není možné, abychom totálně nezaplnili Brno a neukázali, že tohle teda v žádném případě ne. Máme za sebou a vedle sebe lidi, jako jsou bývalí dva prezidenti republiky, skuteční prezidenti, jako Miloš Zeman a profesor Václav Klaus. Máme vedle sebe a za sebou lidi, jako jsou poslanci, jako je pan docent Ševčík, jako je doktor Reichl a jako je Tomio Okamura a mnozí další. Bohužel česká vláda se k tomu staví všelijak, musím říci.
1: Neutrálně.
0: Tak jako velmi neutrálně a nemám z toho dobrý pocit. Nemám z toho dobrý pocit. Jak říkával Daniel Landa během covidu, jak vám vláda začne radit a začne vám říkat, že se máte při obléci a podobně, tak z toho nemám dobrý pocit.
1: Já jsem si vzal bundu.
0: Takže tak. Přátelé,
1: kamarády, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně.
1: Taky.
0: Naviděnou, dobrou noc.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Vítám všechny, kteří jste si udělali čas. Nejste na prvomájové veselici nebo někde jinde. Vítám všechny, kteří jste už přišli z průvodu, odzdobili jste své alegorické vozy, uložili svá mávátka a transparenty. No a zasedli jste ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, abyste slyšeli protistátní vysílání tady z Midgardu, takže vás vítám. Vítám pochopitelně i svého hosta, který již se dostavil k mikrofonu, protože měl nějakou naléhavou událost ještě teď před chvílí. Tak Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, taky tě zdravím, kolego, v protistátním vysílání. To mě celkem pobavilo.
0: Ano, jsme štvavá protistátní vysílačka, protože někdo tu hnusnou práci s tou pravdou dělat musí. Takže co se dá dělat? Bylo to na nás. Já věřím tomu, že vláda se postará o to, aby i třeba taková média, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, který jsme si tady platili leta letoucí za to, aby nám tady vykládali nesmysly. Takže teďko budou vykládat nesmysly, ale už to nemusíme platit. To mě docela potěšilo. Blbý je, že to bude platit stát, tedy z našich peněz, a tak je na státu, tedy na vládě, aby dohlídla na to, aby to vysílání bylo aspoň trochu nějaký normální a ne ryze virtuální keci a plky. Já ti někdy, Jiří, poslouchám a jakoby sleduju věci, které jsou až neuvěřitelné. Například v Rusku, jo? V Rusku to je úplně kalamita, to je prostě konec. Jako. Rusko to je konec. Tam Vladimír Putin, toho by ukamenovali, kdyby jako vylez, jo, tak. Lidi tam nemají co jíst. Ale Jiří mi vypad. No pojď, ty jsi mi vypad.
1: No prosím tě, dneska mě ta technika, mám pocit, že jsem, mám auru iši, že prostě dneska mě to neposlouchá. Jako hodně moc mě to neposlouchá.
0: No,
1: jak jeden, tak druhý počítač.
0: Uvidíme. Uvidíme, co to bude držet. Jo?
1: Naposledy tak, jsem slyšel, Český rozhlas a pak už to
0: šlo. No a pak se mi myhlo, jo. Tak třeba tady mám zrovna, to bychom si mohli pustit, nevím, jak je to dlouhý, člověče. Co nám tají, co před vámi čínské autosalony tají? Šokující pravda o BID a dalších. Třeba toto chápu, to jsou zaplacené kampaně, automobilkama evropskýma, protože ty prostě cítí, že to je konec. Že to je konec. Ty tady mám fotku fabriky BID, jo. Ta je od nevidím do nevidím, zaměstnává milion lidí, 160 tisíc inženýrů ve vývoji, týdně podávají, teď nevím, kolik, jestli 13 nebo kolik patentů. Na všech možných střechách. Ty střechy jsou absolutně plný fotovoltaiky. To znamená, že toto jsou třeba přístupy, jo, že oni mají tu elektřinu tak nějak jinak, nemusí jí tolik platit třeba, jo. Protože třeba u nás to má hodně zemědělci, že mají na střechách fotovoltaiku, ale BID to je větší rozloha než San Francisco. Ta fabrika zaobírá. Čili umím si představit, co to je za giganta. Je to světový nomer jedna výrobce v bateriích. Vyrábí baterie do elektromobilů a do těch různých hybridů. Jsou to baterie, které jsou velice účinné, jsou extrémně rychlé v nabíjení a co je důležité, jsou nehořlavé. To znamená, že takové ty obrázky, které mě absolutně děsily, kdy prostě elektromobil se vznítil a prostě ty lidi skoro nemají šanci o tam teď utíct, tak tady u těch baterií nehrozí, tak to si myslím, že jsou všecko jako obrovský klady. Jo, jenomže...
1: No,
0: má to totiž, háček,
1: já bych na to rád navázal, protože já jsem tento týden viděl ve zkratce takový vyjádření nezávislého odborného novináře, který žije 26 let v Číně a chtěl vlastně, on mluvil teda anglicky, takže já jsem ti to neposílal, ale jako jenom...
0: Jako, myslíš, že mám problém s angličtinou?
1: To ne, ale víš... Jako,
0: no nerozumím, ale to neznamená, že mám problém.
1: To nemáš problém, ale on totiž nebyl ani rodinný mluvčí a bylo to takový náročný, takže já jsem dost odezíral z titulků, jo, protože aha, on vlastně je. Mluvil dost jako rychle, to byl nějaký Švýcar nebo někdo takový, měl prostě takovou komolenou tu angličtinu, no. Takže bylo blbě rozumět. Ale on mluvil o BID a že vlastně v Číně se pohybuje 26 let a BID zná svoje boty a blablabla. No a mluvil tam o několika zvláštních nebo několika zásadních věcech. Jinak tam říkal o historii BID a vlastně ta historie BID je taková, že jeden inženýr, který vlastně založil tu firmu v garáži a všichni se mu smáli, tak to vypracoval na mezinárodní gigant. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že v roce 2004 se mu Elon Musk posmíval v médiích, že nějaká čínská firma BID něco dělá, nějaký baterky, chachacha, chichichy. Dneska od nich ty baterie kupujou, jo. A to je další věc.
0: Já bych mu je neprodal.
1: Tak je otázka,
0: Leda takhle, jaký Leda, promiň, prodal, já bych mu je prodal a řekl bych, Elone, na boku každého auta, který prodáš, auto Tesla, bude nesmazatelně napsáno baterie od BID.
1: No, něco takového. Ať je to bude s hambou všichni jezdit. Všichni budou jezdit jak hambáři. No a ale teda, když jsme ještě u té Tesly, udělám krátkou odbočku, tak říkala mi jedna známá, že zná fyzioterapeuta a ten se pohybuje okolo atletů a okolo vrcholových sportovců. A že jedna holka, tím, že měla nějaký na mistrovství České republiky dobrý, nějaký vyhrála něco, já už nevím, v jakém to bylo sportu, tak dostala na rok užívání Teslu a extrémně se jí zhoršilo zdraví, to sportovní, jo, že vlastně úplně extrémním způsobem, jo, takže ta Tesla má prostě, nemá dobrý elektromagnetický pole vůbec na, jako, a má to obrovský dopad na člověka z pohledu toho frekvenčního, rozkládá mu to podle mě tkáně, jo.
0: To je, ano, to máš pravdu, by se tady o tom bavili, že ta elektromobilita za určitých okolností může být nebezpečná, jo. Je to všecko o použitých motorech, je to všecko o použitých systémech, jestli to je vysokonapěťový nebo nižnapěťový a tak dále. Čili je tam mnoho faktorů, které to můžou ovlivňovat. No.
1: A důležitý je tam to litium, protože to litium je velmi jako problematický pro biologické tkáně. Že jo?
0: A když nad něm sedíš...
1: Ty vlastně... No.
0: A to litium pracuje, to znamená, že je v pohybu, protože ty ho vlastně budíš, ať ho nabíjíš nebo vybíjíš, tak vlastně ho budíš a ono okolo sebe vytváří vlastně smog, jakoby, jo?
1: Jo, a litium je vlastně těžký kov, jo, tak jako, co si budem, jo? No, takže to jsme lehce odbočili, takže zpátky k BID, to znamená, a ten novinář vlastně řekl, že BID není až takový zázrak, protože mu hodně pomáhá Čína a že 15. svět z komunistické strany blablabla, jo, a že spoustu jako aut prodají ve smyslu, že vlastně ho částečně ojedou, pak ho prodají jako, že vlastně manipulují s číslama a tak dál. Já říkám, ty blbečku, ty si myslíš, že evropské automobilky nemanipulují s číslama? Evropské automobilky, aby něco prodali, tak museli manipulovat s číslama 20 let, jo? Vis ta aféra Dieselgate, jo? A tak dále, jo?
0: No dobře, promiň.
1: Dopověz
0: to a já pak ti do toho starého.
1: No a ještě jednu věc, což tebe bude určitě taky zajímat. Automobilový průmysl je vlastně v v Číně, to jsem teda nevěděl, to jsem zjistil až z toho videa, to by bylo zajímavé potom třeba rozebrat někdy příště, ale automobilový průmysl patří do 10 klíčových, jak bych to řekl,
0: oborů.
1: Do kritických infrastruktur, oborů, které jsou vlastně v národním zájmu a komunistická strana Číny to má jako 10 největších priorit a automobilový průmysl je jedna z těch 10 priorit. Jo, takže vlastně to patří do jako kritické infrastruktury, jako energetika třeba, jo, nebo zdravotnictví. Takže automobilový průmysl je na stejné úrovni jako ty ostatní. Jo, takže to mě zaujalo.
0: Jo. Ještě dopověz to, no, promiň.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že mě to zaujalo, bylo by dobrý třeba se podívat, protože ono je, toto vychází z toho posledního sjezdu, oni tam mají těch seznam 10 nejzásadnější věci. Já to zkusím tady vygooglit třeba během pořadu, si se k tomu dostanu.
0: To je, když jsi mluvil o tom, že nějaký inženýr to budoval z té garáže, tak mě okamžitě napadlo, že po chvíli to budoval za státní podporu, nebo za státní podpory, protože třeba Čína má takový státní program, kdy, když Číňan řekne, že je ochoten jít do západní Evropy, kde si chce otevřít čínskou restauraci, tak oni ho zafinancujou. Má jakousi v uvozovkách určitou verzi dohody se státem a je to státem podporovaný člověk podnikání v zahraničí. Čili jednak to berou jako, že šíří kulturu, šíří to jídlo, že jo, to je kultura národa v podstatě. No, logické je, že pravděpodobně taky sbírá informace takový člověk. To je nabíledni, to je běžný postup. No, Čína má vůbec jakoby zajímavé pojetí některých věcí, o kterých nám se ani nezdá. Takže věřím tomu, že BID je nějaký napůl státní nebo nějakým jiným způsobem státem monitorovaný nebo podporovaný projekt, protože zase, co si Čína uvědomila? Čína si uvědomila, že prostě automobilový trh celosvětově je strašně zajímavá věc. A když už se ty Evropani rozhodli, že teda nebudou jezdit na naftu a na benzín a chcou teda tu elektriku, no tak my jim to dáme. Jo? Čiže jednak těch aut jezdí spousta v Číně, to je pravda, protože Čína jako na ten automobil nebo na užívání aut, tak to si nemůže dovolit každý, jako kdyby. Už jenom jsme tady říkali, kdyby každý Číňan chtěl mít auto, tak tolik plechu se nedá vyrobit, není tolik rudy, jo? Není tolik surovin. Ale Číňani dováží pochopitelně ty všechny věci, suroviny a tak dál. No a dělají z toho auta, ty auta prodávají do té Evropy a v podstatě ničej. A to je, když se nad tím zamyslíme, jo. Tak evropský automobilový průmysl je svým způsobem taky ale provázený na určitý typy zbrojařských firm. A oni vědí, že když seberou Evropanům ty výdělky těm korporacím evropským, když seberou výdělky a donutí je, aby vyráběli auta za úplně jiné ceny, tak na ten trh je dodávali. A nebo aby dodávali čínský auta, protože prostě to nezvládnou. Za současného řízení Evropy drahé vstupy energetické a tak dál, asi to nepůjde. Jo? No tak bude Evropa jezdit v čínských autech. Když můžu já, proč by nemohli jiní? Ale jedna věc. Druhá věc. Jak se třeba manipuluje s cenama v Evropě, to jsou všechno ty operativní leasingy, jo. Operativní, když se zamyslíš nad tím, jaký smysl má operativní leasing?
1: Ty máš... No, prodražování...
0: No?
1: No, za mě je to podobný jak hypotéka.
0: No, je to...
1: Jo, jako...
0: Hele, je to tak. Třeba, ty jdeš do Mercedesu, chceš slevu na nový auto. A oni prostě, kdyby ti dali slevu větší, než jakou mají povoleno, to je, dejme tomu, třeba 7%, 5%, jo, než mají povoleno od výrobce, tak přijdou o licenci. To samý Škodovka, to samý Mercedes, všichni to mají takhle udělaný. Ale když ti prodají auto, který je třeba půlroční nebo roční a je repasovaný, tak už tu cenu můžou udělat, jakou chcou. Takže oni vezmou nový auta, dají to lidem, aby to užívali, limitujou tě kilometrama, to znamená, že pro mě třeba, jako pro mě nějaký takovýhle leasing nemá smysl, protože já prostě těch kilometrů nalítám víc. Takže pro mě takovýhle auto není. Ale oni to dají takový těm lidem, kteří toho moc nenalítají, nějaký manažeři, dejme tomu ve firmách, kteří tu a tam jedou na poradu, tomu autu moc neublížej, to auto prostě vypadá dobře, oni tam dají nový brzdový kotouče, takže když to auto potom kupuješ, tak to je voňavka, že jo, všecko, je to třeba půl roku, rok starý auto, má na je to nějakých, já nevím, 30 tisíc, a oni ho prodají s obrovskou slevou, oproti novýmu, čili oni už pak nejsou vázaný cenotvorbou, protože už to prodávají jako vojetinu. Proto dělají ty autohousy, v podstatě ty prodávají vlastně nový auto. Takže oni to auto, když je nový, tak ho prodají do toho operativního leasingu, na to mají svoji firmu, nějakou pobočnou, nějakou dceru. Ta firma to koupí za plnou cenu, no a pak to prodávají ve slevě po nějakým repasu. Mají to spočítaný, že v podstatě to, co zaplatíš ty za ten operák, tak
1: se to auto dvakrát zaplatí ještě.
0: Tak oni na tom netratí, přesně tak. Jo, čili...
1: No dívej, já jsem to počítal rámcově a ten operák ti to auto zaplatí. Když bys měl 5 let operák na auto, my máme firmní auta 5 let na operák. A když jsem to tak jako zhruba počítal, tak se jim to auto zaplatí 2,5x.
0: To je pak zase druhá věc, kdy to auto, takhle, kdy vědí, že firmy místo, aby realizovali odpisy nakoupeného investičního majetku, u těch aut to trvá třeba 4-5 let, tak ta firma to stejně odepisuje. Takže té firmě to je jedno, jestli má operák, nebo jestli odepisuje to auto, že jo, a plus náklady spojené s nějakým leasingem. No tak nebo s odpisem auta, když ho koupili do majetku. Takže to dělají tímto způsobem, v tom účetnictví to je hodně podobný, ale vydělává to prachy. Jo, čili je to, dalo by se říct, že to je takový derivát toho auta.
1: Je to tak, no, proto říkám, že je to podobné jak hypotéka, no. Protože to prodražuje to samotné vlastně používání toho auta, že jo. A na tom se zase, když si vezmeš ty hypotéky a to financování a všechen ten moloch okolo, tak vlastně kolik se na tom pase co to má jako za obrovskou finanční zátěž. Jo?
0: No,
1: tak jasně. Bydlení prodržují hypotéky, tak to je úplně ten jako stejný princip. Jo? Za mě prostě ty operáky prodražují ty auta.
0: Mluvil jsem
1: výslednou cenu.
0: Dozvěděl jsem se zajímavou informaci. Víš proč ta západní munice je tak drahá?
1: Ta západní munice, proč je tak drahá, jo? Protože udělají kvalifikovaní odborníci.
0: To taky, no.
1: Ale... Nevím.
0: Hele, představ si, že jsme se nedávno tady bavili, že 70% té munice, zbraní a všeho, který přijdou na Ukrajinu, tak 70% z toho končí na černém trhu.
1: No jasně.
0: Já jsem tady řekl takovou myšlenku, že možná, že si to třeba Rusové skupujou na tom černém trhu, a on to tak není, člověče. Vzpomínáš si, jak jsme se divili tomu, když jsme se bavili a ten, kdo tomu rozumí, tak říká, no, ty agenti tanzanitových firm z té Tanzánie, takže těch dvou firm, co jako oprávněně vyváží, tak jezdí po světě a skupujou tanzanity na tom černém trhu. To znamená, to jsou ty tanzanity, které byly vyváženy ještě před tím, než se toho chopil stát. Jo? Tak oni je vykupujou. Vykupujou je proto, aby ty tanzanity, které jsou vlastně krvavý, tak aby nepodtrhávali cenu těch tanzanitů, které jsou oficiálně obchodovaný.
1: Přesně tak, no.
0: Jo.
1: To tak je. A protože tam je totiž jedno to hledisko, že je to jedno, bo je tam jedno hledisko, že je to jedno naleziště, a ten producent, jako, nebo prostě ten, kdo to zastřešuje, ten stát si nemůže dovolit, aby ta kvalita šla dolů, nebo víš, aby prostě to renomé toho kamene, protože je to pro ně jako národní poklad a vlastně už dneska národní symbol Tanzánie, jo, Tanzanit. To znamená, oni si to velmi jasně ostře hlídají.
0: A teď, kdo si myslíš, že je největším odběratelem zbraní a munice na černém trhu?
1: Já bych řekl Spojené státy.
0: Jdeš dobrou cestou.
1: Nebo Izrael. A nebo Izrael.
0: Jsou to, ne. Jsou to samotní výrobci zbraní.
1: Jo, jakože to předsedí a pak to odkoupí zpátky, jo.
0: Samotní výrobci zbraní a munice skupujou na černých trzích, pochopitelně přes někoho, že jo? Přes různý překupníky.
1: Přes nějaký SROčko.
0: Třeba skupina D, ale...
1: Já jsem nechtěl jmenovat.
0: Ne.
1: Oni nenadarmo se jmenují skupina D.
0: A kam jdou?
1: Jde jako debil, že?
0: A představ si, že dokonce jsou schopni udělat 3 otáčky. Ví se, protože ty zbraně jsou dneska to, takhle ono, ten černý trh, jo, on vlastně není až tak černý, když si nad tím zamyslíš. Mm-hmm. On je to vlastně recykl.
1: To je sekundární trh, jak se říká.
0: Sekundární trh, kde se ale zvyšujou ceny těch všech zbraní a toho, protože právě je to vlastně neoficiální burza. Lipská.
1: Jasně.
0: Teda ukrajinská.
1: Jasně, no. Kyjevská burza, no.
0: Takže a mezi jako profesionálama, co se těm věcem věnujou, tak je to známá věc, že dokonce, jak jsou evidovaný i jako pohyb zbraní a munice na černém trhu je velice zprůhledněn právě proto, že je velice dobře a sofistikovaně organizovaný oficiálníma firmama a tajnýma službama, jo.
1: No, ale takže... teďka mám takovou otázku, jo, k tomuto. Když je to tak hodně hlídaný, protože když si to vezmu z pohledu výroby, tak samozřejmě každá munice nebo náboj má nějakou šarži, nějaký výstupní jako výstupní list, nebo víš, je k tomu nějaká výstupní dokumentace vždycky k tomu, a samozřejmě ten výrobek musí být označený nějak.
0: Ano.
1: I podle mě v rámci té výroby, že má na sobě nějaký jako šarže, má na sobě nějaký prostě zhod, takovou tu zhodu podmětu s přísudkem a tady ty blbosti, jo, tak to přece musím tam několikrát jako naskočit. To znamená, s tím jsou spojený podvody i na úrovni jako logistiky v rámci toho výrobního závodu, podvody v rámci jako účetnictví, podvody na úrovni...
0: No počkej, oni to můžou nakupovat jako... Počkej, oni to můžou nakupovat jako k recyklaci, rozumíš? Třeba.
1: Jo tak, jako myslíš...
0: Pak to přeprodávají.
1: To znamená jinými slovy, ty zbrojářské firmy jsou nejenom výrobci, ale jsou i jako druhoprodejci a vlastně jsou organizátoři toho rozprodávání těch zbraní potom třetím stranám, jinými slovy.
0: No, takže musí to prostě být jednoznačně z toho, že pravděpodobně se to ví, takže je to oficiální záležitost, jak se navíc, a proto v tom Rusku a všude oni to vyrábí za desetinu, že jo? Prodávají. Mm-hmm. To je, oni s tím nekupčej touhle cestou. Oni to vyrobějí a dodají to na tu frontu, tam se to spotřebuje. Čili to máme za prvotní ceny, jo? Když to, protože Západ dlouho nebojoval jako pořádně nikde, nespotřebovával, no tak aby byly výnosy, aby byly zisky, no tak se nevyrábí, ale recykluje, jako kdyby. No a aha, na každý otáčce musíš mít, takže oni to z černého trhu nakoupí to prostě do výrobního závodu, zrecyklujou to v uvozovkách, jako kdyby, jo, a prodají to dráž, než za kolik to prodali v předchozím kole. Protože na to musí mít zisk, že jo.
1: Pokud no, to jenom přebalí, že jo. Řádně všechno.
0: Tak černý trh se zbraněmi je v podstatě derivát armádních prostředků.
1: Já mám taky pocit, že dneska trošku derivujem, jako jo.
0: No ne, když se nad tím zamyslíš, kam až dožene lidi to, že mají ekonomiku postavenou na neustálém jakoby vytváření vyššího a vyššího zisku, jo? No tak to jsou důsledky. No teď pochopitě u toho všeho, kde máš ty překupníky, ty obchodníky, ty úvěry.
1: Provize.
0: Ty úvěry.
1: To je taky multilevel, jak se na to dívám teda.
0: No počkej, no to není, to je mnohem horší, protože představ si, že ty vlastně tady, a takhle, proč se to toleruje třeba? No toleruje se to proto, že to vlastně dělá dobrý čísla do ekonomiky, že jo? Vlastně. Problém je, že to musí pak někdo zaplatit. A teď se dostáváme k tomu, jako, že takhle si to tady žilo nějakým životem a ono je pak jedno, že celkově ty ceny se posunuly na desetinásobek. Hold to stojí desetkrát tolik, no ale pořád v příštím kole to bude zase dražší, jo?
1: Vlastně.
0: Protože se nespotřebovávalo tolik, kolik se potřebovalo vystřílet. Ale tak se to prodávalo, přes černý trh se to otáčelo a dělala se čísla. A teď
1: no,
0: najednou se vyčistili sklady a teď je potřeba vyrábět a opravdu natvrdo účtovat, no tak to stojí desetkrát tolik, protože vlastně to stojí tolik, jako kdyby už to udělalo nějakou tu otáčku, že?
1: No jasně, no.
0: Teď vlastně nastává ta hodina pravdy, protože už se jakoby nerecykluje, ale už se opravdu musí vyrábět.
1: No, to je... Teď už spadly masky.
0: Jo.
1: Prosím tě, já jsem nakonec vygooglil těch 10 energetických odvětví komunistické Číny.
0: Aha.
1: Chceš to jenom v rychlosti těch strategických odvětví, jo?
0: Pojď.
1: Tak... Je to jenom v rychlosti tady. Nová generace informačních technologií, to znamená integrované obvody, komunikační zařízení, software, umělá inteligence a tak dále. Pokročilé CNC stroje a robotika, to znamená automatizace výroby, průmyslové roboty, přesnost a efektivita. Cílem je nahradit, jo, a ještě je tady zajímavý, cílem je nahradit dovoz japonských a německých strojů. Fanuc, Kuka, ABTD. Letecký a kosmický průmysl, vývoj domácích letadel, satelity, raketové technologie, dronová technika, námořní inženýrství a high-tech lodě. Takže lodě, ponorky, offshore technologie a Čína již dnes dominuje tomuto loďařství globálně. Pokročila železniční doprava, vysokorychlostní vlaky, metra, městská přeprava, vozidla pro novou energii, to znamená elektromobily a hybridy, energetická zařízení, elektrárny, jaderné technologie, obnovitelné zdroje a tak dále, zemědělská technika, nové materiály, to znamená pokročilé kompozitní materiály, vzácné kovy, polovodičové materiály, supravodiče a tak dále. A poslední je biomedicína a pokročilé zdravotní přístroje. Takže tak. No a Čína, když se podívám kdy BID v roce 2015 prodala 69 tisíc vozidel, tak v roce 2024 to bylo 4 272 000 vozidel.
0: Hezký nárůst. No ne, je to nad propastí.
1: Ne, to oni, no, jako...
0: A oni si nevěří, a tak si
1: platí. Oni si nevěří, platí si zlatem, a ještě kluci neví, co dělají, protože jim to tak jde, ne.
0: Jo. No, jsme se teďko jako rozhovořili tímto způsobem, ale Jiří, byl jsi v průvodu? Nebo co jsi dělal ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Prosím tě, my jsme
0: minulý týden zpátek vlastně 14 dnů jsme se neslyšeli. 14 dnů
1: jsme se neslyšeli, no. Uh-huh. 14 dnů jsme se neslyšeli, no. Dívej, betonovali jsme. To znamená první, druhá fáze. A dneska už jenom zalívám betony. Týden máme vybetonováno, tak už se nám dělali jsme tady takovou monstrózní stavbu, kterou jsme nevěděli ani, jak vyroste. Už nám zraje beton, takže brzo budeme dělat infrastrukturu na natažení elektriky, vody a tak a budeme stavět bazén.
0: Já myslím, že už zraje víno, víš?
1: Víno ještě nezraje, ale máme nějaký od loňska ještě. Ještě jsme všechno nevypili.
0: Dozrává.
1: A vlastně jsem měl hodně práce, no a pracoval jsem na jednom svým projektu, vymyslel jsem online konfigurátor pro elektrikáře, pro projektanty a pro investory a navíc ještě i pro normální lidi, kteří potřebují mít dokumentaci k elektroinstalaci doma. A mám už to vlastně v online režimu, je to teďka v beta testování, mám to už online, mám to funkční. Šlape to výborně, ten nástroj se jmenuje e-schematic. Mám z toho radost, protože sám jsem překvapený, co všechno vlastně jsem vytvořil tady s tímto, takže doufám, že už to půjde brzo do ostrýho provozu a budou to lidi používat a mám takový ambice to dát k dispozici i na Slovensku vlastně, jako se slovenskou doménou a mám nachystanou i tu evropskou variantu, takže mohl by to být mezinárodní nástroj. Já už to mám vlastně v česko-anglické variantě, takže dneska je to tak, že buď si tam vložíš půdorys, nebo si tam nakreslíš vlastně, kudy chceš vést dráty a ono ti to vlastně spočítá okruhy, vygeneruje ti to rozvaděč, ukáže ti to vlastně seznam materiálu a do budoucna to bude, umí to už technické zprávy, to znamená, je schopný aj vygenerovat technickou zprávu, takže běžně kompletní dokumentaci a jak k novému domu nebo i vlastně ke stávajícímu baráku, dá se to udělat i zpětně a dá se s tím jako zajímavě pracovat, takže z toho mám radost. Adresa je www.eschematic.cz.
0: Dobrý.
1: Takže já jsem totiž měl tady toto v hlavě asi 2 roky a teď se mi to podařilo pomocí umělé inteligence naprogramovat. A takže jsem si udělal takový nástroj. A musím říct, že teda jako jsem moc spokojený s tím, no, takže teďka. A má to i vlastně kontrolu podle. No, tak ona umí dobře teďka kódovat, takže já jsem mu Pracuji na tom asi, jako pracuji na tom systematicky už nějakou dobu, ale teď už se mi to konečně podařilo vydat nějaké variantě, která už je schůdná, takže už to fakčí.
0: No jo, tak to jsem si máknu. A prosím tě, dneska byl jsi v průvodu?
1: Prostě v průvodu jsem nebyl, my jsme byli dneska, jsme si udělali taky pohodový den a nakonec jsme byli, nevěděli jsme teda, kam vyrazíme, ale vyrazili jsme do Letnického parku, protože to nemáme daleko a prošli jsme se, dali jsme si tam nějaký obídek a pak jsme šli na kafe a potkali jsme se s takým fajn mladým párem z Brna, který měli stejně starýho prdělu, takže jsme tam jako seděli, kecali potom na kávičce, to bylo fajn. Prošli jsme se parkem k minaretu a zpátky a tak, takže to bylo moc příjemný. A v průvodu jsme nebyli, to jsme nestihli. No ale jak jsme odjížděli, tak tam byl smrťák asi. Jsme odjížděli z té lednice, tak na konci toho parku směrem jako na Rakvice tam byl, letěl tam vrtulník, přijeli tam hasiči, policajti, takže tam byl nějaký problém, protože tam vrtulník přistával, takže jsme to museli objíždět, no.
0: No, takže tak. Vidíš to. Dnes tak máme svátek práce totiž.
1: Máme svátek práce, dneska jsme to oslavili nic nedělání. No, já jsem byl teda zalít betony dneska dvakrát.
0: No, vidíš, my s Lukášem pracujeme od rána. Teďko před vysílání jsem srazil ze střechy. To bys nevěřil, jak se krásně opaluje na střeše.
1: No to jo, to bych věřil.
0: Při práci.
1: to bych věřil. Nám ale, tady v tom humně taky krásně peče sluníčko.
0: jo, ale mnoho jaksi takových těch lumenů, rychlokvašek různého typu z Aspen institutu nějakých absolventů a podobně. To jsou všecko takový pošahanci, kteří ofrňují nad svátkem práce nos. Asi víme proč, protože jim ta práce smrdí. A vůbec jako slavení prvomájové průvody, to nebyla jako komunistická záležitost, vejmysl komunistů, stejně jako MDŽ, jo, prostě komunistický svátek, kůlový.
1: Vzniklo na západě, ne, tady toto?
0: Cože?
1: To vzniklo na západě, ne, tady toto?
0: No jasně, v připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků. V České republice se svátek slaví od roku 1890. Takže za to můžou komunisti. No, pravda je, že se střílelo do amerických dělníků a bylo tam spousta mrtvých, takže je vidět, že imperialista, pokud nemá nějakého nepřítele, buď v podobě dělníků, anebo někoho z východu, tak nemůže existovat, protože nemůže zdůvodňovat rozkrádání peněz daňových poplatníků. No, takže oni potřebují vždycky jako někoho. No, tak to naštěstí už dělnická třída toliko není, protože tam je takový propastný rozdíl. Já jsem tady četl nedávno, kolik se bere, v jakých úřadech, že tam jsou to povodí, teď nevím čeho, 1 300 000 měsíčně bere ten manager, jo? Chápeš to?
1: Počkej, 1 300 000 měsíčně? Slyšel jsem dobře?
0: Jo.
1: Počkej, jako manažer nějakého povodí, jo?
0: No jasně, je vidět, že neposloucháš pořady, člověče.
1: No, teď jsem úplně neměl čas poslouchat, ale vidím, že asi budu muset si dodělat vzdělání. 1 300 000 za jo. Měsíc.
0: Jo. No. Počkej, no, já to najdu. To je... Mám tady... k tomu dokument.
1: To můžeme zvolit. On teda řídí všechny přehrady za raz v republice a pracuje 24 hodin denně, nespí. A...
0: vodník, to je největší podvodník, vodník na povodí.
1: Největší Česilko.
0: Největší Česilko, přesně tak. Počkej, já to najdu.
1: No tak to je jako 1 300 000 teda...
0: Možná jsem se přeřekl, počkej, já jsem musel být, kolik to přesně bylo.
1: Dobře, já jsem se přeřekl 10 milionů.
0: Tady to mám. Viděl, že aj pijaně. Ježíš, teď jsem se viděl tu pirátku, ty jo, jsem se úplně vyděsil.
1: Tu.
0: Jo, Zubejdu.
1: Jo, tu Zubejdu. Jo. No, to je... To je blbá, jak přijde tady pes.
0: Tady se zamýšlí. Když jsem to v jednom pořadu měl, tak to ale ještě jednou se můžeme přečíst. Já to tady nemůžu. Sakryš. Tak, pochopil jsem správně, že ti, kteří o nás říkali, že jsme svině, pátá kolona, ruský filcky, dezoláti, patologická sedlina, kremelští švábové, svoloč, Putinovi děvky, extremisti, populisti a chcí míři, jsou teď najednou pohoršení, že o někom Filip Turek řekl, že je parazit? To je z českých luhů a hájů.
1: No někdo může, někdo nemůže. To je tady pořád, jo.
0: To je pravda, tak poslouchej dobře, jo.
1: Poslouchám.
0: Já to jenom tady zvětším. Já jsem to dobře četl. Povodí Odry, státní podnik, ne, státní, co to je? Státní firma. Já tady to mám taky rozmazený. Měsíční plat v roce 2025, měsíční plat 1 279 462 koruny. Povodí Moravy 867 000, manažerský plat, jo, 478 000. Povodí Odry, další nějaký manažer, 724 460. Povodí, co to je, počkej, to musím se pustit. Tady to už někdo filmoval z nějaký obrazovky. On je průměrný plat 52 283 korun, jo. Ale tito borci to pochopně zvyšujou, že jo. No pak jsou zdravotní pojišťovny, to jsou platy Lesy České republiky, jo, to je taky 698 004 koruny. Správa, ačkej, správa čeho? Jo, správa Česká pošta AS 577 tisíc. Správa státní organizace, správa čeho? Ne, nemůžu to přečíst. Správa, ne. 605 tisíc, jo. A k tomu jsou ještě třeba auta a tak. Jo, správa železnic, státní organizace, 605 082 koruny. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 576 221 manažerský plat měsíčně. Jo?
1: Uh-huh.
0: Řízení letového provozu České republiky státní podnik 532 418 000. Povodí Vltavy 520 124 korun. Máme tady další. Tak, už mi to nejde přehrát. Dobrý, nejde to přehrávat už dál. No tak díky takovýmhle manažerským platům, kde se nebaví o ministerstvech a třeba někde jinde, ale tohle to jsou trafiky, jo. Jsou tam třeba i soudci. Počkej, já to musím nakopnout. Já to tady pustím. Soudci, už se mi to rozjelo. Operátor ICT AS 508 tisíc. To je ta hodně zvláštní firma. Krajský soud v Plzni 511 264. Vyberu Fakultní nemocnice 439 tisíc. Olomouci Fakultní nemocnice Plzeň 436 486. Okresní soud v Kroměříži, soudce má plat 432 603 koruny. Jo. To se dá žít, ne, za ty prachy.
1: Ale tak jako...
0: Na ústavním soudu 422 tisíc, jo. A nějaký drobný. Tak je svátek práce, je potřeba si říct, kde ta práce je nejtěžší, jo.
1: No.
0: Ale aby si někdo nemyslel, že jim to závidíme. To vůbec ne. Bohužel, ale jsou lidé, kteří nemají ani desetinu a musí s tím vyžít. Jsou samoživitelky, který mají ani ne dvacetinu, jo, třeba.
1: No, dívej, já když se na to tady podívám, průměrná mzda v

0: na ten ukazatel, to není ani medián, ale to je nějaká hodnota, která je ještě nějak jako spočtená s mediánem. Nicméně bylo tam reálná mzda, tam bylo 18 tisíc. Jo. To pobírají ti lidi opravdu, kteří jako chodí každý den do práce, dřou. A to je to, o čem mluvil ten, ježišmarja, jak on se ten Bořek Slezáček, že to je ta pracující chudoba. Jo, protože pracuješ, abys vlastně jako mohl chodit, jako pracuješ, abys měl vlastně na to, abys mohl chodit do práce vlastně.
1: No jo. Někdo do práce no, chodit musí. Já jsem teďko tady viděl nedávno takový přehled, jak je to s průměrnou mzdou mezi zeměmi, tak jsme teda hodně daleko, jsme hodně, hodně hluboko. Jo, ale tam třeba Finové mají 90 tisíc, jo, průměrnou mzdu.
0: Mm-hmm.
1: Jsou tam státy, kde mají průměrnou mzdu ve srovnání s náma 200 tisíc plus, jo. No tak je logické, že se asi tam žije trochu lépe než u nás, no. Bacha, bavíme se o průměrné mzdě, nebavíme se o reálné mzdě. Reálná mzda je v podstatě staženo vůči nějakým nutným platbám, které musíš vykonat, aby si mohl existovat, že? Plus nějaký potravin a tak dál, čili to je reálná mzda. Kolik si vlastně toho, co nutně musíš každý měsíc utratit, tak jak seš na tom, jako? To je ještě horší to porovnání, takže fuj, normálně tleskám Andreji Babišovi v tom, že vlastně říká, že ty věci se musí změnit, protože to je ostuda, jo. To je špatně. Tohle to je úpadek a ty šmejdi, co tu byli ti 4 roky předtím, tak ty by opravdu ty by zasloužili, protože to je síla tohle. To je síla. Jo, takhle si tu žijem, ne?
0: Mm-hmm. No, vyšel, já jsem si tady něco dal. Mediánová hrubá měsíční mzda u vlastně nejnižších mest je průměr 23 tisíc. Hrubá mzda. Takže těch 18 je jako reálné číslo.
1: Jo.
0: Yeah. Rozumíš, jako třeba v Brně, když chceš jako bydlet v nějakým nájmu, tak po tobě chcou 25 tisíc, jo?
1: No.
0: Za byt.
1: Jo? Kde? V Brně?
0: No v Brně třeba, jo.
1: Za byt kolik?
0: No 20 tisíc. 25 tisíc běžně, jako.
1: Tak myslíš, že v Olomouci to je levnější?
0: Já si nemyslím, že to je někde levnější.
1: Prostě
0: jo. Já si myslím, že to bude o 2000 třeba míň, jako jo, nebo že to bude takový jako víceméně jako dost podobný všude, jo. Podle regionu to bude třeba levnější o 3000, jo, ale nemyslím si, že to bude zásadně jako jiný.
1: Jo. Jako prostě, když si chceš pronajmout 3KK třeba, jo, byt, tak v Prostějově pod 20 těžko. Čili to, jo, neberu takový ty vybydlený strašný byty, jo, ale beru takový nějaký normální, za co se nemusíš stydět, tak to jsou dany a když jsou ty byty nový nebo znovu círovaný, tak máš seš ke 30, jako.
0: Mm-hmm.
1: No a to v podstatě otvírá ty nůžky mezi tou životní úrovní někde jinde a u nás. Ta reálná mzda hodně vypovídá o té životní úrovni. Jo. A do toho tady nějaká banda šmejdů, která si vozí zadek za peníze státu, která bydlí za peníze státu, která neví, kolik by od státu chtěla pro svoji lady, aby se mohla pořádně vyvonět, aby nedělala tolik ostudy venku.

0: Někdo, kdo nemá žádný náklady a celý život v podstatě po celou svoji kariéru většinou práskal, tak ten se cpe jako na ten summit, aby řekl, že prostě on si myslí, jako Česká republika má tu povinnost 5% platit a hotovo na to zbrojení. A když se ptají lidí, jestli teda jako na to zbrojení máme platit, tak je spousta lidí, kteří prostě říkají, no jasně, jako, aby jsme se cítili bezpečně. Lidi nechápou, že objem peněz a bezpečí spolu absolutně nesouvisejí. Velice, velice nepřímo to spolu souvisí. Už jsme se tady bavili o černém trhu se zbraněma. Na Ukrajině 70% toho, co se tam poslalo na frontu, tak 70% toho skončilo na černém trhu. Peníze, které se tady posílaly ze státního rozpočtu a to byly sbírky, cokoliv dneska se vidí, že se toho většina rozkradla. Otřes takového hospodaření a teď by někdo chtěl, aby najednou nejsou schopni nám zabezpečit levné vstupy, ale chtěli by, aby my jsme podporovali americký a německý, zejména zbrojní průmysl. Jo. A já bych tady teď chvilku, jenom krátkou takovou bych pustil. Šichtařová rozebrala zubatku. Jo. To si nemůžeme nechat ujít.
1: To si rádi poslechneme, samozřejmě.
0: Ano, to si velice rádi poslechneme.
1: Stricu, tlač to tam.
2: Takže jedna paní je podfinancované školství, druhá paní je podfinancovaná doprava, třetí paní máme vydávat 2% HDP. Kdyby se tímhletím způsobem chovala běžná rodina, tak by se o ní řeklo, že je finančně negramotná, protože stanovit si, že na dovolenou chci vydat tolik a tolik, ale nevím, kde na to vezmu, tak to by každý řekl, no tak to asi brzo taková rodina vyhlásí osobní bankrot. Takže v ekonomice to funguje tak, že nejprve si spočítám, kolik mám peněz, potom si stanovím priority. A potom zafinancují ty priority, na které mi peníze stačí. Takže teď při tomto stavu rozpočtu říci, že vydám tolik a tolik peněz na zbrojení, prostě nedává smysl. A ten závazek vůči NATO je naprosto nesmyslný. Ten závazek vůči NATO je v podstatě postavený tak, aby dotoval americký zbrojní průmysl a ne tak, aby zvýšil naši obranyschopnost.
3: Paní Šichtařová, ten příměr s rodinou už jsem tady měla se Zbyňkem Stanjurou. Bavíme se o výdajích na obranu země.
2: Já jsem bohužel té první hodině
3: nevěděla, pořádku,
2: že netuším, co pan
3: Já to jenom opakuju pro diváky. Bavíme se o obraně země. Jsme součástí Severoatlantické aliance. Ta pravidla jsou jasně daná, kolik by musí členská země vydávat do obrany. Kolik teda by mohlo Česko vydávat na obranu? Na evropském kontinentu je válka, lidé mají strach, někteří, vy říkáte, kolik by mělo Česko vydávat na zbrojení.
2: A já se vám znova snažím vysvětlit, že ta otázka nedává smysl. Já osobně, a teď střílím od boku, si myslím, že bychom možná mohli vydávat kolem přibližně 2% HDP, ale ta otázka dává smysl odpovědět teprve až poté, co se udělá audit veřejných financí, protože tahle otázka je spojená nádoba s otázkou, kolik peněz se falešně vyhazuje ze státního rozpočtu. Přibližně 1/3 státního rozpočtu jde na něco, čemu se říká transfery. To znamená v podstatě přerozdělování. Pokud se nám podaří zrušit všechny nesmysly, které souvisí s Green Dealem, s dekarbonizací, s tím, že taháme peníze z kapes lidí, jak se tamhle ty dámy pochechtávají, tak ano, je to tahání peněz z lidí, které potom nemají dost peněz na svoje vlastní podnikání nebo na sociální dávky, tak potom, až tyhle peníze ušetříme, tak si klidně můžeme dovolit financovat naší armádu. Ale ne tím způsobem, že budeme nakupovat stíhačky, ale tím způsobem, že nakoupíme třeba ruční palné zbraně, nebo že přidáme vojákům tak, aby vůbec měli zájem sloužit v armádě. Rozhodně ne tím způsobem, jak jsme se my zavázali financovat v podstatě americký zbrojní průmysl.
3: Děkuju.
0: Ty dvě dámy přiblblé, které se tam uchechtávaly, tak to byla Richterová a Prázdnuše.
1: No jo, to jsou Nerudová. Velký šajbí. To když sečteš IQ dvou zmíněných dám, tak ti vyjde záporný číslo. A jdiš ho dáš do absolutní hodnoty.
0: No já člověče.
1: Ta je tak blbá, jak tenhle ten dubový stůl. Prosím, někdo klepe. No,
0: já jsem to nepochopil. No nic.
1: Já ti to pak po pořadu vysvětlím.
0: To, jestli to není infekční, jo. Jestli no, to není infekční. No,
1: ono se to šíří vzduchem.
0: No víš? Počkej, to říkal Foldina, jestli to není infekční.
1: Jo.
0: No,
1: každopádně, dívej, Šichtařová je ekonomka, která ví, o čem mluví, jo, vydala asi 6 nebo 7 ekonomických knih, takže ona taky ví, kudy běží zajíc, jo. Prostě to je, já jsem totiž před lety četl, nebo já si vlastně pamatuju, jak Prázdnuše byla u Honzy Dětka v pořadu a už se tam jako spekulovalo o tom, že by mohla kandidovat na prezidentku a ona tam prostě vykládala takový jako keci prdy beďary, takový larifári, takový fráze, jo, ale teď se naplno ukázalo, že vlastně mu někdo systematicky nad ní držel ochranou ruku, aby ji protlačil jako rektorku, někdo prostě ji vodil a systematicky prostě ji ochraňoval a aby ji někam dostal za nějakou protislužbu, takže ta je blbá, je 3 dny starý pes. Jako.
0: Jo. No nicméně, já bych tady možná pustil...
1: Danuše, co jsi tam říkala? No normálně, ty své keci, co jste dělali vy? No já jsem se za tebe tak styděl.
0: Jo. No tak co myslíš, naspe se tam rozvědčík nebo ho nechají doma pro tentokrát?
1: No prosím tě, já vlastně jsem dneska zaznamenal, že nějaký politik nebo dokonce nějaký marketingový strateg řekl našemu prezidentovi, on někde odjel, ne? A někde ho vyfotili, že běhá. Počkej, já to tady mám někde v telefonu. Na Evropě 2 na mě vyskočil článek na Evropě 2 jako ve smyslu facebookové stránce, kdy náš prezident, který je jako... Počkej, kde to mám? Kde ho mám, kluka ušatýho?
0: Kde je?
1: Někde běhal. Někde běhal a no člověče, nechce mi to tady vyskočit. Ale někde běhal, že ho někde vyfotili. Vyfotili, že někde běhal, že se někde přesunul. Ten summit na to má být kde? V Turecku?
0: Já nevím. Jo, ten summit?
1: No?
0: Jo, měl by být. Když ona je...
1: No,
0: ono teď na Prázdnuši jako taky dojde, ono se bude řešit to prodávání těch diplomů.
1: No? To jsou zvědavě, jak se děvčice a pochlapí, teda.
0: Slíš?
1: Ona o ničem nevěděla, ona nic neplatila, ta částka taky nesedí, že jo? Co takového, podle mě, na ňu vyskočí.
0: Jiří Paroubek si klade takovou otázku tady, jo? Kam zmizelo 129 milionů? My jsme se tady dostali k nějakým věcem. No, on je ve dvou kauzách teďko, že jo? Hradní rozvědčík. První kauza je jeho trapné dobývání se a rozkopávání dveří na ten summit. Uh-huh. A druhá kauza je jeho vlasti zrádné provolání o nutnosti Evropských spojených států. Jo.
1: Jo.
0: Protože takhle, on ví, že v České republice ho nezvolej, už po druhý. Ale pozor, mohli by ho zvolit za prezidenta Evropských spojených států. Jako otce zakladatele, protože on se cítí jako Masaryk, že jo? Pochopitelně, to se musí Masaryk obracet v hrobě. Tak, že on by jako Masaryk byl teda ten první prezident. Ne, třeba.
1: No, když sám řekl, že tady žádnou konkurenci ani nevidí. Jo, tady žádná konkurence není, tak proto bude kandidovat, říkal.
0: Jo.
1: Já si myslím, že si tak s prominutím nasral do hnízda, že už bude se moct akorát tak uklonit a odejít do zákulisí, jo.
0: No.
1: Tady po těchto kauzách.
0: On pochopitelně fandí tomu spolku D, že jo.
1: Jasně.
0: On tam učurával z toho vystoupení toho Vetchýho, když Vetchý dostal tu cenu.
1: Jo, Alfreda Radoka, ne Alfreda Radoka, Arnošta Lustiga.
0: Jo, Arnošta Lustiga.
1: Chápeš to? Arnošta Lustiga, který byl vězněn v koncentračním táboře, protože byl žid a pan Vetchý podporuje banderovce na Ukrajině. A, jako, to je prostě úplně na, to je na chocholouška, jo, tady toto.
0: No tak, hele, to je těžký, jo. 19 000 autostop, to já nevím, Jardo. No, on tady vykřikoval, že oni jsou úplně čistý, ne, přeci. A dneska už soud nějak tak rozhodl. Tak pustíme si Jirku Paroubka, který má tady několik zásadních otázek, jo. Jiří Paroubek, předseda sociální demokracie České suverenity, Česká suverenita, tak má několik zásadních otázek. A ptá se správně, proč by se neptal? Však od toho tu jsme. Já ho pustím na hlas.
4: V Praze na konci ledna byla projednávána megalumpárna spojená se spolkem, který se nazývá skupina D, a tento spolek byl vytvořen lidmi kolem herce Vetchého. Jeho jednou z tváří je také náčelník generálního štábu Řehka, který možná, že by měl trošku se schovat, a také podnikatel Veverka. Ten vytvořil jinou aktivitu, jinou entitu, jakousi firmu FPV, která provádí vlastně nákup dronů pro Ukrajinu z těch peněz, které vybere spolek. Spolek vybral 260 milionů korun, 17 000 dronů pro Ukrajinu, které tam snad byly dodány, stálo 131 milionů korun, za tolik byly tedy nakoupeny. A teď se řeší, co vlastně se stalo s tím zbytkem peněz, tedy s těmi 129 miliony korunami. 78 milionů korun soud zajistil, zablokoval, no ale je potřeba provést celkové vyúčtování a předložit ho také veřejnosti, zejména těm důvěřivcům, kteří na tuto věc přispěli. U Městského soudu v Praze na konci ledna byla projednávána megalumpárna.
0: A teď, slyšel jsi ve veřejnoprávní televizi nebo ve veřejnoprávním médiu Český rozhlas, slyšel jsi tady o té kauze, že to už rozhodl městský soud a že zadržel tyto finanční prostředky? Já ne teda.
1: Peťo, zkus si tipnout. Za A ano a za B ne.
0: Proč o takových věcech mlčí, člověče?
1: No, protože to není dostatečně důležitá zpráva o rozkrádání tady těchto peněz a není potřeba, aby se tomu zbytečně věnovala pozornost veřejnoprávního média, protože samozřejmě to nehodné, jo. Protože jsou důležitější témata, jako třeba zneužívat studentstvo, který má vymytý hlavy, aby podporovali tady ty koncesionářské poplatky, třeba, že? A medializovat to všude.
0: Ano.
1: A měli by dostat předdržku po těch hubách plechových normálně. Takovou tou zemovou hadrou předdržku, víš?
0: No ne, víš,
1: co
0: složitý je, že média, já jsem tady schválně dělal takový okýnko, média jak na Slovensku, tak v České republice pracují ale bezostyšně, natvrdo, okatě, viditelně, po všech lajnách pracují pro opozici, čili pro liberálně levicový blázny, pro ty progresivce a pro tuhle tu svoloč a verbež. Tak
1: počkej,
0: tuto,
1: ale říkal jsi, no? Říkal jsi podle, po lejnách nebo lajnách?
0: No, ale si, já myslím, že platí obojí.
1: Jo.
0: Čili intenzivně pracují pro tu opozici, zamlčují spoustu zpráv, a to není jenom o Ukrajině, o Hormuzu, to není o Ruské federaci, o BRICSu, co zamlčujou. Zamlčujou i v rámci interních kaus, tak zamlčujou, co se dá. Jo. Čili je to hnus, je to odpad společnosti, celá ta novinářská banda. A mně se líbí, jak už s nima začíná Andrej Babiš nebo Robert Fico, jak už s nima osobně jako mluví, jo? Jakože vy jste zveřejnil to a to, jo? Vy jste řekl tak a tak, vy byste měl, hele, to se mně líbí, jak je rozebírá, jo? A to je totiž potřeba, aby s nima někdo takovýmhle způsobem jednal, a ne, aby prostě každý to nechával být, že no tak oni něco řekli a ono to není pravda. Ne, je potřeba je normálně natvrdocha stírat a činíte odpovědnými za to, co píšou. Jo. Já tady se teď trošku zorientuju. Můžeš se k tomu vyjádřit? Já tady najdu jeden příspěvek.
1: No, já s tím souhlasím. Viděl jsem nějaký komentáře, nebo v podstatě jsem viděl, mně se vždycky líbí, jak Robert Fico na té tiskovce řekne, paní redaktorka, ještě raz vám to povím, jako to bylo, co jste hovorili. Jo, prostě oni tam něco žblechtají a on vždycky jako vyzve, aby se k tomu teda ještě jednou jako vyjádřila, nebo ať přestane mlet nesmysly, nebo se mi vždycky líbí, že před půl rokem jste říkali, že jsme takový a takový, když jsme toto řekli, a teď, když se to děje, tak co? Co nám na to řeknete? Co? A teď vidíš, jak ti novináři jako sedí, čumí a neví,
0: no,
1: co mají říct.
0: Oni by rádi,
1: říct,
0: aby jo? se zapomnělo, že jo?
1: No. Víš, jakože když vláda nebo v podstatě, ať už řeknu jako prostě oficiální vláda na Slovensku nebo v České republice něco řekla, že to tak bylo, jo, to je to stejné, jak vlastně manipulovali s tím rozpočtem a už od začátku dělali zle, že ta česká vláda vlastně jako s tím rozpočtem nic jako nezvládne a tak dál, porušili zákon, do dneška za to nikdo vlastně nebyl odsouzený a tak dále.
0: No
1: a tak
0: ne,
1: dále,
0: ale hlavně oni tu vinu začali valit i média, začali tu vinu valit na novou vládu, jo, jako kdyby ona za to byla zodpovědná.
1: Přesně, jako.
0: No tak přesně pojďme tak, si to pustit. Jo.
5: Dobrý den, Zdislava Pokorná z Deňku N. Já jenom předně, než položím pár dotazů, tak jsem se tady chtěla zastat kolegy z novinek, protože vy na ně útočíte opakovaně a chtěla jsem jenom požádat, zda by to šlo bez těch osobních invektiv, protože dělají jenom svoji práci a
6: kladu. Pane redaktorko, vy o tom nic nevíte, tak se k tomu nevyjádřujte. Novinky manipulují a neustále lžou.
5: Nemáte na to důkazy,
6: ne, já s vámi o tom nebudu tady diskutovat.
5: Dobrý, tak já položím
6: bylo by
5: tak
6: dobré,
5: dotaz.
6: Vážené novinky, kdybyste vyzvali vašeho majitele, pana Lukačoviče, který optimalizoval daně a seznam zprávy, neplatil srážkovou daň, vyplatil si 6 miliard dividend, tudíž ušetřil 900 milionů, potom blahosklonně daroval 100 milionů na Ukrajinu. Teďka to přesunul do Švýcarska, kde taky není zrážková daň. A pozdravujte ho. Asi přečte, jak vy manipulujete vaše titulky, jak manipulujete věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit. Jo?
5: Mě šlo
6: a já si budu mluvit, jak chci, paní Pokorná. Jo? Vy mi nebudete říkat, co já mám dělat a nemám.
1: Dobře jít dal.
0: Jo, dobře jít
1: dal. A teď si vem, jo, protože tady ještě jedna taková věc, jo. On tady vlastně pojmenoval i tu kauzu, o které jsme mluvili, o tom vlastně zdanění a nezdanění těch peněz z těch novinek, ale novinek a Seznamů. A já se nemůžu zbavit pocitu, že ta společnost Novinky, že pan Lukačovič byl tak geniální v roce 90, nebo kdy to bylo, že založil tady tu společnost a byl takový jako prorokem, že se mu tak dařilo skvěle v podnikání, že to tak jako vymyslel a vybudoval tady takovou mediální jako Seznam.cz a podobně a tady tyto věci, jako když se podíváš na ten jeho podnikatelský příběh, tak je to jako je to tak sladké, že se kazí zuby, jo. Takže si myslím, že za ním taky někdo musel stát a vodit ho za ručičku, jo. To bylo předem, jako, že to bylo předem všechno jako nachystané, protože takový podnikatelský úspěchy neexistují vlastně, jo. Celký pohádky. To je to stejný, jak vlastně ten Elon Musk vlastně jako se posmíval tomu BID, jo, a BID to prostě vykopala za pomoci státní podpory, prostě úplně z nuly, jo, ale samozřejmě Elon Musk taky do toho nedal žádný kapitál, prostě bylo to skrz ty svoje, jako skrz ty emisní povolenky, jo, takže on obchodoval s cennýma papírama, aby prostě měl jako kapitál do firmy, tak dále, jo, a bla, bla, bla, a tak by se mohli pokračovat. Takže ale řekli to dobře, to musím říct.
0: Jo, tak to my si tady ještě něco pustíme. Jenom co to tady naladím, protože je většinou tak mrňavý, tyjo. A nemůžu tady uchytit ten začátek, jo. To prostě, wow. To zvětším třeba. Třeba to někde budete, jo. Vlastně nějaký malý ty šmejdy.
1: Taky šmejčka pro lidi.
0: No, takový. A já potřebuji se dostat na tu linku, abych to dal od začátku, víš, a nemůžu.
1: Jo. No, někdy se to totiž tam blbě na začátku toho videa překlikne.
0: No, a ne, to nemám. Ten začátek, tak dobře, zkusíme to.
6: Věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit.
5: No, jo.
0: Teď mi tady ještě běží něco jiného. Musím zastavit. Tak ten jako malej tlak veřejnosti na to, aby se tady říkali věci správně, pak vede tady k tomu, jo, že to je takováhle žumpa, která vlastně neříká, vykresluje ten svět do naprosto jiných obrysů. Lidé potom jsou z toho zmatený, vůbec tomu nerozumějí, nechtějí tomu pak ani rozumět, protože vlastně to s logikou věci nemá nic společného. No je to hrůza, hrůza děs, tak tady pokusím teďko naladit.
1: No to mě vždycky dokáže.
6: Chtěl bych se obrátit tady na pána z novinek. Chtěl bych vás poprosit, když už teda, vy jste číslo jedna lhaní, jo? Když teda píšete článek 14. ledna, Babiš gigafaktory na Karvinsku nechce, ale stát obří továrnu dal chystat. To už je třetí vylhaný článek. Tohle jsou novinky z 20. března 25. Umíte číst česky? Samsung stavbu gigafaktory v Česku odložil. Tak nelžete stále. Já chápu, že Seznam a novinky stále lžete o nás. Jo? Přestaňte lhát. Aspoň si uděláte monitoring. Aspoň ať ta paní, když to napíše, tak si přečtěte vlastní články. Sprostá lež, kterou vy stále živíte, tak už s tím přestaňte. A čtete vlastní články. Gigafactory Samsung odložil, Gigafactory se staví na Slovensku, protože minulá vláda sem nepřivedla ani jedného investora, ani jedného. No kdo by tady investoval? U také vlády, která zařídila nejvyšší ceny energií, zdanila firmy, zdanila všechny, no sem nepřijde nikdo, za nich nepřijde nikdo. Jo, takže bych byl strašně rád. No a tady je ten článek ze Seznam zprávy, který mě pobavil. Zbytečně nás napínali. Vláda nakonec předá kasu obstojném stavu. Si děláte srandu, ne? Takže byl bych rád, kdyby aspoň občas jste psali objektivní novinařinu. Jo, já vám za to děkuju. Chtěl bych se...
1: No jo, nechápeš, že jsou tak tupí, že vlastně jim to není jako hloupý, si myslí, že si ho neudělá na to rešerši, nebo že na to nemá lidi, že nemá mediální tým, který tak tyto věci prověřuje a že mu to chystá, aby měl nabití. Jako, oni jsou úplně vylízaní, to prostě nechápu. Jo.
0: To je ten zápal pro to škození, jo, ten je větší než cokoliv jinýho. Ta chuť jakoby poškozovat. Oni si totiž myslí, že lidi zapomínají. Prostě je to hodně informací, takže oni napíšou, že Babiš za to může, jo. Pak se ale ukáže, že vlastně viník je někde úplně jinde, to je ten opěvovaný pan profesor, který to podělal tady na všech frontách. Tady jako vylejzají věci, za který vlastně by se měl střelit do hlavy, anebo aspoň do nohy přímo do kolene. No. Aby teda aspoň nějakou oběť přines, jo. Ale tak co chceš od bezcharakterního šmejda, který už před rokem 89 tady držel tašku a když zakládali s Posseltem, když tady zakládali tu panevropskou unii, co od takového šmejda chceš, jakoby? To je no, vyhoněná to kariéra, tupec, který prostě odpad společnosti, který mu bylo dáno možnost nadělat škody až po okraj, protože to bylo v zájmu věci. Tak takovýhle lidi potom se dostanou do vedení státu. To je říkali celou dobu, že to bude prostě s nima problém. A teď se to furt ukazuje. To se ještě nic nerozmotalo, jo? Mm-hmm. To se ještě nerozmotala Kampelička, nerozmotaly se tady miliardy na Ukrajinu, ještě se nerozmotala ta kauza, proč tekly přes banky, které vlastní nějaký Fiala z České republiky, jestli jsou příbuzní, nejsou příbuzní, protože k tomu Fialovi se všechno ztratilo, k tomu, co má ty banky. Mm-hmm. Není nic dohledatelného. Jo, to je...
1: Sežral pes a neexistuje.
0: Jo, Karel Světnička tenkrát ho pochopitelně se snažil nějak v tom zorientovat a o něm nic není, jako. Přitom musel vystudovat, musí existovat diplomová práce, blablabla, jo, ale žádné nitky, to všecko, oni byli tak chytrý, že to zlikvidovali, aby nikdo nemohl říct, že přes Fialovic rodinu se financuje ukronacistická chunta v Kyjevě a rozkrádá se na veliko.
1: No. Bohužel. Teď budou nějaký zálohy a tady ty data se někde budou a budou se dát podle mě.
0: Ale ono to vyplyne.
1: To vyplyne. Pravda se vždycky okáže, rozumíš?
0: Jo. Já tady mám bohužel v angličtině článek o tom, že jako petrodolar skončil, jo? Natvrdo.
1: A, počkej, šmarja, počkej, tak já si musím ještě proměnit ty dolary, co mám v bance.
0: No, to si proměň.
1: To mě ani neříkej. Já si stranu, já ty dolary nemám. To jako...
0: No, já bych se dělil, kdybys neměl. Ne, víš co, počkej, mimo jiné, jo, proč končí petrodolar? Petrodolar to je dolar založený na obchodu s ropou. To bylo to, co v 71. roce nastolil Nixon, že prostě už to bude ta ropa a obchod s ropou. Proto tam byly ty 50-letý smlouvy, že jo, který skončily, proto celý arabský svět obchodoval v dolaru, čímž ho opravdu krmil. To byla obluda a zrůda, kterou krmili hlavně ti obchodníci s ropou. To za prvý, za druhý. Tam to skončilo, že ta dohoda, čili Arabáši to vypověděli, respektive tu smlouvu neobnovili, takhle já bych správně řekl. Kadáfí, který musel zaplatit životem za to, že prosazoval myšlenku toho zlatého afrického dináru jako měny, za kterou by se minimálně, jako co se týká Libie, obchodovala ropa. Ten už, to bylo vlastně už narušení toho petrodolarového světa. Jo? A teď tedy v novém pojetí, to je ta arabská smlouva, která v podstatě jakoby vypršela, ale nebyla obnovena. A pozor, v Hormuzu, kde se vozí obrovské množství ropy, tak za průplav jedna loď zaplatí až 2 miliony dolarů. Ale pozor, ne v dolarech, ale v juanech.
1: Jasně.
0: To je vlastně další rána do vazu tomu petrodolaru. Jasně. Protože to už je o tom, že se část těch dolarových věcí zase přesouvá do toho juanu, do toho světa BRICSu. Jo. Mm-hmm. Hodně zajímavý. Hodně zajímavý. No a teď se pomalu lehce přesouváme pochopitelně do toho hormuzského průplavu a do Iránu, protože hodně a to jsem rád, že i hodně celebrit se vyslovuje a zastává se Iránu. Nevím, ty si pamatuješ nějakou kauzu za posledních 50 let, kdy Irán někoho ohrožoval, vyhrožoval někomu, napadl někoho?
1: Prosím tě, za 50 let ne, za 39 jo. A počkej, já si to...
0: Koho napadl Irán teda?
1: No, spíš tak jako trochu nikoho.
0: Proto se tě ptám.
1: No, zatím nikoho.
0: A můžeš mi říct, jestli třeba USA za posledních 50 let někoho napadli?
1: Prosím tě, za posledních 50 let svrhli 77 režimů. Nemluvím o napadení států, jo? 77 režimů svrhli. Takže je to 77-0. A to nemluvím o jako rozpínavosti Izraele a těm válkám, co tam vedli a podobně.
0: A teď si představ, že ten Irán je prý strašně nebezpečný, protože na to, aby mohl nikoho nenapadat, tak obohacuje ten uran, aby měl tu atomovou bombu, rozumíš?
1: No to
0: 80
1: jo,
0: let starou technologii, riskuje všechno ten Irán, jo, jenom proto, aby si to tam mohl obohacovat na tajňačku. Přitom všichni poradci, kteří tam byli, bezpečnostní, potvrdili, že oni to mají jenom pro nějaké lékařské a vědecké účely, že to vůbec nemají pro výrobu nebo zámysl nebo cokoliv připraveno jako výrobu atomové bomby. Jo.
1: No, ale je to úplně jedno, protože stejně mají podepsaný kontrakt na dalších 10 let, kdy budou s Rosatomem společně dělat 8 jaderných elektráren a jeden už se staví, jo, takže to jsou takový odborný lékařský pindy. Jo, takže za mě Irán, já si myslím, že fakt Iránu svět drží palce a všichni, kdo mají mezi ušíma mozek a nemají tam drátek, aby ty uši nevypadly z té hlavy, tak to jako ví, jak to je. Jo.
0: Všiml jsi si, jak tady ještě v České republice, jak jsou všichni rozjitřeni tou Českou televizí a tím rozhlasem, jako jo. Že teda teďko vlastně, jo, skončilo, ta svoboda slova skončila.
1: Jo, všichni, jaká svoboda slova. Ale
0: všichni jsou z toho úplně hotoví, jako jo. To je strašně jitří tohleto. No, a také je jitří ta parlamentní vyšetřovací komise Dozimetru. Ono je jitří, protože ta lumpenka várna pražská, ta banda chlípná, co se jenom válí, tak oni prosím tě mají obavu, protože oni, že tu demokracii pořád hlídají, tak oni mají obavu, že vlastně ta parlamentní vyšetřovací komise chce nahradit to vyšetřování, který vede justice, že jo? A policie.
1: A tím by ho měli jako nahrazovat, když to je podle zákona?
0: No, protože to vyšetřují oni, že jako si dovolili.
1: Protože
0: jako...
1: oni si dovolili vyšetřovat zločin, jo, vlastně, aha. To mě, já jsem na to úplně zapomněl, prosím tě.
0: No, jako, oni víceméně, že jo, ta parlamentní komise má na starosti to, aby nedocházelo nějakým způsobem k politickému manipulování. Dokonce v té vyšetřovací komisi budou zástupci i minulé vlády, ale oni mají strach o ty věci, jo? Spojené s demokracií a s řádným vyšetřováním.
1: No teda, to by se mělo ještě prošetřit ta komise, jako
0: víš, tam než se začne šetřit parazitý.
1: Něco jiného. Přesně, no, to by se mělo, jo. Já si myslím, že máš...
0: Bych napsal dopis třeba, že bychom ho...
1: Otevřený dopis.
0: No já to pošlu v zavřené obálce.
1: tak zavřený dopis. Musíš tam dát hodně lepidla, to nejde rozlepit.
0: Jo, asi tak. No, pojďme se podívat. Víme, že Abbas Araghchi navštívil Petrohrad, sešel se s Vladimírem Putinem, ta jeho delegace. Proč? Protože Američani odmítli přiletět vlastně na ta vyjednávání do Pákistánu.
1: Tak... Na to druhý kolo, myslíš?
0: No, na to druhý kolo, prostě to Donald to zastavil, protože je to bezpředmětný, protože oni prostě neustoupí ze svých podmínek, že jo? Mm-hmm. Ruská federace taky neustoupí ze svých podmínek, co se týká Ukrajiny. Takže jasně. Proč by to dělali? Oni nejsou poraženi, oni nemusí kapitulovat. Tak pojďme se podívat na to setkání Vladimíra Putina a Araghchiho, protože už ten diplomatický jazyk, jo, je velice zajímavý.
1: Výrazně.
0: Jo.
7: Vážený pane ministře, drazí přátelé, dovolte mi, abych vás tentokrát srdečně přivítal v Petrohradu.
8: دوستان گرامی، مایلم در ابتدا خدمت همه شما سلام عرض بکنم. خوش اومدیم این دفعه به شهر سن پترزبورگ.
9: Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана.
7: Rád bych zahájil náš rozhovor konstatováním, že jsem minulý týden obdržel zprávu od nejvyššího vůdce Íránu.
9: Chci poprosit vás předat samé iskrenné slova благодарности za to a potvrdit, že Rusie, tak jako Irán, namířena prodlužovat naše strategické vztahy.
7: Chtěl bych vás požádat, abyste mu vyjádřil mou upřímnou vděčnost za ni a potvrdil, že Rusko, stejně jako Irán, má v úmyslu pokračovat v našich strategických vztazích.
9: Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья и благополучия.
7: Vyjádřete prosím nejvyššímu vůdci mou vděčnost za toto poselství a mé přání zdraví a prosperity.
9: My vidíme, jak mužstvěně a heroicky bojuje se národ Irána za svou nezávislost, za svou suverenitet.
7: Vidíme, jak odvážně a hrdinsky íránský lid bojuje za svou nezávislost, za svou suverenitu.
9: I конечно, очень надеемся на то, что опираясь вот на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир.
7: A samozřejmě upřímně doufáme, že s touto odvahou a touhou po nezávislosti íránský lid pod vedením nového vůdce překoná toto těžké období zkoušek a nastolí mír.
9: Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете.
7: Z naší strany uděláme vše ve vašem zájmu, v zájmu všech národů regionu, abychom tohoto míru dosáhli co nejrychleji. Naše stanovisko dobře znáte.
8: گرفته شود و پاسخگوی منافع مردم دو کشورمون باشد، مردم تمام منطقه باشد و سول مستقر شود.
9: Добро пожаловать.
7: Vítejte.
8: خیلی خوش آمد.
10: جناب رئیس جمهور خیلی خوشحالم که یک بار دیگه جناب عالی رو در این بار در شهر زیبای سن پترزبورگ دیدار.
7: Vážený pane prezidente, jsem velmi, velmi rád, že se s vámi mohu setkat v tomto krásném městě Petrohradu.
10: پیام تسلیت جناب عالی برای شهادت رهبر شهید ایران تشکر میکنم، همینطور از پیام تبریک شما به مناسبت انتخاب مقام معظم.
7: Rád bych vám obzvláště poděkoval za slova soustrasti k mučednické smrti našeho zesnulého nejvyššího vůdce a také za okamžité zaslání slov blahopřání k zvolení nového vůdce.
11: Za to, že srazu odpravili slova pozdravlení v связи s избранием нового лидера.
10: من حامل سلام های گرم مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای جناب عالی هستم.
7: Nejvyšší vůdce, stejně jako náš prezident pan Pezeškian, mě požádali, abych vám vyjádřil jejich nejlepší přání.
10: از من خواسته شده که در این سفر یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا.
7: Během této návštěvy jsem byl požádán, abych potvrdil, že iránsko-ruské vztahy pro nás znamenají strategické partnerství na nejvyšší úrovni a budeme touto cestou i nadále jít.
10: Pravobec Irán a Rusie به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر.
7: Navzdory všemu, co se děje, se iránsko-ruské vztahy budou i nadále posilovat.
10: همطور که شما هم فرمودید، دنیا الان متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابل با بزرگترین با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام با ثبات مستحکم و با قدرت زیاد با اتکای به مردم خودش است.
7: Jak jste správně poznamenal, celému světu se ukázalo, že iránský lid díky svému odporu a odvaze dokázal odolat americkým útokům a agresi a v tomto období vytrvá a vytrvá.
10: A همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران دوستانی داره مثل روسیه که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند. ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار متشکرم.
7: Také ukázalo, že Irán má přátele a spojence, jako je Ruská federace, kteří v těžkých časech stojí po jeho boku. Jsme vděční za váš silný a neochvějný postoj k podpoře Iránské islámské republiky.
10: تصمیم گرفتم که به روسیه بیام برای هم تجدید روابط دو کشور و هم برای توضیح در خصوص آخرین تحقیق.
7: Rozhodl jsem se navštívit Ruskou federaci během své první zahraniční cesty od těchto událostí a podat vám zprávu o průběhu všech akcí, které se uskutečnily. Upřímně vám děkuji, že jste si našel čas na naše setkání.
0: Pokud je to deba. Bylo tam několik velice zajímavých momentů, respektive vyjádřených slovních obratů či pojmů, které bychom si měli asi trošku rozebrat, jo? Protože byť to bylo jako jenom přátelský úvod, seděl tam Vladimír Vladimirovič Putin, seděl tam Sergej Lavrov, pak tam byl ještě, myslím, předseda Dumy, to nevím, jestli jsem to dobře chytil, a tlumočník na straně ruské delegace. Na straně iránské delegace tak byl prosím Rákčí, pak tam byl tlumočník a byl tam nevím, kdo ho doprovázel teďko, v tom nikde v titulku to nikde nebylo, ale ještě někdo s ním v té delegaci. Takže byli v tomto složení a Jiří postřehl si moment strategické partnerství.
1: Ano, ano, postřehl.
0: Co se pod tím dá jakoby pochopit, strategické partnerství?
1: No, já tam vidím to strategické partnerství, vidím tam tu jednotu v rámci BRICSu, vidím tam, že to není jenom strategické partnerství s Ruskem, ale že to strategické partnerství Rusko, Čína, Indie, rozhodně v této fázi, a že je to i strategické partnerství na úrovni toho kontinentu nebo té oblasti s Egyptem, s Tureckem, který vlastně zvažuje vstup do BRICSu, a zároveň i s Irákem a i vlastně tou Libií, jo, a vlastně s tím arabským regionem jako takovým.
0: Já v tom ještě spatřuju, jak ty jsi to dobře popsal, já v tom ještě spatřuju mezi řádky to společné řešení americké agrese a izraelské. Vladimirovič tam řekl ještě jednu takovou věc, že uděláme maximum, co je v našich silách, aby v tom regionu zavládl mír. Jinými slovy, to bylo o tom, že dáme vám plnou podporu a dáme vám vše, co jsme schopni vám dodat k tomu, aby tu situaci jste vyřešili ve váš prospěch a ve prospěch toho regionu. Čili bylo to příslib, bylo, a myslím si, že Arákčí přiletěl dohodnout pravděpodobně další postup, to znamená plán A, plán B a plán C. Plán A je pokračovat, v tom postoji, které je, včetně těch navržených bodů a včetně blokování Hormuzu, kdy Britové a Američani by rádi tam udělali průlom, normálně tvrdý vojenský průlom toho Hormuzu. Načež Rusové vyslali, Západ říká tomu křižníku bojovýmu, teď nevím, jestli Zlatá hvězda, nebo tak nějak mu říkají, nevím, jestli to nečet. Je to postrach mezi námořníky. Je to absolutní postrach, co se týká výkonnosti té lodě, výzbroje té lodě. Je mnohem vyspělejší technologicky než ty nejvyspělejší letadlové lodě americký. A dlouho, to nějak jmenuje admirál nějak, tenhle ten bojový křižník, nebo jak bych ho nazval, se čekalo, kdy s ním Ruská federace jakoby vyrukuje, jo? Protože on byl stažen někdy v roce, teď nevím, abych se neustřelil, ale dejme tomu 20 let nebo 15 let o té lodi nikdo nevěděl. Jo?
1: Jak se jmenuje? Křižník Zlatá?
0: No vlastně oni říkají Zlatá hvězda, Američani nebo tak nějak, a on se jmenuje admirál. Oficiální název je admirál někdo, jo. Vypadl mi ten název. Četl jsem o tom. No a ten článek byl hodně optimistický, ale to souvisí pravděpodobně s návštěvou toho Arákčího, kde pochopitelně za podpory ruských ponorek si myslím, že se chce zabránit tomu, aby si Britové a Američani ten průplav, jako kdyby se ho zmocnili, jo, fyzicky, vojensky. Takže možná, že tam bude svedena nějaká bitva, o které se asi moc nedozvíme z oficiálních zdrojů, tak uvidíme, co nám nabídnou zdroje jiné.
1: Našel je to, prosím tě, admirál Nachimov nebo Kuzněcov?
0: Jo. Nachimov.
1: Nachimov, jo. Mm-hmm.
0: Nachimov.
1: Bitevní křižník třídy Kirov, tento obrovský jaderný křižník.
0: V podstatě je neomezen, co se týká jakoby vzdálenosti, kam doplave, a je neomezen, co se týká střel.
1: Má jaderný pohon. Aha. Člověče, ten Google mě nechce, abych se na něj dostal, Dacan.
0: Divné, viď?
1: Ne, to vůbec určitě.
0: To s tím nesouvisí.
1: Ne, to vůbec to. Jako abych si o tom něco přečtl. Já si to hodím sem. Takže oni to vůbec neblokujou.
0: To neblokujou, to samo.
1: To samo se to. Křížník, já si to se... Ať máme, víš, aspoň nějaký data k tomu, protože on mi tady napsal jenom, že... Aha. Prochází, teďka prý prochází hloubkovou modernizací.
0: No tak to je starý článek. To už je na, už no, je na moře je. A už míří k Hormuzu.
1: No to se dozvíme, že je v rekonstrukci a víš, jako od nic oficiálního asi nemůže. Mám velmi dobré informace, tak se zvědaví, co mi tady...
0: Je v doku. Je rozebraný.
1: Abys mohl využít tyto informace pro pořád hovory při víně. Vy u nás, je to v pasti.
0: Není to důležité, podstatné je Nachimov. Mně vypadlo to slovo Nachimov, toto jméno. Takže admirál Nachimov, pokud si někdo k tomu můžete najít, tak si najděte. Myslím, že to na Facebooku někde, že byste se někde asi možná chytli. Takže admirál Nachimov je postrachem a oni říkají, západní mariňáci říkají ty lodi vítězná hvězda, nebo tak nějak. Jo? A opravdu z ní mají hrůzu. Aspoň ještě než ji přezbrojili, jo? Takže teď už je to prostě někde jinde. No, nechme tohle téma, jestli bude nebo nebude námořní bitva. A pojďme se podívat teda do Iránu, kde člověče, hele, to s tím určitě nesouvisí, jo. Ale po zničení 10 radarů USA a Izraele v regionu Iránu, v Iránu prší a prší. Za desetiletí tolik nepršelo. Klimatická válka proti Iránu, jak varoval bývalý iránský prezident Ahmadinejad, se ukázala být pravdivá. A teď mi řekni, proti komu ještě takhle bojujou klimatickým hnusem? Komu blokujou déšť, nebo komu diktujou zimu, místo, aby se urodilo?
1: No,
0: nezdá se ti, že to je genocída tohleto třeba konkrétně?
1: To se mi nezdá, to je genocída. Ať se na

0: to je pravda.
1: Můžu jsme v Evropě rámci. Neměli.
0: Jo. No my jsme totiž neměli takový vlnění v Evropě tady, tak to kluci to měli vyplývat na tom v Sinajském poloostrově, takže tady už je to přesunuto. No pokud se tam naplnili řeky, které tam roky netekly, tak co ti zajímavý je, bylo by zajímavý vlastně promluvit s někým, kdo pamatuje, když ještě třeba v Iránu pršelo, jo, třeba s lidma, co mají 70-80 let, jo, co si to třeba pamatujou, protože oni vlastně z toho, z té oblasti udělali absolutně jako nehostinou
1: poušť,
0: vlastně poušť a snažili se je vlastně vyhladovět i tímto způsobem v podstatě, jo. Takže ty keci o tom, že tady neprobíhá jako informační válka, to víme. Biologická válka, to víme. Ale že tady probíhá klimatická válka, to máme teďka jasný jako důkaz, jo. Pokud zničili všechny ty základny a začalo z ničeho nic naraz pršet, tak mě řekni, co na těch základnách bylo, že to tak jako modulovalo to počasí.
1: Já ti řeknu, co tam bylo. Tam byly sudy s tou vodou a ta voda byla uzavřená v těch sudech, aby nemohla pršet. Oni se jenom vyzásobili dešťovkou.
0: Ta voda se vypařila, že jo? Oni tam měli velkou retenčku na každý té základně a ty to vlastně se vypařilo a ty to prší zpátky, že vlastně. Tak určitě.
1: Rozumíš, jo? Ale no. To jsou pozor. A teď, bude někdo na mezinárodní úrovni obviňovat to USA? Teď si představ, že ty Iránci si jako spočítají, že kdyby oni je takhle nevysušili, tak oni mohli vyprodukovat tolik a tolik potravin, přebytky mohli prodat za tolik a za tolik, a protože museli potraviny nakupovat tak a tak draho, tak to budou reparace, které bude muset Amerika třeba zaplatit.
0: No,
1: a Izrael.
0: No, to jsou váleční reparace jak víno, jo? To jsou váleční reparace jak víno. To prostě je bez debat. Naprosto bez debat, jo? Když si vezmeš, že prostě blokovali srážky třeba 40 let, jo, nebo kolik, já nevím, jo. Samozřejmě z oficiálních zdrojů se nedočteme, že jo, kolik těch základen tam bylo zničeno, jo, ale pokud tam bylo asi 20 nebo 30 základen a všechny měli harpy nějaký miniaturní, kterýma tam modulovali to počasí, tam neprší. Já jsem si furt říkal, proč ti šejkové v Dubaji, protože několikrát se ke mně dostalo, že někdo byl v Dubaji, kde si cosi, nebo tam pracoval, nebo s někým mluvil a tak dál, že v Dubaji dělají šejci to, že dělají takový ten takzvaný cloud seeding, neboli zakládání toho dešťového mraku, těma částicema rozprašování vzduší, aby v té Dubaji trošku pršelo. Jo. A nebo aby tam pršelo na ty oblasti, kde něco pěstujou, aby tam nebyly úplně jako tam nedřeli bídu z nouzí. Jo. Ale teď si vím, že někdo vyřadí technické zařízení v okruhu stovek kilometrů a z ničeho nic tam začne pršet takovým stylem, že v řekách, kde nebyla ani kapka vody, tak tam teče normálně starý koryto.
1: Jsi tam?
0: Jak je to možné? Jo, klesl dramatický hlasem jenom.
1: Počkej, ale to s tím asi nesouvisí, ne? To se jenom tady zase spekulujeme, my tady rozvíjíme nějaké konspirační teorie.
0: No, já tam vidím teda úzký souvis.
1: To, že najednou prší, neznamená, že za to může Amerika.
0: No, já si myslím, že je přímo...
1: No a teď si pojďme... Souvisí.
0: Já si myslím, že to s tím velmi přímo souvisí, no. A teď si pojďme říct, kde všude blokujou ty srážky, když my máme nejsušší duben. A několikátý rok nám zmrzly meruňky. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A v Evropě se děje to, že pořád se v krajině, a vlastně už 20 let se říká, nebude voda, nebude voda, není voda. Nikde není voda, v lese není voda, všude sucho, jo. Proč jsme měli

0: mít radar v těch brdech?
1: A k čemu měl sloužit? Takhle.
0: A k čemu měl sloužit? Hele,
1: na Haničce u Hradce je hodně zvláštní zařízení. A já jsem ti ukazoval fotku, co to dělá s mrakama okolo Hradce, jak se mraky točí dokola.
0: Jo.
1: No, pamatuješ? Jak to dělá u tu spirálu. Dneska jsme jeli s Lukášem, byli jsme pro lešení ráno a naharpovaný mraky. Naharpováno, ale těžce, jako to vidíš, jak ta vata tam je taková.
0: Jo.
1: No, a pak se divíme, že Lukášovi ani rajčata nedozrály v loni.
0: Mm-hmm.
1: Protože to je to, co říkám, že 14 dnů je teplo a pak přijde týden chladnej, všechno se usadí, začne se myslet ta příroda, že je podzim. Jo, pak je zase 14 dnů teplo, tak se to rozjede a zase se to zastaví. To je, ano, kde všude ta válka vlastně, kde řádí. A do toho politická, ideologická, v klimatických nesmyslech, jo. O tom, že CO2 a krávy nesmí prdět a já nevím, co všechno. Tyhle ty rádoby aktivisté. Jo?
0: No.
1: To je hruze děs.
0: No, to je prostě strašný, jo. A pak buď zemědělec a něco pěstuj, jo.
1: No, můžeš pěstovat. Pásneš si s Monsantem, dostaneš odolné plodiny, přešlechtěné, vyšlechtěné, GMO, dostaneš k tomu speciální hnojiva, protože jinak to nevyroste, musíš to stříkat různýma postříkama, jinak to nevyroste a neuzraje. Stane se z tebe výrobce chemikálií, a to nevadí, ne? Dostaneš dobře zaplacíno za to.
0: No dívej, takže já jsem si to tady vyjel, takže v Evropě je 30 plus stálých základen a je tady 80 až 90 tisíc amerických vojáků, kdy ve Stuttgartu je 35 tisíc, v Itálii je cca 12 tisíc, Velká Británie 10 tisíc, Španělsko jsou dvě základny, Polsko, Vic, Poznaň, Last, Revickovo, Rumunsko 3 základny, Bulharsko 3 základny, Turecko 2 základny, Řecko, Nizozemsko, Belgie, Island, Pobaltí, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Dánsko, Grónsko, Maďarsko a Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko. A tam je nějaká jenom asi výcvikové centrum, jestli to chápu správně. Takže nejvíc je vlastně Ramstein, Německo, tam je letecký hub. Jo, tady jsou ještě nějaké letecký huby. To znamená, je jich tady jako 30 plus. Teď si vem, kdyby aspoň polovina těch zařízení měla nějaký ten miniharp, jo. Tak si tady můžou dělat s počasím, co budou chtít, že?
1: De facto ano.
0: Jo. No a teď je otázka, kdybychom si položili jako mapu, no a teď je jako ovlivňují v Africe počasí, rozumíš, kde všude mají základny, kde všude ovlivňují počasí?
1: No, v té Africe taky si myslím, že to tam se snaží držet, aspoň v některých státech, protože v Africe je přeci přirozený, že nebude nic růst.
0: No, Afrika má obrovský potenciál, co se týká zemědělství, to ví.
1: Jo, ale ne, dokud se některé věci nezmění, že jo, tak to bude složitý. Dobře, Jiří, tak máme posledních 40 minut na celých.
0: Nemáš pocit, že nám to trochu utíká?
1: Ne, to běží úplně rovně, v pohodě. My bychom se mohli podívat na a odpovědět na otázku, kterou nám poslal posluchač. Teď mi vypadl, jestli to byl Pavel, teď nevím. Já jsem ti ho přeposlal, ten, na tu
0: jo,
1: otázku.
0: Jo, viděl jsem, potěšil mě ten dotaz.
1: Že jo, rozhodně. Já jsem si říkal, to ano. Tě určitě potěší, protože my teď, jak je tolik těch politických věcí, tak jsme trošku zanedbali tu investiční strategii a ono všechno se vším souvisí. Jo. Já tady mám taky ještě jednu otázku, která přišla. Teď jak to porovnáme? Ta moje otázka je, je to dotaz od Lučka, ptá se, že mu přijde divný, že když se vlastně v Hormuzu dějou věci, které se dějou, ropa letí nahoru, tak proč ale zlato víceméně stagnuje? Takže to je další otázka, kterou máme. A tu otázku, kterou jsem ti přeposlal, tak to byla o drahých kamenech. Jestli můžeme popovídat i o jiných investičních kamenech, než třeba o tanzanitech. Takže já si myslím, že bychom mohli udělat ty kameny a pak na závěr uděláme to zlato.
0: Jo, jo, určitě. Určitě. Já jsem tam chtěl ještě nacpat téma, že Andrej Babiš byl v Kazachstánu a v Uzbekistánu, což jsou oba státy, jsou členové BRICS. Takže to jsem chtěl taky okomentovat. A zkusíme na konci, uvidíme. Jo. Kdybych se hodně rozvykládal, jo, tak mě zastav, prosím tě, jo.
1: No to nevím.
0: mám přičíst ten dotaz, jenom tak vzdrubně, aby jsme... Jo, takže... Ahoj Petře, kdyby to šlo a zbyl by vám čas, tak jestli byste mohli alespoň pohovořit, pokud situace dovolí, že jste zmínili i jiné investiční kameny jako smaragd, rubín, safír. Kdyby člověku náhodou zbyly nějaké peníze, tak že by si mohl třeba takovýto kámen vybrat. To je velmi jako dobrá otázka, protože samozřejmě my spolupracujeme již s avizovanou společností ATT Investments a já si pravidelně dělám nějakou rešerši o tom, kdo má jaký kameny na trhu a jakýma kamenama se zabývá. A obecně prostě furt mi vychází, že to ATTčko má nejlepší, jednak má nejlepší kvalitu těch kamenů, co se týká investičních, a za mě i má nejlepší kvalitu těch šperkařských kamenů. Jo? To znamená i šperky. Vlastně ve šperkařských kamenech dostaneš jako ve špercích velmi krásný kameny, který potom ti budou dělat jako radost. Jo? A mají samozřejmě i hodnotu. Když se podíváme na to, o Tanzanitu jsme toho namluvili hodně, když se podívám na tu trojici rubín, safír, smaragd, tak vlastně tato trojice historicky to jsou tři nejžádanější kameny na světě. Barevné kameny. Když pominu to, že máme tady nějaký diamant nebo barevné diamanty, tak těmto kamenům se říká takzvaná královská trojice, protože hodně tyto kameny byly využívány na královské klenoty historicky a tyto kameny se těží už, každá literatura nebo každý zdroj uvádí nějak jinak, ale určitě se tyto kameny těží více než 2000 let obecně. Jo.
1: Jenom jednu vsuvku. Víme, takhle pro posluchače, kteří, dejme tomu, od nás některé věci ještě neslyšeli, tak každý kámen si žije nějaký svůj příběh, svůj život. Jsou kameny, které se třeba nikdy nestaly investičníma, a jsou kameny, které měly to štěstí, že se investičními staly. Co je od sebe rozlišuje, že některé kameny se vypracovaly až do pozice toho investičního kamene, je to, do jaké míry ta poptávka po těch kamenech a, dejme tomu, nabídka na tom trhu, jak hodně se rozvírají ty nůžky mezi nabídkou a poptávkou, co se týká právě té kvality, která může být jaksi považována za drahokamy a potom investiční kameny, je to, jestli ten kámen dlouhodobě je schopen udržet nárůst ceny. Jestli ta cena, dejme tomu, kontinuálně stoupá a už je to zažito, tak pokud ta poptávka po těch kamenech a to vlastně odrazem té poptávky, soustavné poptávky po těch kamenech, je vlastně neustálý růst ceny toho kamene, tak to pak vlastně zabezpečí, že ten kámen se vypracuje až do pozice investičního kamene. Ale pozor, jenom z celého toho výrobního sortimentu nebo toho těženého sortimentu investičními kameny jsou pouze ty kameny, které jsou absolutně čisté, bez jakýchkoliv inkluzí, mají kvalitu výbrusu, která je na jedničku, jsou krásně vyleštěné, tak jak mají být vyleštěné, mají původ, který není kriminální, nebo řeknu ze šedé ekonomiky. Mm-hmm. A jsou to kameny, které jsou certifikované a jsou se svým certifikátem neoddělitelně propojené. To jsou pak investiční kameny. Čili určitě existuje spousta kamenů, které jsou krásný, ale nestaly se investičníma. Protože ta poptávka po nich nebyla tak dynamická a tak stále neutuchající. Takže to jenom na vysvětlenou, že ty kameny, které mají inkluzi, tak jsou kameny prostě šperkařské nebo ozdobné a ty kameny, které mají třeba jenom trochu horší výbrus, ale jsou bez inkluzí, tak mohou být v pozici drahokamů. A jenom ty nejkvalitnější kameny, třeba i v barevné škále, ta je také limitovaná, tak mohou být kameny zařazeny do té nejvyšší úrovně kvality a do té nejvyšší úrovně, která může v kamenech být, a to je investiční kámen. Tak to jenom takhle, aby jsme si ty základní parametry. Povídej, Jiří.
0: Jo, já bych tě jenom doplnil, máš pravdu, naprosto souhlasím, ty kameny si žijou ten svůj obchodní život a bylo to vždycky i o té vzácnosti toho kamene a o specifické barvě, sitosti a podobně, protože samozřejmě, když se budeme bavit o rubínu, safiru i smaragdu, tak těch nalezišť je na světě víc, není to jako tanzanitu, že by to bylo prostě jenom jedno naleziště. Jo. Obecně tady ty kameny se vlastně těch patří do takzvané skupiny těch prémiových kamenů, drahokamů, protože historicky se dělili ty drahokamy na polodrahokamy a drahokamy. Dneska už se tomu tak neříká, ale prostě jsou to určitým způsobem, vždycky je jako změna názvosloví, nicméně kvalitní rubín, safír i smaragd se automaticky bere jako investiční kámen, protože tyto tři kameny jsou nejžádanější na světě. Proto když bychom je porovnali s tanzanitem, tak vlastně karátově jsou dražší, ale samozřejmě zase mají jednu takovou nevýhodu, že málo kdy, protože u tanzanitu dokážeme sehnat 10 karátů i více, u rubínu, safíru i smaragdu je to poměrně už vzácný nález, nebo velmi vzácný nález, jo, u těchto kamen.
1: Promiň, já bych k tomu dopověděl, v čem to je ta nevýhoda? Ta nevýhoda spočívá v tom, že u tanzanitu ta cena jednoho karátu se brutálně bude měnit směrem vzhůru, jakmile se vyhlásí dotěženo, což je otázka třeba 5 let. A čím víc karátů máte nakoupených, tak tím pochopitelně můžete zažít větší výnos, větší boom, když koupíte u toho kamene 1, 2, 3 karáty max, no tak brutální zdražení na jednom karátu při tom dotěžení, tak v podstatě vás to tolik, jak bych to řekl, tolik na tom nevyděláte. Jo? Čili vy můžete nakoupit těch kamenů třeba spousta, ale malejch. Malé kameny, řeknu, mají všichni. Ale 10 karáty, 15 karáty, třeba u
0: tanzanitu, jsou velmi vzácné kameny.
1: To už dneska je vzácnost, jo. Ale pamatuješ si, když jsme začínali prodávat kameny, tak prostě 15-karátový, 10-karátový kameny, těch bylo hafo. Mm-hmm. Mraky. Jo. Dneska opravdu se na ně čeká, jo. Čili...
0: Dneska přes 100 karátů se vlastně skoro nedá sehnat, jo? Skoro je to nemožné, jo? To souvisí s tím, že ta žíla vlastně mizí a vlastně, vlastně už jako, vlastně jako ne, vlastně dochází ten přírodní materiál
1: k tomu těžení. Výtěžnost toho dolu klesá. No, ale pojďme obecně k těm kamenům.
0: Jo.
1: Třeba ty rubíny, smaragdy můžete vidět na našich showroomech, i safíry, můžete se přijít podívat, jak na provedení ve Šperku, tak na provedení v investičním, takže to je pochopně můžete vidět a Jiří vám teď o nich ještě krásně popovídá.
0: Jo. Já to tady mám tak rozdělený, já vlastně nejhodnotější kámen obecně na světě, který probíhá a láme rekordy v aukcích, jsou rubíny. Rubíny jsou vlastně nejžádanější rubíny jsou z Myanmaru, což je v Barmě, anebo v Mozambiku, jo, což je v Africe. Bohužel lokálníma konfliktama a lokálníma různýma, nebo prostě dotěžuje se taky ten kámen a tak dále, jinak ty rubiny se samozřejmě těží na více místech, tak ty těžby vlastně dochází, jsou tam nějaký lokální konflikty, to znamená obecně produkce rubínu klesá a dneska je to tak, že ten rubín je tak drahý z toho Myanmaru, že si to jako může dovolit jenom málo kdo, velmi solventní a movitý klient. Jenom do šperku, nemluvím o investičním kamenu. Jo. Byste si udělali představu, tak třeba 30 karátový kámen rubínu, který je absolutně čistý, tak se loni na burze na aukci, abych se vyjádřil správně, se prodal za nějakých 55 milionů dolarů. Jo. Takže ty kameny opravdu lámou obrovský rekordy. U rubínů...
1: To bylo, promiň?
0: Bylo to asi 30 karátů, něco okolo 30 karátů to bylo.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Tyto stejné ceny budou mít i tanzanity. Jo. Protože ten tanzanit je opravdu, jakmile se dotěží, tak půjde rapidně nahoru. U rubínu, safíru a smaragdu už nikdy nezažijeme tu cenu, že by prostě skokově skočil třeba desetinásobně v rámci jedné sezóny nahoru. To nezažijeme. Ale rubín, safír, smaragd je určitě doporučuji jako investici. Pokud nechcete tanzanit a chcete něco jiného, tak určitě rubín, safír, smaragd je skvělá volba. Takový nejdostupnější kámen je smaragd tohoto pohledu. A ještě se vrátím k tomu rubínu, tak ten rubín, my máme na showroomu rubíny z Tanzánie, což je třetí nejvzácnější naleziště na světě a jsou vlastně považovány za třetí nejlepší rubíny na světě. Obecně, kdybyste kupovali rubín, tak se domluvte buď s Peťou nebo se mnou a já bych vám k tomu povykládal potom z voka do voka víc. U rubínu je vždycky důležitý, když kupujete rubín, abyste se podívali na kvalitu toho kamene, ale podívali se i na tu karátovou velikost, protože u rubínu obrovským způsobem se mění cena potom při třeba prodeji, když ten kámen má do karátu anebo nad karát. Vždycky je lepší mít 0,01 karátů než 0,98 karátů třeba, jo? Že je tam vlastně velmi malý rozměr nebo velmi malý rozdíl v té velikosti kamene, ale potom je zásadní rozdíl při tom prodeji. Jo. Takže ono rubíny se vlastně dělí nad podkarát a nadkarát. Když je ten kámen větší, okolo 2 karátů, tak pak už samozřejmě je to krásný. Okolo 2 karátů už jsou krásné rubíny. Jo. To určitě. Nějaký rubíny jsme měli na výstavě teďka vlastně v Olomouci, na podzim, zima, jak jsme měli tu výstavu, a tam byly opravdu nádherné rubíny. Jo. Dneska je to tak, že ty rubíny jsou drahé, že třeba ve Spojených státech málo kdy je seženete, protože jsou tak už pro ty prodejce drahé, že už vlastně nakupují kameny, které se rubínům podobají. Jo, jako je třeba rubelit nebo červený safír a podobně. Takže rubín určitě doporučuji. Co se týká safíru, tak safíry ty máme ze Sri Lanky a to je kontakt přímo vlastně vozíme to od člověka, který je rovnou majitelem dolů a ten produkuje primárně modré safíry, takové ty světle tmavě modré, ono se tomu říká buď to Royal Blue, anebo se tomu říká Cornflower Blue, nebo tak nějak se tomu říká, kdy vlastně je ta modř velmi nasycená. Ten kámen má takový hlubší tóninu. Když byste se podívali na tanzanit, tak ten je modrofialový a ten safír modrý je velmi modrý. Jo, ten tam nemá tu fialovou složku. Jo, od toho se dá vlastně krásně odlišit. Kdybych to cenově porovnal ty safíry z té Sri Lanky, které jsou primárně modré, tak ty safíry vlastně, když bych vzal třeba tanzanit, který má 4,5 karátů, bude stát podobné peníze, co ten safír, který má 2 karáty nebo okolo 2 karátů. Jo. Ale to už je krásný investiční kámen, protože ty safíry v té přírodě nebývají tak veliké a safír třeba okolo 5, 6, 10 karátů už jsou velmi vzácné kameny. Jo, kor v nějaké čistotě. Ještě je taková zajímavost, že ten majitel toho dolu má nadstandardní vztahy s panem Zadákem a vlastně existuje tam domluva, že pokud někdo bude, protože ono, čím ty kameny jsou dražší, tak tím samozřejmě podvodníky láká je pajcovat a oni, aby si zachovali, ti producenti z těch dolů si zachovali kvalitu těch kamenů a neředili trh, tak dělají to, že vykupují od svých těch prodejců to znamená od firmy ATT napřímo ty kameny rovnou do toho dolu, protože nechcou ředit kvalitu a velmi si to hlídají. Jo, to znamená, tady je už vlastně v rámci těch safírů garantovaný odkup zpět. Jo. Takže nejenom, že ATT obecně garantuje výkup všech kamenů, které tam, které jsou řádně vlastně zkontrolovány, jsou řádně ocertifikovány a vykoupí vám je, tak tady ty safíry jdou rovnou, pokud by nastala situace, tak ty safíry jdou rovnou zase zpátky do toho dolu, na tu Sri Lanku. Jo, se odkoupí. Jo, ten majitel dolu to odkoupí zpátky ty kameny. To znamená, tam je obrovská důvěra v tom dodavatelském řetězci a taky jde vidět, že i vlastně na úrovni Tanzanitu, myslím si, že do roka se bude dít úplně to stejný, protože ten trh, no prostě ti producenti těch kamenů si vlastně velmi ostře hlídají tu kvalitu těch kamenů poskytovaných. Jinak, safír obecně se vyskytuje ve spoustě barevných variantách. Chemicky je to vlastně korund, je to Al2O3 a má tvrdost 9, takže se velmi hodí do šperků. Proto vlastně rubín, safír a smaragd se hodně objevují ve špercích, protože jsou jedny z nejtvrdších drahokamů a zároveň vlastně barevně nejvhodnějších do těch šperků, proto je po nich taková obrovská poptávka. Ty safíry, protože vlastně dají se dostat tepelně upravené safíry a tepelně neupravené. U tepelně neupravených se vlastně ta barva nesaturuje tím tepelným zpracováním, to znamená, ty mají ještě mnohem větší cenu, ale pokud byste měli i tepelně upravený safír ve šperku, tak vůbec nemusíte zoufat, protože ten kámen sám o sobě, prostě tyto tři kameny pořád rostou na hodnotě, pořád, kontinuálně, pořád nahoru. Pokud se obecně safíry na Sri Lance se těží víc než 2000 let, jo, ta historie je tam třeba 3000 let, se tam těží tady ty drahokamy, jo. Indičtí maharádžové vlastně brali brali tyto kameny primárně ze Srí Lanky, anebo potom z oblasti Pančíru v Pakistánu a i brali i vlastně z Afghánistánu. Jo, ale ta nejbohatší oblast na safíry je vlastně Srí Lanka, částečně Indie a částečně Kašmír. A vlastně kašmírský, jak se říká, že vlastně svetr z Kašmíru je velmi vzácný, tak ty safíry ze Srí Lanky a z Kašmíru jsou vlastně nejvzácnější na světě. Jo. Pak jsou velmi oblíbené takzvané paparaja safíry. Ty jsem koupil svojí ženě. To jsou takové růžovo, on vypadá ráno jako rozbřesk a večer vypadá jako západ slunce. To jsou takové růžové safíry a ty jsou teda nádherné ve špercích. Jo. Takže pokud byste chtěli svojí ženě udělat radost, tak tady s těma safírama určitě uděláte velkou parádu. Jo, to mám jenom tak, mám to vyzkoušený sám na sobě. Jo. A to se týká, to znamená, safír za mě je primárně v té oblasti investiční je nejžádanější ten tmavě modrý, ta tmavě modrá sitá barva toho safíru. Takže to by byl ten safír. Samozřejmě má to spousta, dalo by se k tomu povykládat spoustu věcí. A mám tady poslední kámen smaragd. Smaragd jako takový se těží zase ve spoustě oblastí a obecně platí globálně ten narrativ nebo názor, že kolumbijské, teda smaragdy, pardon, ne safíry, ale kolumbijské smaragdy jsou nejlepší a nejkvalitnější na světě. Ono to zároveň je a není pravda, protože ATT má zdroj smaragdů z Afghánistánu, z oblasti toho Pančíru. A zajímavostí je, že oblast toho Pančíru vlastně nikdy nebyla dobita Talibanem a vládne tam nějaký klan, který vlastně ten Taliban vždy držel od toho a je to takové údolí vysoko v horách, okolo 3-4 tisíc metrů nad mořem a je tam taková uzavřená komunita, která ty smaragdy těží. Proč vlastně oni ty smaragdy totiž byly dlouho izolovány před světem, proto obecně se mluvilo o tom, že kolumbijské smaragdy jsou ty nejlepší a zároveň i nejdražší. Protože samozřejmě i rubíny, i safíry, i smaragdy najdete třeba v Africe. Je tam několik nalezišť, jo, kdy vlastně můžete ty najít v ne tak vysoké kvalitě a saturaci. Třeba v Rusku je taky naleziště smaragdů poměrně rozlehlé, ale není tam tak vysoká barevná saturace, jak u toho kolumbijského nebo u toho afgánského smaragdu. Spousta gemologů se domnívala, jako o těch kamenech se vědělo, ale oni tady třeba 35 let jako vůbec ty kameny nebyly. A až dorazili na ten trh, tak všichni gemologové odborníci byli šokovaní s tím, že to se normálně nikde nedočtete. To se dovíte až při večeři s gemologem, který vám tady tyto věci řekne, když budete pokládat zvídavý otázky. A tím, že ty kameny se dovezly do Evropy, tak se začalo mluvit o afgánských smaragdech, které jsou velmi kvalitní. Co se týká kvality vůbec zpracování těch kamenů a vůbec kvality toho naleziště jako takového a výrazně konkurují a za mě vlastně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými, protože tady se vlastně jenom skloňuje kolumbijský smaragd a nikdo nebere v potaz ty afgánské, protože moc lidí se k tomu nedostane. Ale v ATTčku máme velké portfolio těch afgánských smaragdů a jsou teda nádherné. A vlastně i na smaragdy můžete mít dokonce i postupný, máme program jako jediný na světě, bych řekl, postupný nákup těch smaragdů. A to je program, kdy vlastně si nakupujete smaragdy za stávající cenu v horizontu 10 let a je to vlastně ta cílová částka je rozpočítána do těch 120 splátek a vy to splácíte penězi, který devalvují na hodnotě, ale zároveň vlastně splácíte tu hodnotu, která byla stanovena při tom nákupu. A ty smaragdy za těch 10 let rostou, rostou, rostou. Já jsem to počítal, vznikl mi tam nárůst nějakých prostě 421% u třech smaragdů, které byly do 250 tisíc. Smaragdů je specifická věc to, že u smaragdů jsou, protože smaragd, jako čistý smaragd bez inkluzí skoro neexistuje, nebo jsou samozřejmě i výjimky, ale u smaragdů se s inkluzemi počítá, ale jsou tam vždycky nějaké pravidla pro ty inkluze. A samozřejmě čím méně inkluzí, tím ten kámen stojí víc peněz. A smaragdy se dají kupovat od třeba 0,35 karátů až třeba po 2 až 3 karáty. Jo. Ve smaragdech máme obrovský portfolium a za mě je to lepší forma. Je to takový kámen, který můžete koupit dětem nebo můžete koupit vnoučatům. Jo. On v průběhu toho času 20-30 let udělá neskutečnou raketu. Jo. Byt se vám tak nezhodnotí, jak ty kameny. Jo. Protože ty kameny obecně, když se budeme bavit o rubínu, o safiru i smaragdu, tak ty kameny jsou extrémně nevolatilní, to znamená opravdu fakt jednou rostou na hodnotě a i ty kameny třeba v tom Afghánistánu se dobývají. My jsme viděli o tom prezentaci, kterou nám přednášel doktor Hanus, který je geolog a gemolog a zároveň spolupracuje s Puncovním úřadem České republiky, tak ten nám vlastně ukazoval, v jak těžkých podmínkách se dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Jednak nadmořská výška bez nějaké automatizace, všechno se kutá ručně s nějakým kahanem, jo, jak ve středověku podmínky, opravdu. Jo, jak dobývali v Kutné Hoře horníci stříbro, tak podobným způsobem dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Takže, ale je to nesmírně zajímavý příběh, už jenom vůbec to, že Taliban se nikdy do toho údolí nedostal a mají tam a pro ně to funguje, ty smaragdy v podstatě jako platidlo. Oni s tím platí vlastně i navenek s tou ostatní komunitou v tom Afghánistánu a mají to jako nástroj na bankovní výměnu, vlastně bankovní transakci. Jo. U smaragdů v podstatě je stejné pravidlo, jak u toho rubínu. Vždycky je lepší mít ten kámen, který je třeba nad karát nebo jako nad půl karátu. Jo, vždycky je lepší, vlastně, když je třeba 0,54 než třeba 0,39 karátu. Jo. Platí to prostě o tom, že čím je větší, tak tím je lepší. Obecně vlastně, jak když sleduju ty statistiky nebo se dívám na ty informace ohledně těch kamenů, tak o afgánských kamenech není moc nikde napsaný, protože do toho Afghánistánu nikdo nemá moc koule, když to tak řeknu, se vydat a zmapovat tu zásobu, takže tam se může stát, že prostě taky jednoho nedojdou a ty afgánské smaragdy jsou specifické svým složením, ale prostě technicky, nebo jak to mám říct, kvalitativně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými smaragdy. Takže za mě. A ještě je tam vlastně ta možnost toho postupného nákupu, což je za mě velmi elegantní řešení. Takže panu, nevím, kde to tady mám v tom e-mailu, panu Karlovi, předpokládám, jo, panu Karlovi, děkujem za dotaz.
1: No,
0: Bylo to podepsáno.
1: já bych ještě do toho vnesl takovou ještě pragmatickou věc. Takže Ze všech těch kamenů, který jsme se tady jako bavili, tak nejlevnější karátová cena je u tanzanitu.
0: Je to tak.
1: Je to z toho důvodu, že je nejmladší, to se týká, ano, řeknu, objevení.
0: Ano, 67. rok.
1: A přesto za těch pár let ve srovnání s tisícovými lety nebo s tisíci letými tradicemi těch ostatních kamenů, tak i tak za pár let se probojoval mezi investiční kameny. To znamená, že ta jeho dynamika nárůstu ceny a oblíbenost a touha mít tanzanit na trhu je obrovská. Takže to, co ty kameny třeba zvládaly za stovky let, víme, že třeba ten smaragd se jako investičním tak se asi před 800 lety, když to takhle řekneme, přesto se těží 2000 let, tuším, že jo? Když mě zpřesní. A
0: je to tak.
1: Ten tanzanit tohleto stíhá, to, co ty kameny stíhaly za stovky let, tak on to stíhá za roky, za desítky let. To znamená, že ta jeho dynamika je neskutečně větší a vyšší než ta dynamika těch, a ten předpoklad té ceny je zase ještě umocněn tou dotěžbou, která už klepe na dveře. Takže říkají specialisté, že tanzanit je tisíckrát cennější investičně kámen než diamant. A to ještě nedávno diamanty byly pojem. Jo? Když se většina lidí neznala nic, ale diamant znala. Takže to je něco, co může potkat člověka jedenkrát za život, ale spoustu generací před náma taková věc vůbec nepotkala. Jo? Takové věci se nesetkaly. Takže je to veliká, obrovská příležitost.
0: No,
1: já jsem chtěl ještě podotknout. No,
0: jenom když o té vzácnosti jenom, jo, takže jsem chtěl jenom říct, že kdybychom se podívali na safír a rubín, tak ty jsou 400 až 500 krát vzácnější než diamant a smaragdy asi 300 krát, jo, a tanzanit je 1000krát vzácnější. A navíc ještě tanzanit je třeba 700krát vzácnější než zlato. Jo, a taky.
1: To je zajímavý údaj. Dobře, že jsi to teď tady zmínil, protože leckdy lidé se ptají, jestli zlato nebo tanzanit. Ono jak kdy, v jakým čase. Prostě zlato je nejzajímavější na konci toho ekonomického cyklu, kdy jede to svoje relí, jinak zlato je de facto nuda. Navíc u zlata máme cenotvorbu úplně jinak než u kamenů, výjima diamantů. Zatímco kameny si žijou své obchodní příběhy a tyto příběhy stanovují, že ty kameny stojí čím dál tím víc. Neberu do toho diamant a řeknu proč. Protože diamant přestal žít svůj obchodní příběh. A ve chvíli, kdy diamant přestal žít svůj obchodní příběh, byla cena určována diamantovou burzou, tak ve své podstatě se ho zmocnili bankéři toho diamantu. Ostatní kameny žijou svůj obchodní příběh. Poptávka, nabídka. To zabezpečuje, že sice na konci toho cyklu nejsou tak utržený ze řetězu jako zlato, stříbro, čeho se dá spekulativně využít, ale když zlato a stříbro nedělají nic, tak kameny pořád rostou. A rostou tak, že pokrývají jako mnohonásobně dokáží pokrývat inflaci. To znamená, že vždycky vám tyto kameny vydělají víc, než kolik je inflace. To znamená, vždycky vám kámen vydělává. Jsou věci, které říká se, že vydělávají, nevydělávají. Třeba ve srovnání s inflací, tak byty nerostou. Ceny bytů nerostou. Ty se propadají. Jo? Čili takhle, když se na to začneme dívat, tak musíme cítit, že ty kameny je něco, co je tady opravdu tisíce let odzkoušenou záležitostí. A jenom proto, že my jsme byli zblblí tím režimem, tak jak nás zblbli, tak všichni sázejí na nějaké bankovní produkty. Bankovní produkty nejsou schopné zabezpečit ani vykrytí ztráty kupní síly peněz inflací. Kameny vždycky ano. A proto my jsme tak zamilovaní do tanzanitů, třeba s Jiřím, protože ten tanzanit je ještě mezi těmi kameny o x úrovni někde úplně jinde. Sami jste slyšeli, kolikrát cenější je který kámen. Takže to je věc, která pochopitelně, jak říkal Jiří, není tak volatilní, není tak volatilní jako zlato. Ale kombinace zlato, stříbro a kameny na konci cyklu je velice zajímavý a investičně obrovsky zajímavá věc. A teď ještě řeknu k tomu, na co se tady dotazoval Luděk, proč zlato nevystřelilo zároveň s ropou. Protože momentálně dochází k obrovskému výprodeji těch potvrzenek, že si někdo nakoupil neexistující zlato. Jo, to je v rámci bankovnictví částečných rezerv. Kdo má 2 gramy fyzického zlata, může celkem prodat 100 gramů. A protože se s tím ještě navíc obchoduje, tak se to různě násobí. Takže teď momentálně probíhá to, že se snižují v uvozovkách zásoby neexistujícího zlata výprodejema. Ty výprodeje jsou tak velké, že ovlivňují, to jsou velké tranže, ovlivňují a tlačí na cenu zlata směrem dolů. Takže zlato sice neklesá, ale taky dramaticky neroste. Je to takový, jako že se tam vrtí, tu a tam šup nahoru, šup dolů, ale není to brutální růst. Ale pozor, to je jenom dočasná situace. Protože ve chvíli, kdy budou vyprodané ty zásoby toho zlata, které se zase vyspekulovaly na burzách přeprodáváním těch a různě obchodováním a vyobchodováváním a šplháním cen nahoru v té teoretické zóně u těch potvrzenek o neexistujícím zlatě, tak se stane jedna věc, že se oddělí cena fyzického kovu od té ceny papírových poukázek či ETF. O těch papírových poukázkách, ty už nebudou mít vliv na manipulaci s cenou zlata, pomlčka i stříbra. A v tu chvíli to zlato do sebe naabsorbuje všechny ty doposud prodávané unce, trojské unce neexistujícího kovu. Teď je to otázka, že se obchoduje neexistující kov, obchoduje se tak, že sráží nebo drží cenu fyzického kovu. Ale ve chvíli, kdy se vyprodá, sníží se jeho objem, tak to celé se v podstatě projeví v brutálním prudkém růstu ceny fyzického kovu. Toto je vývoj, který lze pozorovat při všech koncích těch ekonomických cyklů. Tohle pak zlato dělá. A strhává sebou pochopitelně i stříbro. Protože mezi tím, když to zlato pak začne prudce růst nahoru, tak už na něj lidé nedosáhnou. Investoři už ho nekupují, protože začnou ho vykupovat jenom bankéři za tisknuté peníze, respektive za peníze, které jsou na haldách, nemají uplatnění. Takže ta cena potom je vykryta tou fiat měnou. No a pochopitelně a jaksi nezadanýma dolarama. A stříbro lidé začnou nakupovat hojně, což potom vyeskaluje tu cenu. Fakt jako to bude raketa nahoru. Takže to je důvod, proč to zlato je pasivní momentálně, nebo jeví se jako pasivní, ono není, jo, ale s ohledem na obchodované ceny se jeví pasivně. Jiří, chceš tomu něco dodat?
0: Ne, naprosto s tebou souhlasím, je to tak, jak říkáš, a jakmile se to urve, tak to si držte klobouky, to bude masakr.
1: Tak, my už musíme končit, Jiří, pojď se rozloučit.
0: No tak, já moc děkuji za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend, opatrujte se a budeme se těšit zase příště a mějte se krásně, užívejte léta, jara nebo nějakého krásného počasí, co bude.
1: Ty jsi to ale řekl teda velmi, velmi, velmi stručně, krásně, za to tě musím pochválit, máš velkou pochvalu. Já tady teď momentálně hledám písničky, které si zahrajeme. Tak to je všechno, opravdu, Jirka to řekl správně, vyčerpali jsme program, já zahraju písničku, abych mohl předat, protože už na vás čeká Helenka. Mějte se krásně, uslyšíme se opět zase zítra a potom v pondělí a tak dále, čili mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači a užijte si první máj. Mějte lásky čas, mějte se krásně. Jiří, děkuji ti. A společně s Jirkou se teď od mikrofonu loučí jinak než Petr Václav.

Vítám vás, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Dnes vám opět přináším další kapitoly z knihy Charlese Eisensteina Posvátná ekonomie. Ještě se chvíli zdržíme v tom, co máme dnes, a opět se dozvíme více o absurdnosti současného finančního systému. Pamatujte však, že řešení z knihy, které se jmenuje Posvátná ekonomie, je již nyní v provozu a díky velkému množství posluchačů svobodného vysílače platforma Koruny energie směny již slouží stále většímu množství lidí a stejně jako jinde na světě i zde tvoří jakoby zázraky. Jenže nejde vůbec o zázraky, ale o přirozený souběh věcí. Jelikož jsme dali věci do pořádku a peníze jako energie slouží všem, kteří ji užívají. Je to přirozená hojnost, plynoucí ze souladu s kosmickým zákonem ekonomie. Koruna energie směny běží na webu e-koruna.com. Ale teď už nebudu zdržovat a hurá do čtení z knihy. Přeji vám příjemný poslech. Kapitola 5. Mrtvola společných statků. Vytváření potřeb. Ekonomové by řekli, že gramofon, buldozer i další technické prostředky nás obohatili, že vytvořili nové zboží a služby, které dříve neexistovaly. Při hlubším pohledu však nejsou lidské potřeby, jež tyto věci uspokojují, ničím novým. Pouze jsou uspokojovány jiným způsobem, takovým, za který nyní musíme platit. Tak například telekomunikace. Lidské bytosti nemají žádnou abstraktní potřebu komunikovat spolu na dálku. Potřebujeme zůstávat v kontaktu s lidmi, s nimi sdílíme citová a ekonomická pouta. V minulosti nám tito lidé obvykle byli na blízku. Pravěký lovec, sběrač nebo ruský rolník ve 14. století by téměř žádné využití pro telefon neměli. Telefony začaly uspokojovat nějakou potřebu teprve tehdy, když další rozvoj techniky a kultury lidi rozptýlil a velké rodiny i místní komunity se rozštěpily. Takže ani základní potřeba uspokojovaná telefonem není nic nového pod sluncem. Vezměte si další technický zázrak, který k mému velkému úžasu neodolatelně přitahuje děti. Hrdinské online fantasy hry hrané tisíci hráči najednou. MMORPG. Ale ani potřeba, kterou tyto videohry uspokojují, není nic nového. Děti do 10 let i teenageři mají silnou potřebu objevitelských výprav a dobrodružství a touží stotožňovat se s něčím prostřednictvím interakcí s vrstevníky, kteří o těchto výpravách a dobrodružstvích mluví. Tohle se v minulosti skutečně odehrávalo venku. Když já byl dítětem, neměl jsem sice už takovou volnost jako předchozí generace, jak se můžete dočíst v tomu Sawyerovi. Přesto jsem se s kamarády toulal kilometry daleko od domova a chodil k říčce, do opuštěného lomu, k vlakové trati či na nezastavěný kopec. Dnes už člověk jen zřídka kdy vidí děcka bloumat po okolí, protože každý kousek půdy je oplocený a opatřený nápisy zakazujícími vstup. Společnost je posedlá bezpečím. Děti mají přemíru aktivit a nutíme je k výkonům. Technika a kultura oloupila děti o to, co velmi potřebují. A pak jim to v podobě videoher prodala zpátky. Pamatuji si den, kdy jsem si uvědomil, co se děje. Náhodou jsem se díval na jednu epizodu televizní show Pokémon, jež vypráví o třech dětech, které se potulují venku a prožívají kouzelné dobrodružství. Tyto filmové smyšlené a ochrannou značkou opatřené postavy prožívali nádherná dobrodružství, která skutečné děti kdysi opravdu zažívali, ale dnešní děti museli za výsadu dívat se na ně platit prostřednictvím reklam. Výsledkem je růst HDP. Vzniklo nové zboží a služby,
Už jen z jejich povahy vyplývá, že jsou součástí ekonomiky peněz a ty nahradily funkce, jež byly kdysi naplňovány zdarma. Když se nad tím trochu zamyslíme,

Máme to veľmi draho. Péče o deti, spracování potravin, doprava, textilní průmysl. Nemám zde prostor, abych všechny tyto nezbytné oblasti analyzoval z hlediska krádeže a následného prodeje. Nabídnu ještě jeden důkaz své argumentace. Kdyby růst peněz opravdu přispíval k uspokojování potřeb prostřednictvím techniky a kultury, nebyly by naše životy plnější než životy lidí žijících v minulosti? Což pak jsou lidé dnes šťastnější a jejich životy bohatší, protože mají filmy místo kmenových vypravěčů a MP3 přehrávače místo posezení u piana? Což pak jsme šťastnější, když žijeme masově vyráběné jídlo místo potravin ze sousedova pole či vlastní zahrady? Jsou lidé šťastnější, když žijí v prefabrikovaných domcích či velkých vilách místo ve starých kamenných stacích Nové Anglie či vigvamech? Jsme šťastnější? A naplnila se vůbec nějaká nová potřeba? Ale i kdyby nenaplnila, já celou oblast techniky a technologií nechci zavrhovat. A to ani přes škody, které způsobují přírodě a lidstvu. Ve skutečnosti vědecké a technické úspěchy opravdu uspokojují důležité potřeby, právě ty potřeby, které jsou klíčovými hybateli posvátné ekonomie. Patří mezi ně potřeba objevovat, hrát si, poznávat a vytvářet nové formy krásy. V posvátné ekonomice budou věda, technika a specializace práce, která se s nimi pojí, i nadále patřit mezi hlavní hybné síly uspokojování těchto potřeb. Již nyní jsme svědky tohoto vyššího cíle vědy a techniky, podobného recesivnímu genu, který se nezadržitelně vynořuje z jeho nekonečné komercializace. Je srdcem každého opravdového vědce a vynálezce, je to duch zázraku, vzrušení a rozechvění nad čímsi novým, originálním. Každá část systému starého světa má nějaký protějšek ve světě novém. Jde o stejný tón, ale v jiné oktávě. Nevoláme po revoluci, jež vymaže staré a vytvoří z gruntu nové. Pokusy o takovou revoluci už tady byly a pokaždé se stejným výsledkem, protože tato mentalita je sama o sobě součástí starého světa. Posvátná ekonomie je součástí zcela jiného typu revoluce, transformace, nikoli čistky. V této revoluci si poražení dokonce ani neuvědomí, že prohráli. Až doposud sloužilo shora zmíněné potřebám jen pár produktů naší ekonomiky a technologií. Nejenže nejsou naplňovány naše potřeby hrát si, objevovat a prožívat zázraky, ale s velkými úzkostmi a úsilím je spojeno i uspokojování fyzických potřeb. To je v rozporu s tvrzením ekonomů, že to dokonce i když nebudou naplňovány žádné nové potřeby, technologie a dělba práce nám umožní uspokojovat již existující potřeby efektivněji. Stroj, říkají, udělá práci tisíce lidí, počítač skoordinuje práci tisíce strojů. Ve stejném duchu futurologové už od 18. století předpovídali nastupující věk volného času. Ten ale nikdy nenastal. A navíc to vypadá, že se nám v posledních pár desetiletích naopak vzdaluje. Je jasné, že tady něco nefunguje. Jedním ze dvou základních ekonomických předpokladů je, že lidské bytosti se za normálních okolností chovají v souladu se svými osobními zájmy a že tyto osobní zájmy odpovídají penězům. Dva lidé si něco vymění, to je něco si za peníze koupí. Pouze tehdy, když z toho oba budou mít užitek. Čím větší je počet směn, tím větší je také užitek. Ekonomové proto spojují peníze s benthamovskou užitečností, to jest s dobrem. To je jedním z důvodů, proč je ekonomický růst neotřesitelným svatým grálem hospodářské politiky. Když roste ekonomika, zvyšuje se úroveň předpokládaného dobra na celém světě. Který politik by si nechtěl připsat zásluhy na ekonomickém růstu? Ekonomická logika praví, že když vznikne nové zboží,

nová, nebo nová služba, už samotný fakt, že je za ně někdo schopný platit, znamená, že z tohoto zboží či služby musí mít někdo užitek. Do určité míry je to pravda. Když vám ukradnu klíčky od auta, může být pro vás užitečné si je ode mě koupit zpět. Avšak říkat, že peněžní transakce dokazují, že se zvyšuje celková užitečnost, je absurdní. Takový výrok spíše předpokládá, že potřeby, které toto zboží a služby uspokojovaly, původně naplňované nebyly. Jestliže platíme pouze za to, co jsme kdysi získávali svou soběstačností nebo prostřednictvím ekonomiky daru, pak je logika ekonomického růstu falešná. Tady spočívá nevyslovená ideologická motivace tvrzení, že primitivní život byl, podle slov Thomase Hobbese, osamělý, ubohý, ošklivý, brutální a krátký. Taková minulost by ospravedlňovala současnost, která vlastně nese v různých podobách všechny přívlastky Hobbesova hodnocení. Jaký jiný než osamělý je život v oněch úžasných domácnostech na předměstí? Jaký je život v rovníkové Africe, když ne krátký? A překonala jiná doba minulé století v brutalitě a hrůznosti? Možná, že hobbesiánský pohled na život v minulosti jako na nelítostný boj o přežití je ideologickou projekcí našich vlastních životních podmínek. Aby rostla ekonomika, musí růst i říše, zboží a služeb, jejichž hodnota je dána penězi. Peníze musí uspokojovat stále větší počet našich potřeb. Konec konců je hrubý domácí produkt definovaný jako celková suma zboží a služeb vyprodukovaných jedním národem. Počítají se jen zboží a služby, které lze směnit za peníze. Když budu zdarma hlídat vaše děti, ekonomové to za službu nepovažují a do HDP nezapočítají. Takovou službu nemohu použít k vyrovnání finančního dluhu, ani nemohu jít do supermarketu a říct: dnes dopoledne jsem hlídal sousedovi děti, tak mi prosím dejte potraviny. Když si však otevřu školku a naúčtuji vám peníze, vytvořil jsem službu, HDP stoupá a společnost podle ekonomů zbohatla. Přispěl jsem k růstu ekonomiky a zvýšil úroveň dobra ve světě. Zboží, goods, dobré věci jsou těmi věcmi, za které platíte. Peníze rovná se dobro. To je rovnice naší doby. To samé platí, když vykácím les a dřevo prodám. Dokud les stojí a já do něj nemám přístup, není to zboží. Zbožím se stane teprve, když postavím cestu na svážení dřeva, najmu pracovní síly, vykácím les a dopravím dřevo ke kupci. Přeměnil jsem les na dřevo, na komoditu a HDP jde nahoru. Podobné je to s písní. Když složím novou píseň a sdílím ji s ostatními bez poplatku, HDP nestoupá a společnost se podle mínění ekonomů nestane bohatší. Když tu píseň opatřím copyrightem a prodám ji, stává se zbožím. Nebo mohu najít nějakou tradiční společnost, která při léčení používá bylinky a šamanské praktiky, zničit její kulturu a její členy učinit závislými na farmaceutických lécích, které si budou muset kupovat. Vyženu je z jejich půdy, takže ji už nemohou obdělávat pro svou obživu a potraviny si musí kupovat. Vyčistím půdu a najmu je na práci na banánovníkových plantážích. A hle, učinil jsem svět bohatším. Různé činnosti, vztahy a přírodní zdroje jsem přivedl do říše peněz. Pokaždé, když někdo zaplatí za to, co kdysi dostával jako dar, nebo co si udělal sám, úroveň světového dobra se zvýší. Každý pokácený a v papír proměněný strom, každá myšlenka vyjádřená a přeměněná v duševní vlastnictví, každé dítě používající videohry místo toho, aby si vytvářelo vlastní fantazijní světy, každý lidský vztah přeměněný v placenou službu spotřebovává kus společného přírodního, kulturního, duchovního a společenského statku, který patří všem a proměňuje ho v peníze.
Je pravda, že pro pracovníky školek je, vyjádřeno pracovní dobou, efektivnější starat se o 30 dětí, než když totéž dělají rodiče, kteří nechodí do práce. Je také efektivnější farmařit na polích o tisících akrech s velkým výkonnými traktory a chemikáliemi, než pěstovat stejné množství potravin na stovkách malých pozemků a používat jen ruční nástroje. Jenže celá tahle efektivnost nám nepřináší víc volného času, ani nenaplňuje nějakou zásadně novou potřebu. Ta efektivnost končí tím, že uspokojuje staré potřeby nekonečnými, ubíjejícími, dílčími pracovními postupy, jejichž krajním výsledkem jsou nakonec skříně plné oděvů a bot, které se téměř nenošené dostávají na skládky. Peníze nejlépe uspokojují kvantitativní potřeby. Kvantitativní stránka nějakého zboží či služby s obchodními vztahy moc neladí. Člověk stanovující cenu se musí zeptat, kolik? A je absurdní dohadovat cenu za kvalitativní zboží, jakým je láska, důvěrnost, krása nebo péče. Budeš mě milovat víc, když zdvojnásobím cenu? Přinejmenším můžete nabídnout nahrášku za lásku, jednání, které jednání milujícího jen napodobuje. Takové chování se dá popsat a kvantifikovat. Růst peněz doprovází růst všech věcí, jejichž hodnotu určují peníze, tedy růst v oblasti kvantity. Takže výsledkem je současná společnost zaplavená nemravným, i když špatně rozdělovaným, přebytkem toho, co lze změřit, a odpovídající chudobou toho, co změřit nelze. Omezená povaha lidských potřeb představovala pro kapitalismus problémy už od počátku průmyslové éry. Jedním řešením bylo vytvořit nové potřeby a svést materiální výrobu do černé díry neuspokojených kvalitativních potřeb. Tohle řešení se poprvé objevilo v textilním průmyslu. Kolik oděvu konec konců jeden člověk opravdu potřebuje? Řešením hrozící krize z nadvýroby bylo přimět lidi, aby přeháněli svou potřebu oblékat se. Tehdy přišel na scénu módního průmysl, který kupodivu zcela otevřeně a cynicky povzbuzoval rádoby dandyovské hejsky, aby drželi krok s módou. Jeden z důvodů, proč to lidé uvítali, spočívá v tom, že odívání má ve všech kulturách zvláštní funkci. Naplňuje různé potřeby posvátnosti, hravosti, radosti i melancholie a významně přispívá k hlubší potřebě sociální identity. Krášlit těla je pro nás stejně přirozené jako kořenicí jídla. Jde však o to, že žádná nová potřeba uspokojována nebyla. Stále stoupající výroba je určena k uspokojování stejné do nekonečna rozpracovávané potřeby. Ta samá industrializace, která přinesla masovou textilní výrobu, navíc způsobila společenský rozklad, jenž otřásl tradičními komunitami a podněcoval tíhnutí lidí k módnímu průmyslu. V širších souvislostech jsem to psal v knize Vzestup lidstva. Aby mohl být konzumní způsob života zaveden do původně izolované kultury, je nejprve zapotřebí zničit její smysl pro vlastní identitu. To se dělá následovně. Naruší se reciproční sítě vztahu tím, že se lidem této kultury představí zvnějšku přinesené spotřební věci. Naruší se jejich sebeúcta atraktivními obrázky západu. Misionářskou činností a vědeckým vzděláváním se zlehčuje význam jejich mytologie. Zařídí se, aby zmizely tradiční způsoby předávání místních znalostí tím, že se ve školách zavedou cizí s kulturou nesouvisející osnovy. Ve školách se začne vyučovat angličtina nebo jiný národní či světový jazyk, čímž se jazyk této kultury zničí. Dovozem laciných potravin se omezí spojení lidí s půdou, aby se místní zemědělství přestalo vyplácet. A tehdy vzniká lid, který baží po těch pravých teniskách. Krize z nadprodukce, jež vzniká, když byla naplněna jedna potřeba, se vyřeší přesunutím na další potřebu, obvykle kvalitativní.
Kolik párů tenisek bude zapotřebí, aby byla naplněna potřeba identity a příslušnosti k určité skupině? Kolik sportovních vozů a velkých domů bude zapotřebí, aby byla naplněna potřeba respektu? Kolik exotických dovolených k uspokojení potřeby ověřit si hranice svých možností? Kolik masově vyráběných zboží k uspokojení potřeby mít opravdu krásné a s pečí vyrobené předměty? Řeknu vám kolik. Nekonečně mnoho. A to je pro podnikání dobré. Můžeme se na to dívat i tak, že typy společného, přírodního, sociálního, kulturního a duchovního bohatství se postupně jeden za druhým přeměňují v majetek a peníze. Když se sociální kapitál výroby oděvů, to jest dovednosti, tradiční postupy a způsoby jejich předávání, promění v komoditu a nikdo už nevyrábí oděvy mimo peněžní ekonomiku, pak nastává čas prodávat ještě více oděvů tím, že zničíme další společenské identitární struktury. Identita se stává komoditou a oděvy i jiné spotřební položky jejími zástupci. Sociální ekologie daru, sdílené dovednosti, zvyky a sociální struktury, vzájemně uspokojující potřeby každého člověka, je stejně bohatým zdrojem bohatství a obsahuje stejné množství zlatých žil jako ekologie přírody a sama země, která je jejím základem. Otázkou je, co se stane, až všechny tyto formy společného kapitálu vyčerpáme. Co se stane, až nebudou žádné ryby proměnitelné na plody moře? Žádné lesy proměnitelné na papír? Žádná půda proměnitelná na kukuřičný sirup? Až už nebude nic, co by pro sebe lidé navzájem mohli udělat zdarma? Jsme odsouzeni k takové budoucnosti? Proč musíme pořád růst? Jestliže uspokojujeme všechny své potřeby stále efektivněji, proč nemůžeme prostě pracovat méně? Proč nikdy nepřišel onen slibovaný věk volného času? Jak uvidíme dále, při současném peněžním systému nikdy nepřijde. Peněžní systém, který jsme zdědili, nás vždycky bude nutit vybrat si růst místo volného času. Někdo by mohl tvrdit, že peníze ve skutečnosti uspokojily jednu potřebu, která opravdu nikdy předtím naplněna nebyla. Potřebu člověka jako druhu růst a fungovat ve velkém, v řádu milionů či miliard. Naše potřeba jídla, hudby, příběhu, léku a tak dále není asi uspokojována více než v době kamenné, ale poprvé můžeme vytvářet věci, které vyžadují koordinované úsilí milionů odborníků z celého světa. Peníze usnadnily vývoj metalického organismu o 8 miliardách buněk jakéhosi kolektivního těla člověka jakožto druhu. Tento organismus se podobá signální molekule, která koordinuje dílčí činnosti jedinců a organizací k cílům, jichž by žádné menší uskupení dosáhnout nedokázalo. Všechny potřeby, které peníze vytvářely nebo přenášely z osobní úrovně na úroveň standardní a druhovou, byly součástí tohoto organického vývoje. Jeho součástí je dokonce i módní průmysl, jehož prostřednictvím se utváří identita a smysl pro sounáležitost, které se šíří na velké sociální vzdálenosti. Podobně jako mnohobuněčný organismus potřebuje i lidstvo jako kolektivní bytost orgány a subsystémy a rovněž prostředky k jejich koordinaci. Peníze spolu se symbolickou kulturou, komunikačními technologiemi, vzděláním a podobně tomuto vývoji velmi napomohly. Také fungovaly jako jakýsi růstový hormon, který růst stimuloval a současně řídil jeho projevy. Dnes to vypadá, že jsme dosáhli hranic růstu, jímž také končí dětství lidstva. Všechny naše orgány jsou zcela sformované. Některé už přestaly být užitečné a mohou zakrnět. Dospíváme. Možná, že bychom měli svou nově objevenou tvůrčí sílu, tvořenou miliardami buněk lidí, zaměřit na její dospělý cíl.
Možná, že právě proto potřebujeme nový typ peněz, který bude i nadále uvádět celý ten obrovský, složitý, metalický organismus do souladu a přitom už ho nebude nutit k růstu. Moc peněz. Všechny ty nespočetné formy vlastnictví mají dnes jeden společný určující rys. Všechny mohou být koupeny a prodány za peníze. Všechny jsou peněžním ekvivalentem, protože kdokoliv, kdo vlastní peníze, může vlastnit jakoukoliv další formu kapitálu i výrobní síly, které jsou jeho součástí. A nezapomeňte, že každá z těchto forem má svůj původ ve společném statku, že původně neměla žádného vlastníka, že byla nakonec od společného statku odtržena a stal se z ní majetek. To, co se přihodilo půdě, se přihodilo všemu ostatnímu a přineslo stejné nahromadění bohatství a moci do rukou těch, kteří to vlastní. Jak věděli ranní církevní otcové Proudhon, Marx a George, je nemorální oloupit někoho o jeho majetek a pak ho donutit, aby vám za jeho používání platil. Avšak právě to se děje pokaždé, když stanovíte nájem za půdu nebo výši peněžního úroku. Není náhodou, že téměř všechna světová náboženství lichvářství zakázala. Nikdo by neměl mít užitek pouze z toho, že vlastní cosi, co existovalo předtím, než se to vlastnictvím stalo. A peníze dnes stělesňují všechno, co před vlastnictvím existovalo. Jsou čirou esencí majetku. Avšak antiúrokové peněžní systémy, které navrhnu a popíšu v této knize, nejsou motivovány jen morálkou. Úrok je víc než jen výnos ze zločinu. Dokonce víc než trvalý příjem z již spáchaného zločinu. Je také motorem pokračující krádeže, je silou, která nás všechny bez ohledu na to, jak dobré jsou naše záměry, nutí do vědomé či nevědomé spoluúčasti na vytěžování země. Při svých cestách nejprve do nitra mé duše, a pak jako organizátor přednášek a spisovatel jsem se mockrát setkával s žalem a bezmocí nad všudy přítomným strojem požírajícím svět a nad tím, že člověk téměř nemá možnost vyhnout se spoluúčastí na tom, co se děje. Jedním příkladem z milionů jsou lidé, kteří se rozčilují nad Walmartem anebo Amazonem. Ale pořád z nich nebo v jiných obchodech, které jsou součástí stejného globálního predátorského řetězce, nakupují, protože cítí, že si nemohou dovolit platit dvojnásobné ceny nebo se bez jejich zboží obejít. A co elektřina, která napájí můj dům, uhlí vyrvané z horských vrcholků? Co počítač, který právě teď používám a který je vyrobený z nerostů a plastů násilně sebraných zemí? Mohu omezit svou účast na chodu svět požírajícího stroje, ale nemohu se mu zcela vyhnout. Lidé, kteří si uvědomili, že žijí ve společnosti přispívající ke zlu v tomto světě, často procházejí etapou, kdy si přejí najít nějakou zcela izolovanou, soběstačnou a poučenou komunitu. K čemu to ale bude, když Řím už zhoří? Co se stane, když přestanete svou malou částečkou přispívat ke znečištění, jež zachvátilo celou zemi? To postupuje tak rychlým tempem, ať žijete v lese, živíte se kořínky a bobulemi, nebo na předměstí a jíte potraviny, které kamiony dovážejí z Kalifornie. Touha očistit svou osobu od hříchů společnosti je svého druhu fetiš, něco jako solární panely na rozlehlé luxusní vile. Hnutí za bojkot Amazonu, za reformy zdravotní péče, vzdělávání politického systému či čehokoliv jiného jsou sice chvályhodná, když se ale postaví proti moci peněz, rychle se stanou zbytečnými. Snaha vůbec něco ovlivnit se podobá vyčerpávajícímu plavání proti proudu. A jakmile si na chvíli odpočineme, nový zločin, nová hrůza, nové vytěžování přírody, komunity, zdraví nebo duchovna kvůli penězům nás strhne zpátky. Co přesně znamená tato moc peněz?
Není to, jak se někteří lidé domnívají, zlověstná kabala bankéřů řídících svět prostřednictvím klubu Bilderberg, trilaterální komise a dalších nástrojů iluminátů. Na svých cestách a ve své korespondenci jsem občas narazil na lidi, kteří četli knihy Davida Icke a dalších podobných autorů. V nich se přesvědčivě píše o prastarém světovém spiknutí. Jehož cílem je vytvořit nový světový pořádek, symbolizovaný vševidoucím okem na vrcholu pyramidy, které kontroluje každou vládu a každou instituci. Tento komplot prý tajně uvádí do chodu malá neviditelná klika mocichtivých zloduchů, kam patří dokonce i Rothschildové a Rockefellerové a jejich loutky. Musí být velmi naivní nebo velmi ignorantský, že nechápu skutečnou povahu problému. Přiznávám, že naivní jsem, ale k ignorantům nepatří. O tomto problému jsem hodně přečetl a nijak mě to neuspokojilo. I když je jasné, že některé věci o událostech, jakými byly teroristické útoky 11. září 2001 nebo zavraždění Kennedyho, jsme se nedozvěděli. A i když finanční průmysl, organizovaný zločin a politická moc jsou těsně propojené, zjistil jsem, že konspirační teorie obecně příliš spoléhají na lidskou schopnost řídit a ovládat složité systémy. Tajemné věci se určitě dějí. A náhody, které lidé jako Ike zmiňují, se opravdu spírají konvenčním vysvětlením. Když mi ale dovolíte jednu metafyzickou úvahu, myslím, že dochází k tomu, že naše hlubinné ideologické a věroučné systémy a jejich nevědomé stíny vytvářejí sítě synchronicit, které se opravdu podobají jakémusi spiknutí. Ve skutečnosti je to však spiknutí bez spiklenců. Každý člověk je loutkou, ale žádní loutkaři neexistují. Přitažlivost konspiračních teorií, která je většinou nelze vyvrátit, je navíc právě tak psychologická jako empirická. Konspirační teorie mají temný půvab, protože se napojují na náš prapůvodní vztek a nabízejí hromosvod na jeho odvedení. Představují tedy něco, co můžeme obviňovat a nenávidět, jak se přesvědčili četní revolucionáři poté, co svrhli oligarchy. Naše nenávist bohužel míří špatným směrem. Skutečný viník je hrozivější a jeho vliv je mnohem větší. Přesahuje lidskou vědomou činnost a pod jeho knutou žijí dokonce i bankéři a oligarchové. Skutečným viníkem jsou mimozemští vládci, kteří vládnou světu ze svých letajících talířů. Vtip. Pravým viníkem, pravým loutkařem, který za scénou manipuluje našimi elitami, je samotný peněžní systém, na úvěru založený a úrokem poháněný systém, jenž povstal z pradávného sílícího oddělení, který vytváří konkurenci, polarizaci a chamtivost, který nás nutí k nekonečnému exponenciálnímu růstu a co je nejdůležitější, jehož konec se dnes blíží s tím, jak nám dochází palivo tohoto růstu. Sociální, přírodní, kulturní a duchovní kapitál. Několik dalších kapitol popíše tento proces i dynamiku úroků a současnou ekonomickou krizi zarámuje trendem, který se vyvíjí po staletí a dnes vrcholí. Když ji porozumíme, poznáme lépe, jak vytvořit nejen nový peněžní systém, ale také nový druh peněžního systému, který bude mít opačné účinky než ten dnešní. Sdílení na místo chamtivosti, rovnost na místo polarizace, zušlechťování společných statků na místo jejich vytěžování a udržitelnost na místo růstu. A tento nový druh peněz dokonce obsáhne hlubší změnu, než jaká se odehrává v dnešní době. Posun lidské identity k propojenému já, jež je kruhem darů svázané s celým světem. Jakékoliv peníze, které jsou součástí takového opětovného spojení, tohoto velkého obratu, si zcela jistě zaslouží název posvátné. Zde končí tato kapitola a já bych jen přidal,
takový malinký svůj vhled. Také si myslím, že jde skutečně o moc peněz, o moc toho peněžního systému. A tahle moc se upevňuje a sílí lidmi, kteří jí slouží a všemi prostředky chrání. Konspirace tak nejsou úplně liché, nejsou úplně od věci. Bez lidí, kteří jsou plně oddáni této moci, bychom již dávno byli z tohoto marasu venku. Ostatně později v této knize autor popisuje, jak byly veškeré snahy o osvobození lidstva potlačeny. Šestá kapitola. Ekonomie lichvy. Navzdory svatosvatým slibům, že válka je jednou provždy zažehnána, navzdory volání milionů již nikdy další válku, navzdory všem nadějím na lepší budoucnost, musím říct toto. Jestliže se trváme při současném peněžním systému, založeném na úroku a složeném úroku, troufám si dnes předpovědět, že za necelých 25 let budeme mít novou a ještě horší válku. Vidím budoucí vývoj zcela jasně. Současný stupeň technologického vývoje rychle vyústí v rekordní průmyslovou výrobu. I přes enormní ztráty během války se bude rychle zvyšovat akumulace kapitálu a kvůli nadprodukci peněz bude úroková míra klesat do doby, než finanční spekulanti odmítnou své úrokové míry dál snižovat. Peníze se pak budou hromadit a způsobí očekávanou deflaci. Ekonomická činnost poklesne a stále větší počty nezaměstnaných se budou potulovat ulicemi. Mezi těmito zklamanými masami se zrodí divoké revoluční ideje a spolu s nimi se bude šířit jedovatá rostlina zvaná supernacionalismus. Státy si přestanou rozumět a to nemůže skončit jinak než další válkou. Silvio Gesell, 1918. Stojíme před jistým paradoxem. Na jedné straně mají být peníze symbolem vděku a důvěry, neboť díky nim dochází k souladu mezi dary a potřebami. Umožňují také směnu mezi těmi, kteří by jinak nic směňovat nemohli. Jako takové by nás peníze měly činit bohatšími, jenže nečiní. Místo toho přinášejí nejistotu, chudobu a zánik společných kulturních a přírodních statků. Proč? Příčina spočívá v samotné podstatě dnešního peněžního systému. Nejistota, chudoba a zánik společných statků jsou neoddělitelně spojené se způsobem, jakým dnes peníze vznikají a obíhají. A ústředním bodem tohoto systému je lichva, známější pod názvem úrok. Lichva je naprostým protikladem daru, neboť člověk, který má víc, než potřebuje, se díky lichvě snaží namísto dávání druhým využívat moc, jež plyne z vlastnictví, k získání ještě většího bohatství. Snaží se druhým spíše brát, než dávat. A jak uvidíme, účinky a motivace lichvy z ní dělají protiklad daru. Od okamžiku, kdy peníze vznikly, až do dneška je lichva nedílnou součástí peněz. Peníze vznikají, když federální rezervní systém známý také jako Fed nebo Evropská centrální banka či jiná centrální banka nakoupí na otevřeném trhu cenné papíry přinášející úrok, buď tradiční pokladniční poukázky nebo nedávno veškeré druhy hypotečních zástavních listů a jiné finanční tretky. Fed nebo centrální banka vytvoří tyto nové peníze z ničeho. Několika tahy perem či údery do počítačové klávesnice. Když například Fed koupil v roce 2008 od Deutsche Bank hypoteční zástavní listy v hodnotě 290 milionů dolarů, nepoužil na to existující peníze, nýbrž vytvořil nové peníze v podobě účetního zápisu na účtu Deutsche Bank. To je první krok tvorby peněz.
Ať nakoupí Fed nebo centrální banka cokoliv, vždy investici zajistí úročenými cennými papíry. Jinými slovy to znamená, že vytvořené peníze doprovází nějaký odpovídající dluh. A protože ten nese úrok, dluh je vždycky větší než množství vytvořených peněz. Právě popsaný druh peněz je známý jako měnová báze neboli M0. Existuje jako bankovní rezerva a hotovostní oběživo. K druhému kroku dojde, když banka poskytne nějaké firmě nebo jedinci půjčku. I tady opět vzniknou nové peníze jako účetní zápis na účtu dlužníka. Když banka vypíše podnikatelskou půjčku v hodnotě 1 milion dolarů, nezatíží touto částkou jiný účet. Jednoduše dá této částce peněz vzniknout. Je vytvořen 1 milion dolarů nových peněz a také dluh, který je větší než 1 milion dolarů. Těmto novým penězům se říká M1 nebo M2 podle typu účtu. Jsou to peníze, které se vlastně utratí za zboží a služby, kapitálové vybavení, pracovní místa a tak dále. Výše uvedený popis vzniku peněz, i když široce uplatňovaný, není zcela přesný. Prozatím nám však bude stačit, protože pro popis účinků lichvy je dostatečně přesný. Jedno ekonomické podobenství. Lichva vytváří současný všeobecný nedostatek. A kromě toho ještě pohání motor věčného růstu, který požírá celý svět. Abych vysvětlil, jak to dělá, začnu podobenstvím, s nímž přišel výjimečný ekonomický vizionář Bernard Lietaer, a jež ve své knize Budoucnost peněz, The Future of Money, nazval 11. kolečko. Kdysi dávno v malé vesnici, kdesi v australském vnitrozemí, používali lidé při všech svých transakcích pouze směnný obchod. Během dne, kdy se konal trh, obcházeli vesnici s kuřaty, vejci, šunkou a bochníky chleba a věnovali se zdlouhavému vzájemnému vyjednávání, aby výměnou získali to, co právě potřebovali. V důležitých ročních obdobích, například při žních, nebo když něčí stodola potřebovala po bouři opravit, si lidé připomínali tradici vzájemné pomoci, kterou si přinesli ze staré vlasti. Věděli, že když se někdy dostanou do potíží, ostatní jim také pomohou. Jednou, když se konal trh, přišel do vesnice cizinec s naleštěnými černými botami, elegantním kloboukem a s ironickým úšklepkem pozoroval celý ten proces výměn. Když uviděl farmáře, jak se snaží nahnat do ohrádky 6 kuřat, které chtěl vyměnit za kus šunky, už to nevydržel a rozesmál se. Chudáci, povídá. Ti jsou ale zaostalí. Zaslechla ho farmářova žena a chtěla si to s ním vyřídit. Vy si myslíte, že byste ty kuřata zvládnul líp? Kuřata ne, odpověděl cizinec. Ale existuje daleko lepší způsob, jak se vyhnout tomuhle zmatku se zvířaty. Ale a jak asi? Zeptala se žena. Vidíte tamhle ten strom? Zeptal se cizinec. Počkám pod ním na toho z vás, kdo mi přinese velkou hovězí úseň. Vy přemluvte každou rodinu, aby mě navštívila, a já vám všem ten lepší způsob vysvětlím. A tak se také stalo. Cizinec vzal úseň a vyřezal z ní dokonale kulatá kožená kolečka a na každé z nich otiskl umně vypracovaný pěkný malý cejch. Pak dal každé rodině 10 koleček a vysvětlil jim, že každé kolečko představuje 1 kuře. Teď můžete obchodovat a vyjednávat s kolečky namísto nemotorných kuřat, vysvětlili. Dávalo to smysl. Muž s naleštěnými černými botami a fascinujícím kloboukem udělal na všechny velký dojem.
Jo, abych nezapomněl, dodal poté, co každá rodina dostala svých 10 koleček. Za rok se vrátím a posadím se pod strom. Chci po vás, aby mi každá rodina přinesla 11 koleček. 11. kolečko je symbolickým oceněním vynálezu, kterým jsem právě vylepšil váš život. Jenže kde to 11. kolečko vezmeme? Zeptal se farmář se 6 kuřaty. Uvidíte, uklidnil ho s úsměvem cizinec. Předpokládejme, že od loňska se nezměnil počet obyvatel ani množství úrody. Co myslíte, že se stalo? Nezapomeňte, že žádné 11. kolečko neexistovalo, takže nakonec jedna z 11 rodin nutně přijde o všechna svá kolečka. A to dokonce i tehdy, když se všem rodinám dařilo stejně dobře, jen proto, aby přidala 11. kolečko k těm 10 patřícím ostatním rodinám. Takže, když bouře ohrozila úrodu jedné z rodin, lidé už nebyli tak ochotní věnovat svůj čas sklizni před tím, než přijde pohroma. Protože bylo daleko pohodlnější vyměňovat si na trhu kolečka místo kuřat. Měla nová éra nezamýšlený vedlejší účinek v tom, že odrazovala vesničany od tradiční spontánní spolupráce. Namísto ní se díky nové peněžní hře začala mezi všemi vesničany, aniž si to uvědomovali, objevovat vzájemná soutěživost. Z podobenství začíná být zřejmé, že je kvůli úroku do naší ekonomiky vetkána konkurence, nejistota a chamtivost. Nikdy se jich nezbavíme, dokud budou životní nezbytnosti určovány penězi založenými na úroku. My však budeme pokračovat ve výkladu, abychom ukázali, že úrok také vytváří trvalý tlak na stálý ekonomický růst. Lyotardův příběh obsahuje 3 možná vyústění. Nesplácení, růst peněžních zásob a přerozdělení bohatství. Jedna z 11 rodin mohla zbankrotovat a svou farmu přenechat muži v klobouku. Bankéři. Nebo by si bankéř mohl obstarat další hovězí úseň a vyrobit více peněz. Nebo by vesničané mohli bankéře vyválet v dehtu a peří a odmítnout mu kolečka vrátit. Každá ekonomika založená na lichvě čelí stejným možnostem. Takže si představte, že vesničané obklopí muže s kloboukem a řeknou mu: Pane, mohl byste nám přidat kolečka, aby nikdo z nás nemusel zbankrotovat? Muž odpoví: Mohl, ale jenom těm, kteří mě přesvědčí, že mi je splatí. Protože každé kolečko má hodnotu jednoho kuřete, půjčím nová kolečka lidem, kteří mají více kuřat, než kolik koleček mi už dluží. Když mi kolečka nesplatí, mohu si místo nich vzít jejich kuřata. No a protože jsem moc hodný, vyrobím nová kolečka pro lidi, kteří zrovna teď nemají žádná kuřata navíc. Pokud mě ovšem přesvědčí, že příště dokáží vychovat kuřat více. Takže předveďte mi svůj obchodní záměr. Ukažte mi, že se vám dá věřit. Jeden vesničan může napsat úvěrovou zprávu, aby vám to usnadnil. Půjčím vám na 10%. Když budete dobří chovatelé, můžete každý rok rozšířit svá hejna o 20%. Zaplatit mi a ještě sami zbohatnout. Vesničané namítnou: To zní dobře, ale protože vyrobíte nová kolečka také s 10% úrokem, nakonec stejně nebudeme mít dost, abychom vám to splatili. To nebude žádný problém, odpoví muž, protože až se to stane, vyrobím koleček ještě víc. A až je bude třeba splatit, vyrobím ještě další. Vždycky budu ochotný půjčovat nová kolečka. Samozřejmě, vy za to musíte chovat více kuřat, ale dokud budete chovy zvyšovat, nebudou s tím žádné potíže. Přistoupí k němu dítě a řekne: Promiňte, pane, moje rodina je nemocná a nemáme dost koleček na jídlo.
Mohl byste pro mě vyrobit nějaké nové? Lituji, odpoví muž. To udělat nemůžu. Já totiž vyrábím kolečka jen pro lidi, kteří mi je splatí. Ale jestli má tvoje rodina nějaké kuřata do zástavy, nebo jestli dokážeš, že jsi schopný tvrdě pracovat a chovat více slepic, pak ti moc rád kolečka dám. Nějaký čas fungoval systém dobře, až na pár nešťastných výjimek. Vesničané chovali svá kuřecí hejna dost rychle na to, aby získávali další kolečka, které potřebovali na splátky muži v klobouku. Někteří z různých důvodů, buď že neměli štěstí, nebo nebyli dost šikovní, opravdu zbankrotovali a jejich hospodářství převzali šťastnější, zdatnější sousedé a bankrotáře si najímali jako pracovní sílu. Jenže spolu s tím, jak se zvyšoval přísun peněz, zvyšovaly se celkové chovy o 10%. Vesnice i její hejna kuřat se tak rozrostla, že k muži v klobouku se přidali další podobní muži a všichni pilně vyřezávali z hovězích úsní nová kolečka a dávali je komukoli, kdo měl dobrý plán na ještě větší chov kuřat. Občas se objevily určité problémy. Například se ukázalo, že nikdo už vlastně všechna ta kuřata nepotřebuje. Už máme vajec po krk, stěžovali si děti. V každém pokoji teď máme postel s peřinami, stěžovali si hospodyně. Aby udrželi růst spotřeby kuřecích produktů, vymýšleli vesničané všechno možné. Stalo se módou kupovat si každý měsíc nové péřové matrace a pak i nové domy, aby bylo kam ty matrace dávat a aby vznikaly nové a nové dvorky plné kuřat. Docházelo k hádkám s jinými vesnicemi, které se řešily vážnými vajíčkovými bitvami. Musíme vytvářet poptávku po větším množství kuřat, křičel starosta, který byl švagrem muže v klobouku. Jen tak budeme všichni stále bohatnout. Jednoho dne si jakási stařena povšimla dalšího problému. Zatímco kdysi byla pole kolem vesnice zelená a úrodná, teď byla hnědá a zarostlá plevelem. Vesničané se zbavili veškeré vegetace, jen aby mohli pěstovat obilí na zrno, kterým krmili kuřata. Z rybníků a říček, kdysi plných ryb, se staly páchnoucí stoky. Stařena řekla, tohle musí přestat. Jestli budeme pořád rozšiřovat chovy kuřat, brzy se utopíme ve slepičincích. Muž v klobouku si ji vzal stranou a uklidňujícím tónem ji přesvědčoval. Nedělej si starosti. Kousek cesty odsud je další vesnice se spoustou úrodných polí. Muži z naší vesnice mají v plánu přesunout chov kuřat tam. A když nebudou souhlasit, no, nás je víc. To přece nemůžeš myslet vážně, že bychom přestali rozšiřovat chovy. Jak by asi tví sousedé spláceli své dluhy? Jak bych mohl vyrábět nová kolečka? Vždyť i já bych nakonec mohl zbankrotovat. A tak se všechny vesnice jedna po druhé změnily v páchnoucí stoky kolem obrovských hejn kuřat, která už ve skutečnosti nikdo nechtěl. A vesnice spolu bojovaly kvůli několika zbývajícím zeleným plochám, které by umožnily ještě pár let růstu. Avšak přes všechno úsilí zachovat růst se jeho tempo začalo snižovat. Jak klesal růst, zvyšoval se dluh v poměru k příjmům, až mnoho lidí dávalo všechna svá kolečka jenom na splátky muži v klobouku. Mnozí zbankrotovali a museli pracovat za minimální mzdu pro zaměstnavatele, kteří sami jen stěží dokázali plnit závazky vůči muži v klobouku. Lidí, kteří si mohli dovolit nakupovat kuřecí produkty, stále ubývalo, což ještě více stěžovalo udržování poptávky a růstu. Uprostřed nadbytku kuřat, který ničil životní prostředí, měl stále větší počet lidí, už jen na pouhé přežívání, což vedlo k paradoxu nedostatku a nadbytku. A přesně tak jsme na tom dnes.
i my. Imperativ růstu. Doufám, že je zřejmé, jak se tento příběh vepisuje do reálné ekonomiky. Kvůli úroku bude v kterékoliv době množství dlužených peněz vždy větší než množství peněz, jež již existují. Abychom získali nové peníze, které budou celý systém udržovat v chodu, musíme chovat více kuřat. Jinými slovy, musíme vyprodukovat více zboží a více služeb. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je začít prodávat něco, za co jsme v minulosti neplatili. To znamená přeměnit lesy na stavební dříví, hudbu na výrobky, ideje na duševní vlastnictví, sociální reciprocitu na placené služby. Technologiemi podporovaný proces komodifikace původně nepeněžního zboží a služeb se za posledních pár století zrychlil a dnes dosáhl bodu, kdy už jen velmi málo věcí nepatří do sféry peněz. Rozsáhlé společné statky, ať už šlo o půdu nebo kulturu, byly ohrazeny a prodány jen proto, aby se udržel krok s exponenciálním peněžním růstem. To je hlavní důvod, proč přeměňujeme les na stavební dříví, písně na duševní vlastnictví a tak dále. To je důvod, proč se alespoň do COVID-19 dvě třetiny všech jídel vaří v Americe mimo domácnosti. To je důvod, proč lidové bylinkářství ustoupilo farmaceutickým lékům. Proč za hlídání dětí platíme? Proč je balená voda jedničkou v prodeji nápojů? Tím, co pohání neúprosnou přeměnu života, přírodního a duchovního světa na peníze, je imperativ trvalého růstu, jež je vlastní penězům založený na úroku. Pohybujeme se v začarovaném kruhu a čím více života proměňujeme na peníze, tím více peněz k životu potřebujeme. Lichva, nikoli peníze, je tím příslovečným původcem zla. Prozkoumejme trochu podrobněji, co se děje. Zrovna tak, jako ten muž v klobouku, vám banka, či kterýkoliv jiný věřitel většinou odsouhlasí půjčku jen tehdy, když existuje racionální očekávání, že ji splatíte. Takové očekávání může být založené na budoucím předpokládaném příjmu, na výši zástavy či na dobré schopnosti splácet, což znamená, že dáte věřiteli do zástavy nemovitost či jiný majetek. Toto očekávání je posíleno vážnými důsledky, jaké by pro vás mělo nesplácení dluhu. Splácení dluhu nezávisí pouze na vaší schopnosti peníze vracet, ale také na různých formách společenského, ekonomického a právního nátlaku. Abyste dostáli smluvním dlužním závazkům, může soud nařídit zabavení vašeho majetku a protože už nemáme vězení pro dlužníky, neplatící dlužníci snášejí nekonečné obtěžování ze strany agentur vymáhajících pohledávky. Mají potíže se získáváním potvrzení, že si mohou dovolit platit byt, vydělat dost peněz v zaměstnání či projít bezpečnostní prověrkou. Hodně lidí také cítí morální závazek své dluhy splácet. Je to přirozené. I v ekonomice darů cítí obdarovaní lidé společenský a morální tlak na to, aby druhé obdarovávali. Úvěr umožňuje, aby propojování darů a potřeb přesáhlo nejen prostor a povolání, ale také čas. Na úvěru založené peníze směňují dnešní zboží za zboží budoucí. To se z principů daru zase až tak nevymyká. Dnes dostanu, zítra dám. Problém nastává s úrokem. Protože dluh nesoucí úrok doprovází všechny nové peníze. Výše dluhu v kterémkoliv čase vždy převyšuje současné množství peněz. Nedostatek peněz nás vhání do vzájemného soutěžení a uvádí nás do trvalého, nezrušitelného stavu nedostatku. Je to jako ta hra se židlemi, na které se sedá, dokud hraje písnička a kterých je vždy o jednu méně než hráčů.
Takže nikdo nemá jistotu, že si nakonec sedne. Nátlak vyvolaný dluhem je nedílnou součástí systému. I když někteří lidé dokážou své dluhy splatit, celkově systém vyžaduje všeobecný a rostoucí stav zadluženosti. Trvalý a skrytý dlužní nátlak znamená, že budou vždy existovat lidé, kteří žijí v nejistotě či zoufalství, lidé pod tlakem nezbytnosti přežít, lidé neváhající vykácet poslední les, vylovit poslední rybu, prodat někomu tenisky, zničit jakýkoliv sociální, přírodní, kulturní nebo duchovní kapitál, který je ještě k bání. Nikdy nenastane doba, kdy už máme dost, protože v dlužním systému založeném na úroku směňuje úvěr nikoli jen dnešní zboží za zboží budoucí, ale dnešní zboží za více zboží v budoucnosti. Abyste splatili dluh, nebo abyste přežili, vezmete buď stávající bohatství někomu jinému, odtud pochází hospodářská soutěž, nebo vytvoříte nové bohatství tím, že si ho vezmete ze společného statku. Uvedu konkrétní příklad, jak to funguje. Představte si, že půjdete do banky a řeknete: pane bankéři, chtěl bych milionovou půjčku, abych si mohl koupit tento les a ochránit ho před vykácením. Žádný příjem z toho lesa mít nebudu, takže vám nebudu moci zaplatit úrok. Jestliže ale budete potřebovat, abych vám peníze vrátil, mohl bych ten les prodat a vrátit vám $1 000 000. Bohužel bankéř bude muset váš projekt odmítnout, dokonce i když by s ním z celého srdce souhlasil. Když ale půjdete do banky a řeknete, že byste chtěl $1 000 000, abyste koupil tenhle les, pronajal si buldozery, les vykácel a dříví prodal za $2 000 000, z nichž bankéři zaplatíte 12% úrok, přičemž i vám zůstane pěkný zisk, chytrý bankéř bude s vaším návrhem souhlasit. V prvním případě nevzniká žádné nové zboží ani žádné nové služby, takže peníze nejsou k dispozici. Peníze jsou jen pro ty, kteří vytvoří nové zboží a služby. Proto je udržováno tolik placených povolání podílejících se na přeměně přírodního a sociálního kapitálu na peníze a tak málo povolání zaměřených na opětovné získávání společných statků a chránících přírodní a kulturní poklady. Takže když to zobecníme, neúprosný tlak na dlužníky, aby poskytovali zboží a služby, je organickým tlakem peněz na ekonomický růst, definovaný jako růst celkového objemu zboží a služeb vyměněných za peníze. Můžeme se na to podívat ještě jinak. Protože dluh je vždycky větší než zásoba peněz, tvorba peněz vytváří budoucí potřebu ještě většího množství peněz. Množství peněz musí v čase růst. Nové peníze připadnou těm, kteří budou vyrábět zboží a poskytovat služby. Proto v čase musí růst také objem zboží a služeb. Nejde jen o to, že zjevná neomezenost peněz, pozorovaná již od časů starověkého Řecka, nám dovoluje uvěřit v možnost věčného růstu. Ve skutečnosti náš peněžní systém ten růst vyžaduje a nutí nás k němu. Většina ekonomů pokládá tento typický tlak na růst za něco prospěšného. Říkají, že tento tlak motivuje k inovacím, pokroku, k neustále většímu uspokojování potřeb. Ekonomika založená na úroku je už jednou provždy ekonomikou růstu a většina ekonomů a nejspíš také všichni tvůrci politiky s výjimkou okrajové a velmi radikální skupiny se na ekonomický růst dívá jako na ukázkový příklad úspěchu. Celý ten systém peněz založených na úroku funguje spolehlivě, dokud objem zboží a služeb vyměňovaných za peníze drží krok s jeho růstem. Co se však stane, když krok držet nebude? Co se jinými slovy stane, když míra ekonomického růstu bude menší než úroková míra?
Podobně jako lidé v našem podobenství, i my o tom musíme přemýšlet ve světě, který, jak se zdá, dosahuje hranic svého růstu. Hromadění bohatství. Protože ekonomický růst je téměř vždy nižší než úroveň.

schopnost. Když je průměrný investiční výnos nižší než průměrná úroková sazba placená kvůli získání investovaného kapitálu, jiná možnost prostě neexistuje. Pro určitou část dlužníků je platební neschopnost nevyhnutelná. Přinejmenším teoreticky nemusí být platební neschopnost nutně špatná. Přináší negativní důsledky pro rozhodnutí, která nepřispívají k obecnému blahu. To jest pro taková rozhodnutí, jejichž výsledkem není efektivnější výroba lidmi žádaného zboží. Věřitelé budou opatrnější v půjčování peněz někomu, kdo pravděpodobně ekonomice přispívat nebude, a dlužníci budou tlačeni k jednání, které k ekonomice opravdu přispívat bude. Dokonce i v systému nulové úrokové sazby se může stát, že lidé nebudou schopni dodržovat své závazky, jestliže učiní hloupá rozhodnutí, avšak nepůjde o zabudovanou organickou nezbytnost platební neschopnosti. Až na ekonomy nemá platební neschopnost rád nikdo. Nejméně ze všech pak věřitelé, protože jsou to jejich peníze, které mizí. Jedním ze způsobů, jak alespoň dočasně zabránit platební neschopnosti, je půjčit dlužníkovi dokonce ještě více peněz, aby mohl dál splácet původní dluh. To může být opodstatněné v případě, že dlužník čelí dočasným potížím, nebo když existuje důvod věřit, že se blíží natolik vyšší produktivita, aby nakonec všechny půjčky splatil. Často však věřitelé dlužníkovi půjčí další peníze prostě proto, že nechtějí odepsat ztráty vzniklé jeho platební neschopností, která by nakonec opravdu mohla vést k jejich vlastnímu bankrotu. Dokud dlužník pořád posílá nějaké splátky, může věřitel předstírat, že je všechno v pořádku. To je v podstatě situace, v níž se světová ekonomika nachází už mnoho let. Po letech, dokonce desetiletích, kdy úrokové sazby vysoce převyšovaly ekonomický růst a kdy se nerozlišovaly možnosti platební neschopnosti, čelíme obrovskému dluhovému převisu. Vláda na příkaz finančního průmyslu, to jest věřitelů vlastníků peněz, dělala, co mohla, aby zabránila platebním neschopnostem a udržovala v účetnictví plnou hodnotu dluhů a doufala, že obnovený ekonomický růst umožní finančníkům dluh z úroku splácet. Doufají, že z dluhu se dostaneme růstem. Na politické úrovni existuje stejný tlak na vytváření ekonomického růstu jako na úrovni jedince nebo firmy. Dlužník je pod tlakem něco prodávat, i kdyby to měla být pouze jeho pracovní síla, jen aby získal peníze na splácení dluhu. Tohle v podstatě dělají také růstu nakloněná politická opatření. Usnadňují toto prodávání něčeho, tedy činí méně náročným přeměnu přírodního, sociálního a jiného kapitálu na peníze. Když polevíme v kontrole znečišťování ovzduší, usnadňujeme přeměnu životodárné atmosféry na peníze. Když dotujeme stavbu silnic v pralesích, usnadňujeme přeměnu ekosystému na peníze. Když Mezinárodní měnový fond tlačí vlády k privatizaci sociálních služeb a snižování sociálních výdajů, usiluje o přeměnu sociálního kapitálu na peníze. Proto jsou v Americe demokraté stejně jako republikáni dychtiví otevírat nové trhy, posilovat práva duševního vlastnictví a tak dále. To je důvod, proč politici, korporace nebo pytláci útočí na jakýkoliv společný statek, který zatím nelze zužitkovat. Například ropu v arktické národní rezervaci na Aljašce. Tarify chráněné lokální ekonomiky zaměřené na produkci potravin nebo území původních obyvatel Amazonie. Kdyby peněžní sféra přestala růst, pak by se stále ještě otevřený průchod mezi platební neschopností a majetkovými nerovnostmi zužoval, až by zcela zmizel, což by mělo za následek společenské nepokoje a nakonec revoluci. Když ve světě omezených zdrojů rostou dluhy exponenciálně,

0: pak bez růstu ani žádná jiná možnost neexistuje. Dokud je tento růst, tato přeměna společného bohatství na peníze, rychlejší než růst úrokových sazeb, pak je vše v pořádku, alespoň z finančního, když už ne z ekologického či lidského hlediska. Existuje-li dostatečná poptávka po kuřatech a dostatek přírodních zdrojů k jejich krmení, mohou si vesničané půjčovat na 10%, aby své chovy o 20% zvýšily. Vyjádřeno jazykem ekonomie, kapitálová investice přináší zisk přesahující náklady na kapitál, proto dlužník získává bohatství přesahující podíl, který jde věřiteli. To se dělo v časech osídlování amerického pohraničí, kde existovala spousta majetku, který nikomu nepatřil a který si často stačilo jen vzít. A děje se to i dnes ve společnosti, kde nejsou společenské vztahy plně monetizované, tedy převáděné na peníze. V ekonomické hantýrce se jim říká nerozvinuté trhy. Pouze s ekonomickým růstem mohou být všechny misky plné. Věřitelé stále bohatnou a prosperovat mohou i dlužníci. Avšak dokonce i v dobrých časech ekonomický růst jen zřídka kdy udrží krok s růstem úroku. Teď si představte, že vesničané dokážou rozšířit své chovy jen o 5% za rok. Namísto, aby platili jistý díl nového růstu bankéřům, musí jim nyní v průměru platit růst celý. A navíc ještě také podíl ze svého dřívějšího majetku nebo budoucích výdělků, případně z obojího. Hromadění bohatství, příjmu i aktiv je nevyhnutelným důsledkem dluhu rostoucího rychleji než objem zboží a služeb. Jistě, vlády mohou neutralizovat hromadění bohatství prostřednictvím přerozdělovacího zdaňování, ale tato skrytá tendence nikdy nezmizí. Už od Aristotelových dob si ekonomičtí myslitelé tohoto základního problému všímají. Aristoteles poznamenal, že jelikož jsou peníze neplodné, to jest nezanechávají telata a zrní jako dobytek či pšenice, je prostě nečestné půjčovat je s úrokem. Už kolem roku 350 před naším letopočtem, jakož i mnohokrát potom, bylo opakovaně pozorováno hromadění majetku. Opětovně k tomu docházelo v dobách Římanů, dokud se říše rychle rozšiřovala, získávala novou půdu a nové tributy. Všechno fungovalo celkem slušně a k žádnému extrémnímu hromadění majetku nedocházelo. Teprve, když se rozšiřování říše zpomalilo, začalo se bohatství koncentrovat rychleji a z kdysi rozsáhlé třídy malých farmářů, tvořících páteř legií, se stali otroci vlastních dluhů. Zanedlouho se říše stala ekonomikou otrocké práce. Není třeba, abych složitě vysvětloval paralely mezi starověkým Římem a dnešním světem. S tím, jak se dnes růst zpomalil, vstupují mnozí jedinci i celé národy do stavu, který se podobá římskému zotročení dlužníků. Stále větší podíly příjmů jdou na splácení úroků, a když to nestačí, za dluh se ručí dřívějšími aktivy, která se zabavují tak dlouho, až zcela zmizí. Tak se stalo, že domácí kapitál Spojených států v poměru ke skutečné hodnotě nemovitostí poklesl z 85% v roce 1950 na dnešních 60%. Včetně lidí, kteří vlastnictví svých domů nemají zatížené dluhem. Jinými slovy, lidé už své domy nevlastní. Většina lidí, které znám, nevlastní ani svá auta. V podstatě si je prostřednictvím automobilových leasingů pronajala od banky. S mírou zadlužení zápasí dokonce i korporace, takže velký podíl jejich příjmů jde bankám a majitelům dluhopisů. To samé platí také pro většinu národů s dluhy narůstajícími až do výše jejich HDP. Na všech úrovních jsme stále více otroky dluhu a plody naší práce jdou našim věřitelům. Dokonce ani když nemáte žádné dluhy. Náklady na úrok vstupují do ceny téměř všeho, co si kupujete. Například asi 10% vládních nákladů ve Spojených státech a daňových dolarů je vynaloženo na úrok z národního dluhu. Když si pronajmete dům, většina nákladů na nájem jde na pokrytí největšího výdaje majitele domu, tedy na hypotéku. Když jíte v nějaké restauraci, cena za jídlo částečně odráží náklady kapitálu pro majitele restaurace. Kromě toho náklady na elektřinu, dodávky potravin a nájem také obsahují úrok, který dodavatelé platí ze svého kapitálu a tak dále a dále až do nejmenších položek. Všechny tyto peníze jsou jakýmsi tributem daní na všechno, co kupujete, která jde vlastníkům peněz. Úrok se skládá zhruba ze 6 složek. Z prémie za riziko, nákladů na poskytnutí půjčky, inflační prémie, prémie za likviditu, tedy příplatku za míru schopnosti dodržet závazky, z prémie za výkazy splatnosti úvěru a z úrokové prémie za nulové riziko. Zasvěcenější diskuze o účincích úroků by asi mezi těmito složkami dělala rozdíly a došla k závěru, že pouze 3 posledně jmenované, a zejména ta úplně poslední, jsou lichvářské. Bez nich už by k hromadění majetku nedocházelo, protože tento díl peněz nezůstává v rukou věřitele, i když tlaky na ekonomický růst stále existují. Jenže v současném systému přispívá k běžným úrokovým mírám všech 6 složek. To znamená, že lidé, kteří mají peníze, mohou rozmnožovat své bohatství už jen pouhou výhodou takového vlastnictví. Pokud nedokážou dlužníci rozmnožovat své bohatství stejně rychle, což je možné pouze v rostoucí ekonomice, bude se bohatství hromadit v rukou věřitelů. Řeknu to úplně jednoduše. Výše úrokových sazeb praví: já mám peníze a ty je potřebuješ, takže ti naúčtuji poplatek za to, že k ním budeš mít přístup. A to prostě jen proto, že já peníze mám a ty ne. Abychom se vyhnuli majetkovým nerovnostem, musí být tato výše úrokových sazeb nižší než ekonomický růst, protože jinak by pouhé vlastnictví peněz člověku umožňovalo zvyšovat jeho majetek rychleji než průměrná hraniční účinnost produktivního kapitálového investování. Jinak řečeno, rychleji zbohatnete tím, že budete vlastnit, než tím, že budete vyrábět. V praxi tomu tak téměř vždycky je. Protože když ekonomika roste rychleji, úřady tlačí úrokové míry nahoru. Důvodem je snaha vyhnout se inflaci, ale je to také způsob, jak zvýšit bohatství a moc vlastníků peněz. Takže při absenci přerozdělovacích opatření se bohatství hromadí jen v určitých rukách, v časech dobrých i špatných. Obecně platí, že čím více peněz máte, tím méně jste ochotní je utrácet. Už od času starověkého Řecka se projevovalo to, co John Maynard Keynes nazýval upřednostňování likvidity. Lidé dávali přednost penězům před zbožím, s výjimkou situací, kdy po zboží byla mimořádně vysoká poptávka. Když se peníze stanou univerzálním prostředkem a cílem, je toto upřednostňování nevyhnutelné. Úrok posiluje upřednostňování likvidity a povzbuzuje ty, kteří peníze mají, aby si je ponechávali. Lidé, kteří potřebují peníze právě teď, musí za použití peněz platit těm, kteří takovou potřebu nemají. Tato platba, úrok z půjčky, nutně pochází z budoucích výnosů. To je další způsob, jak pochopit přečerpávání peněz od chudých k bohatým. Dokázali bychom asi ospravedlnit placení úroků při dlouhodobých riskantních investicích bez dostatku likvidních aktiv, protože takový úrok je určitou kompenzací za to, že se zříkám platební schopnosti. Je v souladu s principy daru v tom smyslu, že když dáte dar, často dostanete na oplátku dár ještě větší, ale ne vždy. A nikoli s naprostou jistotou. Odtud ono riziko. Jenže v současném systému nesou úrok dokonce i vládou pojištěné vklady na požádání a krátkodobé bezrizikové vládní dluhopisy a umožňují investorům dosahovat zisku, i když v podstatě drží peníze pro sebe. Tato složka zbavená rizika je přidanou skrytou přirážkou ke všem jiným půjčkám a vlastníkům zaručuje, že budou vlastnit stále víc. Dvojí tlak, který jsem popsal, tlak na růst peněžní sféry a tlak na majetkové nerovnosti, jsou dvěma aspekty jedné a té samé síly. Peníze buď rostou tím, že požírají dosud nespeněženou říši, nebo tím, že jako kanibalové požírají sami sebe. Protože první způsob je již vyčerpaný, roste tlak toho druhého a hromadění bohatství eskaluje. Až se to stane, vznikne na záchranu celého systému další tlak. Přerozdělení bohatství. Neustále rostoucí polarizace bohatství a chudoby není trvale udržitelná. Přerozdělování bohatství a třídní konflikt. Bez přerozdělování bohatství je sociální chaos v peněžním systému založeném na dluhu a rodícím úroku nevyhnutelný. Zvláště když ekonomický růst zpomaluje. Přesto přerozdělování bohatství vždy vyvolává odpor bohatých, neboť je to jejich bohatství, které má být přerozděleno. Proto ekonomická politika odráží snahu vyvažovat přerozdělování a uchovávání bohatství a časem směřuje k minimálním přerozdělovacím opatřením, která jsou nezbytná pro udržení společenského pořádku. Liberální vlády se tradičně snaží zmírňovat hromadění bohatství přerozdělovacími politickými opatřeními, jakými jsou progresivní zdanění, dědická daň, programy sociálního zabezpečení, vyšší minimální mzdy, všeobecná lékařská péče, bezplatné vysoké školství a další. Tato opatření jsou přerozdělovací proto, že zatímco daně dopadají více na bohaté, ze sociálních výdajů a programů mají stejný užitek všichni, nebo z nich dokonce více těží chudí. V systému založeném na úroku tato opatření působí proti přirozené tendenci hromadit bohatství. Alespoň krátkodobě působí proti zájmům bohatých, což je důvodem, proč jsou v současné konzervativní politické atmosféře charakterizována jako třídně konfliktní. Protože konzervativní, zvané často neoliberální, vlády se k přerozdělovacím opatřením staví nepříznivě, zdá se, že hromadění bohatství pokladají za dobrou věc. Vy možná také, pokud jste bohatí, protože hromadění bohatství znamená více pro vás a méně pro všechny ostatní. Najímaní pomocníci v domácnosti jsou laciní. Váš relativní majetek, vaše moc a privilegia jsou větší. Vlády, sloužící krátkodobým zájmům bohatých, proto obhajují opatření, která jdou proti těm výše zmíněným. Paušální daň z příjmů, snižování dědické daně, omezování sociálních programů, privatizaci zdravotní péče a tak dále. Ve 30. letech stály Spojené státy a mnoho dalších zemí před volbou, zda mírně přerozdělovat majetek pomocí sociálních výdajů a zdaněním bohatých, nebo dopustit, aby hromadění majetku vedlo k revoluci a násilnému přerozdělování. V 50. letech většina zemí přijala sociální kompromis, vypracovaný v novém údělu, New Deal. Bohatí zůstanou na vrcholu společenské pyramidy, ale prostřednictvím zdanění se musí vzdát jistého množství zisků plynoucích z vlastnictví kapitálu. Nějakou dobu tento kompromis fungoval, zejména v časech, kdy se ekonomický růst držel vysoko, jak se dělo na počátku 70. let. Když ekonomický koláč roste, bohatí si mohou brát stále větší kousky a všem ostatním nechávat menší díl rostoucího koláče. v relativních číslech 99% lidí schudlo. Avšak v absolutních číslech se jejich ekonomická situace nezměnila a někteří z nich dokonce zbohatli. Taková byla situace v poválečné éře, ale fungovalo to pouze, když ekonomika rostla. Jenže dokonce i toto mírné řešení přinášelo mnoho nežádoucích důsledků. Vysoké zdanění příjmů trestalo lidi, kteří hodně vydělávali, spíše než ty, kteří pouze hodně vlastnili. Způsobilo také nekonečnou bitvu mezi daňovými úřady a občany, kteří obvykle našli způsoby, jak se vyhnout placení alespoň některých daní, a v tomto procesu zaměstnávali desítky tisíc právníků a účetních. Je tohle dobré využití lidských zdrojů? Navíc šlo o systém, kterým jsme vlastníkům peněz jednou rukou dávali a druhou jim brali. V systému založeném na úroku je třídní konflikt, ať už skrytý či otevřený, nevyhnutelný. Krátkodobé zájmy majitelů bohatství stojí v protikladu k zájmům třídy dlužníků. Od roku 1980 a možná už dříve se rovnováha vychýlila ve prospěch bohatých s tím, jak jejich političtí představitelé odstraňovali mozaiku přerozdělovacích programů nastavených ve většině západních zemí ve 30. letech. V poválečném světě vysoký růst na nějakou dobu zakryl nevyhnutelnost vnitřního třídního konfliktu, ale tato doba již pominula. Ve starověku řešili některé společnosti polarizaci bohatství pravidelným anulováním dluhů. Jako příklady poslouží solonistické reformy Seisachtheia, setřásání břemen, které rušily dluhy a zakazovali práci zadlužených otroků a pravidelné výroční oddlužování starověkých Hebrejů. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto. Každý věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů. Deuteronomium 15, 1 až 2. Oba dva tyto osvědčené způsoby byly daleko radikálnější než bankrot, protože dlužníkovi zůstával celý jeho majetek, včetně toho zástavního. Za Solona se půda dokonce vracela původním majitelům. Nedávným příkladem zrušením dluhu bylo částečné anulování zahraničních dluhů zbídačených národů, které postihla nějaká katastrofa. Tak v roce 2008 zrušili MMF, Světová banka a Meziamerická rozvojová banka haitský zahraniční dluh. Po několik desetiletí se širší hnutí pokoušelo zrušit dluh celého třetího světa, ale v tomto směru zatím k ničemu významnějšímu nedošlo. Podobnou přerozdělovací metodou je bankrot. V němž je dlužník osvobozen od závazků, obvykle poté, co věřiteli propadne většina jeho majetku. Jde však o nominální transfer bohatství od dlužníka k věřiteli, protože majetkový obnos je nižší než majetek, který dlužník vlastní. Vyhlásit skutečný osobní bankrot se nedávno stalo ve Spojených státech mnohem obtížnější, protože příslušné zákony, přepsané na příkaz vydavatelů kreditních karet, nyní nutí dlužníky do splátkového kalendáře, který jim přikazuje, aby po velmi dlouhou dobu převáděli část svého budoucího příjmu věřitelům. Stále častěji se dluhům vůbec nelze vyhnout a ty se pak stávají celoživotním nárokem na pracovní sílu dlužníka, jenž se tak ocitá v pozici nájemné otrocké síly. Na rozdíl od reformy Seisachtheia a výročního anulování dluhů převádí bankrot majetek věřiteli, který pak kontroluje jak fyzický, tak i finanční kapitál. Bývalý dlužník nemá téměř jinou možnost, než se opět zadlužit. Při hromadění bohatství jsou bankroty jen drobným zádrhelem. Extrémnějším řešením je přímé zřeknutí se dluhu, odmítnutí dluh splácet či převádět zástavní majetek věřiteli. Většinou se věřitel může soudit a k zabavení dlužníkova majetku využít státní moci. Když se však právní systém a legitimita státu začnou rozpadat, je možné zřeknutí osobního dluhu. Právě tento rozpad odhaluje, že peníze a majetek jsou ve skutečnosti sociálními smlouvami. Když zbavíme Warrena Buffetta všeho, co se opírá o konvenční interpretaci symbolů, není jeden z nejbohatších lidí ve Spojených státech bohatší než já, snad kromě toho, že jeho dům je větší než můj. Ale protože i na ten má Buffett nějakou smlouvu, je také záležitostí společenské dohody. V podobě, v níž jsou dnes smluvní dokumenty sepisovány, nedávají fyzickým osobám příliš mnoho možností dluhy odmítat. Mohli bychom se domnívat, že pro suverénní národy bude platit něco úplně jiného. Teoreticky mohou robustní domácí ekonomiky splácení státního dluhu jednoduše odmítnout, zejména pokud ještě navíc vlastní zdroje směnitelné se sousedními státy. Jenže v praxi to dělají jen málo kdy. Jejich vládci, demokratičtí či jiní, se obvykle spojí s globálními finančními institucemi a dostanou za to bohaté odměny. Kdyby takové spojenectví odmítli, čelili by všemožným projevům nepřátelství. Obrátil by se proti ním tisk, stejně jako akciové trhy, dostali by nálepky nezodpovědných, levičáckých nebo nedemokratických politiků. Jejich političtí oponenti by byli podporováni stávajícími světovými velmocemi a nakonec by se mohli stát cílem nějakého převratu či invaze. Na všechny vlády, které se brání přeměňovat svůj sociální a přírodní kapitál na peníze, se vyvíjí tlak a stíhají je tresty. To se stalo na Haiti, když Aristide nechtěl přijmout neoliberální politiku a dvakrát v roce 1991 a znovu v roce 2004 byl při státním převratu svržen. Stalo se to v Hondurasu v roce 2009 a děje se to znovu a znovu po celém světě. Nepodařilo se to na Kubě a nedávno ani ve Venezuele, kde zatím k invazi nedošlo. V říjnu 2010 jen o vlásek unikl převratu Ekvádor, země, která v roce 2008 odmítla splácet 3,9 miliardy dolarů a poté dluh restrukturalizovala na 35 centů za dolar. V roce 2017 byl ekvádorský prezident Rafael Correa nahrazen Leninem Morenem, který rychle zavedl přísná úsporná opatření. Takové jsou osudy všech národů vzdorujících dluhovému systému. Bývalý ekonom John Perkins v knize Spověď lovce ekonomik popisuje základní strategii. Nejprve podplatit vládce, pak vyhrožovat, pak zařídit převrat a nakonec, jestliže všechno selže, podniknout invazi. Cílem je přimět zemi, aby souhlasila s půjčkami a splácela je, tedy aby se stala dlužníkem a v tomto stavu setrvávala. Pro jedince nebo národy dluh často začíná nějakým megaprojektem. Stavbou letiště, silniční sítě či mrakodrapu, rekonstrukcí domu nebo vysokoškolským vzděláním, který slibuje velké budoucí odměny. Ale ve skutečnosti z něj bohatnou mocné vnější síly a natahuje se pružina dluhové pasti. V dávných časech byly hlavními nástroji nějaké říše vojenská síla a vynucený tribut. Dnes je to dluh. Dluh nutí národy i jednotlivce věnovat svou produktivitu penězům a přesouvat jich druhým. Jedinci opouštějí své sny a pracují v zaměstnáních, která jim umožňují držet krok s jejich dluhy. Národy přeměňují zemědělství pro svou obživu a místní soběstačnost, jež negenerují devizi do exportních zplodin, a výrobků robotáren, které je naopak generují. Haiti je zadlužené od roku 1825, kdy bylo donucené uhradit Francii ztrátu majetku, tedy otroků, o něž po povstání otroků v roce 1804 přišla. Kdy své dluhy splatí? Nikdy. Kdy splatí kterákoliv země třetího světa své dluhy a začne dávat svou produktivitu vlastním lidem? Nikdy. Kdy většina z vás splatí studentské půjčky, kreditní karty a hypotéky? Nikdy. Podle výroční dluhové kampaně chudé země světového jihu v roce 2020 utratili v průměru 14,3% vládních příjmů na splátky zahraničního dluhu, což je dvakrát vyšší číslo než výdaje na splátky v roce 2010. Přestože splácí stále více peněz, celková výše jejich dluhů roste. Nikdy své dluhy nesplatí. A jako zadlužené země jsou odsouzené k věčným úsporám, snižování mezd, ničení přírodního bohatství a privatizaci, jen aby si zachovali privilegium zůstat zadlužené a být i nadále součástí globálního finančního systému. Avšak na státní i osobní úrovni může být čas odmítnutí dluhu blíže, než si myslíme. Legitimita statu quo pomalu vyprchává a až pár dlužníků své dluhy odmítne, ostatní je budou následovat. Jestliže zákony nadržují věřitelům, nutnost splácet tyto dluhy nemůže spočívat pouze v liteře zákona. Avšak existuje také právní základ pro zpochybnění jinak zákonných dluhů, princip opovržení hodného dluhu. Podle něhož jsou podvodně vzniklé dluhy neplatné, protože vedoucí představitelé původně podepisovali jménem národa dluhy, z nichž národ žádný prospěch nemá. Lze takové pojetí zákona rozšířit a vytvořit z něj mocný nástroj pro změnu systému. Které další dluhy jsou opovrženíhodné? V některých případech pochybnosti neexistují. Například půjčky na stavbu nechvalně známé jaderné elektrárny v provincii Bataan na Filipínách, z nichž měli kamarádičci firmy Westinghouse a prezidenta Marcose mimořádné zisky. Elektrárna však nikdy žádnou elektřinu nevyrobila. Nebo vojenské výdaje chunt v Salvadoru či Řecku. Co však s obrovským národním dluhem pro rozsáhlé centralizované rozvojové projekty? Neoliberální ideologie říká, že tyto projekty jsou pro národ prospěšné, jenže teď už začíná být zřejmé, že těmi z nich nejvíce těžili byly korporace národa, který si půjčoval. Nyní je zpochybňována dokonce i kanonická trajektorie průmyslového rozvoje, což jsme neříkali, že většina dluhů rozvojového světa je opovrženíhodná, splozená koloniálními a imperiálními vztahy? To samé lze říct o dluzích obcí, domácností či jednotlivců. Daňové zákony, finanční deregulace a ekonomická globalizace přečerpaly peníze do rukou korporací a velmi bohatých lidí, čímž nutí všechny ostatní půjčovat si jen proto, aby vůbec mohli uspokojit své základní potřeby. Obce a regionální samosprávy si nyní musí půjčovat, aby poskytovali služby hrazené z daní v dobách předtím, než průmysl v rámci globální soutěže úplně o všechno odešel tam, kde jsou minimální regulace a nejnižší mzdy. Studenti si teď musí půjčovat, aby studovali na univerzitách, kdysi silně podporovaných vládou. Stagnující mzdy nutí rodiny půjčovat si na pouhé přežití. Zvedající se příliv dluhu se nedá vysvětlit vyšší mírou lenosti či nezodpovědností. Ten dluh je systémový a nevyhnutelný. Není spravedlivý a lidé to vědí. S tím, jak nelegitimní dluh roste, bude mizet morální nutkání splácet ho a objeví se nové formy odporu vůči němu. Možná, že brzy nastane čas, kdy svá břemena opravdu setřeseme. Inflace. Posledním způsobem přerozdělování bohatství je inflace. Při zběžném pohledu je inflace skrytou dílčí formou anulace dluhu, protože umožňuje, aby byly dluhy splácené v měně, jež má menší hodnotu, než měla v čase vzniku původní půjčky. Inflace je vyrovnávající síla, která v průběhu času redukuje jak hodnotu peněz, tak i dluhu. Jenže věc není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Inflaci totiž často doprovází zvyšování úrokových sazeb. Jednak proto, že monetární činitelé zvedají sazby, aby v uvozovkách bojovali s inflací. Jednak proto, že potenciální půjčovatelé budou raději investovat do komodit odolávajících inflaci, než půjčovat peníze na úrok pod inflační sazbou. Běžné ekonomické teorie říkají, že příčinou inflace je zvýšení peněžních zásob bez odpovídajícího zvýšení zásob zboží. Jak v takovém případě navýšit peněžní zásoby? V letech 2008 až 2009 federální rezervní systém a další centrální banky na celé světě snížili úrokové sazby téměř na nulu a mohutně zvýšili měnovou bázi, aniž by způsobili zjevnou inflaci. Bylo tomu tak proto, že banky nezvýšily půjčování peněz, kdy se peníze dostávají do rukou lidí a firem, které je utratí. Namísto toho se všechny nové peníze staly přebytečnou bankovní rezervou, nebo je banky nalily do akciových trhů. Proto burzovní ceny v letech 2009 až 2020 trvale stoupaly. Od té doby zůstávala inflace navzdory takřka nulovým úrokovým sazbám nízká. S ohledem na nedostatek příležitostí kapitálových investic s vysokou návratností firmy spíše seděly na hotovosti nebo zvedaly burzovní ceny kupováním svých vlastních akcií. Ale k inflaci by nutně nemuselo dojít, ani kdyby Fed koupil všechny státní dluhopisy na trhu a 10x zvýšil měnovou bázi. K uspíšení inflace musí být peníze v rukou lidí, kteří je budou utrácet. Jsou peníze, které nikdo neutrácí, ještě vůbec penězi? Jsou peníze, které nějaký šetřílek zakope do země a nechá je tam pořád ještě penězi? Naše newtonovská karteziánská intuice pohlíží na peníze jako na věc, ve skutečnosti ale je to vztah. Když jsou peníze soustředěné v několika málo rukou, vztahy mezi námi jsou vzdálenější a naše propojenost s věcmi, které udržují a obohacují náš život, je menší. Záchranné programy Fedu dávají peníze většinou do rukou bank, kde zůstávají. Chceme-li v časech ekonomické recese dostat peníze k lidem, kteří je budou utrácet, je nutné obejít soukromý úvěr generující proces, který nařizuje. Budeš mít přístup k penězům pouze tehdy, když jich vytvoříš ještě více. Hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je přes fiskální stimul, to jest přes vládní výdaje. Takové výdaje jsou skutečně potenciálně inflační. Proč je inflace škodlivá? Nikdo nevidí rád, že ceny rostou. Když ale stejně rychle rostou příjmy, k jaké škodě tu vlastně dochází? Újmu inflace způsobí pouze lidem, kteří mají úspory. Lidem, kteří mají dluhy, naopak prospívá, protože mohou dluh splácet lacinějšími penězi. To, čeho se lidé bojí, je inflace cen bez inflace mezd. Jestliže rostou ceny i mzdy, je inflace v podstatě určitou daní za líné peníze, protože přerozděluje majetek od bohatých k chudým a působí proti účinkům úroku. K blahodárným účinkům inflace se vrátíme později, až budeme probírat peněžní systémy založené na negativním úroku. Běžná teorie říká, že vláda může financovat inflační výdaje buď prostřednictvím daní, nebo deficitními výdaji. Proč by měly být výdaje financované z daní inflační? Vždyť jen některým lidem peníze berou a jiným je zase dávají. Inflační jsou tyto výdaje pouze tehdy, když berou bohatým a dávají chudým. Ti je totiž rychle utratí. Ze stejného důvodu jsou deficitní výdaje inflační pouze tehdy, když jdou lidem, kteří je utratí, a nikoli například velkým bankám. V obou případech je inflace spíše důsledkem či symptomem přerozdělování bohatství, než prostředkem, jak přerozdělování dosáhnout. Takže na inflaci nelze pohlížet jako na něco odděleného od podstatnějších forem přerozdělování. Není náhoda, že političtí konzervativci, tradiční strážci bohatých, patří mezi nejhorlivější deficitní jestřáby. Odmítají deficitní výdaje, které spíše přenášejí peníze do rukou lidí, kteří je dluží, než těch, kteří je vlastní. Když neuspějí a k deficitu opravdu dojde, hájí krácení výdajů, zvyšování úrokových sazeb a splácení veřejného dluhu, který je v podstatě přerozdělováním bohatství na ruby. Dovolávají se ducha inflace a vymýšlejí argumenty, dokonce i když se žádné známky konkrétní inflace ještě neobjevily. V zásadě může jakákoliv vláda se suverénní měnou vytvořit neomezené množství peněz bez zvýšení daní, pouze jejich natištěním nebo přinucením centrální banky kupovat dluhopis s nulovým úrokem. Ano, to by vedlo k inflaci. Mzdy a ceny by rostly a relativní hodnota uchovávaného majetku by klesla. To, že vlády namísto toho používají mechanismus akcí nesou...
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Politiky, kterou prostě musíme vnímat. Já vidím, jak Čína jde dopředu, vidím, jak to je, ale na druhé straně má svoje zájmy, kdežto my si myslíme, že nemáme svoje národní zájmy, že se rozpustíme nějaké beztvaré Evropské unii, a tak to není, jo, tak to není. Naopak, já vždycky říkám, ta 27 je naprosto bohatá v tom, jak je pestrá, jo, to je její záruka, jako bohatství a budoucnosti, jo. Ale samozřejmě nějakou sladěnou politiku musíme mít. Já jsem říkal teď.
4: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alternativy.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu druhé epizody z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Stručně shrnu, o čem pojednával první díl. Začal jsem érou královny Viktorie, která musela čelit mnoha atentátům už v roce 1840, tedy 3 roky po jejím nástupu na britský trůn. Na některé atentáty jsem se podíval podrobněji, abychom si představili, co všechno bylo potřeba řešit v té době. Pak následovala válka a vzestup Německa. Intriky neznaly mezí. Po smrti královny Viktorie v roce 1901 nastoupil Eduard VII. Jiří V. a první světová válka. Koncem května 1906 navštívil Španělsko nejstarší žijící syn a dědic Eduarda VII. Jiří, vévoda z Yorku. Bylo mu 40 let. Doprovázela ho manželka Marie, aby reprezentoval svou rodinu na svatbě své sestřenice se španělským králem. I hned po svatebním obřadu jeli v královském průvodu kočárů z katedrály na recepci. Když se blížili k paláci, ozval se hlasitý výbuch. Jiří se domníval, že to bylo dělostřelecké dělo, které vypálilo první salvu. Mýlil se. Anarchista hodil na novomanželé z horního okna bombu, maskovanou jako kytici květin, když pod nimi procházel průvod. Zabil asi 20 lidí, včetně jejich řidiče, a dalších 50 zranilo. Královská nevěsta a ženich jako zázrakem nebyli vážně zranění, ale nevěstiny svatební šaty byly zalité krví. Jiří si do svého deníku zaznamenal, že manželé byli pokrytí sklem z rozbitých oken a zhroutili se, jakmile unikli z dohledu veřejnosti. Svatební hostina stoicky pokračovala uvnitř paláce. Pro královskou rodinu to byly nebezpečné časy. Španělský král byl zraněný při téměř stejném útoku už před rokem. Portugalský král a jeho syn byli zastřeleni republikánskými atentátníky o necelé 2 roky později. Na italského krále a amerického prezidenta Williama McKinleyho se střílelo už dříve. Ruské královské rodiny utrpěly četné útoky. Jeden z nich právě zabil velkoknížete Sergeje Romanova, carova strýce. Tyto smrtící události byly příznakem sociálních turbulencí. Za vlády krále Jiřího V. se objevily anarchismus, socialismus, komunismus, fašismus, irský republikanismus a indické hnutí za nezávislost. Mnohé zpochybnili zavedený řád a ohrozili evropské monarchie. Aristokracie byla posedlá rodokmenem a proto byli panovníci různými sňatky propojení nejen napříč Evropou. Jiří ale neměl vhled do zpravodajství jako jeho bratr a matka. Zajímaly ho spíše drby než seriózní informace. Král nebyl germanofob a chtěl se především vyhnout válce. Německý císař Vilém byl synovcem Eduarda VII. A tedy bratrancem Jiřího V. Jiří V. měl tedy 2 bratrance. Německého císaře Viléma a ruského cara Mikuláše II. Jiří a Mikuláš si byli nejen blízcí, ale také vypadali jako dvojčata. Jiří svého bratrance oslovoval: můj drahý Miky, tvůj stále oddaný bratranec a přítel. Často si dopisovali. Jiří svého bratrance Mikuláše ujišťoval, že, cituji, s Německem mohou být potíže, ale myslím, že se dají překonat. Pokud budou Anglie, Rusko a Francie držet pohromadě, je mír v Evropě zajištěný. Konec citace. V listopadu 1913 navštívil Velkou Británii rakouský arcivévoda František Ferdinand s manželkou. Byli posedlí lovem a užili si velkolepou střelbu na okraji Windsoru pod vedením krále a princez Velsu. Poté trávili svůj čas v Británii, šťastným přesunem z hrabství do hrabství a stříleli na všechno, co se hýbalo. Františkova manželka Joffie, vévodkyně z Hohenbergu, byla lepší střelkyní. Záměrně uvádím tato rodová propojení i historky, abych dokumentoval, že následující první světová válka byla v podstatě vojenskou přenicí mezi příbuznými. Všichni účastníci této války byli různými sňatky příbuzensky propojení. Ještě rok před vypuknutím války se navštěvovali a měli vřelé vztahy. Žádné napětí mezi nimi nepanovalo. Tak to musíme vnímat války.
jako vojenské přenice mezi příbuznými, kteří si mezi sebou vyřizují účty. Hrají kostky, trumfují se, porážejí figurky, zabírají území, nerostné suroviny. Jenomže jejich rukou se zabíjejí pěšáci, běžní lidé, kteří umírají pro jejich nenasytnost. Místo, aby si uspořádali arénu a rozdali si to mezi sebou, umírá 10 000 pěšáků místo nich, na jejich geopolitické šachovnici. Šachovnici aristokratické šlechty a později šlechty globální. Pro jejich prachy, kterými se zalikají, mocenské choutky, další trumfové eso v mocenských kartách, které ukořistí pro sebe. 28. června 1914 už František a Žofie takové štěstí neměli. Byli zabití při návštěvě Sarajeva, hlavního města Bosny a Hercegoviny, které bylo okupované Rakouskem-Uherskem. Jeho smrt byla pro Jiřího osobním utrpením. Proto nařídil, aby dvůr po dobu jednoho týdne nosil smutek. Začalo se schylovat k válce, která o měsíc později vypukla. Nebudu tu rozebírat složité mocenské manévry během války, protože by to zpomalovalo dynamiku tohoto příběhu. Domnívám se také, že by to zajímalo jenom úzkou skupinu historických fanšmekrů. Britská rozvědka působila v celosvětovém měřítku. Na druhé straně Atlantiku ličtí špioni a šifranti s obavami sledovali americké hledání kompromisu. Zdá se být velmi nepravděpodobné, že by král neviděl některé tajné materiály, které byly základem Zimmermanova telegrafu, který později přivedl Ameriku do války. Jednalo se o tajnou německou nabídku Mexiku, že získá zpět svá ztracená území, včetně Kalifornie, pokud se postaví na stranu Německa. Dešifrování této zprávy bylo pravděpodobně největším britským úspěchem v oblasti rozluštění kódu během války. Další věcí byla židovská otázka s ohledem na předání Palestiny pod britskou správou. To jsem řešil v mém pořadu Druhá světová válka v překladu projevu Benjamina Friedmana. Další otázkou bylo také Rusko. V polovině roku 1915 utrpěla ruská armáda jednu porážku za druhou a bylo jasné, že Romanovci mají problémy. Jiří často psal svému bratranci. Ujišťoval ho o pomoci a prosil ho, aby zůstal a bojoval po boku svých spojenců. Můj drahý Miky, napsal 8. srpna. Hluboce s tebou soucítím v těchto velmi úzkostných dnech, kterými nyní procházíš, když je tvá armáda nucená ustoupit kvůli nedostatku střeliva a pušek. Trval na tom, že Británie vybojuje tuto strašnou válku až do konce a poznamenal, že ho těší, že Mickeyho poslední dopis ukazuje, že Rusko také hodlá bojovat až do konce. V roce 1916 britský velvyslanec v Moskvě George Buchanan opakovaně žádal o povolení varovat Mikuláše před jeho zhoršujícím se postavením. Jeho nadřízení to odmítli. Ačkoliv Buchanan nakonec získal povolení promluvit si s Mikulášem v soukromí, bylo to beznadějné, protože ten slepě odmítal připustit myšlenku, že by jeho vláda mohla být ohrožená. Buchanan varoval Londýn před blížící se katastrofou a toto varování se dostalo až ke králi. 15. listopadu 1916 navštívil Buckinghamský palác velkokníže Michail Michailovič, vnuk Mikuláše I., který dlouho pobýval v Londýně. Zjistil tam, že Jiří je velmi rozrušený politickou situací v Rusku. Důvodem byla skutečnost, že obvykle dobře informovaní agenti britské tajné služby předpovídali revoluci ve velmi blízké budoucnosti. Nejvýznamnějším důstojníkem MI6 na místě byl Sam Hower. Později ve 30. letech se stal ministrem zahraničí a potom ministrem vnitra. Během první světové války působil Sam Hower jako vstyčný důstojník MI6 s ruskou tajnou službou v Petrohradě. Sam Hower nakonec opustil scénu v březnu 1917, měsíc po carově abdikaci. Byl vyslaný do Říma, kde naverboval bývalého socialistického vůdce Benita Mussoliniho a pomáhal financovat jeho první eskapády jako pravicového politika. Mnohem později Sam Hower jako velvyslanec ve Španělsku řídil uplácení Franka a jeho generálů, aby je udržel mimo druhou světovou válku. Jinými slovy, celý život si užíval pikantních tajných akcí a nebyl jen pouhým sběratelem zpravodajských informací. A opět, Velká Británie mohutně pomohla Mussolinimu i Frankovi v jejich vzestupu.
vytvořila hrozbu, proti které pak bojovala. V polovině roku 1918 byli popraveni Romanovci. Popravy Romanovců byly strašlivé. Kolem půlnoci 17. července 1918 byla spící rodina probuzená a vyzvaná, aby se oblékla pod záminkou, že bude přesunutá na bezpečnější místo kvůli postupujícím českým legiím. Poté byli Romanovci odvedení do malé polosuterénní místnosti o průměru kolem 20 metrů. Vypuklo šílenství, které vedlo k vlnám střelby z revolverů a následně k použití bajonetů. Česká legie dorazila o týden později a prohledala příznačné zbytky domů, ale žádná těla se nenašla. Jediný, kdo přežil, byl mladý Alexejův Španěl, kterého adoptoval britský důstojník a který paradoxně dožil své poslední dny ve stínu Windsorského hradu. O více jak měsíc později, 28. srpna 1918, přišla do Británie zpráva, že carevna i všechny její děti s největší pravděpodobností zemřely spolu s carem. V září 1918 obdržel Jiří potvrzení o této tragédii jeho příbuzných. Eduard VIII.

květnu 1935 dorazilo do rukou Jiřího V. tajné poselství Adolfa Hitlera. Byla to jakási Hitlerova vize budoucího světového míru. Hitler v tomto poselství vyzýval ke spolupráci mezi Británií a Německem, dvěma germánskými národy. Hitler nabízel hrubou dohodu. Pokud Británie dá Německu volnou ruku na kontinentu v úsilí o Lebensraum, životní prostor, ponechá Británii volnou ruku v procesování jejich imperiálních ambicí jinde. Královský palác poslal ledovou odpověď stejnými zákulisními kanály a pokáral lorda Rothermera, majitele pronacistických novin, že mu slouží jako prostředník. Nutno dodat, že to nebyl Hitlerův poslední pokus o navázání kontaktů s britskou královskou rodinou. Jiří se znepokojením sledoval postup Hitlera a Mussoliniho. Pilně četl denně přísně tajné materiály zasílané z Whitehallu a věnoval jim velkou pozornost. Král měl přístup k nejnovějším zpravodajským informacím. V únoru 1935 si přečetl zprávy tajných služeb o rychlém německém zbrojení. V prosinci se začaly šířit zvěsti, že je Jiří nebezpečně nemocný. Podařilo se mu sice odvysílat bezchybné vánoční poselství do říše, které zmírnilo obavy, ale pak v neděli 19. ledna 1936 rychle zbledl. Zemřel následující noc, pouhé dva měsíce před Hitlerovým dobrodružstvím v Porýní. Králův pohřeb se konal 28. ledna 1936. Jeho nejstarší syn, David, který přijal formální titul Eduard VIII., nyní nastoupil na trůn ve věku 42 let. Eduard VIII. Ovšem vládl jen necelý rok. Eduard VIII. Se narodil v roce 1894. Dětství prožil v době, kdy jeho prababička, královna Viktorie, ještě seděla na trůně. Přesto byl pravým opakem viktoriánských hodnot a naopak vyznával moderního ducha. Stejně jako jeho otec strávil v dětství nějaký čas u královského námořnictva, ale potom odešel na Oxford a následně sloužil v první světové válce. Eduard byl v mládí považovaný za mimořádně pohledného muže se smyslem pro styl. Miloval jazzový věk a zábavu. Miloval také všechno americké. Oblékal se okázale a byl fotogenický. Každá jeho fotografie vypadala jako z nejnovějších stránek časopisu Vogue. V polovině 20. let byl první světovou celebritou, kterou pronásledovali zástupy fotografů. Eduard se neváhal bavit, flirtoval při královských cestách, a to i s manželkami místních úředníků. Těžko se mu dařilo dodržovat časový rozvrh, protože se nijak zvlášť nevěnoval svým královským povinnostem. Ty ho nudili. Od počátku dával přednost starším vdaným ženám s dominantní osobností. Jako mladý důstojník ve Francii prožil dlouhý románek s Margaret Albertovou, prvotřídní pařížskou prostitutkou. Zamilovaný Eduard jí stále psal. Ona dopisy za to pečlivě uchovávala a vytvářela si tak příležitost k vydírání. Nedlouho po skončení války navštívila Londýn se svým manželem, se kterým měla bouřlivý vztah. Když se vraceli do hotelu po shlédnutí operety Veselá vdova, došlo mezi nimi k jedné z častých hádek. Brzy ráno Albertová svého manžela opakovaně ze zadu postřelila automatickou pistolí.

korespondenci. Najali nejlepšího právníka, aby jejího bohatého egyptského manžela vykreslil jako sexuální zrůdu a sadistu. Díky nitkám, za které se tahalo v zákulisí, se dostala na svobodu v procesu, který trval jen několik dní. A co je nejdůležitější, o Eduardovi se nikdo nezmínil. Tato epizoda ale naznačovala budoucí potíže. Posloucháte druhou epizodu dvoudílného pořadu Královská špionáž. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.

mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Jiřího V. Prince Playboy stále více rozčiloval a obával se, zda je vhodný jako budoucí král. V lednu 1935 se Jiřího obavy změnily v paniku. Dvořané králi tajně sdělili, že Eduard daroval tajemné ženě šperky v hodnotě 110 000 liber. To se v současných cenách blížilo 8 milionům liber. Prince byl známý tím, že se k penězům choval rozhazovačně. Utrácel bez omezení za luxusní zboží, ale zřídka kdy platil účty a projevoval nápadnou neochotu dávat číšníkům spropitné. Ale šperky, to bylo zvláštní chování i na něj. Jiří měl podezření na nečistou hru, možná dokonce na vydírání. Jiří učinil pozoruhodný krok a dal svého syna a dědice sledovat zvláštním oddělením. Během posledních měsíců Jiřího života začala zvláštní jednotka prověřovat život jisté paní Simpsonové. Narodila se jako Velis Warfieldová v Pensylvánii v roce 1896. Hodně cestovala, včetně pobytu v Šanghaji, takže bylo obtížné získat podrobnosti. Zjistili, že byla rozvedená a nyní byla provdaná za Ernesta Eldridge Simpsona. Pozornost policie se soustředila na adresu Velis Simpsonové v Brně.

Einstone Court 5, bloku luxusních bytů severně od Hyde Parku, kde žila sama. Sledovací týmy si všimly, že princ jí často navštěvoval. Zvláštní jednotka také shromažďovala informace o jejím osobním vztahu s Edwardem. Analyzovali dokonce i ty nejmenší detaily jejich každodenního života. Sledovali dvojici, když navštěvovala obchod se starožitnostmi na Pelham Street v jižním Kensingtonu. Potom vyslechli nebohého prodavače starožitností, který jim vysvětlil, že si velmi důvěrně rozuměli a oslovovali se miláčku. Tyto zpravodajské zprávy potvrzovaly nejhorší obavy krále. Důležitou roli hrály také Eduardovy politické názory, které byly dlouho předmětem spekulací. Eduard VIII. Totiž vyjadřoval hluboký obdiv k nacistům v Německu a k fašistům obecně, zejména jako ke společenskému systému. Už v červenci 1933 řekl vnukovi bývalého císaře Viléma II. Knížeti Ludvíku Ferdinandovi, že, cituji, není naší věcí vměšovat se do vnitřních záležitostí Německa, ani pokud jde o Židy, ani pokud jde o cokoliv jiného. Diktátoři jsou dnes velmi populární. Možná budeme chtít jednoho takového diktátora v Anglii. Konec citace. Velice Simpsonová doufala, že se stane anglickou královnou. Eduard naopak tlak nevydržel a nakonec hodil ručník do ringu a abdikoval. 11. prosince 1936 nastoupil na místo svého bratra plachý a koktavý král Jiří VI. Stal se vlastně třetím britským králem během pouhého jednoho roku. Mezitím se Eduard, nyní už jen vévoda z Windsoru, vydal do Rakouska ke svým přátelům Rothschildům na zámek Enzelsfeld. A opět, nepřijde nám podivné, že Eduard, který otevřeně sympatizoval s nacisty, byl přítelem Židů Rothschildů. Opět probleskují skutečné vazby pod rozpraskaným oficiálním výkladem druhé světové války. 3. června 1937 se Eduard a Velis vzali. Mezi hosty byly významné osobnosti, včetně barona a baronky Rothschildových a syna Winstona Churchilla Randolfa. Pak ale přišel šok. Eduard a Velis se rozhodli cestovat a kromě jiných se rozhodli jet do Německa. Ribbentrop, donedávna německý velvyslanec v Londýně, přijel a sehrál hlavní roli v pohoštění manželů. Poté se setkali s Hermanem Göringem, velitelem Luftwaffe, a Josefem Goebbelsem, ministrem propagandy. 27. září už byli na cestě za Hitlerem do Mnichova. Z neznámého důvodu tuto cestu doprovázel také Churchillův syn Randolph. To vrhá zvláštní rozměr na roli Winstona Churchilla samotného.

Ve 30. letech byl populární tzv. Appeasement, nevměšování. Mnozí ho vnímali jako prostředek pro mír. Jiří VI., stejně jako premiér Neville Chamberlain, byl příznivcem appeasementu. V roce 1938 se dokonce s Chamberlainem přimlouval za navázání bližších vztahů s Hitlerem a dokonce vypracoval svůj osobní dopis německému vůdci. Britské válečné, zpravodajské a bezpečnostní agentury se rychle rozšiřovaly. Mnoho kodérů se přestěhovalo do větších prostor v Bletchley Parku na venkově severně od Londýna. MI6 bylo odebrané její sabotážní oddělení a vznikla z něj zcela nová organizace nazvaná Special Operation Executive. MI5 se přestěhovala do nových prostor ve věznici Wormwood Scrubs. Buckinghamský palác začal budovat vlastní bezpečnostní organizaci. Jiří se brzy pochlubil vlastní soukromou armádou nazvanou Coats Mission, kabátová mise. Jednalo se o ručně vybraný sbor 5 důstojníků a 124 mužů z brigády gardy a domácího jezdectva vybavený obrněnými vozy, který byl 24 hodin připravený odvést krále, královnu a mladé princezny do bezpečného domu na venkově, pokud by se naplnila hrozba německé invaze. Invaze skutečně přišla a v létě a na podzim roku 1940 bojovala Británie o život. Německé bomby zasáhly Buckinghamský palác a těsně minuli krále Jiřího VI. A královnu Alžbětu. Královské letectvo tuto bitvu vyhrálo, ale následující rok bojovalo Imperium a Commonwealth osamoceně proti přesile a udrželo se jen díky životně důležitému, ale zranitelnému zásobovacímu řetězci přes Atlantik. Válka skončila. 8. května 1945 se král Jiří VI. A královna Alžběta objevili na balkóně Buckinghamského paláce, aby pozdravili nadšené davy v den nezávislosti. S Winstonem Churchillem mezi sebou a oběma princeznami po stranách mávali tisícům lidí, kteří se shromáždili venku, aby si užili radost a úlevu. V Buckinghamském paláci se nacházely stohy přísně tajných dokumentů a v roce 1950 byly většinou určené Jiřímu VI., ale některé z nich byly určené i pro oči mladé, tehdy 23-leté princezny Alžběty. Král už svou dceru zaučoval do státních záležitostí. Jiří VI. Zemřel v únoru 1952. Princezna Alžběta. Alžběta původně nečekala, že se stane královnou. Když vyrůstala a zajímala se více o poníky než o politiku, rozhodně by jí nenapadlo, že by nakonec mohla znát více britských tajemství než kdokoliv v historii. Když jí bylo 10 let, rozhodl se její strýc David, Edward VIII., abdikovat a všechno se změnilo. Její otec Jiří VI. Nastoupil na trůn. Zatímco davy venku skandovali Bůh ochraňuj krále, Alžběta se od lokaje dozvěděla zprávu, která jí změnila život, že je teď následnicí trůnu. Dětská výchova princezny Alžběty probíhala neformálně, ale po abdikaci jejího strýce se zintenzivnila. Od 12 let se začala učit o ústavě. Jak stárla, pomáhali jí s přípravou na roli královny její osobní tajemníci. Od svých 20 let dostávala od Clementa Attleeho, prvního poválečného premiéra, svazky zápisů z jednání vlády a dokumentů, které jí pomáhaly seznámit se se státními záležitostmi. Princezna měla přístup ke stále většímu množství citlivých dokumentů. Princezna Alžběta se špiony stýkala už od útlého věku. V dětství žila ve společné domácnosti se svou sestřenicí Margaret Rousovou, která pracovala pro blízkovýchodní sekci MI6. Její otec Jiří VI. Měl úzké vazby na zpravodajské služby. Její strýc pracoval pro válečnou rozvědku a prováděl tajné akce. V roce 1947 tajné zpravodajské služby pomohly zajistit hladký průběh její svatby s princem Filipem. Princ Filip, který se narodil v dánské i řecké královské rodině, prožil bouřlivé a osamělé dětství.
Vysoký a elegantní muž se s Alžbětou poprvé setkal, když jí bylo pouhých 8 let, a o 5 let později, po setkání na Královské námořní škole v Dartmouthu, se do ní zamiloval. Závažnější překážkou byly podrobnosti o Filipových třech sestrách, Sofii, Cecil a Margaretě, a jejich spojení s nacisty. Existovaly dokonce fotografické důkazy, jak se Filip ve svých 16 letech prochází po boku nacistických představitelů už v roce 1937. Všechny tři Filipovy sestry se provdaly za německá knížata. Jedna ze sester vstoupila do nacistické ženské pomocné armády a její manžel, Filipův švagr, zaujal místo v nacistické vládě. Dokonce se stal vedoucím výzkumného úřadu Hermana Göringa v Berlíně. Filip ale navzdory tomu všemu nakonec získal královský a vládní souhlas k sňatku s Alžbětou. Zhruba rok po svatbě se narodil princ Charles. Netrvalo dlouho a novomanželé měli další kontakt s mezinárodní špionáží. Téměř rok po královské svatbě a 3 dny po narození prince Charlese se na ministerstvu zahraničí diskrétně sešli vysocí diplomaté, aby diskutovali o vzrůstající studené válce. MI6 začala vytipovávat a cvičit týl povstalců připravených proniknout do Albánie. Měli za úkol shromažďovat zpravodajské informace o revoluci a případně zahájit povstání, pokud budou vhodné podmínky. Princezna Alžběta odjela na Maltu, kde se setkala se 2 albánskými špiony. Je pozoruhodné, když si uvědomíme, že ještě před svou korunovací se mladá princezna Alžběta setkala se 2 albánskými agenty poblíž skrytého výcvikového tábora MI6 na Maltě. Se samopaly Thompson a výcvikem na tajných vysílačkách se připravovali na svržení komunistické vlády v Tiraně. Alžběta v následujících letech pravidelně Maltu navštěvovala a kde s Filipem slavila bezstarostné Vánoce a své 24. narozeniny. Princezna Alžběta si užívala cestování. V roce 1952 odjela s Filipem na královskou cestu po Africe, Novém Zélandu a Austrálii. Král Jiří se k ním kvůli své rostoucí slabosti nemohl připojit, ale byl odhodlán je vyprovodit na Heathrow. Alžběta měla svého otce velmi ráda a bohužel netušila, že ho vidí naposled. Ráno 6. února 1952 král Jiří VI. Zemřel. Jiří zemřel klidně ve spánku, pouhé 4 měsíce po operaci pravé plíce. Pozornost vlády se brzy zaměřila na přivítání nové panovnice, 25-leté Alžběty. Samotná korunovace se konala v červnu 1953. Po korunovaci se mohla královna Alžběta více věnovat svým ústavním povinnostem. Měla přístup k přísně tajným zpravodajským informacím a stejně jako její otec brala četbu vážně. Každý večer kolem 7 hodiny, s výjimkou Velikonoc a Vánoc, dostávala červenou koženou depeši plnou důležitých státních záležitostí. Jejím obsahem byly telegramy ministerstva zahraničí, rozpočtové dokumenty, vládní dokumenty a přísně tajné zpravodajské informace, včetně zpráv MI6 o mezinárodních krizích. Alžběta nebyla jediným členem své rodiny, který četl tajné materiály. V červenci 1954 začala královna matka denně dostávat také vybrané dokumenty. Matka a dcera spolu navíc denně telefonovali, což panovnici poskytovalo poradenství v obtížných otázkách. Stejně jako jeho předchůdci se i premiér Harold Macmillan s radostí podílel o přísně tajné materiály s královnou Alžbětou. Kromě romantické úcty k monarchii si ji cenil i jako trvale diskrétní důvěrnice. Jako premiér byl osamělý a na své týdenní audience v úterý odpoledne se velmi těšil. Uznával královnino absolutní právo vědět a hluboce na něj zapůsobila její schopnost vstřebávat svazky informací a vyjadřovat své názory, jak je zvykem, formou zdvořilostních otázek. Trval na posílení královské výsady a pozbuzoval ji, aby vykonávala své ústavní povinnosti radit a varovat. Na oplátku mu poslala překvapivě velké množství ručně psaných dopisů. V té době už Británie, Amerika a Sověti disponovali obrovským množstvím jaderných zbraní.
I Francie se právě připojila k jadernému klubu a v roce 1960 odpálila v Alžírské poušti 4x větší bombu, než jaká byla svržená na Hirošimu. Alžběta byla se všemi těmito jadernými testy plně obeznámená. Královna patřila stejně jako její otec k malé skupině osob, které znaly britská jaderná tajemství. Zatímco princ Filip projevoval zájem o vědeckou a technologickou stránku věci, Alžběta se musela vyrovnat s ničivými důsledky jaderné výměny. Posloucháte druhou epizodu dvoudílného pořadu Královská špionáž. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.

Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Královna Alžběta, intriky na Blízkém východě. V době vlády královny Viktorie vládlo britské impérium světu. Rozrostlo se na největší v dějinách lidstva a pokrývalo čtvrtinu světové pevniny. Rozkládalo se od bílého písku Karibiku na západě až po husté džungle Malajzie na východě. Přestože její hospodářská moc klesala už v 19. století, její geografická rozloha dosáhla vrcholu krátce po smrti krále Eduarda VII. V roce 1910. Po dvou světových válkách, které následovaly, britské impérium viditelně ochabovalo. Jiří VI. Byl posledním králem císařem Indie, která byla tak dlouho klenotem v imperiální koruně. Indie získala nezávislost v roce 1947. Barma, Palestina a Ceylon následovaly brzy potom. V době nástupu královny Alžběty na trůn se říše zmenšila na část jižní a východní Afriky, britskou Guajanu a některé malé karibské ostrovy a Malajsko a Singapur. Horlivý nacionalismus, povzbuzený jedním úspěchem za druhým, se šířil od jedné skomírající kolonie ke druhé. Mladá Alžběta zdědila komunistické povstání v Malajsku, které vypuklo v roce 1948. Za Alžbětiny vlády došlo ke kolosálním změnám, úpadku Británie a zániku jejího impéria. Zvláště chaotickým přechodem prošel Blízký východ. Do roku 1952 v tomto regionu zanikla velká část formálního impéria, ale britská přítomnost zůstala provokativně silná. Měla podobu vojenských základen, podniků, spoluvládnutí a úzkých poradenských vztahů s poddajnými sultány. Blízký východ se proto v prvních letech Alžbětiny vlády stal ohniskem sílícího nacionalismu a upadajícího imperialismu. Byl to region zásadního strategického významu. Suezský průplav, který vedl přes Egypt, tvořil hlavní tepnu pro přepravu zboží a ropy mezi východem a západem. A ropná pole v regionu, zejména v Íránu a v Iráku, měla nesmírný význam pro slábnoucí poválečnou ekonomiku Británie. Řízení této oblasti bylo velmi obtížné. Blízký východ se stal ohniskem podvratných akcí a intrik, převratů a protipřevratů. Vzhledem k významu a neustálým turbulencím tohoto regionu není překvapivé, že se Alžběta živě zajímala o zpravodajské služby a stínové dění. V Íránu se to špionáží a intrikami jenom hemžilo. Soupeřila tu ovliv Británie a Rusko. Británie v tichosti podpořila íránský převrat v roce 1921, aby zabránila sovětskému vlivu v zemi, což vyneslo k moci šáha. Britové a Sověti v roce 1940 vpadli do Íránu, odstranili podezřelého šáha, který se začínal vymykat ze řetězu, a nahradili ho jeho synem Mohamedem Rézou Páhlavým. Intriky Británie na Blízkém východě jsem velmi široce a podrobně pokryl v mém dvoudílném pořadu Islámský stát a také v následujícím pořadu Windsorové a Saudové. Ale zpět k Íránu. Koncem července 1948 navštívil mladý šáh, kterému bylo tehdy teprve 20 let, Buckinghamský palác. Šáh, sám kvalifikovaný pilot Spitfireů, se nechal zavést na letecké ukázky RAF a námořnictva. V roce 1951 znárodnil íránskou ropu populární a nacionalistický premiér Mohammad Mossadegh. Jedním úderem tak zlikvidoval britské příjmy ve výši asi 170 milionů liber. V dnešním přepočtu asi 3 miliardy liber ročně. V Londýně ministři kabinetu označili tento krok za dynamit. Nacionalismus zvonil na poplach i jinde, zejména v Iráku, kde Velká Británie řídila iráckou ropnou společnost, a v Egyptě, kde kontrolovala Suezský průplav. Tyto záležitosti jsem pokryl v prvním díle mého pětidílného pořadu Krvavá historie CIA. Proto nemá smysl to rozebírat znovu.
Tři měsíce po íránském převratu se Alžběta a Filip vydali na maratonskou cestu po zemích britského společenství Commonwealthu. Královský pár odjel v listopadu 1953 a o 6 měsíců později se na královské jachtě Britannia vrátil po Temži. Urazili více než 50 tisíc kilometrů a navštívili Aden, Austrálii, Bermudy, Ceylon, Kokosové ostrovy, Fidži, Gibraltar, Jamajku, Maltu, Nový Zéland, odkud Alžběta vysílala své vánoční poselství z roku 1953, které si nakonec tohoto dílu pustíme, Tongu a Ugandu. Turné mělo obrovský úspěch. O 2 roky později, v roce 1955, se Alžběta začala zajímat o vývoj v Jordánsku. Tato země byla od první světové války blízkým spojencem Británie. Její vládci umožnili Británii ponechat si na svém území letecké základny a vojenské síly. Na oplátku Británie poskytovala podporu Arabské legii. V jejím čele stáli britští důstojníci a stala se jádrem jordánské armády. Britská rozvědka brzy varovala před nekalými vlivy na mladého Husajna. Dědeček, král Abdulláh, ho od útlého věku připravoval na moc. Husajn studoval na Harrow School v severozápadním Londýně, kde se mimochodem spřátelil s Faisálem, budoucím iráckým králem. Husajn byl po boku svého dědečka, když ho zavraždil atentátník. O pouhých 13 měsíců později, v roce 1953, se Husajn sám ujal trůnu potom, co jeho otec abdikoval. Byl žalostně neskušený a bylo mu pouhých 17 let. Za pár let Brity nahradili Američané, kteří cvičili jordánské důstojníky a dodávali zbraně, zatímco král Husajn se brzy stal placeným agentem CIA. V polovině 50. let plánovali důstojníci MI6 změnu režimu v Jemenu, Saudské Arábii, Sýrii a Egyptě. Ať už vědomě nebo ne, Alžběta pomáhala legitimizovat tajné akce zevnitř Buckinghamského paláce. Protože se soustředím spíše na Alžbětu, nebudu tu rozebírat epizody jako znárodnění Suezského průplavu Násirem v Egyptě v roce 1956 a následnou Suezskou krizi a tak dál. Chtěl bych zmínit ještě jednu věc. V minulém díle jsem hovořil o spisovateli a tvůrci Sherlocka Holmese Arthuru Conanu Doyleovi. Ten se propůjčil k propagandě na zahlazování zvěrstev Británie v burských válkách v Africe. Ke stejné propagandě se propůjčil také Ian Fleming, tvůrce Jamese Bonda. Svou roli tu sehrál Martin Charteris. Ten dříve sloužil u vojenské rozvědky v Palestině. Také úzce spolupracoval s Morrisem Oldfieldem, pozdějším šéfem MI6. Nakonec se Martin Charteris stal asistentem a osobním tajemníkem královny. Stal se Alžbětiným oblíbencem a zůstal po jejím boku až do odchodu do důchodu v roce 1977. Právě Martin Charteris naverboval Iana Fleminga. Ian Fleming napsal projev pro Alžbětu už v roce 1949, i když ho Charteris nakonec nepoužil. Mezi rodinami Charterisových a Flemingových existovaly vazby. Martin Charteris byl bratrancem Anne Flemingové, Ianovy manželky, takže se stýkali i ve společnosti. Existovaly i další souvislosti, protože jak Fleming, tak Charteris se ve 40. letech těšili zázemí zpravodajských služeb. To jsou další drobná tajemství historie, jak bývají vyzdvihovaní spisovatelé spříznění s vládnoucím establishmentem. Alžběta a dům vrahů SAS. Zajímavou epizodu tvořilo zvýšení bezpečnosti královské rodiny v polovině 70. let. Byla to reakce na pokus o únos princezny Anny. Královnin ochranný důstojník Michael Trestrail navštívil nové specializované zařízení SAS, kde se cvičil v záchraně rukojmích. SAS získala elitní protiteroristický mandát počátkem 70. let a několik let vykonávala službu tělesné stráže. Příslušníci SAS zahájili výcvik ve speciálně postaveném 6-pokojovém domě v Herefordu, kterému se hovorově říkalo Dům vrahů.
Tento dům zahrnoval řadu místností spojených chodbami plných nábytku a dalších překážek. Příslušníci SAS se zde mohli zdokonalovat ve vnikání do budovy, rozlišování teroristů od rukojmích a rozhodování o tom, kdy střílet a kdy ne. Téměř denně tady vystříleli stovky ostrých nábojů do terčů. Královnin ochranný důstojník Michael Trestrail se zúčastnil třídenního kurzu, včetně použití ostré munice, který ho seznámil s nejnovějším vývojem v oblasti operací na osvobození rukojmích. Byl prvním z mnoha důstojníků královské ochrany, kteří se touto cestou vydali. Důstojník ochrany prince Filipa ho také následoval. Kurzy měly také poskytnout důstojníkům královské ochrany lepší představu o tom, co SAS dokáže. Během 8 let se počet příslušníků ochranky zvýšil z 12 na 43. Královské rezidence hlídalo přes 100 důstojníků, ale osobní ochranu zajišťovalo pouze 15 osob s elegantními automaty Walter PPK v bondovském stylu. Královská rodina také potřebovala přímé ujištění. Královna Alžběta také navštívila velitelství SAS v Herefordu a osobně si prohlédla nechválně proslulý dům vrahů. Většina členů královské rodiny nakonec následovala její příklad a sledovala ukázky záchranných operací. Alžběta se dívala a čekala. Náhle se místností rozlehl výbuch a dovnitř vtrhl útočný tým, který se vrhal, potápěl a kutálel po podlaze a střílel kulky pár centimetrů od jejího nosu. Podle všeho byla naprosto nevzrušená. Následovala druhá ukázka v černočerné tmě, kde rukojmí a královna neviděli nic než záblesky střelby. Pomocí brýlí pro noční vidění příslušníci SAS sledovali, jak nervózně hledí k východu. Závěrečná ukázka zahrnovala záchranu z vrtulníku. Tentokrát měl rukojmí masku Margaret Thatcherové. Jeden z vojáků vzpomíná: když jsme se vznesli k obloze a viseli jsme pod vrtulníkem s naší imitací Maggie, zdálo se mi, že jsem zaznamenal mírnou změnu v královnině výrazu. Na okamžik bych přísahal, že se v jejich očích zablesklo. Konec citace. S rostoucí hrozbou terorismu na počátku 80. let se do domu vrahů sjížděli královští návštěvníci. Koncem roku 1982 se do Herefordu vypravili princ Charles s princeznou Dianou, aby se tu zúčastnili celé demonstrace. VIP návštěvníci tam nebyli jen proto, aby si prohlédli schopnosti SAS. Byli přítomní také jako hlavní cíle únosu a tak je SAS chtěla seznámit s tím, co přesně se stane, pokud bude třeba je zachránit. Jinými slovy, jednalo se částečně o výcvik SAS pro královské rodiny. Operace, kterou se SAS rozhodla Charlesovi a Dianě ukázat, byl útok na budovu s rukojmími. Během této operace použili také 3 Range Rovery, které nesly žebříky. Diana, která byla nadšená a vžila se do atmosféry, se sama nabídla, že bude řídit jeden z Range Roverů. I další členové královské rodiny absolvovali toto cvičení. Windsorové a britské rozvědky dnes. Interakce královny Alžběty s britskými tajnými službami se prohlubovala i v 90. letech. Koncem roku 1992 pozvala novou generální ředitelku MI5 Stellu Remingtonovou na oběd do paláce. Remingtonová byla první šéfkou zpravodajské služby, která byla jmenovaná veřejně a tisk zoufale toužil po fotografiích. Novináři a fotografové spěchali k bráně paláce, aby ji při odchodu vyfotografovali. Královská domácnost jí pomohla, podle jejich slov, potupně vyklouznout královskými chodbami. Tím se fotografům vyhnula. To ovšem novináře neodradilo od toho, aby o setkání psali a spekulovali o jeho obsahu. Novináři si neuvědomili, že už od dob Jiřího V. monarchové obědvali a večeřeli s šéfy špionážních služeb téměř 100 let. Jak jsem zmínil v prvním díle, Stella Remingtonová vedla psychologické programy vymývání mozků pro nové rekruty MI5. To jsem řešil v prvním díle mého pořadu Tevistokův institut. V červnu 1993
Alžběta také navštívila sídlo MI5 na Cover Street 140 poblíž nádraží Euston. Její historická návštěva otevřela cestu dalším členům královské rodiny, aby ji následovali. Sám princ Charles si prohlédl sídlo MI5 a od Remingtonové obdržel vlastní instruktáž. Téměř o 3 roky později učinil totéž jeho mladší bratr princ Andrew. Pamatujete si na můj dvoudílný pořad Pizzagate? Právě tento princ Andrew byl zachycený, jak cestoval v letadle přezdívaným Lolita Express Jeffreyho Epsteina. Vedle MI5 se také královna setkávala s řediteli MI6. S MI6 královna dlouhodobě udržovala úzké vztahy. Charles a Diana měli děti, prince Williama a prince Harryho. Mnozí třeba nevědí, že princ William trávil většinu času v MI6. Tady se seznámil s obchodními postupy, jak zpravodajští důstojníci rekrutují a vychovávají zahraniční agenty. Všiml si, jak MI6 monitoruje rizika pro národní bezpečnost, ekonomiku a efektivitu armády. Získal také vzácný vhled do tajných akcí a dozvěděl se, jak může rozvědka identifikovat a využít příležitosti k ovlivnění událostí v zahraničí. William byl později převelený přes řeku k MI5. Pracoval po boku tajných protiteroristických týmů, které prováděly sledování, včetně případné jízdy v tajných vozidlech a po boku zpravodajských analytiků. Byl také na základně tajné služby GCHQ. Každý den dojížděl do práce z panství Highgrove prince Charlese, které se nachází několik kilometrů jižněji. Opět viděl celou řadu zpravodajských činností, včetně toho, jak nejmodernější technologie ovlivňují cíle a prostřednictvím tajných akcí online narušují hrozby. Šéf protiteroristických operací GCHQ pochválil Williama za to, že se mezi vysoce kvalifikovanými zpravodajskými důstojníky a analytiky bez problémů udržel. Prince William se zúčastnil bezpečnostních porad s vysokými představiteli. Dozvěděl se, jak zpravodajské služby monitorují hrozby ze strany extrémistů a byl seznámený s celou škálou protiteroristických operací. Dokonce se dostal do terénu během cvičných operací. Posloucháte druhou epizodu dvoudílného pořadu Královská špionáž. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.

od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Královská špionáž. Královna Alžběta má slabost pro GCHQ. 17. února 1917 navštívila královna první otevřenou tajnou budovu ve Velké Británii. V roce 2019 připomněla sté výročí GCHQ odhalením zelené pamětní desky na Watergate House nedaleko stanice Charing Cross, kde se tato organizace zrodila. Když v roce 2021 zemřel princ Philip, zpravodajské služby mu rychle vzdali hold. Šéf MI6 Richard Moore označil Philipa za skutečného přítele služby a připomněl, že Philip agenturu mnohokrát navštívil. Prince Charles, tedy Karel III., nejméně třikrát navštívil ústředí GCHQ, mimo jiné krátce po 11. září a také tajnou základnu GCHQ ve Scarborough. Nejméně třikrát také navštívil sídlo MI5 na Temži, a to i v týdnu po pokusu o atentát na bývalého sovětského špiona Sergeje Skripala v Salisbury. Naproti tomu Charles navštívil sídlo MI6 pouze dvakrát. V mém pořadu Windsorové a Saudové jsem se Karlu III. Věnoval velmi obšírně ve vztahu s arabským světem. Obchod se zbraněmi je stinná a často neprobádaná oblast, kde se setkávají královské rodiny, tajné služby a SAS. Členem královské rodiny, který měl k tomuto podivnému světu nejblíže, byl princ Andrew. Více než kdokoliv jiný se těšil vážné a úspěšné vojenské kariéře trvající 22 let, kdy sloužil jako pilot vrtulníku ve válce o Falklandy. Tomu umožnilo nahlédnout do světa vojenské techniky, včetně pokročilých námořních lodí i letectví. Když opustil námořnictvo a stal se velvyslancem pro britský obchod, vojenská technika byla vždy na seznamu jeho priorit. Andrew se dále zaměřil na úřad pro vyšetřování závažných podvodů. Ale poněkud jinak, než bychom se mysleli. Pustil se do jeho vyšetřovatelů, kteří téměř zmařili zbrojní zakázku Al Jamama se Saudskou Arábií. No samozřejmě, protože Andrewův bratr, princ Charles, Al Jamama 2 zajišťoval. Proto tuto obří zakázku praní špinavých peněz a zbraní chtěl Andrew také přikrýt. Byl to jednoduše ryzí rodinný podnik. Andrew napadl novináře z Guardianu, kteří prý všude strkají nos a stěžují britským podnikatelům podnikání. Novináři se totiž dotýkali obrovského korupčního schématu praní peněz a zbraní pro terorismus královských a saudských rodin spolu s anglo-holandským finančním impériem. Al Jamama totiž zahrnovalo obrovský černý obchod se zbraněmi. Vánoční poselství z Norfolku 1952.

Ačkoliv pořád vysílám v létě, rozhodl jsem se přeložit dvě stěžejní vánoční poselství královny Alžběty. Činím tak i pro lehčí zpestření pořadu, ale také proto, abychom do sebe vstřebali atmosféru těch let, kdy Alžběta nastoupila na trůn velmi mladá. Po svém nástupu 6. února 1952 odvysílala královna své první vánoční poselství živě v rozhlase ze své pracovny Sandringhamu v Norfolku 25. prosince 1952. Ve svém poselství vzdala hold svému zesnulému otci a požádala lidi, aby na ní pamatovali při její korunovaci v červnu následujícího roku. Každé Vánoce v tomto čase vysílal můj milovaný otec poselství svému lidu ve všech částech světa. Dnes tak činím vám, kteří jste nyní mým lidem. Stejně jako to dělával on, i já k vám promlouvám ze svého domova, kde trávím Vánoce se svou rodinou. A dovolte mi hned říci, jak doufám, že se vaše děti těší stejně jako ty moje v den, který je především svátkem dětí, slavený na počest dítěte narozeného v Betlémě před téměř 2000 lety. Většina z vás, ke kterým mluvím, bude ve svých domovech. Mám ale zvláštní myšlenku na ty, kteří slouží své vlasti ve vzdálených zemích, daleko od svých rodin. Ať už jste kdekoliv, doma nebo daleko, na sněhu nebo na slunci. Srdečně vás zdravím a přeji vám vše dobré k Vánocům a do Nového roku. O Vánocích jsou naše myšlenky vždy plné našich domovů a našich rodin. Je to den, kdy se členové jedné rodiny snaží sejít, nebo pokud je dělí vzdálenost či události, setkávají se v duchu a náklonosti výměnou pozdravů. Ale vy i já patříme do mnohem větší rodiny. Vy i já všichni patříme k britskému společenství a impériu, k tomuto obrovskému svazku národů, jejíž domovy jsou rozmístěné ve všech čtyřech koutech světa. Stejně jako naše vlastní rodiny, můžeme být velkou silou pro dobro. Silou, která, jak věřím, může být nesmírně prospěšná celému lidstvu. Můj otec a před ním můj dědeček celý život pracovali na stále těsnějším sjednocení našich národů a na udržení jeho ideálů, které jim byly tak blízké. Budu se snažit pokračovat v jejich díle. Už teď jste mi k tomu dodali sílu. Od mého nástupu před 10 měsíci mi totiž vaše věrnost a náklonnost byly nesmírnou oporou a povzbuzením. Chci využít tohoto vánočního dne, své první příležitosti, abych vám z celého srdce poděkovala. Před námi všemi stojí mnoho vážných problémů a obtíží. Ale s novou vírou ve starou a skvělou víru, kterou nám dali naši předkové, a se silou odvážit se překročit bezpečí minulosti, vím, že budeme hodni své povinnosti. Především musíme udržet při životě odvážného, dobrodružného ducha, který je nejkrásnější vlastností mládí. A tím mládím nemyslím jen ty, kdo jsou mladí věkem. Myslím tím také všechny, kdo jsou mladí srdcem, bez ohledu na to, jak jsou staří. Tento duch stále vzkvétá v této staré zemi i ve všech mladších zemích našeho společenství. Na tomto širokém základě se snažme budovat pravdivější poznání sebe sama a svých bližních, pracovat na toleranci a porozumění mezi národy a využívat obrovské síly vědy a vzdělanosti ke zlepšení údělu člověka na této zemi. For the betterment of man's lot upon this earth. If we can do these three things with courage,
Dokážeme-li tyto tři věci dělat s odvahou, velkorysostí a pokorou, pak jistě dosáhneme onoho míru na zemi, dobré vůle k lidem, které je věčným poselstvím Vánoc a touhou nás všech. Při své korunovaci v červnu příštího roku se znovu zasvětím vaší službě. Učiním tak za přítomnosti velkého shromáždění, které se sjede ze všech částí Commonwealthu a impéria, zatímco miliony lidí mimo Westminsterské opatství uslyší sliby a modlitby, které budou pronášené v jeho zdech a uvidí mnoho ze starobylého obřadu, jehož se králové a královny přede mnou účastnili po staletí. Budete to slavit jako svátek, ale chci vás všechny požádat, ať už vyznáváte jakékoliv náboženství, abyste se za mě v tento den modlili. Abyste se modlili, aby mi Bůh dal moudrost a sílu splnit slavnostní sliby, které učiním, a abych jemu i vám věrně sloužila po všechny dny svého života. Kéž vám Bůh žehná a provází vás celým nadcházejícím rokem. Vánoční poselství z Nového Zélandu 1953.

Hovořil jsem o tom, jak na konci roku 1953 zahájila královna a vévoda z Edinburghu na královské jachtě půlroční cestu po zemích Commonwealthu. Na Štědrý den byli v Aucklandu na Novém Zélandu, kde královna nahrávala vánoční vysílání pro rozhlas ve vládní budově. Loni jsem k vám o Vánocích promlouvala z Anglie. Dnes tak činím z Nového Zélandu. Auckland, kam jsem dorazila teprve před 2 dny, je, jak se domnívám, od Londýna vzdálený jako žádné jiné město na světě. A já jsem během své cesty sem urazila několik tisíc mil mnoha proměnlivými scénami a klimatickými podmínkami. Přesto všechno se však dnes cítím zcela velmi šťastně doma. Samozřejmě, že všichni chceme mít své děti o Vánocích, protože to je období, kdy se každá rodina schází u svého krbu. Doufám, že mě snad ty moje teď poslouchají a jsem si velmi jistá, že až přijde čas, budou i oni velkými cestovateli. Před měsícem jsme s manželem odjeli z Londýna, ale už jsme krátce navštívili Bermudy, Jamajku, Fidži a Tongu a projeli jsme Panamu. Chtěla bych všem našim hostitelům srdečně poděkovat za laskavé přijetí a velké potěšení z našeho pobytu. V krátké době navštívíme Austrálii a později Ceylon a než tuto velkou cestu ukončíme, podíváme se na další místa v Asii, Africe a ve Středomoří. Bude to tedy cesta kolem světa, první, kterou měla anglická královna tu čest podniknout jako královna. Pro mě je však skutečně důležité, že jsem se na tuto cestu vydala proto, abych co nejvíce poznala lidi a země Commonwealthu a impéria. Abych se z první ruky dozvěděla něco o jejich vítězstvích a těžkostech a něco o jejich nadějích a obavách. Zároveň chci ukázat, že koruna není jen abstraktním symbolem naší jednoty, ale osobním a živým poutem mezi mnou a vámi. Někteří lidé vyjádřili naději, že moje vláda může znamenat nový alžbětínský věk. Upřímně řečeno, já sama se vůbec necítím jako moje velká tudorovská předchůdkyně, která nebyla obdařená ani manželem, ani dětmi, vládla jako despota a nikdy nemohla opustit rodné břehy. Mezi jejím věkem a mým však existuje přinejmenším jedna velmi významná podobnost. Neboť její království, jakkoliv bylo malé a chudé ve srovnání s evropskými sousedy, bylo přesto velké duchem a bohatě obdařené muži, kteří byli připraveni obsáhnout celou zemi. Nyní je toto velké společenství, jehož jsem tak hrdá, že jsem jeho hlavou a jehož součástí je i ono starobylé království, sice bohaté na materiální stroje, ale ještě bohatší na podnikavost a odvahu svých národů. Ti dobrodružní hrdinové tudorovské a stuartovské doby si jen málo uvědomovali, co vyroste z osad, které oni a pozdější průkopníci založili. Z říše, jejíž kostru vybudovali, vzniklo celosvětové společenství národů dosud nevídaného typu. V tomto společenství je Spojené království rovnocenným partnerem mnoha dalších hrdých a nezávislých národů a vede ke stejnému cíli další dosud zaostalá území. Všechny tyto národy se podílely na vytvoření našeho společenství a všechny mají stejný zájem na jeho udržení, rozvoji a obraně před jakoukoliv výzvou, která může přijít.
Když dnes cestuji po světě, jsem stále ohromenější úspěchem a příležitostí, kterou moderní Commonwealth představuje.

Chtěla jsem o tom promluvit z Nového Zélandu o letošních Vánocích, protože slavíme narození knížete míru, který hlásal bratrství lidí. Kéž by toto bratrství bylo rok od roku, podporované všemi našimi myšlenkami a činy. Ve snaze o dosažení tohoto nejvyššího ideálu společenství neustále směřuje k větší harmonii mezi mnoha vyznáními, barvami pleti a rasami, a to navzdory nedokonalostem, kterými je jako každá lidská instituce zatížené. Již v posledním půlstoletí se ukázalo, že je nejúčinnějším a nejpokrokovějším sdružením národů, jaké historie dosud poznala, a jeho ideál bratrství zahrnuje celý svět. Všem svým národům v celém společenství národů doporučuji tuto vánoční naději a modlitbu. A nyní chci něco říci svým lidem na Novém Zélandu. Včera v noci došlo v Tengivej k velmi vážnému železničnímu neštěstí, které vneslo do mnoha domovů tragédii a do všech lidí smutek v tento vánoční den. Vím, že na Novém Zélandu a vlastně v celém společenství národů není nikdo, kdo by se nepřipojil k mému manželovi a ke mně a neposlal těm, kteří truchlí, poselství soustrasti s jejich ztrátou. Modlím se, aby oni i všichni, kteří byli zraněni, byli utěšení a posílení.

2. ledna 1984. Kenneth Rose, vynikající spisovatel a nestor královských životopisců, obědval s princeznou Margaret. Princezna mu vyprávěla, jak byla poslední týden zaneprázdněná ničením velké části staré korespondence královny matky a odlučených aktovek, ve kterých byla uložená. Kenneth Rose byl touto hroznou zprávou docela zděšený. Margaret nadšeně pokračovala. Už jsem naplnila 2 velké pytle a služebnictvo má z mého úkolu takovou radost. Konec citace. Nešlo o chvilkový rozmar, ale o organizovaný program ničení. O 3 roky později v tom pokračovala. Patřily k nim i dopisy princezny Diany královně matce. David Griffin, její šofér, byl jejím komplicem v tomto historickém zločinu. Pod dohledem princezny Margarety, která si navlékla žluté gumové rukavice nadměrné velikosti, zřídil královskou spalovnu v popelnici před garáží v Kensingtonském paláci, kde měla Margareta byt. Kouř byl tak hustý, že jí z něj slzely oči a musela odejít, vzpomínal Griffina. Potom se opakovaně vraceli do Clarence House pro další dopisy a další dokumenty a všechny je spálili. Na několika z nich viděl i Dianino jméno a dokonce i její erb a rukopis a byla tam i spousta dalších, z dřívějších desetiletí, adresovaných králi a královně. Princezna nikdy neřekla, proč to dělá, ale byla velmi odhodlaná, aby byly všechny zničené, tisíce z nich. Konec citace. Kolik temných tajemství si sebou královská rodina odnesla do hrobu, se už nikdy nedozvíme. Spoustu cenných materiálů jednoduše zničili. Jak jsme slyšeli v těchto 2 dílech, britská monarchie byla vždycky úzce provázaná se zpravodajskou komunitou. A jak jsme také slyšeli, obě tyto instituce pečlivě kontrolují a spravují svou historii. Obě jsou vyňaté z požadavku na svobodné zacházení s informacemi. Královská aktivita je důležitým prostředkem k prosazování britského vlivu. Dokonale doplňuje britské tajné akce. 2 složky britského státu, obě tajné a svým způsobem nepochopené, spolupracují v harmonii. Zpravodajské služby také zajišťují královskému rodu bezpečnost a přežití. Je to vzájemná

symbióza. Mnozí si královský rod představují jako aristokratický výhonek, který se nevměšuje do aktivní politiky a funguje tak trochu stranou se svými ceremoniálními funkcemi. Je tomu právě naopak. Od královny Viktorie přes Alžbětu II. Až po Karla III. Se britští monarchové aktivně účastnili politiky a formovali ji. Nepodceňujme proto vliv královské rodiny na formování britské domácí i zahraniční politiky. Je totiž obrovská. Odehrává se ale v zákulisí a s jemnými strategiemi vybroušenými za mnohá staletí. K nám pronikají jen střípky a útržky. Naše bujná fantazie ale nesmí zastírat realitu, když tyto střípky a útržky skládáme dohromady. Jednoho dne si možná přečteme další úžasná tajemství dějin královské špionáže. Obávám se ale, že tyto dny jsou ještě hodně, hodně daleko. To je všechno ke druhé epizodě Královské špionáže. Milí posluchači, já doufám, že se vám obě epizody, oba díly líbily a že to oceníte sdílením na sociální média, o což vás velmi prosím, stejně jako u všech mých ostatních pořadů, velmi tím pomůžeme i ostatním. A také vás prosím, abyste mi zanechali vaše komentáře pod pořadem tady na kanále Odyssey a také klikněte prosím na tlačítko odebírat a také na zvoneček, to znamená zapnout notifikace, upozornění, tak abyste nezmeškali další pořad, který pro vás chystám, respektive pořady. Použijeme plurál, nikoli singular. Plurál, tedy pořady, které pro vás chystám tady na svobodném vysílači Studiu Tapin Radio na kanále Odyssey, pokud jste tady třeba poprvé a pokud už tento kanál neodebíráte. Takže to by bylo úplně všechno, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey naslyšenou těší Vítek.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na Naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoli v cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
10: Vítejte zpět. V první části našeho pohledu na královskou špionáž jsme skončili s Edwardem VII. A takovým tím všeobecným napětím v Evropě. Dnes se posuneme dál, do bouřlivého 20. století.
11: Podíváme se na jeho syna Jiřího V. a vlastně i na jeho následovníky. Ty zdroje, co tu máme, mapují všechno od první světové války až po, a to je docela neuvěřitelné, pracovní stáž prince Williama v MI6.
10: Přesně. A cíl je jasný. Zjistit, jestli je role monarchie opravdu jen ceremoniální, nebo jestli se tam za oponou odehrává, no, něco mnohem víc.
11: Ono se tam toho odehrává opravdu hodně. Tyto dokumenty odhalují takový fascinující, řekla bych až symbiotický vztah mezi korunou a tajnými službami.
10: Takže to není tak, že by král jen seděl a četl si zprávy?
11: Vůbec ne. Je to oboustranný vztah. Monarchie dává tajným akcím historickou legitimitu, přístup, vliv a služby naopaku zajišťují její přežití.
10: Je to tedy vztah prospěšný pro oba? Nebo někdo tahá za delší konec provazu?
11: To je skvělá otázka. Řekla bych, že je to spíš neustálé vyvažování. Ale víte co? Začněme příběhem, který to všechno dokonale ilustruje. Ukazuje, že být králem na začátku 20. století nebylo vůbec nic bezpečného.
10: Pojďme na to. Máme rok 1906. Královská svatba ve Španělsku. A budoucí britský král Jiří V. jede v kočáře. A najednou z okna letí kytice. Jenže to není kytice.
11: Byla to bomba. Následky byly strašlivé. 22 mrtvých, desítky zraněných. A svatební šaty nevěsty, která byla mimochodem Jiřího sestřenice, byly celé od krve.
10: To je příšerné.
11: A přesto, a to je na tomto fascinující, svatební hostina v paláci normálně pokračovala. Bylo to takové gesto vzdoru.
12: Ruskému paradoxu té doby. Zatímco se Evropa řítila do války, její vládci byli v podstatě jedna velká rodina.
11: Jedna obrovská rodina. Britský král Jiří V., německý císař Vilém II. A ruský cár Mikuláš II. Všichni byli bratranci.
12: Jiří a Mikuláš si prý byli dokonce tak podobní, že na fotkách vypadají skoro jako dvojčata. A psali si dopisy, můj drahý Niky, ujišťovali se o přijatelství.
11: Což je naprosto mrazivé, když víme, co přišlo potom. Některé ty zdroje popisují první světovou válku v podstatě jako, no, jako vojenskou přehranici mezi příbuznými.
12: Jako rodinnou hádku, kde si bratranci vyřizovali účty.
11: Přesně. A za ně umírali miliony obyčejných lidí. Rok před válkou spolu ještě lovili a pak poslali své národy, aby se navzájem vyvraždili.
12: A do téhle rodinné tragédie vstupují tajné služby. Největší úspěch britské rozvědky to bylo rozluštění toho Zimmermanova telegramu.
11: Ano, ten telegram, co vtáhl do války Ameriku.
12: Je prostě nemyslitelné.

0: že by král o něčem tak zásadním, co změnilo osud války, nevěděl.
1: Zvlášť když se podíváme na Rusko. Tamní britský velvyslanec neustále varoval, že se blíží revoluce. Car Mikuláš to ale, jak víme, ignoroval. A klíčovým britským agentem v Petrohradě byl muž jménem Sam Hoare z MI6.
0: Počkat, takže tenhle Sam Hoare má přímé informace o pádu carské rodiny. Ale tím jeho příběh nekončí, že?
1: Ani zdaleka. Jeho kariéra je, no, to je jako z učebnice realpolitiky. Z Ruska ho pošlou do Říma a tam dostane za úkol najít a financovat mladého, tehdy ještě socialistického novináře. Někoho, kdo by udržel Itálii ve válce.
0: A ten novinář byl?
1: Benito Mussolini. A o desítky let později, jako velvyslanec ve Španělsku, zase řídil masivní operaci uplácení generála Franca, aby nevstoupil do války na straně Hitlera.
0: To je neuvěřitelné. Takže ten samý systém, který přihlíží pádu cara, v podstatě pomůže stvořit Mussoliniho a pak manipuluje Franca.
1: Je to stělesnění britské strategie. Podporovat kohokoliv, kdo v danou chvíli poslouží zájmům impéria. Je to ten vzorec, kdy Británie pomáhá vytvořit hrozbu, proti které později sama bojuje.
0: A celá tahle kapitola končí tou strašlivou popravou Romanovců. S tím bizarním detailem, že jediný, kdo z té místnosti vyšel živý, byl carův pes. Španěl, který dožil ve Windsoru?
1: Přesně tak.
0: Starý svět se zhroutil a do toho vakua vstoupila nová hrozba z Německa. V roce 1935 prý král Jiří V. dostal tajnou zprávu přímo od Hitlera.
1: Nabídka byla jednoduchá. Německu Evropa, Británii zbytek světa.
0: A reakce?
1: Ledová. Nabídku odmítli. Jiří V. v nacismu viděl obrovské nebezpečí. Jenže krátce na to zemřel a na trůn nastoupil jeho syn, Eduard VIII. A to byla změna o 180 stupňů.
0: No jasně. Pryč byl tradiční monarcha. Eduard byl první celebrita. Milovník jazzu, módy a vdaných žen. A povinnosti ho, jak se zdá, smrtelně nudily.
1: A s tím souvisí jeden skandál, který ho mohl zničit ještě dřív. Jako mladík měl poměr s luxusní pařížskou kurtizánou Margaret Alibertovou.
0: A psal jí dopisy.
1: Desítky zamilovaných a zjevně i velmi kompromitujících dopisů. A když ona pak o pár let později v Londýně zastřelila svého manžela, hrozilo, že se všechno provalí.
0: A tady zasáhla firma.
1: Přesně. Postarali se, aby dostala nejlepší právníky, její jméno bylo očištěno a jméno prince se v soudním spisu vůbec neobjevilo. Dokonalé zametení pod koberec. Ale naznačovalo to budoucí problémy.
0: Jeho otec, Jiří V., z něj byl prý zoufalý. A když se Eduard zapletl s tou rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou, udělal něco, no, něco bezprecedentního.
1: Nařídil tajné službě, aby sledovala jeho vlastního syna, následníka trůnu.
0: A nešlo jen o to, že byla rozvedená. Vůbec ne. Sledování odhalilo její styky s německým velvyslancem. Bylo podezření, že je nacistickou agentkou. Ale co bylo horší, byly Eduardovi vlastní názory. Otevřeně obdivoval Hitlera. Existuje jeho citát z roku 1933. Diktátoři jsou dnes velmi populární. Možná budeme chtít jednoho takového v Anglii. To je od budoucího krále naprosto šokující výrok.
1: A tak abdikoval. A tady je další zvláštní detail. Po abdikaci odjel do Rakouska a bydlel u svých přátel, u Rothschildů.
0: Ale to mi nejde do hlavy. Pro nacistický vévoda hledá útočiště u jedné z nejznámějších židovských rodin v Evropě. Proč?
1: To je jedna z velkých záhad. Ale vrchol všeho přišel, když s Wallis odjeli na návštěvu do Německa. Fotili se s Göringem, Goebbelsem a nakonec i s Hitlerem.
0: A ten nejpodivnější detail. Podle některých zdrojů je na té cestě doprovázel Randolph, syn Winstona Churchilla.
1: Ano, což na celou tu aféru vrhá velmi, velmi zvláštní světlo.
0: Po téhle bouři nastupuje na trůn Eduardův mladší bratr, plachý a kuktející Jiří VI., ten, kterého známe z filmu Králova řeč. On i premiér Chamberlain byli zastánci appeasementů.
1: Ano, politiky ústupků Hitlerovi. Doufali, že se tak vyhnou válce. Dnes to vnímáme jako selhání, ale tehdy, po traumatu první světové války, to pro mnoho lidí dávalo smysl.
0: Strach z invaze byl ale tak reálný, že si král zřídil vlastní soukromou armádu. Coats Mission. Měla evakuovat rodinu z Londýna.
1: U nejstarší dceru, budoucí královnu Alžbětu.
2: Její dětství plné poníků a psů skončilo v 10 letech, když její strýc abdikoval.
1: Od té chvíle byla připravována na

0: Strun. Už jako teenagerka četla tajné depeše a vládní dokumenty. Její vzdělání nebylo formální, ale bylo nesmírně intenzivní a praktické.
1: A to propojení se světem špionáře tam bylo od začátku, že? Její sestřenice pracovala pro MI6. A pak tu byla ta citlivá otázka jejího manžela Filipa.
0: Ano, jeho sestry byly provdané za německé šlechtice s přímými vazbami na nacisty. Existují i fotky Filipa, kde na pohřbu jedné ze sester kráčí v průvodu plném nacistických uniform.
1: Což musela být pro tajné služby červená vlajka.
0: Určitě, ale Filip sloužil s vyznamenáním v britském námořnictvu a sňatek nakonec prošel. Nicméně to ukazuje, jak blízko byla rodina událostem na kontinentu.
1: A teď přichází jeden z nejvíc fascinujících detailů z celého spisu. Ještě než se stala královnou, jako mladá princezna na Maltě, se Alžběta setkala se dvěma albánskými agenty.
0: Přesně tak. Tito agenti byli cvičeni britskou MI6 a americkou CIA. Měli svrhnout komunistický režim v Albánii. Ta operace katastrofálně selhala, protože ji prozradil slavný dvojitý agent Kim Philby.
1: Počkat. Takže ona se setkala s agenty, budoucí panovnice, před jejich nasazením. To je neuvěřitelné.
0: Přesně. Nebyla jen pasivní příjemkyní zpráv v těch červených krabicích. Byla v bezprostřední blízkosti tajných operací od samého začátku. Byla součástí stroje.
1: A to propojení se světem popkultvy, tvůrce Jamese Bonda, Ian Fleming a Alžběta.
0: Ano. Fleminga navrboval k napsání jednoho projevu pro Alžbětu její osobní tajemník Martin Charteris, který byl sám bývalým zpravodajským důstojníkem.
1: To je vlastně dokonalá metafora. Nejenže se establishment a rozvědka prolínají, ale aktivně formují i národní mýty. James Bond je vlastně propaganda.
0: V podstatě ano. Je to součást budování obrazu a vlivu.
1: Posuňme se do 70. let. Po tom pokusu o únos princezny Anny se bezpečnost kolem rodiny dramaticky zpřísnila.
0: A jejich ochránci se začali cvičit u těch nejlepších. U elitní jednotky SES.
1: A SES tehdy vybudovala to slavné výcvikové zařízení přezdívané Dům vrahů.
0: Přesně, Killing House. Komplex budov, kde se komanda s ostrou municí cvičila na osvobozování rukojmích. A královna Alžběta se tam jela podívat.
1: A prý to nebyla jen nějaká zdvořilostní návštěva. Sledovala ukázku, při které tým SAS vtrhnul do místnosti a střílel ostřími. Jen pár centimetrů od místa, kde stála.
0: A zdroje uvádějí, že nehnula ani brvou, byla naprosto klidná.
1: Koluje i ta historka, jak při jiné ukázce použili figurínu Margaret Thatcherové a královna se prý pobaveně usmívala.
0: Ano, to je slavná anekdota, ale nešlo jen o show. Cílem bylo seznámit členy královské rodiny s realitou, aby věděli, co je čeká. Do domu vrahů se později podívali i Charles s Dianou.
1: A Diana se prý s nadšením nabídla, že bude řídit jeden z útočných vozů. To k ní sedí.
0: Přesně tak.
1: A jak jsme se dostali do moderní doby? V 90. letech královna pozvala na oběd novou šéfku MI5 Stellu Remingtonovou a způsobila tím mediální bouři.
0: Ano, protože to byla první veřejně známá šéfka tajné služby. Novináři si mysleli, že je to nějaký historický přelom, palácí dokonce musel pomoct proklouznout ven zadním chodem.
1: Jenže?
0: Jenže si neuvědomili, že podobné schůzky probíhaly v naprsté tichosti už skoro 100 let. Tohle byla jen první, která se stala veřejnou.
1: A co mladší generace? Zdá se, že ta je do toho zapojená ještě víc? Princ William a jeho pracovní stáž.
0: Přesně tak. Strávil čas v MI6, tedy v zahraniční rozvědce, v MI5, domácí kontrarozvědce a dokonce i v GCHQ.
1: To je ta odnož, co se zabývá signálovým a kybernetickým zpravodajstvím, že? Britská obdoba NSA.
0: Přesně tak. Učil se o rekrutování agentů, sledoval protiteroristické operace, byl zasvěcen do kybernetické špionáže, budoucí král dostal kompletní přehled o fungování nejtajnějších složek státu.
1: A pak tu máme prince Andrew a jeho roli velvyslance pro obchod, která se ukázala být, komplikovaná.
0: Velmi. Zaměřil se hlavně na zbrojní průmysl a nevýbíravě kritizoval vyšetřovatele, kteří se zabývali tou obrovskou a korupcí prorostlou zbrojní zakázkou Al-Yamama se Saúdskou Arábií.
1: Zakázkou, kterou pomáhal v 80. letech dojednat jeho bratr, tehdy princ Charles.
0: Opět vidíme to propojení rodina, obchod, státní zájmy.
1: A na závěr je tu jeden příběh, který dokonale ilustruje, jak pečlivě se rodina střeží a hlavně sama utváří svou historii. Princezna Margaret a pálení dopisů.
0: Ano, v 80. letech se královnina sestra Margaret systematicky pustila do ničení staré korespondence své matky. Podle očitých svědků k tomu patřily i pytle dopisů od princezny Diany.
1: Zdroje popisují scénu, jak si Margaret navlékla žluté gumové rukavice a dohlížela na to, jak se tisíce dokumentů mění v popel v improvizované spalovně.
0: U Kensingtonského paláce.
1: Když si to všechno probereme, ten obrázek je naprosto jasný. Tohle prostě není jen symbolická role.
0: Vůbec ne. Britská monarchie a zpravodajské služby jsou skutečně dvě strany jedné mince. Mají hluboký symbiotický vztah. A co je příznačné, obě tyto instituce, monarchie i tajné služby, jsou jako jediné zcela vyňaty ze zákona o svobodném přístupu k informacím.
1: Takže si velmi pečlivě řídí a kontrolují vlastní historii.
0: Naprosto.
1: Co si z toho tedy odnést? Tento pohled za oponu ukazuje, že role monarchie zdaleka není jen o stříhání pásek. Od Viktorie po Karla III. Se monarchové aktivně podíleli a podílejí na formování politiky. Často v utajení s využitím strategií vybroušených staletími.
0: A právě ta scéna, kdy princezna Margaret pálí tisíce dopisů a s nimi i nespočet tajemství, no, v nás zanechává jednu finální myšlenku.
1: Když vidíme, jak aktivně je historie mocnými přepisována a ničena, jakou část toho, co považujeme za oficiální dějiny, tvoří jen pečlivě sestavený příběh, který má zakryt mnohem složitější a možná i temnější realitu.

0: Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
1: No tak moc krásný středeční večer, vážení posluchači. Já se s váma dneska vítám zase tak trochu jinak. To, co dříve probíhalo velmi často před nějakýma 5-6 lety, a to bylo v době od 5 do 7 hodin vždycky večer, ale tentokrát, protože mi nějak vysílání dneska ve středu všechno nějak odpadlo, nebo nikdo není ten, kdo by jako byl vhodný, nebo nevím prostě, tak jsem si řekl, že zkusím dnes udělat interakci v akci. Mnozí z vás si ještě budou pamatovat, byl to velice úspěšný pořad, kdy jste se jaksi se mnou bavili po telefonu, bylo to mnoho telefonátů vždy, když jste volali a bavili jsme se na všechny témata, které jste chtěli slyšet vy samozřejmě, nebo o které jste se chtěli popovídat. Bylo to zajímavé, pak to nějak utichlo, nějak to utichlo a prostě postupně jsem o to upustil, protože byly jiné pořady. No a teďko zase jsem si vzpomněl, že bych po čase, možná, že už rok, žádná interakce v akci, kdy tu není žádný host, ale jsem tu pouze sám. A je to taková ruská ruleta. Čekám na to, kdy vy zavoláte na telefon 608 12 14 19. Ano, ještě jednou zopakuju. 608 12 14 19. Samozřejmě vy, když se díváte na televizi, tak určitě ho tam vidíte. Ano, 608 12 14 19. A byl bych rád, abyste prostě volali, abychom se mohli bavit s nějakým dotazem, nějakým námětem. Samozřejmě taky vy si můžete říct ten svůj názor, nebo jak to říkám názor, nemám rád slovo názor, protože to jistě znáte už všichni, ten můj takovou, bych to řekl, takovou domněnku, nebo jak to nazvat, že názor a poznatek je prohozený mezi sebou a díky tomu jsou takové nesrovnalosti mezi lidma a lidi si nerozumí vůbec, protože základní, co je, a to nemůžete říct, že to není pravda, a už mě to asi volal, a teď nevím proč, jestli nejsem slyšet, nebo co, ale neposílejte mi prosím vás SMSky. Neposílejte mi SMSky, protože já s tím mám problém. Když mi pošlete SMSku, tak opravdu nevím, jak to mám řešit. Je ozvěna, nedá se to poslouchat. Je ozvěna, nedá se to poslouchat? Tak to je zajímavé. Tak to si musím takhle poslechnout, jestli SMSky, protože já s tím mám problém.
2: Je nějaká ozvěna? Já bych řekl,
1: když mi pošlete SMSku, tak... Tak to je zajímavé toto, že je ozvěna, nedá se to poslouchat. Pošlete ještě někdo, ahoj Pavle, zdravím do Plzně, ano, celý, stream totálně vovnu, mluvte sami pro sebe. Celý stream totálně, tak tomu nerozumím. Mluvte sami echo, jako nebyl, asi se vám tak líbí. No, tak to se teda fakt překvapený, proč by tam měly být? Proč by tam měla být ozvěna? Práce. Tak to mi teda jako zaskočilo. Takhle je ozvěna? Takhle ne? Ale to tam asi nic taky nejde. No, tak to jsem překvapený. No, já věřím, když si to takhle poslechnu sám, když si to poslechnu sám, to vysílání, tak to... No... Kontroloval jsem to a šlo to. No tak to je teda velký problém. Teď jsem tam měl trošičku trošičku nastavený a že by to opravdu nefungovalo. Zkuste mi teda prosím někdo zavolat na telefon, pokud mě někdo posloucháte, 608 12 14 19 a ještě jednou říct si, já nevím, ještě jednou říct si, jestli je to všechno v pořádku nebo ne. Tady Jirka rod poslouchá a nepíše nic, nevím. No, já to zkusím ještě pokračovat teda v tom případě. A teď ani nejsem slyšet. Nebo jo? Jo, teď jsem slyšet. No, teď jste mi rozhodili teda. Teď jste mi rozhodili. No, nicméně, jak jsem říkal, a už mě dovolá, tak uvidíme, co mi na to řekne. Teda jestli jo, tak to je velký průšvih. Já doufám, že mi řekne, že je všechno v pořádku. Takže já to hned vezmu takhle do vysílání. Haló, haló, kdo pak mi to volá?
2: Nic. Pavle, je to v pořádku. Ta ozvěra se ozve jednou za nějakým nedopatřením, ale jinak je to dobrý. Ta se to dobře poslouchá, je to v pohodě.
1: Jo, tak no. To je fajn hrozně. A jestli můžu teda, dobře, kdo volá, nějaký dotázek nebo něco na začátek, nějakou, já nevím, kdo to je.
2: Já nevím, odpadem, protože teďka zapnul vysílání, nevím.
1: Aha. Jak říkám, je to taková interakce v akci, to znamená, že si můžeme bavit tady s lidma, kteří zavolají o čem chce, na jakýkoliv téma. Je třeba něco navodit a můžeme se bavit. Může nás tady zavolat víc.
2: Témat je nekonečný, já myslím, že tady témat není odalukací.
1: Prosím?
2: Říkám, témat je nekonečný, to nebudu zdržovat. Tam si tam není Olda Lukáš.
1: Ne, nikdo tu není. Vůbec nikdo. Je to takový pořad, který byl dřív v tom formátu, že jsem měl sám a že lidi začali volat a jsme se prostě rozpovídali o nějakých tématech, zavolal další a se jsme o tom povídali a tak dále, a tak dále. Bylo to docela takový výživný, no. Tak jsem říkal, vyzkouším to. Takže nic, jo.
2: Skvělý a moc vám přeju, ať se vám daří.
1: Dobře, děkuji moc.
2: Nic, ahoj.
1: Teď to já to mám dobré ozvěnanění, no proto. Já jsem si myslel, že to tak bude. Dobrý, díky, ahoj. Tak jo, takže super ozvěnanění. Takže jak jsem řekl, ještě abych to dopověděl. Názor a poznatek. Názor lidi rozděluje, když to řekne, já mám názor, má tisíc jiných názorů, tisíc lidí a lidi se neschodnou, když to poznatek bývá u všech stejný. Takže já zase vezmu telefon, protože tu někoho máme. Tak, hezký večer, dopak nám to volá.
2: No Jirka, to zdravím,
1: no, ahoj. Názor,
2: jenom to... k tomu, co ti tam někdo říká, že to má ozvěnu, u mě to taky ozvěnu nemá, je to OK.
1: Tak je to výborný. Tak rád tě slyším, Jirko. Řekni mi, co máš na srdci, o čem bys si chtěl tady říct si do vysílání.
2: Ale určitě to dobrý. Jsem rád, promiň.
1: Ano.
2: Určitě jsem rád, že jsi tady to zavedl. Hele, mrzí mi, že jsem se nezúčastnil čarodějového paloučku, jak proběhla akce a nevím, je někde třeba nějaký záznam nebo nějaká aspoň popsaná věc, z které by se nechalo tady to poslechnout, co se tam dílo?
1: Mm-hmm. Určitě. Je to jedna z věcí, kterou mám připravený, takže mám to tady za chvilku s tím teda v ruku, já jsem to chtěl nechat na později, ale budíš.
2: Tak to na později.
1: No, nevadí. Chtěl jsem to jenom tak trochu rozjet, až nebude o čem povídat, nebo když nebudou žádné dotazy, tak bych to tam pustil. Ukázal bych tam pár fotek z té akce jak čarodějek, tak samozřejmě především z té akce 1.5. s paní Pekovou a s Pavlem Zítkem. Takže ukážu za chvilku, možná, že se do toho pustíme, co nevidět. Jo, takže když tak zavolej a no.
2: Na paloučku všechno OK, dobrý, zatím se doufám, dobrá parta lidí.
1: Určitě, jak říkám, všechno tomu povím, myslím, že na Pekovou, na svým Pekovou tam bylo skoro 120 lidí, takže to byla celá pecka. Jo?
2: O takže. To víc mě mrzí, že jsem, ale víš to, ono se nedá jiným zadkem sedět na dvou poučích.
1: Jasně, rozumím.
2: Takže my jsme měli zvolen Hustopeček, kde jsme byli na ochutnávce víno, takže a to už byla 3/4 roku dopředu plánovaná akce. Jinak zdravím všechny posluchače, zdravím tebe, pokud přinese vysílání nějaký dotaz, určitě se ještě ozvu. Pavle, díky moc za to, že to stále držíš a prostě za krásný pořady, který děláte.
1: Tak dobrý, zatím. díky, ahoj. No jak říkám, tohle to je takový experiment, který byl kdysi velmi populární a pak to opadlo, ale uvidíme, možná, že zase je tady mnoho nových témat, i politických, a co já vím, takže je docela dobrý se na to tak nějak prohovořit, nejenom se mnou, říkám, můžeme se propojit i přes ten Teams a podobně, všechno to lze udělat, můžou tady být 2-3 lidi propojený klidně, nebo přes jakýkoliv jiný a může to takto fungovat, tak jsme to měli dřív, bylo to výborný. Tak jo, dobře, Jirka Roth mi tady teďko navet na to teda, abych tam ukázal nějaký ty akce, které tady proběhly na Paloučku letos. Takže já to tam dám úplně od začátku, jak to tam trochu dokumentujeme, to, co se tam děje. Takže Palouček letos opět ožívá. Ano, tady vám ukazuju, no, říkám to proto, protože je to docela dobré místo k tomu, abychom se tam mohli setkávat a povídat si. Určitě, zatím to funguje perfektně a snad nám to nějakým způsobem vydrží. To víte, úřady nejsou nějak k tomu nakloněný. Z jakého důvodu to je, se můžete jenom domnívat, ale zatím to prostě nějak furt jde, i když jsme v těžkém stresu, v těžkých problémech, ale pořád se to nějakým způsobem ustálo. Takže tady vám ukážu letos takový první záběr z Paloučku, kdy ještě byla velká zima, kdy tady ještě mráz krásný, ale už jsme tam začali na tom hodně pracovat. Tady jsou takové krásné fotky. Tady vidíte pyramidu, která tam přezimovala, takové zákoutí meditační, to tam máme taktéž pro ty, kteří by chtěli. Ano, tady jsou stále, tady začínají už rašit pupeny na našich stromkách, který mimochodem opět nám velmi krásně rozkvetly a ještě lépe zmrzly. Takže poslední mráz, kdy to vypadalo ještě velice dobře, tak byl 29. dubna teď, myslím, že to bylo ze středy na čtvrtek. A tady představte si, měřím to tam teplotu nad zemí, tak bylo minus 7 stupňů. A bylo totálně vymalováno. Takže všechny třešničky, hrušky, švestky, všechno zase už po čtvrté spálené mrazem. Nevím, jestli to je úmysl někoho, jestli tak někdo dělá nebo ne, ale zatím už ty stromy čtyřletý, které tady jsou, nebo stromky, zatím ještě prakticky nikdy nerodily, protože vždycky zmrzly květy. Takže vidíte to takhle, jak je to tam. Minus sedm je velký problém. Ano. Tak. Takže to jsou takové fotečky tam. Ano, slepičky tam mám a podobně. Dobře, k tomu se ještě dostaneme. Ale. Jdeme do těch akcí. Takže měli jsme tam ve čtvrtek 30. dubna jako první oslavy čarodějek, jak vždycky říkáme. Není to pálení čarodějnic, to je špatně, máme oslava čarodějek, protože, jak říkám, čaro slovensky znamená krása a dít krásu nebo dělat krásu, aby se děla krása, tak to je správný slovo pro čaroděje. Čaroděje, ano, slovensky dělat krásu, takže my je oslavujeme toho 34. A povedlo se nám to, ano, bylo jich tam pár čarodějek, a všechny pookřály. Dostali pusu po stromeček samozřejmě pod rozkvetlou třešeň a bylo to. No a tady už je takové fota, jak jsme se tam bavili ten den. No, poseděli jsme, byla ještě docela slušná zima, i když přes den to docela šlo, ale v noci byl taky lehký mrazík, asi -3 jenom. Takže dobrý, někteří odvážlivci spali i pod stanem a někteří dva tam byli, kteří si vybrali místo a už oni tam spali taky v našem seníku, takže pod senem a docela říkali, že to nebylo vůbec špatný i při tom mrazu. Já jim moc nevěřil, ale tvrdili, že to bylo dobrý, takže asi tak. No, tady je naše samozřejmě ten, kdo to tam nezná, tak ohniště a naše taková polní kuchyňka, kde se snažíme připravovat nějaké pokrmy a aby tam bylo nějaké pivečko, tak to ještě je velmi důležité. Tady vzadu vidíte, no to nepůjde zvětšit, ale to potom uvidíte i tak, náš nový seník, ano, toto je seník, který je momentálně využíván trochu jinak, ale je to seník, ano, takže je využíván trochu jinak, ale až bude seno, tak se tam může dát klidně seno, pokud nějaké bude z tohoto sucha, které tu momentálně panuje. To vypadá, že žádná tráva vůbec neporoste. I když včera trošičku napršelo, ale to víte, je to velká, velká bída. No nic, takže to je pořád z těch čarodějek, ano. A to je zatím takto vše. Ale teď vám ukážu úplně jiný téma a to je právě to, když tam byla 1.5. od 1 hodiny paní Peková s Pavlem Zítkem. Objevila se tam i Jana Petrková, tu všichni uvidíte. Každý si o tom můžete myslet o nich, co chcete. My jsme se tam a všichni, co

to pivo a nějaké to jídlo a najednou se tam objeví 120 lidí. Takže zase klasická starost, rychle sehnat někde, a představte se na 1. máje, když je všechno zavřený, sehnat někde nějaké to pivečko, protože bylo relativně hezký počasí přes ten den, vidíte to, tam se chodilo v tričkách, leželo se tam na zemi, bylo to moc pěkné. A teď jsme scháněli pivo, byl jsem naštvaný, říkám, nemůžete se přihlásit, aby jsme věděli, že vás přijede víc. No, je to standardní záležitost a apeluji na vás, na všechny, až půjdete na Palouček, určitě to bude na nějakou akci, která bude na našich stránkách, naše stránky jako Svobodného vysílače, je to takovej, jak bych to řekl, takový agregátor všech, jednak jako teda Svobodného vysílače, jednak Paloučku, jednak tam máme ještě zapracovaný do toho ten Mauritius, kam se jezdí každoročně na nějaké ty expedice a podobně. Takže jsou to stránky a pokud to posloucháte, zapište si to opravdu www.mezi-svými.cz a tam se opravdu, ale opravdu dozvíte všechno o dění, co se bude dít na Paloučku, včetně všech takových těch jednoduchých přihlášek, jenom přijedeme 4 nebo 2, budeme mít stan, nebo budeme mít cokoliv, tohleto, nebudeme z vás stahat žádný osobní data, nic, jenom abychom mohli podle toho zařídit nějaký to občerstvení, neboť s tím bývá vždycky velký problém. Představte si, že nám to tam zbyde, co s tím potom, rozumíte? Takže je to fakt důležité, abyste se vždycky přihlásili. Budeme velmi rádi, když přijedete, ale ještě radši, když se předtím přihlásíte. Takže ještě jednou, mezi-pomlčka tam říkám, když to nedáte pomlčku, je to průšvih. Hodí vás to úplně kam jenom. Takže mezi-svými.cz a tam si vždy najdete akce a potom se tam do toho můžete krásně se kouknout. No. Tady už jsou ty stránky, jo, jako, jak to tam vypadá, takže tady nahoře vidíte prostě domů, Palouček, fotogalerie, akce, novinky a tak dále, tak dále, tak dále. Takže všechno to tam krásně je. A teďko jsem tady se vyskočil a nevím, kde jsem byl předtím. Tak tady. Takže vrátím se k té akci toho 1. 5. s paní Pekovou. Byly to opravdu velmi zajímavé informace a i Pavel Zítko tam vysvětloval určité věci z jeho předchozího života, kdy jak byl prostě různě perzekuován a podobně. No, já mu docela věřím, protože jsem si prošel něčím velmi podobným. Taktéž jsem byl odsouzen, víte to dobře, dostal jsem za údajné šíření poplašné zprávy 2 roky s podmínkou na 2,5 roku, která mi vypršela 8. února až letos. Takže já jsem tak zhruba 2 měsíce už po podmínce, nebo 3 necelý. A takže vím, co se dělo. A když už jsme u toho, vážení, já se ještě takhle vrátím k tomu, protože tady nastala velmi zajímavá situace. Já vím, jakým způsobem mě odsoudili. Ano, měl jsem tam i 2 právníky. Mezi jedním z nich byl i Jindřich Reichl. Ano, a vím, jak to bylo. Když mi tam dostali k soudu na první, tak mi soud 1. stupně osvobodil. Naprosto hned mi osvobodil, že to žádný šíření poplašné zprávy není a podobně. Ano, stejně tak, jako se to stalo teď zrovna vyběhla ta kauza, když jsme u toho, převčírem nebo kdy, s tou paní Naďovou, kterou odsoudil ten soud prvoinstanční a dostal příkaz, aby ji prostě odsoudil. Ano, jednalo se to v té kauze Čapího hnízda a podobně. Takže dostal příkaz. Představte si, že mně se toto stalo právě úplně stejný příklad. Teďko to rozvířili všichni, teďko je z toho velký průšvih, protože není možný, aby nezávislá justice dostala nařízeno, jak má odsoudit. Ano, ale mně se to stalo přesně to samé. Prvoinstanční soud mi prostě osvobodil, no, ale státní

0: Zástupce se odvolal ke krajskému soudu, který dostal nějaký pan, jak se jmenoval, Pravoslav Polák, myslím, že se jmenoval soudce, který mimochodem soudil i Kajínka, odsoudil Kajínka, abyste věděli, kdo tady je v Plzni, ano. Tak jsme se dostali tam, k tomu soudu, a to byl docela velký průšvih pro mě, protože já jsem si říkal, to snad fakt není možný, jak tyto soudy soudí. Nenechali nás absolutně nic vypovědět, všechno bylo jasný už předem, takže prostě dostali jsme to, že to vrací zpátky k prvoinstančnímu soudu, ano, a takže to tam prostě vrátili, tak jsem šel znova k tomu prvoinstančnímu soudu, ke stejné soudkyni, která mě osvobodila, a která, když jsme tam přišli a chtěli jsme přednést nějaký teda jiný ještě důkazy a podobné věci, stejně tak, jako to bylo tady u té paní Naďové teďko, co se tady stalo a co teďko tam řeší, mnoho z nich, tam to řeší, velký problémy jsou s tím, tak tady to bylo úplně stejný, akorát, že asi přijde to před 4 nebo 5 lety, kdy se tohleto dělo se mnou. Ano, tak to všechno zamítla, řekla, nic se tady řešit nebude, žádný nový svědci, nic, prostě tady jsme dostali jasný instrukce od krajského soudu, odvoláme, co máme udělat a jak máme odsoudit. No, přesně tak to dopadlo. Během 4 hodiny 20 minut bylo hotovo a byl jsem odsouzený. Přesně to, co tam... A všichni na ní tak koukali, včetně obhájců a podobně. A ona tak jako řekla, no, musíme se řídit pokyny krajského soudu, víceméně. Bylo vidět, že jí to taky nesedí, ale prostě taky s tím nic neudělala. Dostala prostě tvrdý instrukce, jak to má udělat. Přesně to se teď stalo právě paní Naďové a nějaký ten soudce Šot, ten to řekl teď úplně na rovinu, jak je z toho šokovaný, že dostal prostě to, co má, že jak to má odsoudit, že to dostal naprosto a on nemůže nic jiného dělat. Tak vidíte, jakou tady máme nezávislou justici. Takže asi tak, vážení. Ještě když se vrátím k tomu svýmu, takže my odsoudili, jsme se samozřejmě tentokrát odvolali my, ne státní zástupce, ten byl spokojený, odvolali jsme si my a opět k tomu stejnému krajskému soudu, který hodil toto, jak bych to řekl, doporučení té soudkyni. Takže k tomu jsme se odvolali, takže fraška víceméně, protože jak to mohlo dopadnout, když ten soud prostě jednou vydá, aby takhle mi odsoudil. A teď jsme se k němu zpátky odvolávali, není jiná možnost. No a dopadlo to přesně tak, prostě taky, hotovo, nebudeme se s váma bavit, Šmitec, je to jasný, hotovo, odsoudil a proti tomu prakticky nebylo už odvolání, když jo, tak to bylo nejvyššímu soudu a tam to dopadlo, takže to vůbec nepřijali. No, takže jsem byl odsouzený přesně tím samým způsobem, jako teď napadají ty soudkyně, nebo respektive ty soudce, který odsoudili tu paní Naďovou. Takže vezměte si to, tohleto všechno už tady probíhá několik let a věřím tomu, že i Pavel Zítko a mnoho ostatní Čermák a mnoho těchto lidí, kteří byli odsouzeni, že to bylo přesně v tomto směru a jak říká i sám Babiš, je to politický proces všechno. Ano, bylo to třeba ukázat, to bylo v době covidu, to bylo třeba ukázat, jak se bude zacházet s těma, kteří nebudou držet hubu a krok. Ano, i když měli pravdu, ale to nikoho nezajímá. Takže asi tak, vážení. A toto všechno právě se i na Poloučku o tom mluvilo, nejenom, vlastně to bylo, ta přednáška se jmenovala COVID 6 let poté, takže se o tom mluvilo, celá ta historie, jak to všechno probíhalo. A bylo to fakt zajímavé to poslouchat z hlediska paní Pekové, která si tím prošla docela tvrdě také. A taky, myslím, byla nějakým způsobem, když ne odsouzena, tak aspoň si chtěli zbavit nějaký certifikace, co já vím. Tak co se tohle... Ježišmarja, když tak zavolejte, nepište, já potom tak to mám. Dobrá, už, ozvěna už není, jo, takže to je v pořádku. Zavolejte, prosím, ale ještě to, já to nejdřív dopovím, aby jsme zase neskočili někam jinam. Takže tam byl i Pavel, který to vysvětloval, říkám, a podepisovala se tam právě petice za lidi, kteří byli nespravedlivě prostě odsouzení v době toho covidu za tyto případy. Ano, s tou chce jít paní Peková za prezidentem a vysvětlit, aby mu vysvětlila, jak to všechno je, aby s tím něco udělal, protože je fakt, že se s tím v současné době pořád nic neděje. A vidíme, že opravdu ten soud není nestranný. Není nestranný, teď se to ukázalo v plné kráse prostě s tou paní Naďovou v té kauze Čapí hnízdo. Ukázalo se to úplně jasně a teď je tam opravdu velká část těch soudců, kteří na to poukazují a chtějí s tím opravdu něco dělat, že toto je velký průšvih. Takže když dneska slyšíte, jak všichni ty opozičníci dneska, tenkrát, kteří byli u vlády, jak vždycky říkají, a já to miluji, jak vždycky, řešit to bude nezávislá justice. Je všem jasný, že přece ta justice je nezávislá. No tak mnoho lidí, včetně pana Babiše, pana Ševčíka, který byl taky teď v televizi, taky o tom mluvil, tak řekne, ne, ten, kdo s tím má zkušenosti, tak ví, že ta justice nezávislá. Prostě není. Prostě není. Hotovo, šmitec. A teď se to ukázalo prostě v plném světle. No, takže uvidíme, jestli nějaká petice, kde bylo podepsáno možná 1000 lidí, nebo co já vím, celkově to sbírali, po celé republice dělali právě Soňa Peková s Pavlem Žitkem, dělali takové turné. A tady to, myslím, 1.5. bylo jedno z posledních, tedy poslední zastavení. A myslím, že se tam těm lidem fakt líbilo, včetně vlastních protagonistů, protože opravdu počasí vyšlo, to bylo velmi, velmi důležité. A bylo i prostě i nějaké občerstvení, lidi si tam poseděli hezky, i na trávníku, na dece, ozvučil jsem to, takže to bylo krásně slyšet všechno, povídali si hodně dlouho, od jedný, myslím, že až do pěti, že to bylo dost velký, padlo tam mnoho dotazů a máme to dokonce i někde nahraný. Myslím, že náš kolega z kladenského studia, kadaňského, Martin Marcikán to nahrával a myslím, že na svých stránkách to má. Čili když si zadáte Martin Marcikán, studio Kadaň, tak tam určitě najdete záznam, který trvá přes 3 hodiny prostě. Takže tam si to můžete poslechnout celý, ale já vám to chci tak nějak jenom obrazně povědět s nějakýma těma fotečkama, který tam fotil kolega Sojka, známý to fotograf, on je docela dobrý fotograf, má pěkný vybavení, takže jsou tam docela pěkné fotky. Tak tady vidíte v rohu, jak tam seděli ty hlavní tři protagonisté, přímo uprostřed tam vidíte Soňu Pekovou, mi to nějak přestalo mluvit, Soňu Pekovou, vpravo vidíte Pavla Žitka a vlevo Janu Peterkovou, která tam taky dostala slovo, ale tak minimálně, ale přece jenom dostala. Tak, jedeme dál, další fotce, tak tady paní Peková. Já jsem ji skoro nepoznal, ona je tak elegantně ostřihaná na kluka, ale ano, je velice sympatická dáma. Takže vidíte, tady má mikrofon, krásně to bylo slyšet, takže povídala hodně, hodně. No, tady Soňa opět s Pavlem Žitkem. Tady jsem já. Já se omlouvám, ale opravdu jsem tam tak oblečený jako pracovně, protože jsem nestihl se ani pomalu převlíct. Ani jsem neměl nic, protože udělalo najednou takové teplo, že jsem měl velký problém něco na sebe. Já jsem tam byl 3 dny, takže jsem vůbec neměl. Omlouvám se, nicméně dobrý, v pohodě, všechno se nějak přežilo. Tak, tady je Martin Marcikán, kolega ze studia Kadaň, s jeho přítelkyní Jarkou, velice sympatickou dámou. A tady určitě poznáváte možná Oldu Lukáše, který tam byl taktéž. Oldovi Lukášovi, možná, že jste slyšeli jeho poslední pořad, který byl nějak týden před tím, než proběhla tato akce. Ano, protože to máme jednou za měsíc, tak týden předtím nějak byl pořad s Oldou Lukášem v tušení souvislostí, ano. A Olda byl, jak se říká lidově, úplně na sračky. Vzpomeňte si, jestli jste ten pořad viděli. Olda měl prostě neskutečný kašel, úplnou záduchu, on nemohl dýchat, on neustále půl pořadu prokašlal. No, hrozný, říkal, udělal pár kroků, nemohl nic. A tomu trvalo už 2 měsíce minimálně. Já jsem říkal, Oldo, to je velký problém a s tím se něco musí dělat. Však tady mám už všechno, 10krát jsem byl u léčitelů, u doktorů, všude ukazoval, tam mu radili všelijaké přípravky, co má, všechno ukazovalo, to všechno mám. A já mu říkal, Oldo, nezbývá než ivermektin. A kde ho mám sehnat? Je to velký problém, vážení, opravdu, dneska sehnat ten ivermektin. Nicméně, nějaký jsem ještě měl, tak jsem říkal, Oldo, prostě, kdybych to neměl mít pro sebe, tak ty to fakt nutně potřebuješ. Tak den po vysílání ve čtvrtek, týden před tím Paloučkem s tou Soňou Pekovou, 1.5., jsem mu dal prostě 2 pletička toho ivermektinu, aby si vzal 3 denně, 3krát po sobě. On to udělal a už v sobotu jsme si volali. A Olda byl úplně jako vyměněný, jinak říkal, no 80% najednou prostě zmizelo, já můžu dýchat, já můžu všechno, je to úplně v pohodě. A říkejte si každý, co chcete, jestliže 2 měsíce, minimálně 2 měsíce, co to měl, tadyhle to šílený, to už prostě bylo fakt na umření, jo. Tak nic nezabíralo. A najednou během 3 dnů zabral ten ivermektin. Tak i já jako jistý skeptik k tomu, věřil jsem tomu, ale měl jsem jistou skepsi, přeci jenom se říká, každý řekne, však je to na parazity, to nemůže fungovat. Bylo to taková zkouška víceméně, co to s ním udělá a ono to skutečně, ale opravdu skutečně zabralo. A Olda přišel na tu akci po tom týdnu jako prostě znovu zrozený. Koukněte se na něj, v pohodě, úplně paráda. Kdybyste věděli předtím, tak byste ho prostě před tím týdnem nepoznali. No, bylo to jeden z posledních, co jsem měl, tak jsem říkal tak a já musím něco sehnat. Všude už to je maximálně na předpis, když to vůbec někdo napíše. A když jo, tak stejně za to chtí nehorázný částky za ty prášky, které jsou výrobně prý velmi, velmi levný. Tak jsem si to objednal v Indii. No, během asi 14 dnů mi to skutečně přišlo, ale jenom na celnici do Prahy. Tam volali, nebo jsem tam volal, co se děje, že se s tím, že to dál prostě nepokračuje. A oni řekli, a co to je? Já povídám, no jsou to léky. Tak to jste řekl správně, posíláme to zpátky. Povídám, jak posíláte zpátky? No, takovéto léky, jako je ivermektin, prostě máme zakázáno to dál pouštět k tomu adresátovi. Okamžitě to poslali bez jakýhokoliv varování, cokoliv, aby jsme se o něčem bavili. To poslali zpátky. No, do dneška nevím, co se s tím stalo. Už je to, no, dost dlouho. Už je to nejméně měsíc. A samozřejmě peníze pryč. A nebylo to málo, co jsem za to dal. Nebylo to málo, peníze pryč, prášky nejsou, nevím. Myslete si o tom každý, co chcete, já si o tom myslím taktéž své. Ano, zkušenosti s tím mám a vím, že teď už věřím, že to opravdu funguje. Jo, takže Olda Lukáš tady, vidíte ho úplně parádní teďko tady, je to fakt rozdíl během týdne a po ivermektinu. Ať si každý říká, co chce. Tak, tady vidíme kolegu Libora, kterého velmi zdravím a děkuju za štědrý příspěvek, který nám poslal. Já to musím říct, já jsem i o tomto chtěl mluvit a možná, že bych mohl o tom promluvit teďko, když se to tak hodí, když ho tady vidím, protože to je jeden z mála lidí, který se snaží nám jako svobodným vysílači nějakým způsobem pomoci. Doby, kdy jste posílali skutečně každý nějakou tu částku, tak jsou dávno pryč a můžu vám říct, že v současné době už je to tak zhruba půl, možná tři čtvrtě roku, fakt meleme z posledního. Já to se snažím jaksi nedávat moc najevo, ale v současné době prostě přispíváte zhruba ani ne 50% toho, co potřebujeme víceméně k provozu. Ano, my se sice jsme schopni nějak omezit, ale opravdu je to už, opravdu už je to fakt na hraně. Takže já se nedivím, na druhou stranu se nedivím, protože v době, kdy jsme prakticky byli svobodný vysílač jako jediný, a nikdo ostatní skoro ani nebyl, tak to bylo podstatně lepší. Ale já jsem vždycky chtěl, aby svobodný vysílač fungoval tak, aby se jako, aby to byla jakási značka, ano, aby to nebylo takový roztrhaný, jako to je teď v současné době, aby to byla značka a pod touto značkou, aby fungovaly nezávislé studia. My to tak máme udělané. My máme skutečně nezávislé autonomní studia, které fungují pod značkou nebo hlavičkou svobodného vysílače. Ano. A funguje to celou dobu perfektně. Jsou absolutně nezávislí, opravdu si můžou říkat, co chtějí. Taky si za to samozřejmě i nesou odpovědnost, co říkají. Když v dnešní době už to není tak kritický, jako to bývalo dřív, to bylo docela hustý chvílema. A ono to fakt funguje. Ale lidé si myslí, někteří si myslí, že si budou dělat svoje studia, anebo svoje prostě to, podcasty, rovice, všechno, ale ono to potom se takhle roztrhá a je to špatný. Já tu vidím telefon, takže já ho vezmu do vysílání. Haló, slyšíme se?
1: No, opět jsem se přihlásil, Jirka.
0: Ahoj, Jirko.
1: Pavlíku, jenom potvrzuju to, co říkáš, protože já jsem to sledoval a úplně jsem měl oldu, velký strach, tak jsem ho pak za den, za dva volal, on fakt byl špatný, ale říkal, že už jste spolu v kontaktu a že mu poskytnul tady tu nabídku a mám radost, že to dopadlo, jak dopadlo, ale přesně to funguje. To je totiž ten bordel, který se tu rozšířil tenkrát v té době toho pseudoepidemického rozmícení, co tu probíhalo, a dělá to ta kvasinka Candida, a oni všichni říkali, že Candida je pouze na pohlavních orgánech, ale
0: ne.
1: Vůbec není pravda, je Candida pneumonia, a která právě nám dělá to, že nám rozežírá plicní sklípky a dokončuje to tím, že člověk se vlastně udusí. A proto ten ivermektin prostě, který je na tady ty potvůrky, nefunguje. A proč tě volám tě z toho důvodu, že jsem byl trošku v kontaktu s Lumírem a Lumír se mi na to také ptal. A proč jsem dneska byl něco vyřizovat v Písku, tak se obešel lékárny a potvrzuji to, co si ty řekl. Když jsem se zeptal na ivermektin, tak mi řekli, že to je veterinární, a říkám, počkejte, to není pravda, to je i humanitární, ano, ale náš SÚKL to neuznává.
0: Ano.
1: A nelze to lze to objednat a je to těžké, ani to objednávat nebude. Takže prostě s ivermektinem je tady tabu, to je jako když čertovi ukážeš kříž, takže uteče. Takže když jsem oběšel lékárny, zjistil jsem, že moje snaha, oni mi nejdřív říkali, vy máte předpis, říkám, já se vás neptám na předpis, já se ptám na to, že když budu předpis a přijdu sem, zda mi tento lék poskytnete. Ne, skladem ho nemáme, říkám, dobře, nemáte ho skladem, to chápu, ale lze teda, že vy ho objednáte, a de facto neřekli to přímo, ale naznačili, že to nejde.
0: Přesně tak.
1: No, takže to je přesně to, že zřejmě všichni se tady toho léku bojejí, nechtějí to, aby prostě náhodou to někdo v těchto případech použil, a je třeba zřejmě, když nějám někomu nad 60 či 70 let, je třeba, aby jsme bučili do války, anebo aby jsme odešli tam nahoru. Jo, vím, že to je trošičku to, že někteří se mohou říkat, on tady plácá konspirační teorie, ale jenom tuto, co jsi ty řekl, mě to plně potvrzuje, co jsi si sdělil, já jsem si to dneska ověřil, takže ivermektin je zde zakázané skoro slovo.
0: Ano, já ti můžu říct jenom přesně za toto sdělení jsem byl odsouzen právě, aby si věděl. Přesně za toto sdělení.
1: Já vím, já vím.
0: Přesně za toto, že jsem řekl, že právě, že to vypadá, že se snaží udělat jakousi důchodovou reformu tímto způsobem. A to bylo šíření poplačné zprávy. Ano, podle nich teda. Jo, takže jenom tě to chci říct, že za to,
1: ne,
0: to přesně
1: já jsem to sledoval, když jsem chvilku po mamince, jenom že Trumpové prostě, kteří tomuhle svítili, ne, říkám, že bych někoho obvinoval, vůbec ne, to si nemohu dovolit, ale ty, co tomu svítili, tak prostě dobře ví, co udělali. Dobře ví a je mi to moc líto prostě za tvojí, tebe hlavně, ale i za maminku, že jí nepomohli. Ale no, dobře. Ať si to oni se svým svědomím někde prostě zúčtujou, ale je to smutná věc, která se tady prostě dělá. Hmm.
0: A když už jsme ještě u toho ivermektinu, ty víš, nebo ty jsi byl s náma už dvakrát, myslím, na Mauriciu, jo, jo, kde jsme tenkrát sehnali, že jo?
1: Já vím.
0: No, ale letos už tam samozřejmě nebyl a není. A teď, když tam byli kolegové, tak říkali, že už ani nebude, protože to tam taky zatrhli a že už to lze jenom na předpis. A ten předpis tam u nich prostě není možný sehnat a evropský předpisy tam prostě nefungují. Takže i tam je takzvaně vykydáno a už to také není. Už to došlo i tam. Prostě zákaz. Hotovo. Jo? No, tak jenom, aby si viděl.
1: Ale to je francouzská, nechci říct, kolonie není už, to není pravda, ale správným způsobem to nějak pod sebe zapadá a zřejmě velký bratr, který má oko všude, najednou zjistil, že začala být poptávka, no tak je třeba říct, hoši a dost. Protože vy nedobří lidé byste se chtěli léčit a být zdraví a to přeci je špatně. Je třeba, že se stále brali věci, ale já tě nemůžu říct, já jsem zase teď setkal, protože mám moc jakoby hodného doktora, který je opravdu dobrý, bere i ty věci, že to, co se tenkrát nikdo jsme nic nevěděl, to zase bych tady si hrál nějakýho chytrolína, nejsem, ale když tenkrát pana profesora Pirka označil ten člověk, který ani nedostudoval pořádně, řádně medicínu, že jim přeci nějaký takovej kardiochirurg, kdo to nebude hovořit, tak jsem říkal, ta člověk, který dává nejdůležitější tělní orgán srdce, asi o imunitě nic neví. Jo? A tím se začal zhánět informace. Taky jsem viděl, jako všichni, jsem neviděl vůbec, ale vůbec nic. A od té doby tady ty věci sleduju, pak jsem sledoval i paní Pekovou. Já říkám, ten tvůj příběh jsem úplně sledoval každý, no lidi víš. Jo? Takže prostě je mi z toho smutno, ale o co je mi ještě smutno, jak je možné, že ty lidé odborníci v řadě případů tady té masáži podlehnou. Já vím, že za to dostávají věci, ano, ale i jsem zjistil to, nevím, jestli se tam probírali v tom pořadu, možná, že když to Martin Matikán bude pouštět, takže to tam bude. Už i řada lékařů, kteří mají nohy na zemi, tak přiznali, že už dneska v Německu je nějaká studie, kde dělají vzorek mladých lidí a zjistili, že až 30% mladých lidí, kteří se nechali propustit do restaurací, na dovolené, tím, že se nechali dát 2, 3, 4 tečky, dneska nemohou děti. Takže bohužel tady ta věc nejen u nás, aby jenom neřekl, že to je zase od Putina, už to říká i vlastně americký, že jo, zástupce pan Kennedy, který tady tu věc rozporuje. Takže asi ta, jak jsme tomu říkávali, šmakuláda opravdu byla v úvozovkách vynikající. Zapeť pánu, že ještě izoprinosin snad je, to znamená, to je zase dobrý lék, který pomáhá na imunitu, ale ten ivermektin asi na tady ty problematické věci je fakt dobrý. Nic, nechám prostor,
0: já tě ještě,
1: aby mohli další.
0: Ano, aby mohli, ale když už jsi tady, určitě budeš vědět teď zase, tu mám ještě dvě věci. Jedna, která já to vemu obráceně. Ty jsi zmiňoval Lumíra právě. To je člověk, který se taky zabývá vším možným léčitelstvím a podobně. myslím si, že je docela dobrý, ty se s ním dáš velmi dobře. A jo, já teda musím, ano, já teda musím říci, že mi volal Lumír, je to 2-3 dny, kdy říkal, že právě by chtěl opět na Paloučku udělat 21.6., ano, čili na, ano. Na co to je, Sunovrat, nebo já nevím.
1: Sunovrat, ano, to je Sunovrat, je to 10, je to sobota ráno, 10.36.
0: No, myslím si, že to říkal, že v 10 hodin dopoledne.
1: No říkám, dopoledne 10.36 nebo 26 nebo...
0: A je to neděli, 21.6. neděli, ano. Tak a chtěl by udělat, právě říkal na Paloučku, aktivace 9 čaker pro ty, kteří o to budou mít zájem v 10 hodin dopoledne. Je to samozřejmě zdarma, jak jinak, než na Paloučku, že jo, je vše víceméně zdarma takovéto služby. Samozřejmě za to pivečko nebo tak je vhodné si zaplatit, ano, protože my to opravdu nemáme zadarmo. To je jenom pro někteří, kteří si myslí, že když tam nemáme kasu a nevybíráme, takže si tam můžou si zadarmo. Tak jsou tací, věř mi, a jsou to lidé, kteří by si to, do kterých bych to skutečně neřekl. Jo. Takže oni si myslí, že tam asi někde to tam tryská ze země, tak ne. Takže máme tam kasičku.
1: Není tam pramen,
0: viď? Ano. Není tam pramen, hezké, není, sakra, není.
1: Z bílého rudého koutku, který jsem zažil při době studií v Plzni, ano. Byl tam, protože nás rubička, no bylo by to nádherné.
0: Bylo by to super. Tak jenom abych řekl ještě jednou, zopakuju, 21.6. v 10 hodin dopoledne, samozřejmě můžeme tam být celý víkend určitě, ale v tu neděli 10 hodin odpoledne. Aktivace 9 čaker pro ty, kteří o to budou mít zájem. Takže přijďte určitě 21.6., nikoli v 5., ano, 6.
1: Ano, ale bylo dobré, no. Promiň, omlouvám se, že ti skáču do řeči. Omlouvám se, my jsme to s Lumírem probírali, já jsem mu to i nějakým způsobem pomáhal tak připravit, hledal se i ten datum, kdy to správně má být i časově, ale bylo by lepší o den dříve přijet, ano, že by určitě. Bylo možná dobré se už s tím seznámit. Lumír určitě by udělal nějaké takové uvedení do té problematiky, co to je, o čem to je a proč to je a jak to je, protože zase neříkám, že všichni jsme už v 6., 7., 8., 9. třídě, někdo jsme ve 4., někdo v 5., někdo v 7. A aby to i pro ty, kteří tam by o to měli zájem, pochopili, o co tam jde a proč ten Lumír tuto chce dělat. Takže určitě je to i pro ty prvňáky, i pro ty, co vyšli z mateřské školky, jak se říká, jo? Že začali se o to zajímat. Takže není to, aby jenom neřekl, jo, to pro mě není, to je pro ty vyšší. Vůbec ne. Je to pro všechny. 100% pro všechny, kdo chce malonko ze sebou něco dělat, protože takové to čekání na Mladnické rytíře, je to hezká myšlenka, je to asi spíš publikováno v literárních dílech, ale ty Blaničtí rytíři jsme my. Ano. Pokud my jako lidé si necháme štípat na zádech dříví, tak nám ho budou štípat, až nám ty záda rozštípají. Ale pokud uděláme ze sebe ty Blaničtí rytíře a řekneme a dost, tuto nikolivěk, tak asi pak i bude ta odezva jiná. Víme, my co jsme původně technicky založeni, že každá akce budí reakci a obráceně, takže pokud není žádná reakce na nějakou nevhodnou akci, no tak ta akce může jít dál.
0: Přesně tak.
1: Takže to.
0: Tak, to je toto, ano, takže ještě jednou zopakuju, 21.6. s Lumírem aktivace 9 čaker pro ty, kteří o to budou mít zájem, samozřejmě 10 hodin dopoledne, ale jak říkám, přijďte na celý víkend. Proč ne? Je tam opravdu hezky, ještě vám ukážu nějaký ty fotky, je tam opravdu hezky, když vyjde trošku počasí, máme tam teď i krytý, tohle je to všechno fakt dobrý, přijďte, určitě, můžete tam být celý týden, je to úplně jedno, je tam okolo koupaliště a všechno. Moment, ano, tak povídejte.
1: Promiň, ne, domluvíš to, omlouvám se.
0: No, jenom jsem takovou pozvánku, aby lidi si nemysleli, že tam prostě přijedou a že tam budou koukat. Ne, je tam opravdu všechno k dispozici. Můžete si tam udělat takovousi dovolenou, abyste za půl darma, protože my tam po vás městit nebudeme, že, co se týče nějakého ubytování nebo podobně. Jo?
1: Takže, připomeň, že tam je i bazén.
0: To jsem chtěl právě říct, ano, je tam i bazén, je tam krásný koupaliště. Tak též zdarma. nechtí za to tam nic, to je obce, nechtí za to nic, je tam, je to bazén s pramenitou vodou, žádný z potoka nebo odněkať, je to, je to voda, která tam teče dokonce z mýho pozemku, abych pravdu řekl, z mýho lesa, přes mou louku, tam teče pramen, taková stružka, taková to, a tím je napájená ta voda. Takže to je naprosto čistá, krásná, krásná voda, pramenitá. Představte si to, že tam se koupete v pitné vodě prostě. No, je to, je to neuvěřitelné. No, a zdarma.
1: No. Není to fekální bazén.
0: Ne, ne, ne, v žádném případě.
1: Je to krásný, nádherný čistonky. A ještě k té zdravotní problematice, protože nevím, jestli jsme se o tom spolu bavili, ale já jsem takový ten, který prostě se snažím neubližovat svému člověku, a doktoři vždycky žasnou, už kdysi, když před nějakým 10 lety jsem šel dávat, už jsem chtěl dávat dávno a dávno, vždycky nějaký zub a injekce, nemožná dávat hrování krve, tak když jsem prostě poprvé, tak paní primářka nevěřila, že jsem člověk, který len telky nebere, to znamená žádné léky a žádné další věci. A tím pádem já ani moc tady mám řadu lékařů, významných a dobrých lékařů, kamarádů, ale se mnou by přišli na buben. Mm-hmm. A tak jsme se potkali, protože jsem trošičku svého slovíčka v lednu zlobil, tak jsem udělal nějaký problém, tak jsem šel za svým lékařem obvodním a mu říkal, hele, když už jsem nebyl 8 let a ty bys měl každý 2 roky, já tomu říkám, technickou kontrolu.
0: Ano, technickou, ano.
1: No a tak jsme zase bavili o všem možným a nemožným. A došel jsem k závěru, že dříve se to bralo, že když třeba lidé už měli 60, 70, tak se u nich toleroval tlak 135, ten horní, aspoň třeba do 90. Mm-hmm. Ale pozor, od roku 2017 se upravilo, že všichni musíme mít tlak 120 na 80, jako jsme tam měli v 18 nebo ve 20 letech. Mm-hmm. A v případě, že překročí 135, už máš hypertenzi neboli vysoký krevní tlak a musíš zobat. No, tak jsem říkal, no Kriste, pane, proč to, to bylo to samé s cukrovkou, že byla hranice asi 7 těch bodů, dneska už je pod 5. Jo, jinak zase zobeš, nebo tě pak dokonce píchají. Jo, takže proč se stále tady ta kritéria zpřísňují a zvyšují?
0: Nechápu.
1: Jako, nechci být konspirátor. Takže
0: ano,
1: tak.
0: Ano, tady je velký problém s tím, zase taky můj osobní příklad, co se týče vysokého tlaku, mám vysoký tlak, mám už možná 30 let, možná 40, já nevím. Stalo se mi to tak, a možná to bude pro někoho inspirace taky zajímavý, že jsem šel k zubaři, bojel mi šestka zub nahoře vlevo, si pomínám tady asi, a on mi ho vytrh. A já přišel domů, já byl úplně na sračky. Já jsem říkal, to snad není možný, jak mi odezněla ta injekce, jo, co to? Úplně na sračky. Tak jsem druhý den šel doktoru, on měřil tlak a já měl asi 150 na 100. Jo, před, do té doby jsem měl normální. Jo, no tak mi hned nasadil prášky. Samozřejmě jsem to začal brát, teda ten si říkal, aha, nějaký průsar, vystrašil mi hezky. Tak to po vytržení toho zubu, přesně to, to se to stalo, jo. Tak, a nic, po týdnu, nebo když jsem tam přišel, nic vůbec, tak mi dal druhý, jo. Takhle jsem tam chodil asi 3x po sobě, já jsem asi dostal 3 nebo 4 prášky, abych všechny zobal, jak je to možný. A nic se nedělo, furt nic. No, tak jsem nakonec řekl, kašlu na vás, to není možný. Tohle to jedny jsem tak nějak bral, ale bylo to furt stejný, ať jsem bral 4 nebo jedny, nebo žádný, no to bylo furt stejný, ale aby se neřeklo. Nedávno, je to tak 3-4 roky, jsem byl na nějaké té preventivní kontrole, nebo tak jsem tam taky byl, tam mi měřila tlak a řekla, to není možný, máte asi 160. Já povídám, no já za to nemůžu, mě to je úplně jedno. Mě to nevadí absolutně. Ne, já vás pošlu ke specialistovi. Tak mi poslala ke specialistovi, tam jsem přišel, ten mi vzal krev, no a říká, přijďte, já nevím, za týden nebo co, až budou výsledky, já tam přišel zpátky, a říká, jaký, že to berete prášky, já jsem jim to řekl, říká, no to snad není možný, vy nemáte ani trochu draslíku v krvi. Já povídám, jak to, že nemám draslík v krvi? No ty prášky, co vám dávají, tak všechny tyhle ty prostě odstraňují draslík z krve. Já jsem říkal, ale drastik snižuje tlak, to jako zrovna o tom bylo teď, zrovna myslím, že na novinkách jsem tam dneska viděl, že jak je drastik důležitý, proto všechno. Já to vím už léta, jo, samozřejmě, všichni se mi kvůli tomu smějí. Pomalu říkali pan Draslík, že si vymýšlím takový kraviny, že jsem prostě jed draselnou sůl místo normální a to, ale ty prášky mi to prostě sundaly. Jo? Takže říká, tak tohle to nemůžete brát. Já povídám, proč to říkáte mě, proč to neřeknete tím doktorům? A to nebyl jeden, to bylo mnoho doktorů a všichni dávají tyhle ty prášky, specialisti dávají prášky tyhle ty, který vám ubírají draslí v krvi. No to ne, tak mi napsal druhý, to berte tyhle ty, no tak jsem si vzal, slyšel jsem domů, vzal jsem si ho, já byl druhý den úplně na sračky, já vůbec nemohl, já jsem říkal, no co se to děje, já jsem změřil tlak a já měl asi 100 na 70 nebo kolik, no to bylo hrozný, tak jsem říkal, no tak to taky ne tohleto, no tak nakonec jsme se domluvili, teda šel jsem tam zpátky, povídám, já to takhle brát nemůžu, to je hrozný. Tak beru půlku od té doby, no a ten tlak se mi usadil kolem těch 140, 145, což je úplně normální na 90, na 85, úplně v pohodě. Ale já jenom chci tím říci, že 40 let do mě spou prášky, který mi ten tlak zvyšovali na tlak. Tak. Neuvěřitelný oni... prostě. Tohle to je něco, co nikdo tomu neuvěří. Přesně tak to je, vážení, a takhle to dneska prostě funguje. Nevím, k čemu ty lékaři jsou, teda opravdu fakt nevím, k čemu jsou. Tak.
1: Já jsem toho byl svědkem právě a ještě oni začali používat ty digitální a vím, že když tatínek můj ho měl doma, takže jsme si seděl legraci, proč to si seděl, změřil si tlak, měl z ho 150 na 130
0: ano.
1: A seděl si a změřil si to znova a měl si 110 na 70.
0: Ano, přesně tak.
1: Říkám, ty bláho, asi mi utíká ventílek, prostě tlak je pryč.
0: No, jo? Tak.
1: Takže ono z veškerých ordinací, no ne ze všech, zase se na to můj kamarád ho má, zmizer tuťové, které byly poměrně přesné, ano. Jo, ty měříče tlaku.
0: Ano,
1: a tyhle ty hračky, to jsou prostě počítače, který jsou nepřesný, bych řekl. No, a nechci radit lékařům vůbec ne, vraťme se k tomu, že kdo bude mít chuť, ano. Ať se přijede pojít na Palouček, toho 21. června, určitě tam bude zase spousta zajímavých lidí.
0: Ano, ano, ano, ano. A ještě musím říct, ještě týden předtím, 13 a 7 je 21, jo. Týden předtím, tak to je půlka června a to už mám každoročně takové narozeniny, jak se rád s tím chlubím, že mám narozeniny na Trumpa 14. Nevím, jestli se tím mám chlubit i teď, když se asi tak trochu pomátnul, taky trošku. Když se tak trochu pomátnul, dobře. Takže to každý rok tam taktéž, už asi po čtvrtý nebo po pátý, tentokrát to je, pořádáme, takže také vás velice zvu. Bývá tam kolem 40-50 lidí. Ne, že bych si tím nějak chlubil, už je mi zase o rok víc, no. A není to nic příjemného už, ale budiš, věk přece není číslo, ale to, jak se člověk cítí a celkem to. Takže i tam vás samozřejmě zvu, takže 13. 6. to už je myslím pátek, nebo
1: Pavle,
0: sobota.
1: Určitě.
0: Jo, takže určitě to tak, a 21. ten Lumír. Počkej. A já tu mám ještě jednu věc. Ještě tě trochu, jestli tě to nevadí, zneužiju tě tady, protože teď je to asi tak 3-4 dny stará informace s tou lodí, která tále někde pluje po moři a objevil se tam z ničeho nic někde nějaký ten hantavirus, nebo jak tomu říkají.
1: Ano.
0: A shodou okolností je to velice smrtelný, říkají z 50%. A shodou okolností, nebo respektive až dneska vyšla informace, že je to jeden z těch typů, jenom jeden, který je přenos, nebo to do dneška říkali, že se to přenáší pouze jenom mezi zvířatama a lidem, nebo nějak tak, jo. Ale tento typ, který se tam shodou okolností objevil, jen tak náhodou, je přenosný člověka na člověka prý. Takže velký problém, ano, a teď tu loď nechtí nikde samozřejmě přijmout a tak dál. Opět mi to připomíná něco jako začátek covidu. Vážení, takže máte se na co těšit. Vypadá to tak,
1: to
0: že...
1: To jsem ti chtěl říct, je třeba podepsat smlouvu z WHO,
0: ano.
1: Aby jsme byli chráněni, Ano. A určitě přijde nová šmakuláda.
0: Nová šmakuláda je třeba se...
1: Po té první jenom 30 mladých procent lidí, kteří se nechali otevřít do hospod a jezdit na dovolený, nemohou mít děti, tak pak už může být třeba 80 nebo 90. Výborně, zbyde nás 500 milionů, nemá to chybu.
0: Tak, takže máme se na co těšit, nechci nikoho strašit, říkám jenom to, co se objevuje v televizi. Ten začátek je velmi, velmi podobný. Takže vážení, uvidíme. Říkám, je to shodou okolností. Hantavirus, který je nebezpečný, ale jenom jeden druh, který se shodou okolností objevil na té lodi, z ničeho nic, jen tak prostě někde ze vzduchu, tak je přenosný člověka na člověka a to je velký průšvih.
1: Už jsem slyšel jedno zdůvodnění, ano. Že údajně je to z moči myší.
0: Ano.
1: A určitě to je moderní špičková loď a oni se jen tam, když byli v přístavu a nosili tam ty barely s těma potravinama, tak tam bych tam vlezla a ona jim to očurala.
0: Ano.
1: Jo? A zrovna to očurala tím nejhorším, který mohla.
0: Ano, přesně
1: potvora
0: tak.
1: Potvora jedna, ale vůbec, je to jenom náhoda,
0: ano.
1: A si tohle nikdo nic nedělá, jsou to všechno konspirace, my neříkáme, že to je pravda, ale už jsme zjistili, že veškeré konspirace, které vznikaly,
0: no ne, to ne, to, pozor.
1: Až do půl roku se staly pravdou.
0: Staly pravdou, ale tohle to je běžně informace z televize, že? Takže tam
1: já vím.
0: Ano, pravda. Takže asi tak.
1: Ne, jenom to, že se tam dostalo těma myšma, jo?
0: Jo, takhle.
1: Jak tam nosili těch v šokách ty věci dneska, že ano. To se běžně nosí. Ty námořníci pijou toho rob, nekoukají, jestli je myš pytli nebo není, viď?
0: Mm-hmm,
1: jo, jsme ve středověku stále, že jo? Určitě
0: tak.
1: Ano.
0: Takže tak. Dobrá.
1: Nebudu blokovat volající, Pavlíku. Hele, říkám, moc díky za to, co děláte, celý váš tým svobodného vysílače, vím, řada lidí má k tomu některé, ale to tak je. Půlka je taková. Někdo si říká, k čemu to je, je to k tomu, že aspoň já se držím toho, jak ty to nazval, že to mezi svými, to je ideální, protože to jsou lidé, kteří si řeknou i špatné věci. Jo, já neříkám, že se všichni objímáme kolem krku, ale prostě tam je právě ta
0: někdy
1: demokracie.
0: Někdy i pod krkem říkáš, jo, takže.
1: Tak, ale každý si tam řekne to, co cítí a nikdo se na něj nemračí, nikdo mu neříká, nemáš pravdu. To není pravda, každý má právo na svůj názor a může ho prezentovat.
0: O tom názoru jsem tady mluvil v začátku.
1: Já vím. Na své myšlenky. Jak
0: slyším názor vždycky, tak mám z toho husí kůži, protože... protože vím, že až ten poznatek spojuje lidi krásně mezi sebou.
1: Tak,
0: názor rozděluje. Tak. Dobře.
1: Mě víc zráždí narrativ.
0: Jo, no, to je taky tak. No.
1: Jestli někdo chce volat, vím, že bohužel zdravím nahoru Petra Luftíka, který byl vždycky s náma taky v tom, se s náma o tom hodně bavil, je škoda, že nám odešel Petr, ale to tak je, no to život přináší.
0: Ano, měl velmi dobré postřehy, byl velice, velmi dobrý.
1: Tak jo. Velice.
0: Taky zdravím.
1: Tak jo, Pavlíku, ale pouštím linku a jak říkám, zdravím Petra nahoru, ať nám, když ta pomůže, si má k tomu nějaké možnosti nám aspoň třeba napovědět, neříkám, že by nám ve druku, ale napovědět, jak se máme správně postavit věci.
0: Přesně tak. Takže děkuji tě moc, Jirko. Ahoj. Já se hezky věřím, že se tam objevíš na poloučku taktéž.
1: Určitě, prostě říkám, mě mrzí ta paní Soňa, rád si s ní popovídal, protože ona taky i ty tlaky, někde jsem slyšel o nich mluvila, takže ona na to je člověk znalý a není to, který vyšel včera ze školy a dneska je chytrej.
0: Ano, přesně tak, má zkušenosti veliký. Děkuji tě moc, hezky.
1: Hezký večer a díky, ahoj.
0: Ano.
1: A omlouvám se diváku, jestli jsem dlouho blokoval.
0: Ne, v pořádku. Samozřejmě můžou posluchači a diváci můžou zavolat teď, jakmile to položíš, tak můžou volat.
1: Pokládám. Tak, ahoj. Zatím, děkuju.
0: Opakuji, telefon ještě, který je 608 12 14 19 a samozřejmě dnes tu máme interakci v akci, což je přesně pořad, při kterém můžete dneska volat a takzvaně se vykecat. Viděli jste tady příklad krásné Jirka, ale s tím se povídá velmi hezky. On je to včelař také a prostě velice, velice šikovný chlap. A já se vrátím zpátky k té akci ještě. Tady jsme měli poslední ten obrázek. Tady se jmenuje Kolman, nebo tak nějak, já nevím, a to jméno, ježíš, já si to nepamatuji, ty jména jsem blbej, ale vím, že je jeden z mála, já jsem se bavil o těch příspěvcích a o tom, jak je to dneska, každý, kdo si myslí, že může promluvit, že něco ví a že může promluvit, dneska už není problém si udělat jakýkoliv podcast, já nevím, který ty nesmysly, webové stránky, vysílání všelijaký, ano, všechno to tak nějak funguje, nicméně je toho tolik, že už se v tom nikdo pomalu nevyzná a stává se velmi často, že se ty lidi mezi sebou i velmi konkurují, což je opět velký průšvih. Stává se z toho jakýsi alternativní mainstream, protože tam už jsou i všelijaké reklamy a doví co všechno, různý ty hero, nebo jak se jmenuje hero, nebo nevím, ani už to, mě to nezajímá. Takže je to fakt už problém a vím, že lidi, kdyby měli možnost to všechno sledovat na pod jednou značkou, všechny tady ty věci, a to by se tam vešlo, tak by to bylo mnohem jednodušší a bylo by to dobrý i z hlediska těch příspěvků, který bychom potom mohli mezi tyhle ty lidi úplně v pohodě rozdělovat a bylo by to úplně perfektní. Já to říkám proto ještě jednou, zopakuju, kdo to neslyšel předtím, máme s tím teď už trochu problém, protože opravdu už začíná jít na dno těch možností, které máme, i když myslím, že se vlastně, že vysíláme velice úsporně. Úsporně už to prostě nelze. Opravdu nelze. To není jako Česká televize nebo rozhlas, který mají miliardy. Ne, my žádný rozpočty prakticky nemáme a děláme to každej ve vlastním volnu na vlastní triko. Ale přesto to něco samozřejmě stojí. Různý ty streamy a podobně, tak aby to k něčemu bylo, tak nám dlouho trvalo, než jsme prostě vymysleli takovou variantu, která není tak drahá, ale přesto mě to něco stojí. Jsou tady poplatky OSA a podobně, které prostě platit musíme i tak. Jo? Takže už se to začíná docela rentovat, takže jenom vás tak upozorňuji, kdyby došlo k něčemu, že budeme nějak omezovat vysílání nebo cokoliv, jo? Když to bychom velmi neradi, tak je to proto, že už prostě lidi už to nechtí dotovat ze svého, víceméně, ano. Takže asi tak, zkuste to prosím, je to prvně po 12 letech, co to říkám toto, je to prvně po 12 letech, skutečně. Prosím vás, abyste, když tak trošičku se na to koukli, na ty naše stránky svobodný vysílač, svobodný-vysílač.cz a případně tam nějakou tou korunkou přispěli. Já vím, že mnoho lidí zase takových těch nepřijistých budou říkat, vidíte to, už nemají prachy taky, a lidi jsou dneska tak nepřejícný, neuvěřitelně nepřejícný, když však to vidíte všude, co se děje, když cokoliv. Já jsem teď viděl nedávno ten dům v tom Znojmě, jak jim to tam chtějí zbourat do dneška, vlastně ani nevím, jestli už to zbourali nebo ne. Ale je to něco neskutečného. My máme s Polučkem velmi podobné problémy. Taky nevíme dny ani hodiny, kdy třeba něco přijde a prostě začnou tam dělat takovéto věci, jako dělají tam. Jenomže tam jde o rodinný barák. Jo? My tam máme nějaký takový boudičky a doví co všechno, takže budiš. No. Ani to snad podle mě stavby nejsou, ale i to jim vadí samozřejmě. I to jim velice vadí. Jo, a tam jim chtí zbourat barák, já nevím, za kolik milionů. A jenom proto, že si něco nevyřídili, nebo co já vím, že prostě ten majitel toho baráku jako, nevím, že neudělal všechno tak, jak měl udělat. Ono to totiž opravdu dneska nejde. Kdybyste dneska něco chtěli si udělat a čekali, až vám dají veškeré povolení, tak se toho kolikrát nedožijete, když je vám třeba víc než 60. Nedožijete se toho. Prostě trvá to několik let, možná i desítek let, než si ty úředníci všechno mezi sebou vysvětlí a vytmaví a vy, než dodáte všechny nesmyslné potvrzení a nevím co všechno. Stojí vás to šílený prachy a hrozně času. Jo? Takže mnozí lidi to dělají tak, že to prostě řeknou, uděláme to tak, ohlásí to a pak se to dodatečně vlastně schválí, i když nevím, proč by se měly takovéto věci nepatrné schvalovat. Prostě je to neuvěřitelné. No tak tam se stalo to, že prostě jim to tam chtí zbourat a já koukám jako blázen jenom proto, že za 2 měsíce tam má přijít územní plán, který to tam má povolit. A oni řeknou, tak ale zbourat to musíte. A za 2 měsíce si to potom postavte znovu a to už budete moc. To je neskutečný. To je arogance, neskutečná arogance úředníků, která tam je. Patrně za tím budou úplně jiný zájmy, že samozřejmě to o tom se můžeme jenom domýšlet, ale fakt tohleto, i kdyby ten člověk byl sám ďábel, co já vím, tak ten majitel toho baráku, tak někdy říkají, to je taxikář zasranej, kdo ví co všechno, i kdyby byl sakra, no a co? Okolo tam stojí 50 jiných a to nikomu to nevadí. A tady ten vadí. Takže vážení, to je závist neskutečná. Kdybyste tam četli v té reportáži, který tam dělal Ivan Smetana, kdybyste tam četli ty příspěvky k tomu, zbourejte mu to, je to lump a takhle. No já úplně žasnu, jak vůbec můžou takovýto lidé existovat. Opravdu, ale těch není málo, věřte mi, těch není málo. Tak jenom tak, abyste věděli, jak jsou lidi nepřejícní a jak mají radost z toho, když se něco nedaří, nebo když vám úředníci něco nepovolí, nebo já nevím co, teď já jsem taky musel 5 let běhat po úřadech. No ano, dobře, v pořádku, ale nemusel. Kdyby si se postavil ty troubo, který to říká, k tomu, a kdyby to udělali všichni ostatní, no tak to dneska nemáme, něco nejhoršího vůbec se stavbama, co se děje po celém světě. Je to snad nejhorší tady, jaký nejhorší úřad, jaký může být. No a Piráti tomu zrovna moc nepomohli s tou digitalizací toho stavebního zákona. Takže no prostě je to šílený. A teď tu máme nějaký opět telefon. A já jsem si, to je zase Jirka, nevím, kouknu. Zkusíme to vzít rovnou do vysílání. Haló, haló?
1: Ano.
0: Ještě Jirka jednou. Ahoj Jirko, povídej.
1: Ještě jednou.
0: Nedalo tě to.
1: Máš štěstí, že zrovna si teď otevřel téma. A já jsem díky tomu, že jak my jezdíme na ty košty, tak se stavíme v té vesnice Dobšice, která je u Znojma.
0: Ano, ano.
1: Kde
0: ano.
1: Máme jedno pána vinaře, kde nakupujeme víno domů.
0: Ano.
1: A ta situace je malonko odlišná od té tvojí.
0: Ano, povídej.
1: Ale to až osobně, nechci to říkat mediálně, protože mám to zase z jedné strany, neslyšel jsem druhého pána, ale malonko je to jinačí a byly tam ty věci složitější.
0: Jirko, počkej, ať je to, já jsem říkal, ať je to jakkoliv, rozumíme si? Tak jestliže za 2 měsíce se tam má udělat změna územního plánu a ten barák je povolený v tu chvilku, tak nechápu, jak někdo může v těch komentářích tam, tady mě šlo o ty komentáře, jak to lidi nepřejou, jak jim přejou, aby jim to zbourali. Vždyť já jsem taky musel to obcházet všechno. Rozumíš tomu? Tohle to mi vadí. Ano, že jsou tam, že tam obcházel nějaký zákony, budiš, ale mě vadí ty komentáře. Něco hroznýho, proto říkám, jak jsou lidi nenávistní. Jak prostě, když můžou, tak jak rádi uškodí. Ano.
1: V tuto tom úplně souhlasím. Tak. Pokud jde o tu závist, nenávist a další věci,
0: o to jde.
1: Úplně plný a 100% souhlas.
0: Tak, o to šlo především.
1: A ono tam trošku bylo, jenom naznačím, že tam bylo malonko prý arrogantní chování.
0: A to,
1: že prý
0: tam
1: byly nabídnuté vstřícné kroky, ale to si povíme spolu až osobně.
0: Ale dobře, budiš. O to je v pořádku, samozřejmě, ano, beru. Mně jde o tohleto jednání, jak lidi neuvěřitelně škodí a jakou z toho mají radost. Teď mi zase napadlo, taková věc, tady bylo nedávno v televizi, tady u Stříbra v Černošicích, myslím, jak je to dávno, týden ani ne, školka, mateřská školka, představ si to, někdo tam přes víkend prostě vpad a celou ji vevnitř splundroval, všechno zničil. Nic neukrad, ale všechno zničil.
1: Idiot.
0: Rozumíš tomu? Ale ne, to je závěr, prostě někomu zase baví škodit. Ty lidi už neví, co a jak. Mateřské školce prostě zničil kompletně vybavení. Ty školky.
1: Nevíme.
0: Skoro okolností to tam tak nějak trochu známe a víme, o co jde, ale je neuvěřitelný, jak lidi dneska škodí, jak mají radost, že můžou škodit. A to je
1: hrozné. To beru, ale mohlo být inicializací to, že zase je to oblast, kterou dobře znám, výzdeně na celý život se kolem této problematiky pohybuje. Stačí, aby mu nevzali děcko včas do školky a může tam být jo, i ta rozněvka.

0: svých 6 let jenom slyšejí a vidějí.
1: To. Pokud hry ta do toho, dobouká, hry do toho samozřejmě tak. Samý střílečky, že samozřejmě co jiného, drogy do toho a takovéto věci, je to průšvih jako blázen v této
0: společnosti. A komu to vadí, ale vem si, komu to vadí, nikomu to nevadí. Aby někdo řekl, nakonec tu televizi hájí, ať už je to, vím, že do soukromých se nedá nic hovořit, to je soukromá věc, pochopitelně, to je blbost, ale že vůbec ta poptávka po tutom druhu je, oni tvrdí, že to lidi chtějí, teď je to blbost. Kolika zprávách si slyšel, že se tále povedlo, že Franda Tonda Pepík vypěstoval 4 metráky brambor, jablek a ne, zabili, propíchli, prorozřízli mu kolo a podobně. No, další věc, teďka jsem zase viděl, kdy jak jsme se vrátili z té Moravy, tak jsem tady odpočíval a koukru, co je mi do toho, že nějaký Matěj v nějaké tále, teď budu říkat nesmysl, pan Celváry vysílal něco, proč to musíme mi publikovat. Ty to jsou pomalu návody, které s tím činou. Dřív se za to odsuzovalo. Jo? A ještě tam popisou, jak to udělal, proč to udělal, co vzal, koho zavřel, jak to udělal. No to už je návod, aby nějaký blb, který si dá drogu, to bude zkusit.
1: Ano, přesně tak, souhlasím. Já se musím napít, povídej, já mám takovou žížeň, napiju se, povídej.
0: No, takže to už jsou prostě pomalu návody k tomu, jak tady ty lumpáry dělat. Ať tam vysílají nějaký věci, co se komu povedlo, že tále děti udělají třeba nějaký taneční kroužek, tancujou, zpívají, recitou, přednášejí, ale kolik tam toho je, to je samá vražda, samý násilí, 90% veškerých nových věcí je násilí.
1: Víš, Jirko, ty si pamatuješ minulou dobu, oni by řekli okamžitě, že tohle to nejsou zprávy, jak říkal kdysi Železný. Nějaký pozitivní to nejsou zprávy, to lidi netáhne. To bylo dřív, dřív se říkalo, jak různý brigády socialistické práce udělali toto a toto, taky nás to sralo, že jo, samozřejmě, ale bylo to aspoň pozitivní, jo, ale potom vystoupil Železný Nova, že jo, to bylo tenkrát, a říkali, jak to, že má sami negativní zprávy, no pozitivní zprávy to nikoho nezajme. Ano, v pořádku, a je to tady, a to z toho všechno vyplynulo.
0: Přesně, a všechno. Za 30 let, ty staří, když to řeknu v úzovkách, jo, tak ty už to nějak tak trošku překlenou, protože víš, že ta realita je jiná. Ale ty mladí, když slyší od rána do večera, jenom to, ale pusy ráno, Dčko, pohádky, i obdélníky, trojúhelníky, čtverce, to nejsou už zvířátka tak, ne po každé, ale v řadě případů jsou tam pseudo pohádky a kde si ukupávají hlavy a tohle, když ty děti od 3 let to vidějí. A pak se divíme, že v 18 letech, když si něco šlehne, dá si lajnu, že jo, tak jako třeba se stalo, že nějaký uklízečky to dělali v tom hlavním štábu, že jo.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Takže prostě pak, že se tohle děje, no teď to 30 let do těch lidí cpeme, horem dolem, jo.
1: Je to tak.
0: Ne, ale jsem říkal, pojďte dělat něco pozitivního. Udělej něco třeba pro ty seniory, který jsou bohužel třeba díky zdravotnímu stavu nějak omezen, tak jim pomožme, zpestřeme jim život, udělejme nějaký divadlo, kulturní věci, ne, my tam od rána do večera
1: seniori jsou, seniori přece jsou, jak bych to řekl, to je špatně, obtížná věc, která prostě u těch mladých je něco obtížného. Ne, no. Tohle to nemá smysl. Já bych řekl, že to je věc samozřejmě toho systému. Jo? To je systémová záležitost tohoto kapitalistického systému. To je ten problém. Ale bohužel to z toho vyplývá všechno a dospělo to tak daleko. Takže
0: a poslední, hele, když už jsem zase namontal, hele, dělal nějaký pan redaktor, určitě byl špatný zase, možná mu to poslal Putin. Ano. Tak dělal takovou malou jakoby reportáž o tom, protože se ho dotklo taky, a je to divný, se ho dotklo, že bylo navrženo, že 65-letí lidi by měli být odstřihnuti od voleního práva.
1: Ano, ano,
0: tak
1: ano.
0: Prostě udělal reportáž a měl tam asi 15 mladých lidí a dotazoval se jich na hrozně těžké otázky. Jo.
1: Ano.
0: Proč byla sametová revoluce sametová? No, proč byla prý na podzim? No, proč aby nebyla ty máš, že jo? Ale pak jiná hrozně záludnou a těžkou otázku, i když zase to se vysílali 30. že tam to je malonko, jinak a to je jedno, kdy byla charta 77?
1: Ano.
0: Kdy byla 1804?

0: 30.
1: Jako to vůbec může napadnout takového člověka? Já vím, že to tam nějaký kluk, já jsem to viděl. Jak ho vůbec může napadnout takovej to prostě, on to řekne pomalu na rovinu, no tady vidět, jaký ty lidi mají myšlení, oni prostě
0: nulový
1: nic, tak to 70, proč tam asi to 77 tak může být, co? No nic, no tak to je ono, no.
0: Ty mají být ty nosci, ale já neříkám, že byť mladí vždycky má svoje pokrokové myšlenky, já je vůbec neodsuzuju, je tolika mladých, ty fakt jsou šikovný, perfektní, umí, jo, ale nejhorší je, že vždycky v tom davu se najde jeden takovýhle nějak momentálně zaostalej a on je ale vůdce, proč ty chytrý mu neřeknou, hele, ještě si něco přečíst, ať něco víš, meleš voloviny.
1: To bylo vždycky tohleto, samozřejmě, že ten největší hlupák je vždycky vůdce, protože on paradoxně bývá nejsilnější, že? Tak. A to násilí vlastně tak nějak je to, a oni se obojí někteří asi. Chtí být jako oni, taky takový se nerozumíš tomu, oni chtí být v tom, v té partě, a jestliže tam v tom proudu, jo, takže to bylo samozřejmě i za nás, jo, ale dneska je to teda opravdu mnohem horší a ty největší hlupáci, ale ono se to odrazilo až do té politiky. A to je ten největší pruser, že ty největší hlupáci, když tam vidíš někteří, kteří tam melou takový kraviny, takže jsou, jak se tam můžou vůbec dostat do té politiky? No nic.
0: Jedna přeci ta pirátská ano. Poslankyně, ta přeci říkala, že tady furt některý tu ty hloupí, furt tady řeš nějaký elektriky a tohle. A proč to řešit, když elektrika je
1: zásuvce? Přesně tak.
0: Ale no, no, no,
1: tak no. Někdy
0: komu říkal... Komu nebylo důry na hanob a patice nekoupí. No jo, ale bohužel.
1: Některý z pirátů taky říkal, že to už přece říkal na internetu, myslím, nějak Masaryk, nebo co tenkrát. No.
0: Jo.
1: To by bylo na internetu, to už říkal tenkrát. No nic.
0: Chudák Masaryk.
1: Dobrý, no tak ale jo, dobrý, takže dobrý.
0: Končím, zatím, čau, ahoj Pavlíku.
1: Ahoj, měj se hezky, děkuji ještě jednou za volání. Ano, a máme tady už hodinu a půl za sebou, no to jsem teda nečekal, že to takhle uteče. Takže ještě poslední půl hodinky. Vidím, že i někteří i posloucháte docela dost, to se tady jako docela tomu divím, ale je to dobře a máte možnost právě zavolat, takže ještě jednou 608 12 14 19 a ptejte se a mějte postřeh na cokoliv. Je to velmi dobrý, když to takto, ano, už mě dovolá, když to takto sami řeknete a vyventilujete, je to výborný, jinde to říct nemůžete. Tak. A jsme z téhle vysílání. Kdo pak nám to volá?
2: Dobrý den, pane Hlávku. Prosím vás, bylo by možné poslat telefonní číslo nějak mě na mobil toho pána, co volal před chvilkou. Mně tak napadlo, že bych odhlásila rádio, jako abych nemusela platit ty rozhlasové poplatky a vždycky jsem si ho pustila a měla bych to zadarmo, že? On byl takové rádio. Chytrý je, vzdělaný, zdá se, víte, tak jsem si říkala, místo rádia, že by byl výborný.
1: Mm-hmm. Jasně. Poznávám někoho, kdo opět tady provokuje. Děkuji za zavolání, mějte se krásně. No, dobře. Mělo to být vtipný, mělo to být, se mluvil jako dáma, že a, ano, jsou tací lidé, bavili jsme se o nich, nepřejistní, prostě zlí lidé, někdy se i tak jmenujou zle, třeba zlínský, nebo tak, ano, od slova zle. No, tak, dobře, samozřejmě zavolejte, pokud budete mít opravdu něco normálního, tak zavolejte, ale vidíte, že i takovýto názor si poslechneme. Proč ne? Je to názor. Ano, jak jsem se bavil, názor je to, co lidi rozděluje a toto krásně lidi rozděluje. Kdyby ten člověk už měl nějaký poznatek, tak už by volal úplně, ale úplně s něčím jiným. Tak, já se teda, pokud nikdo nezavolá, ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19, tak já se opět ještě vrátím k té akci na Paloučku, tady, jak si vidíme, tady jsem mluvil o těch příspěvkách, takže už to nebudu pětkrát opakovat, je to opravdu tristní trošku, A mrzí mi, že to dospělo tak, že je dneska 1007 a podobně všelijakých kanálů, kteří si velmi konkurují. A to je průšvih. Konkurence v alternativě skutečně nemá co dělat, tam má být spolupráce. Ano, takže mezíme to, ale nechá se jen dělat. Prostě tento systém to vždycky dotlačí do toho konce, kam to chce. A jsou lidé i mezi alternativci, kteří to nedokážou jaksi prohlédnout a skočí do toho a už tom jedou taky. A myslí si, jaký jsou alternativci, ale přitom v tom jedou jako blázen. No a co se týče vlastně těch peněz a to, tak to je všechno samozřejmě. A ta konkurence, to je všechno kapitalistický systém, který prostě ničí, co se dá, včetně přírody. Vidíte teď ty války a to všechno, to je prostě hrozný. To je sama ekologie a dovedete si představit, co tam se zničí všelijakých přírodních zdrojů a všeho možného, co se zaneřádí všechno. Trump dneska, když říkal, že potopil tím Iráncům asi 170 lodí nebo kolik, no sakra, co to musí být za znečištění? Když to tam vybombardoval, jak to tam hořelo, jak tam byl nad Teheránem mrak, černý mrak, úplně celý den nebo dva dny tam byl černý mrak, nenechalo se tam dýchat. No ekologie, tady nám zakážou pomálu prdět kravám a tam se s tím nikdo nebaví. Tak kde jsme, co to je tohleto? Tak se na to buď vykašlou, anebo ať to zničí rovnou všechno. Ne, to jenom tak jsem se nechal unést. Tak, jdeme dál na další fotku. Ano, tak toto je náš správce Paloučku. Ano, nejsem to já, ale je to kolega Karel, který tam dělá správce Paloučku. Tak, jedeme dál. Ano, a tady vidíte, možná, že některé ji poznáváte. Miluška z rodu Čechů. Několik akcí tam měla loni a myslím, že letos bude mít zas. Je to na téma živý člověk a takovéto záležitosti. Ona to má velmi, velmi dobře zpracovaný, velmi dobře to je schopná vykládat a opravdu za to stojí si to poslechnout. Myslím, že loni tam měla asi 3 akce velice dobré a věřím, že letos tam bude taktéž, ale zatím ještě nevíme termíny. Takže to je všechno tam, vidíte, že tam byla celkem hezká atmosféra. Tady taky jsou návštěvníci, kteří tam byli, taktéž u ohně sedí. Tohle to je pravo, to je František tady, to je taky velice zajímavý alternativec. Taky tam se často objevuje. A to jsou všechno lidi, kteří, když je chcete poznat, tak musíte prostě přijet na Pavouček, abyste je tam viděli a pohovořili se s nimi. Divili byste se, jak vám přinesou mnohé další poznání. Tak, tady to je taky jedna kolegyně. Tady to je vlevo bývalý můj spolupracovník Pavel, s kterým jsem pracoval kdysi před 20-30 lety v Panasoniku, kdy jsme tam dělali opravy televizí a podobně. Takže Pavel, který je jediný, který si na mě vzpomněl a který tam jezdí teď velmi často. Pravo je kolega z Německa, který se tam přijel kouknout, který se taky o to velmi zajímá. Ano, to jsou taky naši přátelé. A tady vidíte krásnou atmosféru, kdy opravdu byl první krásný den, kdy tam lidi leželi opravdu na dekách, protože se to všechno nevešlo dovnitř. My jsme počítali s těma 40 lidma, tak 50, kteří by se vešli dovnitř. A oni byli radši venku, já se vůbec nedivím, protože bylo krásné sluníčko, prvně bylo i teplo, takže opravdu to vyšlo. No a tady vidíte interiér toho našeho přístřežku jakéhosi. Je to seník původně, no ale proč se to nenechá předělat chvilkama i na takovéto posezeníčko, jo? Takže tady se vejde zhruba 40 lidí. No, tady zase záběr z Paloučku, lidi, co byli ještě venku. No, tady to vidíte taktéž. Tady je taky zase záběr do toho seníku, který jsme takto vyšperkovali pro tuto příležitost. No, tady vidíte takový celkový záběr, jak to tam vypadalo. Ano, další lidi, kteří tam tak krásně seděli, užívali si to hezké odpoledne. Tady vidíte, co tam bylo, i aut přijelo, měli jsme problém a je tam někde zaparkovat na pozemku, takže, ale šlo, nakonec to šlo. Lidi jsou trošku nedisciplinovaní, když jim řeknu, postavíte to sem, tak oni, no, dobře, no, tak nějak to dopadlo, dobrý. No, vidíte, byl tam i chcípl pes, znali jste tu alternativu chcípl pes, ne? Takže tady byl taky chcípl pes. Ano, tady máme záhonky nějaké, pes tam to tam hlídá. No, zase záběr z toho krásného dne 1.5. Tady opět. A to už jdeme dokola. Ano, to už tam asi měli, myslím. Ano, to už tam bylo. Tak jo, Martin Marcikán ještě jednou. Studio Kadaň se svou přítelkyní Jarkou. No, vážení. Byl bych rád, kdyby někdo teď zavolal, protože teď přesně nastala situace, kdy nevím, co bych ještě řekl, ale zbývá nám ještě 20 minut do konce. Takže teď je úplně ideální stav, kdybyste zavolali a přednesli nějaké téma. Já vám tam samozřejmě můžu pustit ještě, co jsem to chtěl. Ano. To ještě udělám taktéž, to jsem taky chtěl ještě se vrátit k setkání Svobodného vysílače, který proběhl 27. až 29. 3. Penzion Star Havlíčkův Brod. Nečekal jsem to, ale bylo to ku podivu velmi, velmi dobrý setkání, kde se sešlo kolem 120 lidí taktéž. Mimochodem, tam na tom paloučku s tou paní Pekovou, tam se opravdu objevilo kolem 120 lidí. Takže to jako 20 přihlášených, 120, to jako jsem byl velmi překvapen. Určitě tomu přidalo i to krásné počasí, ale to nic nemění na tom, že jsem rád, že tam ty lidi přišli. Takže tady vidíte ještě to setkání Svobodného vysílače, kde, jak říkám, jsem byl velmi spokojen, nečekal jsem to. Tady to si vzali na starost naši kolegové ze studia Deja Vu. Tady vidíte píseň, to je tady vlevo, píseň se říká, ano, a Petrucha, výborný muzikantí, jak si skupina duo Deja Vu, výborný muzikantí, výborný své písničky hrajou a tady si to vzali na starost. Zároveň začali i vysílat, jak se říká, na Svobodném vysílači. Mají studio právě Deja Vu, takže to si můžete taky poslechnout. Tam jsou fakt hodně alternativní pořady. Někomu se to až třeba líbit nebude, někdo se do toho úplně zažere. Takže tam to jede opravdu fakt docela natvrdo. Takže jsem rád, že i takovéto pořady tam jsou, protože, jak jsem říkal, Svobodný vysílač dává prostor naprosto všem. Naprosto všem a do ničeho jim nekecá. Kolikrát volejí lidi, ať tam tle to neříkají. Říkal naopak, jen ať to říkají. Dít od toho je Svobodný vysílač, ať je tam úplně všechno. Já jim do toho kecat nebudu a oni prostě si to musí obhájit, to, co tam řeknou sami. Jo, a vy si to vemte jako další možnost. Proč ne? Všechny možnosti jsou otevřeny vždycky. Takže nevyhraňujte se proti něčemu. Berte všechno ne dogmaticky, abyste tomu okamžitě uvěřili, ale uložte si to někam do koutku pro případ, až přijde situace, kdy vám to tam do toho zapadne. Ano, nezavrhujte to hned. Cokoliv nezavrhujte. Všechno jednou v životě, když to budete mít uložený, tak vám to může do určitý situace potom zapadnout. A díky tomu potom vznikne ten poznatek. Ten poznatek je právě jaksi součet, nebo jak to řekl, mnoho informací. A já tomu říkám, to jsou ty názory. Ano, názor je jedna informace, podle mě, na něco nazřu, vidím, uložím si to. Ale až jich mám 1000, 2000, nebo taky 5, nebo taky 100 000, co já vím, tak najednou vám to potom do sebe zapadne. A pak je z toho poznatek. A to už je ono. To už je ono a ten poznatek prakticky je pro všechny potom stejný, protože všem, když to zapadne takto, tak to vždycky musí zapadnout stejně. To tak prostě je. A pak to teprve funguje. Takže i tyto informace berte, je to opravdu všechno potřeba dát. Neosuzovat. Když víte, že to není nemožný, a to víte skoro málo kdy, že to není nemožný, skoro všechno je možný. Když to není úplná blbost, tak to neodsuzujte. A počítejte s tím. Ano, do budoucna. Tak. Tadyhle, to bylo na srazu vysílače, tam byl výborný zpěvák, já teďko nevím, jak se jmenoval, ale teda to bylo něco úžasného. Ten tam zpíval, teda to jsme všichni sedli na prdel s pamětím. Jo, takže paráda, taky se tam ukázal další člověk, který je velice, velmi zajímavý. No, tady tam taky někdo promluvá, nevím, kdo to je už, to je jedno celkem. A toto je, určitě poznáváte, Petr Václav, studio Midgard, který tam taky byl, samozřejmě vystupoval, mluvil tam hodně dlouho, velmi pěkně, zajímavě. Petr umí velmi dobře mluvit a velmi dobrý postřehy má. Takže jestli ho někdo nemá rád, a znám takový lidi, kteří nemají rádi, tak právě proto, že mu patrně závidí tuto jeho schopnost. On opravdu je fakt jeden z nejlepších moderátorů, který na svobodném vysílači jsou. A kolikrát se říká, z ničeho dokáže udělat opravdu docela zajímavý pořad. Fakt jo, jako já ho rád poslouchám, protože vidím, jak se lepší, jako, jak prostě neustále stoupá ve své práci, kterou dělá mimochodem samozřejmě ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Ano? Takže asi tak. Toto je taky na srazu, který tam velmi dobře povídal. Vy ho budete taky určitě znát z našich pořadů nad reformou společnosti. Petr Ježek, inženýr Petr Ježek, který taktéž léta s námi spolupracoval v té reformě společnosti. Tenkrát ještě, když tam byl dneska Neboštík, už v létě, už to bude asi 5 nebo 6 let, nebo možná i díl, kdy Jirka Šlimbach, který to všechno založil, který to měl na svědomí, jak se říká, který udělal výbornou práci, reforma společnosti se to jmenovalo, který fakt jako, kdybyste to všechno si přečetli, co on dal dohromady, tak to je úžasný. Já si myslím, že to je to nejlepší, co jsem kdy pro reformu celé společnosti, co jsem kdy jaksi slyšel a co jsem přijal opravdu za svý. Já jsem totiž uvažoval úplně stejně, než jsem to poznal, když jsem poznal jeho a jeho práci, tak jsem prakticky jel stejnou linku, aniž my jsme si znali, my jsme prakticky přišli na to samý. S jedným jediným rozdílem. Mně to prostě furt nevycházelo, ten ekonomický součet. Mně to prostě furt nevycházelo. A on, když to přednes, tak jemu to vyšlo. Já jsem říkal, Jirko, vysvětli mi, jak to děláš, že tobě to vyjde. Já uvažuji úplně stejně, ale mně to nevychází. A tobě jo? A on mi tenkrát řekl tu větu, do kterého dneska myšlím. A při té ekonomické analýze uvažoval si s úrokama, já jsem se tak hrozně zamyslel a řekl jsem, no samozřejmě, dit přece úrok, to je odměna, ne? Tomu bankéři přece někdo tě nepůjčí zadarmo peníze. A on mi řekl, no vidíš, a to je ten ohromný omyl. Vyjmi z toho úroky a počítej bezúročně. A v tu chvilku to sedělo. Úplně všechno perfektně sedělo. Celá ta společnost by fungovala naprosto geniálně. Jenom kdyby nebyly úroky. Takže celá ta idea reformy společnosti opravdu by fungovala pouze tehdy, když by nebyly úroky. Když by fungovala prostě jedna jediná jakási státní banka, která by půjčovala bezúročně. Proč ne, vážení? To funguje. To opravdu by fungovalo. A nebyly by takové problémy, protože veškeré problémy, které tu jsou, které tu dneska máme, tak jsou díky tomu, že byly zavedeny úroky. a je to průšvih jako blázen, všechny ty války a všechno. Já jenom shodou okolností jsem tady si připravil jakýsi rozhovor s bankéřem, který jsem tady kdysi natočil na televizi, který mi zavolal nějaký bankéř a chtěl mi nabídnout nějakou spolupráci, nějaký, já nevím co, nějaký investice nebo co, tak jsem se s ním rozpovídal, on ku podivu byl celkem normální. A natočil jsem rozhovor s ním, který ale trvá 67 minut, představte si to. A tam jsme to všechno rozebírali. A tam bylo zajímavé o tom, já jsem to chtěl pustit, jo, ale nakonec se to tady rozjelo, ta debata, takže že teď už je to pozdě, protože mám teď už jenom 4 hodiny nebo 10 minut a něco, takže to už by z toho nic nebylo. Já to chtěl pustit. Tam byste viděli, jak zajímavě uvažují ti lidé, kteří jsou u těch peněz, ty bankéři. Jak zajímavě uvažují. Ale tento byl docela rozumný. A bylo vidět, jak si z toho rozhovoru opravdu i něco vzal. Nakonec teda po té 3 hodině a něco říká, že odkud jsem, já jsem říkal z Plzně, on je z Prahy, a že ho to mrzí, že by mi rád pozval na pivo, aby jsme si popovídali dál. Což bylo pro mě velká jako pocta. Já jsem říkal, že i já bych se s ním popovídal, no ale pak už jsme se nikdy nezavolal, protože asi se mu to rozleželo. Ale bylo to fakt zajímavý. Já někdy příště udělám fakt pořad, jestli ještě někdy to, a fakt vám to tam celý pustím. To za to opravdu stojí. No, tak to je jenom tak, co jsem tam chtěl a na co se nedostalo. Jak říkám, vy můžete ještě zavolat, udělejte to, prosím, udělejte to, protože máme posledních 10 minut a potom už musím končit. Bylo to dneska pro mě trochu náročné, já většinou v těch pořadech toho moc nenapovídám a dneska tady povídám prakticky celou dobu, takže už je to pro mě takový nezvyk. Dřív jsem to dělal běžně, třeba 3x týdně tyhle ty pořady jsem dělal kdysi v tom roce, já nevím, 2018. To byl asi největší boom tenkrát s těmato pořadama. Jo, takže to bylo zajímavé a bylo to úspěšné, opravdu to začalo tenkrát poslouchat mnoho lidí a volali lidi, neuvěřitelně volali. Dneska skoro nikdo nevolal, kdyby nezavolal Jirka, ještě ten jeden takovej prudič, tak by to určitě bylo taky zajímavější, ale je to na vás. Měli jste tu možnost, i když je fakt, že jsem tento pořad sem dal na poslední chvíli, asi včera nebo převčírem, kde jsem si říkal, musím to taky jednou udělat a toto je dost poslouchaný čas, tak to udělám v tomto čase, protože od 5 dneska, když je venku pěkně, od 5 do 7, většina lidí je na zahradě, že teďko, nebo někde ještě lítá, je venku, je hezky, tak by to asi nebylo tak poslouchaný jako teď. Mimochodem, taky tam máte takový sucho u vás všude, i když dnes nebo včera trochu tady zapršilo, to je pravda, ale je to nic. A je to opravdu zase takové zamyšlení, jak je to možné, že sucho, mrazy, úroda nebude žádná. No, je to zvláštní. Od nikoho nic nechcem, že především z Ruska, protože to jsou hlumpové. Ach jo, no tak dobře, tak jedeme dál, takže Petr Ježek na tom, takže to je jeden z iniciátorů, to je reformy společnosti. Dnes už má i jiné, možná i jiné aktivity, ale velice, velice zajímavý člověk, ekonom, inženýr. Tady na té fotce vidíte mě vlevo a vpravo je na ty jména. Petr Taubinger. Petr Taubinger, taky ho tu mám velmi často v pořadu Zeitgeist, že? Pořadu Zeitgeist, to je takový propagátor této myšlenky, což je taky zajímavý. Ale budete se divit, je to hodně odlišný od té reformy společnosti, ale přitom je to velmi podobný. Tam je takový neskutečný možnosti, o čem bychom se mohli bavit, či bychom mohli pracovat, aby tato společnost fakt fungovala perfektně a nebyl by to problém. Ty lidi, věřím, že ty lidi, kteří se dneska fakt chovají hnusně, tak by se přestali chovat hnusně. Oni by neměli důvod. Oni by najednou i ty největší lumpové, i ty politici všichni najednou by prostě neměli důvod. Oni by já nevím, člověk přece něco nedělá, když nemá důvod. Já vím, že to je takový až naivní, ale to, co říkám, ale prostě já věřím, že by to tak bylo, že to prostředí, který by tady vzniklo, nové prostředí, že by ty lidi, ty hnusný, nepřejistný lidi, že by to prostě je úplně vytlačilo na okraj ty společnosti. To prostředí, ne zákony, ne policie, ale to prostředí. Protože to prostředí by začalo najednou fungovat úplně jinak a to prostředí hrozně formuje ty lidi, kteří v tom prostředí se ocitnou. Já vždycky dávám takový příklad, je ten největší lump, dneska už snad ne, ale dřív to tak bylo, když se ocitl někde v kostele, tak najednou z něj lump nebyl. Najednou se tam choval prostě celkem normálně, pod vlivem těch ostatních lidí, kteří se tam chovali taky slušně a podobně, až v tom kostele. Tak prostě bez toho, aby ho kdokoliv cokoliv mu říkal, tak se začal chovat taky tak. Vylez ven a už byl zase lump a nadával a já nevím, krát a všechno. Ale v tom kostele to neudělal ten člověk, to prostředí ho sformuje. A to je přesně ono. Dneska je nastavený prostředí, který jaksi straní lumpům, zlodějům, podvodníkům a všem takovýmto lidem. No tak se nedivme se, ty lidi tak v tom chovají. Ano, a ty slušný, poctivý lidi, kteří by to chtěli dobře s tím lidstvem, tak jsou na okraji společnosti, protože prostředí je vyčlení ze svého středu. Ano, takže je to fakt v celku jednoduché. Tak, jedeme dál. Ano, a tohle to je taky docela, ne, nechci říct náma, ale taky se občas objevuje v našich pořadech. Dagmar si říká, která je taky zajímavá postava celé ty scény. Ona se nějak extra, jak říkám, neukazuje někde, ale když prostě ji někdo pozve, tak je schopná mluvit velmi dlouho, velmi pěkně o různých věcech. Tady na tom srazu taky mluvila, na srazu svobodného vysílače, naposled v tom Havlíčkově Brodě, taky mluvila nějakou dobu a docela to mělo i ohlas. I u nás na Paloučku se objevila. Taky tam byla teď a slíbila, že zase přijede. Takže taky se od ní můžete dozvědět dost dobrých věcí. No. A toto ani nevím, kdo je. A nevím, kde se to tady vzalo, jestli to není nějaký. Jo, je to taky ze srazu. Toto byl taky nějaký člověk, který tam pozval právě Petrucha ze studia Deja Vu. A já fakt nevím, kdo to byl, ale je to jeho host. A velmi často tam mluví taky o věcech, které jsou pro někoho zajímavé, pro někoho blbosti. Ale to už je každýho věc. U nás můžete slyšet úplně všechno. Tak, tadyhle náš zpěvák, ano, který tam vždy na začátku zpívá hymny, české, slovenské, moravské, takže já si jako nespomenu ty jména, jsem úplně blbej na jméno, takže vzpomněl bych si, kdyby to, no. Tak, tady je Petrucha, ano, tady je Petrucha vlevo se svojí partnerkou, písničkou Ladislavou. Ano, tváří se, jak Rakušan má ty oči vyvalený, ale to schválně. Tak, tady máme další partičku lidí. Jo, to je možná parta lidí, která byla s náma na Mauriciu. Ano, je to tak, přesně tak, to jsou všichni tyto byli na Mauriciu. K tomu jsem vám taky něco chtěl říci. Kdybyste chtěli taktéž jet prostě s partou na Mauricius, opravdu věřte mi, každý hned řekne, Mauricius, že jsme na to vzali. Věřte mi. Skutečně mi věřte, že celý měsíc ubytování v penzionu na Mauriciu vás přijde na 11 000. Celý měsíc. Zkuste někde u Jihočeského rybníka přes léto v kempu být tam ubytovaný celý měsíc, kolik zaplatíte. Zkuste to. Ano, jen tak pro zajímavost. A ta letenka svým způsobem není zase tak až drahá, nechá se sehnat zhruba od 12 tisíc jsem viděl. Zpáteční, pozor, je to nepříjemná cesta přes Londýn, přestupem přes letiště, ale lze to. taková ta příjemná opravdu cesta s Emirátama přes Dubaj, tak vyjde zhruba na 22, zpáteční cesta. Nevím, jestli to je moc nebo málo, ale opravdu to na to stojí. Mauritius je prostě tropický ostrov na jižní polokouli a je tam super počasí, super parta. No, stojí to za to. Takže kdybyste dochtěli, opět www.mezi-svimi.cz. Tyto lidé, jak tady vidíte, jsou všichni, kteří tam byli s náma na Maurici a pak přijeli na základě toho, že jsme se poznali, přijeli právě na ten sraz toho svobodného vysílače. mezi-svimi.cz, tam to najdete. Jaký jsou podmínky a co je třeba pro to udělat, kdybyste chtěli se tam zajet kouknout s partou. No, tady další lidi, tady poznávám kolegy z Pražáky, já říkám Pražáky, tady ty tři, jak tady jsou, a tady jich jsou bezvadný lidi, kteří k nám na Paluče vždycky taky přijedou. Oni mají ten obytnej, takový ten starý Volkswagenácký, ale jak se to jmenuje už, teď mi to vypadlo. No, prostě bezvadný lidi. No, tady je Markéta, no a nevím, no, to je jedno prostě. No, tak tady jsem já, ostuda. To se nebudu takhle tvářit, blbě. No, a tak dále, tak dále. Takže to jsou fotky ze srazu svobodného vysílače. Bylo to moc a moc pěkné taktéž. No, a my jsme se, nebo já jsem se aspoň prokecal tady do závěru dnešního pořadu. A protože ještě jednou zopakuju, co se bude dít na Paloučku. Takže ještě jednou. Zatím v tom květnu tam nic není. Ale pokud byste chtěli a měli jste nějaký nápad nebo cokoliv, ničemu se nebráníme. Můžete přijet kdykoliv. My jsme tam prakticky pořád. Můžete kdokoliv přijet kdykoliv. Postavit si tam stan. Teď už ty noci budou dobrý, už nebude mráz, už bude dobře. Dokonce jeden stan je tam k dispozici, jako je velký s dvouma ložnicema, teď je tam postavený, je k dispozici. Kdybyste neměli stan, tak můžeme vám ho to tam poskytnout. To je tak pro, já nevím, 4 až 6 lidí, tam se můžou klidně v tom, jsou tam dvě ložnice v tom stanu. Takže můžete přijet, budeme rádi, jestli budete mít nějaký nápad, kdo by tam měl být, nebo kdykoliv byste tam chtěli, zkusíme to všechno vykomunikovat, ale přijďte prostě, nebojte se. Chceme, aby to tam bylo, aby se tam setkávali lidi a poznávali se mezi sebou. A zatím to funguje, akorát ty lidi mají trochu obavy z toho, já nevím, že jestli to vůbec je možné něco takového, aby někam přijeli a byli tam prostě jako mezi svými. Prostě je s tím problém, lidi se toho prostě leknou úplně. Takže nelekněte se a přijďte. Kdykoliv. Ano, mezi-svimi, tam to dejte vědět a samozřejmě budete vždy velmi vítáni. Budete tam mít k dispozici všechno, co tam k dispozici je. Znamená nějaká ta voda, nějaké to koupání, prostě něco si tam můžete udělat na ohni, cokoliv. Nechá se tam skutečně být. Ano? Tak. A to je pro dnešek asi všechno. Jo, ještě jsem chtěl říct si teda to 21.6. ta aktivace 9 checker pro ty, kteří to budou mít zájem. 10 hodin dopoledne. Je to dobrý, je to neděle a je dobrý, když tam přijdete už minimálně v sobotu. To je to 21.6. a týden předtím by měly být ty mé klasické narozeniny, takže taky od pátku do neděle. Kolem 13.6. já nevím, jestli to je pátek nebo co, asi nebo 12. myslím, že je pátek, 14. je asi neděle, takže tento víkend tam bude mé narozeniny slavit. Tak, se to dožiju snad, jo, ve zdraví. Mějte se moc krásně, jsem rád, že jste dneska sledovali tento pořad, kdy to pro vás mohlo být zajímavý, anebo taky nemuselo, nevadí, celkem jste vydrželi, když tak koukám, že jste ani moc neodpodávali, sledovalo vás relativně dost. Takže já vám moc děkuji za všechno, za příspěvky, které budete posílat nám, opravdu je to už docela potřeba. A vy jste přijeli na ten palouček a samozřejmě poslouchali Svobodný vysílač a všechny pořady. Nejenom některé. Koukněte se i na ty ostatní. Opravdu vám to do toho celkového poznání moc pomůže. Protože to celkové poznání je o tom poznat toho mnohem víc a nejenom tu úzkou část, která vás zajímá. Vážení, děkuji vám, mějte se moc hezky. My se uslyšíme sice v pondělí teda s Jardou Chvátelem, ale dneska mi volal Vítek, že bych měl ještě odjet s ním v pátek pana VK, takže tam mi možná taky zahlednete na chvilku. V pátek, kolikátého to bude, dneska je 6., takže 8. Ano, 8.5. Od 20 hodin, ne, 19.45 by měl začít tento pořad. Ale jinak samozřejmě v pondělí s Jardou Chvátelem. Ahoj, mějte se krásně.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 160 věnovaného Tristanu Tzarovi, spoluzakladateli hnutí Dada. Od jehož narození 28. dubna uteklo 130 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: 1920. Tristan Tzara brings Dada from Zurich to Paris, where he is awaited like a messiah.
1: Píseň Dada, mesiářská. Je to píseň dadaisty, jenž nebyl ani rád, ani smuten a zamiloval se do cyklistky, která nebyla ani šťastná, ani smutná. Ale její manžel na první den v roce dozvěděl se o všem a rychle konal. Do Vatikánu poslal 3 kufry a v nich 2 těla. Ani milenec, ani cyklistka již nebyli ani šťastní, ani smutní. Dada, Dada, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu.
2: La chanson Dada, musique de Georges Olic.
3: La chanson d'un dadaïste qui n'était ni gay ni triste et aimait une bicycliste qui n'était ni gay ni triste. Mais l'époux le jour de l'an s'arrête tout et dans une crise en voyant au Vatican leurs 2 corps en 3 valises. Ni amant ni cycliste n'était plus ni gay ni triste. Mangez de bons cerveaux. Lavez votre soldat, dada, dada, buvez de l'eau.
1: Dadaismus byl ve 20. letech 20. století tak převratnou a nejen v umění revolucí, že Tristan Tzara, kterého jsme slyšeli osobně, byl v roce 1920 v Paříži opravdu očekáván, co by nový spasitel. Jak je to možné? Co jiného ještě dadaismus hlásal?
0: Tristan Tzara from Romania writes Dada manifestos.
4: I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things and in principle I am against manifestos. As I'm also against
1: Píšu manifest a zatím nic nechci. Říkám určité věci a v zásadě jsem proti manifestům, stejně jako proti principům. Princip miluj bližního svého je pokrytecký, poznej sám sebe je utopický, ale přijatelnější, protože zahrnuje zlo. Žádná lítost i po tomto masakru si stále uchováváme naději na očištěné lidstvo. Mluvím jen za sebe, protože nechci nikoho přesvědčovat. Nemám právo tahat ostatní do své řeky. Nejsem ani pro, ani proti. A nevysvětluji, protože nenávidím zdravý rozum. Někteří lidé si myslí, že mohou racionálně vysvětlit myšlenkou, co si myslí, ale to je extrémně relativní. Psychoanalýza je nebezpečná nemoc, uspává antiobjektivní impulzy člověka a systematizuje buržoazii. Dialektika je zábavný mechanismus, který nás banálním způsobem vede k názorům, které jsme měli na začátku. Pokud plánujete napsat báseň, vystřihněte článek a poté vystřihněte každé slovo. Jednotlivá slova vložte do sáčku, jemně protřepejte a poté postupně vyjměte jednotlivé útržky v pořadí, v jakém opustili sáček. Svědomitě opište. Báseň bude jako vy, tudíž spisovatel nekonečně originální a obdařený citlivostí, která je okouzlující, i když přesahuje chápání vulgárního člověka.
4: A writer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming, though beyond the understanding of the vulgar.
1: Co dále praví Dada? Náhoda je důležitější než umění. Moderní civilizace je absurdní. Umění nevzniká tím, že ho vytvoříte, ale tím, že rozhodnete, že to umění je. V chaosu může být pravda. I v nesmyslu smysl. Dada je nesmyslné jako příroda. Dada je pro přírodu a proti umění. Dadaismus je proti všemu, včetně logiky, rozumu a jazyka. Jakýkoliv rozpor, který najdete, lze začlenit do dadaismu. Dada nelze porazit, protože pokud se o to pokusíte, podporujete ho. Dada je nevyvratitelné. Dada je věčné. Aneb, jak jej parafrázují v písni, Například američtí The Residents. Život není než situace, život není než hra, život není než jen vodní vír, jenž volá mé jméno.

0: Tristan Tzara, vlastním jménem Samuel Rosenstock, se narodil podle juliánského kalendáře 16. dubna, podle gregoriánského nového kalendáře 28. dubna 1896 v Rumunsku a přestože je tedy rumunsko-židovského původu, je považován za básníka francouzského. Jméno Tristan odkazovalo k jedné z Wagnerových oper, ano, Tristan a Isolda. Tzara byl francouzský přepis rumunského slova Tara, jež znamená země nebo také vlast. Zpočátku inklinoval k symbolismu a od roku 1916 žil v Curychu ve Švýcarsku, protože Švýcary byly zemí neutrální, takže šance přežít tam byla větší než jinde v Evropě. Spolu založil kabaret Voltaire a v něm hnutí Dada, jež ve francouzštině značí houpacího koně a znamená ano v ruštině i v rumunštině. Apropos, podle serveru Artforum v té době navštívil kabaret Voltaire dokonce Vladimír Iljič Lenin, který se později vyjádřil, že jak dadaismus, tak expresionismus a všechny ostatní izmy rozhodně za artisticky geniální nepovažuje. Tzara po první světové válce odešel do Paříže, kde ovlivnil kubistické a futuristické umělce, spolupracoval s Aragonem, André Bretonem a mnoha dalšími. Surrealismus nejdříve odmítl a po roce 1929 se k němu přidal. V letech 25 až 26 si nechal zbudovat vlastní dům v Paříži od českého architekta Adolfa Loose a v něm také zemřel. Tento dům je považován za jednu z nejvýznamnějších realizací tohoto architekta. Začátkem 30. let se tak stalo, že měl přednášky i v Praze a potkal zde svoji lásku.
1: Proč, Henryko, kdy už půjdeš, pane?
2: Nechte mě, nenuďte mě, já nechci.
3: Slečno, všichni, jak tu jsou, vás prosí, abyste si aspoň jednou zatančila do kola.
1: Ne. Prosím vás, nezlobte se, ale nechte mě být. Až potom, jenom teď ne. Až potom.
3: Čeho se bojíte?
1: Ne.
3: Pěkně prosím, slíbila jste, že půjdete na druhou písni.
1: Ještě chvilku, jenom chvilinku malinko.
3: Podívejte se.
1: Tože já teda půjdu. Vy nevíte, jak se bojím.
3: Nic se nebojte. Prosím.
0: Tzara česky neuměl. Za to Nataša Golová uměla anglicky, německy, rusky a francouzsky a tak si velmi dobře rozuměli. Za Natašu ostatně hovořil i její úsměv, její taneční pohyby, smysl pro humor a příjemné vystupování. Zamilovali se do sebe téměř okamžitě. Pod vlivem nového bouřlivého vztahu Nataša zavrhla vztah, který měla v Praze, domů poslala lístek a v něm uvedla, že se svým novým přítelem Tristanem uteče do Pyrenejí. A opravdu, románek se krátce odehrával v kulisách překrásných hor, kde prožili zamilovaní milenci několik týdnů. Jejich vztah byl však bohužel neudržitelný. Po návratu do Prahy, a to vše ještě před válkou, se Nataša začne zbližovat s českým hereckým prostředím a s kolegy. Jedním z nejlepších přátel se jí stal herec milovník Svatopluk Beneš, jehož jsme v ukázce rovněž slyšeli, který později vzpomínal takto. Moc se milovali, často za Natašou jezdil do Prahy i do Olomouce, kde měla potom angažmá. Tehdy byla Nataša opravdu šťastná. Ale zpět k Dada. Nejen obskurní kapely jako The Residence, nebo třeba dokonce skupina s názvem Kabaret Voltaire, ale i melodický poprok si našel své místo na výsluní Dada. Ano, byla to americká kapela s tímže názvem a ač její hudba by se dala zařadit jako konformní, textu zůstali věrni nevyzpytatelné muze. Ať se ráno probudím, ocitnu se v Disneylandu. Ať večer usnu, ocitnu se v Disneylandu. Ať uteču z domova, ocitnu se v Disneylandu. Ať nabourám auto, ocitnu se v Disneylandu. Ať vykradu obchod, ocitnu se v Disneylandu. Asi si stopnu u dálnice opici a ona mne na svém hřbetě odveze do temnot západu.

Tristan Tzara se dožil 67 let, vstoupil do komunistické strany, ale zase z ní v roce 1956 po událostech v Maďarsku vystoupil. Byl to zajímavý člověk, který založil hnutí před cirka 100 lety, kdy situace byla v určitém slova smyslu možná podobná jako dneska. Hnutí, které nám pomáhá v boji proti singularitě, proti tomu, aby se z nás stali roboti. Kalendárium číslo 160 končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka. Life.

0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci ke sjezdu Němců, sudetoněmeckých Němců v Brně a tím rovnou se předám slovo Tomiu Okamurovi.
1: Vážené dámy a pánové,

0: Tady máme takovou koaliční tiskovou konferenci, protože dnes jako první bod na schůzi poslanecké sněmovny navrhneme mimořádný bod, kde chceme vyjádřit nesouhlas s konáním sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky a v rámci navrženého koaličního usnesení vyzveme organizátory této akce, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Takže my navrhneme usnesení, které zní: Římská jedna. Poslanecká sněmovna vyzvihuje význam česko-německé deklarace podepsané 21. ledna 1997 pro utváření moderních česko-německých vztahů v Evropě. Obě země deklaraci uzavřely některé sporné otázky v pohledu na minulost česko-německých vztahů. Deklarace je jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Římská dvě. Připomíná poslanecká sněmovna, že poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s česko-německou deklarací dne 14. února 1997 a dne 30. ledna 1997 vyslovil s deklarací souhlas německý spolkový sněm. Římská tři. Poslanecká sněmovna oceňuje mimořádnou úroveň česko-německých vztahů a vyjadřuje odhodlání na jejich rozvoji se nadále aktivně podílet. Římská čtyři. Poslanecká sněmovna konstatuje, že některé politické aspekty sudetoněmeckého hnutí jsou v českém historickém a společenském kontextu spojeny s důsledky nacistické okupace a s následným poválečným uspořádáním. Proto dodnes představují mimořádně citlivé téma. Římská pět. Návrhu našeho usnesení za naší vládní koalici bude, že poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky. A to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání, relativizující historickou odpovědnost zejména ve vztahu k občanům žijících v pohraničních oblastech tehdejší Československé republiky a také proto, že význam česko-německé deklarace je v jejím pohledu na minulost obou národů a jako základu moderních česko-německých vztahů je odmítán či dokonce popírán. Římská 6. Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky. Římská 7. Návrhu našeho společného usnesení za vládní koalici. Poslanecká sněmovna zdůrazňuje význam ochrany historické paměti, úcty k obětem nacismu a zachování společenského smíru. A poslední, Římská 8. bod bude, že poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Takže takto jsme se dohodli ve vládním koalici, že toto usnesení předložíme, jak jsem říkal, byl by to první bod dnešní schůze poslanecké sněmovny a rádi bychom to usnesení samozřejmě přijali a doufáme, že i ostatní politické strany naše usnesení podpoří. Jenom bych rád připomněl, na jakých základech sudetoněmecký landsmanšaft vznikl. Založili ho po válce přímo bývalí nacisté. Byli to příslušníci SS, NSDAP, SA a dalších zločineckých organizací. Připomenu také, co psala například Česká správa ministerstva vnitra z roku 2004 o organizaci sudetoněmeckých nacistů Witikobund, která je ovšem součástí samozřejmě sudetoněmeckého landsmanšaftu. A cituji. Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citátu ze zprávy Českého ministerstva vnitra. Znovu bych ještě poznamenal, že zakládající deklaraci sudetoněmeckého landsmanšaftu, takzvanou Eichstättskou deklaraci, tak podepsali například Francel za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích, Becher, člen NSDAP, Brehm, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP, Hönig, člen NSDAP, Goetz, člen NSDAP, Lemberg, nacista, člen sudetoněmeckého Freikorpsu, Turnwald, člen NSDAP a tak dále a tak dále. To znamená, z těchto důvodů my jsme připravili společně za vládní koalici, předložíme tento návrh usnesení. Děkuju.
1: Děkuji, poprosím Borise Šťastného.
2: Hezký den, dámy a pánové. Pro motoristy je nesmírně důležité, abychom odmítli jakékoliv zpochybňování poválečného uspořádání České republiky. V tomto týdnu si budeme připomínat konec druhé světové války a miliony obětí, které nacistické Německo, nacismus a fašismus přinesly v minulém století tomuto světu. A pro nás je skutečně velmi zásadní toto usnesení. My jsme přesvědčeni o tom, že a věříme, že takovýto postoj by měly mít všechny demokratické strany zastoupené v českém parlamentu. A proto věříme, že i opozice naše návrhy v tomto ohledu podpoří. Děkuji.
1: Děkuji, prosím Taťánu Malou.
3: Dobré odpoledne, já přednesu naše stanovisko. Jako předsedkyně klubu se chci vyjádřit k postoji a k tomu usnesení, které tady teď představil pan předseda Okamura. My jsme ho projednali na poslaneckém klubu Hnutí ANO a mělo skutečně drtivou podporu. To, co bych tady chtěla konstatovat a vyjádřit se k té situaci, je, že česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997, o které tady již byla řeč, a pro nás, konkrétně pro mě, je klíčovým bodem toho dokumentu věta, že Česko a Německo nebudou zatěžovat své politické vztahy otázkami, které pramení z nejtemnějšího období naší společné historie. Já opovažuji to pořádání takové akce na území České republiky skutečně za zbytečné, a to z toho pohledu, že budí obrovské emoce a především otevírá staré rány. Mimo to čelíme globálním i geopolitickým výzvám, které vyžadují jednoznačně, abychom se soustředili spíše na to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Jsem přesvědčena, že kdyby nebylo přehnané horlivosti některých jedinců, tak bychom skutečně nemuseli dnes diskutovat v poslanecké sněmovně toto usnesení, kterým se chceme vyjádřit ke konání toho sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Děkuji.
1: Děkuji. A teď poprosím dva krátké dotazy, pokud jsou, potom bude následovat tisková konference poslaneckého klubu Hnutí ANO. Poprosím Český rozhlas. Bude po konference tisková konference poslaneckého klubu Hnutí ANO, jo? No, dobře, tak pokud nejsou, nevidím žádné dotazy, ještě pan aktuálně.cz.
4: Radek Martinček, aktuálně.cz. Sami víte, že část společnosti bude s váma souhlasit, část společnosti má jiný názor, říká, není čas na smíření, není čas na to podat si ruku. Tato část společnosti tady taky nepochybně je, a pan předseda Okamura, když mluvil o tom, že někdo nějakým způsobem vrací ty otázky minulosti, jsou tady nějaké požadavky, myslíte, sovětských Němců po majetku nebo něčem podobném? Děkuju.
0: Tak přesně jste to říkal a vidíme to na výsledku organizace tohoto sjezdu v Brně. Místo, aby to smířilo, tak to rozdělilo. Je to přesně naopak. Proto my navrhneme toto usnesení a přeci si může dělat landsmanšaft sjezdy v Bavorsku, jako si to dělali dodnes. To přeci nikdo nikomu nezakazuje, ale proč ta akce probíhá v Brně, kde zrovna Brno za druhé světové války má úplně ty nejtragičtější zkušenosti s nacistickým terorem, tak to opravdu rozhodně není krok ke smíření. A o tom smířování a o té česko-německé deklaraci už jsme přeci hovořili. Ale dělat to sjezd na tomto místě, a pak se mi proslechlo jenom ústně, že snad plánují další sjezd v Liberci, což jsou Sudety bývalé, tak to opravdu nejsou kroky ke smíření, to se snad shodneme.
1: Doplňující, děkuji.
4: když říkáte třeba paní předsedkyně Malá, že to vyvolává emoce, ale nemyslíte si, že právě tyhle politické reakce, to, že pan předseda Okamura pořádá demonstraci v Brně, není to to, co právě vyvolává tu nenávist do určité míry, vlastně zvyšuje, protože když se dívám na sociální sítě, mám právě pocit, že v komentářích pod panem předsedou Okamurou a dalšími lidmi z SPD se hromadí ona, bych řekl, oni emoce. Děkuji.
3: Pane Bartoničku, nebylo by této tiskové konference a nebylo by takového usnesení a nebylo by dnes x-hodinové jednání poslanecké sněmovny, kdyby nebylo toho sjezdu sudetských Němců. Tudíž jako na tu otázku jste si odpověděl sám, určitě to nezačíná usnesením poslanecké sněmovny. A skutečně vlastně už z té debaty i tady, i na dnešním politickém grémiu poslanecké sněmovny je patrné, že je to velmi citlivé a bolavé místo naší historie a že asi není ještě ten správný čas neustále tyto věci otvírat. Proto skutečně já se odkazuji na tu deklaraci z roku 97 a myslím si, že tehdejší politici udělali maximum pro to, aby ty vztahy nějakým způsobem, tu minulost nějakým způsobem uzavřeli. A myslím si, že prostě v tuto chvíli není vhodná doba a jak jsem řekla, myslím si, že bychom se měli soustředit na tu budoucnost a hledat nějaké společné průsečíky a společnou budoucnost, než se neustále hrabat v historii.
1: Děkujeme. Máte krátký dotaz? Jo, děkuji.
5: SZ, váš ministr školství Robert Plaga v roce 2015 hlasoval jako brněnský zastupitel pro deklaraci smíření, což bylo politické prohlášení vyjadřující lítost nad poválečným vysídlením brněnských Němců. Dokument reagoval na 70. výročí konce druhé světové války, konkrétně na tzv. Brněnský pochod smrti. A ten dokument se měl snažit o narovnání česko-německých vztahů. Takže když jste měli ten poslanecký klub Hnutí ANO, jestli třeba pan ministr Plaga, který tohleto hlasoval jako zastupitel, jestli třeba vyjadřoval souhlas s tím, že máte přijmout takovéto usnesení, které tady bylo přečteno. Děkuju.
3: Ta odpověď je velice snadná. Pan ministr Plaga se neúčastnil dnešního poslaneckého klubu, takže uvidíme, jakým způsobem a zda teda vůbec bude dnes poslanecké sněmovně přítomen. Teď si nejsem vědoma toho, nejsem si jistá, jestli je omluven. Nicméně skutečně a já mohu tady říct, že jsem byla velmi překvapená z toho, jak to téma na poslaneckém klubu Hnutí ANO zarezonovalo. A zarezonovalo jednoznačně skutečně za přijetí toho usnesení v této formě, v jaké jej pan předseda Okamura načetl.
1: Prosím, ještě doplní Matěj Gregora.
6: Děkuji. Já bych jenom to chtěl doplnit o to, že nelze hovořit o tom, že odmítání sudetoněmeckého sjezdu je odmítání smířování s Němci. Já vnímám, že ten narrativ je velmi rozšířený ve veřejném prostoru, že je nám právě tou hrstkou zastánců toho sjezdu vytýkáno, že se nechceme smířovat. Smířování probíhá, to je nekončící proces, který tady úspěšně probíhá 80 let. Mnoho našich krajanů pracuje v Německu, mnoho Němců pracuje a studuje tady. Mnoho z nás máme příbuzné, máme přátele v Německu, ale já bych se chtěl skutečně zaměřit na to, na jaké platformě to směřování má probíhat právě se sudetoněmeckým Landsmanfem a s těmi organizacemi, které tady pan předseda Okamura vyjmenoval. To jsou skutečně organizace vzniklé z desítky let po válce na nacistických základech, na lidech, kteří měli přímou účast na tom, co nacistické organizace a jednotky na našem území dělali. A to je ten problém. Nikoli směřování s Němci, nikoli žádná snaha o prodlužování bolavých jizev našich národů. Není to snaha o to rozeštvávat společnost, ale skutečně je to reakce na velmi necitlivou, předem nekomunikovanou agendu jednotek lidí na nějakém místě, kteří právě toto chtěli vyvolat tu nenávist, vyvolat to pnutí mezi těmi lidmi, tak to přece žádná rozumná snaha o jakékoliv směřování probíhat nemůže, nikdy takto probíhat nebude, protože vždycky povede pouze k rozdělování té společnosti. Jenom krátkou reakci na pana Bartonička, já bych byl velmi opatrný s hodnocením toho, u koho a kde se na sociálních sítích koncentruje nějaká nenávist a koncentruje nějaká negativní energie. Nemyslím si, že kdokoliv, ani opozice, ani koalice a bohužel ani média nejsou ve stavu, kdyby zrovna za své profily a za komentáře na svých sociálních profilech mohli ručit jako za ty nezávadné. Děkuju.
1: Děkujeme, prosím. Tím musím ukončit a bude následovat poslanecký klub Hnutí ANO.
0: Děkujeme.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.

0: Své syny nenechme si vzít.
1: No, jak se ti, Išo, líbila tato písnička?
2: Písnička je moc krásná. Má krásný text, výstižný.
1: Chceš mluvit trochu víc na hlas, jinak se neodevřeš mikrofon, víš?
2: Tak já to zopakuju, moc se mi líbila, má krásný text, hezky se to poslouchá, hlavně a je vlastně v současné době velice aktuální.
1: Je velice aktuální. Já jsem si u toho uvědomil, že vlastně oni pořád plivou na Rusko jako na agresora, ale když se na to člověk podívá selským rozumem, a úplně vynechme, jako kdo vlastně přiměl to Rusko k tomu, aby speciální vojenskou operaci začalo realizovat, tak kdybychom se jenom teď podívali na tu etapu vývoje tady a teď, tak jsou to největší váleční štváči, jsou prostě Evropané, myšleno teda jako lídři Evropské unie a Evropská unie jako banda úředníků, která v podstatě slouží nějakému zbrojnímu lobby. Takže standardní zloděj křičí chyťte zloděje a jednou, a nebude to tak dlouho trvat, prostě bude vyhodnoceno, bude sečteno, podtrženo a jak řekl Sergej Lavrov, každý ponese svoji odpovědnost a nikdo se nesková a bude potrestán. Čili Rusové mají na to plán od začátku. To není o tom, že by to tak nebylo. Bohužel Česká republika, jsme se propadli ze 4. místa v tom seznamu nepřátelských zemí až na 7. místo okamžikem zvolení Andreje Babiše. Takže jsou tam nějaké parametry, které se bodují a vlastně

0: vlastně ta nepřátelská vláda, která skončila, tak ještě než skončila, nebo respektive než opustila ty kancly, asi 3 dny předtím, než opustila kanceláře, ještě nějaký peníze, a ne malý, poslala na Ukrajinu. Čili zcizili ještě poslední zbytky peněz. Jako kdyby na rozloučenou ukradli ještě všechno, co se ukrást dalo. Ale pojďme tedy k té osobě Andreje Babiše, jak jsem o tom mluvil. Je to jiný Andrej Babiš v tom pojetí, kdybychom ho hodnotili tady a teď, v tuto chvíli, pro úkony nebo pro výkon té služby té České republice, těm předlohám, které tam existují a které jsou velice příznivé a pozitivní, víc ladí? Změnila se ta bytost Andrejova?
1: No, jak ti to mám říct? Je to taková zajímavá otázka. No, v podstatě se změnilo hodně věcí. A tím, jak se pořád posouváme kupředu, tak se nejenom jakoby se vzestupujícíma něco děje, tak se samozřejmě děje i v tom světovém dění. Dostali jsme se do fáze, kdy vlastně od minulého týdne, dalo by se říct, svět a vývoj ve světě řídí žreci. Pod vedením nejvyššího žrece. Tak jak satanisty řídí nejvyšší satanista papež, tak, nebo řídil, tak do té hry, do toho všeho se vložili teďkon vlastně, se vložil ten vesmír jako takový. Souvisí to právě s tím, o čem jsme si minule povídali, co nám vycházelo v těch kartách, že vlastně ta podpora toho vesmíru je v tom, že ty pozice těch lidí, kteří řídí ty státy a řídí prostě to dění v tom hmotném prostoru, ve kterém se nacházíme, tak je to v podstatě všecko řízeno žreci.
0: Takže manifestovanou část světa převzali do řízení žreci.
1: Ano.
0: To se událo díky tomu, že se vývojově jsme se posunuli už tak daleko, ano, že už je to umožněno, aby ti žreci přišli a mohli ten svět řídit. Chceš tedy říct, že ti žreci jsou součástí toho manifestovaného světa?
1: V každém případě. Víš, že jsme si říkali, že samotné vědomí, které nemá fyzické tělo, není schopné jaksi vstupovat a ovlivňovat dění ve hmotném světě. Proto ty dravci, kteří když neměli fyzické tělo, nemohli určitým způsobem řídit a zasahovat do dění v tom tehdejším padlém systému. Potřebovali na toto lidské tělo, do kterého by se to vědomí manifestovalo, aby mohlo v tom hmotném světě vlastně konat. Tak stejným způsobem, teď, když jsme se dostali do určité fáze vibrační úrovně, tak v tuhle tu chvíli nastává stejný moment, kdy vlastně ti žreci, kteří nemají fyzické tělo, ta vědomí žrecovská, vlastně skrze lidské tělo ve hmotě, tady v tom prostoru, začali události řídit z pozice toho, že jsou tady, můžou je ovlivňovat veškeré situace a můžou prostě konat nějaká rozhodnutí, nějakou činnost.
0: Čili už nejsou jakýmisi neviditelnými poradci, třeba vyšším já někoho, ano, které se snaží jako kopat toho dotyčního nějakým směrem. Oni přímo... Když to řeknu úplně to, tak získali těla, která mají určitou výkonnou moc a pozici v tom světě, aby začali úřadovat.
1: Dostali se do vibrační úrovně, kdy to vědomí toho žrece může určitým způsobem vstoupit do tohoto připraveného fyzického těla, vibračně to tělo je navýšit tak, aby ho uneslo, aby prostě nebylo zničeno těma velkýma rozdílama vibrací. Prostě jsme v evoluční úrovni, jsme ve fázi jak vysokých vibrací, tak čistoty toho prostoru, tak úrovně, kam jsme se posunuli, že žreci dostali, nebo dostali jsme se do fáze, kdy teď přišla
0: mohli chvíle. Se už zařadit a mohli vstoupit do jistých fyzických těl,
1: ano.
0: Určitých, když řeknu papalášů, nebo vedoucích...
1: Určitých, ano, bytostí.
0: Vedoucích činovníků, představitelů určitých států.
1: Ano.
0: A můžou operovat. No, tak to bude zajímavý fičák teda.
1: Teď to bude fičák, ano. Oni dříve mohli fungovat třeba jako vyšší já některých lidí.
0: To, co jsem říkal, že našeptávali, no, postrkovali
1: vlastně
0: někoho.
1: Vlastně říkali, že o kterou cestou jít a podobně. Jenomže pořád to bylo jenom to, že vlastně radili, směrovali. A teď jsme v té fázi, kdy vlastně přišla chvíle, kdy převzali tu vládu v uvozovkách, to vedení celého toho vývojového směrování do toho BRICSu.
0: To je přesně ta situace, o které já jsem vlastně mluvil, že je zapotřebí, aby byl zvolený Andrej Babiš, aby to byla osobnost, která má nějakým způsobem vliv na lidi na ministerstvech, vliv na lidi v řízení krajů a tak podobně, protože budeme zcela bezpečně čelit něčemu, co by se dalo nazvat pokraj nebo takřka začínající občanská válka, protože bude se prostor čistit a bude se polarizovat, silně polarizovat, protože podle toho, co říkáš, to bude znamenat prudké obraty. Už je to jako vidět v podstatě vyhlášení, že peníze nepůjdou nikam z republiky. Ono to je sice interpretované, že Babiš zarazil peníze pro Ukrajinu. To není pravda. Andrej Babiš řekl, že penězi českých daňových poplatníků se budou financovat pouze záležitosti, které jsou pro tyto daňové poplatníky. Čili, že peníze budou se používat jedině a pouze pro české občany. Čili je jedno, jestli ty peníze putovaly tamhle nějakým ženám v nějakých zemích, které ani neexistují už dneska, jak víme, ty různé neziskovky, nebo na Ukrajinu. Zkrátka a dobře, kasa je prázdná a co do kasy přiteče, se bude používat ve prospěch lidí, kterým to patří. Ne ve prospěch nějakých výžírků, Bůh ví kde a tak dál. Čili to je první takový velký obrat po tom, že nebudou povolenky. A teď oni to furt komentujou všichni, že jo? Oni mají plnou hubu keců, jak to není možné. To tomu nepřináleží, aby to dělal. My tady leta budujeme propast, do který spadne Česká republika a teď přijde nějaký Babiš a řekne, že to bude jinak, jako, my se stekají.
1: A on přes tu propast dá most a všichni místo, aby spadli do díry, přeběhnou přes most.
0: Jasně, víš co to je, teď je vidět, proč to říkám? Jak se v té politice to polarizuje? Prostě zatímco jedni začali tvořit a lámat si hlavu s tím, jak ten, pardon, průser, který tady několik vlád udělalo, jak to dá dokupy, tak oni křičí, že to nejde, protože už to jednou bylo slíbeno jakoby někomu jinému. Jo? A úplně stejným způsobem pochopitelně to bude mít vliv i v té společnosti a spousta lidí se bude polarizovat úplně stejně. Teď víme, že dneska spolu nemluví staří mladí, protože ty mají na to jiný názor. Nemluví spolu dokonce spousta bývalých kamarádů. Nemluví spolu spousta kolegů. V hospodách se ani o politice nedá mluvit, protože by se tam lidi servali. Viděli jsme nedávno bitku ve slovenském parlamentu. Já se ani nedivím, protože dneska co budu pouštět Roberta Fica na té tiskové konferenci ze Slovenska, tak tam lezou věcičky. Jo? A to samé bude tady u nás. Prostě tady u nás taky se postupně už dneska se ukazuje ty kauzy a to všecko. No oni se chovali jak moci páni, kteří můžou úplně všechno. Likvidovali tady lidi každého, kdo byl nějakým způsobem jim nebezpečný. Čili a kradli. A kradli a kradli jak straky. No a to všecko se dneska otvírá, že jo. Otvírá se najednou tadyhle ten jejich spolek s těma dronama. No dneska už je to tak daleko, že protože to podporoval prezident, tak by měl dát demisi. Některým lidem z generálního štábu by měla selhat zbraň prostě. Protože jsou namočený v obrovský kauze, kde nešlo jenom o praní špinavých peněz. Jestli někdo vezme 100 milionů a pošle 100 milionů tomuhle spolku, tak je přeci na bílé dni, že je jenom vypere, protože část těch peněz, minimálně polovina, šla zpátky. Jo? Tím ty peníze někdo propral do vlastní kapsy z firemních peněz třeba. Tak se to běžně dělá. Čili tady se teďko bude ukazovat obrovské množství různých kauz, ve kterých jsou ale namočený významní lidé v úzovkách. Tady byli lidi významní vojenští činitelé, když takhle pojmenuju, kteří pod s falešným pasem, pod jinými krycími jmény, vyváželi ty drony v kufrech, včetně munice, to vyváželi na Ukrajinu. Absolutně, no prostě ten černý obchod se zbraněma se přesunul z té Ukrajiny prostě do střední Evropy. My jsme se stali oficiálně působící lidé, tak to řeknu, se stali součástí organizovaného zločinu, který se nazývá černý obchod se zbraněma. A bude hůř, on se toho vyšetří v velké množství. Toto všechno přinese tlaky do té společnosti, které vidíme třeba na tom Slovensku, kdy oni budou organizovat proti té vládě všechno možné, zaprodaný herci budou vystupovat a budou vykřikovat. Tu společnost to bude ještě víc polarizovat. Zkrátka dobře, to nebude jednoduché. Jako. Já se na to sice těším, protože s hajzlama bude zameteno, když takhle řeknu, ale na druhou stranu to bude těžká hrana mezi tou občanskou válkou v podstatě a tím zvládnutím té situace skrze společensky únosné nástroje, když to takhle řeknu. Jo. Takže vždycky každá akce přináší nějakou reakci. No. Takže bude to hodně zajímavé, ale to, co říkáš, Išo, myslím si, teďko potěšilo obrovské množství lidí. Chceš k tomu nějak zareagovat, prosím tě?
1: No zareagovat, to jsou to, jak pořád, to jsou ty věci, o kterých pořád mluvíme. Ty se ptáš, co dělám, pořád tak řešíme. Tyhle ty informace přichází a těch věcí se děje takový množství, že v podstatě dneska se děje jedna zajímavá věc, pak se děje další den další věc a prostě už to není tak, že třeba za týden se uděje něco dalšího. Už je to ze dne na den. Prostě ty věci se dostávají do takového, dalo by se říct, do takové turbulence, do takové rychlosti, že prostě už to jde ráz na ráz, protože ono už tam toho negativního k tomu, abychom někdy něco odmetali, už až za tolik není. Teď právě se roztáčí to kolo, protože se uvolnily všechny ty zarážky, které tam kde byly. A to kolo, ta spirála toho pouštění těch věcí, těch procesů, se vlastně rozbíhá na plný obrátky, protože jednak nazrál čas, jednak jsme dosáhli určité evoluční úrovně, v tom světě se to nějakým způsobem vypolarizovalo, tam nastala určitá převaha energetických sil, dalo by se říct. No a do toho teď vlastně vstoupil ten vesmír, který tam do těch vedoucích pozic, tam, kde je potřeba, umístil teda ty žrece. Teď už lidé neřídí nic, teď už to řídí žreci, protože ty to tady vytvořili, ty vybudovali ty různé nápravy, vytvořili ten systém, vytvořili všechny ty předlohy pro to, jakým způsobem se to má všechno stát. No a teď si to odřídějí. Teď vlastně dokážou tím, že vstoupili do prostoru, tím, že vstoupili do hmotného světa, tak už můžou i některé z těch energetických, jak ty říkáš, napětí, třeba i uvolňovat, jo?
0: V tom no, prostoru. Já to rozumím, že takhle, bude to vždycky pod kontrolou, ale nebude to bezbolestné, ale neumře u toho pacient, jo?
1: Je to řízený a je to kontrolovaný, jo? Tak bych to řekla.
0: Navíc pochopitelně to berme tak, že ti aktéři jsou pořád nějaké kopie, které jsou vypnutelné. Jo? To znamená, že mohou být, když to řeknu úplně hloupě, zprovozeni ze světa, z té reality, velmi snadno s tím, že prostě je povypínají a řeknou, že je pozatýkali. Jo? Tečka nazdar. Nemusí nikdo dohledávat. Jo?
1: Aha. Ono to může být taky zajímavé vysvětlení, protože víme, že podle některých fyzických kopií jsou vytvářeny kopie v uvozovkách určitého člověka jako nosiče určitého vědomí. Takže v podstatě ti lidé jsou mu nebo můžou být nahrazeni, ten originál nebo ta kopie toho fyzického těla, když dospěla do určité úrovně těch vibrací.
0: Myslíš umírněnou verzí jako?
1: V podstatě novým nosičem, protože ne třeba všichni z těch vedoucích nebo těch spoužitelných z nějakého důvodu byli vhodní k tomu, aby unesli to vědomí toho žrece, nebo prostě nedalo se s nějakým způsobem s nimi pracovat, a nebo z nějakého jiného důvodu, bezpečnostního důvodu, dejme tomu, tak existují k některým pravděpodobně kopie. Náhradníci v uvozovkách.
0: Vše je asi možné. Teď tady trošku spekulujem, protože vlastně teprve se dozvíme, jak to mají vymyšlení.
1: Přesně tak, jo.
0: Takže jsou možné verze, jako kdyby.
1: Varianty toho, proč někdo se choval tak a teď se chová jinak, že jo. Protože jo, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Víš, že třeba o Putinovi se taky spekuluje, že vlastně je nahrazen nějakým náhradníkem. To nikdo neví, to si jenom můžeme myslet, protože víme, že tyhle ty věci se v tom současném vesmíru při těch změnách, která vlastně toho vytváření toho prostoru, že lze je aplikovat, že lze je udělat. Že to prostě lze.
0: Že to lze. No, máme 18, máme skoro čtvrt, dáme si písničku asi a ano. Pak tady se vrhneme na dotazy, které nám přišly.
1: Ano.
0: Máš vyloženě nějaké přání své?
1: Nějakou hezkou. Já mám třeba ráda toho jak zpívá s tou holčinou, toho démona, jako na semeno je holčička taková pěkná, s Chodůrem.
0: Patricii Janečkovou.
1: Ano, Patricii Janečkovou, která už tady taky není mezi námi.
0: No, Fantoma opery, jo?
1: Ano, Fantoma opery. Tam se jim to hezky povedlo.
0: Teď mě teda docela zaskočila, protože se upřímně nevím, jestli to tady mám. Tak, teď nachystaný.
1: Tak to nehledej, tak prostě pust něco příjemného.
0: Ale já ti něco pustím a připravím to na tu příští písničku, tak aby jsme to měli k dispozici. Tak, co bychom dali? Něco, co jsme taky hráli už na začátku, protože teď jsme začali se seminářem a vůbec k vzestupu a jeli jsme tenkrát do Brna.
1: Tuším, Zahrado ticha.
0: Ano, přesně tak.

0: No to byla jedna velká vzpomínka. Tak a já už se tady nořím do mobilu. Píš nám Lubomír. Dobrý den, reaguji na výzvu k dotazu do pořadu Evoluce. Na kivadle mi vychází, že budu pokračovat v harmonickém univerzu 8. Bylo by možné k této situaci něco říct? Většinou je v pořadu řeč o harmonickém univerzu 2 až 5. Děkuji. No, to je šajba. A my tady se s nějakým ty 2, 3, 4 a Lubomír rovnou do osmičky. No tak povídejme.
1: Harmonické univerzum 8, no to je ta úroveň, kde vlastně operuje stvořitel. Tam pravděpodobně má pan Lubomír svoji předlohu. A směrem dolů, do toho prostoru, kde je to harmonické univerzum 1 až tedy 8, 1 až 5, tak v tom harmonickém univerzu 1 až 4 vlastně se manifestují ta vědomí do fyzických těl. Takže to je ta situace, kdy jsme si říkali, že to vyšší já, jako, nebo bytost jako taková, je my svými rodiči v uvozovkách zrozená v harmonickém univerzu 8, tedy v tom prostoru energetického tvoření. A směrem dolů potom je potřeba, aby si navlíkal ten svůj kabátek v harmonickém univerzu 4, které v danou chvíli je dosaženo, nebo tam se dosahuje té fyzické podoby, tak tam potom, jak si ten avatar operuje. Abych to vysvětlila, bavili jsme se o tom, že Katara Mřížka jako taková je 15prvkový krystal, když si představíte tu mřížku jako takovou, tak harmonické univerzum jako takové je tvořeno třemi dimenzemi. Každé to harmonické univerzum má tři dimenze. Ty dimenze mají každá prostě jiné složení, jiný název energií. A takže vždycky tři různé typy energií vytváří jedno harmonické univerzum. Je to ta stavba toho dobu, jak jsem říkala, že si představte si pětipatrový dům, nebo harmonických univerzev je 5, tak tam, kde žijí Rishiové, to je ta úroveň, kam přichází ten adept od toho stvořitele, tak ten Rishi má vlastně svého potomka, avatara, nebo má potomky avatary. A ty avataři jsou ubytováni, ale opatroníž v harmonickém univerzu 4. To už jsme si říkali. A když má potom avatar svoje potomky, kteří se narodí v uvozovkách v harmonickém univerzu 4, tam je jejich předloha. Ale bydlet a manifestovat se do fyzického těla jdou do harmonického univerza 3. A to též platí pro harmonické univerzum 3. V harmonickém univerzu 3 duch, tedy to je ta úroveň toho harmonického univerza 3, má své dětičky. Ty mají předlohu v tom harmonickém univerzu 3, protože tam se narodili. Ale bydlet jdou zase opatroníž, tedy do harmonického univerza 2. Takže duše v harmonickém univerzu 2 mají předlohu opatrovíž. Duchové, kteří žijí v harmonickém univerzu 3, mají svoji předlohu místo zrození ve 4 a avataři, kteří bydlí ve 4, mají svoje místo narození v tom harmonickém univerzu 5. Tady těch 5 harmonických univerzev je nazýváno časovým matrixem. A potom jsou tady ještě harmonické univerzum 6, 7 a 8. Tomu se říká matrix energetický. To jsou zase různé typy různých energií, které jsou součástí toho stvořitele. A stvořitel vlastně energeticky vyživuje ty svoje dětičky v tom prostoru harmonického univerza 1 až 5. jestli si to umíte představit, tak vlastně prvních pět pater vlastně potřebuje tu svoji životní energii dostávat z toho prostoru 6, 7 a 8. A v tom osmém prostoru tam vlastně v těch úrovních bytují také bytosti, ale nemají fyzická těla. Jsou to jenom různé energetické skupiny, které tam potom vlastně směrem dolů pracují s těmi svými dětičkami. Jo? Ale v osmičce je stvořitel. Takže pokud jste v harmonickém univerzu 8, pak máte vědomí stvořitelského typu, ale bydlet fyzicky pravděpodobně budete v tom harmonickém univerzu 4, protože v těch vyšších úrovních ta fyzická těla nejsou. Jo, ale jako vlastně bytost vyššího typu, nejspíše buď jako as nebo jako žrec, budete fungovat v nižších úrovních a budete pracovat na evoluci s těmi svými potomky, avatary, duchy a dušemi, podle toho, jak bude potřeba. Říkali jsme si také, že vlastně každý ten rodič má možnost dozorovat své potomky v nižších úrovních, kam samozřejmě má také možnost se stoupit a určitým způsobem korigovat třeba jejich chování, jejich vývoj nebo být jim ku pomoci. Takže pokud jste v harmonickém univerzu 8, což klidně může být, pak máte úroveň stvořitele, máte vědomí stvořitelské, ale bydlet můžete potom fyzicky v harmonickém univerzu 4 jako avatar. Zkuste si to dokývat, kde vlastně budete působit, kde budete fungovat. Konec konců můžete fungovat i třeba jako misionář někde na misi, pokud budete v harmonickém univerzu 8. Tam si potom ještě zkuste zjistit, kde budete jakoby vlastně pracovat v uvozovkách, kde budete mít pracoviště. Vaše úroveň je 8 harmonického univerzu, ale vlastně pracovat a pobývat a fungovat můžete úplně někde jinde. Zkuste si to vykývat.
0: Ale já tam možná, ne, že bych to Lubomírovi záviděl, jako, ale možná, že jenom to je otázka, která nebyla přesně položená, protože Lubomír píše, že směřuje do harmonického univerza 8, což
1: pokud směřuje, tak to je jeho vývojový cíl.
0: Není tak, není to odpověď na otázku, ze které úrovně pochází moje vědomí. Tu otázku si položte, Lubomíre, ne vy sobě, ale vyššímu já. Položte otázku, ze které úrovně, kde se narodilo vaše vědomí? Tak by bylo asi dobře říct, protože vlastně všichni směřujeme ke stvořiteli, to jsou ty výdechy. Ale vycházíme ze stvořitele. Čili pokud směřujete ke stvořiteli zpět, tak je to zpětný tah jako standardní. Ale zkuste se zeptat, ať víte přesně to o tom vašem vědomí, kde je jakoby ta vaše domovina, kde se narodilo vaše vědomí. Možná v jaké úrovni, že by to byla přesnější otázka, ne?
1: Přesnější otázka, jo. No a to směřování, tak jako jestli má to vědomí, je narozené v harmonickém univerzu 5, jako vlastně ten rýší, no. Tak směřuje samozřejmě svým vývojem.
0: Směřuje do osmičky, to je jasné.
1: Směřuje do osmičky. Teď záleží na tom, kde tedy vlastně má to narození, v kterém místě se zrodil, nebo kde bude vlastně působit. A do té osmičky směřuje, až vlastně si propracuje, třeba do naučí nebo do absolvuje to, ten prostor.
0: Tak to by dlouhá cesta ještě, jo.
1: Toho avatara nebo rishiho, no tak možná třeba mu nechybí tolik. Třeba je potřeba jenom nějaký 1, 2, 3 cykly, že jo.
0: Proto,
1: že tam být.
0: Proto jako je velký rozdíl mezi tou otázkou, kam směřuju a kde jsem se narodil.
1: Kde se nacházím.
0: A kde se nacházím, protože kdybych se narodil 8, tak jsem stvořitelský, nebo Lubomír, tak by byl stvořitelské vědomí, operuje v nižších a kdykoliv se může pohybovat až do osmičky, protože tam patří, že jo. Takže tak to je, kdyby se narodil v 5, třeba jako rishi, nebo kdyby se narodil ano, v 5, jako avatar, který bydlí o patro níž, tak pochybně může operovat 2, 3, 4 5, ale vejš se musí už evolučně propracovat s těmi ostatními svými sourozenci. V podstatě.
1: A nebo si tam může šáhnout přes vyšší já pro informace.
0: Přesně tak. Takže a pro tu orientaci bych doporučoval ty otázky ještě vyprecizovat, ještě trošku zpřesnit, ale podstatné je, že úplně to nejpodstatnější je, že Lubomír pracuje, že se ptá, že dostává otázky, že mu to funguje a že zcela bezpečně je jeden z nás. Já se jenom zeptám, dá se tedy říct, že kristovští lidé všichni vlastně směřují v rámci toho kristovského prostoru, že směřují do osmičky?
1: V každém případě.
0: Že jo, protože musíš trošku přitlačit na tom hlase, víš, ty jsi taková, jako si spolu povídáme, jako šeptem.
1: Dobře,
0: ono tak to pak není slyšet, protože ten mikrofon se neotevře prostě.
1: Aha, tak já se omlouvám.
0: My tady totiž máme mikrofony jako dveře. To není jako, že do toho budeš šeptat a ono to bude slyšet.
1: Jako ano, pokud do těch dveří musíš pořádně vzít za nekopnu, kliku. Tak se neotevřou.
0: Musíš vzít za kliku. Dobře, a to nastavil pan Hlávka takhle. Protože pan Hlávka si na tom zakládá, že když tady spolu s takhle my jako mluvíme, takže můj mikrofon reaguje na můj hlas a tvůj mikrofon na tvůj hlas. Takže i když ty mluvíš do svého mikrofonu, můj je zavřený a nemáme tam takovýto zlověstný echo. Byť se to občas

0: Máme půl. Máme tam další dotaz. Dali bychom písničku, já si myslím.
1: Jak chceš?
0: Protože jsme tu první hodinu jsme tolik nehráli. Já teda jsem ti tady něco obstaral, takže můžeme si pustit to, co vlastně jsi si přál.
2: Nasledující zážitok naozaj stojí za to. Vítěz prvej československý superstar Martin Chodur. Vítězka talentmánie Patricia Janečková a ich Phantom Opery.

0: No, mám ho silnou teda.
1: Já taky. Protože ona má ten hlas tak strašně čistý, že ne každá vejška se dá poslouchat. Někdy u toho opravdu to trhá za uši, za vlas, jeden za co všecko, protože některé ty zpěvačky sice zpívají vysoko, ale ječejí.

0: u toho, nedá se to nějakým způsobem jakoby pořádně poslouchat. Ale tohle to je prostě ty vejšky, co ona vyspívá, ty jsou prostě čistý a je to, já bych řekla, lahodní to uchu.
1: Ano. Má to příjemnou energii, má to krásnou vibraci, bohužel Patrice Janečková
0: už není mezi námi.
1: Odešla do pěveckého nebe, doufám. Já jsem viděl třeba tuhletu věc naspívanou, asi že jsem ji naspívanou Antonio Banderas, že jo? Kdo by řekl, že taky jako zpívá. Nespívá špatně, on tam spíš jako vypadá jako ďábel dobře, jako, on je typický ďábel, jako, takže opravdu ty jeho oči a to tak k tomu ladí víc jak ten jeho hlas. Viděl jsem to, vlastně jsem to naspívaný od paní Urbanový a od Karla Gotta. To je opravdu slabý odvar toho, co tady zaspívali tyhle ty dva. Pak jsem to viděl v krásným aranžmá, naspívaný nějakýma zahraničníma jakoby skvělejma operníma pěvcema. Ale ta dotyčná si jako nevyšplhala tam, co Patricie, jo. Takže hezká vzpomínka na Patricie. A musím říct, že Martin Chodůr má spoustu hezkých věcí. Možná si ještě dneska jednu pustíme. Tak, píše nám tady Božena Blanka. Ahojky, milé sourozenecké duo, které se opět k sobě co nejblíže přiblížilo. No, Blani, na dvě dílky kabelů od sluchátek. Musím Išu pochválit, už nevyžaduje polštáře, už tady jako směle kouká do kompjutru a vůbec jí nepřipadá, že tady za těma všema hyblátkama tam někde je obrovské množství posluchačů, kteří na ní koukají a poslouchají, tak jak to bylo na začátku, pamatuješ, jak jsi se bála?
0: No, nekoukají na mě, koukají do toho telefonu nebo na čem poslouchají do rádia.
1: To není tak poslouchají.
0: No to nevadí, ale já jsem si myslela, že koukají.
1: No. Buď velebená a oslavovaná tato doba. Děkuji za báječné informace, že jsme nyní již plně pod vedením a ochranou žreců. Díky za chvění srdce a slzy radosti a pár tyček. Jak jsme snili o této době, musím říct. Já nechci být jakoby nostalgický, nebo nechci být v tomhle přecitlivělej, ale byla doba, kdy šlo o život, byla doba, kdy jsme si vůbec neuměli představit, že budeme moc normálně pracovat a bez toho, že bychom byli pod těžkýma útokama, kdy opravdu šlo takzvaně okejhák. Jo. Takže a těšili jsme se, že jednou přijde den, kdy temňáci budou poraženi na hlavu a jednou budeme moci opravdu směřovat úspěšně k tomu sestupu. Vůbec jsme netušili, kolik práce udělali temňáci, jak si dali záležet na tom, aby se to nikdy nikomu už nepovedlo. Nikdy nikomu se to nemělo povést. Nikdy nikomu se nemělo povést zestoupit a nějakým způsobem absolvovat evoluci, což by znamenalo, že už nikdy neměli kristovští lidé existovat, natož být v roli evolučních strážců. Nikdy neříkej nikdy. Jednou narodí se ten, který a tak dál. To byla ta Enkyho kletba, že?
0: Ano.
1: A přišel čas a byť se snažili, aby se nikdy nenarodil, tak se narodil a porazil je přesně tak, jak to Enki předpověděl, když v podstatě pouze reflektoval a reagoval na to, když Kain vylákal Abela, zavraždil ho tam, nebo společně ho tam zavraždili a za to obdržel jaksi za to obdržel cejch, v uvozovkách signaturu, která ho měla ochránit před jakýmkoliv typem trestu tady za ten úkon, který udělal. Měl ho zbavit jakékoliv zodpovědnosti karmické a další, měl ho ochránit, protože udělal přeci veliký a dobrý čin. Takže vznikla Enkýho kletba, která vlastně stála proti tomu, jak ošetřili toho Kaina, Kainovo znamení se říká, že jo. Ono se ale použilo, to Kainovo znamení se použilo v negativním slova smyslu, jakože Kainovo znamení znamenalo odsejchování, že?
0: No tak jako by se všechno reverzovalo, že se všechno prolháně vysvětlovalo. Takže Kainovo znamení Bible vysvětluje, jako že byl označen jako vyvrhel, ale on byl označen jako nedotknutelný.
1: Nedotknutelný, jo, hrdina, ten, nedotknutelný proto hrdina on, proto se on, zásluhami.
0: Proto Enki nemohl zasáhnout a nemohl v podstatě vyřešit tu bratrovraždu v uvozovkách, že jo? Tak prostě potom jenom snesl tu kletbu, před kterou oni se tak, v podstatě mě to připomíná současnou dobu, kdy ta odcházející vláda se klepe hrůzou, že teda teď se začnou řešit jejich problémy a teď tam mají všude nějaké různé kličky a pojistky, aby třeba se někde něco neprovalilo nebo aby ze všeho vyklouzli, tak stejným způsobem se báli ty temňáci, že prostě až skutečně jednou se narodí, až se zrodí ten, kdo sjedná spravedlnost a vlastně, dalo by se říct, pomstí tu zákeřnou vraždu, tak samozřejmě, že se ta kletba naplnil. Ona byla doplněna ještě tou další kletbou, kdy vlastně ty chazaři, kteří se vlastně byli stvořeni k tomu, aby zničili to kristovské lidstvo, tak oni neuspěli, takže ty chárice nedokázali zlikvidovat, no a byli prokleti svým vlastním stvořitelem, který prostě jim řekl, že jsou k ničemu a že budou jednou krásného dne opravdu zničeni, protože jsou neschopní. No a tak se propojily tyhle dvě kletby a tak se také stalo, protože nepodařilo se jim zabránit tomu, aby se ten, který se měl zrodit a sjednat pořádek, aby se nenarodil. A on se zrodil už jako planeta, která začala dělat pořádek už v tom 18. století a se zmanifestoval do toho fyzického těla na té úrovni toho prostoru, kde začaly probíhat tyhle ty záležitosti.
1: No jo, to je do jinému jámu, až se ucho utrhne.
0: Ano.
1: Jak se říká. Naďa si stěžovala, já se, že píši nějaký dotaz, stěžovala si na zvuk, pochopitelně vím, že to tam iše chytá nějaký brum. Snažil jsem se, trošku jsem to poladil, takže myslím si, že už to bylo potom lepší, nebo že to je lepší. Takže tak to jako beru, že to je vyřešené. Tak, no a žádný jiný dotaz nám nedorazil, takže se můžeme vrátit ještě k tomu, co tady psala Božena Blanka, k tomu, že v podstatě zažili, nebo nějak dneska jsem zrovna o tom přemýšlel, když jsem cestoval, tak mi se v hlavě honily takové zajímavé myšlenky. Jak my jsme vlastně šťastná generace. Jo, my teď momentálně žijící v této realitě, jak jsme šťastná generace, která zažila obrovské množství naprosto překotných, pro lidstvo překotných záležitostí. Když vezmeme v té manifestované zóně toho materiálního života, zažili jsme zrod počítačů, zažili jsme zrod internetové sítě, zažili jsme zrod virtuální reality jako platformy pro působení umělé inteligence, která měla jednoznačně navždy pohřbít tu realitu jako takovou a měla lidstvo uvést do nějaké singularity, navíc ještě ve virtuálních realitách. Jo. Zažili jsme, pravda, neprožili jsme, jako třeba naši rodičové nebo prarodičové, neprožili jsme utrpení války, ale prožili jsme vlastně přerody určitých, věřím tomu, že zažíváme zrod třetího společenského systému. Zažili jsme socík, když to takhle řeknu, zažili jsme budování demokracie ano, se všemi atributy
0: se všemi důsledky a se všemi atributy.
1: Jo? To nejdůležitější asi vůbec pro evoluci lidstva, sáhli jsme si na spolupráci, spolutvoření toho vzestupu jako takového. Já neznám generaci, nebo neznám, nevím o generaci takhle, která by takhle významné věci jako zvládla prožít v jednom lidském životě. Jo. Jsme obdařeni prostě tím, že můžeme řada lidí, řada bytostí evolučně neskonale vystoupala, protože se účastnila toho dění, účastnila se aktivně a to těm bytostem nastartovalo nejenom z té deevoluce, tu evoluci, ale ještě dokázali třeba z nějaké pozice duše se vypracovat během jednoho vzestupného okna třeba až do pozice avatarů. Jo. Spousta bytostí na misích, které byly odsouzeny někde k nějakému takřka nebo bytostnímu umírání, takhle to řeknu, někde utlučení v těch pohřebištích, tak se je podařilo osvobodit. No prostě opravdu, když se nad tím člověk zamyslí, co my jsme za náš život stihli, jo, tak to prostě, když jsme žili jiné životy, určitě jsme se neflákali, si myslím, jo, ale tohleto, to si nezadá. Co, Išo?
0: Já souhlasím, protože už jenom těch poznatků, těch informací, co k nám přišlo, jo, no, prostě nepřeberné množství a všechno to vlastně vyskládalo obrovské množství událostí, když by se to potom seřadilo, který možná v jiných stoletích vytrvaly opravdu jedno, dvě, tři století, tak my jsme to zažili v jednom uvozovkách krátkém životě. Takže jako jo, souhlasím s tebou.
1: Musím si otevřít mikrofon, jsem se pro jistotu, že tady budu cvakat teďko, tak jsem se zamutoval. No to víš, že jo, tak myslím si, že každý, kdo nereflektoval na výzvu, která mu přišla, protože všechny duše, které měly nějaký potenciál, tak všechny duše byly osloveny, mohly se realizovat, mohly v podstatě ten proces vzestupu mohli realizovat, ale oni na to nereflektovali, prostě hodili do toho vidle, úplně se toho stranili a tu velkou příležitost totálně, ale totálně promarnili. Promarnili to nejdůležitější, proč vůbec kdy byli zrozeni, tuhle tu šanci přenechali tedy jiným, nutno říci, oprávněně, protože pokud by reflektovali, pokud by reagovali na to kontrahování, které probíhalo někde už v těch 80. letech, tuším, nebo od těch 80. let, tak to hodili za hlavu a absolutně promarnili něco tak velkého, tak obrovskou příležitost. Jo. Je to zase svobodná vůle, je to rozhodnutí toho bytí, nebo té bytosti, nebo toho vědomí, jedno, jak to nazveme. Jo. No a můžou, takhle my ostatní si můžeme říct, dobře, že to bylo zařízeno tak, že prostě byli, buď se vrátili jako hvězdný prach zpátky v rámci toho zpětného tahu a možná někteří dostanou ještě příležitost tu evoluci někde nějakým způsobem realizovat a mít tu šanci stát se třeba člověkem, kristovským člověkem, nebo prostě bylo vyhodnoceno, že jestli někdy dosáhnou snad nějaké pozice, tak maximálně třeba pozice vraníka. Máme tady jednoho takového, ten začínal v pozici vraníka a skončil v pozici bílého koně.
0: Ano, přesně tak. A teď možná někam doklusal, možná do nějaké stáje, teď tam bude stát léta,
1: letoucí. No, záleží, do jaký stáje ho umístějí. Jo, no. Bude, zase bude říkat prostě, že to ty komunisti asi, nebo co. Tak to je každýho jakoby věc, ale musím říct, že ta doba nám, nebo ten život nám nadělil takovýhle příležitosti a já jsem rád za každýho, kdo se přidal, kdo přiložil ruku k dílu a pracuje, protože je pořád, jako, co dělat, pořád je potřeba si hlídat, jakoby ty záležitosti u sebe, u svého plemenného nebo párového partnera, hlídat si tu párovou předlohu. No a třeba myšlenkami podporovat to, co bude teď ta vláda dělat, protože si myslím, že Andrej Babiš má šanci, pokud si to budou lidé přát, to je velice důležité. Pokud si to dostatečně lidé budou přát, tak jim může nadělit to vrácení toho, co jim tady bylo prostě odepřeno. A v rámci přiřazení se k BRICSu prostě máme velkou šanci být zase normální, žít normální životy a vlastně ten vzestup dokonat, aniž bychom museli opouštět toto teritorium naší krásné vlasti. Jo. Išo, je na tobě, aby si teď se chopila slova a pomalučku se posunula, máš na to asi tak 2 minuty, aby jsi si udělal nějaký závěr a aby jsi se rozloučila.
0: Tak já ty 2 minuty využiju to rozloučení se, nebo popřeju všem, kteří nás dneska poslouchali a nějaké informace se od nás zase dneska dozvěděli, tak bych jim popřála, aby z nich měli stejnou radost, jako máme my, protože ty věci se opravdu dějí neskutečným tempem. Kdo ví, co nás bude čekat příští vysílání, co na nás bude čekat za zajímavosti. A tak všem moc přeju, aby si užívali tak jako my toho blížícího se konce, těch temňáků, toho hnusu, do kterého nás tady dostali. Můžeme tak držet palce nové vládě, těm, kteří jim budou nápomocní a kteří prostě nějakým způsobem přiloží ruku k dílu k tomu, aby prostě to nebyla marná práce, aby z toho prostě všichni, ti, kteří si to zaslouží, něco měli. Tak já se budu těšit na příští vysílání, mějte se moc hezky. Ještě vás pozvu v 21 hodin na Peťu a Míšu, protože tam určitě

0: Krásný milý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream s Míšou, s Vatošem. Ahoj, ahoj.
1: Zdravím všechny diváky, dneska to bude rychlejší, je to velmi naléhavé, protože jak víte, tak vpravo ode mě na té fotografii vidíte pravou ruku poslca, která bude hrát v Brně nejdůležitější roli podle všeho. To je takzvaný Kreisobmann mnichovský. Mnichovský Kreisobmann. Kreisobmann je vůdce, to je krajský vůdce. Takže to je krajský vůdce sudeťáků, Kreisobmann Christoph Lippert. A ten bude šéfovat stánku číslo 1, tedy on bude označen na té výstavě jako E10, je to hala E10. A tam tento pán bude provádět svůj plán, který velice přesně popsal na shromáždění Němců ze severního teritoria, tedy sudeťáků ze severního teritoria, které se konalo v Trampenkampu v Německu. A ten plán je, že Benešovy dekrety budou zrušeny tím způsobem, že vyčistíme hlavu české mládeže. Tedy musíme, ten pán chce ovládnout myšlení naší mládeže a tak chce dosáhnout zrušení Benešových dekretů. Kreisobmann Christoph Lippert, on má ještě další plány. Velmi zajímavé, že je rozebíral na konferenci v Plzni s představiteli TOP 09 a bývalá šéfka TOP 09 Pekarová do Brna jede. Na sudeťáku, ty jsou možná ještě horší než ty Benešovy dekrety. Podle tohoto plánu Christopha Lipparta se musí po zrušení, nebo současně se zrušením Benešových dekretů se musí na území Česka a Slovenska vrátit platnost starých rakousko-uherských zákonů. Čili měli bychom se vrátit o 120 let zpátky, před rok 1918, a na území České republiky by měly zpátky platit rakousko-uherské zákony. Ten zákon rakousko-uherský poměrně, těch je hodně, ale jedním z prvních zákonů, které Československá republika musela přijmout, byl jazykový zákon, protože podle stávající úpravy, kterou jsme podědili z Rakouska-Uherska, nebyla čeština úředním jazykem. Byla veřejným jazykem a to je spousta dalších věcí, které tenhle ten pán chce změnit. Chce tady zavádět zpátky cedule, představuje si, jako vzor dává cedule, tedy od místní označení měst které, a vesnic, které je běžné v Lužických Srbsku, tedy v oblasti severně od Liberce, to je ale německé území. Tak na nich je první nápis německý a potom je název té lužické srbštině. Tak přesně takové nápisy. Tenhle ten Kreisobmann, který tady bude šéfovat té brněnské výstavě, chce provést. Takže jako vidíte, že ten plán je jasně definován, tedy ovládnout českou mládež, potom zrušit Benešovy dekrety a zavést na území České a Slovenské republiky zpět platnost rakousko-uherských, on tomu říká pokrokových zákonů. A veřejně tady na té konferenci v Brně, kde byla řada politiků stopky, poslanci stop 09, prohlásil, já to budu přímo citovat, ono to je takový trošku zběsilý, ale budu citovat, tedy cituji Kreisobmanna Christopha Lipparta na konferenci s poslanci TOP 09 v Plzni. Cituji. Už ve starém Rakousku-Uhersku bylo zavedeno mnoho nařízení a zákonů, které sice možná předběhly svou dobu, ale které ovšem lze dnes konečně opět zavést zpět do všech zemí Evropské unie, pokud tedy doufejme, se Evropská unie nezhroutí kvůli rostoucímu nacionalismu, jak se to k naší velké škodě stalo s naším starým Rakouskem Uherskem. Tak tohle, tenhle ten pán, kterého tam vidíte vpravo ode mě, Christoph Lippert, to je jeho politika a tuto politiku budete se divit, to asi nebude přednášet Baně. Tam bude říkat Němci hodní, Rus zlí. Základním principem celé této politiky Totiž je změna politiky, kterou provedl vůdce sudetoněmeckého landsmannschaftu Bernd Posselt v roce 2014. Tehdy do té doby platilo, a ještě prvních asi tak 8 let, ještě za Seehofera, platilo, že sudetoněmecký landsmannschaft chce oficiálně zrušit Benešovy dekrety. V roce 2014 náhle Bernd Posselt změnil a přestal hovořit o Benešových dekretech a nakonec dokonce začal tvrdit, že už nejsou důležité, protože vymyslel nový plán. Samozřejmě, že cílem tohoto plánu, který Posselt vymyslel, je zrušit tyto Benešovy dekrety, ale už mají být zrušeny jiným způsobem. Tedy už nás Němci nehodlají Českou republiku nutit k tomu, abychom Benešovy dekrety zrušili, protože oni nemůžou být zrušeny rozhodnutím žádného jiného orgánu než České republiky. Evropský soud má na to analýzy a ty jsou nezrušitelné, ty dekrety. Takže jediná cesta byla, že Česká republika zruší, ale tuto cestu teď nahradil novou cestou Posselt. A v únoru, 24. února 2024, v Mnichově na demonstraci před svými stoupenci. Bylo velmi zajímavé, že to byli stoupenci sudetoněmeckého landsmannschaftu, mnichovští Němci a velké množství Ukrajinců, kteří tam skandovali tomuto projevu Posselta. Posselt oznámil nový plán a ten plán je, že Posselt hodlá vytvořit, tedy sudeťáci hodlají přetvořit Evropskou unii v jednotné, cituji, Spojené státy evropské, protože jedině Spojené státy evropské dokáží nahradit Spojené státy americké. Tedy plánem Posselta, stejně jako Hitlera, je nahradit Spojené státy americké a Rusko v pozici hlavních mocností světa a aby se Spojené státy evropské staly hlavní mocností světa. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, tak musí být poraženy hlavně slovenský a maďarský nacionalismus a potom takzvané národní lavírující státy Evropy, tedy Česko, Polsko, částečně i Francie. Ty musí být zničeny, všechny národy a státy v Evropě mají být podle Posselta zničeny, tedy má se mládeži evropské, tedy i české, i slovenské, i maďarské, i francouzské, vyčistit hlavy, aby přestali uvažovat, že jsou Francouzi, Češi, Španělé, Slováci, a aby přijali jednotný stát. Ten stát se má řídit podle toho Liparta rakousko-uherskými zákony, tedy zákony, které byly platné za habsburského Rakousko-Uherska, a má všechno řídit. A v rámci toho, že má všechno řídit, mají být zrušeny Benešovy dekrety. Tím pádem se uvolní. V podstatě český stát by přestal existovat, dostal by se česká vláda v Praze by se dostala zpátky do pozice vlády řízené jakýmsi místodržícím, tedy mohla by dělat pouze to, co dneska v České republice dělají krajské úřady. Podle Posselta tento cíl musí být dosažen válkou proti Rusku. Rusko musí být poraženo. Ukrajina podle Posselta musí dostat od Evropy zejména německé dalekonosné rakety Taurus, tak aby celé Německo rozstřílela. Posselt jinak straší Němce, že Putin vybuduje obrovskou Stalinovou říši od Lisabonu až po Vladivostok. A proto Posselt nyní požaduje likvidaci všech těch států Evropy jednotnou. Co k tomu dodat?
0: Míšo, promiň. Já nemůžu do toho nevstoupit. Ty jsi řekl, to zvětné spojení kouzelné, Spojené státy evropské. A není náhodou tedy, že shodou náhod prezident Pavel v Litomyšli hovoří o tom, že je potřeba se včlenit do Spojených států evropských a že to teda udělají buď s náma, nebo bez nás. Jako, to bych chci říct, že generál Pavel tady prostě jede sudeťáckou linku?
1: No podívejte se, generál Petr Pavel byl známý tím, že jestli se nepletu, tak byl na sjezdu sudeťáků v březnu. To je tak rok, dva. Já se podívám, Petr Pavel, řezno. My jsme jenom neříkali něco, co není pravda. Řezno. Tak, ano, v roce 2023 navštívil sraz v řeznu. V Regensburgu tedy. No a když si to podíváte do časové osy, tak samozřejmě posl tyhle ty věci říkal už daleko předtím. On už první tyhle projevy pronesl v roce 2014 v souvislosti s masakrem v Oděse, kdy už požadoval tu likvidaci Ruska. Protože posl má teorii, že Evropská unie, tedy Německo, potřebuje Ukrajinu, protože bez Ukrajiny nemohou vytvořit Spojené státy evropské, tedy čtvrtou říši. Třetí říše hitlerovská i druhá říše, tedy německých císařů, která byla zničena v roce 1918, poražena, tak ty měli stejný plán, oni potřebují Ukrajinu. Oni potřebují Ukrajinu a ruské zdroje, to musí být jeden, a tady musí být i Slovani podřízeni tomu německému elementu, těm německým vládám. Takže posled to tvrdí od roku 2014, samozřejmě v řadě přednášek to řekl. A teďko právě v tom Mnichově to dorazilo. Petr Pavel to ví, tak ho zřejmě vyškolili, nebo zjistil, kam povanou ty německé větry, tak do nich chce zase nasadit své plachty, víte, protože Pavel rád se vždycky připojí k vítězné straně, nebo ke straně, které si myslí, že zvítězí. Podívejte se tady, ty poslední názory jsou tedy jasné, Rusko musí být poraženo, zahnáno a zničeno raketami. Rakety musíme vyrobit my a dát je Ukrajině. Zároveň musíme z Ukrajině dodat lidi a všechno, aby mohla válčit. Posled chce rozpoutat třetí světovou válku. A chceme změnit Evropu do nového státního útvaru, který bude mít jednotnou zahraniční politiku, tedy gemeinsame Außenpolitik. To znamená, že už nebude nějaký Macinka, zase vidíte ministr zahraničí Macinka a jeho spor s Petrem Pavlem, tak žádný ministr zahraničí Macinka tady nebude, bude tady jenom takový ten protektorátní ministr zahraničí, on se jmenoval. No to je jedno. Jenom takový ten, který bude jenom říkat, co se bude dělat. Dále má být, to je velmi zajímavé slovo, Ernährungsunion. Ernährungsunion je vlastně jednotná stravovací politika. Tak si můžete představit, i Němci přemýšlejí s tím, že se nebude jíst maso, že se budou jíst šváby, hmyz, že se bude jíst jenom rostlinná strava, tak nařídí Evropská unie, jaká bude Ernährungsunion politik, tedy co se bude povoleno odkud kupovat, prodávat a vyrábět. Takže zase ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo pro nějaký, nebo česká hygiena, která, nebo potravinový dozor, nebudou mít pravomoce na to, aby kontrolovali, co sem za ty svinstva vozí. Je dále jednotnou obranou politiku FERT, Verteidigungsunion, čili obranou politiku, a jednotnou energetickou politiku, Energieunion. Zase vidíte, že Němci nám tady budou nařizovat, že kdy budeme muset povinně odebírat jejich elektřinu, protože oni, když svítí slunce nebo fouká vítr, tak nevědí, co s ní. A zároveň vám budou nařizovat, kdy jim musíme dodávat naši energii, elektřinu, když oni nemají, protože nefouká a nesvítí vítr. Čili to je zase systém naprostého kolonialismu. Takže z počasové osy je to naprosto přesné. Já si myslím, že na to Trump poměrně jasně reaguje, na tyto nejnovější německé plány. On posl tady jde dál ještě. On už chce, aby byl Friedrich Merz, tedy německý kancléř, sesazen, protože není dostatečně progresivní proti tomu, nebo agresivní proti tomu Rusku. No a tam tedy vyhlásil cla, vyhlásil stažení vojsk, dělá všechno pro to, aby dal Putinovi volnou ruku a aby Evropani se nemohli schovávat za americký štít. Aby si museli Evropani rozmyslet, budou ještě se Spojenými státy americkými, anebo zda se pokusí po Hitlerově konceptu vybudovat tu svoji třetí říši tím, že se pokusí obsadit Sovětský svaz, což skončí salvou Oreštníků a dalších ostatních jaderných raket, která Evropu zruší. Tak tohle je to nebezpečí toho šíleného Posseltova plánu, toho Lipartova plánu, co se má projednávat v Brně, a mají tam za úkol vymazávat hlavy českým mladým lidem, aby tento plán prošel. Ano. A oni starší na jednu stranu, že Putin chce vytvořit říši z Vladivostoku až po Lisabon, to je přímo citát Posselta, což Putin rozhodně nemá v úmyslu, to dohody z Anchorage poměrně jasně definují. Na druhou stranu sami chtějí vytvořit evropskou čtvrtou říši od Lisabonu až po Dněpr nebo až po Charkov. Oni nehodlají uznat ruská území, která jsou podle nové ruské ústavy ruská, tedy Charkov, tedy ne Charkov, ale Donbas, Krym, Luhansk, nehodlají uznat, chtějí, tato území chtějí také. A zároveň také chtějí ještě další, chtějí rozvrátit celé Rusko, rozparcelovat si ho. To věští jenom velkou světovou válku. No a oni vědí, že se jim to nepovede. Do té doby, dokud tady budou státy nebo politici, jako je Robert Fico, Slovensko, jako byl Viktor Orbán, Maďarsko, nebo i Poláci, svým způsobem jsou také obezřetní. Němci si to představují tak, že to je velmi zajímavé, když sledujete ty německé politické diskuze, protože dneska se rozhořili němečtí politici, protože italský dopravce vlakový chtěl začít podnikat z vlaky na německých železnicích. Neexistuje. A už přemýšlejí, jak by ty Italům zabránili, aby italské vlaky jezdily po německých železnicích. Ale zároveň zase tady německé vlaky nebo německé autobusové společnosti podnikají v Česku. To je v pořádku. Čili když Němci vyzobávají naše trhy, tak je to v pořádku. Když kdokoliv chce investovat do Německa nebo používat tyto německé věci, tak je v koncích. Němci jsou všeobecně v koncích, tam pesáží na dno, ty už tam brečí, že budou muset zavřít. Dokonce dospěli tak daleko, že už jednají s Číňanama, že jim prodají některé továrny firmy Volkswagen. A v těch zbylých chtějí vyrábět zbraně. Ty zbraně někdo musí zaplatit a to je právě ta Erneux Union, tedy čeští dělníci mají být opět chudí, tak jako byli za protektorátu Bremen, a všechno se bude schromažďovat v Německu, se mají vyrábět zbraně a těmi zbraněmi se má porazit Rusko. Výsledkem má být nová Evropa, ve které budou platit staré rakousko-uherské zákony. A to znamená zrušení Benešových dekretů. Tak to je v podstatě všechno, co jsem chtěl dneska říci. Tak jestli máš nějaké dotazy?
0: No, prosím tě, to vypadá celkově, když to takhle bereme, vlastně, že tady to není náhoda, že se tady děje nějaký sudetoněmecký sjezd, ale s tím, co se děje v Maďarsku, který tam Maďar, že otřese Benešovými dekrety a tak dále, že je to frontální útok vůbec na naši státnost. Máš ten pocit taky?
1: Na to je frontální útok na státnost všech států Evropské unie, včetně španělského. Němci chtějí zrušit všechny státy v Evropě tak, aby tady měli pouze svůj stát. Ano, řízený rakousko-uherskýma zákonama.
0: No,
1: tady samozřejmě jsou asi domluví s Francouzema nebo i se Španělama, s Italama, že budou mít jakési cosi, ale tady ten východní prostor má být jasný. Proto neútočím moc na Polsko, protože to si nechávají ještě na potom. Teďko je nejdůležitější Češi. A důležité je podporovat i Ukrajince, protože to Ukrajinci jsou starší spojenci Němců z první druhé světové války.
0: No, já to bohužel jako v tom vidím jako velký průšvih, protože jediný, na co se teď teda dobře tady naši politici zmohli, tak Tomio Okamura říká, že vládní politici, vládní koalice navrhne na úterním jednání poslanecké sněmovny mimořádný bod, ve kterém chce vyzvat sudetoněmecké krajanské sdružení, aby upustilo od organizace sjezdu v Brně. Ta podřízenost je tam úplně úžasná. Na tiskovce to oznámil předseda SPD. Opozice rovnou říká, podle předsedy Pirátů Hřiba se jedná pouze o kouřovou clonu, která má zakrýt aktuální kauzy hnutí ANO a tak dále, a tak dále. Jo? A že má destruovat snahu o diplomatické úsilí a tak dále. No.
1: Podívejte se, já jsem citoval Kreis Obmana, tedy zástupce pro Mnichovsk a vysokého funkcionáře sudetoněmeckého Landsmannschaftu, ten to řekl jasně. Benešovy dekrety budou zrušeny, už předpokládá, že budou velmi brzo zrušeny, zbývá jenom ještě pár desítkám tisíc mladých Čechů vyčistit hlavy, aby volili Hříba, Hříb zatleská a bude konec České republiky. Piráti toho zase, víte, ono, se musíte podívat na historii, tak když se tam podíváte, kdo v těch pirátů je, tak je tam jedna pirátka a její dědeček nebo pradědeček je nositelem železného kříže prvního stupně za dobití Kyjeva.
0: Ty vole.
1: No, takový jsou čeští poslanci.
0: Takovýhle tady máme, no.
1: A potom se nemůžete divit, že podporují ten boj proti Rusku.
0: Pak tady máme Stan a Topku, že jo, tak to je daný, že jo, lidovci, Herman a spol, že jo, ty dokonce se tam jako hlásí, že tam všichni přijedou a budou se jim tam klanět těm
1: sudetům. Ale jistě, oni v tom Brně nebudou říkat, že chtějí zrušit ty Benešovy, oni budou říkat, že už, ne, oni budou říkat, že musí udělat ten jednotný stát. Aby, jak říkal, aby se zavedly ty rakousko-uherské zákony. Já si myslím, že dokonce tady jsou dvě tendence. Jedna tendence pochází vytvořit zpátky Rakousko-Uhersko, ale to není tahle německá tendence. Oni chtějí vlastně jenom využít jaksi terminologie Rakousko-Uherska, ale vytvořit starou pruskou říši.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to je německé, jo. Čili to jsou velmi nebezpeční lidé, já si myslím, že jako, víte, za první republiky, kdyby někdo oznámil, že přijede z Mnichova do Brna, udělá tam nějakou akci a na ní bude, a je to osoba, která je známá tím, že prosazuje politiku, aby do Čech byly zpátky, aby Česko bylo zpátky podřízeno rakousko-uherským zákonům, tak jak znám dějiny první republiky, tak by ho okamžitě zbalili. A buď by ho vyhlásili za personu non grata a šoupli zpátky do Německa, no a nebo by ho zavřeli, protože když docházelo k takzvanému Habsburskému puči nebo podobným záležitostem, tak první republika vždy velmi razantně ve 20. letech takto jednala i ve 30. proti Němcům. Jo? A teď jsme o 100 let zpátky, víte, Beneš 45. říkal, že ti Němci s tím nikdy nepřestanou. Tak je takový zvláštní, já jsem po mamince Němec, ale tyhle ty Kreis Obmany a Sudetlandsmannschaftmany nemám vůbec v lásce. Protože to jsou lidé, kteří myslí pouze podle příslušnosti k německé krvi. Oni považují za nadřazenou. A samozřejmě mají takovou tu německou, jak tomu říkají, teutonskou lest, kdy těm ostatním tak jako říkají, ale ano. Protože vědí, že čas na to, aby s nimi zúčtovali, teprve nadejde. To je takzvaná teutonská lest.
0: No, je to síla.
1: Se podívej, to vypadá úplně nenápadně, že?
0: No, přesně tak. Ale co na to Habsburci třeba, jako ten...
1: Habsburci se k tomu nevyjadřují, k těmhle s těm plánům Landsmannschaftu. Ano. Posel sice vystupuje jakýsi představitel panevropské unie, ale v poslední době se velice radikalizuje. Snaží se vytvořit jakousi novou politickou sílu, která by sjednotila Ukrajinu, Německo, celý prostor mezi Ukrajinou a Německem do jednoho balíku, ovládla Evropskou unii a pokusila se rozvrátit Rusko. A samozřejmě, ono to je ekonomicky, víte, oni už na ty sázy, třeba v tom Trapen kampu si stěžoval tenhle ten Lipart, že přišlo málo lidí, že už lidi nechodí, že už jsou staří, že mladí to nezajímá. Tak právě proto oni vytvořili tu novou teorii, protože už nemohou strašit těmi velkými sjezdy těch studentáků, co v Mnichově vykřikovali Es kommt der Tag und Rechtswidrige Benesch-Dekrete a podobné věci. Už nemohli, tak teď jdou takovou soft, protože zjistili, že tady v Praze i v Bratislavě je spousta Šimečků, spousta Římů, spousta Pekarových, Adamových. A ti by byli ochotní kooperovat. Víte, za první republiky jsme tu měli obrovské množství kolaborantů s Německem, hlavně v těch vyšších sférách, té vyšší společnosti, ano. Myslím, že nemusíme do toho tématu příliš zabrousit, všichni víme, u koho se hlavně jedná. Že? No a teď tady vidíte, že tito lidé opět, nebo jejich potomci, no a když máme poslanecké sněmovně stranu, která vystupuje proti tomu, aby se zakázal sjezd těch sudet, nebo aby se vyzvali ti sudetáci, aby tam nejezdili, by to nedělali. No a když se podíváte, že její členka v té poslanecké sněmovně tedy má dědečka, co má železný kříž za dobití Kyjeva v roce 41, tak to vidíte, že to tak nenápadná politika, že?
0: Vrána v Koráně se dá. No, přátelé, je to síla.
1: Já myslím, že to stačí. Já odvysíláme v příštích dnech, pokud vás to zajímá, napište Bojašovi nebo mě. Můžeme udělat medailonky, ono tam těchto z těch zajímavých krajs obmanů a nižších vůdců přijede víc. No a když tam přijede, tak můžete se podívat, jak oni budou tam říkat, že usmíření a Freundschaft. A hlavně, jak jsme těm Němcům, jak jsme proti těm Němcům páchali ty zločiny ohavné v tom 45. a podobně. Víte, ono se málo v České republice zapomíná při vysvětlování toho odsunu Němců, že Velká Británie byla jedním z signatářů tohoto odsunu. A odsun Němců není první, co Britové signovali. Oni už v roce 1922 tak to nařídili odsun aktem Lausanne, odsun řecké menšiny z Turecka a turecké menšiny z Řecka. A na základě toho potom souhlasili s tím odsunem ty německé menšiny z Česka. Britové věděli, že to je způsob, jak vyřešit to národnostní napětí. Takže pokud to někdo tady svádí na Beneše nebo na české nacionalisty, nebo ne, dej bože, na Sověty, tak ne. To byla čistě letitá britská politika.
0: Ano, ano. Jaroš Nikely, který tady byl v neděli, tak právě jmenoval i toho profesora, který na té Oxfordské univerzitě tohleto navrhnul jako první a pak se to vlastně předalo Churchillovi dalším a my jsme to samozřejmě jenom prostě aplikovali. Ale Míšo, já ti moc poděkuju teda za dnešní takhle...
1: Jinak, ne, já ještě musím říct důležitou věc. Vlastně.
0: Pojď.
1: Kdyby měl někdo pochybnosti z těch citátů, tak na michalepetr.com v analýze s označením čísla MAP 2595, tak tam máte všechny ty odkazy. Máte tam navíc i plán těch sudeťáků, tedy kde, v jakém stánku, jaký sudeťák se chystá rozmístit. Tak jsem zvědavý, kdo bude tam s tím Lipartem, kdo za ním přijede, jestli ta Pekarová, Adamová, Petr Pavel tam nepřijede. Tak je vidět, že ta akce není moc populární v České republice, když tam Petr Pavel nepřijede. Tady to vidíte. Jo, tam si to můžete přečíst, ty červené lístky kliknete a jste na originále. Někdy jsou to ale tedy dokumenty vnitřní toho sudetoněmeckého svazu a oni, ty sudetáci se snaží, aby nebyly tak veřejně dostupné, tak je to většinou PDF nebo ještě v různých jiných formátech, které nedají automaticky překládat. Pokud znáte němčinu, tak to umíte, ale Němci jsou taky lišáci. No. ty sudeťáci teda. A oni si tak myslí, že to nikdo, ne, nikdo nezná tu jejich moc, tu je, no mají nemůj moc špáche, tak.
0: Dobře. Míšo, já ti moc poděkuju, přátelé, samozřejmě všechny ty informace na michalapetr.com, tam taky najdete i eventuálně číslo účtu, kam můžete Míšovi poslat příspěvek za jeho analýzy.
1: Já myslím, moc případně, děkuji.
0: Příznačné, že jsme to takhle otevřeli v tomhletom v téhle době a já ti za to moc děkuju. Tady děkuju Vláďovi Šustkovi taky za příspěvek na Kavčo. A vám všem děkuju za lajky, za sdílení tohoto pořadu dál, protože je důležitý, aby ty informace se šířily a aby někdo netvrdil, že nevěděl.
1: No, když dělá Okamura tu manifestaci v tom parlamentu nebo tu jednání, tak mu tam můžete poslat ty výroky, si je stáhněte, jsou tam nějaký SPďáci, určitě sledují SPďáci nás. Mu to můžou poslat a můžete tam odcitovat, co ten Lipart říká, proč vůbec má mít stánek v Brně, ještě za český peníze.
0: Přesně tak. Přesně tak. Míšo, děkuju moc, přeju krásný večer. Vám, vážení přátelé, díky za pozornost, dávejte odběr, dejte like a zůstaňte s náma zítra další pořady. Krásnou dobrou.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Mám takový pocit, když se koukám na chat, že po několika rekordních účastech na naší poradě to dneska bude možná o něco slabší, protože přeci jen to počasí. No ale my, co víme, že ta šestá v pondělí je základ pro to, abychom se o něčem konečně aspoň trochu blíže dohodli, něco si řekli, my tu zůstáváme, takže já tady s radostí přečtu pana Františka Toulu, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi, přeji to taky všem, kteří se dnes zúčastní i těm, kteří to budou pak sledovat ze záznamu a ještě Eva Justová, ta jenom nám vzkazuje ahoj, víme, z čeho bylo ahoj, co je to za zarčení, že jo? Ad hominem Jesus. To je to ahoj. Čili to je hezký pozdrav. Klidný podvečer, píše Marie Zaoralová, všem protiproudařům neklidné době, zvlášť vám, vážený pane Hájku, děkuji. Bezvadný. Znamená to, že nám zbyde mnohem víc času na ty dopisy tentokrát. A stojí za to, tak pojďme na ně.

Ono opravdu někdy je to pak takové, že já se zůstanu u těch četovaných věcí dlouho a pak se nedostane na některé zásadní dopisy. Vůbec, opakuji, mám s tím znovu a znovu problém, protože jsou tak skvělé někdy, že už pro ně hledáme prostor, jakým způsobem někde je zveřejňovat. Ale nic, jedeme. Milý a vážený pane Hájku, díky za skvělou analýzu té sudeťácké provokace, to se týká toho mého včerejšího článku. Jen nejsem tak optimistický, že těm mladým něco dojde. Napsal jste to naprosto přesně. Žijí v nějakém jiném světě za sklem. Dokonce si myslím, že ta válečná propaganda je tak všude rozlezlá, že když z nich, jak píšete, Němec udělá vojáky, tak klidně půjdou pochodovat. Vždyť na ty srazy milionů chvilek vodí mladé matky své malé děti, dokonce tam vozí i caparty v kočárku, oni nic jiného neznají. A až jim lampasák z hradu zavelí, tak půjdou a ještě si budou připadat, že jsou hrdinové a že to dělají za vlast. Už jsem vám několikrát napsal, že jste přílišný optimista. Ne, spadne nám to na hlavu, není jiná možnost. A teprve potom ti, co zbydou, tak se jim snad na nějakou dobu rozsvítí. Je to věčný problém a pořád dokola. Ale přesto v nějakém koutku duše doufám, že jsem jen starý morous, co vidí všechno černě a že vy s vašimi zkušenostmi třeba můžete mít pravdu.

kéžby. Vráťa L. Vráťo, já myslím, že to není spor optimismu s pesimismem. Já totiž myslím, jakkoliv je to divné, že v tomto případě tak trochu platí obojí. Ono nám to, abych tak řekl, na tu hlavu spadne v každém případě. Jde jenom o to, že já se domnívám, prostě protože jsem těch několik generačních zlomů už zažil, že v jednu chvíli ti dokonale zmanipulovaní mladí, ti narození po převratu, ti, kteří už dneska je kolem 30 a začínají opravdu do toho života naplno mluvit, vstupovat, mají své vlastní děti další. Mnozí z nich už to jsou ti, o kterých mluvíte, že chodí na ty milionářské demonstrace, že ono je to dostihne dřív, než to nám všem spadne na hlavu. Oni si velmi brzy začnou uvědomovat, a zvlášť vzhledem k té probíhající a zatím nepříliš viditelné, ale jen skrývané zadluhy krizi v Evropě, především v Unii. V těch neunijních státech to tak dramatické není většinou, ale v té Unii ano. Že prostě je to dostihne. Že najednou začne platit to, co je blíž. A to určitě nebudou jenom ty nějaké řeči a jenom začne jim to v té hlavě trošku šrotovat. Myslím, že ano. A řekl bych, že právě to, že se něco uděje při tom sudeťáckém srazu v Brně a že to média nebudou moc úplně ignorovat, naopak se v tom budou topit, budeme nekonečně slyšet o usmíření a o všech těch věcech, že k některým z nich to přeci jen ta vlnka došplouchne. Uvidíme, ale řekl bych, že do jisté míry v tomto případě máme pravdu oba a on se tomu věnuje i další dopis, tady ano. Pane Hájku, chápu, že se věnujete těm sudeťákům a jejich provokaci, ale neměli bychom zapomínat, že zatímco se vlastenci věnují tomuto tématu, Andrej Babiš dělá jeden krok za druhým, aby se stal druhým Fialou. To jeho setkání se Zelenským a dalšími papaláši z EU mě v tom jen utvrdilo. K čemu je tu nová vláda, když její kormidelník v rozhodujících věcech dál jede stejným tempem jako Fialenko? Aby to zakryl, budou v parlamentu vyvádět kolem televizních poplatků. Ne, že by to nebylo důležité, ale ve srovnání s tím, jak nás vede zase hlouběji do bruselských válečnických chutí, je to s odpuštěním pitomost. Poslouchal jsem váš perfektní rozhovor s panem doktorem Železným. On to řekl jasně a vlastně i vy jste o tom už několikrát mluvil a psal. Stačilo by udělat poplatky dobrovolné a bylo by vystaráno. Jak by proti tomu mohli Rakušani a spol protestovat? No, tady se jenom kratince zastavím. Opravdu, já si to také myslím, že a trošku mě to také vrtá hlavou. Proč se tak složitě teď tedy chystá ten zákon, pokud je o ty poplatky, ten zákon o tom převedení na do státního rozpočtu, když opravdu by změnit, nechat ty poplatky a změnit je na platbu dobrovolnou, to by přece by, to je novelka, jen to fikne, to je hned. A pak by se vidělo. Mně začíná se zdát trošku, protože nepochybně tyto úvahy tam docvakaly také mnohým, že právě tohle se ovšem Andrej Babiš velmi bojí. Protože ta televize by zkrachovala, pokud by svými 100 milionovými dary nedrželi různí miliardáři z ostatních médií, s nimiž je spojena, ale oni by to jen tak dlouho
dlouho jen tak nedělali. Já myslím, že teprve pak by nastal ten šrumec, kterého se Andrej Babiš obává. Jinak si neumím vysvětlit, on to nazýval pan doktor Železný v tom našem rozhovoru, referendem, které by z toho vlastně vzniklo, když by to byly dobrovolné příspěvky, dobrovolné platby. Mě by to nesmírně zajímalo, bylo by to velkolepé, ale myslím, že právě toho se Andrej Babiš bojí a že tím převedením pod státní rozpočet, ačkoliv to určitě těm lidem, především těm sociálně slabším, ubere. Není to pravda, že všichni platí daně stejně. Takže něco to se tím pro ty lidi udělá, ale nic nevyřeší. Takže myslím si, že tuto myšlenku bychom měli podporovat a šířit. Bylo by to opravdu, jak říkám, na jednu novelu toho televizního zákona. Nevím, sám nevím proč, nebo tuším, ale neodvažuji si s jistotou tvrdit, proč do toho nejdou. Ale Jindřich F. pokračuje. Obávám se ale, že ta chystaná válka proti Rusku naplno pokračuje. Ono to už nějak mizí i z těch alternativních médií. Neřekl bych, že u nás to mizí. Oznamoval jste minulý týden, že přijde skvělý pan Svatoš, ale asi z toho nějak sešlo. Asi vám přišlo, že jsou důležitější témata. Nepozvete ho přece jen. S panem Svatošem nestahli. On, pan Svatoš, onemocněl. Já už jsem to tady zmiňoval, myslím, minule. A tak jsme to museli přesunout, a protože tam už čekali dohodnuté další rozhovory, kromě jiného s panem doktorem Železním, ale s panem Křivkou, také politickým vězněm, na kterého jste také skvěle reagovali ve spoustě dopisů. A jsem tomu rád. Tak jsme to museli posunout. Já doufám, že pokud, a myslím, že teď už je v pořádku, že pokud bude pan Svatoš v pořádku, tak bychom to udělali příští týden. Čtu některé jeho analýzy a to, co se děje na Ukrajině a v Iránu, se zaslouží největší pozornost. A my se věnujeme vzpomínkám na konec té staré války. Máte pravdu, že nikdy neskončila, tak bychom se jí měli věnovat v současnosti mnohem více. Snad jsem vás nezarmoutil, proti prouty můj letitý průvodce světem a jeho akademie je naprosto unikátní věc. Děkuji, myslím si to také. S mnoha pozdravy váš obdivovatel, přispěvatel, díky vám nepodvolený čtenář a divák Jindřich F. z Říčan, Říčany. Jindřichu, jenom k tomu, k té poznámce. My se věnujeme vzpomínkám na konec té staré války, máte pravdu, že nikdy neskončila a tak dále. No ale přece ten souboj s tou pátou kolonou v Brně a Sudeťáky, to je pokračování té války, to je jenom její další kapitola. To, že ta válka je již stoletá, to už jsem napsal několikrát, že vlastně začala tou velkou válkou, takzvaně první světovou, s krátkým intermecem 20letým na dozbrojení Německa a pak pokračovala dál a pokračuje studenou válkou, potom válkou proti Rusku, teď válkou proti Rusku na Ukrajině a ten souboj ze Sudeťáky, ten je její součástí. To není nějaké staromilství, že si to tak jako o tom mluvíme. Já bych řekl, že to je právě jedna z bitev té války, kterou nám Němci chtějí docela za přispění té naší páté kolony vnutit její výsledek. Proto je tak důležitá, ale i z jiných důvodů. Ono se k tomu ještě dostanou další v dopisech. No tak pojďme dál.
Vážený pane Hájku, co říkáte na stupňující se útoky Babiše na motoristy, zvláště na Petra Macinku a Filipa Turka? Nepřipravuje si už náhodou prostor asi Andrej Babiš pro spojení s lidovci nebo s Kubou? Asi se jedná o toho jihočeského Kubu. Teď, jak dnes odsoudili paní Naděvou za Čapí hnízdo, bude mít možná chuť se s kavárnou nějak domluvit. Oni dál ty soudy ovládají, typický deep state, jako v Americe proti Trumpovi. Nebo se pletu? Divné to ale je, ne? Kristýna Z, Praha 2. Kristýno, krátký dopis, ale hutný. Půjdu na tu první část. Já myslím, že zatím to se nedá říct, že by se stupňovaly útoky. On, Andrej Babiš, jenom odráží naopak ty útoky médií na motoristy a na jejich docela suverénní prohlášení občasná. Někdy skvělá, někdy trošku nezvážená, protože někdy je víc méně. Někdy je méně více a někdy je víc méně. Ale jinak jsou v podstatě perfektní. My jsme tady minule o Filipu Turkovi mluvili a Petr Macinka v těch několika posledních výrocích jednoznačně neřekl nic, co by bylo proti nějakému bontonu nebo něčemu takovému. To způsobují tyto otázky, do toho valí ta mainstreamová média. A my na tom vidíme, že Andrej Babiš se jich trochu bojí. On nechce s nimi skutečně žádnou válku. On potřebuje mít ten svůj klid jistým způsobem na některé věci, na které se chystají. Nemyslím si stejně tak, že souboj o poplatky je nějaká stínová hra. To je součást toho a on si možná dělá trošku rameny prostor, ale nedělá ho moc šikovně. Rozhodně bych také čekal, že víc ty motoristy podrží. A pak je tu druhá část, jako spojení s lidovci nebo s Kubou. S Kubou už vůbec ne. Pan Kuba založil tu svou stranu nějakou s divným názvem Česko a tak dále, ale nemá žádného poslance. On potřebuje, kdyby se někým měl jiným spojovat, tak by se potřeboval spojovat s někým, kdo má poslance ve sněmovně. Což lidovci mají a takový ten nápřah toho jejich nového předsedy k Andreji Babišovi, který hned potom vzal zpátky, tam už byl. Myslím si, že to je naprosto nereálné. Naprosto nereálné, alespoň v dohledné době nejbližšího roku, dvou. Co se bude dít pak, co se stane tady kolem nás, to je otázka, ale zatím to nepřipadá v úvahu. A ta druhá část, teď jak dnes odsoudili paní Naděvou, tady naopak bych řekl, že budu velmi intenzivně Andreje Babiše hájit a paní Naděvou také, protože to je opravdu neslýchané, co se stalo. Ono je to od začátku, celých těch už asi 50 let, co soudí, ne, víme, že to je asi těch 12 nebo kolik, 15, co je v prostoru kauza Čapí hnízdo. Nesmyslná od začátku, nesouditelná. A když ten soudce dvakrát za sebou Andreje Babiše a paní Naděvu osvobodí, tak vrchní soud mu nařídí, že je musí odsoudit. To je naprosto protiústavní. To já myslím, že by se měl ten soudce sám bránit. Já mám dojem, že se tak bude bránit obhajoba paní Naděvé, ale ten soudce by přece měl se obrátit na soudcovskou unii, na tu jejich komoru, protože tohle není možné. Oni mu přece nemohou předepsat, tak to měl rozhodnout ten vrchní soud sám. Ale nemůžou jinému soudci, jeho zákonnému soudci, toho obviněného, obviněných, nemohou jim předepisovat,
že někoho mají odsoudit. Je to prostě doznívání toho fialového mafiánského systému v soudnictví. Máte pravdu, že je to ten hluboký stát, ten deep state, ale to prostě nelze podle mého názoru vyhrát. Tam je samozřejmě otázka. Teď už má Andrej Babiš v rukou křeslo ministra spravedlnosti, jak já říkám, nespravedlností. Takže pro případ, že to ten odvolací vrchní soud schválí, tak se mohou ještě obrátit na nejvyšší soud a případně na ústavní, ale víme, kým jsou obsazené ty soudy. Je to docela hezký příklad toho, v čem žijeme a jak jenom pouhá změna vlády, jenom to, že se nám té většině podařilo odtamtud ty Fialy a Rakušany a celé ty mafie dostat, vidíme na tom, jak je to malá částečka toho skutečného vládnutí. Je tady ještě prezident a tak dále. Všechny ty soudy. Je tady pořád ještě totéž obsazení nejvyšších postů v policii. Taky trošku nechápu, že s tím Andrej Babiš, respektive jeho ministři, něco nedělají víc. Ale možná, že to je přesně to, o čem už jsme tady mluvili a já jednou psal, že ono mu to vlastně tak vyhovuje. On je to z části i jeho hluboký stát, protože v té době předtím tam řadu lidí dostal. A oni mu je úplně nevyházeli. Možná, že to je dohoda. Jestliže říkáte, Kristýno, divné to ale je, tak já bych řekl, divné to je. Tak pojďme dál. Tady se znovu vrací Petr Kadlec, ono to, tohle mám z YouTube, tak tam je celé jméno, tak ho můžu říct. Se vrací k tomu mému článku, jako vždy skvělý rozhovor, pane Hajku. Stále mi není jasné, kde se v Brně vzala ta epidemie náckovství spojená s totální tupostí. Zvedá se mi z toho žaludek. No vážený Petře, ona se tam vzala už hned po převratu. Nezapomínejme na to, že celá ta skupina, které tehdy vodil, nebo do níž se tehdy dostal mladý Petr Fiala, ta s těmi Němci začala spolupracovat okamžitě. To je ta havlistická linka, která se potom skrz Fialu dostala do té ODSky a změnila ji na Havlovu stranu. Ačkoliv už tady svého guru nemají, ale oni to začali už v těch 90. Od té doby to jde. Od té doby se to veze. Ti Hermanové zase Morava jezdí a lidovci další z moravští jezdí na ty jejich sjezdy tak dlouho, než je pozvali sem. Není to novinka. Je to jenom takový výkřik. Oni si teď chtějí otestovat, jestli už do toho můžou šlápnout. Protože nezapomínejme, že když jim to úplně projde, tak už dnes umožňuje to, že jsme nesvéprávní, že jsme pod Bruselem, umožňuje Němcům přihlásit se třeba v komunálních volbách, klidně v těch sudetech takzvaných, do různých obcí, mají právo a mají právo tam hlasovat. Takhle je to daleko. Proto já tak obvykle často končím svoje texty tím, že ostatně soudím, že Evropská unie musí být zničena. Ale pokračujme, no. Lopata Kladivo, to je značka, také z toho YouTube, hlásí, já jsem rok 1979 a mám jasno. Ano, milý Lopato Kladivo, já o tom právě tam mluvím, že vy jste zjevně potomek někoho z té těsně poválečné generace. Já mám také
většinu svých dětí z let 70. a jenom jedno z 80. Ale tomu rozumím, protože tam ještě ti, kteří byli příčetní a nepřipadalo jim to, že jde o nějakou komunistickou propagandu, tak věděli, že to je skutečnost, to, co se děje na té druhé straně s tím Landsmannschaftem. Mimochodem, neskutečně dobře zásobovaným. Oni dostávali všichni platy a výslužné, abych tak řekl, o kterém se nám tady vůbec nemohlo zdát, a tak dále, a tak dále. Ale ti to ještě drží. Tyto generace to ještě drží. Ale tam ti za sklem, ti opravdu, ani jim to nelze vyčítat. Měli by si možná přečíst tady z toho, co napsal Značka za národ. Je to jasná demonstrace síly a symbolický útok na Benešovy dekrety přímo v srdci naší země. Zatímco se v Brně mluví o přátelství, v pozadí stojí žaloby o 60 tisíc hektarů půdy na Jižní Moravě ze strany Lichtensteinu a dalších. Je to jedna a tatáž ofensíva, politická i soudní. Benešovy dekrety byly desetiletí vnímány jako nepropustná hráz, která chránila náš majetek a území po hrůzách druhé světové války. Dnes ale vidíme, že se tato hráz pod náporem žalob začíná drolit, protože předtím zmiňuje řadu dalších žalob, které dostávají, z nich dostávají opočno a tak dále, dostávají je zpátky ti Němci, kteří byli třeba, dostali občanství v roce 47 zpátky a podobně. Pokud se skrze právní kličky podaří dokázat, že konfiskace byly neoprávněné, zbyde z dekretu jen prázdný papír. Ptejme se sami sebe a svých politiků. Opravdu chceme žít v zemi, kde nám naše největší historické poklady přestanou patřit? Chceme se dívat, jak se naše hranice a majetky potichu revidují přes soudní síně? Zase jsme u těch soudních síní. Každý, kdo má odpovědnost za tento stát, by měl začít konat, než bude naše země nenávratně rozebrána. Naše historie a naše země nejsou na prodej. No, to je přesně to, abych se vrátil tam k tomu dopisu předchozímu. To je ta bitva, to je ta válka, co pokračuje, která nikdy neskončila, ale má jen jiné projevy. A ti mocní Němci čekají na své příležitosti a používají buď skrz Brusel, nebo teď už přímo invazí těch sudeťáků dovnitř. Jdou si zkusit, jak na to zareagujeme. Já myslím, že i to poučení, které z toho tam plyne, že vlastně oni to dělají skrze soudy, to je typické, ta soudcokracie, to přebírání výkonných pravomocí lidmi, kteří jsou nevolení, nikým nevolení, soudci jsou jmenováni. A víme, jak vypadá dnes ústavní soud, kvůli tomu, že ho jmenoval právě hradní Lampasák. Ale tudy se to povede. Ono, nesmíme být ani vteřinu naivní. A myslím si, že opravdu by například to ministerstvo spravedlnosti se mělo začít starat o to, jestli to myslí vážně, jak tuto soudcokracii omezit. To jistě by byl řev z Bruselu. Určitě veliký. No ale teď jde o to. Jde těm, kdo jsou ve vládě, respektive Andreji Babišovi a jeho lidem z ANO, víc o ten Brusel nebo víc o Českou republiku? To uvidíme vcelku brzy. Pojďme dál. Ono to souvisí, tady jsme měli ten rozhovor s Pavlem Křivkou, politickým vězněm. Moc děkuji za řadu skvělých dopisů. Právě ty patří k tomu, co jsem říkal na začátku, že by bylo potřeba je začít někde publikovat. Vynikající, zajímavé názory.
kolem toho Z. Odsouzen za Z. Jeden člověk tam mě říká, já vlastně dodnes nevím, co to Z znamená. Jiný upozorňuje na to, že šlo o, to mě možná upozornil, ale Josef Skála, že šlo to Z, byl za boje proti Němcům znak odporu v Řecku, protifašistického, protinacistického odporu. Když jsme u toho Josefa Skály, tak zítra on a ještě pan Štěpán, ale to není Miroslav Štěpán, to je mladý člověk, si se mnou budou tady povídat o tom, co se chystá na 9. a co se chystá pak 22. až 25. v Brně. Oni jsou představitelé těch několika organizací, které se tomuto intenzivně věnují. Takže já už nebudu moc o tom tématu tolik mluvit, ale ve středu od 18 hodin, aha, dneska je pondělí, čili ve středu od 18 hodin si nezapomeňte pustit, protože myslím, že to bude docela ostré povídání s těmito dvěma pány. A já tady mám tu jednu reakci právě na ten rozhovor s Pavlem Křivkou ze Slovenska. Daniel Skolek. Zdravím všetkých nepodvolených. Já od začátku SVO, té vojenské operace, nosím po celém Slovensku nášivky ruské armády, gregoriánskou stuhu, trikoloru a jiné. Zetko aj Zetko, a keď je v Bratislave protest, chodím na ně kludně so slovenskou aj ruskou vlajkou a hoci se to tak 5% lidí nepáčí, ostatních 95, dobrá slovenština, že? Ale když jsem to docela uměl, se usměvají foťama, a to aj okravinci, čili Ukrajinci, ale nikto ma tu nechce zavřít, soudit, uvezniť. Co to s vámi, bratia a sestry Češi, je? Vary vám budu Ukrajinci a landsmanšaft rozkazovat a robiť z ČR Ukrajinu 2.0? Robte už konečně něco. Je nejvyšší čas. No, já myslím, že je to docela případný apel ze Slovenska. Ostatně myslím si, že Slováci budou mít teď s tím novým maďarským premiérem Maďarem, s těmi dekrety, respektive se snahou tohoto Bruselem uznávaného Maďara, budou mít také problém brzy. Ale to jsem teď nechci tahat. Prostě beru to, tuto výzvu, docela rozumím jí. A děkuji všem Slovákům, kteří sledují ten náš, tu naší bitvu s touto opravdu bratrskou obavou. Pojďme dál. Jenom ještě snad maličkost k tomu tématu. Včera se ve Lvově konal pochod na počest nacistické 14. granátnické divize SS Galicien. Šílená věc. Objevil se na něm i transparent s nápisem Banderovce nezastavíte. Protože co by to bylo za evropskou integraci bez malé dávky nostalgie po Waffen SS? Že? Všechno samozřejmě v rámci boje proti ruskému imperialismu. Žádný nacismus, jen historická tradice, píše Kondia. A Richard z Brna poznamenává k tomu docela zajímavou věc. Richard L., abychom se nespletli, protože Richardu, nebo dopisu od Richardu přišlo víc. Vážený pane Hájku, za nejvýznamnější příspěvek k výročí osvobození a konci druhé světové války pokládám rozhodnutí Trumpa
stáhnout z Německa tisíce amerických vojáků. Jestli to udělá také v dalších zemích, pak začnu věřit, že to s tím Amerika na prvním místě myslí vážně, o čemž jsem po Iránu už dost pochyboval. Protože když Německo nebude mít podporu USA, tak na nějaké výpady na Rusko může zapomenout. A všichni ty další váleční štváči s ním. A tak z veselé do dalších dní a hrna sudeťáky k nám do Brna. Zdraví Richard L. Brno PS. A díky za senzační rozhovor s doktorem Železným, to byla škola myšlení osmdesátníka v plné síle. Opravdu s tím se ztotožňuji velmi. Nejsme my starci všichni ještě úplně mimo. A on, pan doktor Železný, tedy naprosto ne. A už jsme se dohodli, že budeme pokračovat v našich rozhovorech ještě na další témata s nějakým odstupem. Je tam několik fascinujících témat. Ale to je docela zajímavý názor, jakože vlastně je to příspěvek Trumpův k osvobození, respektive konci světové války, že stáhne z Německa pár tisíc vojáků. Když říkali pět, teď on říká už víc, něco dokonce z Itálie, ze Španělska. On to rozhodně tak necítí, že to je k tomuto výročí, ale je to dobrý příspěvek vlastně. Jenom chci upozornit, že to, že oni ztrácejí podporu Američanů, neznamená, že nebudou chtít dál vytvořit provokace s cílem vyvolat konflikt, jak doufají, pouze konvenční s Ruskem. Oni si totiž pořád myslí, že když na to dojde, takže Američané určitě se za ně nakonec postaví podle toho článku 5. Ovšem nemusí se Amerika za ně postavit. To je mystifikace s tím článkem 5 Washingtonské smlouvy na to. Tam se může ten stát rozhodnout a nemusí. Ale myslím, že se mýlí, dokud tam bude Donald Trump. A dokonce i kdyby tam byl někdo jiný. Amerika si nebude pálit prsty jadernými hrátkami s Ruskou federací. Takže když něco tady budou chtít vyvolat, tak Spojené státy v tom nebudou. V tom bych řekl, že je přínosná myšlenka Richardová a zvesela do dalších dní a hrna sudeťáky k nám do Brna, to bych vzal taky jako docela dobrou pozvánku. Pojďme dál. Tady je řada dopisů, kterou jsem měl k tomu rozhovoru s panem doktorem Železným, protože jen tady ve mus na tohle mám dvě poznámky. Ta první, vůbec jsem netušil, kolik je panu Železnému let a podle vzhledu bych to ani náhodou netypoval. Druhá poznámka, překvapilo mě rovněž, podobně jako jeho věk, že je na naší straně. Už jen to, že přišel do protiproudu, je gesto. Skvělý rozhovor přinesl určitý závan nostalgie, ale díky za to. No, to myslím, že je jenom drobná neznalost Jana Bonda, protože tohle je taky za to z YouTube, tam to jméno můžu přečíst. On, doktor Železný, byl vždycky na této straně v podstatě, jo. Ale mě spíš tam šokuje, když jsem tam četl x takových na tom YouTube poznámek několika lidí k té údajně 11-miliardovému krádeži Železného přes Novu, kterou jako nechal Odrovi. Ne. O tom vyšla řada knih. Petr Štěpánek o tom psal skvěle. Petr Žantovský o tom psal skvěle. To přece byl akt, kterým sebrali Železnému Novu a kterým ji věnovali s tím 10, respektive 11 miliardovým věnem panu Lodrovi politici. To v tom nehrál doktor Železný žádnou roli, ten naopak bojoval jak lev v té době, ale já tím jenom chci říci, že to jsou všechno tyhle ty pevně zafixované mediální ataky
s kterými prostě nic v některých hlavách neuděláte. Jednou se to do ní tak dostalo, mainstream jim řekl, že železní ukradl tady